0: penězích, to znamená, že tam se nahradí poplatky lidí a firem, které zrušíme, tak jsme to slíbili, se nahradí částkou z rozpočtu.
1: Podle předsedy odborového svazu hromadných sdělovacích prostředků Jana Křemena ale stále není jasné, jak stát bude financování televize a rozhlasu garantovat. Vedení veřejnoprávních médií se změnou financování nesouhlasí. Jejich odbory a iniciativa veřejnoprávně jsou kvůli chystaným změnám ve stávkové pohotovosti. Izraelští vojáci zaútočili na osobní auto v Hebronu na okupovaném západním břehu Jordánu. Zabili přitom 7měsíční dítě. Palestinská agentura Wafa uvedla, že rodina jela z Betléma za příbuznými do Hebronu, když izraelská armáda začala střílet na jejich vozidlo. Rodiče dítěte utrpěli lehká zranění. Podle serveru The Times of Israel izraelská armáda informaci potvrdila a vyjádřila lítost. Dodala, že incident vyšetří. Symfonický orchestr Českého rozhlasu dnes oslaví 100 let. V pražských Riegrových sadech odehrají symfonici veřejný open-air koncert. Program začne ve 3 hodiny odpoledne projektem Vlnohraní pro děti a vystoupeními komorních souborů složených z členů orchestru. Pokračuje ředitel orchestru Jakub Čížek.
2: Bude dechovka v 16 hodin, bude jazz, bude Clarinet Factory, to bude 18 hodin a v 19 Epoch Quartet. Večer máme na programu takové ty velké hity, takže Smetanova Vltava, Largo z Novosvětské, Jízda Valkýr.
1: Vstup na akci je pro všechny zdarma. Tenista Jakub Menšík prohrál s Němcem Zverevem 1-3 na sety a na Roland Garros tak skončil v semifinále. V Paříži dosáhl na největší úspěch své dosavadní kariéry. Příliš času na oslavy mít ale nebude, protože velmi rychle se z antukových dvorců přesune na ty travnaté.
3: To, co se odehrálo za ty 2 týdny, tak jasně nějaký čas na to potřeba bude, ať si to vlastně sedne. Ale že jo, tenisová sezóna je tady v tomhle krutá a příští týden turnaje, se kterou jsem se teda odhlásil, že potřebuji určitě dostat zase tělo zpátky do kupy, zase adaptovat zase na jiný povrch, jiné podmínky, jiné míče. Takže dám pár dní oddych a za týden a půl mě čeká další turnaj.
1: Kateřina Siniaková si v Paříži zahraje finále 4 hry. S Američankou Townsendovou vyřadili kanadsko-brazilskou dvojici Dabrovská Stefániová ve 2 sadách. A kajakář Jakub Krejčí poprvé v kariéře vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu. Povedlo se mu to v pražské Troji.
4: Nehoda na D3 za Ševětínem a také v Praze na Břevnově. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Tábora opatrně za Ševětínem. Na kilometru 109 vyšetřují nehodu, místo je označené, je tam ale hůř vidět kvůli mlze, tak doporučujeme zpomalit. Na Liberecku opatrně na silnici 35 z Chrastavy do Hrádku nad Nisou. U Bílého kostela na kruhovém objezdu je na vozovce rozlitý olej. Vozovka je kluská, tak dejte pozor. V Praze na Břevnově vyšetřují nehodu v Ankarské ulici. U kolejí Hvězda varovala 2 osobní auta. Na vozovku vytekly kapaliny, i tam opatrně. A v Praze je zavřený také Strahovský tunel ve směru z Břevnova na Smíchov. Je to kvůli nočnímu čištění, omezení má skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Teploty klesají na 10 až 6 stupňů, v údolích až na 4 stupně a kránu se místy objeví mlhy. Přes den čekáme jasno až polojasno, postupně od jeho západu přibývání oblačnosti a v Čechách k večeru místy přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na horách bude kolem 16. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Když mám nosné téma, setrvávám v něm třeba i mnoho let. Najít téma je dar, ve kterém má smysl pokračovat. Nerad svá témata opouštím. Říká nám, že dnešní host, fotograf Jiří Hanke. Dobrý den.
7: Dobrý večer, nebo den.
6: Dobrý poslech vám přeje Vladimír Kroc.
5: Hovory.
6: Fotografii jste se začal věnovat soustavně až po 30. Jaké datování má vaše nejstarší fotka?
7: Nejstarší moje fotka, no tak to, já jsem fotografoval od mládí vlastně, ale tím, že tatínek byl vášnivý fotograf a od malinka jsem viděl, jak dělá fotografie, že jo, jak je zvětšuje

0: ve vývojka ustalovač a tak dále. Takže jsem vlastně od mládí fotografoval, ale i několik fotoaparátů mi tatínek takových dětských takhle dal. Ale to byly fotografie, když jsem jel někam na dovolenou, na výlet, do zoologické zahrady, nebo já nevím, podobně. Takže to bylo to fotografování takový nesystematický, prostě takový rodinný, jako to má asi kde kdo v rodině. Ovšem první fotografie, který se začal už dělat s nějakým záměrem, vznikly, bych řekl, v roce 1974. To mi vlastně bylo 30.
1: No, přiznám se, že jsem netušil, že jste začínal jako výtvarník a hudebník.
0: No, tak já jsem původně, jako když jsem ještě studoval gymnázium a to, tak jsem chtěl být přírodovědec. Prostě mě bavila příroda, sbíral jsem všecko možné a pěstoval na zahradě zvířata všechny možné, co se dali kde chytit nebo ulovit a podobně. Ale na Gimplu potom jsem díky jednomu mýmu spolužákovi Milanu Tesařovi, který hrál na kytaru v té době, chodil se učit a hrál nám občas ve škole, tak jsem se zamiloval najednou do té kytary. Mm-hmm. A ta kytara byla pro mě najednou něco, co jsem chtěl dělat, co jsem chtěl hrát, takže už na tom Gimplu jsem začal zkoušet si hrát. A ovšem, chtěl jsem mít pořád tu vysokou školu, tehdy pokračovat po maturitě na Přírodovědeckou fakultu Karlovy univerzity. Ovšem pro velký počet uchazečů, přestože jsem udělal zkoušky, jsem se nedostal. Tenkrát mi nabídli buď jít na rok do zoologické zahrady jako na brigádu a po roce, že bych mohl nastoupit, anebo jít rovnou bez zkoušek na zemědělskou, vysokou školu zemědělskou. No, rodiče mi někdy poradili, jdi na tu vysokou školu zemědělskou, tam můžeš vždycky někam přejít nebo podobně. Tak jsem tam šel, ale vydržel jsem tam půl roku a utekl jsem tam odsud. Tam to bylo tenkrát složitý útes, odtamtud. Ten, kdo trochu prospíval, tak musel říct takovou klauzuli při žádosti o propuštění, že nemá vztah k zemědělství. Já jsem ho skutečně v té době už neměl, já už jsem měl tu svoji kytaru. Přestože jsem tam některé zkoušky udělal za jedna a některé ne, samozřejmě, tak jsem se tam odsud dostal pryč. Zajímavý bylo, že když jsem se pak bavil s těma klukama, který tam zůstali, potom po dalším roce, tak tam do toho ročníku tenkrát nastoupilo 200 studentů a zůstalo jich tam 50. Takový byl velký úmrtnost, úbytek, jo, tehdy.
1: No, a vy jste se tady tím živil, to hraní na kytaru?
0: Ne, já jsem se tím nikdy neživil, to byl vždycky můj koníček a já jsem začal zakládat vkladně po vojně. Ona pak přišla vojna, jakmile jsem nešel na vysokou,
1: takže
0: tak jsem šel na 2 roky na vojnu, 2 roky, 2 měsíce a na vojně už jsem si taky hrál s nějakou kapelou, jsme tam měli s klukama. Ovšem, přišli, to bylo v 62, 63, 65. No a teď tam přišli za rok bažanti naši na vojnu. No ale ty už uměli hrát Beatles a takovýhle věci. Za mě to ještě prostě nebylo, když jsem šel na vojnu, tak jsme hráli swingovky, takový různý věci. Alexander Rectine Band a Jada a já nevím, takovýhle věci. A tak najednou ty kluci uměli hrát úplně něco jiného. Takže když jsem se pak vrátil z vojny, tak jsem začal skládat různý kapely. A až se mi podařilo se dostat do jedné nejlepší kladenský bivítový kapely tenkrát. Aha. To byla kapela, která už měla poloprofesionální takové zkoušky. A já jsem se tam dostal takovou čirou náhodou, kterou bych docela rád zmínil. Zatím stojí vlastně moje manželka. Protože oni mě chtěli do té kapely dostat na místo solového kytaristy. A já jsem furt váhal, protože jsem měl svoji partu a byla to taková kamarádská, že jo, parta, takže jsem to nechtěl nějak bourat a podobně. Ovšem v té době jsem chodil na nějaký takový odpolední čaje nebo večer plesy byly a takovýhle věci a tam jsem viděl jednu hrozně hezkou holku. A já jsem jí jako měl o ní zájem, chtěl jsem jí nějak jako, a ona nejevila vůbec o mě žádný zájem. No a pak jednou jsme se byli koupat na záplavech a najednou ona tam byla s kamarádkou taky, já tam byl s kapelou, s klukama. No a najednou ona ten zájem projevila a vlastně jsme se tam dali dohromady. No a pak se přiznala, teďko říká, že vlastně nabalila ona mě. Protože její bratr hrál ve skupině Barclay, teda dělal tam zvukaře a technika. A oni mě tam chtěli a díky jí jsem tam teda skutečně přešel do této kapely. Ale byli jsme jenom na poloprofesionální úrovni tenkrát. Museli jsme mít nějaké zkoušky. Tenkrát to byl pražský pro koncerty a estrády nějaký.
1: PKS, nebo to už dneska není důležité, ale tehdy byly takzvané přehrávky. Vy jste v roce 72 byl druhý v písničkářské soutěži Optáka noha a měl jste tehdy společný koncert s Jaroslavem Hudkou. Tak se stalo, že vám nedávno pokřil knihu?
0: No, tak já jsem v té době, když jsem hrál s tou skupinou Barclay, tak jsem vlastně začal obdivovat a vidět folkaře, který ty beatové kapely, který jezdili, tak si je brali jako hosty sebou. Mm-hmm. A já jsem je slyšel a viděl a říkal jsem, to je něco jiného. Ty naše texty tady byly o lásce a já nevím, takovýhle banální záležitosti. A já jsem se rozhodl, že přestanu dělat ten big beat a dám se na folkovou muziku a začal jsem skládat svoje písničky, mm-hmm, svoje texty. No a někde jsem zahlídnul reklamu, že je soutěž Optáka noha, kterou vyhlásila Sdružení Šafrán, to byly Hudka, Merta, Třešnák a tady ta úžasná parta Dáša Voňková. No a tak jsem se do té soutěže přihlásil, no a jednou mi přišel dopis od Jardy Hudky, že jsem získal druhou cenu za moji soutěž, za píseň Rybářská balada. Takže
1: vás přizval na koncerty.
0: No a tam pak byl, tehdy vystupovali v divadle Ateliér, to bylo v pražském divadle Ateliér a měli tam celý týden Šafránu. A ten týden Šafránu byl tak, že každý z nich, z těch členů, měl svůj večer a do toho večera si pozval svého hosta a tyhle ty vítězní autory samozřejmě taky, no a takže Jarda Hudka zjistil, že se nejvíc hodím písničky tenkrát já.
1: Tak to jsme hluboko v minulosti, abychom se dostali k té současnosti. V únoru vyšla knížka Jiří Hanke Má poklona. Proč ten název?
0: Ten název vychází z jedné, ta knížka je knížka koláží písnových textů, který jsem tenkrát skládal, a takových básní vystřelovaných z titulků novinových.
1: Čili tam nejsou žádné fotografie, to bylo
0: ne,
1: ještě
0: tam
1: předtím.
0: Nejsou žádné fotografie a jedna z těch koláží se jmenuje Má poklona. Je to vlastně takovej zadek slona, který byl předělaný na tvář, nalepený oči, pod chobot, pod ten ocas mu přišla ústa a drží v ruce, má klobouk, smokingovou ruku s kloboukem a s cylindrem a to jsem tenkrát nazval Má poklona. A mně to teďko připadlo jako takový docela, když už se blížím v takovém věku, že jako ta Má poklona, možná už to bude asi poslední věc, která vyšla. Ale je to, jsou to věci, který nemají s fotografií vlastně nic společného.
1: A je pravda, že vás k tvorbě koláží inspirovala manželka?
0: No právě. My jsme, jak jsem říkal, pak jsme v 67. se seznámili, v 68. za asistence sovětských tanků jsme se brali a Jiřinka malovala, kreslila a já jsem nechtěl zůstat pozadu, chtěl jsem taky něco dělat tenkrát, mimo tu muziku, kterou jsem v té době dělal, ale kreslení mi nešlo a začal jsem teda vystřihovat koláže. A tím jsem se dostal k tomu.
1: No, jakému druhu hudby jste se tady na přelomu těch 60. a 70. let věnoval? To už nebyl ten big beat, byl to folk?
0: Folkový věci, moje vlastní věci.
1: A vaše muzicírování způsobilo, že jste začínal s fotografováním folkařů a jazzmenů?
0: No a potom ten příběh je celý hrozně dlouhý, složitý.
1: Zkraťme ho.
0: Já jako písničkář tenkrát jsem byl pozván od výtvarné skupiny, tvůrčí skupiny Ateliére 74 v Kladně, abych jim zahájil svýma písničkama vernisáž na zámku kladenským. Tak já jsem tam zahrál, zaspíval, ale v té době se jim ukázali moje koláže, Jiřinka Kresby a vlastně jsme se přátelili a za rok už jsme s nima vystavovali a byli jsme jejich členama. A oni nějak víc objevovali moje tehdy začínající, já jsem je fotil pro skupinu a tohle, že objevovali moje fotky víc než ty koláže, Takže já jsem na ty koláže pak tak nějak trochu zanevřel a začal jsem se věnovat víc té fotografii.
1: No a které osobnosti hudební scény se vám tady podařilo tehdy zachytit?
0: Prosím,
1: jaká jména slavná jste fotil?
0: Já jsem tam fotil snad 20 let nebo ještě díl. Zachytil jsem skoro každýho, kdo tady byl v Československu tehdy. Mm-hmm. Samozřejmě Tina Turner, Ray Charles, B.B. King, to byly nekoneční úžasní koncerty, které jsem jezdili tehdy na jazzový festival v Praze.
1: A kdy vás napadlo tvořit ty konceptuální básně z novinových titulků?
0: To je až dávno, to vlastně už až po listopadu dávno. Protože já nevím ani, jak mě to napadlo, ale najednou, když jsem se procházel tím jedním určitým deníkem, tak jsem tam viděl takový nápisy, názvy, které mi připadaly, že v určitým spojení dostávají až téměř surrealistický nádech nebo prostě vyjadřují úplně něco jiného a nějaký i ty mý pocity, který jsem kdysi chtěl vyjadřovat těma kolážema. Jo? Ty koláže byly vesměs buď to jenom poeticky nějaký, ale hlavně angažovaný, hlavně protiváleční, protože já to je téma, Které mě velice zajímalo a jak je vidět, dneska je to zase aktuální, i tenkrát hrozili studená válka, že jo, a byly všelijaký takovýhle okolo nás hrozby. No.
1: Hostem hovoru je dnes fotograf Jiří Hanke.
2: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: K fotografii vás přivedl otec, stejně jako zase vy, vašeho syna. Je to něco jako rodinné prokletí? Ta fotografie?
0: No tak díky tátovi jsem znal fotografii a tím, že jsem se tou fotografií takhle zabýval, tak jednou začal fotografovat i můj syn. Manželka fotografuje samozřejmě taky, protože nejdřív malovala, kreslila, v současné době se věnuje hlavně tedy fotografii. Ale můj syn, když mu bylo 40 let, tak měl nějakou takovou dost blbou operaci a po té operaci byl u nás doma v rekonvalescenci pár dní, tam ležel u mě v pokoji. A aby měl co dělat, tak já jsem mu tam okolo něj naskládal všechny knihy fotografické, kterých mám teda požehnaní. No a on si je prohlížel a něco se v něm tak zlomilo, že pak přišel domů, koupil si foťák a řekl, já budu fotit, aby po mně taky něco zůstalo tady. Jako ajťák to po mně nezůstane nic.
1: Což se mu daří, protože je úspěšný i ve světě, ale teď vlastně aktuálně vystavujete jako rodina. Kde to je, ta společná výstava?
0: To je výstava, která už proběhly asi 4. První začala v roce, kdy měl tatínek výročí 100 let od svého narození, už byl mrtvý samozřejmě. A já jsem tenkrát chtěl udělat něco takového, nějakou výstavu k tomu jeho výročí a tak jsem si vymyslel, že uděláme, tenkrát jsem to nazval rodinný balení, protože v té době fotografovala jak moje žena, já teda, tatínkový archiv jsem měl doma, fotografoval Michal, syn, fotografovala dcera Lucie a dva vnuci začali taky fotografovat, protože to všichni viděli okolo sebe, tak nemohli to neskusit.
1: A počítám správně, že to je tady 7 autorů.
0: Je to 7 autorů od mýho tatínka, že jo, který umřel v 69 letech, bohužel, takže já on nikdy nevystavoval. Já jsem mu udělal první výstavu k jeho nedožitým 70 tenkrát. No, takže tak je nás 7 autorů, no. Ale každý se věnuje něčemu zcela jinému, ale jak to viděli a jak vidějí na těch výstavách, který dělám a tohle, tak všichni se věnovali nějakému tématu, jo. Nikdo nedělal náhodný fotky, že by chodila svakal někdo okolo sebe.
1: A teď je to rodinné balení jak vidění kde?
0: Teďko je v Liberci, je to galerie RX, Liberec. Mm-hmm. RX to je podle toho, že je to Ružodolská ulice 10X, jako římská, tak takhle. A tam je to taková menší galerie, 3 menší místnosti. Je tam od každého pár věcí, ponad přece jenom 7 lidí je hodně.
1: Vy ale chystáte samostatnou výstavu teď na září?
0: Ano, v září chystám výstavu v Galerii 4, v centrum Galerii 4 v Chebu, ale nebude to samotná výstava, budu tam mít já, Michal a moje žena. Budou to 3, protože to je ohromný 2 patra veliký, kde se vejde přes 150 fotografií, takže tam budeme všichni tři.
1: Proč Cheb? Protože vy jste kladenský rodák a řekl bych i patriot.
0: No, Cheb to je galerie 4 v Chebu. To je proslavená galerie, která už teďko měla výročí, tuším 40 let výročí, kdy vznikla. Hmm. A já už jsem tam za tu dobu, za těch 40 let, vystavoval asi 4x, takže tam už se vracím do té galerie po pátý, jako se dá říct, jako domů. No a teď se tam změnil pan ředitel Zbyněk Ilek, který to založil, tak odešel do důchodu a přišla tam nová ředitelka, Alice Šmídová, magistra, a zavolala mi, že připravuje nový program, jestli by jsem tam nechtěl třeba i tedy se synem a s manželkou vystavovat. Takový se neodmítají nabídky, takže jsem na to souhlasil, i když jsem si myslel, že jsem předloni měl výstavu už naposled, nějakou velkou.
1: No, když říkáte předloni, jak jste v polovině dubna oslavil 2 roky od vašich 80.
0: No, a to jsem měl v Kladně 2 výstavy, ale pak jsem měl velkou výstavu nebo významnou výstavu v Leica Gallery v Praze na konci roku z prosince do ledna, listopad, prosinec, leden. A tam jsem měl jeden zásadní můj soubor Otisky generace. Bylo tam asi 120 fotografií, což bylo docela dost na tu dobu. A to jsem si myslel, že je to moje poslední výstava už.
1: No, naštěstí není. Jak se bude ta, už máte název, jak se bude ta chebská nová jmenovat? Společná
0: v tom Chebu se to bude jmenovat 3 cesty. Vymýšleli jsme ho složitě. To je takový for, jestli ho chcete slyšet, jak na to přišlo. My jsme jeli z Liberce se synem a se ženou. Jeli jsme v autě domů v noci po té vernisáži a pořád jsme přemýšleli, jak to dát název, že jo? Protože to je takový složitý tohle. A já jsem seděl vedle Michala vepředu, žena vzadu. A já jak blbě slyším, tak ona, aby to byl vtip, tak řekla 3 sestry. A já jak blbě slyším, mám 3 cesty, no to je parádní název. A tak to vzniklo.
1: No, vy jste třeba 23 let fotografoval pohledy z okna svého bytu. Jak vás to napadlo?
0: To mě napadlo taky, ke mně ty témata přicházejí sami, říkám, já je nevymýšlím, oni se dost těžko dají vymýšlet. A to mě napadlo tím způsobem, že já jsem vlastně bydlel v prvním, pak v druhém patře budovy nad náměstím Svobody v Kladně a měli jsme postele pod okny a ráno jsem se probudil, podíval jsem se z okna a viděl jsem něco. Poprší, je hezky sluníčko, něco se tam děje, že? A říkal jsem si, to by bylo zajímavý fotografovat. Ale asi 2 roky jsem jenom to měl v hlavě, že by to bylo dobrý. A jednou jsem se probudil a oni okolo toho parku vykáceli všechny ohromný starý lípy. Tak jsem vzal poprvně foťák do ruky, no a napadlo mi zapsat si čas, hodinu, minutu, všecko. No a pak se z toho stal soubor na 23 let, než jsem se odstěhoval.
1: Přemýšlel jste o tom, čím je pro vás fotoaparát? Je předmětem, který nejčastěji berete do ruky?
0: No tak byl častej samozřejmě, protože pro mě je to vyjadřovací prostředek. Jo? Já se prostřednictvím tím sděluju svý názory nebo na okolí nebo na to téma, který fotografuju. Takže ten fotoaparát pro mě je takovým nástrojem, který musím mít, abych mohl sdělit tu myšlenku, kterou chci.
1: A mohla by fotografie vzniknout dřív, než ho tedy vůbec uchopíte, než ho vezmete do ruky, ten fotoaparát?
0: Já se většinou věnuju tématům dlouhodobým, který mám a kterým se věnuju, takže nechodím s fotoaparátem po městě a neběhám a nescháním žádný momentky, ale když jdu, tak jdu fotografovat do určitý rodiny, kde dělám nějaký ty portréty, na určitý koncert, když jsem chodil, nebo témata určitých, třeba jsem dělal lidi z podprůhu, no, takže jsem 15 let chodil fotografovat do jedné takový starý dělnický čtvrti v Kladně pod Průhonem, takže každý to téma mám a pak přímo k němu jdu a beru si fotoaparát. Třeba když jsem dělal soubor podnikatele po roce 89, tak v 90. letech, tak taky. Musel jsem se domluvit s tím člověkem, který ho budu fotografovat a pak jsem teda ten fotoaparát vzal do ruky, ale na krku ho nenosím.
1: Vaše snímky prý zachycují neuchopitelné, tedy čas. To je ale princip fotografie, ne?
0: Je, no, tak princip zachycuje čas, že jo, zastavuje vlastně. Proto jsem taky tu svoji knížku jazzovou nazval tehdy Stop Time, protože to byl takový název, který má tři významy. Stop Time jako v hudbě, že jo, tu pasáž, kde se teda zastaví ten tok té hudby, zastavený čas. A navíc jsem fotografoval ty muzikanty rád v zákulisí, kdy vlastně už neměli tu image pódiovou, ale byli sami sebou. A takže ten název byl pro mě takový symbolický, jako ten Stop Time.
1: V čem vidíte rozdíl mezi zachycením okamžiku a plynutím času?
0: Ten okamžik, který zachytíme, tak v ten moment už neexistuje, že jo? To je prostě, když dělám ty dlouhodobé soubory a časově označuju a to, tak tam si myslím, že ten čas vlastně do jisté míry ilustruju, jo? Že ho dostávám, což není možné, ale dostávám ho do nějakého takového kompletu.
1: To, že jste ve skvělé kondici, tak to je díky genetické loterii, anebo je to i vlastním přičiněním? Čím to je?
0: Ničím, to je...
1: Jsou to geny?
0: Já nevím, asi ne.
1: Způsob života?
0: Já už jsem to jednou někde řekl, že jím, na co mám chuť, piju, na co mám chuť a nesportuju.
1: To je vaše rada k dlouhověkosti.
0: To je takový můj život, takhle já žiju.
1: No ale asi, že jste fit, tak to podporuje ta fotografie, ne? Ta práce vlastně.
0: To mě drží. To je prostě, kdybych ji neměl, kdybych ji nemohl dělat dál a hlavně organizovat výstavy a dělat, tak asi bych se unudil a zbláznil a asi by mě to kleplo někdy. Ale já právě chodím z holí, jak jste viděl, pajdám se, sotva někam dolezu. Ale když třeba organizuju výstavu, kde dělám na zámku teďko z výstavy jiným autorům, takže já tam najednou lezu po štaflích, lítám, žena říká, člověče, ty bys měl dělat furt výstavy, protože ty jsi úplně jako omládneš, když to dělám, no a pak zase pojídám.
1: Tak ať vám to lepší vydrží co nejdéle. Hostem hovoru byl fotograf Jiří Hanke, moc děkuji za váš čas. Mějte se hezky, nashledanou.
0: Nashledanou, děkuji.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kros.
2: Český rozhlas Plus, kdo je kdo?
3: František Klicpera, lékař, spisovatel, vlastenec, ale také starší bratr známějšího dramatika a obrozence Václava Klimenta Klicpery. Jenže nebýt Františka, možná by se jeho mladší bratr nikdy nedostal do vlivných vlasteneckých kruhů.
4: František měl převzít po otci krejčovské řemeslo v Chlumci nad Cidlinou, ale raději se vydal na studia do Hradce Králové. Tam navštěvoval gymnázium, které úspěšně dokončil. Poté se přesunul do Prahy a už od roku 1812 vystupoval v ochotnických představeních v dnešním Stavovském divadle.
3: František Klicpera se také účastnil recitačních soutěží v Klementinu a navštěvoval přednášky Josefa Dobrovského v jeho bytě. Od roku 1808 se staral o svého mladšího bratra Václava Klimenta Klicperu, který přišel do Prahy studovat na gymnázium. Nejenže ho finančně podporoval, tam ho ale také seznámil s okruhem českých vlastenců.
4: Po studiu medicíny působil Klicpera v Jihlavě. Později se stal profesorem gynekologie v Linci. Když po vyloučení ze studií v Českých Budějovicích přišel do Lince František Ladislav Čelakovský, Klicpera pomáhal také jemu.
3: Vedle lékařské praxe se František Klicpera věnoval psaní vlasteneckých básní, překládal z ruštiny a vydal odborné dílo latinsko-česko-německou srovnávací botanickou terminologii. František Klicpera zemřel v Linci v roce 1821.
2: Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Česko může pokračovat s dostavbou jaderné elektrárny Dukovany. Evropská komise ukončila předběžný přezkum kvůli státní podpoře jihokorejské společnosti KHNP. Ta má dva nové bloky postavit. Na síti X to oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Přezkum měl posoudit, jestli by finanční příspěvky pro korejskou firmu mohly narušit vnitřní unijní trh. České úřady můžou obnovit zemědělské dotace firmám z holdingu Agrofert. Uvedla to mluvčí Evropské komise Louise Bogeová. Potvrdila tak, že státní zemědělský intervenční fond postupoval správně, když rozhodl o obnovení dotací. Brusel ale zatím dotace pro Agrofert proplácet nebude, a to dokud neprověří celou záležitost s potenciálním střetem zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Maximální cena litru benzinu ode dneška klesne o dalších 25 haléřů. Čerpací stanice ho až do pondělí budou moct prodávat nejvýš za 41 korunu a 64 haléře. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop u nafty naopak o víkendu vzroste oproti pátku o 7 haléřů, a to na 40 korun a 4 haléře za litr. Regulace cen pohonných hmot bude pokračovat až do konce června. A parkování v centru Jihlavy je ode dneška zdarma má přes celý víkend. Rozhodlo o tom vedení magistrátu. Dosud bylo možné auto v takzvaných fialových a oranžových zónách bezplatně odstavit jen v neděli. Změnit režim se Jihlava rozhodla na základě nízké vytíženosti. Magistrát bezplatnými sobotami přijde o zhruba 2 miliony korun ročně. Tenista Jakub Menšík vypadl na Roland Garros v semifinále. Němci Alexandru Zverevovi podlehl 1-3 na sety. Ve finále se Zverev utká s Italem Kobolim, který do zápasu o titul postoupil bez boje. Jeho soupeř Ital Arnaldi onemocněl. Mezi ženami postoupili Kateřina Siniaková s Američankou Townsendovou do finále deblu. A kajakář Jakub Krejčí slaví premiérový triumf v závodě světového poháru. Vyhrál v pražské Troji.
6: Nehoda na D1 za Švětínem a překážka na D1 u Velké Býteše. Na nehodu pozor na dálnici D3 z Českých Budějovic do Tábora. Za Švětínem na kilometru 109 havarovalo vozidlo, místo je označené šipkou silničářů. Na D1 z Prahy do Brna stojí u Velké Býteše na kilometru 161 nepojízdné vozidlo. Blokuje odstavný pruh, je označené světelnou šipkou. Na místo teď přijeli policisté, téměř všechna vozidla v místě vybočují do levého pruhu. V Praze je mimo provoz Strahovský tunel ve směru z Břevnova na Smíchov. Vyřadilo ho plánované čištění. Znovu otevřený má být v 5 hodin ráno. A v Praze na Břevnově opatrně v Ankarské ulici. Na úrovni kolejí Hvězda havarovala dvě osobní auta. Na vozovku vytekly kapaliny, průjezd je teď omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Dnes čekáme jasno až polojasno, postupně od jihozápadu přibývání oblačnosti a v Čechách k večeru místy přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na horách bude kolem 16. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Stávka na úřadu vlády. Co přivezl předseda Senátu Vystrčil z Tchajvanu, či jak Velká Británie bojuje s rasistickým antirasismem. Nejenom tato témata rozeberou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
2: Názory a argumenty.
7: Odboráři na úřadu vlády vyhlásili na dnešek stávku. Vyzývají k přehodnocení převodu agent ochrany lidských práv, duševního zdraví či závislostí ze Strakovy akademie na různá ministerstva. Obávají se, že tento přesun agendy poškodí. Podle šéfky úřadu vlády Tinde Barta je ale většina kritiky neopodstatněná. Není důvod k obavám, přesun je politické rozhodnutí a nelze ho už změnit. A o tom teď budu mluvit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře.
8: Dobrý den.
7: Slyšeli jsme, že podle Tinde Barta už nelze nic měnit, ale může přece jenom ta stávka změnit aspoň něco?
8: Podle mého názoru nic zásadního změnit nemůže, a to z toho důvodu, že už přesuny těch jednotlivých pracovníků z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva probíhají, jsou podepsány různé protokoly, které to mají umožňovat a tak dále. Takže ta stávka má význam pouze v tom slova smyslu, že opět může upozornit veřejnost na problematiku toho, zda agendy týkající se například rovnoprávnosti mužů a žen národnostních menšin lidských práv proti drogové politiky, zda může fungovat na jednotlivých ministerstvech, nebo zda bylo lepší, aby zůstala tato agenda v rámci úřadu vlády. Vzhledem k tomu, že tedy probíhá ta stávka, tak je třeba dodat, že je to krok velmi neobvyklý, protože si nepamatují, nevybavují, že by na úřadu vlády někdy v minulosti stávkovali zaměstnanci tohoto úřadu. Zároveň je třeba dodat, že skutečně jde o rozhodnutí, které je politické, za kterým tedy stojí vláda, za kterým stojí šéfka úřadu vlády, a ta tvrdila, že si jednak nechala zpracovat určitou analýzu, a když do té analýzy nahlédneme, tak jsou tam některé pasáže, které hovoří o tom, že skutečně některé věci se dublovaly, to znamená, že je řešil ten příslušný útvar na úřadu vlády, ale také na jednotlivých ministerstvech, ale zároveň ta analýza dospívala k tomu, že ty překryvy nebyly tak rozsáhlé a že spíše někdy se dalo mluvit o tom, že se to doplňovalo, než aby se to nějak zdvojovalo. Takže je zřejmé, že šéfka úřadu vlády vycházela z jiných pohnutek a jedna z těch pohnutek, o které ona otevřeně mluví, bylo také to, že podle kompetenčního zákona jsou vymezeny určité funkce, které má úřad vlády zastávat, co vlastně má dělat, a podle jejího přesvědčení tam tyto agendy nepatří, a proto se tedy rozhodla to prosadit přes vládu takovým způsobem, aby byly přemístěny na jednotlivá ministerstva. Existuje i jiný úhel pohledu, a to od lidí, kteří se těmito věcmi dlouhodobě zabývali nebo zabývají. Jsou to lidé z praxe, odborníci, kteří třeba i působili ve vysokých pozicích v rámci těchto agent, a ti tvrdí, že to není dobrý nápad, že přece jenom ta koordinace v některých oblastech je nutná, že ty problémy se netýkají jednoho rezortu, ale že je to napříč rezorty, a proto by ta koordinace měla být zachována. Zároveň někteří pracovníci, kteří tedy přecházejí, se obávají toho, že pokud budou třeba kritičtí vůči některému ministerstvu, takže to může poznamenat tu jejich pracovní kariéru, že zkrátka za to mohou být nějakým způsobem sankcionováni, kdežto když působili v rámci úřadu vlády, tak byli v tomto směru přece jenom svobodnější. Takže uvidíme v následujících týdnech, možná i letech, jak tedy tento krok poznamená pozitivně nebo negativně ty agendy, které byly dosud pod úřadem vlády, a pak za to samozřejmě, když je to politické rozhodnutí, by měli nést politickou odpovědnost ti, kteří o tom rozhodli, ale pokud se to projeví v řádu let, kdy už bude jiná vláda, tak ta bude řešit ty problémy, které sama nespůsobila.
9: To byl kolega Petr Hartmann. Petře, děkuji.
8: Naslyšenou.
9: Předseda Senátu Miloš Vystrčil se vrátil ze své cesty na Tchaj-wan. V jejím závěru mezi jiným tchajwanská vláda slíbila vytvořit nový fond ve výši v přepočtu 1,25 miliardy korun pro podporu tchajwanských investic v Česku a naopak. Nad okolnostmi, výsledky i důsledky Vystrčilovy cesty se zamýšlí dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
10: S batohem na zádech vystoupil český předseda Senátu na Tchaj-wanu z dopravního letadla. A s batohem na zádech ho přivítal i tchajwanský prezident, když mu uděloval jedno z nejvyšších tchajwanských vyznamenání. Větší symbolickou facku předseda vlády Babiš, který odmítl dát předsedovi Senátu Vystrčilovi na služební cestu na Tchaj-wan k dispozici vládní letoun, dostat nemohl. Otázku, zda mu to vůbec došlo, teď ale nechme stranou. Podstatné je, že tím Andrej Babiš, jak to Miloš Vystrčil formuloval, především vrazil nůž do zad českému biznisu. Vládní letadlo totiž předseda Senátu nepotřeboval kvůli sobě, ale proto, že s ním měli na Tchaj-wan letět na už domluvená setkání s tchajwanskými protějšky zástupci českých firem ze strojírenství, IT, kyberbezpečnosti, energetiky a dalších high-tech oborů, ale také delegáti českých univerzit a institucí spolupracujících s Tchaj-wanem v oblastech výzkumu a vzdělávání. Ti všichni profitují nejpozději od předloňska, kdy Česko podepsalo s Tchaj-wanem memorandum o partnerství ve vyspělých technologiích, především z časového okna v polovodičovém sektoru, které skýtá českým firmám reálnou šanci zařadit se do tajvanského dodavatelského řetězce. TSMC, tajvanský světový gigant v produkci moderních polovodičů a vysoce výkonných čipů, dal sice při výstavbě své nové továrny v Evropě logicky přednost Německu, kterému poskytlo nejlepší podmínky, ale svou megafab staví v Drážďanech, odkud je to k nám ani ne 50 kilometrů. S investicemi do České republiky má Tajvan kromě toho i zkušenosti. Díky němu tady vzniklo už na 30 tisíc pracovních míst, což je pětkrát víc, než u nás doposud vytvořila Čína. Jejímž jménem tady svého času nasliboval tehdejší prezident Zeman hory doly. Přesto dnes Andrej Babiš tvrdí, že oficiální politické návštěvy na Tajvanu českému biznisu nic reálného nepřinesly. Poškozují vztahy s Pekingem a ničí biznis českých firem v Číně. On sám chce prý dělat pragmatickou politiku pro exportéry. Že to říká právě on, je dost pikantní. Jeho Agrofert se v roce 2006 stal v Číně obětí masivního podvodu a tunelování, při kterém Andrej Babiš přišel v přepočtu o stovky milionů korun. Takže moc dobře ví, jak to v Číně chodí. Zvláštní v každém případě je, že čínské velvyslanectví v Praze tentokrát neodsoudilo oficiální cestu na Tajvan jako takovou, ale vztáhlo ji vysloveně na předsedu Senátu, který údajně nerespektoval postoj české vlády ani převládající veřejné mínění a na Tajvan jel čistě z důvodů osobních zájmů. Dodat je třeba, že ve skutečnosti se Čína neřídí podle toho, jak se který stát chová k Tajvanu. Svou investiční strategii zredukovala v posledních letech v celé Evropě. Důvod je prostý. Evropské státy zavedly přísné kontroly a pravidla. Jednoduše proto, že dbají na svou bezpečnost.
7: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. Po odchodu většiny členů dozorčí a správní rady klíčových sponzorů a prakticky všech zaměstnanců opouští knihovnu Václava Havla i její spoluzakladatelka, vdova po prvním českém prezidentovi Dagmar Havlová. O osudu knihovny uvažuje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
11: Že má někdejší první dáma ke knihovně Václava Havla dlouhodobě vztah přinejmenším ambivalentní, bylo těžko přehlédnout. Stejně jako to, že naopak jednoznačně preferuje činnost nadace Vize 97. Dagmar Havlová sice stála společně s politikem Karlem Schwarzenbergem a sociologem Miroslavem Petruskem u zrodu knihovny v létě roku 2004, více než 7 let před Havlovým úmrtím, ale zejména po jeho odchodu jakoby o instituci nejevila větší zájem. I když měla z titulu předsedkyně výboru rodiny zakladatele vliv na složení správní rady a je ovšem také držitelkou osobnostních práv na jméno bývalého prezidenta. Takže když Havlová nyní knihovnu opouští, ta aspoň v dosavadní podobě zřejmě zaniká. Děje se tak po nedávné eskalaci zásadního sporu o budoucnost knihovny, když od ní odešli hlavní donátoři rodina Bakalova a nadace Karla Komárka, rezignovala skoro celá správní rada a výpověď podali hromadně zaměstnanci. To vše kvůli nesouhlasu s představami zhruba před rokem jmenovaného ředitele, ekonoma a publicisty Tomáše Sedláčka. Což sice vyhlíželo hodně vážně, ale pořád se dalo uvažovat o nějakém pokračování instituce pečující o Havlův myšlenkový odkaz a dílo a pořádající 10 měsíců v roce množství přednášek, konferencí a debat, pečující o havlovský archiv a provozující i nakladatelskou činnost a tak dál. Havlová ovšem ve čtvrtek podvečer oznámila, že jí nezbývá než následovat Bakalu s Komárkem a už pro knihovnu, cituji, nemá sílu ani zdraví více dělat a je z toho, opět cituji, unavená. Což by si někdo mohl vykládat ale tak, že využila dramatické situace kolem Sedláčka a jí k srdci nepřilehlou knihovnu, v jejímž čele se během posledních let z neprůhledných důvodů vystřídalo několik osobností, poslala tak říkajíc ke dnu. Jen pár měsíců před hojně připomínanými Havlovými nedožitými devadesátinami. Dělat za knihovnou ale kříše přece jen asi předčasné. Václav Dušek, který jako jediný zůstal členem ochromené správní rady, mimochodem vnuk jednoho z nejbližších Havlových přátel, překladatele Zdeňka Urbánka, se domnívá, že pokračování možné je. Zřejmě by se našli lidé ochotní věnovat potřebné finance, letošní rozpočet činí necelých 30 milionů, a dají se podniknout i právní úkony k další činnosti. Dušek se hodlá snažit také o dohodu s Dagmar Havlovou, ale je zřejmě i připraven na pokračování v mnohém ohledu nezastupitelné instituce i bez Havlova jména. Jímž bývalá první dáma plně disponuje a ke knihovně má, jak řečeno v úvodu, poměr ani nevlažný.
7: To byl komentář kolegy Ondřeje Konráda.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Ve Velké Británii se dlouho řešila otázka, zda policie a justice nejsou nespravedlivé k příslušníkům etnických a náboženských menšin. Teď se debata překlopila na opačnou otázku, zda jim naopak nenadržuje. Podnětem byl případ vraždy v jihoanglickém Southamptonu. Velká Británie bojuje s rasistickým antirasismem, říká komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
12: Mnozí britští publicisté se ptají, jestli jejich země zažívá okamžik George Floyda, tedy amerického černocha, který zemřel poté, co mu policista dlouho klečel na krku, přestože muž si stěžoval, že nemůže dýchat. Tentokrát jde o smrt Henry Novaka, bílého Brita, který v Southamptonu už koncem loňského roku zemřel poté, co ho pětkrát nožem bodnul britský Sikh Vikram Digva. Případy se neliší jen místem činu a barvou pleti oběti a pachatele, ale také reakcí společnosti a úřadů. V Americe se po Floydově smrti zrodilo hnutí Black Lives Matter, které upozorňovalo na policejní násilí vůči Afroameričanům. Ale také velmi podrážděná atmosféra, během které bylo obtížné upozorňovat na niance. Politici i policisté, a to nejen američtí, ale dokonce i britští, rituálně poklekávali na znamení přijetí jakési hlubší zodpovědnosti a recidivista George Floyd byl vydáván za něžného obra. Rozdíl i v tom, že Novakovu smrt nezpůsobil policista, ale útočník. Ten policii nahlásil, že ho Novak rasisticky urážel. A policisté pak po příjezdu automaticky věřili nezraněnému snědému Digvovi a bez přemýšlení spoutali na zemi ležícího zraněného bílého Novaka. Na jeho stížnost, že nemůže dýchat, vlastně stejnou jako v případě Floyda, reagovali zlehčujícím komentářem a Novak pak na následky zranění zemřel. Digva ovšem stíhání neunikl, právě před pár dny dostal vysoký trest odnětí svobody a britská policie také vyšetřuje případ selhání vlastních lidí, kteří byli vybaveni kamerami. Ale mnozí si všimli, že na podporu zavražděného Novaka se žádné velké pochody nekonaly. O povinně dobrovolném poklekávání politiků nebo policistů nemluvě. Společenská reakce se ale samozřejmě dostavila, protože část britské veřejnosti věc chápe jako součást širšího problému. Tvrdí, že v jejich zemi existuje dvojí spravedlnost, jiná pro menšiny, které jsou zvýhodněné, a jiná pro bílou většinu. Kontextem je i dlouhodobě vysoká imigrace, včetně té nelegální, a nevždy úspěšná integrace příchozích. A také pocit občanů, že imigranti si dobře žijí na útraty rodilých daňových poplatníků. Atmosféru se snaží využít jak předseda strany Reform UK Nigel Farage, tak osobnosti napravo od něj jako Tommy Robinson. Problém má i užší rovinu, a to je špatně zvládnutý boj s rasismem v samotných institucích spravedlnosti, často pod vlivem různých módních teorií o identitě, rase a statusu oběti. K současnému stavu kritičtí britští publicisté proto tvrdí, že od institucionálního rasismu minulosti se Británie přesunula k dnešnímu institucionálnímu antirasismu, ten je ale prý také v jádru stejně rasistický, jen změnil objekt, proti kterému se zaměřil. jen v hrabství Hampshire, kde se vražda odehrála, utratila policie asi 1 000 000 liber za speciální školení, v nichž se policisté měli naučit vnímat příslušníky menšin ne neutrálně, ale jako ty, které mají především chránit, a na bělochy naopak hledět s podezřením. To možná vysvětluje, proč policisté v Southamptonu automaticky považovali za problém Novaka, i když vše, co měli před očima, svědčilo ve prospěch opačného závěru. V debatě se připomínají i jiné případy, třeba ten v Southportu, kde pachatel zavraždil 3 děti. Učitelka budoucího vraha s předstihem upozorňovala na jeho problematické chování, ale byla odbita s tím, že má rasistické předsudky. Ideálním stavem by měla být společnost a instituce, v nichž barva pleti a rasa vlastně vůbec nehrají roli. Nezdá se, že by Británie byla k tomuto bodu blízko a možná, že se k němu momentálně ani neblíží.
7: Slyšeli jste komentář kolegy Jana Fingerlanda. Jakou má ruský exil naději, že se jednou bude moci vrátit do lepšího Ruska, než je to současné Putinovo? I o tom je dnešní okénko do Ruska komentátora novinek Alexandra Mitrofanova.
13: Kdo se zabývá ruským exilem, ví, že drtivá většina občanů Ruské federace, kteří prchli ze země před Putinovým režimem, žije v naději, že dříve nebo později, nejspíše po diktátorově pádu, se poměry zlepší, oni se vrátí a bude líp. V minulých dnech však zveřejnil web ruské redakce Rádia Svoboda text, který poprvé nastínil zcela jinou perspektivu pro svobodomyslné Rusy v exilu. Autorkou je 46-letá Světlana Prokopilová, která byla v Rusku známou novinářkou, nositelkou několika domácích cen a mezinárodní ceny za svobodu médií. Odjela poté, co jí režim vyhrožoval uvězněním. Stručně shrnu hlavní myšlenky jejího textu. K nepříjemné, ale již známé myšlence, že v postputinovském Rusku nás nikdo nebude potřebovat, se nedávno přidala nová, ještě nepříjemnější. Toto nové Rusko se nám samotným s největší pravděpodobností nebude líbit, napsala, s tím, že mluví o všech protiválečných Rusech, které nové Rusko chtít nebude. Věděli jsme, teď odjedeme. Uchováme v sobě překrásné Rusko budoucnosti. Počkáme na konec. Režim přece není věčný, ale hodnoty jsou věčné. Vrátíme se, říkali jsme si navzájem. A teď se mi zdá, ne. Nejsme zapotřebí. A co hůř, nebudou potřeba ani ti z nás, kteří zůstali v Rusku a uchovávají tyto věčné hodnoty v sobě, protože věří, že je tak zachraňují před erozí války přímo v jejím doupěti. Protože nové Rusko, pokud se objeví, nevyroste z nás. Vylíhne se tam, uvnitř toho špatného Ruska, před kterým jsme utíkali. Prokopilová napsala, že v případném novém Rusku nebude poptávka po demokratech ani liberálech. Noví protestující nepožadují svobodu pro politické vězně a ukončení mučicích praktik ve vězeňském systému. Požadují, aby se na smrt na ukrajinské frontě neposílali nedoléčení ruští vojáci. Aby se poskytovaly výhody rodinám účastníků SVO. Aby se státní rozpočet utrácel na drony a ne na opulentní večírky. A aby se neblokoval internet, jinak se Ukrajince nepodaří rychle porazit, napsala. Podle autorky nepřekrásné Rusko budoucnosti může být vybudováno na souhlasu s válkou proti Ukrajině a budovat ho budou lidé, kteří přijali válku jako danost, pro něž se jí stala součástí života jako nová norma. Rusko v budoucnosti se s největší pravděpodobností zrodí nikoli z toho Ruska, které jsme v sobě zachraňovali, ale z toho, před kterým jsme utíkali. Bude se nám takové Rusko líbit? Ne, nebude. Protože většina, v níž dnes zraje nespokojenost se stavem věcí, nepotřebuje pokání, obnovení spravedlnosti, ideály a hodnoty, ale banální normalizaci. Aby ceny přestaly růst, internet fungoval jako dřív a ideálně, aby se ještě dalo odletět na dovolenou do zahraničí, uzavřela ruská exilová novinářka. V tomto nejhorším scénáři se podle ní Rusko po Putinovi nezbaví zla, ale nadbytečné hniloby, která brání zlu v účinném působení. V tomto Rusku rozhodně nebudeme doma, vynesla svůj rozsudek.
12: U mikrofonu byl Alexandr Mitrofanov ze serveru novinky.cz. A už zbývá pouze závěrečná glosa. Občanská válka v sarkastické vizi hudebnice a básnířky Evy Turnové.
14: Často přemýšlím o tom, co by se stalo, kdyby zmizely všechny společenské brzdy mezi pocitem křivdy a odplatou. Možná i proto se mi zdál sen, že v Praze vypukla válka mezi jednotlivými obyvateli. Každý dostal lehkou pušku a právo vyřídit si s kýmkoliv své účty. Výrobce garantoval mimořádnou přesnost. Chtěla jsem zrovna vyrazit s dcerou do centra. No tam nemůžem, řekla Johanka. Tam se střílí úplně nejvíc. A proč? Někdo tam zrovna přebírá cenu za mír. A tak jsme zůstali doma. První týden se vzájemně zastřelilo několik lidí kvůli parkovacím místům, rekonstrukci společných prostor a kvůli tomu, kdo komu snědl jogurt v lednici kanceláře. Policie zaznamenala nečekaný nárůst útoků na bývalé třídní učitelky. Mnoho občanů se teprve nyní vyrovnávalo s trojkou schování. Všechny mezinárodní války byly pozastaveny. Jakmile se střílení stalo běžnou občanskou činností, armády o něj ztratily zájem. Nejvíce incidentů se odehrávalo mezi členy rodin. Ukázalo se totiž, že člověk odpouští prezidentovi, sousedovi i šéfovi, ale nikdy úplně nezapomene, kdo mu v roce 2017 vyhodil sbírku céček. Pak si všichni uvědomili, že sami mají na svědomí minimálně 10 podobných přečinů a nikdo raději nevycházel z domu. Jenomže lidem začala po chvíli chybět společnost a tak odvážní jedinci zase opatrně vyrazili do ulic. A od té chvíle začala nejzdvořilejší éra českých dějin. Úřednice se pro jistotu začaly usmívat, řidiči pouštět chodce, sousedé přestali vrtat v neděli, Filip Turek dokonce začal zdravit cyklisty jako první. Na schůzi SVJ se poprvé v historii podařilo schválit rozúčtování vody bez jediné vraždy. Lidé začali vracet nákupní vozíky až ke stojanu. Na internetu se objevila věta "možná se mýlím". Prezident Pavel se ráno probudil a zjistil, že pod oknem stojí Macinka s brokovnicí. Ježiš, co jsem zas udělal? Zavolal prezident. Nic, odpověděl Macinka. Jen jsem si přišel popovídat, v nové době je důležité udržovat dobré vztahy. Prezident ho pozval dál na kávu, ale pro jistotu odjistil.
12: Ironickou glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
2: Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Spojené státy sestřelily 4 iránské drony, které směřovaly k Hormuzskému průlivu. Česká centra nemohou podle premiéra Babiše legálně ukončit provoz. Zavření center hrozí podle ministra zahraničí Macinky. Olympijská vítězka ve snowboardingu Zuzana Maďarová je poprvé v kariéře královnou bílé stopy. A dnes bude slunečno, od jeho západu postupně přibývání oblačnosti, teploty až 26 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Americká armáda sestřelila 4 iránské drony vyslané směrem k Hormuzskému průlivu. Uvedlo to velitelství amerických sil na Blízkém východě. Dodalo, že po sestřelení dronů armáda bombardovala iránská radarová stanoviště, aby zabránila dalším útokům. Podle armády drony cílily na regionální námořní dopravu. Mezi Washingtonem a Teheránem platí od 8. dubna příměří, které obě strany porušují. Země se snaží najít shodu na takzvaném memorandu o porozumění, které by položilo základ pro budoucí mír.

0: kritizoval i Babiš.
1: Jako skutečně to je neuvěřitelné, co vlastně aspoň podle toho, jak to pan Macinka prezentoval i na vládě, tu nehospodárnost a samozřejmě je to i ostuda, že ani se neví pořádně co s tím pavilonem, řeší se to, ale on musí jasně říct, jakým způsobem ty centra zachrání.
0: Někdejší ministr Jan Lipavský za ODS obvinění odmítá. Česko bude mít od dneška první blahoslavené mučedníky spojené s moderními dějinami. Stanou se jimi kněží zavraždění komunisty Jan Bula a Václav Drbola. Katolická církev dokončí dlouholetý proces blahořečení na slavnostní mši. Kardinál Michael Černý, vyslaný Lvem 14. tam česky a latinsky přečte papežský list, vysvětluje biskup brněnské diecéze Pavel Konzbul.
2: Jsou dva takové modely, když se někdo vyhlašuje za svatého nebo blahoslaveného. Buď to koná se přímo v Římě a potom to dělá papež, ale v poslední době se to trošku změnilo, že se jako podporují místní církve, takže papež posílá nějakého delegáta, který to tam jako jeho jménem řekne, aby se toho mohlo účastnit třeba i víc lidí.
0: Tenista Jakub Menšík podlehl v semifinále Roland Garros Němci Alexandru Zverevovi 1-3 na sety a o titul v singlu si nezahraje. V finále deblu čeká Kateřinu Siniakovou. S Američankou Townsendovou porazili v semifinále kanadsko-brazilský pár Dabrovská Stefániová ve dvou setech. A úřadující olympijská šampionka v paralelním obřím slalomu snowboardistka Zuzana Maďarová se stala vítězkou ankety Král bílé stopy, a to poprvé v kariéře.
3: Na to koukám, že to byla životní sezóna a určitě myslím, že to bude jedna z nejlepších, co bude za celou kariérový, protože samozřejmě olympijský zlato nemůžete vyhrát každý rok. Je to něco neskutečného a myslím, že to určitě zůstane jako jedna z nejkrásnějších sezon, protože i kdyby se něco takového třeba povedlo zopakovat, tak furt tohleto je ta první olympijská medaile a je to prostě něco výjimečného.
0: Druhý skončil v anketě alpský lyžař Jan Zabistřan a třetí snowboard krosařka Eva Adamčeková.
4: Nehoda na D3 za Ševětínem a omezení na D8 za Roudnicí. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Tábora došetřují nehodu za Ševětínem. Na kilometru 109 je místo havárie označené světelnou šipkou, na místě je policie, je tam ale špatně vidět kvůli mlze, tak raději zpomalte. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy počítejte s omezením za sjezdem do Roudnice nad Labem. Mezi 26. a 17. kilometrem se kvůli víkendové opravě projíždí pouze jedním pruhem. Opět bez omezení to má být v neděli odpoledne. A v Praze už skončila noční údržba Strahovského tunelu. Průjezdný už je nejen na Břevnov, ale už i směrem na Smíchov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme jasno až polojasno, postupně od jeho západu přibývání oblačnosti. V Čechách k večeru místy přehánky, ojediněle taky bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na horách bude nejčastěji kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Přestože civilní letectví má u nás tak dlouhou tradici a ruzyňské letiště, dnes tedy letiště Václava Havla, bylo otevřeno už v roce 1937, zvukových nahrávek k tomuto letišti v rozhlasovém archivu mnoho není. Tak doufám, že se vám výběr i z toho dochovaného mála bude líbit. Příjemný poslech přeje Veronika Kindlová.
5: Archiv Plus.

0: Nyní nás volá Douglas Československé letecké společnosti, volací značky OKAIE. Žádá novou zprávu o počasí v Praze, oznamuje, že letí z Vídně do Prahy a že se nalézá mezi dvěma vrstvami mraku ve výši 1200 metrů.
1: Úplně nejstarší nahrávka, která se váže k ruzyňskému letišti, je z roku 1939. Je na ní zachycen provoz na letovém dispečinku. Jeden z pracovníků vysvětluje, co všechno se tu děje.
0: Tuto meteorologickou zprávu si musíme vyžádat i od předpovědního ústřední povětrnostní služby, s ním jsme spojeni telefonem a kde koná službu zvláštní pozorovatel umístěný ve věži. Ten zjišťuje neustále stav počasí

0: Zprávu, kterou nám oznámí, letadlu i hned vyšleme.
1: Haló, meteorologický ústav, prosím jednu Českou Prahu pro letadlo OKAIE, letící z Vídně do Prahy. Ano, hůlavovité počasí, vidět 30 km, výška mraků 400 metrů, je desetiny stárů ve 100 metrech, přízemní vítr west-northwest 45 km nárazy, tlak 716 mm, 954 mm. Děkuji.
2: Jak jste asi podle pípání v pozadí pochopili, před 80 lety komunikovala řídící věž z letadly ještě pomocí radiotelegrafu. V roce 1939, kdy byl tento záznam pořízen, existovalo ruzyňské letiště teprve 2 roky. Před ním jako pražské dopravní letiště sloužilo letiště ve Kbelích, zřízené hned po vzniku Československa. Stručný přehled dalších událostí si vypůjčíme z pořadu z roku 1987, věnovaného 50-letí ruzyňské letiště. Slovo má redaktor Milan Jelínek.
3: Československo patří mezi země, které neotálely se zahájením civilní letecké dopravy. Sotva letecká technika dosáhla potřebné úrovně. Už 7. října 1920 otevřelo hlavní město dveře mezinárodní letecké lince z Paříže a 3 roky na to vznikly československé státní aerolinie s linkou Praha-Bratislava. V roce 1926 byla založena Československá letecká společnost vyhrazená vzdušné dopravě cestujících a zboží především do zahraničí. Letiště tady na Ruzyni však tehdy ještě nebylo. Civilní dopravě sloužila část letiště Praha Kbely.
2: Ovšem Kbely přestaly zanedlouho stačit. Bylo tady potřeba vybudovat nové civilní letiště s větší kapacitou. Syn jednoho z prvních zaměstnanců letiště Kbely a pozdější zaměstnanec ruzyňského letiště Václav Vlasák zavzpomínal v roce 1987 v pořadu A léta běží, že nové místo se našlo právě v Ruzyni.
4: O toto letiště, vyhledání té plochy se zasloužil ředitel Trnka a inženýr Věk, jeden z prvních pracovníků ředitelství letiště Praha. A v 29. a ve 30. roce nastal výkup pozemku a planírování. No a pak ta výstavba další pokračovala velmi rychle. No a bylo to velmi pěkně řešené letiště, které bylo dohotoveno v tom 37. roce a byl slavnostně oficiálně zahájen letecký provoz 5. dubna. To byla Sabena, která zahájila tehdy provoz na trati Praha-Brusel 3-motorovým letadlem typu Savoia Markety pro 17 cestujících.
2: Tady se pan Vlasák trochu mýlí. Ve skutečnosti byl prvním letadlem, které oficiálně na Ruzyni přistálo, Douglas DC-2, soukromé československé letecké společnosti. Panem Vlasákem zmíněná Savoia Markety přistála až o hodinu později, ovšem vystoupil z ní belgický ministr dopravy. A možná proto zůstala panu Vlasákovi více v paměti.

0: V Ruzyni vzniklo podle návrhu architekta Adolfa Benše na svou dobu velmi moderní letiště s krásnou funkcionalistickou odbavovací halou. Získalo dokonce hlavní cenu na mezinárodní soutěži. Po válce a nástupu komunistické totality zanikly soukromé československé letecké společnosti. Mnohá letadla proto musela být rozebrána nebo prodána. Soukromé cestování, především na západ, bylo velice omezené. Ovšem, jak připomněl zmíněný pořad A léta běží, členství v táboře míru přece jen něco dobrého našemu letectví přineslo.
1: Na přelomu 40. a 50. let narušila provoz i na tomto letišti takzvaná studená válka. Znesnadnila činnost ve všech provozech vybavených technikou z kapitalistických zemí. Chyběly náhradní díly i odborníci. Ale po roce 1953 začal nový vzestup československé letecké dopravy, která začala využívat sovětskou techniku. V roce 1957 na Ruzyni už pravidelně přistávaly populární tůčka, tryskové Tupolevy 104. Na ty vzrušující chvíle si pojďme zaspomínat s inženýrem Václavem Vlasákem.
2: Bylo to tenkrát odvážné, poněvadž s tím velké zkušenosti nebyly. Znamenalo to, že aerolinky se dostaly z takové té normální průměrné letecké společnosti na světovou špičku. Poněvadž v té době, víte, že třeba Angličané museli se svými proudovými letadly Komet přestat po třech nehodách a teprve asi po 4, po 5 letech obnovili ten provoz. Takže my jsme byli s Aeroflotem jediní, který provozovali dopravu proudovými letadly. A kromě toho jsme se stali světovými tím, že prostě už jsme se neomezili jenom na Evropu, ale letalo se do Afriky, na Kubu, prostě po celém světě.
1: A jak tenkrát přivítal personál letiště existenci nebo přítomnost těchto strojů?
2: No to víte, všichni byli nadšení, to znamená, přestalo se pracovat a bez ohledu na nějakou morálku, tak se, když přistálo poprvé v 56. roce první proudové letadlo, tak ho obklopili, poněvadž to bylo něco úžasného, něco nového.
0: S ohledem na naši uzavřenost vůči světu nebyl v dobách socialismu letecký provoz na Ruzyni nijak zvlášť silný. Přece jen ale začal na stávající podobu letiště klást určité nároky a tak se mezi lety 1961 a 68 vybudovalo severně od původního letiště nové.
3: Moderní letadla potřebují moderní letiště. Pražské letiště leží ve středu Evropy. Provoz na něm se stále zvyšuje. Roste počet domácích i zahraničních spojů naší společnosti a přibývá linek zahraničních společností, jejichž letouny přistávají v Praze. V současné době se stavějí nové letištní budovy a nové startovací a přistávací dráhy. V provozu je už nová 3115 metrů dlouhá a 65 metrů široká dráha a rekonstruovaná dráha 3250 metrů dlouhá.
4: Na novém letišti bude možno odbavit za 1 hodinu až 2260 cestujících. Za rok kolem 3 milionů. Letiště je přestavováno tak, aby na ně mohla přistávat nejen nejmodernější letadla dneška, ale i nadzvukové dopravní letouny, na jejichž vývoji se teprve pracuje.
0: V našem archivu jsme bohužel žádnou reportáž z otevření nového letiště nenašli. Jako náplast mohu nabídnout kousek písničky o letadlech a kapitánech z pořadu Pionýrská Jitřenka z roku 1972.

0: zpátky, na druhou a na zpátky.
1: Pěkná, veďte. Ručím vám za to, že tu už dneska z hlavy nevyženete. Je z pořadu, ve kterém pražské školáky provází ruzyňským letištěm pilot ČSA kapitán Jaroslav Kristek. Vezme je do kokpitu letadla na řídící věž, povídá jim o různých exotických místech, která jako pilot navštívil a o kterých si běžný československý občan mohl nechat jenom zdát. A na závěr děti utěšuje, tak jak to ostatně tehdy bylo zvykem, že doma je stejně nejlépe.
2: Mnozí lidé nám závidí, že se podíváme poměrně dost do ciziny, ale zapomínají na to, že pokud se létá tady na těch kratších tratích po Evropě, tak za hodinu se vracíme zpátky.
3: Kdy se mi se vám nejvíc líbilo?
2: No tak budete se divit, ale mně se nejvíc líbí u nás doma. Každá země má svoje, ale myslím, že nikde bych nechtěl žít. Tak překrásná země je Kuba, krásná země je i Čína, zajímavá tedy. A moc se mi líbí taky třeba na Kypru, to jen tak namátkou. Všude je něco hezkého, všude se dá něco vidět. Něco poznat, něco zažít a podle toho si utvořit úsudek, jak lidé žijí. A řeknu vám, že čím víc člověk poznává jiné země, tak tím víc se stává patriotem a tím víc se mu líbí doma.
1: O pilotech mohli posluchači slyšet také o Vánocích nebo na Silvestra, kdy se rozhlas pravidelně věnoval lidem, kteří pracují i ve svátek. V roce 1979 si takto redaktoři Petr Lukeš a Luboš Lidický povídali s pilotem ČSA kapitánem Petránkem.
4: Z místa, kde sedíme společně s Karlem Petránkem z Československých aerolinií, vidíme teď, jak vzlétá letadlo. Tady v letišní hale čekají další cestující na odbavení a čekají, až bude jejich letadlo přistaveno. Například čteme na tabuli města Frankfurt, Vídeň, Curych, Moskva, Kopenhagen, Varšava. Suru Petránku, je to jistě takový zvláštní pocit být na palubě letadla právě ve štědrý večer, že?
5: No to jistě. U nás u ČSA je mnoho zaměstnanců, kteří musí trávit Vánoce na letišti, ve službě, a ať už to jsou pracovníci celní, pasové služby, naši piloti a stevardky.
6: Kolik v tento štědrý večer máme na linkách letounů?
5: Dálkové linky, ty jsou v normálním rozsahu. Tím mám na mysli linku na Dálný východ, až do Jakarty, do Spojených států a do Havany. Ale je skutečně hodně letadel ve vzduchu a hodně našich zaměstnanců v práci.
6: A připomíná něco vánoční atmosféru na palubách našich letadel?
5: Samozřejmě všichni jsou tak trošiček na měko, poněvadž být bez rodiny to není tak jednoduché.
1: V pořadu věnovaném 50. ruzyňského letiště se mohli posluchači zase dovědět, jak vypadá příprava před letem.
7: Začaly přípravy k letu. Technici, drakoví odborníci, radiotechnici, mechanici důkladně prohlédli letadlo, naplnili nádrže, zkontrolovali činnost přístrojů, stav radiových stanic i palubního radiolokátoru. Rovněž posádka letadla byla už 2 hodiny před startem na letišti. Setkali jsme se s ní v místnosti meteorologické služby.
8: Dobrý den, hoši. Tak jak vypadá, prosím vás, to Kairo?
9: Tak mezi Prahou a Kairem očekáváme, že počasí bude celkem příznivé. Zvlášť v letové hladině 9000 metrů očekáváme, že poletíte v cirovité oblačnosti nebo i jasno.
8: Jaká bude ta horní základna?
9: No tak horní hranice cirovité oblačnosti očekávám tak 8 až 9 tisíc metrů.
10: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8 večer na Plusu.
1: Za tu dlouhou dobu, co letiště v Ruzyni existuje, na něj pochopitelně přiletěla spousta slavných, zajímavých nebo významných osobností. Mnohdy šlo o osobnosti přímo neblahé. Tak tomu bylo například 7. srpna 1945.
11: Bílá přistávací plocha ruzyňského letiště. K přistávací ploše se blíží a přistává kurýrní letadlo typu Douglas. Sedá si právě. Na letišti je mnoho lidí, mnoho vozů. Letadlo již stojí zde před námi. Otevírají se dveře. A z letadla vystupuje nepřítel českého národa číslo 1, vrah našeho národa, Karl Hermann Frank. Doktor Echer, který Karla Hermana Franka vyslýchal spolu s ostatními původci této války, mu dělá průvodce i na této cestě, sem k nám na letiště, kam se nyní Karl Hermann Frank vrací, na to letiště, kde dával popravit naše studenty. Blízko letadla stojí připraveno zelené auto, které tak všichni dobře známe, je to pověstný zelený Anton, kterým bude tentokrát Karl Hermann Frank, ten nadutec, kterého dobře znáte, který ale nyní vypadá podstatně jinak, dopraven odtud z ruzínského letiště tam, kam patří, do věznice na Pankrác.
1: Jen na vysvětlenou, Karl Hermann Frank přiletěl do Prahy z americké válečné zóny. Tam byl na konci války zadržen americkou armádou, která ho předala československým soudům. O 6 dní po Frankovi přistálo na ruzínském letišti hned několik letadel a vezli docela jiné posádky.
12: Návrat československých letců ze západu.
13: Ve dnech, kdy svět oslavil kapitulaci Japonska, přivítala Praha československé letce, vracející se po 6 letech války do vlasti. Dne 13. srpna zakroužili Spitfirey stíhacích perutí nad hlavním městem a zakrátko již přistáli na letišti v Ruzyni. Na prostranství před hlavní budovou se tísnili zástupy obyvatelstva, které přicházelo již celý týden a trpělivě čekalo, kdy se objeví na obzoru první letouny. Nebyli to zvědavci, kteří vážili dalekou cestu pěšky. V tom pestrém, napjatém a nedočkavém zástupu byly matky, stařenky v šátku a s upracovanýma rukama, které si nalezly cestu až sem ze vzdálené české nebo moravské výsky a nyní, ztraceny mezi tolika cizími lidmi, čekali, zapomínajíce na hlad a únavu svého syna. Byly tam mladé ženy, které se před 6 roky rozloučily se svými chlapci, pro které se mnohá z nich později ocitla ve vězení. Byly tam děti, které dosud nepoznali svého otce, bratři, sestry, celé rodiny se všemi příbuznými.
1: Nebude to trvat dlouho a z oslabovaných hrdinů se stanou nepřátelé lidu. Z 12. dubna roku 1976 se v rozhlasovém archivu dochovala půvabná série reportáží o příletu zahraničních delegací na 15. sjezd Komunistické strany Československa.
14: Už od rána přibývají do našeho hlavního města další zahraniční delegace na 15. sjezd Komunistické strany Československa. Sem na slavnostně vyzdobené ruzyňské letiště, kde na stožárech vlají československé a rudé vlajky, před malou chvílí přiletěla delegace Jednotné socialistické strany Německa v čele s prvním tajemníkem jejího ústředního výboru, soudruhem Erichem Honeckerem. Členy delegace jsou dále soudruzi Werner Grolikovský, Gerhard Weiss a Gerd Koenig. Hned u schůdku letadla došlo k srdečnému objetí mezi generálním tajemníkem našeho ústředního výboru naší komunistické strany, soudruhem Gustávem Husákem a soudruhem Erichem Honeckerem.
1: Není pochyb, že ono srdečné přivítání doprovázel neméně srdečný soudružský polibek. A pro soudruha Husáka a jeho doprovod to tehdy 12. dubna nebyl polibek zdaleka poslední.
15: Ano, vážení posluchači, tu je ruzyňské letisko v Praze. Před malou chvílou přistálo osobitné letadlo typu TU-134 na palubě s delegáciou Polské zjednotené robotnické strany. Delegácia se zúčastní na rokovaní 15. zjazdu komunistické strany Československa. Vedie ju prvý tajomník ústredného výboru Polskej zjednotenej robotníckej strany Edvard Bierek a jej členmi sú ďalej Jan Šidlak a Vít Drabich. Srdečné stretnutie, tak možno charakterizovať privítanie. Súdruha Gierka privítal generálny tajomník ústredného výboru komunistickej strany Československa Gustav Husák, ďalej členovia a kandidáti predsedníctva ústredného výboru strany, tajomníci a členovia sekretariátu ústredného výboru a ďalší predstavitelia.
1: Ale teď trochu vážněji. V 70. letech došlo v Československu k 8 únosům letadel a několika pokusům o ně. Únosci se tímto způsobem pokoušeli dostat na západ, a to přesto, že drtivé většině z nich to vyneslo věznění buď u nás, nebo v zemi, ve které s uneseným letadlem přistáli. Asi nejznámější je únos letadla z Mariánských Lázní v roce 1972. Únosci tehdy zastřelili kapitána letadla a příběh se stal předlohou pro jeden z dílů majora Zemana. O půl roku později se o únos pokusili čtyři mladíci.
16: Středa 6. prosince 1972. Pro pracovníky letištní kontroly v Ruzini den jako každý jiný. Jednotvárná služba dává dokonce možnost zapomenout, že není tak úplně všední, že je Mikuláše. Cestující do Karlových Varů procházejí kolem bezpečnostního detektoru. Nezdá se, že by ho mohlo něco vyrušit z chladné netečnosti. A přece, ten mladý muž s trochu nejistýma očima na něj zřejmě moc dobrý dojem neudělal. Signalizující letištní detektor však není věc nějak příliš neobvyklá. Vždyť kolik z nás nosí po kapsách směsici nejroztodivnějšího harabordí, s níž detektor často špatně vychází. Pracovníci letištní kontroly proto vyzývají 24-letého Petra Havelku, aby předložil všechny kovové předměty, které má u sebe. Po klíčích a pouzdru se šroubováky přichází na řadu nabitá pistole z náprsní kapsy. Tu druhou, za pasem, se Havelka dokonce pokusí použít, je však v okamžiku strážmistrem Švédlem odzbrojen. Příslušníci letištní kontroly ihned zahájili vyšetřování, během něhož vyšlo najevo, že na palubě letadla, které mezitím přistálo v Karlových Varech, byli další tři zaměstnanci podniku, ve kterém pracoval Havelka. 21-letý Alan Velek, 19-letý Ladislav Řeřicha a 28-letý Václav Dražný jsou druhý den zadrženi. Sen o pohodlném životě na západě se rozplynul celému čtyřlístku.
1: Ještě doplním, že hlavní pachatel byl odsouzen na 9 let, ostatní dostali tresty od 18 měsíců do 7,5 roku. Jeden z posledních únosů se odehrál v roce 1989. Tehdy dva mládenci unesli letadlo maďarské společnosti Malév na lince Budapešť-Praha-Amsterdam. Posádku i s 10 rukojmími donutili k odletu do Frankfurtu nad Mohanem.
17: S bližšími informacemi se přihlásil náš západoněmecký zpravodaj Petr Němec.
18: Tady tlumočené informace zdůrazňují výslovně, že únos letadla skončil na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem bez krve prolití. Průběh té části únosu, která se odehrála nad územím Německé spolkové republiky, je popisována takto. Ve 12 hodin 13 minut přijala dispečerská věž na letišti ve Frankfurtu nouzové volání maďarského letadla, únosci na palubě. Ve 12 hodin 38 minut letadlo přistálo. Jak konstatoval mluvčí letiště ve Frankfurtu, musela být přijata mimořádná opatření. Letoun typu Tupolev 154 letecké společnosti Malév dostal přednost před mnoha čekajícím letadly, což samozřejmě vedlo k narušení bez tak přetíženého provozu. Bezprostředně po přistání žádali únosci radiotelefonem, aby bylo letadlo odvlečeno z civilní části letiště na americkou leteckou základnu, která je vlastně na protilehlé straně. Americké vojenské úřady údajně odmítly s teroristy vést jakékoliv jednání a odmítly i možnost přetažení letadla do oblasti jejich správy. Krátce před 13. hodinou se únosci vzdali. Policie teprve pak s překvapením zjistila, že jde o dva nezletilé Čechoslováky ve věku 15 a 16 let, kteří byli vyzbrojeni kulovnicí, karabinou a jedním ručním granátem. Jména obou teroristů nebyla zatím oznámena. Policie prý teprve před několika minutami zahájila výslech, poněvadž, jak bylo řečeno, nebyl k dispozici tlumočník a oba únosci z Československa nemluví německy. Z toho důvodu nebylo zatím řečeno nic ani o motivech obou mladistvých teroristů.
1: V Německu pak byli oba mládenci odsouzeni ke 2 letům za Mřížemi. A to je z dnešního vydání Archivu Plus věnovaného letišti Václava Havla všechno. Za pozornost děkuje a naslyšenou se těší Veronika Kindlová.
10: Čistě, bez ruchů, praskání a šumu. Český rozhlas Plus si můžete naladit ve všech digitálních sítích. Digitální rozhlasové vysílání DAB Plus nabízí vysokou kvalitu zvuku, multimediální doprovodné služby, stabilní příjem a také energetickou šetrnost. Naladit si nás můžete i ve standardní digitální televizi nebo v nabídce kabelových televizí. Jsme tu pro vás kdykoliv a kdekoliv. Český rozhlas Plus. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
19: Sněmovna má 8 měsíců po volbách kompletní vedení. Poslanci včera na druhý pokus zvolili místopředsedkyní dolní komory Barboru Urbanovou z hnutí STAN, která získala 126 hlasů. Poslanci zároveň zvolili i 6 členů Rady České televize. Opět zvolili její bývalé členy Hlubuše Ksavera Veselého a Jiřího Šlégra. Do rady sněmovna vyslala i bývalého poslance ANO a někdejšího moderátora Stanislava Berkovce. Ruský prezident Vladimir Putin zatím nevidí smysl ve schůzce se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Vyjádřil se tak během Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra v reakci na Zelenského otevřený dopis. Putin některé jeho části označil za hrubé. Ukrajinský prezident ve čtvrtek šéfa Kremlu vyzval, aby se spolu sešli a dohodli se na ukončení války. Kennedyho centrum ve Washingtonu dostalo příkaz okamžitě odstranit jméno Donalda Trumpa z názvu, fasády i veškerých materiálů. Federální soudce rozhodl, že správní rada loni přijala Trumpovo jméno do názvu instituce nezákonně, bez souhlasu kongresu. Prezident Spojených států zvažuje odvolání. A na tankodromu poblíž Strašnic v Brdech dnes pořádá armáda tradiční den pozemního vojska Bahna. Představí techniku české armády i historická vojenská vozidla. Na programu jsou statické i dynamické ukázky pásové i kolové techniky. Součástí přehlídky bude také průlet letounů vzdušných sil, seskok výsadkářů nebo ukázka odsunu poškozené techniky. Čeští volejbalisté vstoupili do Evropské ligy suverénním vítězstvím v Maďarsku. Domácí reprezentaci porazili ve 3 setech. A hokejisty Liberce posílil 24-letý útočník Jakub Rychlovský. Poslední 2 roky strávil v zámořské AHL.
20: Omezení na D1 u Kuberovic a také v tunelech na Pražském okruhu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy je za odbočkou na Kuberovice uzavřený pravý pruh. Na 81. kilometru silničáři opravují most a práce mají naplánované až do neděle ráno. Aktuálně se projíždí bez zdržení. Na Pražském okruhu počítejte s omezeným provozem v tunelech. V Lochkovském se jezdí obousměrně v tubusu na letiště. V Cholupickém jedou oba dva směry v pásu k dálnici D1. Jde o víkendovou údržbu. A na Liberecku opatrně na silnici 35 z Chrastavy do Hrádku nad Nisou. U Bílého kostela na kruhovém objezdu je na vozovce rozlitý olej. A vozovka je kluská, tak dejte pozor a raději zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
21: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
19: Dnes čekáme jasno až polojasno, od jeho západu postupně přibývání oblačnosti a v Čechách k večeru místy přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na horách bude nejčastěji kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
21: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
22: Nositelka Nobelovy ceny za literaturu, polská spisovatelka Olga Tokarczuk, nedávno oživila debatu o využívání nástrojů umělé inteligence v psané tvorbě. V Poznani na sebe prozradila, že se při psaní radí s generativním jazykovým modelem. Schytala za to kritiku, proč až později upřesnila, že ale všechny své knihy píše sama. Budou jí to čtenáři věřit? Kam až je možné zajít při využití AI nástrojů, aby šlo ještě o poctivé autorské dílo? Nepodílejí se spisovatelé, kteří velké jazykové modely používají de facto na krádeži? A měl by jít literární svět umělé inteligenci naproti, anebo by se jí měl bránit? Je-li to ovšem vůbec ještě možné? Přeji příjemný poslech.
21: Pro a proti Lucie Vopálenské.
22: Ve studiu Plusu srdečně vítám spisovatele a publicistu Leoše Kišu alias Františka Kotletu. Dobrý den.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
22: A ve spojení jsme také se spisovatelkou a umělkyní Bárou Bažantovou. Hezký den, zdravíme z pražského studia. Vítejte ve vysílání.
2: Dobrý dopoledne, děkuji za pozvání.
22: Tak jak se, dámo a pane, stavíte k umělé inteligenci, konkrétně ke generativním velkým jazykovým modelům a jejich využití při psaní literárních děl? Může být AI dobrým pomocníkem, anebo by se jí měli spisovatelé spíš obloukem vyhýbat? Nejprve poprosím Leoše Kišu.
0: Já myslím, že AI už dneska většina spisovatelů používá nějakým způsobem, ptá se ji, komunikuje s ní. Takže
22: jak
0: já jsem
22: víte?
0: Tak bavím se s nimi, mluvím s nimi o tom. A samozřejmě drtivá většina lidí prostě testuje nějakým způsobem umělou inteligenci, včetně šestiletých dětí. Je to něco, co je prostě všude, není to něco jako unikátního, něco nedostupného, je to prostě úplně stejně všude jako sociální sítě. Takže já myslím, že je jasný a logický, že jako většina lidí s tím přichází do kontaktu. Takže nějaká ta jako demonizace nebo jako hysterie, která jako nastala po těch prohlášeních Olgy Tokarčuk, tak si myslím, že jsou spíš jako nešťastným projevem ty literární obce, než jako nějakou jako obranou reakci,
22: co
0: která by dávala smysl.
22: Co máte konkrétně na mysli, jenom aby jsme se
0: tak
22: to ujasnili.
0: Tak já jsem četl ty komentáře a tam dokonce bylo, jako, že by měla vrátit Nobelovu cenu za literaturu, jako, že se potýká s umělou inteligencí. A ta hysterie byla fakt jako šílená. Já si myslím, že potom i ta její reakce, že musela vydat prohlášení, když jako musela znova zdůraznit, že jako nepoužívá umělou inteligenci ve své práci, ve svém psaní. Že to vlastně ukázalo, jako je, jak to téma v té literární obci jako hystericky přijímáno a taky jako ta hysterie, ten strach, až jako bych řekl, jako nějaká existenciální úzkost, kterou ty literáti mají z umělé inteligence, taky způsobuje to, že vlastně oni moc neví, že se oni moc nedozvídají a ta neznalost potom způsobuje zase větší hysterii.
22: K tomu to ještě dojdeme, ale já jsem měla primárně na mysli otázku, jestli tedy se mají spisovatelé AI nástrojům spíše vyhýbat, anebo je využívat. Je podle vás, ještě se znovu obracím na Leoše Kišu, AI hrozbou nebo příležitostí?
0: Příležitost samozřejmě.
22: Jednoznačně, jo. Tak a obracím se na Báru Bažantovou. Jak se k AI, k velkým jazykovým modelům stavíte v literárním provozu vy?
2: Já teda nevím, s jakýma literátama Leoš Kiša je v kontaktu, asi určitě s nějakýma jinýma než já, protože kolegové, se kterými spolupracuju, případně se přátelím, já rozhodně umělou inteligenci ve své tvorbě nepoužívají. A já ji taky nepoužívám a mám pocit, že vlastně používání té umělé inteligence v rámci tvorby obrací pozornost od procesu a nějakého vnitřního růstu, který se s tím procesem pojí směrem k výsledku, který je nějakým způsobem viditelný a poměřitelný s ostatními na základě nějakých normativních kritérií a tím pádem trochu přicházíme potom o nějakou diverzitu a nedokonalost, která je nám vlastní a kterou podle
22: Počkejte,
2: mě
22: že přicházíme o diverzitu. Možná prostě může obojí existovat vedle sebe, spisovatelé, kteří prožívají ten svůj vnitřní proces a zároveň ti, kdo si pomáhají nástroji AI. Nemůže to tak být?
2: Těžko říct, já si myslím, že ta síla toho nástroje jako v nějakou chvíli prostě převálcuje. I když se podíváme na to, jak vypadají, jakým způsobem se proměňuje ten vizuální prostor kolem nás, mm-hmm. tak vlastně vidíme, že se spíš homogenizuje, než aby jako podporoval tu různorodost, protože ta různorodost se podle mě skrývá nebo ukrývá v nějaký síle toho osobního prožitku. A jakmile prostě tam vpustíme tu AI, tak ten osobní prožitek nějakým způsobem upozadňujeme. Ale já jsem ještě chtěla říct, že ta debata okolo umělé inteligence se neodvíjí jenom v nějaký abstraktní nebo filozofický rovině, která je komplikovaná, ale že zároveň tam vyvstávají i nějaké úplně konkrétní otázky týkající se každodenního užívání umělé inteligence a jejího dopadu na životní prostředí. Ať už mluvíme o enormní spotřebě vody, o rozloze datových center, o produkci elektroodpadu a potažmo dopadu tohoto všeho na nejchudší vrstvy obyvatelstva.
22: Rozumím. A vnímáte mimochodem, paní Bažantová, tedy AI jako hrozbu pro spisovatele a pro literární praxi?
2: Jako hrozbu, Já jako nedokážu na to asi odpovědět, protože...
3: Leoš Kiša tady zmínil v podstatě až existenciální strach, tak proto se ptám.
2: Jo, já to určitě takhle nevnímám, protože prostě já píšu, protože píšu ráda a mám pocit, že mi to, že tady ten pocit, co mám při psaní a to, co mě jako naplňuje a to, proč to dělám, mi ta umělá inteligence vzít nemůže. A vlastně potom mám pocit, že se teda, čeho se to týká, jako jo, že se to týká nějakého uplatnění na trhu práce. Nevím, mám
3: rozumím.
2: Pocit, že... V tuhle chvíli to takhle nevnímám.
3: Tak já věřím a předpokládám, že oba dva, jak vy, paní Bažantová, tak Leoš Kiša, píšete rádi, že vás to baví, ale teď, co říkáte, Leoši, na ten argument sploštění různorodosti a že v podstatě tady odpadá ten osobní prožitek, že se upozadňuje. Není to tak, že i ta míra kreativity, to je totiž ta otázka, jestli ta míra kreativity se zvyšuje používáním velkých jazykových modelů, anebo umenšuje, protože tady máme co dočinění s matematickými programy na bázi pravděpodobnosti.
0: Já se obávám, že jsme se tady dostali do klasického problému vůz a koza. Olga Tokarčuk mluvila o tom, že používá umělou inteligenci jako nástroj, aby si třídbala myšlenky, aby s ní mluvila, aby s ní jako řešila třeba informace. A to je přesně to, o čem mluvím i já. A tady vlastně paní kolegyně jako mluví o psaní, o jako tvorbě přímo těch textů. A to jsou jako dva velice rozdílné nástroje.
3: Velký je to rozdíl?
0: Obrovský rozdíl, protože jako využívat umělou inteligenci při psaní je jako nástroj informací, jako nástroj, kde jako s ním můžete probírat nějaký téma, nebo řešit třeba, nevím, vyřešit mexický pat v nějaký situaci ve svém románu. To stejný jako zavolat kamarádovi, jako otevřít slovník. Jako
3: je to rešeršování.
0: Je to rešeršování. To znamená, že ta umělá inteligence je velice silná v tom rešeršování. A taky je velice silná třeba ve zpětní vazbě. To má v hodnocení toho textu. Ona v něm může najít třeba chyby, který klasický problém mnoha autorů. Dívka vchází do baru v červených šatech, odchází v modrých, protože mezi tím týden jste nepsali. Takže tady je umělá inteligence velice silná. To znamená, že se tady nebavíme jako o psaní textu. To jsou jako dvě úplně rozdílná mystéria. Možná by bylo jako dobrý přesně rozdělit problém vůz a koza. To znamená, já jsem celou dobu mluvil o voze, to znamená o používání umělé inteligence jako vlastně inspirativního zdroje, jako někoho, s kým komunikujete, kdo vám pomůže vyřešit nějaký problém, získat informace. Já například, když jsem psal jeden ze svých posledních románů, tak jsem potřeboval mít nějaký slova v sumerštině, protože sumersky neumím. A v Národní knihovně byl zrovna vypůjčený jako sumerský slovník, tak jsem se obrátil umělé inteligenci a velice dobře mi pomohla. A to je jako něco, co naopak jako tomu tvůrčímu procesu pomáhá a zkvalitňuje ho, protože jsem jako nestratil spoustu času. To znamená, musíme opravdu jako v této debatě jako velmi striktně rozdělovat jako inspiraci, používání jako informačního zdroje a psaní. A to je přesně to, co se stalo s Olgou Tokarčuk, že jako vlastně ona mluvila o tom, že ji používá pro tříbení myšlenek a dostala, jak se říká u nás na Bruntásku, strašnou čočku, protože si jako všichni najednou jako dostali hysteráka, že jako za ní píše AI.
3: Problém bude v důvěryhodnosti, o které ještě budeme za chvíli mluvit, protože čtenář pak jaksi si nemusí být jistý, jestli to ta nositelka Nobelovy ceny napsala úplně sama a jenom s pomocí nějaké rešerší, anebo něco, za ní něco napsal i ten stroj. Ale Báro Bažantová, přeci jen nepřistoupila byste na to, že AI nástroje mohou pomáhat spisovatelům například najít chyby, nebo jako parťák pro rešerše. Pomáhají AI nástroje tomu tvůrčímu procesu, anebo ho podle vás spíš ničí?
2: Tak já si myslím, že není důležitý, že se vracím zpátky k tomu, o čem jsem mluvila, že si myslím, že není důležitý vlastně ten samotný výsledek jako ten proces. A tím procesem je i to, jakým způsobem přicházím k informacím, který následně používám. Já buď můžu použít tu AI, která je neuvěřitelná zkratka, ale co ta zkratka udělá? Ta zkratka vlastně mě jenom jakoby rychleji přiblíží k tomu cíli. Já si myslím, že ta složitá a komplikovaná cesta k dosažení těch cílů kterým můžou být určitý informace, je důležitá, protože mě nutí úplně jinak reflektovat, nutí mě zpomalit a vlastně mám pocit, že to zpomalení, zvlášť mluvíme-li o tvorbě literatury, je prostě důležitý. Ale ne, a myslím si, že nejenom. Jako, myslím si, že nějaká akcelerace že to prostě není směr, který by nás hnal do nějaký lepší budoucnosti.
3: No mě by vlastně zajímalo, myslím si, že se s tím pojí otázka, proč vůbec píšete, třeba vy dva. Píšete spíš z potřeby a nutnosti. A teď nechci, aby ten druhý pól zněl nějak arrogantně, anebo jde především o to, abyste jaksi vydávali a vydělávali a živili se tím. Leoši, Kišo, co říkáte na tenhle argument, že vlastně tam je ta vnitřní potřeba, když si pomůžu tím různým dohledáváním, tak vlastně už to jako není úplně moje vnitřní dílo?
0: Já vychovávám 5 dětí. A nemám moc času na to, jako se zabývat několik dní nebo týden prostě výzkumem sumerštiny, takže v tom případě bych tu sumerštinu prostě nepoužil. To znamená, že...
2: Jestli jako by to nebylo lepší, ale potom...
0: Nemyslím si, protože by prostě ten román o to byl potom jako chudší, protože mi to přišlo zajímavý a bylo fajn ty věci použít. To znamená, že ten proces, samozřejmě to psaní je velká zábava, je to, jak se říká, největší zábava, co si člověk může užít o samotě. A hned po masturbaci a jakoby to je ta zábava, která mě samozřejmě na tom baví, ale přesně jakoby pracovat s těmi zdroji, získávat nějaké informace, tak ta umělá inteligence může vytvořit jako třeba ten román informačně mnohem bohatší a ušetřit přesně ten čas, který pak může věnovat některému z těch 5 dětí.
3: Říká Leoš Kiša a v dnešním Pro a proti o využití nástrojů AI diskutujeme také se spisovatelkou Bárou Bažantovou.
21: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Mohou velké jazykové modely podle vás spisovatele nahradit? Tu otázku myslím úplně neutrálně. Jestli to na jednu stranu hrozí, ale zároveň, jestli tedy mohou ty velké jazykové modely svým způsobem odpracovat třeba i, já nevím, desítky procent té práce za literáty. Báro Bažantová, jak to vidíte vy?
2: Tak myslím si, že pokud to budete jako vy jako tvůrce chtít, tak ten model to za vás určitě zvládne udělat. To, jaký bude ten výsledek, to je potom jako otázka, ale vůbec bych se nedívala, kdyby ten výsledek našel si svoje čtenáře. Zároveň prostě já doufám a věřím, že jsou čtenáři, který dokážou který nějakým způsobem rozlišujou mezi tím textem, do kterého ta AI zasahuje v nějaký větší míře, anebo vůbec, a který rozlišují mezi těma textama, který prostě jsou psaný lidskou hlavou.
3: A poznáme to vůbec? Ano, už nyní existují nějaké programy pro detekci AI nástrojů v textech, ale je otázkou, jestli to poznáme do budoucna. Je i toto jedna z vašich obav, paní Bažantová?
2: Tak já si myslím, že jsou věci, o kterých se prostě, nebo jsou témata, o kterých se píše, o kterých asi umělá inteligence bude psát těžko. Teď třeba naposled můžu dát příklad z úplně skvělé knížky, kterou jsem četla od Marie Zelbové, Táňa Praha 3 Žižkov, která popisuje dospívání a vyrůstání se svou excentrickou matkou a ta kniha je zaprvé popisuje nějaký úplně velmi niterný zážitek nebo velmi prostě niterné vzpomínky naprosto upřímným způsobem, tak takovouhle knihu, což je třeba typ literatury, kterou já oceňuju, tak si myslím, že prostě umělá inteligence Jasně. napsat nedokáže.
3: Ano, ale jiné věci, tady zase, aby jsme nemluvili o voze a o koze, umělá inteligence časem bude moct možná napsat opravdu kde co, ale je otázkou jak a proč. Ano, ale třeba literatura, jaké se věnuje Leoš Kiša, sci-fi, fantasy, tam myslíte si, že časem toto budou psát stroje?
2: Myslím si, že ty lidi, pokud budou chtít to psát, tak to budou psát stále taky. Nemyslím si, že to nutně prostě musí psát stroje. To, jestli si s tím budou schopní vydělávat, je druhá věc a otázka, která ale pro mě není prostě při té tvorbě jako zásadní, nebo to, na čem v první řadě myslím. Jo? Samozřejmě, že prostě jsem ráda, když se mi podaří nějakou knihu prodat nějakému nakladateli, ale ve chvíli, kdy ty knihy tvořím, tak prostě tohle to není jako ta primární otázka a nebojím se, když ty příjmy nepřichází z literatury, jít dělat nějakou jinou, jak říká moje kamarádka, lidskou práci.
3: Rozumím. Já bych se teď, Leoši, vrátila k té důvěryhodnosti. Nakolik to bude moci nebo může dnes a bude moci do budoucna čtenář poznat, jestli autor, například nobelistka Olga Tokarčuková, využila AI nástroje i pro psaní nějakých částí příběhů a nejenom pro konverzaci se Zlatíčkem nebo Miláčkem, nebo jak to asistenta ona oslovovala. Neuškodí si v podstatě, nebo neuškodila si už na své důvěryhodnosti?
0: V tuhle chvíli ty jazykový nástroje to neumí. Oni neumí napsat jako román. Dobrý román, který má Čechovou pušku, který má dramatický oblouk. On neudrží.
3: Na základě promptu na pokračování
0: ale
3: by se to napsat
0: v tu chvíli
3: dalo.
0: To musíte psa, jako ten promptovat to jako po stránkách. Jo, a v tu chvíli je s tím mnohem víc práce, než si to napsat. To znamená, že ten opravdu není to tak, že zadáte, napiš román, ono to vyplivne. Opravdu třeba by umělá inteligence dokázala napsat Tři mušketýry, je to otázka 5-10 let. Jo, protože jako opravdu třeba ten dobrodružný román, který má několik, jako se někam větví, několik postav a ty postavy mají být konzistentní a nechat tam nějaký
3: tajemství. Musí dostat zadání.
0: Ale opravdu těch zadání musí dostat strašně moc, jako víc než nakonec ten výsledek. To znamená, že ona třeba teď určitě napíše skvělou poezii a tam si myslím, že už ten rozdíl jako moc poznat není, nebo můžeme si o tom pohádat, ale ve výsledku, jako když uděláme jako velký test a napíšeme 50 básní od 50 básníků a 50 básní od AI, tak si myslím, že skončíme 1:1.
3: No ale proč lidé píší básně? Přece ten proces mozek,
0: ano, ale myslím,
3: mozek,
0: jde o ten výsledek,
3: ruka, tuška,
0: jde o ten výsledek
3: ruka,
0: a tu jeho poznatelnost. Honza Tyl, se s kterým děláme nějaký jakoby projekt právě třeba při hodnocení literatury, tak udělal takový jako program a těch programů samozřejmě víc. Jsou veřejně dostupný, jako můžete projít ten text a zjistit, jako jestli na tom pracovat AI nebo ne. Vtip spočívá v tom, že ono to detekuje AI prvky nebo AI postupy u textu, který nevznikl pomocí AI, protože samozřejmě ta AI se učila na lidských textech. To znamená, že ona jako používá nějaký postupy, který používají ale ty lidi jako přirozeně. Jo, a zase naopak často třeba časem ta AI, její výsledky budou ovlivňovat to lidský psaní, takže to, že bychom jako měli mašinu a prohnali jako hej, napsala to umělá inteligence, z kolika procent, tak zjistíte, že jako falešně detekuje prvky umělé inteligence v textech, ve kterých to jako vůbec není.
3: No a teď k té důvěryhodnosti. Není vlastně ohroženo tvůrčí psaní právě v té rovině důvěry ze strany čtenářů?
0: Já si myslím, že
3: není to jako u třeba výtvarného umění a fals, protože dokonalé falzum vypadá stejně jako originál, ale jakmile se zjistí, že jde o falzum, tak prostě cena jde prudce dolů, protože to něco, co dělá tu cenu, je ano, právě ta
0: cenu,
3: víra.
0: Ale je otázka, jako u té literatury je důležitá hodnota pro čtenáře, jestli tomu čtenáři něco přináší nebo ne.
3: Určitě.
0: A samozřejmě, jako pokud časem budou autoři, kteří budou víc spolupracovat s umělou inteligencí i na té tvorbě, ne na těch rešerších nebo kontrole, ale i na té tvorbě. A ten výsledek bude jako dobrý a zajímavý, tak si myslím, že pro spoustu čtenářů jako to problém nebude. Protože jako nakonec jde jako o ten nápad, na začátku, kterýho stojí ten autor. To znamená, že jako teď se podívejme do otázky jako vizuální umění. Vzpomeňme si na jako Marka Duchampa a jeho fontánu. No to vzal pisoár a otočil ho a bylo to umění. A přitom vzal něco strojově vyrobeného, něco, co jako vyrobila nějaká
3: jasně,
0: firma a dal tomu nějakou jako duši.
3: Konceptuálních,
0: to znamená, že jako to vlastně podobným tvorby. Způsobem to jako jednou může fungovat.
3: A ztrácí to důvěru ve výtvarném umění. Ale pojďme zpátky k literatuře, my už máme málo času, tak já chci se ještě...
0: Dvě rychlé věci, no. Jakože právě co se týče tvorby té literatury. Lidi vždycky budou chtít věci od lidí. Je to přirozený. Já vždycky říkám, jako stejně jako s obálkama knih, jakoby vždycky budou chtít spíš obálku, kterou vytvoří nějaký kreslíř, kterou vytvoří nějaký umělec. A samozřejmě zároveň vedle toho budou existovat jako knihy, které budou mít jako obálky vytvořené umělou inteligencí. To znamená, že jakoby ty lidi budou chtít něco takhle a něco takhle a vždycky bude zajímavý jako sledovat vlastně, co je baví na jednom druhu tvorby, co je baví na nějakým jiným druhu tvorby. Ale do budoucna ta umělá inteligence, a teď se bavíme fakt o horizontu 5-10 let, přinese to, že jako každý se bude moct stát umělcem a spisovatelem, že každý bude moct vygenerovat svůj román, který ho baví.
3: A ale pak nám ale může hrozit záplava brakem, říkají kritici.
0: My stejně žijeme v nadprodukci obsahu, takže je to úplně jedno, my je to stejně jedno, to máme dávno.
3: Báro Bažantová, obracím se na vás ještě s jedním tématem. AI v podstatě, řeknu to laicky, omlouvám se za nadsázku, vykrádá díla jiných těch, kdo psali před vámi oběma, před za poslední generace. Nestává se potom ten, kdo AI využije, v podstatě spolupachatelem? Ptám se, je či není to krádež, které bychom se teda měli v nějaké mravní rovině patrně bránit. Jaký na toto máte názor?
2: Tak myslím si, že to samozřejmě záleží potom hodně na tom, jakým způsobem tu umělou inteligenci používáme. Jo? Pokud s ní samozřejmě někdo konzultuje nějaká fakta, tak tím asi jakoby nic moc nekrade, pokud tam prostě pomocí té AI pokouší se rozvíjet nějaký příběh a ta konzultace jako přechází do nějaký roviny, tak už to začíná být sporný. Já bych ale ještě na závěr hrozně ráda vrátila tu debatu k té mojí poznámce ohledně ekologických dopadů používání umělé inteligence, protože to je nějaká naprosto skutečná, konkrétní věc.
3: Dobře, ale používáte i sociální sítě, nebo ne? Nepoužíváte internet?
2: Já nepoužívám.
3: Ani internet nepoužíváte, jo?
2: Protože... Internet používám, nepoužívám sociální sítě, ale jako bavíme se o umělé inteligenci.
3: Ano, ano.
2: Takže já nevím, já jsem dneska ráno jsem četla zprávu z univerzity OSN, která varuje ne před používáním AI, ale vyzývá k jejímu zodpovědnému užívání.
3: Rozumím.
2: Uvědomění těch dopadů na to životní prostředí. A já mám pocit, že zrovna jako použití ve volné tvorbě vlastně není nějaká nezbytná nutnost. Úplně chápu, když se AI využívá, dejme tomu v lékařství, třeba k léčbě Alzheimerovy choroby, kdy ji dokáže vydetekovat mnohem dřív, než to dokážeme pomocí nějakých přístrojů do posud existujících. Ale no.
3: To je ta rovina ekologie, já nevím, jednou větou chcete na to reagovat, ne, Leoš Kyšane. Mně v podstatě, nám už se víc nedostane do pořadu, ale ještě je samozřejmě spousta dalších otázek, jestli je to, či není to poctivý postup, jestli ještě půjde o autorské dílo. Tuto debatu máme ale před sebou, že?
0: Určitě, jenom s tím využijem, tak časopis Atlantik získal zdrojový knihy, na kterých se cvičila umělá inteligence Facebooku. 14 z nich bylo mých, takže co se týče jakoby nějakého morálního rozsahu, tak vzhledem k tomu, že zrovna Facebook cvičil svoji umělou inteligenci na mých knihách, tak to beru tak, že já ji můžu použít. Takže.
3: Leoš Kyša, alias František Kotleta a Bára Bažantová byli hosty dnešního Pro a proti. Díky vám oběma za to, naslyšenou.
2: Díky, hezký den.
0: Hezký den.
3: A za pozornost děkuje Lucie Vopálenská.
21: Žárovky aneb mladí vědci a vědkyně mění svět. Přemýšlíte někdy o budoucnosti? Jak se změní medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? Jak zvládneme klimatickou změnu a energetickou krizi? Jak se v tom všem vyznat? Mladých vědců a vědkyň se na výzkumy, ale také osobní motivace a sny ptají popularizátoři vědy Pavla Hubálková a Jan Lukačevič. Žárovky vás přesvědčí, že věda může být vášeň. Rozsvítí se vždy v neděli po 11:30 dopoledne a po 9:30 večer na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
4: Václav Černý byl český literární vědec, překladatel a filozof. Narodil se v roce 1905 v rodině venkovského učitele v Jizbici u Náchoda. V roce 1924 absolvoval Carnotovo lyceum v Dijonu a přihlásil se ke studiu češtiny, francouzštiny a filozofie na Karlově univerzitě v Praze.
5: Po mnoho let vyučoval na řadě gymnázií v Čechách a na Moravě, než se v roce 1931 habilitoval na univerzitě v Ženevě, kde další 3 roky vyučoval. Poté se vrátil zpět do Čech a přednášel na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
4: Kvůli účasti v protifašistickém odboji byl na sklonku druhé světové války zatčen a uvězněn v pankrácké věznici. Po válce ho jmenovali profesorem, ale štěstí mu nepřálo ani v komunistickém režimu. Z univerzity byl propuštěn, zatčen a souzen.
5: Vyslechl si obvinění z protistátní činnosti, ale jistě mu přitížilo také to, že veřejně kritizoval marxistický výklad dějin. V letech 1954 až 1968 mohl zastávat nevýznamná místa v Akademii věd, než se roku 1968 dočkal rehabilitace.
4: O dva roky později odešel do důchodu, ale i nadále zůstal vědecky činný a společensky angažovaný. V roce 1977 podepsal Chartu 77. Zemřel o 10 let později v Praze.
5: Mezi jeho největší úspěchy patří založení katedry srovnávací literatury neboli komparatistiky na Univerzitě Karlově. Podrobně se věnoval české, francouzské a španělské literatuře. Jako filozof byl celoživotně ovlivněn dílem Henriho Bergsona.
4: Vedle odborných prací mají dodnes význam černého paměti, ve kterých popisuje svůj střet s nacismem i komunismem.
21: Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
19: Premiér Babiš v dopise odborům odmítl, že by vládní koalice chtěla ohrožovat nezávislost veřejnoprávních médií. Nizozemka dostala 7 let vězení za to, že umožnila synovi stát se bojovníkem Islámského státu. Tenista Menšík skončil na Roland Garros v semifinále. Seniaková si v deblu zahraje o titul. A dnes bude slunečno, od jeho západu postupně přibývání oblačnosti, teploty až 26 stupňů.
21: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
19: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítá možné ohrožení nezávislosti veřejnoprávních médií kvůli změně jejich financování. Současný systém ale podle něj už neodpovídá této době. Premiér to napsal v dopise předsedovi odborového svazu hromadných sdělovacích prostředků Janu Křemenovi. Vláda od příštího roku plánuje rozhlasové a televizní poplatky zrušit a nahradit je financováním ze státního rozpočtu. Podle Křemena ale stále není jasné, jak bude financování Českého rozhlasu a České televize garantované.
6: Jinde ve světě ty garance jsou 6-letý, 4-letý, 8-letý. Teďkon stávkuje úřad vlády, předtím stávkovali adiktologové a my vlastně jsme v podobné situaci, protože ačkoliv byly slíbeny nějaké expertní skupiny, tak pracovní skupina sice byla ustanovená, záhy byla okamžitě rozpuštěna. Odborná diskuze asi má nějaký smysl, nechápu, proč nemůže proběhnout.
19: Nizozemský soud odsoudil 49letou ženu k 7 letům vězení za to, že umožnila svému nezletilému synovi stát se bojovníkem teroristické organizace Islámský stát. Justice ji

0: řekne 11 párů. Až čtyřnásobně víc obřadů než obvykle hlásí třeba i Votice nebo Poděbrady a taky Sedlčany, jak potvrzuje nezávislý starosta města Ivan Janeček.
1: Za normálních okolností míváme tak dvě svatby v sobotu, ale na tento den 6.6. roku 2026 jsme měli nahlášeno celkem 7 svadeb. Takže budou vlastně dvě skupiny, aby jsme to všechno stačili oddat.
0: Tenista Jakub Menšík na Roland Garros do finále nepostoupil. S Němcem Zverevem prohrál 1-3 na sety. Zvereva čeká v boji o titul střet s Italem Kobolim, který do finále prošel bez boje. Jeho semifinálový soupeř Ital Arnaldi onemocněl. Kateřina Siniaková si v Paříži zahraje o titul v deblu. S Američankou Townsendovou deklasovali kanadsko-brazilský pár Dabrovská-Stefániová 6-0 a 6-1. Jednoznačný průběh zápasu Češku mírně překvapil.
2: Když jsme šli do zápasu, tak nečekáte, že vyhrajete 12-1. Soupeřky za mě super tým, super hráčky, náročný, prostě dělají chaos, na síti přebíhají, takže jsme čekali těžký zápas, ale hráli jsme za mě fakt skvěle, zvládli jsme hrát to, co jsme chtěli, hráli jsme agresivně a i tak myslím si, že gamy byly vyrovnaný, ale prostě všechno to spadlo na naší stranu, což bylo super.
0: Ve finále si českoamerický pár zahraje proti Srbce Kruničové a Danilinové z Kazachstánu.
3: Omezení na D8 za Roudnicí i na D55 u Hulína. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy počítejte s omezením za Roudnicí nad Labem. Mezi 26. a 17. kilometrem se kvůli víkendové opravě projíždí jen jedním pruhem. Opět bez omezení to má být v neděli odpoledne. Na D55 je omezený provoz mezi Hulínem a Otrokovicemi. Mezi 17. a 24. kilometrem se v každém směru projíždí pouze jedním pruhem. Komplikace tam potrvají ještě 2 týdny. A v Ústí nad Labem jeďte opatrně přístavní ulicí. Mezi mosty doktora Edvarda Beneše a Mariánským se na vozovce pohybuje chodec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme jasno až polojasno, postupně od jihozápadu přibývání oblačnosti a v Čechách k večeru místy přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na horách bude nejčastěji kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
5: Ve dnech 30. až 31. května uplynulo 81 let od tragického pochodu brněnských Němců, vyhnaných roku 1945 do Pohořelic a dál do Rakouska. Události, při níž zahynuli stovky lidí, jsme se poměrně podrobně věnovali v minulém pořadu a dnes se jí dotkneme ještě jednou prostřednictvím vzpomínek Romana Freita, který zažil pochod jako 10letý kluk. Jeho příběh 20. století je však ještě dramatičtější. Na počátku 50. let se za okolností, které se záhy dozvíte, dostal jako nuceně nasazený do fabrik v Bělorusku. Po útěku byl zatčen na podkarpatské Rusy, odsouzen za pokus o ilegální přechod hranic, respektive za údajnou špionáž a poslán do táboru Karaganda v dnešním Kazachstánu a pak do Archangelské oblasti a nakonec na Ural do Nižního Tagilu. Když se v roce 1953 vrátil ze Sovětského svazu do Československa, bylo mu teprve 18 let. Dnešními příběhy vás provází Adam Drda. Vznikly ve spolupráci s Pamětí národa a Ústavem pro studium totalitních režimů. Roman Freit se narodil jako Roman Kugler 15. srpna 1935 v Brně. Svobodné matce Marii Kuglerové, jejíž rodnou řečí byla němčina. O svém biologickém otci věděl v podstatě pouze tolik, že byl Čech a jmenoval se Antonín.

0: Punčochář.
1: Co já vím, tak dělal nějakého národního správce někde v Čechách a pak pracoval tady v Brně u dopravního podniku. Jinak nějak moc jsme se nestýkali, protože mě vychovával nevlastní otec, Bruno Frey, to byl, oni tomu tenkrát říkali, obchodní příručí, neboli prodavač u své vlastní babičky, protože měli obchod se zeleninou, jeden na Vranovské, jeden na Cejlu.
0: V útlém věku bydlel Roman Freit s matkou v malém bytě v brněnské Alfa Pasáži. Marie Kuglerová si přivydělávala jako pomocná síla v nemocnici u svaté Anny. Nežilo se jim prý snadno, ale bídu neměli. Zhruba ve dvou letech Roman prodělal dětskou obrnu. Jejíž následky se projevily především sníženou hybností rukou. V roce 1939 si jeho matka vzala za muže zmíněného obchodního příručího Bruna Freita, který se rozhodl požádat o německé občanství a rodina záhy získala status říšských Němců. O rok později se narodila Romanova sestra Mariana a roku 1943 další sestra Josefa. Roman získal jméno po adoptivním otci, který za války sloužil ve Wehrmachtu a poté v divizi horských myslivců.
1: Freit byl německý voják. Měli jsme všeho dost, ovoce a všecko. On byl u nějaké skupiny Edelweiss, neboli Alpská protěž, horský myslivci, ale jak to bylo, to mě vykládal on po válce. Já jsem se za války nezajímal, co byl, jak byl. Fotografie jeho mám ještě z války. Uniformě německého vojáka jsou tam vyfocené s matkou i s tou starší sestrou. No, nevím, nechoval se ke mně špatně, to nemůžu říct. Byl to nevlastní otec. A pak, když matka na něho měla špatnou vzpomínku, to já už jsem doma nebyl.
2: A on byl taky Němec?
1: Tam to bylo nějak napůl. Jak to přesně bylo, já nevím. To už si přesně nepamatuju, ale vím, že Němec byl. A my jsme byli říšští Němci. Tady byli Němci protektorátní, ale... My jsme byli Reichsbürger, říští občany. A některý Němci tady byli český Němci. A jak tomu došlo, to dneska už si nepamatuju, nevím přesně.
0: Říká Roman Freit v rozhovoru s Lucí Hlavicovou z Paměti národa. Jestli byl Bruno Freit členem NSDAP, to nevíme, ale zřejmě ano. Divize horských myslivců tvořily elitní jednotky. Alpskou protěž měli horští myslivci ve znaku. Roman během války navštěvoval německou školu. Nejprve chodil na Svitavské nábřeží, ale pak prý strýc poprosil matku, aby ho přeložila do školy na Staré Brno, kterou navštěvoval i jeho méně průbojný bratranec Kurt. Jemuž se prý děti často smály a Roman, ačkoliv handicapovaný, ho bránil. Roman Freit si z období války a okupace nejvíc vybavuje americké bombardování Brna. Bratranec Kurt je nepřežil.
1: Když byly nálety, já jsem nikdy v krytě nebyl. Já jsem vždycky utekl pryč. A matka tenkrát dala na mě a od doktora dostala potvrzení, že mám klaustrofobii, že mě nesmí održet ve sklepě v krytu. Tak já jsem vždycky utekl. I když mě teda nechtěli pouštět, tak jsem si pamatuju, že jsem utíkal. Tam byla školní jídelna a měli tam nějaký sklady potravin, tak přes to okýnko jsem utekl směrem bazénu. Tam byly bazény, dneska se to tam je na plovárně nebo u plovárny se to tak jmenuje. Tam byly dva bazény, tak tam jsem utekl, když byly ty nálety, tenkrát už zintenzivněly, že v tom 44. roce. A jsem sledoval, jak ty bomby padají. Já jsem z toho tak... Ne, rozum neměl. Měl jsem z toho rozum. Ale bavilo mě se to dívat, jak ty bomby padají z toho letadla. No, jednoho dne taky jsem viděl, že to padá. Mysleli jsme si, my, co jsme tam byli na tým Petrově, v těch křách takhle schovaný, že to padlo na pivovar. A žel Bohu, oni padly dvě bomby na tu školu.
2: Tam, kam jste chodil?
1: Tam, kam jsem chodil, na Mendlovo náměstí. Tak ta jedna bomba padla přímo do dvora, pod kterým byli krytý. A tam vedlo potrubí, vodní potrubí z té ponávky, která tam protíkala, dneska je to v kanalizaci zalitý, jak jsou koneční zastávky trolejbusu, tam to protíkalo kolem toho baráku tam, tak část té vody zatekla do sklepa, tak se, kdo se neutopil, tak dostal třeba přímý zásah. No, mýho bratrance poznal jenom podle toho, že měl na krku klíček od bytu, protože on byl úplně rozmačkaný, padla tam traverza, rozmačkala ho, tak jenom podle toho poznali. Matčina sestra byla na operaci se žlučníkem v nemocnici, jinak by teda sestra, teta, manželka matčinýho bratra, tak asi by tam zůstala taky, protože oni všichni ty osobní civilní, tam zahynulo dost lid civilů, ale většinou děti.
0: V listopadu 1944 zahynulo při americkém náletu podle běžně dostupných údajů ve škole asi 40 dětí a celkově asi 400 Brňanů. Kurtovi rodiče, tedy Romanův strýc Karel Kugler s manželkou, se po tragické události rozhodli z protektorátu odejít do říše. Přesídlili do Berchtesgádenu a po válce do Mnichova. Porážka nacismu znamenala pro všechny a také pro Romana Freita naprostou změnu života. Paní Freitová s dětmi chtěla v obavě před Rusy i před poválečnou odvetou utéct ze země. Byla přeci jen manželkou elitního německého vojáka. Pokusila se o to, ale vrátili se. Pan Freit tuhle etapu svého života popsal v rozhovoru pro Ústav pro studium totalitních režimů. Otázky mu kladli Jan Dvořák a Adam Hradilek.
3: Dojeli jsme akorát do Čech, do Příbramy a matka řekla ne, nejdem a vrátili jsme se na svátek do Brna.
4: A proč to řekla vaše matka, že nejdete?
3: Ne, že nechce, že je z Brna, že nechce a tak jsme se vrátili do Brna na svátek. No. Ale hromadu jich pokračovali dál, že my jsme odsaď odjížděli v březnu, začátkem března z Brna vlakem. To doprovázeli transport, že naložili nás do vagónu a osobních a děcek a všechno, ale to už tam byli i ty zasloužili, jak se říká, straníci německý. No ale my jsme zůstali v Příbrami viset, nevím proč, tam to nějak ty kotláři, ty hloubkoví letci to tam poškodili trať nebo co. No tak ty pochodovali ináč, a matka řekla, ne, vrátíme se. Tak jsme byli tam u Příbrami, nespomenu si teď bohužel, jak se to jmenuje, na takovém statku jsme byli. A tam nás zastihli Rusáci už, že? Já jsem mluvil česky, matka taky mluvila česky, tak tam nás nikdo nic nepodezíral. Byli jsme utečenci před frontou, tak jsme se klidně pohodlně mohli do Brna vrátit, že? To jeli jsme i synka, tady byli trať rozkopaný do Adamova, tam v Adamově si pamatuju, že tam byly takový baráky nastavěný, který stavěli Němci, protože do těch strojíren tam byli, chodili pracovat totálně nasazený. Ty už tam nebyli, tak jsme tam byli pár dní a od tam jsme se vrátili do Brna a začátkem května nějak, nebo půli května jsme se museli hlásit, všichni sepisovali, chodili, sepisovali, co všechno máme v bytě. To chodili takový ty, co si rozstříhali červený trenýrky a dali si pásky.
4: A jak se k vám chovali, když k vám chodili sepisovat ten majetek?
3: No, to se nedá popsat.
5: Posloucháte příběhy 20. století.
0: Hned po osvobození začalo vyhánění Němců z Československa, včetně asi 20 tisíc brněnských Němců. Rodina tehdy 10letého Romana Freita, bez otce, který byl v zajetí, se ve dnech 30. až 31. května 1945 musela vydat na pochod na rakouské hranice.
3: Posledního května pro nás přišli, no, vyhnali nás na Hvězdovo, tenkrát to byla, dneska pak to byla Engelsová, teď je to zase Hvězdová, tam jsme byli asi do půlnoci, nějak po půlnoci nás hnali na celý velký zhromáždiště, to bylo na Starém Brně, u toho u kláštera, a potom šel pochod na Pohořelice. To byli smradi, kteří to vedli, to byli 16-17 letý kluci, on měl pušku na rameni a pažbu táhal po zemi. jo, a no, chtěli dělat synáky ze sebe, že nejvíc to trpěli ty starší lidi, protože tady nikdo nebyl už. Tady nikdo nebyl, ty, s který by potřebovali oni chytnout a odstřelit, jak se říká. Ty už byli dávno pryč, ty utekli ještě, ani Rusy nepřekročili slovenskou hranici. A ty už utíkali odsáď pryč, jo. A to už baráky některé měli v obsazení zlatokopové. No. A neexistovalo, jedině se napít, co pršelo, tak matka třeba sbírala trochu vody, tak jsme pili, jinak oni chtěli zahrnek vody, zlato, dejte všechno, co máte. Hrozně se chovali.
4: A to chtěli ty příslušníci těch revolučních gard, jo, nebo?
3: No ne, ty zlatokopové.
6: Co jste si sebou mohli vzít?
3: Oh, nic, 30 kilo na osobu. A jak je 30 kilo na osobu, když matka měla kočárek, takový tenkrát ten osmý pirát, nebo co to byla, už si nepamatuju, no ty váleční, ani to ne, nebo košatina to byla, už ani nepamatuju si. Tam ležela sestra, která měla 2 roky, na boku seděla druhá sestra, která měla 5 roků a já jsem šlapal vedle ní a tak co jste tam mohli dát? My jsme neměli ani těch 30 kilo dohromady věci.
4: No a vy jste třeba tušili, kam vás poženou, nebo...
3: Jo, no, to jsme viděli, že to šlo na Vídeň, všechno.
6: Jak se chovali vaši sousedi?
3: No, sousedi. Někteří ucházející a někteří říkali, běžte pryč. To horší se tam chovali třeba víc příbuzný. A zážitek příbuzný, třeba nás obrali vodost některý, že? Matčina Švagrová, protože se jmenovala taky Marie Frajtová, tak matka si k ní dala v kladní knížku, povím jako deska, že mě to vždycky říkala hromadu roku i pod tím. No a pak tvrdila, že jí tu vkladní knížku sebrali. Jenom z hodou okolností už v 65. 70. letech jsem se dověděl, měl jsem jednu známou bezpořitelně a tak jsem se jí ptal, jestli by to šlo zjistit, na celu byla spořitelná, co se tam s těma vkladama stalo. A tak mě řekla přesně, kdy tam vybírala z toho ta paní Frajtová nějaká údajná paní Frajtová peníze. Naše matka byla přesvědčená o tím, že jí to sebrali ty peníze.
4: No a takže, když vás jako shromáždili na tom shromáždišti, tak jste vyrazili směr Pohořelice?
3: Směr Pohořelice, no. To bylo škoda mluvit. To se nám všechno odehrálo. Kopali to do příkopu ty staří lidi a děcko, to tam to máte napsané. Vytáhl babě děcko zoutý a praskl s tím ostrom, jestli to bylo mrtvý nebo nebylo mrtvý, nevím. A i výstřely tam nějaký zazněly, ale lhál bych, kdybych řekl, že jsem přímo viděl, jak ho zastřelili, to ne. Vystřeli byli, mrtví leželi v příkopách, jestli zemřeli vysílením, nebo jestli někdo rozbil hlavu, nebo propíchl, nebo odstřelil, to nevím, to jsem přímo neviděl. To bych si vymýšlel, to nemá cenu.
4: No a byli tam někteří mezi nimi, kteří se chovali třeba slušněji, nebo?
3: No, ne.
4: Tam zrovna ne.
3: Tam teda ne, to se chovali k nám ty Rusy lepší. Akor k dětskám, co jsme byli děcka, tak tam byla závodní polní kuchyň na těch bandaskách velkách a volali nám, co jsme chodili do konzerv, do plechovek od konzerv, takových těch velkých, co oni měli, jsem tam vyškemral, dávali nám polívku a chleba. A toto. A pak ještě to stejné bylo potom po válce, tam jak já jsem bydlel na Vranovské, tak naproti byla pekárna Bílek a to zabrali Rusy a pekli tam chleba. Tak já jsem tam chodil za nima a oni nám dětskám dávali, že jo.
6: Když šel ten pochod, jak vás vyháněli, stáli třeba podél cest lidé a nějakým způsobem to komentovali?
3: No tak stáli, ale jestli to, jak to komentovali, to už bych dneska. To nemůžu říct ani tak, ani tak.
6: Co neutočili na...
3: Na starým Brně nadávali někteří, jo, všichni z Brna zvali Brna ven, ať táhnou všichni Němci za Hitlerem a takový ty, jo. A po cestě už, tam už byli zlatokopové, ty už celý, ukaž, máš oblečení, máš toto, jde to, jenomže hromadu lidí si nic nevezlo, někdy měli teda šperky u sebe a toto. Naše matce tenkrát dali a matka to nevzala, dneška bych, myslím, jsme měli peněz plno, to jako je pitlík toho. Matka řekla, že to nechce a on zahodila to, bo té staré paní, ona, já už nedojdu do Vídně, Němka stará, ona česky ani dohromady neuměla.
4: A jak často jste měli třeba pauzy při tom pochodu, nebo to...
3: Pauzu? To je těžké. Půl hodiny, hodinu, zastavit chvíli. A to bylo pauzy takový, že se to... Tam se někde ustala zácpa, tak jak v autě. A došli jsme tam, tak se stálo. Než se ten předek uvolnil, tak se jsme šli my. A takhle, takový to byly pauzy. Ale já bych někdo řekl, ne, tady stanete akorát jednu, tu první noc, teda potom tam byl takový hospodářství. Já vím přesně, kde to bylo, jako teď, když se jezdilo na Pohořelice, to starou cestou, tam je takový hub důle a pak zase hub nahoru, tam byl státní statek, teďka v pozdějších letech, tak vždycky jsem si na to vzpomněl, že jsme tam v té stodoli byli, lilo je z konvě a že tam schovat, a ten novodobý majitel řekl, že ne, Němci, ať jsou venku, žádný semka schovat, no. No ten Rus mu pohrozil, že ho odstřelí, že tam musí nás, jako s dětskama, co jsou ženský, s dětskama pustit, tak nahnali tam ty děcka, ty staří lidi teda ne, ty nechali venku, no. Ale nás děcka tam nechali nahnat pod tu rozbitou střechu, že na nás tak nepršelo. Pak jsme došli do Pohořelic, tam byl bývalý tábor velký, no tak tam jsme byli, tam byly sklady cementu, nebo co to tam bylo, asi pamatuju dneska, to byl na papírový pytle, tam byly od cementu, nebo co na tím jsme spali. Škoda mluvit, teď podhygiena žádná. Tam začal řádit tyfus, jo, protože z toho tábora, co to bylo ohraničený těma novodobýma skautama, se ven nedalo jít, se chodilo močit a kalit hned vedle, že? Tak to ta vrchová voda do té studní, teď se ho tam brala voda, že?
5: Posloucháte příběhy 20. století.
4: A jak se tam byli dlouho v těch Pohořelicích?
3: V těch Pohořelicích? 14 dní asi. Já jsem se ho tam dostal, já jsem právě, že jsem donesl, vždycky donesl v nějaké flašce od něčeho čistou vodu, protože já jsem tu pásku bílou sundal. Oni nás ohraničili bílýma páskama. Já jsem mu sundal tu pásku. A když mě zastavil ten, tak kam jdeš nebo co, tak já jsem řekl, já se jdu pojít na ty Němce tady. Tady nemáš co dělat, smrady, máš co pryč. No tak jsem se dostal pryč. Nabral jsem vodu a donesl jsem čisto, tak Reinhold nás tyfus nepotkal. Že? Tak to byla jediná výhoda.
6: V tom táboře umírali nějací lidé?
3: Tam hodně umřelo. Pohořelicích. Dost. Dost. Ale abych řekl pravdu, ne. Nevím. Odnášeli tam nějaký, jak umřeli, co a jak, to opravdu nevím. To. Ale asi pravděpodobně, protože to byli lidi, ty tam, jak se říká, dovezli na žebříňáku, některý je skládali je tam, protože po té cestě odpadli a nechtěli je nechat třeba ležet někde nebo co. Kolik z nich zemřelo po té cestě do Pohořelic a kolik přímo v těch Pohořelicích, ale na tyfusích tam zemřelo hodně. Na tyfus hodně.
4: Tak to byli zřejmě asi staří lidé.
3: Jo, no staří, ty mladí kluci, co byli, ty byli v armádě, museli v armádě a co už byli starší, co byli nějaký činovníci, a tak co byli většinou neschopní boje, jak se říká, tak ty tam mohli nějaký zůstat, ale málo takových, to bylo všechno kolem určitě mladší jak 60 let, tam nebyl někdo z těch chlapů.
6: Byl tam nějaký táborový rytmus, museli jste vstávat brzo a něco dělat, nebo jste se tam...
3: Ne, nebyl tam vůbec, tam byl chaos. Žádný táborový režim nebo něco, nic. Tam se čekalo, čekalo se a přijížděli tam auta, potom Amerika, UNRA tam posílala z té americké zóny, jak oni tomu říkali v Rakousku, to bylo taky rozdělený, jak v Německu. V Německu to bylo na 3 zóny a tady to byly, mám dojem, jenom na 2 zóny. Jenom ruská a americká zóna. A kdežto v Německu to bylo na 4, že? Ruská, americká, německá, teda francouzská. A tady ne, tady v Rakousku to byly čistě jenom, mám dojem, 2 zóny jenom. Tak, ale posílali tam ty UNRA a tak nasedali tam, my jsme měli taky, ale... Vrátili jsme se na zpátek.
4: No a vy jste teda po těch 14 dnech ještě směřovali na Vídeň, nebo?
3: To děli jsme, ale pak jsme na půli cestě, já už si nepamatuju přesně, kde, odkud jsme se, vraceli jsme se domů.
4: A jak to, že jste se jako mohli vrátit najednou? Co? To, že ty vaši příbuzní
3: vás... Tam ano, apelovali a dostalo se to na ty imigrační úřady, nebo kdo to byl, tak tam skázali, že nás nemusí ohnat. Jestli chce, může být, když ne, můžeme se vrátit. Takhle asi to nějak formulovalo se.
4: A kolik se vás tak vracelo zhruba? Jako bylo vás víc?
3: Ale no vraceli se, jo, jsem se pak setkal po válce ještě jako hluk, jsem se setkal s některýma, co byli odsunutý a zase se vrátili, že? Ještě přímo v tom 45. Že některý se vrátili, asi pamatuju, Já si pamatuju nějaký Kamerový, ty se vrátili asi 47. nebo jak. Jo, ty vyhnali taky a ty se vrátili nějak později.
6: Můžu se ještě zeptat z toho tábora, pokusil se třeba někdo utéct? Jak jste byli v těch Pohořelicích, jestli někdo tam odtud utekl?
3: Nespomínám si. Oni to, jak říkám, to hlídali ty mladí kluci a tam se dalo proklouznout, dalo se, nejenom že kam. V okolí je dědiny ošancovaný zlatokopama a kor, jak by mluvil jenom německy, tak to měl stejně zbytečný, to bylo, že? Já jako, jak říkám, já že jsem rucel jako kluk a jenom český kamarádi jsem měl furt mezi něma, tak jsem mluvil česky normálně, takže mě oni nějak přehlíželi, když jsem tam se plákal. Když jsem chodil za těma Rusama tam pro jídlo. No a nebylo to nic pěkného, no. A už je to dneska pryč. Že?
0: Vzpomíná Roman Freit v rozhovoru s Adamem Hradilkem a Janem Dvořákem. Uvádí se, že v Pohořeleckém táboře zemřelo 459 lidí, dalších 170 v okolních obcích, kde byli nouzově ubytováni. Příběhy 20. století je teď zapotřebí na pár minut přerušit kvůli zprávám, tak prosím zůstaňte s námi, pokud chcete slyšet pokračování.

0: Proč je tak důležitý státní rozpočet?
1: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
0: Státní rozpočet je závazný plán toho, jak bude vláda v daném roce hospodařit se všemi našimi společnými penězi. Ty vláda používá na to, aby zajistila veškeré potřebné funkce státu. Státní rozpočet má formu zákona a obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Nejvíce peněz vybere vláda na daních z příjmů a na pojistném. Podstatnou příjmovou složkou je ale také daň z přidané hodnoty a spotřební daně a zdanění zisků firem. Tyto příjmy vláda používá na své výdaje. Mezi jednoznačně nejvyšší patří výdaje na důchody a výdaje na platy státních zaměstnanců. Pokud výdaje převyšují příjmy, což se ve vyspělých zemích děje v naprosté většině případů prakticky neustále, vzniká deficit rozpočtu a ten je zapotřebí z něčeho financovat a později z něčeho zaplatit. Kromě splacení dluhu, tak vláda musí počítat ještě s dalšími náklady navíc na takzvanou obsluhu dluhu, tedy na to, aby za každou půjčku zaplatila svým věřitelům úroky.
1: Půl páté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Americká armáda sestřelila 4 íránské drony vyslané směrem k Hormuzskému průlivu. Uvedlo to velitelství amerických sil na Blízkém východě. Dodalo, že po sestřelení dronů armáda bombardovala íránská radarová stanoviště, aby zabránila dalším útokům. Podle armády drony cílily na regionální námořní dopravu. Mezi Washingtonem a Teheránem platí od 8. dubna příměří, které obě strany porušují. Izraelští vojáci zaútočili na osobní auto v Hebronu na okupovaném západním břehu Jordánu. Zabili přitom 7měsíční dítě. Palestinská agentura Wafa uvedla, že rodina jela z Betléma za příbuznými do Hebronu, když izraelská armáda začala střílet na jejich vozidlo. Rodiče dítěte utrpěli lehká zranění. Podle serveru The Times of Israel izraelská armáda informaci potvrdila a vyjádřila lítost. Dodala, že incident vyšetří. Počet prodaných aut v Česku roste. Za prvních 5 měsíců zájem meziročně stoupl o 3%. Podle svazu dovozců automobilů dál vede Škoda. Za ní jsou Volkswagen a Hyundai. Přes 5% prodaných aut pochází z Číny. Roste také počet registrovaných aut s alternativními pohony. Hybridy, elektroauta a vozy na plyn tvoří 36% trhu. A na výstavišti v pražských Letňanech dnes pokračuje veletrh vědy. Největší populárně naučnou akci v Česku letos už po desáté pořádá Akademie věd. Vstup je zdarma a lidé si na místě můžou prohlédnout přes 100 interaktivních expozic nebo navštívit debaty. Veletrh se koná od 10 do 18 hodin. Podnikatel Petr Veselý se stal novým prezidentem svazu lyžařů. Na konferenci neměl při volbě protikandidáta. Do výkonného výboru byli zvoleni všichni spolupracovníci, které nový prezident požadoval. A české fotbalistky remizovaly v předposledním utkání kvalifikace mistrovství světa v Praze na Žižkově s Albánií 1-1. Češky už mají postup do baráže jistý.
3: Omezení na D1 za Koberovicemi i na silnici 35 u Bílého kostela na Liberecku. Na dálnici D1 z Brna do Prahy je za odbočkou na Koberovice uzavřený pravý pruh. Na 81. kilometru silničáři opravují most. A práce jsou naplánované až do neděle ráno. Aktuálně se projíždí bez zdržení. A plynulé průjezdné jsou i ostatní dálnice. Provoz je zatím slabý a nehody nemáme hlášené. Na řadě míst ale počítejte s mlhami. Horší podmínky jsou na D3 z Tábora na České Budějovice. Mlhovky se vám mohou hodit i v některých úsecích dálnic na Ostravsku. A na Liberecku opatrně na silnici 35 z Chrastavy do Hrádku nad Nisou. U Bílého kostela na kruhovém objezdu je na vozovce rozlitý olej a vozovka je kluská, tak zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes čekáme jasno až polojasno, postupně od jeho západu přibývání oblačnosti a v Čechách k večeru místy přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na horách bude nejčastěji kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Posloucháte příběhy 20. století.
5: Od mikrofonu opět zdraví Adam Drda. Posloucháte dnes vzpomínky Romana Freita, který se narodil v německé rodině v Brně roku 1935. Jako desetiletý absolvoval s matkou a sestrami pochod brněnských Němců do Pohořelic a dál do Rakouska, kam však nedošli. Paní Freitová se i s dětmi směla vrátit na koňském povozu do Brna, zřejmě s pomocí českých příbuzných. Roman Freit byl malý a podrobnosti nezná. Jeho nevlastní otec byl v té době jako německý voják v zajetí. Otázky kladou Jan Dvořák a Adam Hradílek z Ústavu pro studium totalitních režimů.
6: Co se dělo po vašem návratu do Brna?
7: V jakém stavu jste našli třeba váš byt?
8: Žádným, prázdný. Prázdný, ten, co my jsme měli být, tak prázdný, tak jsme šli do bytu, jednopokojového bytu do čtvrté kategorie, jak se říká.
6: No, takže vám byl přidělen nějaký jiný?
8: No, ano, to prázdný byt. Se pozhánělo, kde se co dalo, ale to, my jsme tam, co jsme bydleli, to bylo všechno vybrané, tam pryč, tam nic nezůstalo. Po válce rádio jsme nesměli mět, jako Němci po válce.
6: No a vy jste začal chodit znovu do školy?
8: No, tady jsem začal znovu do školy, musel jsem jít samo sebou, že jo. Německá škola nebyla, no tak mě poslali do České, no tam to bylo sami sekirování, no tak do Německé jsem chodil do mě už jít do čtvrté třídy a nešel jsem, končil jsem tři třídy, že? No tak mě znova pokli do druhé třídy na zpátek, do České. No, protože já třeba do dneška pro mě měti tvrdý, to je pro mě španělská vesnice.
6: No a říkáte sekírování ze strany koho? Ze spolužáku nebo učitelů?
8: Ze spolužáku jsem tam některýho, ale to bylo víceméně od některých těch učitelů. Ne všechny, ale od některých, jo.
6: Že by vám, jako, že vám dávali najevo?
8: Jo, dávali najevo, no, od některých. No, tak jsem to tak nějak... Pak jsem přeskočil, že? Protože asi matka se mnou šla k nějakému psychologovi, nebo co ty mě vyzkoušel, tak zase tam nespéroval, že proč mě nechali do druhé, proč mě nedali hned do té, třeba v tom 46. do páté třídy, a ne do druhé, že tam nepatřím, jo? Že to tam ten můj pravopis... A to je zapříčiněné tím, že jsem chodil do těch německých a do těch českých, že?
7: Chci se zeptat, vy jste vlastně nemluvil o vašem otci, co se vlastně s ním stalo, kde on byl?
8: No, ten se vrátil ze zajetí, v tom 45. roku najednou se tady objevil a i z výzbroje jako voják, tak ho internovali v Maloměřicích v Brně, tam byli nějaký ty vojáci internovaní, němečtí.
7: Vy jste se potkali, když on přijel?
8: Jo, no tady.
7: Přišel
8: už,
7: domů.
8: To my už, jo, on přišel, už my už jsme se vraceli z tého pochodu, toto, tak on přijel. A byl tam, já vím, že jsme tam za ním byli do párkrát, v těch Maloměřicích, ale proč některý tam zůstali, Bůh ví jak dlouho, proč jeho propustili, od tam z toho tábora, to taky nevím do dneška. Od něho jsem se to nikdy nedověděl, že, z jakých důvodů opustili. On s náma bydlel a... Když já jsem se vrátil z Ruska, tak matka v té době se s ním rozváděla. Jaký důvod nebo co, to zase nevím.
7: A jak dlouho bylo v těch Maloměřicích? Jak tam mohl být dlouho?
8: No, tam dlouho nemohl být.
7: Jsme týdny, měsíce.
8: A už byl doma. Mm-hmm. Je ta 40.
7: Jak to tam vypadalo, když toho navštěvovali, jak to vypadalo v tom...
8: No, to tábor normálně, dřevěný baráky, naskládaný, jo. A vím, že si pamatuju, že chodili kolem našeho baráku dřevěný boty. Takový ty holandský, jak se říká, tebrše kůže, ze spodu dřevák, vždycky to klapalo. A jako dnes si pamatuju, že tam na ně řvali ty kluci, co je vodili do práce na odklízení těch ruin. Tak jednou tam člověk ožral je Rus, tak nějaký ten se tam snažil být aktivní před tím ruským důstojníkem, tak tam do těch Němců mlátil pažbou, no ten přišel, ten voják, sebral mu pušku a mázalo to puško po hřbetě. Načal tam řvat, co bylo, nevím. A druhý den už celou tu kolonu asi těch 200 lidí vedl jeden člověk. A ne, jak předtím asi 30 ozbrojených. Jako to byli ty zajatci, tak asi, jak se říká, měl v sobě vojenskou hrdost nebo něco ten Rus.
5: Říká Roman Freit. A ještě otázka, jak je po návratu do Brna přijali sousedé, jak si na to pamatuje?
9: Jak nás přijali... Z začátku dost blbě, opravdu. ty, co se k nám hlásili za války, po válce obrátili, protože jsme byli německá verbež. A nejsmutnější na tím bylo to, že za války jsem byl chvílama česká svině, protože já jsem měl kamarády hodně Čechů. Za války ty rodiče to podporovali a po válce proti tomu byli. Měl jsem moc kamarádů Čechů. Bylo to, to smutné na té jedné straně. Dneska s odstupem času, tak to vidím, jak to je i dneska. Já třeba nemám nic proti těm komunistům, co z těch straně zůstali. Ale nejlíbili se mě lidi, kteří si já pamatuju v průvodu, křičeli, ať žije KSČ, a mám takový dokonce i v rodině, řvali, ať žije Havel, potom, no a teďka zase řvou, že Havel je svině. A to je smutný. Český národ dost takovej je.
5: Jak už zaznělo, Roman Freit chodil do české školy. Pak se měl učit pasířem, ale učení neabsolvoval, protože se v roce 1950, tedy po komunistickém převratu ve svých 15 letech, rozhodl, že uteče z Československa za strýcem Karlem do Mnichova a pak snad ještě dál. Důvody útěku je dnes těžké určit. Zřejmě to nebylo v první řadě kvůli nesouhlasu s komunismem. Nejspíš byl dospívající Roman, dobrodružná povaha a prostě se v Brně necítil dobře.
9: No, utekl jsem do Německa, se mě podařilo dostat přes Polsko. Chtěl jsem původně tenkrát plné elánu a plánu, že sednu na loď a odjedu pryč, třeba do Ameriky, jenomže tam mě chytli, tak já jsem chtěl, aby mě odvezli do Mnichova, kde byl, žil matčin bratr. Jsem si říkal, bratránek Kurtík nežije, on děcka nemají, oni si mě vezmou. Jenže k tomu nedostal. Tam mě předali naspátek do Polákům. Byl jsem ve Štětíně, byl tam kolem domě, byl to domov mládeže polský. A potom mě potáhli do Bělostoku. Já jsem se bál dostat dom, jako do Česka, protože měl jsem špundus, jak se říká, z Freita, že jsem utekl, že jsem jim udělal nějaký starosti. Tak jsem neřekl, že se jmenuji Freit. Ale vzpomněl jsem si na svého kamaráda z dětství, který se jmenoval Novák. Tak jsem řekl, že se jmenuji Roman Novák. A neřekl jsem, že jsem toto, já jsem od někud z Ruska hotovo. Tak mě dali jméno Roman Konstantinovič Novák, od někud z Ruska, tak otáhli mě do Ruska. A byl jsem v Grodně, z toho Grodna do Minsku. V Minsku jsem pracoval v traktorovém závodě. Ten závod tam ještě do dneška je. Vyrábí ho tam traktory Bělorus, je to kopie Ferguson amerického. A od tam mě otáhli do Brest-Litevského, tam jsem pracoval v koželežním závodě.
5: Pro shrnutí a vysvětlení. Podle údajů Ústavu pro studium totalitních režimů se Roman Freit dostal po útěku a potom, co ho zatkla německá policie, do internačního tábora pro mládež mezi děti a mladé lidi, přinejmenším z části zavlečené za války do Německa ze Sovětského svazu. Místo, aby ho poslali za strýcem do západního Německa, byl po několika dnech umístěn do vlaku, který odjel do Grodna v dnešním Bělorusku. Asi půl roku tam pracoval v továrně na výrobu tabáku, potom ho odvezli do Minsku. Nebyl vězeň, mohl se volně pohybovat v místě, ale také nebyl svobodný, nesměl nikam odjet. Po několika dalších měsících ho znovu přemístili na práci do Koželužny v Brestu Litevském. V Sovětském svazu mu byly také vystaveny nové doklady na zmíněné jméno Roman Konstantinovič Novák, které sám udal, takže snahy například Červeného kříže o jeho nalezení vycházely na prázdno. V Brestu se mu nelíbilo a rozhodl se, že uteče, že se vrátí domů. Tajně, bez povolení a bez jízdenky doputoval vlakem na Podkarpatskou Rus, tehdy již součást Sovětského svazu.
7: Radil jste se s někým o tom, jak se dostat domů?
9: Ne, takový věci nebylo radno prohlásit dopředu. Ne, neradil jsem se s nikým.
6: Ale plánoval jste si to už
8: jistotně? Ale jo, plánoval jsem si to tak dlouhodobu ne, asi měsíc. Pak jsem se zbalil, jsem dostal peníze, tak jsem se zbalil, prodal jsem nějaké věci, co jsem měl, jo, svoje, abych ještě získal nějakou korunu a už jsem jel na černo bez jízdenky, jak se říká. Do Kyjeva a z Kyjeva, tam jsem si zase to našeregoval na Podkarpatskou Rus. No.
7: Jak jste se dostal tím vlakem na černo, když všude, že všude po vás chtěli bumážky a podobně a lístek a jak jste se vyhnul kontrole?
8: No tak vždycky na těch rajonech byli vždycky, to byla vždycky stanice. V jedné stanici nastoupili a druhé stanice oni vystoupili a pak se třeba jelo třeba 150 km a nikdo tam nebyl. Normálně lidi řekli, to, že přijde dežurný, no, tak jsem se zdechoval. Oni tak drželi dost při sobě ty lidi, to neprozradil nikdo.
7: Takže ty spolucestující věděli, že nemáte lístek?
8: Ty věděli určitě, že nemám lístek, že jedu na černo. Až do toho Užhorodu. Před Užhorodem jsem vystoupil, protože tam je strašně kontrola tvrdá, mě aspoň řekli. Jsem vystoupil, tam už ani teď nevím, jestli to byla stanice, nebo to zůstalo stát na semaforu, ten vlak, už ani si nepamatuju. Tam jsem vystoupil a viděl jsem, dost tak hloupě jsem nebyl, kde je západ, východ, tak jsem si to našregoval na západ. Minul jsem město Užhorod, jsem obešel, tam jsem přespal ve stohu jednom takovým do rána. A do jeden k večeru jsem šel zase ptál a tam jsem potkal právě toho nějakého Maďara, nebo co to bylo. Zlat mluvil částečně slovenský, tak jsem mu říkal, že bych se chtěl dostat do Česka. Tak on mě řekl, že mi ukáže cestu. Vím, že musel asi už někde dát vědět, protože tam neoznámit to bylo stejný trestný, jako kdyby provedl to sám. Tak měl strach, že kdyby mě chytli a bych řekl o něm, takže by ho zavřeli. Tak radši mě udal on, pravděpodobně. Přešel jsem přes řeku, šel jsem kousek rovně a najednou tam vystoupili dva vojáci s puškama. Stůj, jste začený, vy zaklíčený, stoj, ruky věrch.
7: Co jste si pomyslel?
8: No co jsem si mohl pomyslet, nic. Jsem byl rád, že mě jenom zebrali, že po mně nestříleli.
7: No a myslíte si, že tam byli jako na vás už připravení předem?
8: Určitě. Určitě, protože do hranic tam podle té mapy, co pro mě ukázali, tak na hraniční čáru to bylo ještě aspoň 5 kilometrů. A oni neřeknou, že mě někdo prozradil nebo že něco tam neřekli.
5: Vzpomíná Roman Freit.
4: Posloucháte příběhy 20. století.
5: Po tříměsíčním vyšetřování ve věznicích MVD neboli Ministerstva vnitřních záležitostí v Užhorodě byl Roman Freit ve Lvově nejprve odsouzen na 25 let za špionáž. To už bylo známo jeho skutečné jméno, jeho identita. Po odvolání mu však soud i pro jeho nízký věk a zdravotní handicap následek dětské obrny zmírnil trest na 2,5 roku za neoprávněný vstup na sovětské území a následně byl deportován.
8: Po soudu nás umístili tomu, to říkají Pěresílka, tam, kde byli jinak odsouzení a který čekali na odsun někam. No a pak to bylo. Užhorod, znova Lvov, do Lvova teda a z Lvova na Pěresílku, to bylo tak, tam, kde byli soustředěni ty, co byli na odsun. No a odtam jsme jeli do Kyjeva, z Kyjeva jsme jeli až do Moskvy a z Moskvy do... Teď je to Jekaterinburg, tenkrát to byl Sverdlovsk, taky Pěresílka. Tam zrovna tam, kde to bylo, tak tam postřelili tu carskou rodinu v té věznici, v těch sklepích. A tam byla Pěresílka, to bylo akorát takový okno, mně to připadalo jak tady kazematy v Brně. Jenom malinký okýnečko na vrchu, palandy dřevěný, nic jiného. A třeba 80-100 lidí na těch palandách leželo, bez všeckého. Tam jsme byli asi 14 dní do Jekaterinburku. No a potom 14-denní transport do Střední Asie, těch dobyčákách.
7: To jste lítal v dobyčákách?
8: Dobyčák, jo, to byly palandy nadělaný, dobyčáka zavřený, jenom taková úzká mizérka a ještě tam byly latě takový železný, teda ne latě železna, aby se to nedalo odevřít. V prostředku vagóna díra, nesměl se čurat, když vlak stál, ani kadit, jedině za jízdy.
7: A třeba stravu?
8: Chleba a slaný rybí, nebo něco takového, nebo sušený maso, takový jakýsi suchý rybí, slaný rybí.
7: Co tam bylo za spoluvězně v tom vlaku, nebo tenkrát v tom?
8: Čili jaká se bránka, všechno možný, všechno možný. Tam už to nebylo rozlišené politicky, nepolitický. Zloději, vojáci třeba, co nepřišel z vycházky dom nebo zdezerteroval, že?
7: Myslíte, že jste měl výjimečné postavení v tom, že jste byl z Československa?
8: Ne, žádný. Neexistovalo žádný. Ne, neexistovalo žádný výjimečný postavení.
5: Přes Kyjev, Moskvu a Jekaterinburg se Roman Freit dostal až do Karagandy v dnešním Kazachstánu, kde v obrovském lágrovém komplexu kolem Rudných dolů pracovali tisíce vězňů.
9: V tom Kazachstánu jsem byl nějaký čas, tam jsem se skamarádil s jedným Rusem, tam to bylo dost blbý, jak se říká, ve dne 30 teplo, v noci 10 zima, jo, takový počasí se tam střílí. On měl nějakého příbuzného na nějakým rajkomu nebo na něčím. No, a tak jednoho dne mě říká, my se budeme muset asi rozloučit. Já odsaď jedu pryč, já jsem si to zařídil. Matka to udělala, on měl nějakého strýca někde. No, já povím, je, to je škoda, já tady budu sám a on pav, nebudeš, počkej. Tak psal matce, nebo jak to bylo, a pak za ním přijela na návštěvu. No a on matce řekl, že nepojede z Kazachstanu pryč, jedině když pojedu já s ním. Tak ona zas v Rusku, tam to bylo ruka ruku mě asi, nebo jak, nevím z jakých účelů. A otáhli mě do Archangelsku, to bylo na pobřeží Bílého moře. Tam jsme pracovali oba dva v tom rybářském závodě na výrobu konzerv, dělali tam konzerv z těch ryb, všelijakých, a nakládali tam a ryby takový malý šproty, kdo si v solí to dávali, oni tomu se říkalo kamsa, těm rybám. My si je brali, máčeli jsme to ve vodě, tu sůl z toho dostali ven, pak jsme to napichovali na dráty a udili. Ty byli dobrý. No a jednoho dne, protože v Rusku se to tak dělo, aby si člověk nemohl skamarádit z nich s vedením, s nějakýma těma dozorcama, anebo spolčit se tam s jinýma vězněma, tak přemysťovali. Tak z toho Kazachstanu mě odvezli do Nižního Tagilu. A podle toho, jak jednou ukazovali takový velký záběr z toho Nižního Tagilu, takový letecký pohled, tak dneska jsou tam skokanský můstky na těch. Tam bylo moc táborů, protože já jsem byl v táboře číslo 2, pak přišla amnestie, 14 dní nebo kolik po Stalinově smrti, tak mě přemístili do tábora číslo 16. Podle všeho muselo tam být moc vězňů, protože průměru bylo na ten tábor bylo tak 2-3 tisíce lidí. Chodili do lesa, káceli, dělali v dřevarském závodě ve slévárně. Ale všady to bylo, že jsem já jako postižený nemusel tak dřít.
8: Přiděl dostali všichni stejný. Kdo špatně pracoval, tak tomu se to odebralo. Snižovalo. Ale nebylo to tak pracovné, aby to nebylo nesplnitelné. Bylo to celkem splnitelné. Samo sebou, že se makal jak šroub každý, že přišel doma, padl sebou, než najedl si a padl sebou a hotovo. Tam byly nejhorší ty, od některých těch velitelů ty buzeračky. Jo? Třeba v jednu hodinu v noci ven, nástup. A teď se počítali lidi. Třeba pršelo nebo nepršelo. Tak se to počítalo třeba 3x za sebou, 4x. A nebo přišli z práce, tak to se šlo po 5, že? Museli se držet pod pažo, každá ta 5. Zpátky všichni, tak zase všichni zpátky, znova po 5, že? On měl deštičku, překlížku a dělal si tam čárečky, že? Až to odpočítal, bylo to v pořádku, tak vzal kousek rozbitýho skla a zeškrábil to, co tam bylo napsané, to tuško. Žádný kubování nebo něco. Takhle to tam bylo, že? Nástupy. No a někdy byli třeba dobrovolně nuceni do práce v neděli, jo? Třeba v tom Nižním Tagilu, tam se chodilo uklízet město sníh. A to náš tábor třeba zapadl tak, že byli vidět jenom komíny.
7: Měl jste někdy nějaký konflikt s těmi kriminálními vězni?
8: Ne, neměl. Neměl.
7: Byl jste někdy trestán za něco?
8: Ale jo, byl jsem. Jednou jsem byl trestán, že jsem měl nůž u sebe. Ale to bylo, když už prakticky jsem byl volný, když jsem prakticky nebyl už vězeň, to už tam v té potně. Tam byly horší tresty od těch vězňů. Vězni trestali druhý vězně, to bylo horší, jo. Když se nepodrobil těm některým tým na vrchu, co jsou, to většinou byli samé zloděj, samé vrah. Některý, ty, co dělali ty papaláše, tam to nebyli normálně, je z něho. Tak tam chodili ty, oni to měli rozdělený na ty mužici a vory, no tak ty mužici dostali balík, tak to musel jít a k tomu kápovi na tom táboře balík rozbalit, ten se podíval, oddělil část pro tu svou bandu a pro sebe, no to dál, ale to, na to už mi nikdo nesměl sáhnout, to kdyby někdo na to sáhl, tak to byl strašný trest.
6: A co třeba? Co třeba za trest? Jaký
8: trest? No, ho zmlátili, baštonádu přešlapky přes ruky, uvázali mu dlaně a přes dlaně mu to svázali tak, aby tu dlaně mohl zavřít a pomalu, jak se říká, skoro maso odlitávalo. Neměl na to co šahat. Tam okrást jeden vězeň do druhého, to byly největší tresty tam, co se tam děli. Ona zase ta galérka zase po této stráně měla ty svoje nepsané zákony tam. Oni do práce nechodili, to by nikdo do práce nedostal.
5: V tamním lágru zůstal Roman Freit až do amnestie vyhlášené po smrti Josefa Vissarionoviče Stalina v březnu roku 1953. Na svobodu byl definitivně propuštěn v červenci 53. roku. Nejdřív se dostal do sběrného tábora v Potmě, kde byli soustředěni i další českoslovenští občané a cizinci. A koncem roku 53. ho společně s dalšími 150 Čechoslováky převezli na státní hranice, kde si je převzali československé orgány.
7: Jak vás přivítali na hranicích?
8: Samopálnáci. No, tak my jsme brblali, oni řvali teda, takže nemysleli si, že jsme buchví co, ale některý od tam putovali dál do věznice, některý propustili a některý šli hned dál. Některý ty Slováci, co byli sloužili v těch gardách slovenských, ty okamžitě šli do vězení znova.
6: No a vás na ty hranici jakoby převzali československý?
8: Ano, do autobusu, zaličený okna, vlpci, a když od vás jsme přijeli tam do věznice, tak tam chodili chodbáři, kteří nám dávali jídlo a se zeptali, kde jsme. Co nevíte? V Levoči. To jsme si tam teprve, že jsme v Levoči. Nás vezli z té hranic do té Levoče, zaličený vápnem okna. Autobus. To s náma zajeli až v bráně, tam vystoupit, všichni nahrat dovnitř. A tam nás teprve, jak se říká, kastrovali, jo? Rozdělili kdo kam.
6: No a kam přidělili vás teda? Ty levočký věznice.
8: Ty levočí nic, tam jsem byl, pak jsem dostal propouštěcí papír a 200 korun na cestu a lístek do Brna. To bylo všechno.
7: No jaký bylo teda shledání s rodičema?
8: No matku malým narodila mrtvica, protože když jim přišlo, že takové tam neexistuje a pak já už jsem se neozýval, že? Tak jsem myslel, že jako, že je po mně, no, že nežiju. No.
7: Oni nedostali vědět, že přijedete?
8: Ne, nikdo nic nevěděl.
6: Takže jste prostě najednou zaklepal?
8: Najednou jsem, no já jsem nechtěl jít přímo k nám dom naklepat, tak jsem, protože v tom baráku, kde my jsme bydleli, tam bydlel můj spolužák, tak jsem zaklepal na něho. Ta jeho matka odevřela, teď se dívá, oni bydleli v přízemí, teď mě uviděla, tak načala, protože za tu dobu jsem se nějak pormoc nezměnil za ty 3 roky, že načala ječet a myslela si, že vidí příšeru, no a pak přišel ten její manžel a co je, a Jendo, já povídám, Jendový otevř, to jsou já, Roman. Tak jsem tam byl u nich, no a ta jeho matka šla ráno připravit matku, že přijdu.
5: Vzpomíná Roman Freit z brněnské německé rodiny, který jako 10letý absolvoval vyhnanecký pochod do Pohořelic. Po návratu ze Sovětského svazu do Brna se Roman Freit začal živit mimo jiné jako instalatér. Roku 1961 byl však znovu zatčen a odsouzen na 38 měsíců za urážku státu a socialistického zřízení a za údajný pokus o opuštění republiky. Trest nastoupil v táboře na Bitýzu, Brzy ale na šachtě utrpěl vážný úraz a musel být několikrát operován. Když se uzdravil, prošel ještě věznicemi ve Valdicích, na Mírově a nakonec na Ilavě. Propustili ho v roce 1964 na prezidentskou amnestii. I v dalších letech pracoval v dělnických profesích. Teprve roku 2006 mu bylo uděleno české státní občanství. A to je z příběhu 20. století pro tentokrát všechno. Od mikrofonu se s vámi loučí a za pozornost vám děkuje Adam Drda.
4: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.
0: jaké máme daně.
1: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
0: Daně jsou povinné a nenávratné platby, které stát vybírá z našeho majetku nebo našich příjmů. Prostředky, které se na daních vyberou, vláda používá k hrazení nevýdělečných služeb, které pro obyvatele zajišťuje, a to zejména v oblasti zdravotnictví, dopravy, kultury a školství. Nastavit daňový systém, tedy správnou kombinaci daní dobře tak, aby ekonomika s daněmi efektivně fungovala, není ale vůbec jednoduchá záležitost a proto má každý stát daňovou skladbu jinou. Obecně platí, že daně dělíme na přímé a nepřímé. Plátcem přímé daně je konkrétní osoba, na kterou se daň vztahuje. Sama ji platí a sama ji také státu odvádí. Mezi přímé daně patří daně z příjmu a pak majetkové daně, tedy třeba daně z nemovitostí, silniční daně nebo daně převodové. Nepřímé daně státu odvádí někdo jiný, než kdo je zaplatí, obvykle obchodník. Mezi nepřímé daně patří daň z přidané hodnoty a spotřební daně.
1: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Rusko odmítlo ukrajinskou nabídku na přímá mírová jednání. Policisté se zaměřili na motorkáře a cyklisty. Od úterý řešili na 600 přestupků. Kajakář Jakub Krejčí poprvé ovládl závod světového poháru. Vyhrál v pražské Troji a bude slunečno, ojediněle přeháňky, odpoledne přibývání oblačnosti a na západě i déšť. Teploty do 26 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Ruský prezident Vladimir Putin odmítl přímá mírová jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským i jeho výzvy k ukončení války. Zelenský to Putinovi navrhl ve čtvrtek v otevřeném dopise.
11: Na žal, ruská strana znovu obírá vojnu.
12: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním videohlášení konstatoval, že Rusko si bohužel znovu zvolilo válku, protože Putin ji prostě nechce ukončit. Odmítavá odpověď ruského prezidenta podle Zelenského mnohé ve světě zklamala a Putin si nechce přiznat, že válka se líbí jenom jemu a těm, kteří z něj tahají peníze. Ti se usmívají, řekl Zelenský a dodal, že Rusko proto musí mít méně peněz a tlak na Moskvu musí být větší. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
10: Policisté se od úterý víc zaměřují na motorkáře, cyklisty a jezdce na elektrokolech a elektrokoloběžkách. Celoevropská akce Two Wheelers v Česku skončí dnes. Do pátečního odpoledne hlídky zaznamenaly na 600 přestupků. Kompletní výsledky akce policie představí v pondělí, pokračuje mluvčí Jan Rybanský.
13: Policisté v průběhu této kontroly se zaměřují na řidiče, zdali neřídí pod vlivem alkoholu, drog nebo nemají zákaz řízení. Samozřejmě kontrolují také technický stav vozidla.
10: Nejčastějším přestupkem byl zatím špatný technický stav, třeba chybějící blinkry, registrační značky nebo sjeté pneumatiky. Víc než 5000 Čechů ročně onemocní pooperační otravou krve, ukazují to čísla ministerstva zdravotnictví. Infekce se do těla dostane třeba kvůli špatně vydezinfikovaným operačním sálům nebo při nevhodném podání antibiotik. V Česku je oproti zahraničí případů víc. Pojišťovny zvažují, že nemocnicím přestanou hradit léčbu sepsí, aby je motivovali k lepší péči. Kvůli slavnosti blahořečení mučedníků Jana Buly a Václava Drboli dnes Brno posiluje hromadnou dopravu. Týká se to

0: ani přijat až 13 000 lidí. Tenista Jakub Menšík do finále Roland Garros neprošel. S Němcem Zverevem prohrál 1-3 na sety. Kateřina Siňaková v Paříži naopak postoupila do finále deblu. S Američankou Townsendovou přehráli kanadsko-brazilskou dvojici Dabrovská-Stefániová ve dvousadách. A kajakář Jakub Krejčí v pražské Troji poprvé v kariéře vyhrál v závod světového poháru vodních slalomářů. Nejrychlejší byl i v kvalifikaci. V cíli byl rád, že ho podpořili i fanoušci.
1: Slyšel jsem to všechno, nejenom dole Kuba, ale slyšel jsem i, jak diváci fandili během celého finále a nejenom těm českým závodníkům, ale vlastně celému startovnímu poli a bylo to o to silnější a o to víc jsem cítil nějaký tlak a nějakou nervozitu, ale zároveň o to víc jsem si to i užil, tu svoji jízdu.
0: Ve finále kajaku byl i Jiří Prskavec, který obsadil konečné 11. místo. Mezi ženami byla nejlepší Češkou 10. Amálie Helgertová, vyhrála Australanka Foxová.
2: Překážka na silnici 8 před Prahou i na pražském okruhu u Jesenice. Překážce se vyhněte na příjezdu do Prahy po dálnici D8 z Ústí nad Labem. Na konci dálnice za odbočkou do Zdib a na Mělník leží na vozovce v jízdním pruhu deska. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 opatrně v okolí sjezdu na Jesenici. Na 82. kilometru stojí nákladní auto s defektem na pneumatice. A v Praze pozor na nehodu v ulici Milady Horákové ve směru na Břevnov. U vjezdu do tunelu Blanka havarovala dvě osobní auta. S opatrností je to průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Bude jasno nebo polojasno, na horách na severu přechodně zvětšená oblačnost a ojediněle přehánky, ráno výjimečně i mlhy. Odpoledne a večer bude přibývat oblačnost a na západě Čech může lokálně zapršet. Teploty 21 až 26 stupňů, na horách kolem 16. Foukat má slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Významný český básník, prozaik a nakladatel Vladislav Zadrobílek byl také jednou z nejvýraznějších postav moderního českého hermetismu. V roce 2002, jen pár týdnů po ničivých povodních, ho do pořadu Pamětníci pozval publicista Milan Hanuš.
3: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.

Poprvé nás sebrali z kavárny Arko a my jsme tam dělali zrovna redakci sami z datového kalendáře. Když nás potom přivezli na Barťák, tak řekli, protože mě neznali, já tím povím curriculum vitae, já nevím, kde to vyhrabali, ale řekli to takhle správně. Já je varoval, že s časem neumím zacházet, nikdy jsem neuměl, že to bude strašně nepřesný, ale mě řekli, že jim to nevadí, ať začnu. No a tak se stalo, že asi po 3/4 hodině, protože o mě nic nevěděli, ten jeden na mě začal křičet, ať už nic nevyprávím, že si to počítá, tam jste byl 3 měsíce, tam 6, a že mě je právě 91. Jsem říkal, no, já jsem vás varoval, že s časem neumím zacházet a že to nebude přesný. No tak strašně se na mě tehdy zlobili a popravdě řečeno, mám to do dneška.

0: Nakladatel, typograf, sběratel, významná postava českého samizdatu, velký znalec alchymie. A to je jenom zlomek profesí a zájmů Vladislava Zadrobílka. Poprvé jsem se s tímto mužem jupiterského zevnějšku setkal někdy na začátku 90. let. Krátce po objevení jedné bibliofilie, která mě učarovala. Obrazový atlas hermetismu. Vzpomínám, jak jsem listoval o ním svazkem plným vzácných kreseb, rytin a obrazů. Kniha vydaná s velkou péčí a vkusem. Na poslední stránce stálo malou kurzivou, grafická úprava a obálka Vladislav Zadrobílek. Od té doby k panu Zadrobílkovi občas zajdu na čaj nebo na kávu. Mezi moderními obrazy, stylovým nábytkem a starými tisky se dobře vypráví. A ještě lépe poslouchá.
1: Já jsem ze Stodůlek, to byla obec. Ovšem poté jsme bydleli, byla krize, takže jsme se odstěhovali k rodičům mýho otce a bydleli jsme v Hradci Králové.
2: A do jaké rodiny jste se narodil?
1: No, do chudý, dělnický. Otec byl modelář, jestli víte, co to je. To jsou lidi lepší truhlář.
2: On z vás chtěl mít modeláře?
1: Pak on chtěl mít ze mě zahradníka, jeho to modelářství stejně nebavilo.
2: No a co vy?
1: Jo, byl jsem zahradník 2,5 roku a pak jsem z toho samozřejmě odešel. A tady jsem chodil do gymnázia, že jo.
2: Po válce tedy.
1: Po válce, no. Pro naprostou nechuť něco se učit, otec prohlásil, tak půjdeš do internátu, bez tebe zahradníka je to. A mě to tenkrát bylo jedno, protože já jsem byl v zásadě vždycky pozorovatel, i když to není přesný, protože někdy jsem byl dokonce iniciativní, ale většinou ne, většinou jsem jako pozoroval a lidi jsem seznamoval a čekal jsem, co se z toho vyvine a vždycky mi to zajímalo jako se dívat. No, zůstalo mi to do dneška.
2: Čili vy jste k té maturitě nedospěl?
1: Ne, ne.
2: No jo, ale doba byla velmi spolitizovaná.
1: Ale víte co, já jsem se nikam nikdy netlačil. Já jsem chtěl o těch lidech co nejvíc vědět a tak jsem byl jeden z nich a žil jsem na venkově třeba na státním statku. Tam jsem dělal kulturu s těma lidmi, kteří tam byli, tak jak jsem to uměl. A prošel jsem tolika zaměstnáními, že na to občanský průkaz nestačil a měl razítka o změnách zaměstnání i na těch vyznamenáních. Tam byla jako kolona vyznamenání řády, tak to bylo celý potištěný. A když mě potkal nějaký SMBák, no tak to bylo vždycky na pokutu. Takže byl problém mě někde zastihnout. Stejně mě nakonec chytili. To mě chytili v Ostravě. Tam jsem pracoval na vysokých pecích jako synek. To je takový ten, co dělá ryny, co tam vozí písek.
2: A do té Ostravy to vás zavál?
1: Já jsem pořád utíkal. Já jsem strašně nechtěl na vojnu. Takže asi 3,5 roku jsem prchal, než mě jednou jsem se zdržel na jednom místě. Více jak 5,5 roku a ono to tam došlo. To.
2: No a nakonec teda přece jenom ten Damoklův meč.
1: Damoklův meč dopadl. A měl jsem dlouhou vojnu, 2 roky a 6 měsíců. No, takže, ale to není zas tak podstatný, protože potom z té Ostravy jsem přijel do Prahy. No v Praze jsem opět migroval z těch důvodů, že za mnou poslali tak hrozný posudek, že vždycky mě řekli, že bohužel to místo před 14 dny už obsadili, anebo že mám přijít ještě jednou a už bylo zase obsazený jinde. To bylo až do Chruščova takzvaného, kdy jednou mě zavolal ředitel podniku a byl tam s kádrovákem a dali mi přečíst ten posudek z Ostravy, co za mnou přišel a jako, že jsem nespolehlivý element. No dali mi to přečíst, protože tenkrát se to smělo dávat číst po nástupu Chruščova. A řekli, že kdyby jim došel býval včas, tak mě nevzali, do toho to veřejně přiznali. No ale on se ten posudek nějak zdržel a ta doba, jako oni spěchali na pracovníka, protože potřebovali někoho, kdo by jim tam posluhoval v podstatě, protože já jsem byl za metraž dvůr, bylo všecko. No tak mě vzali a pak už to jako mohli odvolat, ale zase nebyl důvod z politických důvodů to odvolávat, protože ten Chruščov tenkrát byl v tu chvíli velmi progresivní. Že? Takhle jsem to prožil až do určitý doby a mě nikdy práce jako rukama nevadila. A když došlo potom k tomu, že mě začala zajímat víc literatura, víc kultura, no tak už jsem zase těma rukama nechtěl tolik pracovat, no a tak jsem se vlastně díky tomu uvolnění celému taky dostal jako reklamní pracovník pro auta Škoda. Takže pak jsem se dokonce na čas dostal do ciziny služebně. Zase jsem viděl nádherné věci. No bylo to fajn, v Belgii jsem se seznámil se serialisty, jo, měl jsem adresy na ně, bylo výborný.

Jednotlivcům, kteří jednají po svém, odlišně než skupina nebo většina společnosti, se říká solitéři. Vladislav Zadrobílek, jehož příběh právě posloucháme, zřejmě patří mezi ně.

0: Kdy jste začal tušit něco o té skryté, takové skryté tváři české kultury, o české hermetické společnosti? Kdy se tenhle ten zájem začal probouzet?
1: A víte, že dost pozdě. Já jsem pracoval manuálně daleko od Prahy, kde je centrum. Takže v té Ostravě bylo dost problematicky se k těm informacím dostat. Kdybych nepotkal takového guru, který se jmenoval Zdeněk Přibyl a byl to malíř, nosil takzvanou botu španělskou, ne, jako do které se ty nohy šroubují, ale botu na pití a tam měl vždycky víno červený.
0: Čili to sklenice, jako
1: no, jako to je tvaru. Španělská nádoba, kterou se pije, takže se nepolíká, jenom nechá se to týct do krku. Aha. Taky jsem se polil, když jsem to zkoušel poprvé. A to byl člověk socialista, nikoliv komunista, to byl člověk s obrovským sociálním cítěním, chudej, nic neměl. Dokonce on pracoval na Nové huti Klementa Gottwalda, jako já. Ten měl už zase svérázný výběr autorů. Takže mě vždycky vyprávěl Dali, Salvátor, surrealisté, že francouzští, anebo i čeští. No a když jsem se konečně dostal do Prahy, on, to nebylo jednoduché totiž změnit zaměstnání tenkrát. Teda hlavně ne tam, jako Železné srdce republiky, jo? Tak tam nepouštěli. Na to byly komise takzvané bulačské a člověk musel tam třeba půl roku chodit, než se jim uráčilo, že řekli, dobře, jak si jděte.
0: Čili nevolnický systém.
1: Naprosto nevolnický systém, ale toho Zdeňka tenkrát pustili, takže ten mě potom v Praze vodil právě za panem doktorem Pečerkou, s historikem, že jo, a za některými malíři. A vlastně se tady tvořila jakási fronta už dávno před tím kritickým rokem 68, do který jsem se já opožděně vlastně dostával. Přes ty výtvarníky hodně jsem se dostával i k těm jiným jako odvětvím, jako je třeba literatura a tak dále a tak dále. No a přes tu hermetiku znělo taky dotaz, no jo, to jsem ještě jako študák jsem chodil za školu číst si na Mariánský náměstí do knihovny Flammariona, Wellese a takové knihy příbuzného obsahu. Byl jsem tam víc než ve škole, popravdě řečeno, což tedy pak prasklo a proto jsem byl odejít rodinou, že když nechci studovat. Ale pak to nadlouho vymizelo, tento zájem, nebo zůstal tak jako latentní jenom.
0: A kdo ho vyvolal? Nebo co ho vyvolal?
1: No, to byla taková zvláštní situace, to by bylo na dlouhé povídání, ale setkal jsem se s jistou ženou. Její maminka byla žačkou Lasenika, Piera. Nádherný oči, já jsem zatížený na oči, zářivý. Tak mě půjčovala knížky. A já jsem najednou pochopil, že co jsem pořád hledal, že je v těch knížkách a ne třeba v básních, tam to je, ale není tam to, co bych chtěl. Není tam ta klíčová instrukce. No a takže přes tuto osobu jsem se dostal...
0: To znamená matku té vaší přítelkyně?
1: A i přes tu přítelkyni, protože ta byla zase žačkou své matky. Já jsem se dostal i k textům tehdy psaných na stroji, rozmnožovaných z kopíráky. A to mě vlastně řeklo, tady se zdržuj, to je oblast, která tě přijímá, budeš tam nějak doma ze všeho nejvíc.
0: A vy jste také vstoupil na tu cestu, která se říká velké dílo?
1: Víte, to bylo ještě jinak. Já jsem měl přítele Jindřicha Marko, ten měl takový zájmy velice zvláštní, taky mě přivedl ke starožitnostem, jako abych jim rozuměl, abych je chápal, což bylo velmi pro mě i podstatný, protože dřív já jsem byl pro všechno, co je moderní, takže jsem se dostal ke starému umění taky trošičku a já jsem k tomu hermetismu došel úplně odinuť. Jednou mě napadlo, že by bylo docela zajímavé napsat životopis Rudolfa II. No on říkal, no to je skvělý nápad a tam by mělo být spousta obrázků, fotografií, už to pojal jako knihu a že by to vyšlo v Arti a především německy, jo, a už začal plánovat. No, tak jsem začal chodit po knihovnách, studovat ty věci. Ale už předtím se chodil do Národního muzea číst rukopisy Bavora Rodovského a tak dále, abych o této oblasti něco taky napsal v rámci toho životopisu. No nakonec mě napadlo, že blbost psal životopis Rudolfa II. Už mě nezajímá. Jenom okrajově. a že budu dělat alchymii, protože když jsem konečně začal číst ty texty, tak se mi otevřelo něco. Tam jsem zjistil, že tohle je pro solitéra, kde člověk má být sám. To mě vyhovovalo ze všeho vlastně nejvíc.
0: Začal jste tu alchymii uplatňovat i ve svém životě? Alchymisté tomu říkají velké dílo. To znamená tu vnitřní cestu.
1: Ale proč myslíte, že je jenom vnitřní?
0: No, ona není jenom vnitřní, ale bez té vnitřní zkušenosti se, myslím, daleko nedojde.
1: To máte pravdu, ale je to vždycky tak, aspoň mistři to tak říkají, že člověk potřebuje určitá znamení, která získává, když to praktikuje i jaksi fyzicky. Takže alchymie mystická, dejme tomu, abych to řekl jiným termínem, nebo duchovní, jak se říká spíš, je něco, co s alchymií jako takovou, tak jak já ji znám, má málo co společného, protože je to třeba dobrá cesta pro někoho, ale ta podstata práce rukama tam chybí. Já jsem zvyklý od toho svého mládí pracovat rukama, tak mě zajímalo pracovat i rukama, což ovšem na to potřebujete několik let nemít povinnosti.

0: V lidových představách je alchymie spojena s legračním šarlatánstvím ve stylu filmu Císařův pekař a pekařův císař. I moderní přírodověda, která věru nemá příliš smyslu pro humor, ohrnula nad alchymií nos. V očích odborné veřejnosti ji rehabilitovala teprve hlubinná psychologie a také někteří osamělí běžci, jako například Vladislav Zadrobílek, který vydává spisy významných alchymistů a sám je také komentuje. S oblibou říká, že alchymisté, staří i ti dnešní, jsou nositeli velikého tajemství, ale zároveň ctí a uctívají tajemství nejvyšší. Jejich cílem není hromadění majetku ani vlastnictví vědění, ale ochota a schopnost pomoci druhým. Ale vraťme se k našemu příběhu.
1: A když potom přišel ten rok pravdy, jak se říká, no tak jsem mluvil pravdu, tedy na veřejné schůzi, tak mě řekli, že mě nevemou ani k popelářům, ať si zkusím někde žádat o místo.
2: Rok pravdy 69. po srpnu teda.
1: No, myslíte. Po srpnu. A mám být upřímný, že jo? No tak budu. Já říkám, že to byla nejlepší léta mého života.
2: To, co následovalo.
1: To, co následovalo, jo. Ano. Protože najednou já jsem nemusel chodit do práce, protože jsem žádnou nedostal. Zůstal jsem doma. První dva roky jsem se hrozně bál, protože jsem byl člověk na zavření tím pádem.
2: Byl jste sledován?
1: V té době ani nevím, v těch prvních dvou letech. Myslím, že nebylo tolik důvodu, ale když bych ukázal občanku, jenomže já jsem v té době dělal přes fond výtvarných umělců, jsem dělal grafiku, kalendáře a prospekty a takové věci. A to mi dohazovali přátelé, abych užil rodinu, jsem v té době byl taky už otec dvou dětí, paní zůstala doma, tak jsem musel nějak ty peníze vydělat. Jenomže potom se rozpustili svaz výtvarných umělců, do nového už jsem se nedostal, to už se to prolátlo, tak jsem ještě nosil legitimaci propagační tvorby, přes kterou jsem taky pracoval. A tu jsem vždycky tam jako měl ležerně zastrčenou. Oni se podívali, měl jsem sám svobodné povolání, viděli legitimaci. Mě už dávno potom teď stejně vyhodili taky. A legitimaci jsem měl, takže to nějak procházelo. No a pak už jsem se přestal bát a vydržel jsem to 20 let a 20 let jsem nebyl zaměstnaný. Jsem říkal, že jsem vlastně vděčný za to, že jsem nedostal místo, protože jsem se seznámil se strašnou spoustou lidí, který bych jinak minul.
2: To znamená těch odejitých? Tak,
1: no, tak prostě že dělali jsme tak třeba kalendář. Jsem se seznámil s Karolem Sidonem a řekli jsme si, že budeme dělat hebrejštinu, že jsem měl kamarádku, která to vyučovala, on to tenkrát neznal ještě. Jsme se scházeli, Nikolaj Stankovič, Jirka Daníček, prostě taková skupinka. A scházeli jsme se napřed v Dejvicích, pak jsme se setkali všichni naproti botanické zahradě na půdě. Tam bylo zima, takže jsme chodili, dokud to šlo vydržet, tam nebylo topení, u Aleny Krekulový, kterou mám moc rád a taky jsem tam potkal plastiky čestý Janoško kamaráda.
2: Spojovalo vás přátelství?
1: Ale děti, člověk pojivo. Člověk by se to až bál pojmenovat, protože by nakonec, kdyby to vzal až do důsledku, zjistil, že pojivo bylo to, že jsme byli všichni eintopf strčený do papiňáku a dušený. Každý, kdo tam byl takhle dušený, tak samozřejmě nechtěl to, co bylo. A nechtěl to tak moc, že prostě se to o něm vědělo. Protože všechny revoluce takhle končí. Ono je to tak, že všechno to míří do jednoho bodu a tam se udá ta revoluce.
2: Exploze.
1: A všichni pokračují svým směrem z toho centra, každý kam původně směřoval. To znamená, že my se potkáváme, ale jsme každý jinde. Naprosto. A každý navíc ještě spěchá, takže maximálně jinde, protože má těch, já nevím, 25 let pauzu, kdy nemohl to, co chtěl, naplno dělat a teď to chce dohonit. Takže vlastně není už to takové, jak to bylo. Tenkrát ta těsnost byla obrovská. To byla jako černá díra, jo? Kam to všechno bylo cucané a tam byla obrovská energie. No a teď to bouchlo je z toho nova, no, teda nemyslím televize. A popravdě řečeno, moc se mě zase zamlouvá, že někteří z těch mých tehdejších přátel a známých se vyhnuli nějakým postům v nomenklatuře, jak bych tak řekl, aby se z nich stali činovníci. No nejvíc mám rád asi Danu Němcovou, kterou jsem zas tak často nevídal, ale ona je člověk dříč, který chce pomáhat lidem.

své životní cestě nám vypráví pokračovatel v tradici českých hermetiků a alchymistů, muž mnoha řemesel, který byl vždycky tak trochu mimo hlavní proud, ale zároveň i uvnitř. Vladislav Zadrobílek.

0: Já jsem se naučil restaurovat, že když jsem nemohl zajít na práci, tak jsem řekl, že už se nikde ptát nebudu a budu doma prostě, ať mě zavřou, nezavřou. Takže jsem se naučil restaurovat papír, kůži, naučil jsem se vázat knihy po svém způsobu a v okamžiku, kdy bylo první číslo kalendáře tenkrát na světě, tak mě napadlo, že bych mohl takhle vydávat alchymii. Já jsem tiskl na předsednictvu vlády na Černo, v jejich tiskárně.
1: A jak jste se tam propašoval?
0: Přes známýho kamaráda knihaře.
1: Čili pod svícnem?
0: A mohla být dlouho, protože na předsednictvu vlády nemohli mít špatný papír například, jo? Že to bylo opravdu super kvalita. Jsem tam dělal Michailovi Richsteinovi knihu Krzeb například. Jo, a ještě bych dodal teda, že přátelé ze západu mě přivezli dobrý papíry na potahy, takže když to pak Michal rozdával, tak všichni žasli, že tak dobrý knihy na západě nevycházejí jako v takové kvalitě, což mě překvapilo, že se jim to tak líbilo.
1: A to všechno se odpíchlo teda od toho kalendáře a ten kalendář ten byl určen pro nejširší veřejnost.
0: No, dali se při tom nákladu, ale ono to kolovalo. To bylo lidové čtení, to byl vynález, kdo na to přišel, první byla Havlová paní
1: Olga.
0: Olga, která tady jednou seděla ještě s Olinkou Stankovičovou a my jsme tady seděli, co jsme dělali tu redakci později. No a ta to navrhla a nám se to líbilo, takže to bylo jako lidové čtení, od všeho něco.
1: Jak dlouho to trvalo? Jak dlouho jste vydávali kalendář?
0: Někdo říká, že to bylo nejdéle existující periodiku. Byla tady nějaká paní z Vídně, která to psala jako snad bakalářskou nebo jakou práci. No, tak říkala, že máme nějaký primát. Pak se to jmenovalo Alef a dostalo se do toho spoustu jako hebrejských věcí, ale taky nějaká ta Indie do toho přišla, nějaká ta alchymie, jo.
1: Vytvářely se určité edice nebo řady v tom samizdatu?
0: A to bylo zvláštní. Já už jsem tady fungoval jako takový středisko. Pro některé jiné edice jsem třeba zajišťoval tisk obálek a pak jsem to tady dole řezal, šil, jo, vázal. Spolupráce se surrealistickou skupinou. Bylo to hodně.
1: Taková rukodělná výroba vlastně strojopisu.
0: No, hlavně úprava. Že oni si to psali, někde si to vytiskli, ale většinou třeba na to už neměli nikoho na ty obálky, které byly tři barevné třeba tak, jo, takže na to jsem zase já věděl.
1: Měl jste proto svoje nějaké pojmenování, jako byla Petlice, Expedice?
0: Jmenovalo se to Trezor hermetismu jedna a druhá řada byla Dokumenty. No a potom bez jakéhokoliv dalšího označení, kromě toho, že to většinou tyhle věci, o kterých budu mluvit, vycházely jako v Plzni a byly většinou ty roky jiný než skutečný. Prostě ten Kristus to měl takhle špatný, protože Ježíš tedy se rodil různě podle různých kalendářů, který jsem si vymýšlel. No, bylo tam i to období, kdy jsem dělal výtvarné věci, kdy jsem vydával Ladislava Klímu, no a Váchala samozřejmě, tam jsem vydal tuším asi 4 nebo 5 reprintů a byly to věci, které nebyly nikdy publikovány, třeba texty u Klímy a nebo u Váchala, jako přednášky, dopisy a takové věci. No a jinak jsme dělali poctu třeba Vladimíru Boudníkovi a v podstatě tenhle okruh jsem přebral v okamžiku, kdy jsem mohl konečně dělat věci oficiálně.
1: Jaký o to byl zájem tehdy? O ty reedice a o ty...
0: Moc dobrá otázka. Podle toho, že mi nic nezbylo, tak asi dobrý. Asi dost velký. Ale když jsem měl pak už možnost oficiálně tisknout a už jsem tam měl adresu na Trigon, tak mě psalo nevím, nějaká desítka nejméně lidí, kteří vzpomínali, jak rozmnožovali ty moje edice, jak to přepisovali a jak to šlo dál a volali až ze Slovenska, kde je znali. Já z toho byl na větvi, protože mě nenapadlo, že to bude mít další cirkulaci. A psali třeba, jestli to vydám znovu třeba Tajemství katedrál v pořádný, důstojný, jo. A byli ze severu Čech. Zřejmě to mělo nějaký
1: čili
0: okruh.
1: Čili ty semínka zapustili kořínky a to
0: a tak to bylo jistě se všemi samizdaty.
2: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.

0: Jak se ta smyčka kolem vás začala stahovat, nebo stahovala se vůbec, nebo jednoho dne prostě přišli a odvezli vás do Bartolomějské?
1: Já tomuhle sám nerozumím, protože bylo to asi tak, že oni neměli dobré informace. Protože ten můj nebo dva byli, co byli pověšeni a občas mě sledovali, jak chodím po městě, to vím přesně zase od lidí, kteří mi to řekli, že u nich se ptali na mě a že mě mají vyřídit, že mě viděli, jak něco nesu někam. Jo.
0: A vyslýchali vás, jo. Teda poprvé vás vyslýchali ohledně...
1: Ohledně toho, co jsem tam dělal s těmi chartisty nejspíš. Mm-hmm. To, ne, já nevím proč, jo, sam, no, vím, ale nevím. Ale pravda je, že jsem tam byl s nebezpečnými lidmi, s typy nebezpečnými. Že?
0: A co vy jako solitér a charta?
1: Já jsem chartu nikdy nepodepsal, v podstatě jsem vždycky si říkal, že mi tam vadí některé podpisy. Mm-hmm. Kdyby tam nebyly, tak bych to podepsal. Nic proti textu. A potom, když už jsem rozdělal tady tu dílnu, tak vlastně jsem nechtěl, aby na to přišli, což by teda jednoho dne by tam něco našli, prostě to bych neuhlídal.
0: U těch estébáků se to obešlo výslechem, nebo to nějak pokračovalo, sledovali vás,
1: měli ale jste jo,
0: pocit,
1: no
0: že
1: ne,
0: jsou vám v patách?
1: Ale jistě, že já jsem měl důkazy, taky jsem tam nebyl jednou v tom barťáku, že jo. Ale nebyl jsem zavřený, čemuž se divím, protože oni vůbec totiž nepřišli na to, že nepracuju, že nemám zaměstnání.
0: Co, domovní prohlídky nevyšáhly vás, nezabavili nějaké rukopisy nebo cennosti?
1: Zabavili mě nějaké při jiné příležitosti, nějaké dost unikátní tisky, tři. S tím, že by tam mohla být mikrotečka, byly to většinou středověky a starší věci a v životě mě nevrátili, to je pravda.
0: Ale nějaké větší razy jste ne. Nemusel
1: ne, ne, no, čelit. Ve sklepě jo, tam to byla razie.
0: Ale na tu razy jste byl připraven?
1: No ne, připraven. Já jsem si myslel, že přijdou.
0: Jo.
1: To mě něco osvítilo a řekl jsem, takhle, oni mě vždycky na barťák. A tohle to bylo pozvání na Prahu 7. A jsem říkal, to nějaká změna, budou moc blízko, co kdyby tady chtěli přijít. No tak jsem celou noc pracoval, až jsem to vyklidil. A našli tam proužek uříznutýho filmu, na kterém bylo napsáno Mystická, proto jsem se jmenoval u nich Mystik. A to bylo z Váchala jednoho, ještě že našli tohle, byly tam horší věci. To prostě byla věc, která mě možná zachránila, že jsem to všecko vyklidil, protože tam byly sami zdaty a něco všecko. Jsem to roznosil po okolí. Věděl jsem, že by to tak mohlo nastat a nakonec se potvrdilo, že jo.
0: Vy jste se jenom zmínil o Žabím hlenu. Co to bylo za podnik, ta skupina?
1: To nebyl podnik, ale možná, že to byl podnik vzhledem k tomu, že to bylo v podniku, nebo jak to nazvat, v antikvariátě v Dlážděné. Tak to je podnik, že? Tak to byl podnik svým způsobem. Tam se právě tvořilo jako jejich hnízdo nádherný, neustále sledovaný estébákama, který tam trávili hodně času. Byli to přátelé, přátel antikvariátu Dlážděná. No já jsem tam byl hodně pečený, vařený, takže oni mě tam furt viděli a to mě taky krát prozradili, že si mysleli, že jsem tam zaměstnaný a s údivem zjistili, že to není pravda. Jo. Já jsem tam prodával totiž, za pultem. Jo, nosil jsem zboží a oceňoval, takže oni mysleli, že jsem zaměstnanec. Ale já jsem tam chodil hlavně taky kvůli tomu, že jsme se tam scházeli a ty kontakty byly velice pevný tenkrát přes muziku a vůbec. No a co to byl Žabí hlen, je těžký.
0: To byla jenom kapela, nebo to bylo společenství?
1: To bylo spříznění volbou, spříznění někde duší. Byla to skvělá skupina lidí, každý byl úplně něco jiného. A každý byl nepostradatelný. I když nepřišel, tak to fungovalo dál, protože jsme si mysleli, že tam je. Myslím třeba při nějakých hraních, nebo jo, prostě vždycky tam jsme ho slyšeli, když tam nebyl, tak byla to skvělá a skvělá situace.
0: Co jste provozovali, myslím, jakou hru, jaký byl repertoár?
1: Žádný, my jsme neměli žádný repertoár, my jsme vytvářeli až na jevišti.
0: Na jevišti to znamená, že jste vystupovali
1: například na jazzových dnech a bylo to vždycky tak, že jsme se nescházeli zúmyslně předtím. A bylo zakázané vůbec se bavit o muzice, nic nepřipravovat, aby to mohlo prostě vznikat.
0: To je taky alchymie.
1: No, svým způsobem nevím, jestli je to alchymie, ale je to prima. Je to tak, že tam brakují ty zákonitosti, které už jsou trošku známy, že nehrát na nic, na co umím, protože to je zavádějící. Vzít nástroj, který mě napadne, a hrát přesně to, co v tu chvíli musím hrát, co chci hrát. Bez ohledu na to, co dělají ostatní. Ono to ladilo. Ne vždycky, ale při vystoupení vždycky to bylo dobrý. Bylo tam spoustu legrace. Někdy to bylo i dostrhující, aspoň mě se to dneska ještě, když to třeba jednou za 5 let pustím někomu, tak se mi zdá, že jsme o sobě hrozně dobře věděli.
0: Čili vy máte nahrávky?
1: No, něco.
0: Že bychom si nějakou nahrávku pustili?
1: Zkusit to můžeme.

Gramoreví číslo 10 z roku 1989 si můžeme přečíst. Soubor poněkud neapetitně nazvaný Žabí hlen, slušně Žába, se představil na jazzových dnech již po čtvrté. Jeho jádro tvořila parta lidí, která měla něco společného s antikvariátem Grafik v Dlážděné ulici. Vladislav Zadrobílek, Miroslav Slavík, Aleš Veselý, Jan Hofman, Jiří Hromas a další. Jejich vystoupení by se dala přirovnat k happeningu, nebýt toho, že nikdy neměli sebemenší scénář.

0: říkal, že jste unikl tomu stíhání a obvinění těsně, vlastně, že za půl roku nastalo to zvonění klíčů.
1: Nastalo, taky jsem zvonil.
0: Taky jste zvonil, byste měli smysl pro recesi, nepokládali jste to i za recesi?
1: Těsně předtím to mělo, že tady byla ta skupina pro, jak se to jmenovalo?
0: Veselější současnost.
1: Pro veselější současnost a běhal se běh politických vězňů, mm-hmm. což mě strašně otravovalo.
0: Vy jste běhal?
1: Ne, ale protože jsem na černo tiskl v Četce a tam byly všude fízlové a moje paní se uvolňovala.
0: Rušili vás?
1: No ne, protože kdyby mě viděli, jak někdo mě veze na rudlu jako tucet balíku něčeho, no tak by mě zebrali s těmi balíky a pak by zebrali ty tiskáře, že jo. A přesto jsme to tam nějak záhadně přežili.
0: Jak jste rozvinul? Měl jste dílnu, byl jste připraven vlastně vystartovat v nových podmínkách?
1: Nebylo to. Hlavně jsem neměl dost peněz, v bance odmítli půjčit, protože nemám záruky. No tak teď mě ta paní inženýrka vysvětlila, co všecko by se počítalo mezi záruky. No tak jsem si zehnal lidi, kteří mě podepsali, že si koupí moje knížky. V té době už jsem začal vydávat, teda já nevydával, ale jako Univerzály a tehdejší časopis Logos, kde jsem byl šéfredaktor. Tak jsem si vyrobil potvrzení, že mám 5000 měsíčně, což jsem to dělal vždycky zadarmo, ale šlo to, razítko jsem tenkrát měl, no tak jsme to vyrobili. No a oni mi asi po 2,5 měsíci handrkování počili 90 000, což byla sranda. To byly tenkrát peníze, ale i na to začít to byla trochu sranda, takže jsem probral knihovnu a prodal jsem strašně krásné knížky.
0: Jak se to vaše nakladatelství potom ujalo a rozjelo?
1: No, bylo by komický to popisovat, protože z začátku byl problém s distribucí, jak to prodávat. Rozpad se celý systém knižního obchodu a to všechno.
0: Co vaše dílna tady ve sklepu?
1: To jsem zavřel a do ní jsem chodil jenom balit balíky. No a rodina už ze mě byla nešťastná, protože neměli jsme žádné provozní místnosti, takže se prodávalo u nás tady v hale. Třeba lidi šli do kina Ponrepo a zatoužili. V 10 hodin zazvonili večer, šli si koupit knížky, jo. A třeba to stalo 16 lidí u stolu. Kulatý stůl tam býval, kde si velký, takže tam byly vyloženy knihy. Oni si kupovali, vybírali, přehrabovali, odcházeli, chválili. Člověku to dělalo dobře, ale bylo to hrozný pro rodinu. Kdykoliv někdo mohl přijít. Že?
0: Tehdy to byla doba takových velkých nadějí. Jak se tyhle ty naděje naplnily? Došlo skutečně k nějakému trochu otevření myslí nebo změně smýšlení?
1: No, já jsem vám už na začátku říkal, že jsem byl po většinu života pozorovatel. Takže jsem o těch lidech měl takové svoje mínění taky už, utvářený letitě. Nedávno jsem o tom tak přemýšlel, jak ten život, který já žiju, je velice zvláštní. Já vím, že to říkal každý člověk ve své době, že je něco mimořádného na té době a že nikdy taková doba nebyla. No jo, to je taky blábol. Ale jiná věc, přece jenom jsou fakta. Člověk zažil první republiku, zažil okupaci, zažil radostné šílení po válce, protože hele, když dneska někdo říká, tohle byl takový a tamhle takový a jak to, že tenkrát nevěděl, že tohle se děje, to můžou říkat dva druhy lidí, kteří to sami nezažili, anebo kteří tenkrát byli skřípnutí mezi dveřma a už to cítí do dneška až do smrti. Ale to gro těch lidí se chovalo jinak. Brigády nebyly vynález toho totalitního režimu, ale brigády byly dobrovolné, ale vedle nich vždycky byly teda rabovací gardy a zlatokupové, které jezdili vybydlet třeba 6 domů v pohraničí a všecko tam ukrást. Byly. Ale vedle toho, to, čemu se říká národ, byla to doba obrovského nadšení, takřka obrozeneckého. Pro republiku by tenkrát lidi dali všechno, ty 2 roky necelý. Ale potom i přes všechno to pokračovalo, skoro do 60. let
0: podstatě... Mluví to o určitém étosu, který byl přítomen.
1: Byl, tenkrát byl přítomen, zvláštní, a bylo to dozvuk, jakýsi dozvuk toho všeho, co bylo předtím, to znamená i předválečná levice, spisovatele, Vančura, to byli fantastický lidi. A to právě mně se dneska moc nelíbí, když se to vykládá jako, že kdo prohlédl a že to mohl každý, není to pravda docela. To mohl někdo prohlédnout, kdo seděl třeba v centru nějakým, jo, jako je Praha, nebo třeba možná Brno, kdo chodil do nějakého druhu společnosti.
0: A kdo měl rodiče v kriminále taky případně, že?
1: Určitě. A lidi, kteří prostě měli přístup k té informaci. Takže to jenom říkám, že byl to takový zvláštní rozštěpený život. A upřímně řeknu, člověk i já, odkojený IGem, smyslem pro sociální spravedlnost a tak dále, že jo? Ale taky nezvalem předválečným a celou tou levicí, jsem četl tehdy, tak vlastně všechno směřovalo k tomu, že by neměl být kapitalismus, že je necitlivý sociálně. To znamená, že tady to doznívalo dost dlouho všechno, ale do dneška já nejsem proti tomu, aby bylo něco sociálně spravedlivějšího, naopak.

0: Po žabím hlenu zbylo několik zvukových nahrávek, dnes už vzácných, a také jedna vzpomínková publikace. Vydalo ji nakladatelství pana Zadrobílka Trigon. Vyšly v něm už desítky, možná stovky titulů. Od pověsti židů přes spisy českých hermetiků, zejména Pierre de la Seneca, až k autorům typu Josefa Váchala nebo Ladislava Klímy. Ale v dnešních podmínkách, kdy je knižní trh doslova zavalen tituly nejrůznější kvality, včetně náporu bulváru, to nemá seriózní, nekomerční nakladatel snadné. A solitér typu Vladislava Zadrobílka už vůbec ne.
1: Teď mají lidi, co chtějí, tak ať si to berou, protože já nechci žádný bulvár samozřejmě. Já vydávám neustále sborník Logos. Nevím, jak to bude příští rok, letos ještě musím vydat, i kdyby na sůl nebylo, ale dávalo na to ministerstvo 30 až 50 tisíc, já do toho dávám těch 100 na to dvoučíslo. No a když na to nebudu mít takový příspěvek, tak to tak dělat nebudu, takže jsem už usoudil, že budu muset snížit náklad především, náklady finanční, to znamená, že to nebude už tak reprezentativní časopis, že bude menší formát, méně barevných obrázků a tak dále, a tak dále. No. Je to tak, že je to horší, než když ten kapitalismus se tady prvně objevoval. Nevím, jestli je pravda, co teď řeknu, ale mám český pocit, že trvá desetiletí přinejmenším, než se ten vlk nasytí a koza začíná přibývat, vrací se jí údy, ale u nás to bylo tak, že než začala mít mlíko, tak přišla další pohroma a myslím, že naše dějiny jsou řadou pohrom celý a že jako národ nejsme snad horší než ostatní, ale máme nedůstojné postavení díky sobě, protože jsme vždycky měli ten problém, že jsme ohrožováni z mnoha stran geograficky. Jsme se snažili přežívat, aby se rodili další děti, aby se ten národ nějak sebral, takže jsme volili cestu kompromisu nejraději. I v okamžicích, kdy jsme nemuseli, mohli jsme se proti tomu postavit, ale zvyk je železná košile, my jsme se proti tomu nepostavili, často jsme neprohlídli, jak se to vlastně všechno má. Něčemu jsme přitakali v domnění, že teď přijde nějaká sociální spravedlnost. Ono přišlo jenom to, že ti větší pitomci zase, moje tečka vždycky říkávala, naházej všechny ty sběra do pytle a z vlády a zatřep s ním a první, kterého vytáhneš, je vždycky darebák. A byl její názor. Pozor, ona byla komunistka. Jak říkám, člověk musí poznávat víc, než co píšou noviny, ať jsou jakýkoliv, protože ten život je jinde.
0: Jste taky naznačil tu živelnou pohromu nebo ty živelné pohromy. Jak se alchymista dívá na velkou vodu a na něco takového, jako je povodeň?
1: Směl bych ještě něco doplnit napřed, než k tomu dojdu. Protože já jsem říkal, že jako v svém životě, musím mluvit o sobě, že jako jsem zažil okupaci, že jsem zažil to nadšení obrovský, pak jsem začal jaksi vnímat socialismus jako budoucnost a pak přišly ty události 68, že jo?
0: Kapitulace.
1: Pak přišlo kolaborantství v podstatě a dost národní, bohužel. A pak přišel zase nějaký kapitalismus, který se chtěl nažrat. A teď přišla katastrofická povodeň. Takže za ten život člověk viděl mnoho změn a jako v té alchymii se objevují určitá znamení, která člověku napovídají, že je na správné cestě. Tak tyto změny mě napovídají, že já se snažím být na správné cestě, ale že to tak obecně neplatí. Proto jako bych rád řekl, že ono to poznej sám sebe, platí. A taky platí, chceš-li udělat něco pro svět, dělej něco se sebou. Většinou dělají lidi pro sebe. Já myslím, že má možná tam stát na tom místě, jak si dělej něco se sebou. a platí tam takový jedno heslo, který se našel svýho přítele Duběnkovým inkoustem napsané v nějaké starověké knize asi z roku 1602 nebo 3. Tam bylo napsané heslo, které já jsem potom, ono bylo v němčině, tak já jsem ho přebásnil a dneska bych ho řekl ve formě přebásněné. Platí to ovšem, kam až došel, to tam našel.

Zajímavý životní příběh nás čeká, milí posluchači, i v příštím pořadu Pamětníci, osudy, na které se nesmí zapomenout. Těším se opět za týden na stejné vlně ve stejný čas. Od mikrofonu vás zdraví Milan Hanuš.

0: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
1: فاتحني المجرم محمد عايش
2: Zraby a tyrani.
3: Opravdu byl bezpodmínečně zezník.
2: Zabijáci a štváči.
4: Straně mír.
3: Za to by se zasloužil smažit se v pekle. On byl všemi masmi mazaný. Tomu nejde jako upřít.
2: Kati. Příběhy diktátorů. Každou sobotu ve Vinohradské 12.
0: Na sladký i trpký život za socialismu si můžete v červnu zavzpomínat v literárním magazínu Ex Libris. Nabídne totiž 4 knihy, které tehdejší dobu charakterizují. Publikace Lukáše Skupy se podívá na český hraný film pro děti v letech 1945 až 1993. Studie Miroslava Vodrážky se zaměří na systémové zneužití československé psychiatrie po roce 1948. Absurdní život socialistického muže zaznamenal Lukáš Havlas v knize s podtitulem K práci a obraně připraven, pivo, párek, fotbálek. A jak estébácká akce a sanace poznamenala život potomků tehdejších obětí, to ve své knize popsal tým výzkumníků Marek Preis, Nikola Doubková a Radek Heisler. Cyklus Ex Libris s názvem Sladký i trpký život za socialismu poslouchejte každé červnové úterý po 8 hodině večer na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
5: Jak měříme růst a velikost ekonomiky?
0: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
5: Ekonomie má na toto hodnocení jeden zásadní ukazatel, hrubý domácí produkt neboli HDP. Ten ukazuje výkonnost ekonomiky a my podle jeho vývoje dokážeme hodnotit, jestli ekonomika roste, stagnuje anebo padá. Jak se v ekonomické teorii přesně definuje recese, vysvětluje ekonom Michal Skořepa.
6: Ta definice recese, konkrétně ta zajímá vždycky každého nejvíc samozřejmě, tak ta je opřená o čtvrtletní data, nikoli roční. Pokud máme 2 kvartály za sebou, v nichž mezikvartální změna HDP je záporná, tak poté se mluví o recesi.
5: A naopak, pokud HDP 2 čtvrtletí za sebou roste, máme potvrzenou konjunkturu, neboli ekonomický růst. V praxi HDP představuje peněžní vyjádření celkové hodnoty veškerého zboží a služeb, které v ekonomice za určité časové období, obvykle za kalendářní rok, vytvoří. V Česku tuto hodnotu měří a pravidelně zveřejňuje Český statistický úřad. Ve vztahu k HDP se pak hodnotí i řada dalších ekonomických ukazatelů, protože jejich hodnota má mnohem větší vypovídací hodnotu, když se vztáhne k velikosti ekonomiky, dodává Michal Skořepa. I proto je HDP tak důležité.
6: Tohle to se děje v řadě oblastí, ať už se třeba to týká zahraničního obchodu, protože samozřejmě zahraniční obchod Spojených států má úplně jiné objemy než náš zahraniční obchod sám o sobě. Může se to týkat třeba finančních ukazatelů, objem úvěrů v ekonomice, objem hypoték, jestli prostě ta ekonomika je hodně jaksi nasáklá dluhem nebo není. To taky potřebujeme k tomu prostě vědět, jak je ta ekonomika veliká, samotné miliardy sami o sobě těch úvěrů prostě nestačí k tomuhle tomu. Samozřejmě se to týká třeba i porovnávání zadlužení států. Prostě americký státní dluh je v úplně jiných řádech než je český, ale ve chvíli, kdy to srovnáme pomocí HDP, tak v Turánu už ta čísla jsou velmi dobře srovnatelná.
5: Každá vláda a každá firma si přeje, aby ekonomika rostla, protože v době konjunktury se všem lépe daří, lidem i firmám. Ekonomika se ale pravidelně pohybuje v hospodářských cyklech, během kterých se střídá konjunktura a recese. Každý stát se ale snaží, aby období ekonomických propadů bylo co nejkratší a abychom co nejdéle těžili z ekonomického růstu. A k tomu napomáhá několik základních věcí, říká Michal Skořepa.
6: Asi úplně nejdůležitější, že všeho je správné vzdělávání, správný vzdělávací systém, ale potom i stabilní soudnictví, dobře fungující státní správa, to jsou ty věci, které pořád slyšíme v těch veřejných debatách, co by stát měl a nedělá to. Takže to si myslím, že už nám mnozí z nás znají naspaměť, ale je to tak, prostě zejména to školství, státní správa, zákonodárství, to jsou ty klíčové věci.
0: Hudební rebelové.
7: Ty texty jsou roztomilý, bych řekl, to, co přinesl Ráda Albrecht, zpěvák.
8: Vzpomíná David Koller na Jasnou páku, jednu z prvních kapel Nové vlny.
7: Oni vám schvalovali texty a když nás tenkrát zakázali po tom roce asi fungování, tak to bylo díky textům, že tam psali, že vulgarizujeme milostné vztahy.
0: Speciál tématu Plus poslouchejte dnes po 8 hodině večer na Plusu.
4: Dobré ráno, je 6 hodin.
0: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Evropská komise nemá problém s dostavbou jaderné elektrárny Dukovany. Spojené státy sestřelily 4 iránské drony, které směřovaly k Hormuzskému průlivu. Ještě dnes policisté na českých silnicích kontrolují jednostopé dopravní prostředky. V sobotu 6. června vás u Zpráv Plusu vítá Monika Vrchotová. Česko může pokračovat s dostavbou jaderné elektrárny Dukovany. Evropská komise ukončila předběžný přezkum kvůli státní podpoře jihokorejské společnosti KHNP. Ta má 2 nové bloky postavit. Na síti X to oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Přezkum měl posoudit, jestli by finanční příspěvky pro korejskou firmu mohly narušit vnitřní unijní trh. Americká armáda sestřelila 4 iránské drony vyslané směrem k Hormuzskému průlivu. Uvedlo to velitelství amerických sil na Blízkém východě. Dodalo, že po sestřelení dronů armáda bombardovala iránská radarová stanoviště, aby zabránila dalším útokům. Podle armády drony cílily na regionální námořní dopravu. Mezi Washingtonem a Teheránem platí od 8. dubna příměří, které obě strany porušují. Ještě dnes budou policisté po celém Česku kontrolovat motorkáře, cyklisty a jezdce na elektrokolech a elektrokoloběžkách. Přidali se tak k celoevropské akci Two Wheelers, která v Česku začala v úterý. Hlídky do pátečního poledne zaznamenaly skoro 600 přestupků. Akce ale podle policie nemá jen upozorňovat na chyby jezdců, říká její mluvčí Violeta Siřišťová.
9: Cílem akce bylo nejen dohlížet na dodržování pravidel, ale hlavně připomenout, že právě tito účastníci patří na silnicích mezi ty nejohroženější. Stačí chvilka nepozornosti nebo špatný odhad a následky mohou být velmi vážné.
4: Kompletní výsledky akce policie představí v pondělí.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Tisíce lidí dnes zamíří na brněnské výstaviště. Odpoledne tam oslaví blahořečení mučedníků komunistického režimu, kněžích Jana Buly a Václava Drboly. Brněnský dopravní podnik proto posílí dopravu. Páteřní tramvajovou linku 1 doplní ještě linka P1, která pojede z Pisárek přes výstaviště a hlavní nádraží na Malinovského náměstí. Ráno pojedou častěji i trolejbusy na linkách 25 a 26. Dnes můžete v Praze navštívit sídlo českých premiérů Kramářovu vilu. Od 10 dopoledne začnou komentované prohlídky běžně nepřístupných míst. Začínat budou přibližně každých 15 až 20 minut a trvat budou okolo 3/4 hodiny, říká Martina Jelínková z úřadu vlády.
10: Návštěvníci si budou moci

0: přeháňkami, ojediněle i s bouřkami. Odpolední teploty vystoupí na 21 až 26 stupňů, na horách bude kolem 16. Tolik zprávy a teď už je na řadě Interview Plus.
1: Rozhodnutí o přesunu agent ochrany lidských práv, duševního zdraví či závislostí z úřadu vlády na ministerstva je politické a už je nelze změnit. Vyplynulo ze setkání zaměstnanců Strakovy akademie s vedoucí úřadu vlády Tinde Barta. Jaké změny to bude znamenat v protidrogové politice státu? Začíná Interview Plus, vítá vás u něj Petr Vizina.
2: Interview Plus.
1: Hostem Interview Plus je vědecký poradce Národního protidrogového koordinátora, ředitel výzkumu ve společnosti Podané ruce a odborník na závislosti Viktor Mravčík, kterého zdravím do Brna. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Existuje podle vás někdo, komu přesun protidrogové agendy z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví prospěje?
3: To je dobrá otázka. Když se podíváme na ty argumenty, tak ty říkají prostě, bude to efektivnější, i když o tom se dá úspěšně pochybovat, protože prostě ta efektivita, jak z hlediska té práce jako takové, tak ekonomická efektivita toho současného systému je vysoká. Jo? Říká se, nebo říkáme, za málo peněz hodně muziky. Jo? Takže prostě i tady to se dá jako velmi lehce zpochybnit pochopit, ano?
1: Že vám do toho vstoupím. Může jít o jiné druhy efektivity, nejen o ekonomickou, ale třeba o organizační, protože takhle se tomu také dá rozumět.
3: Asi ne. To opravdu jako možná, že kdybychom se na to podívali z toho hlediska, tedy rozparcelujeme si hřiště na kousky, za které jsme zodpovědní a na těch kouscích prostě pojedeme jako tu část protidrogové politiky podle kompetenčního zákona, tak jak to jako jednotlivým rezortům přísluší, tak možná z tohoto hlediska aby se dalo na to dívat, ale o tom protidrogová politika není. Jo, protidrogová politika a tak, aby prostě byla účinná a jako komplexní, tak je potřeba ty jednotlivé složky sladit, postarat se o to, ať opatření v oblasti prevence, harm reduction, léčby, v oblasti prosazování práva, ať legislativní rámec, který jako nastavuje dostupnost látek, ať legislativní rámec, který se týká různých ekonomických nástrojů, tak ať prostě fungují spolu v jako jednotném, soustředěném a tak dále, prostě jak proudu vlastně. Jo? A tohle to ten úřad vlády vlastně zabezpečuje. Respektive ten odbor a ty struktury v rámci té rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislosti.
1: Jenom abych tomu dobře rozuměl, vy jste 20 let vedl Národní monitorovací středisko při úřadu vlády, jste docentem v oboru, publikujete knihy a publikace. Konzultoval s vámi někdo ten přesun, to, v čem by to mělo být efektivnější, ať už organizačně nebo finančně?
3: Ten přesun byl naprosto náhlý, překvapivý, překvapil úplně všechny, překvapil i ty aktéry vlastně, kterých se to týká a vlastně na obou stranách toho přesunu není jaksi tajnou informací, že ten materiál byl přinesen na vládu těsně před jednáním. Nevěděli o tom ani jako minister zdravotnictví pořádně, ani další jako ti aktéři, kteří mají převzít ty agendy a vlastně k interpretaci toho přesunu dochází vlastně až ex post. Jo? Takže překvapilo to úplně všechny. Odborná veřejnost z různých částí toho oboru byla velmi překvapená a vlastně byli překvapeni i ti samotní kolegové na tom odboru protidrogové politiky. A důkazem toho je vlastně ta protestní akce Stávka a další prostě projevit nesouhlasu s tím krokem.
1: No a vy sám, jako člověk, který je špičkou v oboru, vy jste se ptal, proč se to děje? Ptal jste se někoho z těch, kdo by o tom mohli mít větší představu?
3: No oficiální interpretace ze strany vedení úřadu vlády si můžete přečíst na stránkách. Mají tam vyvěšeny otázky a odpovědi k tomu přesunu. Takže prostě, když se zeptáte iniciátorů toho

0: přesunu, tak tam najdete odpovědi. A teď jako dobrá otázka je, proč vlastně k tomu dochází, tak to jednou jsme řekli. Jako možná legitimní a do značné míry pochopitelný je ten pokus o odbřemenění vlastně úřadu vlády od těch odborných agent, které jsou do značné míry jako komplexní, obtížné, můžou obtěžovat prostě tu hlavní činnost úřadu vlády, což je obsluha vlády a předsedy vlády a tak dál a tak dál, ale jako vedle jako tady tohoto možná jako pozitiva je na té druhé straně jsou obrovská rizika spojená s tím přesunem a vlastně očekávané škody, které nastanou. Jo? A teď samozřejmě, že za tím přesunem jsou velmi pravděpodobně i další tlaky a síly a v této souvislosti je dobré se podívat na to, v jakém kontextu vlastně k tomu přesunu dochází a teď mám na mysli prostě ty diskuze o regulaci psychoaktivních látek a regulaci kratomu, jo? Což je vlastně jeden z takových posledních projevů té moderní české drogové politiky, takže můžeme se ptát, a je to velmi legitimní otázka, zda náhodou za tím přesunem nestojí i tady ty tlaky o vlastně změny směru, směřování dosavadní české drogové politiky.
1: Hostem Interview Plus je vědecký poradce Národního protidrogového koordinátora, ředitel výzkumu ve společnosti Podané ruce a odborník na závislosti Viktor Mravčík.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
1: My už jsme to naznačili. Současná vláda se začíná profilovat jako ostře protidrogová, například v premiérových vyjádřeních na adresu kratomu. Jak tomu rozumíte?
0: Myslím, že už to řekl i Pavel Bém, že premiér je pod vlivem zejména lidí z Národní protidrogové centrály a ředitele Jakuba Fridricha, pokud jde o nastavení těch nových pravidel pro regulaci psychoaktivních látek. Nás jako odbornou veřejnost vlastně urazilo to označení za prodrogové, jo, prostě formulace typu k těmto změnám v oblasti dostupnosti kratomů dochází za přihlížení adiktologických elit a podobně, jo, to je takový jako narrativ z dob normalizace nebo možná ještě dřívějších dob, jo, takže to ostře jako odmítáme tady toto označení za prodrogové, pokud jde o ten kratom jako takový, zase jako otázky typu pro kratom či proti kratomu jsou takové naivní. Prostě od začátku tohoto roku platí nová moderní regulace, která reguluje dostupnost takzvaných psychomodulačních látek, mezi které byl zařazen kratom, a tato regulace může být příkladem a je příkladem pro regulaci i ostatních psychoaktivních látek nebo psychoaktivních látek obecně a je vlastně inspirací pro zahraniční kolegy, kteří prostě se v regulaci pohybují.
1: Pane Mravčíku, vy už jste naznačil, že ta otázka buď pro kratom nebo proti kratomu není ta, kterou podle vás má smysl klást. Jak zní ta otázka správně spojená s kratomem?
0: No, je lepší kratom zakázat nebo kratom přísně regulovat? Jeho dostupnost.
1: Co myslíte vy? Jak zní vaše argumenty?
0: No samozřejmě přísně regulovat. Jo, ten zákaz, ten absolutní zákaz, čili to, čemu říkáme prohibice, je režim, který byl zakotven mezinárodně a pak jako na národních úrovních i v České republice někdy před 70 lety a jeho zárodky se tvořily ještě dřív. Jo, to bylo období po druhé světové válce s tím viděním světa té doby, černobílým, s tím s tou úrovní znalostí, kterou jsme měli. Připomeňme, že v té době prostě jezdili parní lokomotivy. Představte si, že bychom naši zdravotní politiku, sociální politiku chtěli postavit na tezích z té doby, jo, z doby prostě jako parních strojů. Jo, takže od té doby se naše znalosti, poznatky, to, jak psychoaktivní látky fungují, jak je případně regulovat, jako posunuli. Jo? A ukazuje se, že ten zákaz, ta prohibice je nefunkční. A vlastně a to přináší víc škod než užitku.
1: Jak si to vysvětlujete? Vy jste to připomněl. Premiér Bémovi vyčetl, že není protidrogový, ale prodrogový. Dá se z tohohle detailu usoudit, že současná vláda chce změnu přístupu k drogám od té, řekněme, liberálnější, přejít k restriktivnější politice?
0: Tak není tajemstvím, že Národní protidrogová centrála je takovým jako takovou jako ideologickou hlásnou troubou toho současného prohibičního režimu v České republice a vlastně historicky v těch posledních několika letech nebo desetiletích ten systém toho přísného zákazu, ten současný systém poměrně intenzivně brání. Jo? A i v tom období posledních 3-4 let, kdy jsme prosazovali ty různé změny uvolňující ten režim. A tady připomenu, kromě psychomodulačních látek a kratomu, se to týká konopí a vlastně legalizace nakládání s konopím pro osobní potřebu. Je možno od začátku roku pěstovat do určitého počtu rostlin a držet konopí doma. Týká se to mimochodem také legalizace psychedelik ve standardním léčebném režimu. Jo? Takže to jsou takové tři hlavní a další věci, které se jako prosazovaly a vlastně neprošly z důvodu toho restriktivnějšího vidění prostě regulace těch návykových látek.
1: A takže proč to podle vás vláda takhle napřímo neohlásí, že chce postupovat restriktivněji, že to je politické rozhodnutí? To je moje jedna otázka a druhá na vás jako na odborníka. Je pochopitelné, že část policie by byla pro tu restriktivnější politiku, ale jak je to s vaší odbornou komunitou? Existují odborníci, kteří by pro tu restriktivnější politiku byli a spolupracovali by s vládou?
0: No, pokud je třeba o Společnost pro návykové nemoci, já jsem místopředsedou výboru Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti, tak my jsme vydali několik stanovisek v průběhu i přípravy té nové regulace, které podporují ten přísný regulační režim. Jo? A když říkám přísný, tak opravdu jako regulovanou dostupnost za podmínek, která povede ke snížení zdravotní a společenských rizik a nikoliv naopak. Jo, a ta regulace, jak je nastavená, je velmi přísná. Specializované prodejny, licencované prodejny, zákaz vstupu dokonce nezletilých do těch provozoven, přísná regulace toho produktu a tak dál. Takže značná část, nebo převážná část té adiktologické veřejnosti odborné tu regulaci v té současné přísné podobě podporuje. Samozřejmě, že se najdou odborníci třeba z jiných oborů, nebo zejména z jiných oborů, které souvisí s tou adiktologickou péčí, kteří by byli přísnější a třeba i souzní s Národní protidrogovou centrálou, pokud to prosazování toho zákazu.
1: Pokud vám ale rozumím správně, když se třeba bavíme o kratomu, tak vy říkáte, že ta restriktivní politika prohibiční, ta by nepřinesla takové snížení toho společenského rizika, jako je ta nynější, jako přináší ta nynější politika, kterou jste navrhovali vy, je to tak?
0: No, je to přesně tak. Ta prohibice prostě selhala ve svých cílech v těch posledních několika desetiletích. A vlastně selhává i v těch svých cílech v té poslední době, jo, kdy čelíme vlastně přísunu nových psychoaktivních látek na trh. Ty látky jsou různého, řekněme, složení s různými účinky. Mají různá rizika, některé jsou velmi, velmi škodlivé a velmi toxické. A těch látek je čím dál tím víc. V současné době se to manifestuje v České republice například nabídkou těch nových syntetických kanabinoidů. A je jasné, že poptávka po psychoaktivním efektu různého druhu, třeba i po tom psychoaktivním efektu, který přináší konopí, nebo jako jiných psychoaktivních efektů, které jako přináší jiné látky, nezmizí. Jo, tím zákazem. A je pak uspokojována z nelegálního trhu, který stát nemá vůbec pod kontrolou, je pod kontrolou, pokud teda na tu prohibici tlačíme, čím dál tím víc, ten profit se zvyšuje, takže je pod kontrolou organizovaných skupin, profit z toho plyne případně do jako režimů různých a struktur, které jsou nepřátelské vlastně našim západním demokraciím a my pak ztrácíme jako ještě víc, že jo, dalším tlakem prostě na náš právní stát. Takže ta prohibice jako taková vlastně nefunguje z mnoha různých pohledů, ať už je to ten zdravotní, lidskoprávní, ekonomický, bezpečnostní. No a proto je lepší prostě, když má stát pod kontrolou nabídku látek s přiměřenými riziky a známými riziky, které může kontrolovat, jako je například ten kratom pod kontrolou. A samozřejmě, že by bylo lepší, kdyby v tom regulovaném, přísně regulovaném režimu s kontrolou všech těch parametrů, včetně dostupnosti nezletilým, byly i jiné látky, například nějaké kanabinoidy, které by uspokojili tu poptávku lidí bezpečnějším způsobem, než se děje teďka prostřednictvím těch nových syntetických, velmi nebezpečných látek.
1: No a když vás tak poslouchám, je tedy souvislost mezi tím přesunem z úřadu vlády na ministerstva, té vaší agendy, a tou chystanou prohibiční politikou, jak byste to nazval, je mezi tím nějaká souvislost?
0: Takhle, ještě bych chtěl říct, že zatím se zdá z těch vyjádření, že vláda nechce úplně zrušit tu regulovanou dostupnost psychomodulačních látek, že se uvažuje o jaksi úpravě některých parametrů, což je samozřejmě velmi dobře. A ta souvislost, na kterou se ptáte, tak ta tam je, podívejme se, teda podle mého názoru, já ji tam vidím, jo? Podívejme se na ta fakta. Od 1. ledna vlastně ten zákonný rámec s tím zahrnutím kratomu do té nové regulace začal platit. Do té doby to byla šedá zóna. A teď najednou se objevila kampaň, která upozorňovala na ta rizika kratomu, zdůrazňovala ta úmrtí. A tady poznámka, každé úmrtí, zejména mladého člověka, je samozřejmě špatně. Jo, ale ta kampaň byla přesně namířená proti vlastně kratomu v době, kdy začala platit ta nová regulace. Kdyby ta kampaň upozorňující na rizika se rozjela, řekněme, dřív, jo, anebo po zvážení vlastně toho nového stavu té regulace, jo, tak to pochopím. Ale prostě spustit to takhle, upozornit na ta rizika, vytvořit vlastně morální paniku. A vlastně to vedlo k tomu, že už v březnu vláda měla na pořadu jednání zpřísnění té dostupnosti kratomu. Jo, bylo to někdy v březnu. A tam Pavel Bém, jako národní protidrogový koordinátor, vysvětlil všechny ty souvislosti a vysvětlil přínosy té nové regulace a k zákazu nedošlo. Jo, také s ohledem na to, že je přece nesmysl rušit nějaký jako nový komplexní systém. Navíc, když se ukazuje, že funguje, že začíná dobře fungovat po 2 měsících, kdy byl vlastně zaveden. No takže to bylo v březnu, kdy se to podařilo odvrátit, no a pak následovaly ty události velmi, velmi aktuální s odvoláním Pavla Béma, s přesunem. No, takže určitě těch vlivů, které jaksi vedly k tomu rozhodnutí přesunout tu agendu jinam z úřadu vlády a odvolat Pavla Béma, bylo více, ale tady tyto jako rozdílné pohledy na to, jak regulovat psychoaktivní látky a jak by měla být sformována protidrogová politika, tak ty tam určitě hrály podstatnou roli.
1: Hostem Interview Plus je vědecký poradce Národního protidrogového koordinátora, ředitel výzkumu ve společnosti Podané ruce a odborník na závislosti Viktor Mravčík.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: Jak rozumíte dění kolem Národního protidrogového koordinátora? Částečně už jste o tom mluvil. Pavel Bém je od ledna Národním protidrogovým koordinátorem, ale teď má na konci června skončit. Nahradit ho měla Dita Protopopová, ale ta to nebude. Bude funkce koordinátora zrušená, nahradí ho třeba vrchní ředitel z ministerstva zdravotnictví?
0: Těžko říct, jo, to souvisí s tou překotností těch změn a s tím, že vlastně všechny indicie naznačují, že až vlastně ex post se ty změny zdůvodňují a vlastně dochází i k úpravě těch původních rozhodnutí. Má zůstat nějaká kancelář těch zmocněnců na úřadu vlády a ty odbory věcně příslušné se mají přesunout jinam a tak dále a tak dále. Takže vlastně těžko říct, jak to uspořádání bude vypadat. My jako odborná veřejnost upozorňujeme na to, že vlastně protestujeme velmi silně, včetně protestní demonstrační stávky, kterou adiktologických služeb, kterou vlastně jsme zahájili v pondělí a pořád trvá, tak upozorňujeme na to, že tak závažná rozhodnutí není možné prostě činit bez odborné diskuze. Premiér sice svolal, respektive avizoval svolání té rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislosti. Jejímž členy je několik odborných a střešních organizací a také zástupci lidí se zkušeností se závislostí, tak ta rada bude svolána, ale zase prostě je nepochopitelné, že je svolána až potom, co to rozhodnutí bylo učiněno a co ten přesun vlastně má nastat, čo? K tomu přesunu má dojít dnes. Takže my vlastně čekáme na to, jak dopadnou události dneška. V pondělí nám začíná výroční adiktologická konference, což je taková koincidence, takže budeme mít možnost na té konferenci vlastně tu aktuální situaci prodiskutovat a uvidíme, jak se k tomu jako odborná veřejnost dále postavíme.
1: No jak si vysvětlujete to, že současná vláda a premiér osobně vám jako odborníkům nevěří, že vlastně vy říkáte, že se dějí změny, které jsou nekonzultované, změny, které ohrožují samotný obor, ohrožují samotnou politiku, která, jak říkáte, přinesla prokazatelně ovoce. Jak si to vysvětlujete, že jedná takhle?
0: Já nevím, jestli premiér opravdu nenaslouchá odborníkům. Z dosavadního angažma Andreje Babiše v protidrogové politice, ať už v tomto nebo v minulém jako jeho období jako premiéra, se zdálo, že je ochoten naslouchat těm odborným argumentům. Chodil opravdu jako předseda té rady na jednání a vlastně ta jednotlivá opatření, ať už jde o financování drogové politiky, ať už jde nastavení prostě nějakého systému podpory kvality adiktologických služeb, ať už jde o strategie, akční plány a jejich směřování, tak vlastně byl u toho a aktivně ty některé změny k lepšímu, například navýšení finančních prostředků, podporoval. Jo, takže vlastně v obecné rovině nevěřím tomu, že není ochoten naslouchat odborný argumentům, ale myslím, že v této situaci byl postaven před hotovou věc, nad kterou jako neměl úplnou kontrolu, pokud jde o ten přesun, a teď vlastně pokračuje v tom rozhodnutí a vlastně hledá argumenty a také vlastně spojence, kteří ten přesun zlegitimizují z toho, řekněme, odborného hlediska, z toho hlediska jako správné vlády nebo správného vládnutí, jo, tak, aby vlastně k tomu přesunu došlo a aby ti hlavní aktéři nestratili tvář. Jo. Takže je to taková zvláštní situace. Myslím, že ti, kteří stojí za tím přesunem, vlastně využili toho momentu překvapení, toho rychlého rozhodnutí, a teď je velmi těžké toto rozhodnutí zvrátit vlastně jakýmikoliv věcnými argumenty.
1: Pavel Bém aktuálně neúspěšně prosazuje vznik Národní protidrogové agentury, která by stála samostatně asi jako už fungující Národní sportovní agentura. To by podle vás byl dobrý model?
0: No, my tady tento model prosazujeme vlastně dlouhodobě, vlastně v posledních 10 letech připravujeme i legislativní řešení tady vzniku nějaké nové struktury, řekněme, která by koordinovala, vykonávala ty hlavní funkce v protidrogové politice. Souvisí to taky s nastavením finančních mechanismů toho systému, takže hovoří se, nebo máme připraven návrh toho fondu protidrogové politiky a vlastně jde o to v tom nově nastaveném systému také posílit funkce v oblasti prevence, nastavit prostě některé struktury, které by podpořily realizaci preventivních programů a také vlastně, které by podpořily kvalitu a dostupnost adiktologických služeb a sítě adiktologických služeb. Jo? Takže vlastně je to komplexní návrh, který je připraven a je možno i začít projednávat.
1: Čili z vaší strany je tady naděje, že se ještě věci pohnou tak, jak vy byste si přál?
0: Doufáme, že to dosavadní směřování protidrogové politiky v České republice nebude příliš ohnuto jiným směrem. Jako doufáme, že ty základní principy budou platit a doufáme, že vlastně i tato velmi nepříjemná situace se obrátí k lepšímu v tom, že vlastně dojde možná i ke vzniku té specializované agentury a vlastně k posílení toho systému prevence, harm reduction, léčby a tak dále. Takže možná se nakonec ukáže, že všechno špatné je k něčemu dobré a že budeme schopni ten náš systém, který prokázal svou účinnost i z mezinárodního hlediska vlastně historicky v těch posledních 30 letech zachovat.
1: Hostem Interview Plus byl vědecký poradce Národního protidrogového koordinátora, ředitel výzkumu ve společnosti Podané ruce a odborník na závislosti Viktor Mravčík. Mnohokrát děkuji.
0: Také děkuji. Naschledanou.
1: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
3: Pěkné ráno, je 6:30.
2: Český rozhlas Plus.
3: Mírová jednání mezi Spojenými státy a Íránem jsou podle Teheránu ve slepé uličce. Vojenský poradce iránského nejvyššího vůdce v rozhovoru pro americkou televizi CNN řekl, že dohodu brzdí 24 miliard dolarů iránských aktiv zmrazených v zahraničí. Varoval, že pokud Amerika znovu zaútočí, Írán válku rozšíří daleko za hranice Perského zálivu. Český rozhlas a Česká televize by se v úterý měli dozvědět, s jakým rozpočtem můžou počítat pro příští rok. Oznámil to premiér Andrej Babiš z ANO. Vláda plánuje od roku 2027 zrušit koncesionářské poplatky a nahradit je financováním ze státního rozpočtu. Podle Babiše má jít o modernizaci systému. Opozice i část zaměstnanců médií ale varují před oslabením jejich nezávislosti a kritizují nejasné záruky budoucího financování. Izraelští vojáci zaútočili na osobní auto v Hebronu na okupovaném západním břehu Jordánu. Zabili přitom 7měsíční dítě. Palestinská agentura Wafa uvedla, že rodina jela z Betléma za příbuznými do Hebronu, když izraelská armáda začala střílet na jejich vozidlo. Rodiče dítěte utrpěli lehká zranění. Podle serveru Times of Israel izraelská armáda informaci potvrdila a vyjádřila lítost. Dodala, že incident vyšetří. Počet prodaných aut v Česku roste. Za prvních 5 měsíců zájem meziročně stoupl o 3%. Podle svazu dovozců automobilů dál vede Škoda, za ní jsou Volkswagen a Hyundai. Přes 5% prodaných aut pochází z Číny. Roste taky počet registrovaných aut s alternativními pohony. Hybridy, elektroauta a vozy na plyn tvoří 36% trhu. Albánci protestují proti plánu zetě amerického prezidenta Donalda Trumpa Jareda Kushnera vybudovat luxusní rezort na pobřeží Jaderského moře. Stavět chce na neobydleném ostrově Sazan a na pobřeží v chráněné krajinné oblasti kolem laguny Narta, kde žijí plameňáci, tuleni a želvy. Podle ochránců přírody by stavba zasáhla několik stovek hektarů nedotčených pláží. Francie si připomíná vylodění spojenců v Normandii před 82 lety. Konají se koncerty, pěty i přehlídky historických vozů. Do francouzské Normandie dorazila také řada vražda amerických veteránů. Invaze britských a amerických vojáků 6. června 1944 byla jednou z nejdůležitějších událostí druhé světové války. Jen první den se do ní zapojilo na 160 tisíc mužů. A v Rychnově nad Kněžnou si dnes připomínají 200 let od napsání domácí kuchařky Magdaleny Dobromily Rettigové. Ve 14 hodin začne program na Poláčkově náměstí, kde jsou připravená kulturní vystoupení, ukázky dobové kuchyně nebo soutěž o nejlepší bábovku. 6. červen bude slunečný odpoledne, ale začne přibývat oblačnosti. Na západě Čech se lokálně přidají přehánky a bude až 26 stupňů.
4: Stávka na úřadu vlády. Co přivezl předseda Senátu Vystrčil z Tchajvanu? Či jak Velká Británie bojuje s rasistickým antirasismem? Nejenom tato témata rozeberou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Schwarz.
2: Názory a argumenty.
4: Odboráři na úřadu vlády vyhlásili na dnešek stávku. Vyzývají k přehodnocení převodu agent ochrany lidských práv, duševního zdraví či závislostí ze Strakovy akademie na různá ministerstva. Obávají se, že tento přesun agendy poškodí. Podle šéfky úřadu vlády Tinde Barta je ale většina kritiky neopodstatněná. Není důvod k obavám, přesun je politické rozhodnutí a nelze ho už změnit. O tom teď budu mluvit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře.
5: Dobrý den.
4: Slyšeli jsme, že podle Tinde Barta už nelze nic měnit, ale může přece jenom ta stávka změnit aspoň něco?
5: Podle mého názoru nic zásadního změnit nemůže, a to z toho důvodu, že už přesuny těch jednotlivých pracovníků z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva probíhají, jsou podepsány různé protokoly, které to mají umožňovat a tak dále. Takže ta stávka má význam pouze v tom slova smyslu, že opět může upozornit veřejnost na problematiku toho, zda agendy týkající se například rovnoprávnosti mužů a žen, národnostních menšin, lidských práv, protidrogové politiky, zda může fungovat na jednotlivých ministerstvech, nebo zda bylo lepší, aby zůstala tato agenda v rámci úřadu vlády. Vzhledem k tomu, že tedy probíhá ta stávka, tak je třeba dodat, že je to krok velmi neobvyklý, protože si nepamatuji, nevybavuji, že by na úřadu vlády někdy v minulosti stávkovali zaměstnanci tohoto úřadu. Zároveň je třeba dodat, že skutečně jde o rozhodnutí, které je politické, za kterým tedy stojí vláda, za kterým stojí šéfka úřadu vlády, a ta tvrdila, že si jednak nechala zpracovat určitou analýzu, a když do té analýzy nahlédneme, tak jsou tam některé pasáže, které hovoří o tom, že skutečně některé věci se dublovaly, to znamená, že je řešil ten příslušný útvar na úřadu vlády, ale také na jednotlivých ministerstvech, ale zároveň ta analýza dospívala k tomu, že ty překryvy nebyly tak rozsáhlé a že spíše někdy se dalo mluvit o tom, že se to doplňovalo, než aby se to nějak zdvojovalo. Takže je zřejmé, že šéfka úřadu vlády vycházela z jiných pohnutek, a jedna z těch pohnutek, o které ona otevřeně mluví, bylo také to, že podle kompetenčního zákona jsou vymezeny určité funkce, které má úřad vlády zastávat, co vlastně má dělat, a podle jejího přesvědčení tam tyto agendy nepatří, a proto se tedy rozhodla to prosadit přes vládu takovým způsobem, aby byly přemístěny na jednotlivá ministerstva. Existuje i jiný úhel pohledu, a to od lidí, kteří se těmito věcmi dlouhodobě zabývali nebo zabývají. Jsou to lidé z praxe, odborníci, kteří třeba i působili ve vysokých pozicích v rámci těchto agent, a ti tvrdí, že to není dobrý nápad, že přece jenom ta koordinace v některých oblastech je nutná, že ty problémy se netýkají jednoho rezortu, ale že je to napříč rezorty, a proto by ta koordinace měla být zachována. Zároveň někteří pracovníci, kteří tedy přecházejí, se obávají toho, že pokud budou třeba kritičtí vůči některému ministerstvu, takže to může poznamenat tu jejich pracovní kariéru. kariéru, že zkrátka za to mohou být nějakým způsobem sankcionováni, kdežto když působili v rámci úřadu vlády, tak byli v tomto směru přece jenom svobodnější. Takže uvidíme v následujících týdnech, možná i letech, jak tedy tento krok poznamená pozitivně nebo negativně ty agendy, které byly dosud pod úřadem vlády, a pak za to samozřejmě, když je to politické rozhodnutí, by měli nést politickou odpovědnost ti, kteří o tom rozhodli, ale pokud se to projeví v řádu let, kdy už bude jiná vláda, tak ta bude řešit ty problémy, které sama nezpůsobila.
6: To byl kolega Petr Hartmann. Petře, děkuji.
5: Naslyšenou.
4: Předseda Senátu Miloš Vystrčil se vrátil ze své cesty na Tchaj-wan. V jejím závěru mezi jiným tchajwanská vláda slíbila vytvořit nový fond ve výši v přepočtu 1,25 miliardy korun pro podporu tchajwanských investic v Česku a naopak. Nad okolnostmi, výsledky i důsledky Vystrčilovy cesty se zamýšlí dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
7: S batohem na zádech vystoupil český předseda Senátu na Tchaj-wanu z dopravního letadla a s batohem na zádech ho přivítal i tchajwanský prezident, když mu uděloval jedno z nejvyšších tchajwanských vyznamenání. Větší symbolickou facku předseda vlády Babiš, který odmítl dát předsedovi Senátu Vystrčilovi na služební cestu na Tchaj-wan k dispozici vládní letoun, dostat nemohl. Otázku, zda mu to vůbec došlo, teď ale nechme stranou. Podstatné je, že tím Andrej Babiš, jak to Miloš Vystrčil formuloval, především vrazil nůž do zad českému biznisu. Vládní letadlo totiž předseda Senátu nepotřeboval kvůli sobě, ale proto, že s ním měli na Tchaj-wan letět na už domluvená setkání s tchajwanskými protějšky zástupci českých firem ze strojírenství, IT, kyberbezpečnosti, energetiky a dalších high-tech oborů, ale také delegáti českých univerzit a institucí spolupracujících s Tchaj-wanem v oblastech výzkumu a vzdělávání. Ti všichni profitují nejpozději od předloňska, kdy Česko podepsalo s Tchaj-wanem memorandum o partnerství ve vyspělých technologiích, především z časového okna v polovodičovém sektoru, které skýtá českým firmám reálnou šanci zařadit se do tchajwanského dodavatelského řetězce. TSMC, tchajwanský světový gigant v produkci moderních polovodičů a vysoce výkonných čipů, dal sice při výstavbě své nové továrny v Evropě logicky přednost Německu, kterému poskytlo nejlepší podmínky, ale svou megafab staví v Drážďanech, odkud je to k nám ani ne 50 kilometrů. S investicemi do České republiky má Tchaj-wan kromě toho i zkušenosti. Díky němu tady vzniklo už na 30 tisíc pracovních míst, což je 5x víc, než u nás doposud vytvořila Čína. Jejímž jménem tady svého času nasliboval tehdejší prezident Zeman hory doly. Přesto dnes Andrej Babiš tvrdí, že oficiální politické návštěvy na Tchaj-wanu českému biznisu nic reálného nepřinesly. Poškozují vztahy s Pekingem a ničí biznis českých firem v Číně. On sám chce prý dělat pragmatickou politiku pro exportéry. Že to říká právě on, je dost pikantní. Jeho Agrofert se v roce 2006 stal v Číně obětí masivního podvodu a tunelování, při kterém Andrej Babiš přišel v přepočtu o stovky milionů korun. Takže moc dobře ví, jak to v Číně chodí. Zvláštní v každém případě je, že čínské velvyslanectví v Praze tentokrát neodsoudilo oficiální cestu na Tchaj-wan jako takovou, ale vztáhlo ji vysloveně na předsedu Senátu, který údajně nerespektoval postoj české vlády ani převládající veřejné mínění a na Tchaj-wan jel čistě z důvodů osobních zájmů. Dodat je třeba, že ve skutečnosti se Čína neřídí podle toho, jak se který stát chová k Tchaj-wanu. Svou investiční strategii zredukovala v posledních letech v celé Evropě. Důvod je prostý. Evropské státy zavedly přísné kontroly a pravidla. Jednoduše proto, že dbají na svou bezpečnost.
4: uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. Po odchodu většiny členů dozorčí a správní rady klíčových sponzorů a prakticky všech zaměstnanců opouští knihovnu Václava Havla i její spoluzakladatelka, vdova po prvním českém prezidentovi Dagmar Havlová. O osudu knihovny uvažuje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
8: Že má někdejší první dáma ke knihovně Václava Havla dlouhodobě vztah přinejmenším ambivalentní, bylo těžko přehlédnout. Stejně jako to, že naopak jednoznačně preferuje činnost nadace Vize 97. Dagmar Havlová sice stála společně s politikem Karlem Schwarzenbergem a sociologem Miroslavem Petruskem u zrodu knihovny v létě roku 2004, více než 7 let před Havlovým úmrtím, ale zejména po jeho odchodu jakoby o instituci nejevila větší zájem. I když měla z titulu předsedkyně výboru rodiny zakladatele vliv na složení správní rady a je ovšem také držitelkou osobnostních práv na jméno bývalého prezidenta. Takže když Havlová nyní knihovnu opouští, ta aspoň v dosavadní podobě zřejmě zaniká. Děje se tak po nedávné eskalaci zásadního sporu o budoucnost knihovny, když od ní odešli hlavní donátoři rodina Bakalova a nadace Karla Komárka, rezignovala skoro celá správní rada a výpověď podali hromadně zaměstnanci. To vše kvůli nesouhlasu s představami zhruba před rokem jmenovaného ředitele, ekonoma a publicisty Tomáše Sedláčka. Což sice vyhlíželo hodně vážně, ale pořád se dalo uvažovat o nějakém pokračování instituce pečující o Havlův myšlenkový odkaz a dílo a pořádající 10 měsíců v roce množství přednášek, konferencí a debat, pečující o havlovský archiv a provozující i nakladatelskou činnost a tak dál. Havlová ovšem ve čtvrtek podvečer oznámila, že jí nezbývá než následovat Bakalu s Komárkem a už pro knihovnu, cituji, nemá sílu ani zdraví více dělat a je z toho, opět cituji, unavená. Což by si někdo mohl vykládat ale tak, že využila dramatické situace kolem Sedláčka a jí k srdci nepřilehlou knihovnu, v jejímž čele se během posledních let z neprůhledných důvodů vystřídalo několik osobností, poslala tak říkajíc ke dnu. Jen pár měsíců před hojně připomínanými Havlovými nedožitými 90. Dělat za knihovnou ale kříše přece jen asi předčasné. Václav Dušek, který jako jediný zůstal členem ochromené správní rady, mimochodem vnuk jednoho z nejbližších Havlových přátel, překladatel Zdeňka Urbánka, se domnívá, že pokračování možné je. Zřejmě by se našli lidé ochotní věnovat potřebné finance, letošní rozpočet činí necelých 30 milionů a dají se podniknout i právní úkony k další činnosti. Dušek se hodlá snažit také o dohodu s Dagmar Havlovou, ale je zřejmě i připraven na pokračování v mnohém ohledu nezastupitelné instituce i bez Havlova jména. Jímž bývalá první dáma plně disponuje a ke knihovně má, jak řečeno v úvodu, poměr ani nevlažný.
4: To byl komentář kolegy Ondřeje Konráda.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Ve Velké Británii se dlouho řešila otázka, zda policie a justice nejsou nespravedlivé k příslušníkům etnických a náboženských menšin. Teď se debata překlopila na opačnou otázku, zda jim naopak nenadržuje. Podnětem byl případ vraždy v jihoanglickém Southamptonu. Velká Británie bojuje s rasistickým antirasismem, říká komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
9: Mnozí britští publicisté se ptají, jestli jejich země zažívá okamžik George Floyda, tedy amerického černocha, který zemřel poté, co mu policista dlouho klečel na krku, přestože muž si stěžoval, že nemůže dýchat. Tentokrát jde o smrt Henry Novaka, bílého Brita, který v Southamptonu už koncem loňského roku zemřel poté, co ho 5krát nožem bodnul britský Sikh Vikram Digva. Případy se neliší jen místem činu a barvou pleti oběti a pachatele, ale také reakcí společnosti a úřadů. V Americe se po Floydově smrti zrodilo hnutí Black Lives Matter, které upozorňovalo na policejní násilí vůči Afroameričanům. ale také velmi podrážděná atmosféra, během které bylo obtížné upozorňovat na niance. Politici i policisté, a to nejen američtí, ale dokonce i britští, rituálně poklekávali na znamení přijetí jakési hlubší zodpovědnosti a recidivista George Floyd byl vydáván za něžného obra. Rozdíl i v tom, že Novakovu smrt nezpůsobil policista, ale útočník. Ten policii nahlásil, že ho Novak rasisticky urážel. A policisté pak po příjezdu automaticky věřili nezraněnému snědému Digvovi a bez přemýšlení spoutali na zemi ležícího zraněného bílého Novaka. Na jeho stížnost, že nemůže dýchat, vlastně stejnou jako v případě Floyda, reagovali zlehčujícím komentářem. A Novak pak na následky zranění zemřel. Digva ovšem stíhání neunikl, právě před pár dny dostal vysoký trest odnětí svobody a britská policie také vyšetřuje případ selhání vlastních lidí, kteří byli vybaveni kamerami. Ale mnozí si všimli, že na podporu zavražděného Novaka se žádné velké pochody nekonaly. O povinně dobrovolném poklekávání politiků nebo policistů nemluvě. Společenská reakce se ale samozřejmě dostavila, protože část britské veřejnosti věc chápe jako součást širšího problému. Tvrdí, že v jejich zemi existuje dvojí spravedlnost, jiná pro menšiny, které jsou zvýhodněné, a jiná pro bílou většinu. Kontextem je i dlouhodobě vysoká imigrace, včetně té nelegální, a nevždy úspěšná integrace příchozích. A také pocit občanů, že imigranti si dobře žijí na útraty rodilých daňových poplatníků. Atmosféru se snaží využít jak předseda strany Reform UK Nigel Farage, tak osobnosti napravo od něj jako Tommy Robinson. Problém má i užší rovinu, a to je špatně zvládnutý boj s rasismem v samotných institucích spravedlnosti, často pod vlivem různých módních teorií o identitě, rase a statusu oběti. K současnému stavu kritičtí britští publicisté proto tvrdí, že od institucionálního rasismu minulosti se Británie přesunula k dnešnímu institucionálnímu antirasismu, ten je ale prý také v jádru stejně rasistický. Jen změnil objekt, proti kterému se zaměřil. Jen v hrabství Hampshire, kde se vražda odehrála, utratila policie asi 1 000 000 liber za speciální školení, v nichž se policisté měli naučit vnímat příslušníky menšin ne neutrálně, ale jako ty, které mají především chránit, a na bělochy naopak hledět s podezřením. To možná vysvětluje, proč policisté v Southamptonu automaticky považovali za problém Novaka, i když vše, co měli před očima, svědčilo ve prospěch opačného závěru. V debatě se připomínají i jiné případy, třeba ten v Southportu, kde pachatel zavraždil 3 děti. Učitelka budoucího vraha s předstihem upozorňovala na jeho problematické chování, ale byla odbita s tím, že má rasistické předsudky. Ideálním stavem by měla být společnost a instituce, v nichž barva pleti a rasa vlastně vůbec nehrají roli. Nezdá se, že by Británie byla k tomuto bodu blízko a možná, že se k němu momentálně ani neblíží.
4: Slyšeli jste komentář kolegy Jana Fingerlanda. Jakou má ruský exil naději, že se jednou bude moci vrátit do lepšího Ruska, než je to současné Putinovo? I o tom je dnešní okénko do Ruska komentátora novinek Alexandra Mitrofanova.
10: Kdo se zabývá ruským exilem, ví, že drtivá většina občanů Ruské federace, kteří prchli ze země před Putinovým režimem, žije v naději, že dříve nebo později, nejspíše po diktátorově pádu, se poměry zlepší, oni se vrátí a bude líp. V minulých dnech však zveřejnil web ruské redakce Rádia Svoboda text, který poprvé nastínil zcela jinou perspektivu pro svobodomyslné Rusy v exilu. Autorkou je 46-letá Světlana Prokopilová, která byla v Rusku známou novinářkou, nositelkou několika domácích cen a mezinárodní ceny za svobodu médií. Odjela poté, co jí režim vyhrožoval uvězněním. Stručně shrnu hlavní myšlenky jejího textu. K nepříjemné ale již známé myšlence, že v postputinovském Rusku nás nikdo nebude potřebovat, se nedávno přidala nová, ještě nepříjemnější. Toto nové Rusko se nám samotným s největší pravděpodobností nebude líbit, napsala, s tím, že mluví o všech protiválečných Rusech, které nové Rusko chtít nebude. Věděli jsme, teď odjedeme. Uchováme v sobě překrásné Rusko budoucnosti. Počkáme na konec. Režim přece není věčný, ale hodnoty jsou věčné. Vrátíme se, říkali jsme si navzájem. A teď se mi zdá, ne. Nejsme zapotřebí. A co hůř, nebudou potřeba ani ti z nás, kteří zůstali v Rusku a uchovávají tyto věčné hodnoty v sobě, protože věří, že je tak zachraňují před erozí války přímo v jejím doupěti. Protože nové Rusko, pokud se objeví, nevyroste z nás. Vylíhne se tam, uvnitř toho špatného Ruska, před kterým jsme utíkali. Prokopiova napsala, že v případném novém Rusku nebude poptávka po demokratech ani liberálech. Noví protestující nepožadují svobodu pro politické vězně a ukončení mučicích praktik ve vězeňském systému. Požadují, aby se na smrt na ukrajinské frontě neposílali nedoléčení ruští vojáci. Aby se poskytovaly výhody rodinám účastníků SVO. Aby se státní rozpočet utrácel na drony a ne na opulentní večírky. A aby se neblokoval internet, jinak se Ukrajince nepodaří rychle porazit, napsala. Podle autorky nepřekrásné Rusko budoucnosti může být vybudováno na souhlasu s válkou proti Ukrajině a budovat ho budou lidé, kteří přijali válku jako danost, pro něž se jí stala součástí života jako nová norma. Rusko budoucnosti se s největší pravděpodobností zrodí nikoli z toho Ruska, které jsme v sobě zachraňovali, ale z toho, před kterým jsme utíkali. Bude se nám takové Rusko líbit? Ne, nebude. Protože většina, v níž dnes zraje nespokojenost se stavem věcí, nepotřebuje pokání, obnovení spravedlnosti, ideály a hodnoty, ale banální normalizaci. Aby ceny přestaly růst, internet fungoval jako dřív a ideálně, aby se ještě dalo odletět na dovolenou do zahraničí, uzavřela ruská exilová novinářka. V tomto nejhorším scénáři se podle ní Rusko po Putinovi nezbaví zla, ale nadbytečné hniloby, která brání zlu v účinném působení. V tomto Rusku rozhodně nebudeme doma, vynesla svůj rozsudek.
9: U mikrofonu byl Alexandr Mitrofanov ze serveru novinky.cz. A už zbývá pouze závěrečná glosa. Občanská válka v sarkastické vizi hudebnice a básnířky Evy Turnové.
11: Často přemýšlím o tom, co by se stalo, kdyby zmizely všechny společenské brzdy mezi pocitem křivdy a odplatou. Možná i proto se mi zdál sen, že v Praze vypukla válka mezi jednotlivými obyvateli. Každý dostal lehkou pušku a právo vyřídit si s kýmkoliv své účty. Výrobce garantoval mimořádnou přesnost. Chtěla jsem zrovna vyrazit s dcerou do centra. No tam nemůžem, řekla Johanka. Tam se střílí úplně nejvíc. A proč? Někdo tam zrovna přebírá cenu za mír. A tak jsme zůstali doma. První týden se vzájemně zastřelilo několik lidí kvůli parkovacím místům, rekonstrukci společných prostor a kvůli tomu, kdo komu snědl jogurt v lednici kanceláře. Policie zaznamenala nečekaný nárůst útoků na bývalé třídní učitelky. Mnoho občanů se teprve nyní vyrovnávalo s trojkou schování. Všechny mezinárodní války byly pozastaveny. Jakmile se střílení stalo běžnou občanskou činností, armády o něj ztratily zájem. Nejvíce incidentů se odehrávalo mezi členy rodin. Ukázalo se totiž, že člověk odpouští prezidentovi, sousedovi i šéfovi, ale nikdy úplně nezapomene, kdo mu v roce 2017 vyhodil sbírku céček. Pak si všichni uvědomili, že sami mají na svědomí minimálně 10 podobných přečinů a nikdo raději nevycházel z domu. Jenomže lidem začala po chvíli chybět společnost a tak odvážní jedinci zase opatrně vyrazili do ulic. A od té chvíle začala nejzdvořilejší éra českých dějin. Úřednice se pro jistotu začaly usmívat, řidiči pouštět chodce, sousedé přestali vrtat v neděli, Filip Turek dokonce začal zdravit cyklisty jako první. Na schůzi SVJ se poprvé v historii podařilo schválit rozúčtování vody bez jediné vraždy. Lidé začali vracet nákupní vozíky až ke stojanu. Na internetu se objevila věta "možná se mýlím". Prezident Pavel se ráno probudil a zjistil, že pod oknem stojí Macinka s brokovnicí. Ježiš, co jsem zas udělal? Zavolal prezident. Nic, odpověděl Macinka. Jen jsem si přišel popovídat, v nové době je důležité udržovat dobré vztahy. Prezident ho pozval dál na kávu, ale pro jistotu odjistil.
6: Ironickou glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Schwarz.
2: Radiokniha.
12: Autokratické režimy se staly politickým fenoménem 21. století. Společná pro ně je nekompromisní snaha vzít vlastním občanům jakýkoliv vliv na fungování státu, zadusit transparentnost a pronásledovat každého, kdo se proti ním postaví. Jejich vůdci mají jediný cíl – udržet si osobní bohatství a moc za každou cenu. Tyto režimy a jejich provázanost popsala historička a novinářka N. Applebaumová v knize Autokracie SRO – Diktátoři, kteří chtějí řídit svět.
2: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
9: 7 hodin, sobota, 6. června, startuje Ranní Plus. Zdraví vás Ondřej Látal.
2: Český rozhlas Plus.
9: Co nás bude zajímat? Papež Lev XIV. Začíná svou návštěvu Španělska. Jaké jsou jeho hlavní cíle? Nabídneme taky pravidelný přehled politického dění uplynulého týdne. Budeme se hodně věnovat poslanecké sněmovně. A je Národní den neplodnosti. Podle odhadu gynekologů má v Česku problémy s početím 15 až 20% párů. Rozebereme to. Teď zprávy má je Monika Vrchotová.
3: Přeji klidné ráno. Ruský prezident Vladimir Putin odmítl přímá mírová jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským i jeho výzvy k ukončení války. Zelenský to Putinovi předevčírem navrhl v otevřeném dopise.
13: Na žal, ruská strana znovu obírá vojnu.
14: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním videohlášení konstatoval, že Rusko si bohužel znovu zvolilo válku, protože Putin ji prostě nechce ukončit. Odmítavá odpověď ruského prezidenta podle Zelenského mnohé ve světě zklamala a Putin si nechce přiznat, že válka se líbí jenom jemu a těm, kteří z něj tahají peníze. Ti se usmívají, řekl Zelenský a dodal, že Rusko proto musí mít méně peněz a tlak na Moskvu musí být větší. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Pacienti si nově můžou zjistit, jak časté jsou v jejich nemocnici takzvané pooperační sepse, lidově otravy krve. V Česku jí podle dat Ministerstva zdravotnictví ročně onemocní více než 5 000 pacientů. Rezort připouští, že jde o vysoké číslo a do 2 let ho chce snížit na polovinu, říká jeho šéf Adam Vojtěch za hnutí ANO.
15: My věříme tomu, že právě transparentnost, sledování těch výsledků péče skutečně povede ke zvyšování kvality péče, že to povede ke kultivaci systému.
3: Vedle toho chce ministerstvo taky změnit systém úhrad zdravotními pojišťovnami. Za léčbu sepsí, které můžou vzniknout kvůli nedostatečné dezinfekci operačního sálu nebo špatnému podání antibiotik, už by nemocnice neměly dostat zaplaceno.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Na Kubě ode dneška nebude možné platit kartami Visa a Mastercard. Kubánská centrální banka o tom rozhodla potom, co vůči zemi uvalily Spojené státy další sankce. Kvůli pokračujícímu americkému tlaku Karibský ostrov postupně opouští významné zahraniční firmy.
16: Desítky svých hotelů uzavřely velké řetězce Melia nebo Blue Diamond. Firmám na Kubě totiž hrozí americká vláda dalšími postihy, pokud nepřeruší vztahy s vojenským konglomerátem GAESA. Na ten je navázaná i společnost, která na Karibském ostrově platby mezinárodně uznávanými kartami zprostředkovává. Kubánská vláda tvrdí, že americká strategie, včetně energetické blokády, je nátlakem na běžné Kubánce. V reakci na to americký prezident Trump řekl, že Kuba je už teď stát v úpadku. Konec platebních karet na ostrově komplikuje práci taky organizaci OSN Světový potravinový program. Uvedla, že nemá jak nakupovat potraviny a palivo pro dodávky humanitární pomoci. Jiří Kordík, Český rozhlas.
3: Papež Lev XIV. Dnes zahájí šestidenní návštěvu Španělska. V poledne se v Madridu setká s královským párem a odpoledne navštíví Centrum pomoci bezdomovců. Během dalších dnů papež vystoupí třeba ve španělském parlamentu nebo požehná nové nejvyšší věži chrámu Sagrada Familia v Barcelonu.

0: svatého nebo blahoslaveného, buď to koná se přímo v Římě a potom to dělá papež, ale v poslední době se to trošku změnilo, že se jako podporují místní církve, takže papež posílá nějakého delegáta, který to tam jako jeho jménem řekne, aby se toho mohlo účastnit třeba i víc lidí.
1: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Na tankodromu poblíž Strašic v Brdech dnes pořádá armáda tradiční den pozemního vojska Bahna. Představí techniku České armády i historická vojenská vozidla. Na programu jsou statické i dynamické ukázky pásové i kolové techniky. Součástí přehlídky bude také průlet letounů vzdušných sil, seskok výsadkářů nebo ukázka odsunu poškozené techniky. Své vybavení přijeli představit taky armády sousedních zemí. Více prozradíme v následujícím vysílání. A Symfonický orchestr Českého rozhlasu dnes slaví 100 let od svého vzniku. V pražských Riegerových sadech nabídne program pro širokou veřejnost.
2: Tak těch 100 let je taková krásná záminka pro to udělat něco velkého.
3: Říká šéf Symfonického orchestru Českého rozhlasu Jakub Čížek.
2: My začneme už 15 hodin, tam je takový projekt vlnohraní, který máme pro děti, aby trošku načichli tím, co se taky v té muzice může dít.
3: Poté vystoupí 4 předkapely. V nich uslyšíme členy orchestru hrát v jiných žánrech a formátech, než na které jsme zvyklí. Vrcholem akce bude v 8 hodin koncert 100letého Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: Večer máme na programu takové ty velké hity, takže Smetanová Vltava, Largo z Novosvětské, Jízda Valkýr.
3: Dirigovat bude Robert Jindra a Petru Popelka, kterého v roli šéf-dirigenta rozhlasových symfoniků uvidíme v Praze naposledy. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
1: 1. červnová sobota bude slunečná, i když teď ještě ojediněle může být i mlhavá a na horách na severu výjimečně provázená přeháňkami. Během odpoledne má od jihozápadu přibývat mraků a na západě Čech se místy přidají přeháňky, ojediněle i bouřky a naměříme 21 až 26 stupňů, na horách bude kolem 16. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
4: Posloucháte Ranní Plus.
5: 6:30 po 7 ráno přejeme hezkou sobotu. Španělští katolíci se připravují na významnou návštěvu. Do španělského království míří poprvé od roku 2011 papež Lev XIV. Dokonce tam stráví celý týden. Tématem jeho návštěvy má být mír, migrace nebo nové technologie. A více o jeho programu v Ranním Plusu teď řekneme s Dominikem Tesárem ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
6: Dobré ráno.
5: A jen na úvod přemýšlím, naposledy byl papež ve Španělsku v roce 2011, jestli se nepletu, to znamená, byl to Benedikt 16. A papež František za celou svou éru zemi nenavštívil?
6: Ano, je to tak. Papež František ve Španělsku jako papež oficiálně nikdy nebyl. Nepomohlo ani to, že to byla Argentina, co jeho rodným jazykem byla španělština, ale snad bychom měli dodat, že jeho nástupce papež Lev 14. byť je to Američan, tak španělsky taky umí. Celá desetiletí strávil na misích v latinskoamerickém Peru a ve Španělsku prý bude většinu času mluvit španělsky. To dlouhé nenavštívení Španělska údajně dokonce vedlo k jistému napětí mezi papežem Františkem a španělskými biskupy. Dá se tedy říct, že Lev 14. teď situaci napravuje a, jak si říkal, přijíždí za Španěly rovnou na celý týden.
5: No a co má tedy Lev 14. na programu?
6: Je toho dost. V Madridu papež přistane dnes dopoledne a krátce na to se má setkat se španělským královským párem, vlastně s kolegou, taky monarchou a hlavou státu, králem Filipem VI. A jeho manželkou Letisí. Papežův mluvčí Mateo Bruni vysvětlil, že se chce papež setkávat s lidmi a jejich vírou. Zítra se tedy třeba proto v Madridu zúčastní místního procesí Božího těla po mši pod otevřeným nebem na náměstí Plaza de Cibeles. Během náboženského průvodu budou ulice tradičně vyzdobené koberci z živých květin. V pondělí má pak papež na programu jednání se španělským premiérem Pedrem Sanchezem a taky vystoupení v parlamentu. To bude vůbec poprvé, kdy v něm bude mít projev papež. Mimochodem, během toho týdne ve Španělsku má Lev 14. v plánu více než 20 proslovů. V úterý se potom přesune do Katalánska.
5: No a navštíví v Barceloně Lev 14. slavný chrám Sagrada Familia.
6: Ano, ve středu, a nejen navštíví, on taky požehná věži Ježíše Krista, který na stále rozestavěném chrámu svaté rodiny, tedy Sagrádě Familie, stavitele nedávno dokončili. A to středeční datum 10. června je velmi symbolické, protože to bude sté výročí úmrtí slavného architekta Antonio Gaudího, který chrám navrhl. Jinak papež se setká i s oběťmi sexuálního

0: násilí z církevního prostředí nebo bude navštěvovat vězení a poslední dva dny stráví na Kanárských ostrovech, kam míří zejména kvůli migrantům, který na ostrovy každoročně připlouvají tisíce, přičemž je to ta vůbec nejnebezpečnější migrační trasa do Evropy a taky se na ní velmi často vydávají dětští migranti bez dospělého doprovodu. S migranty prý papež bude mluvit spíš francouzsky, protože řada z nich přichází z frankofonní Afriky, Senegalu, Guineji nebo Mali.
1: No a Španělsko je tradičně velmi katolická země, tak asi se dá očekávat vřelé přivítání papeže, je to tak?
0: Tradičně určitě ano a nepochybně papeže bude vítat mnoho věřících. Na druhou stranu se Španělsko výrazně sekularizovalo. V 70. letech se ke katolictví hlásilo 90% Španělů, dnes je to jen 55% a řada z nich, zejména mladí, ve své víře nejsou aktivní. Výrazně klesají třeba počty církevních sňatků, dětí, kteří se účastní vyučování náboženství ve školách, taky věřících, kteří chodí pravidelně na mši. Podle vatikánského mluvčího Matea Bruniho papež bude chtít španělské katolíky povzbudit, aby se jejich víra nestala muzejním exponátem.
1: Návštěvě papeže Františka Loba ve Španělsku mluvil v Ranním plusu Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Děkuju za to.
0: Hezký den.
1: No a my se vracíme zpátky do Česka v 7.10. Poslanci mají za sebou další nabitý týden. Tentokrát se sněmovnou podařilo odblokovat, koalice posunula dál hned několik návrhů a přišla řada taky na očekávané volební body. Hlasování o obsazení volného křesla místopředsedy a volbu radních České televize. Týden v politice shrnuje reportér Vojtěch Tomášek.
2: Sněmovna posunula z prvního čtení dál znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Projednávání tentokrát neprovázely takové obstrukce, jaké dolní komora zažila před 10 lety při zavádění prvního EET. Diskuze se ale vedla. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je hlavním cílem narovnat podnikatelské prostředí. Elektronická evidence podle ní bude fungovat na běžných zařízeních, která dnes většina podnikatelů používá, tedy na mobilu, tabletu nebo stávajícím pokladním systému. Tisknout účtenky tentokrát podle Schillerové potřeba nebude.
3: Nechceme vracet EET z roku 2016. Přicházíme s moderním, jednodušším a výrazně méně administrativně náročným systémem, který odpovídá roku 2026.
2: EET má podle Schillerové každoročně přinést do státního rozpočtu 14 miliard korun. Současně se zavedením evidence vláda chystá taky úpravy některých daní, obnoví slevu na studenta a školkovné a zruší stropy na zaměstnanecké benefity. Taky se má snížit sazba na nealkoholické nápoje v restauracích z 21 na 12%. Opozice pozitivní dopady elektronické evidence tržeb zpochybňuje. Podle místopředsedkyně rozpočtového výboru Věry Kovářové z hnutí STAN si státní rozpočet tolik nepolepší.
4: Tato vláda říká, že bude dělat opatření, která povedou k hospodářskému růstu, což toto asi takové opatření není. Pokud by se vybralo 14 miliard a obratem ruky by se 10 dalo na benefity, tak to nedává smysl.
2: Kromě opozice nebyli příznivci EET ani někteří zástupci SPD nebo motoristů. Koalice se ale nakonec dohodla, že živnostníci, kteří platí paušální daň a mají roční tržby do milionu korun, budou od povinnosti evidovat tržby osvobozeni. Alena Schillerová řekla, že v tom ustoupila požadavkům koaličních partnerů. Návrh na znovu zavedení EET teď posoudí sněmovní výbory. Sněmovna tento týden taky v úvodním kole projednávání podpořila zvýšení rodičovského příspěvku. Vláda navrhuje, aby se podpora od příštího roku zvedla o 50 tisíc korun na 400 tisíc. Má se to týkat až rodičů, kterým se dítě narodí po 1. lednu. To chce změnit část opozice i koaliční SPD. Pro ministra práce a sociálních věcí Aleš Juchelku z hnutí ANO je nicméně nastavení parametrů definitivní. Návrh považuje za maximum možného.
5: My jsme zdědili skutečně rozpočet s velmi, bych řekl, velkou dírou po té minulé vládě a není možné v tuto chvíli nějakým způsobem rozšiřovat například okruh dalších sociálních výdajů. Proto jsme šli tady touto bazální věcí od 1.1.27.
2: Opozice už chystá pozměňovací návrhy. Třeba Piráti chtějí, aby se rodičovský příspěvek navyšoval automaticky. Říká předsedkyně poslaneckého klubu strany Olga Richterová.
6: Tam není žádná jistota do budoucna, že to je jenom o tom, jak se ta která vláda vyspí a kdy zrovna budou blízko volby, aby přišel možná i takový jakýsi dáreček. To ale není důstojné. Když mají valorizaci důchody, tak přece dává smysl, aby úplně stejným principem byl řízen i ten rodičovský příspěvek.
2: Taky tato novela teď míří k posouzení do sněmovních výborů. Poslanci se tento týden vypořádali i s některými volebními body. Novou ombudsmankou zvolili Evu Kostolanskou, dosavadní právničku kanceláře veřejného ochránce. V tajné volbě porazila někdejší zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Co naopak tajné nebylo, to byla volba radních České televize. Dohoda koalice s opozicí na tomto postupu umožnila, že sněmovna obsadila všech 6 volných míst. No a na druhý pokus rolní komora zvolila svou novou místopředsedkyní Barboru Urbanovou. Poslankyně hnutí STAN získala silný mandát, hlasovalo pro ní 126 zákonodárců.
7: Z mého pohledu je i docela zajímavá zpráva, že vlastně ve vedení poslanecké sněmovny poprvé usedne člověk, který je narozen až po sametové revoluci, což mi říkal až Vít Rakušan, a já si myslím, že může být i hlasem své generace.
2: Vedení poslanecké sněmovny je tak odteď kompletní. A ještě jedna personální změna. V úterý v úvodu schůze složil slib nový poslanec motoristů Libor Forman. Nahradil Karla Berana, který se mandátu vzdal. Nově totiž vede stálou misi České republiky při OSN v Ženevě. No a znamenalo to taky jednu premiéru. Vůbec poprvé bylo u složení slibu nové slavnostní provedení ústavy. Působí jako velký tmavý modrý štít. Hlavním motivem je velký státní znak. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
1: 7:15 předáme krátké zprávy v ranním plusu. Mírová jednání mezi Spojenými státy a Íránem jsou podle Tehránu ve slepé uličce. Vojenský poradce iránského nejvyššího vůdce v rozhovoru pro americkou televizi CNN řekl, že dohodu brzdí 24 miliard dolarů iránských aktiv zmrazených v zahraničí. Ještě dnes v Česku pokračují policejní kontroly motorkářů, cyklistů a dalších řidičů jednostopých vozidel. Policisti hlídají, jestli nejsou pod vlivem alkoholu anebo drog a jestli vůbec mají řidičský průkaz. A Francie si připomíná vylodění spojenců v Normandii před 82 lety. Konají se koncerty, piety, přehlídky historických vozů. Do francouzské Normandie dorazila také řada amerických veteránů. 7:16, teď nahlédneme na stránky Českých novin a serverů, pročteme je spolu s editorem dnešního ranního vysílání plusu Zdeňkem Novákem. Vítej.
8: Dobré ráno. Deník CZ píše, že experti očekávají v Česku prudký nárůst počtu seniorů nad 85 let. Proto je nejvyšší čas zajistit kapacity sociálních služeb a zázemí pro statisíce starých lidí. Důležitá jsou nejen místa v ústavech, ale zejména podpora soběstačnosti důchodců a jejich pečujících rodin. Financování pomůže vyřešit nový zákon, slibuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.
1: Jestliže teď v Česku žije asi 200 tisíc lidí starších 85 let, v desetiletí po roce 2040 by měl jejich počet vzrůst na bezmála 470 tisíc. Ve stejné době přitom bude mířit do starobního důchodu silná generace takzvaných husákových dětí, narozených v 70. letech. Sociální služby v Česku už dnes podle jejich poskytovatelů stojí na hraně svých kapacit.
8: Deník CZ cituje slova prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiřího Horeckého, že pokud se zásadně nezvýší kapacity jak pobytových sociálních služeb, tak i terénních a ambulantních, a tak to bude mít citelné důsledky nejen na rodiny a neformální pečující, ale i na české hospodářství.
1: Pročetli jsme taky deník Právo, ten si všímá růstu cen letních zájezdů. Letní turnusy do oblíbených zemí na jihu Evropy se rychle plní a ubývá taky možností ubytování pro ty, kdo pojedou po vlastní ose. Destinace jako Chorvatsko, Itálie i Španělsko navíc zdražily a už jen kvůli vyšším cenám benzínu a letenek si rodiny oproti loňsku připlatí tisíce korun.
8: Ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková Právu řekla, že zatímco na červen je výběr z last minute zájezdů ještě široký, termíny o prázdninách jsou v některých případech už vyprodané. Jejich průměrné ceny přitom v případě Chorvatska stouply o 12%, u Španělska o 4% a podobné to je s Itálií, Řeckem či Portugalskem.
1: Dražší cestování a nejistota ale pravděpodobně přiměje větší část Čechů trávit dovolené v tuzemsku. Jak vyplývá z průzkumu společnosti XTB, situace se liší mezi kraji. Zatímco Praha jasně dominuje v dovolených v evropském zahraničí, v Ústeckém kraji zůstává v tuzemsku plných 38% respondentů, uzavírá Právo.
8: A ještě jedno téma. Policie vybere na pokutách za rychlou jízdu pětinásobně více peněz než před 5 lety. Píše o tom Mladá fronta dnes s odkazem na unikátní data o počtu všech pokut za překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci i mimo ní za posledních 5 let v celé republice. Celkově rychlá jízda stála řidiče 286 milionů korun.
1: Tak například moravskoslezští policisté policisté, kteří jsou absolutními rekordmany, vybrali v roce 2021 na pokutách přes 8 milionů korun. Loni to bylo už téměř 35. V Praze se zase z 6 milionů korun výše pokut zvedla na 25 milionů. Důvodem je hlavně zpřísnění výše pokut od ledna předloňského roku. Roste ale taky počet uložených pokut a počet řidičů, kteří překračují rychlost hlavně v obci.
8: Jak Mladá fronta dnes vypočítává, za překročení rychlosti o více než 39 km v hodině v obci a 49 mimo ní putuje přestupek automaticky do správního řízení. Když řidič překročí rychlost do 10 km v hodině, mohou to policisté řešit domluvou nebo pokutou do 1500 korun.
1: 2000 pak policie udělí tomu, kdo překročí rychlost o více než 10 km v hodině a kdo o 19 v obci a 29 km v hodině mimo ní dostane pokutu až 3500. Za vyšší rychlost pak hrozí pokuta od 7 do 25 tisíc korun a taky ztráta řidičského průkazu. Uzavírá Mladá fronta DES a denní tisk a servery odkládáme spolu s editorem Plusu Zdeňkem Novákem. Děkuju moc.
8: Naslyšenou.
1: Opakované zklamání, nespočet vyšetření a někdy taky rozpad vztahu. Přesně tím si procházejí páry, které se neúspěšně snaží o dítě. Dnes na to upozorňuje Národní den neplodnosti. V Česku má problémy s přirozeným početím podle odhadu gynekologů 15 až 20% párů. Potíže s plodností se týkají mužů i žen stejně často.
9: Ten problém už jsme tušili víceméně na začátku vztahu, protože můj partner je po rakovině varlete, ale dokud jsme vlastně o miminku neuvažovali, tak to pořád bylo, že to možná půjde.
10: Jenže když se pak Denisa s partnerem rozhodli založit rodinu, ani dva roky pokusů vytoužené dítě nepřinesly. Následovalo proto umělé oplodnění. A i když většinu vyšetření a samotný zákrok podstoupila Denisa, taky pro jejího muže byl proces náročný.
9: Ženy jsou zvyklé chodit ke gynekologovi, chodit na intimní vyšetření, tak pro toho může už jenom ta přítomnost v zařízení, kdy po něm chtějí nějaké intimní otázky, tak dochází vlastně k vyšetření toho spermiogramu, tak to pro něj bylo náročné určitě.
10: Umělé oplodnění ale nakonec dopadlo dobře. Teď mají dva malé syny. Podle urologa Michaela Nekuly z Pražské fakultní nemocnice Motol má problémy s plodností až pětina mužů. Nejčastější příčinou je onemocnění varikokéla, tedy rozšířené žíly kolem varlat. Klesla ale taky kvalita spermií. Za posledních 50 let přibližně o polovinu, pokračuje Nekula.
11: Aktuálně teda jako norma je dáno, že v 1 ml ejakulátu by mělo být alespoň 16 milionů spermií, což řada mužů dosahuje, ale dříve prostě před 50 lety ta norma byla daleko, daleko vyšší.
10: Za horší kvalitu spermií podle něj může třeba změna životního stylu.
11: Dneska řada z nás má sedavé zaměstnání, to samotné prostě vede k nadměrnému zahřívání toho zemního genitálu a tím pádem ty spermie nebo ty varlata nemají to ideální prostředí. Zároveň se na tom podílí určitě i stres, obezita, kouření, alkohol.
10: Většina problémů s plodností se ale dá léčit. A to jak u mužů, tak u žen. Pokračuje vedoucí Centra asistované reprodukce v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Pavel Darebný.
12: Nemám rád výraz některých kolegů, kteří řeknou, vy nikdy nebudete mít dítě. Tohle jsem schopný říct opravdu jenom v okamžiku, kdy ta žena má odstraněnou dělohu a vaječníky, pak jsem si jistý. Zažil jsem mnoho případů, kde to se jevilo jako velmi nepravděpodobné a nakonec se to podařilo.
10: Na problémech s plodností se ženy a muži podle něj podílejí stejně. Zhruba ve 40% případů je hlavní příčina na straně ženy. V dalších 40% u muže a ve zbytku jsou to oba. Ženy do 35 let by podle Darebného měly navštívit lékaře, pokud se o dítě neúspěšně snaží rok. U starších žen je to půl roku.
12: Samozřejmě vždycky se snažíme postupovat od těch jednodušších metod typu časovaný pohlavní styk, nitroděložní inseminace a teprve, když ty nefungují a samozřejmě umožňují nám to ty výsledky toho páru, tak přistupujeme k těm složitějším, invazivnějším.
10: Mezi takové metody patří například umělé oplodnění in vitro, kdy se vajíčko oplodní mimo dělohu a následně vrátí zpátky. Dřív se v Česku pomocí umělého oplodnění narodilo podle Darebného 5 až 6 tisíc dětí ročně. Teď s klesající porodností je to méně. S procesem párům pomáhá třeba pacientská organizace IVFka. Jedna z jejich zakladatelek Kristýna Zárubová popisuje, jaký dopad na vztah může neplodnost mít.
13: Myslím si, že nejvíc ten vztah naruší to, když se nedaří a nedaří se dlouho a určitě za tu dobu, co se v této problematice pohybuju, vím, že u některých párů prostě došlo k tomu, že ten vztah na tomhle skončil.
10: Při problémech s početím by se ženy měly obrátit na svého gynekologa a muže na urologa. Ti doporučí další postup. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: A v Ranním plusu se k tomu ještě jednou vrátíme, konkrétně po zprávách v 8 hodin. Katoličtí kněží Jan Bula a Václav Drbola za svou víru zaplatili životem. V polovině minulého století je komunisté po vykonstruovaném soudním procesu zavraždili. Brněnská diecéze dnes při slavnostním mši po více než 20 let dokončí řízení k jejich blahořečení. Jak se areál na brněnském výstavišti na oslavy chystal, uslyšíte v 6. a posledním dílu našeho seriálu.
14: Máme na zemi vlastně takové značky, podle kterých se orientujeme, které nám tvoří nějaký základ těch jednotlivých řad a podle nich ty židle nějakým způsobem rozestavujeme. Židlí je tady hodně, tak věřím tomu, že to bude zábava až do poledne.
15: Alžběta sundává židle z velké hromady a rovná je do řad. Dobrovolníci jich musí nachystat tisíce.
14: Celá vlastně akce a událost, která se bude konat, tak je pro mě takovou nějakou i důležitým takovým momentem. Připomnění si stání nějaké úcty. Z hlediska toho, že jsem věřící, tak mi to dává velký smysl.
15: Aby všechno správně fungovalo, neobejdou se přípravy bez techniky. Dobrovolníci staví i konstrukci kolem pódia nebo stěhují nábytek. Práce má na starost i Tadeáš.
16: Nejdřív jsem přesouval zábrany, takže ty byly poměrně těžké a teďka je to spíš v pohodě a uvidíme, co dál. Teďka momentálně tak stavím fotostěnu a dále pak budu ještě pomáhat se stavbou kaple a pak s přípravou pódia. A jsem rád, že si můžu vyzkoušet pomáhat na tak velké akci.
15: Na slavnost blahořečení se chystá i skoro 70-letá Helena Můčková z Brna.
17: Říkáme, to je prvořadá věc, kterou bychom jako Češi měli vřet i my, křesťaní, jako toho si vážit. A i kdyby jsme byli v Ohulkách, tak se tam doplazíme, protože prostě to už za ten národ nebo za děcka, za budoucnost, že mám 20 vnouče, tak by se drželi víry, není nic většího.
15: Říká, že je potřeba cenit si vlastnosti mučedníků.
17: Aby se na ten skutečný příběh a na tu svatost a na tu oběť nezapomnělo. No, stát si za svým, být pravdivý a odpustit. A nebát se teda, my jsme ukřivdění, když nám někdo zebere pár korun nebo někde nás neuznají, tak už se všichni hádají.
15: Helena Můčková byla už i na svatořečení Zdislavy z Lemberka v Olomouci v roce 1995, ale taky na svatořečení Anežky České ve Vatikánu v roce 1989.
17: Museli jsme žádat o ty víza, o to puštění a bylo nás 13 od Jakuba. Domluveni jsme měli bydlení na Via della Boceto v Římě, všude jsme chodili pěšky, teda potom Římě. Bylo to velice dobrodružný a krásný. V podstatě z toho svatořečení byla to událost, jo, pro naši republiku. Bazilika úplně narvaná, my jsme byli někde vzadu a viděli jsme bílou tečku vpředu.
15: Slavnostní mše k dokončení procesu blahořečení Jana Buly a Václava Drboly začíná dnes o 14:30 odpoledne. Hana Novotná, Český rozhlas.
1: A my se k tomuto tématu ještě vrátíme po 9. hodině. S autorkou příspěvku se spojíme přímo na brněnské výstaviště. V Libereckém Ještědu se pase stádo ovcí. 10 ovcí plemene Skude bude až do podzimu spásat trávu na sjezdovce Nová Skalka. Starat se o ně budou zaměstnanci městských lesů. Prozatím mají ovce výběh u horní stanice Lanovky. Postupně se ale bude ohrada posouvat níž.
18: Může se stát, že to narazí do toho plotu, bude se to mrskat nebo to zdrhne.
19: Upozorňuje přihlížející ředitel městských lesů Jiří Bliml. Připravené ohradě u horní stanice Lanovky Skalka právě najíždí auto s vozíkem, ve kterém už čeká stádo ovcí.
20: Ještě asi metr.
18: On to možná bude chvíli trvat, jo?
19: Po otevření vozíku ovce několik minut čekali uvnitř. Hned jak se první z nich odvážila vykročit do ohrady, vyběhli ven i ostatní.
18: Tak, zavřeme, pustíme elektriku do ohradníku a máme hotovo.
19: Ovečky jsou v ohradě, jak je velká asi?
18: Co se pasou, tak to je 4,5 tisíce metrů teď zatím. A to je dočasný, protože pak to budeme zase přestavit zase na další plochy. A spínka budou tamhle v té ohradě, která je zabezpečena proti vlkovi.
19: Je tady vlk?
18: Za kopcem.
19: Ovce, které se tady na Ještědu pasou, jsou z plemene Skude. To je pro horský terén vhodné, vysvětluje ředitel Bliml.
18: Bylo mi to doporučeno, protože se hodí, jelikož je to malé plemeno, lehké plemeno, tak nezpůsobuje nějaké sešlapávání té půdy a nám to tady úplně vyhovuje, to je to spíše do těch hor, popřípadě do nějakých podmáčených stanovišti.
19: Jak jste vybírali tu sjezdovku, na které budou?
18: Šli nám hlavně tady o tu novou skalku, aby se to tady zlepšilo vlastně ta půda, protože to je nová sjezdovka, je tady čerstvá tráva, nedávno zatravněná.
19: Na sjezdovce budou ovce do podzimu, říká ředitelský areálu ještě Radek Chalupa.
20: Na zimu se pak následně převezou do zimoviště.
19: To je v krásné Studánce. Ovce svým spásáním nahradí mechanické sekačky.
20: A za nás je to určitě dobrá věc i s ohledem na nějakou udržitelnost a ekologii a biodiverzitu.
19: Říká Chalupa. Ještěd je podle něj jediným českým ski areálem, kde se na sjezdovce pasou ovce. Podobné případy zaregistroval pouze v Rakousku. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Je 6. června, posloucháte ranní vysílání Plusu a teď pro vás mám ještě pozvánku na dnešní Zaostřeno tady na Plusu po 9:30. Řeč bude o tom, že Češi se rychle učí, jak sdílet elektřinu, kterou si sami vyrobí. Už více než rok platí série zákonů, která to umožňuje. Komunitní energetiky se účastní jednotlivci, podnikatelé a nebo celé obce a města. Proč to dělají a jak je to složité? Kde hledat výhody a kde bariéry dalšího rozvoje? A jak to funguje v zahraničí? Zjišťoval Jan Kaliba. Uslyšíte po 9:30 na Plusu. Teď je 7:30 a zprávy má Monika Verchotová.
21: Český rozhlas Plus.
22: Hezké ráno přeju. Americká armáda sestřelila 4 iránské drony vyslané směrem k Hormuzskému průlivu. Uvedlo to velitelství amerických sil na Blízkém východě. Dodalo, že po sestřelení dronů armáda bombardovala iránská radarová stanoviště, aby zabránila dalším útokům. Podle armády drony cílily na regionální námořní dopravu. Mezi Washingtonem a Teheránem platí od 8. dubna příměří, které obě strany porušují. Cyklisti, motorkáři a další řidiči jednostopých vozidel patří na silnicích mezi ty nejohroženější. Ještě dnes proto policisté po celém Česku pokračují v mimořádných kontrolách. Hlídají i technický stav kol nebo motorek. Nejčastěji odhalují chybějící blinkry, SPZky nebo sjeté pneumatiky. Od pátku hlídky zaznamenaly skoro 600 přestupků. Ruský prezident Vladimír Putin zatím nevidí smysl ve schůzce se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Vyjádřil se tak během Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra v reakci na Zelenského otevřený dopis, ve kterém ukrajinský prezident šéfa Kremlu vyzval, aby se spolu sešli a dohodli se na ukončení války. Putin některé části dopisu označil za hrubé. Indické internetové hnutí Švábí lidová strana plánuje protest proti tamnímu ministrovi školství. Podle agentury AFP půjde zároveň o vyjádření nesouhlasu s vládou premiéra Narendry Modiho. Satiristická skupina je parodií na Modiho indickou lidovou stranu, která v zemi vládne už 12 let. Virální kampaně spustila poznámka předsedy nejvyššího soudu, který mladé nezaměstnané lidi přirovnal ke Švábům. Během několika dní nashromáždila miliony sledujících. Je Národní den neplodnosti. Podle odhadu gynekologů má v Česku problémy s početím 15 až 20% párů. Většinou se ale dají léčit. Hlavní příčina je asi ve 40% případů na straně ženy. Stejný podíl mají i muži. Ve zbytku jsou to oba partneři. V Brně se dnes lidé zapojí do pochodu Brno Pride Parade. Má podpořit rovnost lidí bez ohledu na pohlaví nebo sexuální orientaci. Je součástí festivalu Brno Pride Week, který končí dnes. Organizátoři očekávají asi 3000 účast. 2,5 kilometru dlouhý pochod vyjde ze Zelného trhu. Na bezpečnost dohlédne i policie. Na Náchodsku dnes otevírají cyklistický okruh kolem přehrady Rozkoš. Trasa dlouhá 19 kilometrů propojuje obce na březích přehrady. Její vybudování trvalo téměř 6 let a stálo 130 milionů korun. Součástí okruhu jsou nová odpočinková místa, altány a také nabíječky pro elektrokola. A pražské divadlo Rokoko dnes uvede premiéru inscenace Můj malý vůdce. Ta je adaptací románu Nebe v kleci, který se už dříve stal předlohou oscarového filmu Králíček Jojo. Hra o moci, lásce a touze někam patřit zkoumá, jak snadné může být podlehnout manipulaci. Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne od jihozápadu až oblačno, na západě Čech místy s přeháňkami, ojediněle i s bouřkami a s teplotami mezi 21 až 26 stupni. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
21: Posloucháte Ranní Plus.
1: 7 hodin 34 minuty. Dobré ráno. Po zprávách začínáme v Arménii. Tam se už zítra konají parlamentní volby, na jejichž výsledek čekají nejen v Jerevanu, ale taky v Moskvě, Bruselu a Washingtonu. Volby jsou v zemi považované za nejdůležitější od roku 1991, kdy Arménie získala nezávislost. A v Jerevanu vše sleduje náš zvláštní zpravodaj Jaromír Marek. Dobré jitro.
0: Dobré ráno.
1: Jaromíre, proč jsou tyto volby pro Arménii tak důležité?
0: No, v tuto chvíli má Arménie vládu, která je velmi prozápadní, velmi proevropská, no a v těchto volbách se bude rozhodovat o tom, jestli tady tento trend bude pokračovat, a nebo jestli země se přimkne zase zpátky k Rusku, tak jak to chtějí ty strany, které jsou v tuto chvíli v opozici.
1: Jak vypadají předvolební průzkumy?
0: No tak podle těch předvolebních průzkumů to vypadá tak, že by předseda vlády Pašinian a jeho politická strana Občanská smlouva mohli zůstat dál v čele vlády, v čele Arménie. Ta jeho strana má podle průzkumů zhruba 30%, ale je tady velká část voličů, kteří jsou nerozhodnutí, takže ten výsledek voleb je stále otevřený. No a samozřejmě bude záležet na tom, nakolik se tady tyto nerozhodnuté voliče podaří dostat na stranu těch opozičních stran, které jsou velmi často naprosto otevřeně proruské, a tomu všemu tady slouží docela silná desinformační, řekl bych doslova, masáž. Jsou to nejrůznější narrativy, nejrůznější hrozby, uměle vytvářené. Jenom jedna taková, která mě teď napadá, je třeba ta, která se tady šíří velmi silně, a to je to, že pokud ta současná vláda bude pokračovat dál, tak Arménie bude muset jít do války s Ruskem, protože se to už prý vyjednalo tady v Jerevanu během návštěvy francouzského prezidenta Macrona, což je samozřejmě nesmysl, ale otázka je, nakolik a kolik lidí tady tomu strašení uvěří.
1: No a Jaromíre, snaží se Rusko ovlivnit mínění i ekonomickými prostředky?
0: No to bez pochyby. Ono stále pro Arménii Rusko je velmi důležitý obchodní partner. Na ruský trh míří velká část arménského exportu. Naopak z Ruska sem přichází plyn. No a v neposlední řadě v Rusku pracuje velké množství Arménů, kteří sem domů posílají peníze, takže ten vzájemný vztah je velmi silný, ekonomický. No a v těch už vlastně posledních týdnech před volbami zavedlo Rusko například zákaz dovozu některých komodit, jako jsou květiny, víno, brandy. Také pohrozila tím, že Arménii vyloučí z té Eurazijské ekonomické unie, kde jsou země právě jako Rusko, Bělorusko, Arménie, Kazachstán. A to všechno vlastně je pravděpodobně ten cíl změnit ty volební preference, přilákat dostatek voličů k těm proruským opozičním stranám, ale nejsou to ze strany Ruska jenom, řekněme, tyto ekonomické kroky, ale třeba mluvčí Kremlu vzkázal Arménům, že volby jsou sice jejich věc, ale spolupráce s Ruskem jim přinese rozhodně víc než nějaké vysněné zbližování s Evropou. No a Vladimír Putin dokonce varoval, že pokud by se Arménie příliš přiblížila k Evropské unii, tak hrozí ukrajinský scénář. Pravda, Arménie nemá s Ruskem hranici, ale Rusko tady má docela významnou vojenskou základnu.
1: Z arménského Jerevanu, kde sleduje tamní parlamentní volby, se do Ranního plusu přihlásil zvláštní zpravodaj Jaromír Marek. Díky a dobré ráno.
0: Naslyšenou.
1: A v zahraničí zůstáváme prostřednictvím tisku. Nahlédneme do něj společně s Adélou Bartákovou ze zahraniční redakce. Přeju dobré jitro.
3: Dobré ráno. Evropské firmy ve strachu z amerických sankcí opouštějí Kubu. Nejnovější sankční balíček Spojených států se totiž nově vztahuje i na zahraniční společnosti spolupracující s kubánskými státními podniky. Tématu se detailně věnuje bruselský deník Politico.
1: Nové sankce cílí především na spolupráci s konglomerátem GISA. ten je ovládaný kubánskou armádou a kontroluje významnou část ekonomiky země. A to včetně bankovnictví, maloobchodu anebo cestovního ruchu. Mnohé evropské firmy tak nově čelí riziku zmrazení majetku anebo vyloučení z amerického finančního systému.
3: Ostrov proto opouští například španělské hotelové řetězce Melia a Iberostar, francouzská lodní společnost CMI CGM nebo německá Hapag-Lloyd.
1: Politico si všímá taky faktu, že většina evropských zemí na nastalou situaci nijak významně nereaguje. Španělsko, Francie a Německo jenom uvedly, že situaci sledují. Evropská komise pak vyzvala Washington a Havanu k vzájemnému dialogu. Žádná další opatření ale Evropská unie neplánuje.
3: Kubánská ekonomika je dlouhodobě v krizi. Země se navíc potýká s extrémní chudobou, častými výpadky elektřiny a zhoršujícími se životními podmínkami, konstatuje bruselský deník Politico.
1: Britská veřejnoprávní BBC informuje o nálezu kosterních pozůstatků v areálu bývalého zařízení pro svobodné matky s dětmi v irském městě Tum v hrabství Galway. Místo se přitom dostalo do mezinárodní pozornosti už v roce 2014, kdy historici zjistili, že existuje téměř 800 úmrtních listů dětí, ke kterým ale nejsou záznamy o pohřbení.
3: Irská vláda v souvislosti se zjištěním historiků nařídila loni vyšetřování a od loňského července probíhají výzkumné práce. Nalezených zatím bylo celkem 77 dětských i dospělých ostatků. Ty nejnovější našli archeologové v oblasti, která byla v historických dokumentech označená jako pohřebiště. A to i přesto, že na povrchu nebyly žádné náhrobní kameny nebo známky hrobů.
1: A součástí vyšetřování je taky sběr DNA vzorků od příbuzných bývalých obyvatel zařízení, který má pomoci s identifikací nalezených ostatků. Zařízení fungovalo mezi lety 1925 až 1961 a vlastnila ho místní samospráva. Jeho provozovatelem byl řád místních sester. Ten už dřív uznal, že děti a kojenci byli v pohřbeny neúctivým a taky nepřijatelným způsobem a veřejně se omluvil, upozorňuje britská veřejnoprávní BBC.
3: Paříž zavede od nového školního roku obědy zdarma pro děti z nejchudších rodin, informuje francouzský deník Le Monde. Podle pařížského starosty Emmanuela Grégoira se to bude týkat víc než 17 000 dětí, které navštěvují veřejné mateřské, základní a střední školy.
1: Školní jídelny ve městě denně navštěvuje na 100 000 žáků. Nárok na obědy zdarma ale získají jen děti z rodin, které jsou zařazené do dvou nejnižších příjmových kategorií. Ceny obědů pro ostatní příjmové skupiny se v některých případech taky dál můžou šplhat až na 7 euro za jídlo.
3: Náklady na program vyjdou město na zhruba 1,2 milionu eur ročně. Nový program mimo jiné upozorňuje na nedostatečné stravovací návyky dětí v některých sociálně slabších domácnostech. Školní obědy jsou totiž pro mnoho dětí jediným plnohodnotným jídlem, které během dne mají.
1: A zahraniční tisk jsme uzavřeli deníkem Le Monde a s Adélou Partákovou ze zahraniční redakce. Moc za to děkuju a přeju hezkou sobotu.
3: Naslyšenou.
1: Posloucháte Ranní plus 7.41. Bahna 2026, tak to je akce, která patří mezi nejvýznamnější veřejné prezentace armády České republiky. A probíhá právě dnes. V 9 hodin zahájí promenádní koncert vojenské hudby. Letošní ročník představí pozemní síly jako moderní, připravenou a profesionální součást armády České republiky. Návštěvníci uvidí vojenskou techniku v pohybu, práci vojáků v terénu, ukázky schopností jednotlivých druhů vojsk, historické scény, průlety, výsadkáře a taky spolupráci jednotek armády České republiky. Akce nám před začátkem vysílání přiblížil podplukovník Ladislav Kabát, výkonný důstojník velitelství pozemních sil. Moderátorka Renata Kropáčková se ho nejdřív zeptala, proč se akce jmenuje takto neobvykle, tedy Bahna.
4: Je to akce, která je určená pro všechny příznivce vojenské techniky, ať už současné, tak i historické, s tím, že vlastně celý název je Den pozemního vojska Bahna, tak už to samo trošku napovídá, že to zaměření je především teda na tu techniku pozemní. Opět platí jak historickou, tak i současnou a možná i budoucí. A ten název vychází z toho, že se koná dlouhodobě, vlastně od svých počátků se koná ve stejném prostoru, dnes už teda chráněné krajinné oblasti Brdy, dříve výcvikový prostor vojenský. Vznikla vlastně jako původní snaha jako terénní závod historických vozidel, kdy vojenští historici a fandové do vojenské historie si chtěli vyzkoušet, co vlastně dokáží ta stará vozidla v tom vojenském terénu. K tomu využili právě vojenský výcvikový prostor, který nabízí cesty, které jsou určené vlastně pro přesun
5: těžké vojenské techniky a pod slovem cesta si samozřejmě můžete představit něco, co má spoustu obrovských výmolů, spoustu kaluží v momentě, kdy naprší, tím pádem spoustu bahna, takže a opravdu, pokud vojenská vozidla projíždí nebo jakékoliv jiné vozidlo projíždí touto oblastí nebo po těch cestách, takzvaných tankových cestách nebo cestách určených prostě pro bojová vozidla, pěchoty a tanky, tak je to opravdu, jak mě trošičku zaprší, tak je to všude bláto. Pro představu ty kaluže mohou být tak rozměrné a tak hluboké, že v nich prostě skončí celé malé osobní auto, takže opravdu je to pro i vojenskou techniku, je to občas velká výzva.
6: Co všechno mohou návštěvníci vidět tentokrát v tom letošním ročníku?
5: Já samozřejmě trošičku přihřeju polivčičku pozemním silám, jakožto příslušník pozemních sil, tak samozřejmě můžou zhlédnout naši současnou techniku napříč veškerými útvary, to znamená nejenom tu bojovou techniku, jako jsou tanky, bojová vozidla, pěchoty, ale i techniku útvaru, které se staví vlastně o takzvanou bojovou podporu a bojové zabezpečení, včetně vlastně různé vyprošťovací techniky. To, co určitě stojí za zhlédnutí a myslím si, že je důvodem navštívit letošní bahna, je velká spolupráce s polskou armádou, která jsem vyslala letos celkem 4 vozidla, opravdu moderní vozidla, která používají, a to včetně tanku K2, což je záležitost, kterou jen tak někde spatříte v České republice, včetně jejich bojových vozidel, ať už pásové verze nebo kolové verze. Účastní se letos i s vozidlem Pandur Evo rakouská armáda. Jinak je tady samozřejmě celá spousta historické techniky všech možných druhů, ať už československé, sovětské, německé provenienci, když to takhle řeknu. Ale není to jenom o armádě, na bahnech se podílí tradičně i policie České republiky, vězeňská služba, hasičský záchranný sbor, takže i jejich techniku je možné na bahnech spatřit.
6: Vy v anotaci akce uvádíte, že zapojení tanku Leopard 2 a 4 do dynamické ukázky nabídne jeden z nejsilnějších obrazových momentů celého dne. Co konkrétně by tedy návštěvníci měli vidět?
5: No, je to o tom, že opravdu, když se vám na tu plochu vyřídí více jak 40-tunová, když to takhle řeknu, kovová bestie, která navíc má kanon ráže 120 mm a z toho kanonu případně se i střílí, tak je to zcela neopakovatelný zážitek pro mě už jakožto člověka, který moderoval bahna mnohokrát v minulosti, tak opravdu ty tanky, které se prostě vždycky předvedly, tak je to krásná podívaná. Hodně lidí opravdu nemá tu možnost tank jako takový potkat vůbec v terénu, ani třeba na přesunech. Zatímco tu menší techniku pozemních sil, tu máte možnost vidět na celé řadě akcí po České republice, ale z mnoha důvodů zkrátka tank opravdu jen tak někde nepotkáte, takže můžete vidět i hlavně to, jak přestože je to velký vůz, velké vozidlo, velice těžký, tak dokáže vyvinout značnou rychlost a v tom terénu, a to je ta výhoda toho tanku, i v tom nejtěžším terénu se dokáže jako velice, velice živě pohybovat.
6: Jak moc se může zapojit do těch akcí v rámci bahna letošního ročníku široká veřejnost?
5: Především tím, že přijdou, tím nám všem dělají radost, protože ta akce je dělaná pro ně, pro diváky. Samozřejmě čím víc diváků na jednu stranu, tím lépe, byť to pro nás znamená určité vyšší nároky. Nicméně třeba letos to není jenom o tom, že přijdou a podívají se na dynamické nebo statické ukázky, ale je tady samozřejmě celá řada partnerů, ať už různých zbrojařských firem nebo i menších partnerů, kteří nějakým způsobem s armádou a vůbec s vojenstvím souvisejí. Ale to je taky novinka, kterou jsme letos přinesli na bahna. V minulosti nebyla vůbec, anebo v minimální míře, a to je nějaký program třeba i pro děti nebo pro lidi, kteří se budou chtít trošičku odpočinout nějakým jiným způsobem, než jenom sledovat ukázky. A to je, že jsme připravili jednak možnost vlastně resortové střelnice, ale i možnost opravdové kryté střelnice ve spolupráci zase s dalším partnerem zahraničním, a to s maďarskou armádou. A pro děti je nachystáno také vlastně soutěž vlastně po stopách generála Vojtěcha Borisa Luži, což je mimo jiné člověk, po němž velitel si pozemních sil nese vlastně čestný název. A můžou vlastně si zahrát tady hru, kdy budou podle mapky vyhledávat jednotlivé body a plnit úkoly, za což pak následně dostanou nějakou malou odměnu. pokud i tak budou mít rodiče pocit, že by bylo dobré, aby se jejich děti ještě více vyřádili, když to řeknu takhle, tak je tady nachystaná malá dráha ve stylu Spartan Race.
6: Vy tam budete mít na bahnách i rekrutační stánek, takže může to jít i tak daleko, že když se někdo na místě rozhodne, že by rád vstoupil do armády, tak to může hned realizovat na místě?
5: Úplně to nezrealizuje, protože on ten proces je opravdu složitější, nejenom nějaká formální stránka, to znamená se upsat. Není to jenom tak, jak z čerty nejsou žerty, že se jenom někde rychle upíše a už je náš. Byť na jednu stranu bychom byli rádi, kdyby to takhle bylo jednoduché, ale minimálně získá ty základní informace, co musí udělat pro to, aby vůbec vlastně se zahájil ten rekrutační proces, získat informace o tom, co to všechno obnáší, udělat si sám nějaký blížší obrázek, jestli na to na jednu stranu má, jestli ho to pořád zajímá, ale určitě jsou schopni ho tady nasměrovat.
1: Řekl v rozhovoru s kolegyní Renatou Kropáčkovou podplukovník Ladislav Kabát, výkonný důstojník velitelství pozemních sil. Pohled na hodiny, 7 hodin, téměř 50 minut a krátké zprávy v ranním plusu. Americká armáda sestřelila 4 íránské drony vyslané směrem k Hormuzskému průlivu. Zachytila několik íránských balistických střel, které mířily na Kuvajt a Bahrajn, uvedlo to velitelství amerických sil na Blízkém východě. Policie pátrá po 12-letém Romanu Rusenkovi zlečena Cázavou na Havlíčkobrodsku. V pátek se nevrátil ze školy domů, nedal o sobě vědět a nemá u sebe telefon. Vysoký je 150 až 160 cm, má blond vlasy a modré oči. Na sobě má pravděpodobně tepláky a šedou mikinu. Podle policie měl být večer se svým spolužákem poblíž školy. Jakékoliv informace o hledaném volejte na linku 158. A mezi českými řidiči jsou dál nejoblíbenější vozy Škoda, informuje o tom Svaz dovozců automobilů. Na druhém místě je Volkswagen, třetí pak Hyundai. Zájem o nová auta od ledna do května meziročně vzrostl o 3%. A teď je čas na pravidelný sobotní komentář, premiéra, derniéra i show na pokračování. Takový byl týden očima Petra Švarce.
2: Na úvod jedna česká premiéra. Poslední den pracovního týdne se stávkovalo na úřadu vlády. Odboráři protestují proti přesunu agent lidských práv, závislostí či duševního zdraví na různá ministerstva. Obávají se, že tento přesun agendy poškodí a nechápou, proč to, co desítky let dobře fungovalo, je potřeba rozvrtat. Přesun kritizují odborníci, se kterými se nikdo dopředu nebavil. Z poradních orgánů úřadu vlády jich zatím odešlo přes 50 a diktologové stávkovali už v týdnu. Podle šéfky úřadu Tinde Barta, která reorganizaci s premiérem Babišem prosadila, je většina kritiky neopodstatněná, není důvod k obavám, rozhodnutí je politické a tudíž nelze změnit. A navíc už je vše oficiálně v běhu. Ze slibované vlády odborníků je tedy vláda, která odborníkům sděluje svá politická rozhodnutí, ať si o to myslí, co chtějí. Také tu máme jednu derniéru. Po klíčových sponzorech, naprosté většině členů správní i dozorčí rady a téměř všech zaměstnancích opouští knihovnu Václava Havla i její spoluzakladatelka, vdova po prvním českém prezidentovi Dagmar Havlová. Knihovna tedy v dosavadní podobě končí. O její resuscitaci se chce v nějaké formě pokusit poslední zbývající člen správní rady, vnuk Havlova nejbližšího přítele Zdeňka Urbánka David Dušek, místostarosta Prahy 5. A ještě představení na pokračování. Prvoinstanční soud rozhodl, že vládní SPD spáchalo trestný čin podněcování k nenávisti svými dvěma předvolebními plakáty a uložil mu peněžitý trest ve výši 3 milionů korun. Jak uvedla soudkyně, trest výchovný při spodní hranici zákonné sazby. Podle předsedy SPD Okamury, který před soudem nestanul jen proto, že mu na toto volební období vládní většina ve sněmovně odhlasovala v kauze imunitu, ale jeho hnutí pouze komunikovalo své názory na migrační pakt či zneužívání dávek a proti rozsudku se bude odvolávat třeba až k ústavnímu soudu. Okamura také napadl Českou televizi, že inkriminované plakáty, ostatně proti těm původním mírně upravené, podle jeho názoru dostatečně neukázala ve svém zpravodajství. Což se ovšem týkalo pouze přímo Okamurovy tiskové konference. Ale ještě jednou, ať si můžeme společně vychutnat krásu doby. Předseda zákonodárného sboru poslanecké sněmovny obvinuje z cenzury veřejnoprávní televizi kvůli tomu, že ta podle jeho názoru dostatečně ve vysílání neprezentovala dílka označená soudním rozsudkem za trestný čin podněcování k nenávisti. To nevymyslíš. Americký prezident Trump zatím nedosáhl žádných rozhodujících úspěchů ve svém tažení proti Íránu, tedy kromě toho, že světová ekonomika úpí kvůli uzavřenému Hormuzskému průlivu a podle uniklé zprávy expertů Mezinárodní agentury pro atomovou energii citované agenturou Bloomberg íránské jaderné nebezpečí pro svět ještě vzrostlo. Tento týden ale Trump zaznamenal několik porážek i na domácí půdě. Sněmovna reprezentantů schválila i hlasy několika republikánů proti Trumpově vůli jak pomoc Ukrajině, tak rezoluci žádající ukončení války v Íránu. V republikánských primárkách v Iově prohrál Trumpem podporovaný kandidát hnutí MAGA s předpokládaným outsiderem hlásícím se k hnutí MAHA, tedy učiňme Ameriku znovu zdravou, jež vychází z myšlenek Trumpova ministra zdravotnictví Kennedyho juniora, po hříchu většinou pavědeckých. A ani u republikánů neuspěl Trumpův úmysl odškodnit z vládního fondu ve výši přes 1,75 miliardy dolarů údajné oběti údajných politických procesů z dob Obamovy a Bidenovy vlády. Tedy především ony krásné lidi, jak je Trump nazývá, kteří byli odsouzeni a posléze Trumpem omilostněni za útok na Kapitol po porážce současného prezidenta v minulých volbách. Jejichž výsledky Trump nikdy neuznal a označuje je za podvod. Podle nezávislé organizace Lawfare Institute je už nejméně stovka z nich ale znovu za mřížemi s nejrůznějšími obviněními často z násilných činů, nejméně 14 z nich za sexuální zneužívání nezletilých. Prostě krásní lidé. Méně ironie pronikající do každodenního života přeje posluchačům Českého rozhlasu Plus, sobě i celému světu, Petr Švárc.
7: Posloucháte Víkendový ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každou sobotu od 7:30 na Plusu.
1: Naučit se základy kybernetické bezpečnosti a zároveň možnost získat hodnotné ceny. Tak to je cíl soutěže Létáš po internetu bezpečně, která se od loňského října do začátku letošního února zúčastnilo přes 63 tisíc žáků a studentů českých základních a středních škol. A většina z nich přes 42 tisíc v soutěži uspěla. Detaily teď probereme s Lucí Časarovou, koordinátorkou projektu Kraje pro bezpečný internet, který soutěž organizoval. Dobré ráno.
8: Dobrý den.
1: Jak hodnotíte, paní Časarová, tu dvoutřetinovou úspěšnost v soutěži? Překvapila vás?
8: Určitě. Ten letošní ročník my hodnotíme jako velmi úspěšný. Vlastně v tom, že se jednalo o 14. ročník, tak máme i srovnání vlastně s těmi předchozími roky. A určitě nás těší to, že každý rok vlastně máme více a více zapojených žáků. A i vlastně ta úspěšnost v tom soutěžním kvízu se nám také každoročně zvyšuje.
1: No a co všechno museli žáci a studenti v soutěži řešit? Můžete prosím přiblížit, o jaké úkoly šlo?
8: Ano, jednalo se o soutěžní úlohy, které byly vlastně zaměřené na praktické situace, se kterými se děti a mladí mohou setkávat vlastně při používání internetu. Kdybych měla být konkrétní, tak se jedná například o rozpoznávání třeba phishingových zpráv, bezpečné vytváření hesel, ochrana osobních údajů a podobně.
1: Té soutěže se zúčastnili z 80% studenti středních škol a z 20% tvořili, respektive 20% tvořili žáci základních škol. Jak se jejich zadání lišilo?
8: V podstatě ten základní princip soutěže je vlastně stejný, ale obsah se přizpůsobuje věku těch účastníků. Takže u středních škol vlastně se objevují již ty základní otázky, které jsem zmiňovala, ale také právě tam máme i takové více sofistikovanější otázky, jako jsou bankovní podvody, protože většina středoškoláků už dneska má vlastně účet, platební kartu. Dále to jsou otázky třeba více k mediální gramotnosti, u problematiky hesel, to je například dvoufázová autentifikace nebo používání password managerů.
1: Nejúspěšnější soutěžící se navíc mohli zapojit do takzvaného kvízu plus, ten už byl, předpokládám, o něco těžší. Co v něm museli studenti řešit a jaká byla úspěšnost?
8: Ano, přesně tak. Ten už nám představuje takové jakoby rozšiřující část té soutěže, určenou vlastně pro účastníky, kteří si chtějí své znalosti ověřit ještě ve větší hloubce. Takže se nám právě zaměřuje ještě na více vlastně pokročilejší témata k té kyberbezpečnosti. A když bychom se podívali na čísla, tak zhruba nějakých 10% těch registrovaných soutěžících nám úspěšně absolvuje ten quiz plus se 100% správností, ale opět zase ta čísla nám krásně narůstají.
1: No a ukázala paní Časarová ta soutěž podle vás, že úroveň kybernetických znalostí je na českých školách dobrá, nebo vidíte ještě nějaké rezervy?
8: No, je vidět, že ta úroveň vlastně toho povědomí a znalostí žáků o kyberbezpečnosti se v posledních letech výrazně zvyšuje. Je vidět, že prostě mnoho škol se třeba té problematice věnuje systematicky a žáci mají nějaké ty základní znalosti, ale stále ještě tam jsou oblasti, kde mají rezervy. Je to například otázka autorských práv, nebo pak i třeba schopnost rozpoznat nějaké sofistikovanější podvody, ale nakonec vlastně s tím máme problém i my dospělí.
1: A prosím už jenom v pár vteřinách, ale jak budete s výsledky dál pracovat? Připravíte z nich třeba nějaké výukové materiály nebo něco podobného?
8: Přesně tak. Ty výsledky té soutěže jsou vlastně každoročně pro nás cenným zdrojem informací o tom, vlastně v kterých oblastech jsou ty žáci silní, kde potřebují větší podporu. A tomu my pak vlastně přizpůsobujeme i vytváření vzdělávacích materiálů, které jsou vlastně volně dostupné na našem webu www.kpbi.cz. A máme tam e-learningové lekce, případně pracovní listy. A ty vzdělávací materiály prostě je potřeba neustále aktualizovat, protože i ta problematika té kyberbezpečnosti se neustále vyvíjí.
1: Lucie Časarová, koordinátorka projektu Kraje pro bezpečný internet. Díky.
8: Děkuji vám.
1: Bylo 8 hodin, je s vámi Ranní plus. Hezkou sobotu vám přeje Ondřej Látal.
7: Český rozhlas plus.
1: Tady je pohled do scénáře Ranního plusu do 8:30. Zaměříme se na dnešní Národní den neplodnosti. Podle odhadu gynekologů má v Česku problémy s početím 15 až 20% párů. Většinou se ale dají léčit. Jak? Evropská unie chce přijmout země západního Balkánu dříve anebo později. Místo pro ně je v Unii rezervované. Tak to je hlavní sdělení pátečního summitu v černohorském letovisku Tivat. Vrátíme se k němu. A věděli jste, že otravou krve po operaci v Česku trpí kolem 5000 pacientů ročně? Ministerstvo zdravotnictví nedávno představilo plán, jak tento počet výrazně snížit. A i o tom budeme mluvit už za chvíli. Zpravodajský souhrn plusu teď přidá Monika Vrchotová.
22: Dobré ráno. Mírová jednání mezi Spojenými státy a Íránem jsou podle Teheránu ve slepé uličce. Vojenský poradce iránského nejvyššího vůdce v rozhovoru pro americkou televizi CNN řekl, že dohodu brzdí 24 miliard dolarů iránských aktiv zmrazených v zahraničí. Varoval, že pokud Amerika znovu zaútočí, Írán válku rozšíří daleko za hranice Perského zálivu.
9: Mohsen Rezaí, vojenský poradce iránského nejvyššího vůdce Ajatoláha Khomejního, řekl CNN v Teheránu, že míč je na Trumpově straně. Írán požaduje odmrazení vlastních aktiv. 12 miliard dolarů okamžitě po podpisu prozatímní dohody, dalších 12 miliard později. Rezaí varoval, že pokud Spojené státy konflikt obnoví, Írán ho rozšíří z Hormuzského průlivu do Indického oceánu, Rudého moře i Středomoří. Osobní setkání Trumpa s nejvyšším vůdcem odmítl. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
22: Na motocykly, mopedy, kola a koloběžky se od úterý zaměřují policisté na českých silnicích. Akce skončí dnes. Do pátečního poledne policisté zaznamenali skoro 600 přestupků.
11: Tohle splňuje specifikaci mopedu.
21: Policisté v průběhu této kontroly se zaměří na řidiče, zdali neřídí pod vlivem alkoholu, drog nebo nemají zákaz řízení. Samozřejmě kontrolují také technický stav vozidla.
23: Říká mluvčí pražských policistů Jan Rybanský. Kontroly mají přispět i k větší bezpečnosti motorkářů, cyklistů a jezdců na elektrokoloběžkách a elektrokolech.
24: Cílem akce bylo nejen dohlížet na dodržování pravidel, ale hlavně připomenout, že právě tito účastníci patří na silnicích mezi ty nejohroženější. Buď chvilka nepozornosti nebo špatný odhad a následky mohou být velmi vážné.
23: Upozorňuje policejní mluvčí Violeta Siřišťová. Kompletní vyhodnocení akce policie představí v pondělí. Třeba v Praze ale hlídky nejčastěji řešily špatný technický stav, například chybějící registrační značky, blinkry nebo sjeté pneumatiky. Sára Adamcová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
22: Policie pátrá po 12-letém Romanu Rusenkovi z Letče nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. V pátek se nevrátil ze školy domů, nedal o sobě vědět a nemá u sebe telefon. Měří 150 až 160 cm, má blond vlasy a modré oči. Na sobě má nejspíš tepláky a šedou mikinu. Podle policie měl být večer se svým spolužákem poblíž školy. Jakékoliv informace o hledaném volejte na linku 158. Potíže s otěhotněním má v Česku podle odhadu gynekologů 15 až 20% párů. Dnes na to upozorňuje Národní den neplodnosti. Hlavní příčina ale není vždy na straně ženy. Problémy s plodností se týkají mužů i žen skoro stejně. U mužů je to třeba kvůli klesajícímu množství spermií. Co za to může, vysvětluje urolog z Pražské fakultní nemocnice Motol Michal Nekula.
10: Dneska řada z nás má sedavé zaměstnání, to samotné prostě vede k nadměrnému zahřívání toho zemního genitálu a tím pádem ty spermie nebo ty varlata nemají to ideální prostředí. Zároveň se na tom podílí určitě i stres, obezita, kouření, alkohol.
22: Podrobněji se neplodnosti budeme v Ranním plusu věnovat po zprávách. Francie si připomíná 82 let.

0: mnoho vzpomínek.
1: Popsal francouzské televizi veterán John Roy. Mezinárodní pěta bude v obci Langres-sur-Mer na pláži Sword, kde se vylodily britské oddíly. Obřadu se účastní i francouzský premiér Sebastian Lecornu a ministři obrany Velké Británie a Spojených států John Healy a Pete Hegseth. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
2: Posloucháte zprávy Plusu. V Brně je dnes slavnost blahořečení mučedníků Jana Buly a Václava Drboli. Dopravní podnik kvůli tomu posílil některé linky autobusů a tramvají z hlavního nádraží a zvonařky na trase k výstavišti. Připravená budou i parkoviště pro auta přímo v areálu, dodává za organizátory Vojtěch Jurásek.
3: Máme tady dvě velkokapacitní parkoviště, mohou přijet branou číslo 4 nebo branou číslo 8. Přijedou rovnou na parkoviště, závory budou otevřené, při odjezdu teprve budeme kontrolovat, že si tedy zaplatili ten 100 korunový parkovné a buď to si ho koupí hned, jak přijedou na parkovišti, anebo pak při odjezdu.
2: Na slavnost blahořečení pořadatelé očekávají až 13 tisíc lidí. Výstaviště v Praze Letňanech patří až do dnešní 18. hodiny veletrhu vědy. Největší populárně naučná akce v Česku nabízí přes 100 interaktivních expozic od různých ústavů Akademie věd nebo univerzit. Vstup je zdarma. Na veletrh vědy se vydáme v následujícím vysílání Ranního Plusu. A dnes bude slunečno, během odpoledne až oblačno na západě Čech místy s přeháňkami a s teplotami do 26 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
4: Posloucháte Ranní Plus.
5: 8 hodin a skoro 7 minut, přejeme dobré sobotní ráno, je 6. června. A je taky Národní den neplodnosti. Většinou se ale dá léčit. Za problémy může často i životní styl. Lidi totiž mají sedavá zaměstnání, což může u mužů vést k poklesu počtu spermií. Otěhotnění komplikuje taky pití alkoholu, kouření, obezita anebo nadměrný stres. A my to teď v Ranním Plusu probereme s vedoucím Centra asistované reprodukce v Ústavu pro péči o matku a dítě Pavlem Darebným. Dobré ráno.
6: Dobré ráno.
5: Pane Darebný, tak jak velký problém je z vašeho pohledu v Česku neplodnost? Jaký problém představuje?
6: No, už to zaznělo v tom předchozím vysílání. Týká se to skutečně těch odhadem 15 až 20% párů.
5: Jaká je z toho, co pozorujete, řekněme, prognóza? Budou se ty problémy s neplodností, řekněme, prohlubovat, anebo se dá očekávat, že ta statistika zůstane, dejme tomu, na podobných číslech i v příštích letech?
6: No, to záleží, jak se bude vyvíjet společnost, protože vlastně jako červená nit se nám tou problematikou neplodnosti táhne zvyšující se věk žen, které se snaží počít dítě. Takže kdyby se obrátila společenská nálada v tom smyslu, že je dobré mít dítě v časnějším věku, tak se to může zlepšit, ale stejně tak se to může i zhoršovat.
5: No a když se na to dopodrobna podíváme z pohledu obou pohlaví, tak v jakém poměru se neplodnost objevuje u žen a v jakém poměru u mužů?
6: Ta hrubá čísla, která se uvádějí, hovoří o tom, že ta příčina je asi ve 40% na straně ženy, ve stejném procentu případů na straně muže a zhruba ve 20% nacházíme příčiny na obou stranách.
5: No a jaké jsou vlastně ty příčiny neplodnosti? Už jsme lehce nakousli ten životní styl, ale může to tedy člověk nějak ovlivnit? A nebo jsou i případy, kdy je prostě neplodnost, dejme tomu, vrozená?
6: I takové případy samozřejmě jsou. Těch příčin je celá řada. Když budete postupovat, to by byla na dlouhou dobu přednáška, ale to můžou být příčiny centrálního nervového systému, vlastních reprodukčních orgánů. To je opravdu široký téma.
5: U toho centrálního nervového systému, co si pod tím představit?
6: To jsou vzácný vrozený syndromy, to není častá příčina neplodnosti, ale i takové existují.
5: Když se podíváme na poslední roky, tak jak velký zájem je v Česku o asistovanou reprodukci? Roste?
6: No, neroste. To, co považujeme a souvisí to samozřejmě s tím trendem poklesu porodnosti. Takže to, co já vidím v denní praxi, že spíše ubývá párů se zájmem o léčbu neplodnosti a naopak roste zájem třeba o mražení vajíček. Mm-hmm. Jako zachování plodnosti do budoucna.
5: A co si pod tím představit? Jaká myslíte, že je ta motivace? počkat třeba na

0: nějakou vhodnější dobu, až budou vhodnější podmínky pro to mít potomka, nebo...
1: No, motivace je taková, že buď to ty ženy nemají partnera, a řekl bych, že povědomí o tom, že ten pokles plodnosti s věkem je výrazný, tak se rozšiřuje. A to je motivací k tomu, že si nechávají zamrazit vajíčka.
0: Do jakého věku ženy vlastně vy doporučujete, řekněme, asistovanou reprodukci? Je tam nějaký věkový limit?
1: Ano, tam je zákonný limit. My můžeme poskytovat léčbu neplodnosti ženám do 49. narozenin.
0: My jsme se bavili tedy teď o situaci v Česku, ale existuje nějaké srovnání s jinými evropskými státy? Liší se ta situace v něčem, dejme tomu, v jiných evropských zemích?
1: No, ty odlišnosti jsou dány zejména rozdíly v místní legislativě. Protože jsou země, kde třeba nesmějí mrazit embrya a tak dále. Takže jinak bych řekl, že ta problematika je stejná napříč kontinentem.
0: Rozumím. A když se teď obecně zaměříme na nízkou porodnost v Česku, má asistovaná reprodukce, řekněme, potenciál nějak vyřešit anebo zmírnit ten problém, anebo je stěžejní něco jiného?
1: Vyřešit určitě ne, ale zmírnit rozhodně ano.
0: To znamená, cestou pro větší porodnost by byla asi spíš větší podpora mladých rodin a podobné, řekněme, legislativní záležitosti. Pavel Darebný, vedoucí Centra asistované reprodukce v Ústavu pro péči o matku a dítě, díky, že jste si udělal v sobotu čas na Ranní plus a přeju vám hezký víkend.
1: Děkuji, hezký den.
0: Evropská unie chce přijmout země západního Balkánu mezi sebe. Podle německého kancléře Friedricha Merce chtějí členové 27 rozšířit unii o nové balkánské země co nejdřív. Uvedl to po skončení summitu Evropské unie se zeměmi západního Balkánu v černohorském Tivatu. Schůzku v letovisku na pobřeží Jadranu sledoval náš zpravodaj Pavel Novák. Přeju ti dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Pavle, s jakými perspektivami tedy balkánské země ze summitu odjeli?
2: Oni tam dostali vidinu takového postupného začleňování podle toho, jak budou plnit podmínky členství v Unii, což je tedy plán, který tam představili společně Francie a Německo. Tedy pokud splní takzvaná acquis communautaire, tedy sladí své zákony v určitých oblastech s evropskými, tak potom se budou moci zapojit do jednotlivých programů Evropské unie. To znamená, že budou moci třeba být členy studentských výměn nebo systému sledování bezpečnosti potravin nebo včasného varování před nebezpečnými výrobky, také vědecké spolupráce samozřejmě. Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové by přijetí Černé Hory a Albánie, které jsou nejdál v tom vyjednávání s Bruselem, mohlo nastat v roce 2028, ale žádné konkrétní datum, že tehdy to bude, to tam ve Tivatu nepadlo.
0: No a jak se, Pavle, k případnému členství zemí západního Balkánu staví Česko, které na summitu zastupoval premiér Andrej Babiš z ANO?
2: My podporujeme, aby se Evropská unie rozšířila o země západního Balkánu. Podle premiéra Andreje Babiše Černá Hora a Albánie už měly být členy dávno, protože tady se vlastně odehrává taková přetahovaná s Ruskem o to, kdo bude mít na západním Balkánu vliv, jestli Evropská unie nebo Rusko. Zopakoval tam několikrát, že v Černé Hoře je tedy poprvé, ale že to je vyspělá, dobrá země, vhodná pro přijetí do Evropské unie, že tam mají dobré jídlo, ale to může být jenom vnější dojem, protože Černá Hora má třeba problémy s uzavíráním těch hlavních vyjednavacích kapitol, jako jsou právní stát nebo svobody, soudnictví, což je kámen úrazu i pro další země. Třeba Srbsko to má také problém se svobodou médií, s transparentností hospodářské soutěže. Bosna a Hercegovina, ta je vlastně docela dost problematická, protože tam jsou dvě entity státní, Muslimsko-chorvatská federace a Republika Srbská, a příliš spolu nespolupracují od konce války v roce 1995. Potom je tu Kosovo, které ani není oficiálně kandidátskou zemí, protože není uznané všemi zeměmi Evropské unie, třeba Slovenskem nebo Španělskem. A další v pořadí, ta šestá země, ne úplně tedy na chvostu, ale je to taková třetí nejvyspělejší, dá se říct, v tom přibližování se k Unii, to je Severní Makedonie, která začala usilovat o vstup v roce 2004 ještě jako bývalá Jugoslávská republika Makedonie, dokonce kvůli tomu, aby mohla vstoupit do NATO, tak si musela změnit název, protože Řecko neuznávalo, že by to mohla být jenom Makedonie.
0: Nově schválila Evropská unie zahájení rozhovorů se dvěma kandidátskými zeměmi, konkrétně tedy s Ukrajinou a Moldavskem. Jaké postavení budou mít oproti zemím západního Balkánu, které podali ty přihlášky vlastně už dávno před nimi?
2: No, dá se říct, že hlavně Ukrajina bude mít takové privilegovanější postavení. Má být jakýmsi přidruženým členem a účastnit se některých evropských politik, což mohou ty západobalkánské země brát jako nefér. Ukrajina podala přihlášku do Unie v roce 2022 jako reakci na ruskou agresi proti ní. Země západního Balkánu už jednají o přistoupení do Evropské unie mnoho let, nejdéle tedy Makedonie, Severní Makedonie, ale zatím dostanou možná takový status pozorovatelů, že by se mohli účastnit zasedání Rad Evropské unie, Evropského parlamentu bez prava hlasování. Mohli by tak ale žárlit na tu Ukrajinu, protože ta může mít jiné, výhodnější postavení, ale musíme přiznat, že Ukrajina je mnohem větší trh, mnohem významnější partner pro Evropskou unii než ty západobalkánské státy dohromady, když Černá Hora má nějakých 700 tisíc obyvatel, Albánie to je trh se 3 miliony spotřebitelů nebo obyvatel, takže je tam daleko větší důvod k té integraci Ukrajiny, jednak bezpečnostní a jednak samozřejmě i strategicko-politický, aby se tam omezil vliv Ruska na tuto zemi.
0: Informuje v Ranním plusu zpravodaj Pavel Novák. Pavle, děkuju, hezký víkend.
2: Hezké ráno.
0: 8 hodin 16 minut a 16 vteřin přidáme krátké zprávy v ranní vysílání Plusu. Více než 5 000 Čechů ročně onemocní pooperační otravou krve, ukazují to čísla ministerstva zdravotnictví. Infekce se do těla dostane třeba kvůli špatně vydezinfikovaných operačním sálům a nebo při nevhodném podání antibiotik. My o tom budeme mluvit už za pár vteřin. Papež Lev 14. zahájí návštěvu Španělska. V poledne se v Madridu setká s královským párem a odpoledne navštíví Centrum pomoci bezdomovců. Během dalších dnů návštěvy papež například vystoupí ve španělském parlamentu anebo požehná nové nejvyšší věži chrámu Sagrada Familia v Barceloně. A Francie si připomíná 82 let od vylodění spojenců v Normandii. Do operace Overlord se jen první den zapojilo na 160 tisíc vojáků a tisícovky plavidel. Tady je Ranní plus, místo očekávané úlevy po operaci boj o život. Takzvaná pooperační sepse, lidově řečeno otrava krve, může vzniknout třeba kvůli nedostatečné dezinfekci operačního sálu anebo špatnému podání antibiotik. V Česku jí podle dat ministerstva zdravotnictví ročně onemocní více než 5 000 pacientů. Resort připouští, že jde o vysoké číslo a do 2 let ho chce snížit na polovinu. Téma teď probereme s Lucí Špetovou z domácí redakce. Dobrý den.
3: Hezký den.
0: Co chce tedy ministerstvo udělat pro to, aby po operačních sepsí bylo méně?
3: Jejich léčbu už pojišťovny nebudou proplácet. V Česku je totiž úhradový systém nastavený tak, že poskytovatelé, v tomto případě nemocnice, dostávají peníze za vykázanou péči. A do ní se počítá právě třeba i léčba po operačních sepsí. Když za ní tedy nemocnice nedostanou peníze, bude je to motivovat k tomu, aby sepsí bylo méně nebo aby nebyly vůbec, vysvětluje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
4: Pacienti, kteří jsou zasaženi takovouto sepsí pooperační, tak pak jsou i poměrně dlouze zbytečně hospitalizováni, někdy řadu týdnů, někdy skončí i na jednotce intenzivní péče, takže to nejsou jenom samozřejmě dopady na toho konkrétního pacienta, ale jsou to i dopady pro celý systém.
3: A úspora pro systém by nejspíš byla velká, protože náklady na pooperační sepsi u jednoho pacienta se podle Vojtěcha můžou vyšplhat i na stovky tisíc korun.
0: Tak už jsme řekli, že pooperační sepsí trpí asi 5 000 pacientů ročně. Samotných operací ale musí lékaři provést násobně víc, logicky. Podle ministerstva je to přesto vysoké číslo.
3: Těch 5 000 případů za rok vychází z analýzy, do které ministerstvo mezi lety 2020 a 2024 zahrnulo celkem asi 3 miliony plánovaných operací. Třeba předloni sepse zkomplikovala přibližně 0,8% z téměř 600 tisíc sledovaných zákroků. Od roku 2022 sice počet sepsí podle ministerstva mírně klesl, ve srovnání se zahraničím je na tom ale Česko podstatně hůř, pokračuje poradce ministra zdravotnictví Petr Čech.
5: Máme dvojnásobný výskyt pooperačních sepsí, než je průměr toho zahraničí. My máme nějakých 0,84% a průměr zahraničí je 0,42%. A to nejsou ti nejlepší, to je průměr.
3: Mnohem méně pooperačních sepsí je podle něj ve Spojených státech nebo skandinávských zemích. Ještě dodám, že v Česku sepse nejčastěji komplikuje rozsáhlé operace tenkého a tlustého střeva nebo taky jícnu a žaludku.
0: A pojďme tedy ještě podrobněji popsat, co pooperační sepse je a jaký můžou nemocnice předcházet.
3: Je to v podstatě přehnaná reakce těla na infekci, která může způsobit selhání orgánů nebo dokonce i smrt. A jak už jsme řekli, vzniká třeba při nesprávném podání antibiotik, říká místopředseda České společnosti nemocniční epidemiologie a hygieny Petr Smejkal.
6: I ta dezinfekce nebo ta antisepse operačního pole je občas problém. My jsme si zvykli dlouhodobě používání jodových přípravků, ale pozor, už jsou lepší.
3: Sepsi ale může podle Smejkala částečně zabránit i sám pacient. Třeba kuřáci by se 4 až 6 týdnů před operací měli cigaret vzdát.
0: No a můžou si pacienti sami zjistit, v jakých nemocnicích jsou sepse častější?
3: Analýza je dostupná na portálu ukazatelů kvality péče od Kanceláře zdravotního pojištění. I její zveřejnění má podle ministerstva přispět k tomu, aby počet sepsí v Česku klesl. Lepších výsledků dosáhly třeba nemocnice na Vysočině a Libereckém kraji, horších naopak v Karlovarském a Pardubickém kraji. V Praze je počet sepsí nejvyšší, to je ale dáno i velkým objemem operací. Ještě dodám, že zhruba ve 30 nemocnicích byla míra sepsí výrazně nad národním průměrem. Ministerstvo už po nich chce vysvětlení.
0: V Ranní plusu s námi byla Lucie Špetová z domácí redakce. Moc za to děkuji.
3: Díky, naslyšenou.
0: Na výstavišti v pražských Letňanech pokračuje i dnes veletrh vědy. Na nejrůznějších typech her postavili svoji expozici vědci z Psychologického ústavu Akademie věd. Každý, kdo sem přijde, si může mimo jiné vyzkoušet, jak zvládne nejrůznější hlavolamy nebo úkoly na počítači, které testují naši pozornost.
7: Tak, klikni. Nás zajímá, zda dokážeš najít mimozemšťany, kteří jsou schovaní mezi lidmi.
8: Říká Filip Děchtěrenko, psycholog a informatik z Psychologického ústavu Akademie věd České republiky.
7: Tak, a jdeme na to.
8: Takže my se díváme na televizní obrazovku. Jedno z dětí, které přišlo na veletrh vědy, hraje hru.
7: Tato hra zkoumá, jakým způsobem rozdělujeme pozornost mezi více objektů, což je úloha, kterou známe z každodenního života.
8: Jak se ti to povedlo? Kolik jich tam bylo?
9: První tam byly jeden, potom tam byly dva, tři a potom čtyři.
10: Co nejrychleji všechno dostat na druhou stranu, kdybyste chtěli proti sobě třeba soutěžit.
8: Ještě s Lenkou Kolerovou z Psychologického ústavu se podíváme vlastně tady po té expozici. Tady máte, vypadá to jako hlavolam, ale asi to není jen tak obyčejný hlavolam.
11: Jmenuje se to Hanojská věž. Máte před sebou tři kolíky, na krajním kolíku máte pyramidu z různě velkých disků, 3 až 5. A vaším úkolem je tu pyramidu přesunout na druhý krajní kolík. Můžete vždycky přesouvat jenom jeden disk a nesmíte nikdy položit větší disk na menší.
8: Já si to zkusím, to větší dáme sem. Abych dala menší na větší, tak přesunu takhle. Teď zase posunu druhé největší kolečko na ten uvolněný kolík. No a tak bychom mohli pokračovat dál a dál.
11: Vy už máte docela větší obtížnost, protože tam máte 4 ty disky. Typicky začínáme s dětmi s těmi 3 disky. Na tom můžete vidět, jak ten člověk přemýšlí, jak ten problém vyřeší, jestli plánuje, ale taky nás i trochu zajímá, co člověk vydrží a zvládne, jakou má trpělivost to dokončit.
8: Tamhle to mě zaujalo, jak to popsat. Je tady vlastně zrcadlo a deska a pod ní leží obrázek hvězdičky.
11: To je hodně oblíbená aktivita i u dospělých.
8: Tady to možná zkusím.
11: Zkuste si to. Tady máte předkreslenou hvězdičku a máte zdánlivě jednoduchý úkol tu hvězdičku obkreslit, ale máte nad hvězdičkou zástěnu, takže nesmíte vůbec koukat na tu hvězdičku a koukáte jenom do zrcadla naproti. Pro člověka, který není zvyklý na zrcadlové kreslení, to je zcela nová situace, zcela nový úkol a ten mozek je v šoku, trošičku z toho blázní, protože vy chcete jet rukou doprava, ale v zrcadle vidíte pohyb doleva.
8: Já to zkusím, takže dívám se do zrcadla. Opravdu mám pocit, že jedu na druhou stranu.
11: Vám to hodně jde?
8: Teď mám tendenci jet opačným směrem.
11: Protože se vlastně mozek vrátil k tomu, na co je zvyklý.
8: Teď no. Konečně trošku kopíruju tu hvězdičku. Je to teda na křivo všechno.
11: Už máte skoro polovinu. No je to primárně na koordinaci ruka-oko a na to, do jaké míry se váš mozek dokáže rychle naučit nové motorické dovednosti.
8: No tak teď jsem se zarazila, už to nebudu pokračovat. No.
11: To je důležité, že jste se zarazila, už nebudete pokračovat. Protože ten test mimo jiné je orientační ukazatelem frustrační tolerance. To znamená, typicky se nám lidé zarazí, protože už je to nebaví, už je to příliš otravuje, už je tam těch překážek tolik, že vlastně člověk to nechce dokončovat. Takže ten test ukazuje nejen, jak rychle se učíme, ale také, co vydržíme.
8: Já už jsem byla taková na hraně.
12: Z veletrhu vědy, Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: Posloucháte Ranní plus skoro 5 minut, před 8:30, jsme rádi. Příští týden začne fotbalový světový šampionát s rekordním počtem zápasů a kilometrů, které hráči a fanoušci budou muset ujet, a tím i s velkou emisní stopou. Skupina 60 profesionálních hráček a hráčů poslala Mezinárodní fotbalové federaci FIFA otevřený dopis. V něm požadují lepší ochranu hráčů před horkem a taky kritizují, že turnaj sponzorují velcí obchodníci s fosilními palivy. Proti některým sponzorům se vymezují i některé fanouškovské skupiny.
12: Fotbal nejde hrát, když je nesnesitelné horko nebo zaplavené hřiště, a přesně k takovému světu kvůli spalování uhlí, ropy a plynu směřujeme, argumentují zakladatelé organizace Fotbal bez fosilních paliv. Když mluvím s jedním z nich, Holanďanem Frankem Huizingem, namítám, že bez fosilních paliv by nešlo v současnosti uspořádat mistrovství světa, Ligu mistrů, ale ani většinu amatérských zápasů.
13: Fotbalem bez fosilních paliv myslíme fotbal bez sponzorů z fosilního průmyslu. Žádné společnosti obchodující s ropou nebo plynem, žádné aerolinky, žádné firmy prodávající SUV se spalovacím motorem. Usilujeme, aby tyto podniky nepropagovaly své značky a výrobky skrze fotbal.
12: Vysvětluje zakladatel fanouškovské platformy Fotbal bez fosilních paliv a dodává, že se mu nelíbí ani neustálé rozšiřování soutěží, přidávání zápasů a přetěžování hráčů, ale i s tím spojené rozsáhlejší cestování.
13: Chceme reorganizaci existujících soutěží tak, aby tím klesla spotřeba fosilních paliv. Svět úplně bez fosilních paliv bohužel zatím neexistuje a pokud pořádáte světový šampionát, lidé na něj budou cestovat letadlem. Ale můžeme organizovat fotbal tak, abychom fosilních paliv spalovali mnohem méně než v současnosti.
12: To je případ zrovna letošního mistrovství světa, které se táhne od Tichého oceánu k Atlantiku a od Kanady až k tropickému pásu a má rekordní počet účastníků i zápasů. Říkám Frankovi Huizingovi, že do fotbalu přece i díky fosilním sponzorům proudí teď rekordní množství peněz, což hře může prospět.
13: Ano, FIFA je neuvěřitelně bohatá, ale ty peníze ve skutečnosti fotbalu neprospívají. Pro fanoušky bude nadcházející mistrovství světa nejdražší v historii. Navíc existuje spousta firem, které chtějí sponzorovat něco jako mistrovství světa ve fotbale. Takže stejně jako skončil sponzoring od tabákových firem, obejde se sport i bez sponzorů z fosilního průmyslu. Fotbal je velmi populární. Bude v pohodě.
12: Myslí si zakladatel organizace Fotbal bez fosilních paliv. FIFA pro BBC uvedla, že jí záleží na tom, aby partnerství se sponzory přispívalo k rozvoji fotbalu i společenským a environmentálním cílům. Jan Kaliba, Český rozhlas.
0: Za chvíli na Plusu vysíláme další zprávy o 8:30. Teď se ještě naladíme na dnešní odpoledne. Reprezentovat českou kulturu u nás i v zahraničí, to už je rovných 100 let úkolem Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Jedno z nejstarších hudebních těles v Evropě dnes oslaví své jubileum v pražských Riegerových sadech. Poslechnout si ho naživo můžete přijít vy.
14: Tak těch 100 let je taková krásná záminka pro to udělat něco velkého.
15: Říká šéf Symfonického orchestru Českého rozhlasu Jakub Čížek.
14: Tady to je skutečně věc, kterou bych řekl, že skoro celorozhlasová. My jsme chtěli celý ten den, respektive celé to odpoledne a večer udělat velmi pohodově, aby si lidi prostě skutečně mohli přijít jako v tom formátu celé rodiny, mohli si vzít deku, mohli se tam posadit, mohli se tam občerstvit.
15: To vše nabídne louka v pražských Riegerových sadech s výhledem na Hradčany.
14: My začneme už 15 hodin, tam je takový projekt vlnohraní, který máme pro děti, aby trošku načichli tím, co se taky v té muzice může dít třeba u klasických nástrojů.
15: Pak vystoupí 4 předkapely, ve kterých uslyšíte členy orchestru hrát v jiných žánrech, než na které jste zvyklí.
14: Takže bude dechovka v 16 hodin, bude jazz, bude Clarinet Factory, to bude 18 hodin a v 19 Epoch Quartet.
15: Vrcholem akce bude v 8 hodin koncert stoletého symfonického orchestru Českého rozhlasu.
14: Večer máme na programu takové ty velké hity, takže Smetanova Vltava, Largo znovu světské, Jízda Valkýr. Já mám hodně rád Veslu i Krále hor Edvarda Grieg. Lidé to možná takhle neznají, ale určitě to poznají.
15: Dirigovat bude Robert Jindra a Petr Popelka, kterého v roli šéf-dirigenta rozhlasových symfoniků uvidíme v Praze naposledy. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
16: Místo činu. Nikdo by na něm nechtěl být, ale každého zajímá. Právě proto vás mezi kriminalisty, policejní techniky a forenzní lékaře zavede cyklus Místo činu.
17: Na místě činu je vždycky bordel, nepořádek, když je tam mrtvo, tak je tam ještě navíc většinou hromada krve a dalších věcí.
16: Jak vypadá ohledání místa činu? Jak se získávají stopy? Jak si kriminalisté dělí práci? Jak vypadalo vyšetřování slavných případů v historii? To všechno zjistila Kateřina Radhouská a prozradí to v cyklu pořadů Místo činu. Poslechnout si ho můžete už teď v aplikaci Můj rozhlas a také v sobotu po 5. odpoledne a v neděli hodinu popoledni na Plusu.
0: Tady je Ranní Plus v 8:30. Zprávy má Monika Vrchotová.
16: Český rozhlas Plus.
18: Přeji pěkné ráno. Česko může pokračovat s dostavbou jaderné elektrárny Dukovany. Evropská komise ukončila předběžný přezkum kvůli státní podpoře jihokorejské společnosti KHNP. Ta má dva nové bloky postavit. Na síti X to známil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Přezkum měl posoudit, jestli by finanční příspěvky pro korejskou firmu mohly narušit vnitřní unijní trh. Izraelští vojáci zaútočili na osobní auto v Hebronu na okupu západním břehu Jordánu. Zabili přitom 7měsíční dítě. Palestinská agentura Wafa uvedla, že rodina jela s Betléma za příbuznými do Hebronu, když izraelská armáda začala střílet na jejich vozidlo. Rodiče dítěte utrpěli lehká zranění. Podle serveru The Times of Israel izraelská armáda informaci potvrdila a vyjádřila lítost. Dodala, že incident vyšetří. Pacienti v Česku trpí pooperační otravou krve častěji než ti v zahraničí. Ročně jich je podle ministerstva přes 5 000. Lidi nově na internetu najdou, kolik případů má nemocnice, ve které je čeká operace. Stát chce počet případů snížit na polovinu. Pojišťovny by do 2 let mohly přestat proplácet léčbu sepsí, aby nemocnice motivovaly k důslednější péči. Na Kubě ode dneška nebude možné platit kartami Visa a Mastercard, oznámila to kubánská centrální banka, podle které jsou důvodem americké sankce. Uvedla, že zahraniční partner zpracovávající karetní transakce pro Kubu omezil svoje aktivity po vydání exekutivního příkazu americké vlády z 1. května. Příkaz výrazně rozšířil sankce týkající se obchodních vztahů s Kubou. V posledních týdnech kvůli tomu řada zahraničních společností z Karibského ostrova odešla, včetně hotelových řetězců, leteckých společností a globálních přepravních firem. V Praze dnes nejezdí tramvaje z Flory na muzeum. Pracovníci dopravního podniku staví poblíž křižovatky Vinohradské a Italské ulice kolejový přejezd. Cestující musí využít metro a linky povrchové dopravy. Od zítřka budou tramvaje místo stanice Muzeum končit na zastávce Italská. Radnice v Česku hlásí velký zájem novomanželů o svatby na dnešní datum 6.6.2026. V některých středočeských městech museli zájemce i odmítat. Například v Kutné Hoře si své ano dnes řekne 11 párů. Až 4násobně více obřadů než obvykle hlásí třeba i Votice, Poděbrady nebo Sedlčany. Na šumavském Zhůří je Den svobody. Akce se koná v prostoru zaniklé obce přímo u památníku věnovanému 90. pěší americké divizi. Ta se právě 6. června 1944 vylodila v Normandii a doputovala mimo jiné právě až na Zhůří. Na místo se dnes lidé výjimečně dostanou i auty. Akce začne v 10 hodin a na místě bude i historická vojenská technika a vojáci v dobových uniformách 90. pěší americké divize. Zatímco teď převládá slunečno, odpoledne a večer bude postupně až oblačno na západě Čech s možností přeháněk. Výjimečně se objeví i bouřky a naměříme 21 až 26 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
16: Posloucháte Ranní Plus.
0: 6. června, 8:30. Dobré ráno. Ruský vůdce Vladimír Putin na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru zareagoval na dopis ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který v něm vyzval šéfa Kremlu ke společnému setkání. Putin uvedl, že v tom zatím nevidí smysl a doplnil, že se v reakci na dopis obrátil na ruské vojáky na frontě, kterým vzkázal, aby dál rozhodně jednali a že je na ně Rusko hrdé. A ve spojení jsme teď s naším spolupracovníkem a expertem na Rusko, Liborem Dvořákem. Přeju dobré jitro, Libore.
19: Ondro, dobře ráno vám i všem našim posluchačům.
0: Putinovu včerejšímu projevu tedy předcházel ten Zelenského otevřený dopis. Můžete, prosím, Libore, připomenout, co jsme se z něj dozvěděli?
19: Já bych považoval za hlavní tezi toho dopisu větu, která uvádí: vy jste se, pane prezidente Putine, prostě zmínil, když jste si myslel, že Ukrajina se nedokáže bránit. Jak vidíte, dokáže to samozřejmě za pomoci Evropy a Ameriky docela dobře, což je svatá pravda. Možná bychom si v téhle souvislosti měli připomenout, že Putin a vůbec jeho nejvyšší vedení v Kremlu se opravdu toho 24. února roku 22 domnívalo, že během 3 dnů až týdne budou ruští vojáci v Kyjevě a tvrdilo se dokonce, že někteří z nich, důstojníci myslím, si vezli parádní uniformy už ve svých zavazadlech. Nakonec, jak vidíme, válka trvá 5. rok a ještě se to nikam zvlášť nepohnulo, ale o tom o kousek dál. Jinak prezident Zelenský navrhuje setkání samozřejmě v neutrální zemi, to jest odmítá například Putinovo lákání do Moskvy, které také před časem zaznělo, a mohlo by se tady stát, že na některém stradičních míst, tedy buď v Turecku, nebo třeba ve Švýcarsku, by se oba prezidenti mohli setkat, ale musela být k tomu společná vůle, protože Zelenský žádá zatím příměří na celou dobu trvání takovýchto rozhovorů a to Putinovi nestačí.
0: Ona ta Putinova reakce na Zelenského otevřený dopis na tom Petrohradském fóru byla vlastně téměř okamžitá. Co v ní konkrétně zaznělo?
19: No, v té konkrétně zaznělo, co se mě tam tak mě jako pobavilo docela, že Putinovi jeho mluvčí Dmitrij Peskov ten dopis doslova podstrčil a že Putin ho musí označit za papírek s několika nehoráznostmi. Tím patrně míní i Zelenského možná trošku nevkusné poukazování na Putinův věk. Vladimír Putin odpověděl, že v tomhle věku přece funguje řada světových politiků, což je konec konců pravda. Jinak ovšem mnohem podstatnější je, že on zatím takovéto přímé rozhovory odmítl s tím, že on nechce jednat jen tak o ničem, že musí být nejdřív dohodnuto, co tam bude podepsáno na té případné schůzce. To je zatímco Zelenský chce jednat o podmínkách uzavření míru, Putin žádá rovnou dohodnutou mírovou smlouvu, která by se rovnala ukrajinské kapitulaci.
0: Co tato, řekněme, výměna názorů může změnit na tom dosavadním jednacím procesu?
19: Já bych řekl, že jedině snad nějaký dobrý signál by mohlo být to, že oba státníci se minimálně v té verbální poloze baví už o míru a o tom, jak ho dosáhnout, ale to je asi tak všechno. Jinak jejich představy, myslím obou stran, tedy jak Zelenského a Putina, tak i jejich nejbližších svit, jsou samozřejmě diametrálně odlišné a dokud se tohle nepodaří smířit, tak si myslím, že ti dva muži se nesejdou.
0: No a úplně na závěr, Libore, prosím, jak se ten vyjednávací proces vyvíjel dosud?
19: Víte, já jsem se na to tak díval, Ondro, a uvědomil jsem si, že na samém počátku jakoby vyhlídky těch rozhovorů byly nejlepší, protože došlo třeba k těm přímým jednáním hned na jaře roku 2002, tuším, v Istanbulu. Doufám, že se nepletu, ale to bylo zkrátka dobře v situaci, kdy Rusové měli pocit, že mají situaci ještě pod kontrolou. Dál už jsou ta jednání nepřímá. Poslední vlastně takováto schůzka bylo na Aljašce v Anchorage mezi ruským a americkým prezidentem, což bylo ovšem už loni, a při takovýchto jednáních se samozřejmě konečného výsledku dosáhnout nedá.
0: Spolupracovník Českého rozhlasu, expert na Rusko Libor Dvořák. Libore, jsem rád, že jste s námi byl v Ranním plusu a přeju vám hezký víkend.
19: Ano, slyšenou.
16: Posloucháte Víkendový Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každou sobotu od 7:30 na plusu.
0: Ve věku 56 let tento týden zemřela francouzsko-íránská kreslířka a režisérka Maržan Satrapiová. Podle blízkých podlehla následkům smutku rok po smrti svého milovaného manžela. Satrapiová vyrůstala v Iránu v době revoluce v roce 1979, kterou pro sebe uchvátil současný režim náboženských elit. A když Irán proměnil v teokracii, liberálně založená rodina emigrovala do Evropy, kde časem získala francouzské občanství. Satrapiová se nejvíc proslavila komiksovým, přesněji grafickým románem Persepolis, který vypráví příběh revoluce a emigrace očima dospívající dívky. Dílo poté sama zfilmovala a získala za něj cenu na festivalu v Cannes i nominaci na filmového Oscara. Právě v Persepolis i autorčino další dílo Šitíčko do češtiny přeložil Richard Podaný. Toho teď zdravím v Ranním plusu. Dobrý den.
20: Dobrý den.
0: Pane Podaný, co spojuje díla Maržan Satrapiové, která jste překládal, čím jsou specifická?
20: No, celou řadou věcí, minimálně například tím, že lidé, kteří se tomu oboru tolik nevěnují, si neuvědomí nebo jsou překvapeni tím, jak krátká ta její návštěva ve světě komiksu vlastně byla. Ta její tři zásadní díla, ještě bych k tomu, co jste říkal, přidal Kuře na švestkách, tak ta vlastně vznikla během 6-7 let a poté už se věnovala jenom filmu, ale já zrovna všechna její vydání tady mám vyndaná, a to včetně druhých vydání. Udržím to v jediné ruce a koukám se na to a žasnu nad tím, jak takový malý štůsek může mít velký význam.
0: Zaměříme-li se teď na ten, řekněme, slavnější Persepolis, kdybyste měl toto dílo, tuto knihu popsat jen několika málo slovy, co je to za knihu?
20: Je to černobílý autobiografický komiks. Pozoruhodné na tom je, že v podstatě to dílo není významné a neprosadilo se tolik tím, že by bylo nějak svým výzvadným projevem novátorské nebo nezvyklé. Ona v podstatě jako začínající neznámá autorka se uchýlila pod křídla nakladatelství Association, které vydává právě takovéhle černobílé alternativní, řekněme, komiksy, takže ona v podstatě jenom převzala ten výtvarný styl, charakterizovaný, řekněme, minimalismem, černobílou kresbou, velkými černými plochami, silnou linkou a podobně. Takže v tom nějak výjimečná není, ale ten její dopad, ta její výjimečnost spočívá jednoznačně v jejím příběhu, jak osobním, tak příběhu té země, v tom tématu a hlavně v její osobnosti.
0: No, na to jsem se právě chtěl doptat. Ona, ta kniha, vypráví o dospívání v čase teokratické diktatury, války, rebelství mladé muslimky a feministky v Evropě. V čem je podle vás tedy ta největší síla toho příběhu?
20: Určitě v té autenticitě. Asi bych nepoužil to slovo muslimky, protože speciálně dneska v Iránu, myslím, podle neoficiálních zpráv klesnul počet vyznavačů islámu někde po 40%, tak si v nesouladu s oficiálními údaji, což je opravdu vynikající výsledek 47 let trvající propagační akce zvané Islámský stát. Ale to teď nechme stranou. Prostě to její dílo je autentické, silné a upřímné jako všechno, co kdy v životě dělala.
0: První část Persepole vyšla před 20 lety. Je něco, co za tu dobu podle vás s odstupem let získalo ještě na větší aktuálnosti?
20: No, řekl bych, že dobře, řekněme to takhle, pro nás Čechy, dejme tomu, jsou tam pořád strašlivě silné ty, řekněme, historické paralely a je udivující, jak podobné můžou být osudy, řekněme, dvou tak zeměpisně i kulturně vzdálených národů. Já třeba, když jsem překládal pasáže o tom, jak chodí někam na černý trh schánět západní hudbu, tak jsem si úplně živě vzpomenul, jak jsem sám jako puberťák před revolucí chodil na ty ilegální burzy gramofonových desek, které po pražských parcích a sadech rozháněli policajti. Takže je, určitě to promlouvá ke spoustě čtenářů na celém světě, o čemž svědčí například i to, že jenom ve Francii se prodalo přes 1 000 000 výtisků Persepolis a na celém světě přes 2 000 000.
0: A teď ještě přímo k té vaší práci, pane Podaný. Jak těžké bylo překládat grafický román, který je, řekněme, vtělený do komiksu? Byl pro vás velmi malý rozsah toho textu omezením, anebo to byla naopak výhoda, že vlastně hodně napoví kresby, které ten text obklopují?
20: No, ono to naštěstí přišlo už v době, kdy už jsem byl celkem jaksi účinně přeučený na překládání komiksu, takže mě to, že tohle médium mluví jaksi kompozitně jednak tou slovesnou a jednak také tou výtvarnou stránkou, už jsem na to byl zvyklý. A ten komik samozřejmě je svým způsobem minimalistický, nejenom výtvarně, ale i scénářem, takže jediné problémy, co s tím nastaly nebo mohly nastat, jsou samozřejmě v těch neznámých reáliích a přepisech jmen a podobných věcech, ale jinak to byla prostě jedna čirá radost, ten překlad, žádné problémy.
0: No, Persepolis, co by zachycení iránské cesty k nesvobodě očima chytré dívenky, se stal v knižní i filmové podobě svým způsobem fenoménem, tak jak o tom vlastně tady celou dobu mluvíme. Myslíte si, že se bude i dál jako fenomén utvrzovat vzhledem k tomu, co se momentálně v Iránu děje a taky vzhledem k tomu, že jeho nesmírně talentovaná autorka zemřela tak mladá?
20: Já si myslím, že ta knížka přežije. Je to určitě svědectví, které je silné a dost autentické na to, aby ho četli lidé i pořád dál. A ta věc prostě asi je zbytečné k tomu, řekněme, mezinárodně politickému významu té knihy cokoliv říkat, dokud, doufejme, ten teokratický režim nepadne a ta Perzie nebude zase svobodná, protože do té doby jakékoliv výklady asi zůstávají v rovině teorie.
0: Richard Bodaný, autor českého překladu grafických románů Persepolis a Šitíčko od francouzského iránské kreslířky a režisérky Maržan Satrapiové, která zemřela tento týden, bylo jí 56 let. Pane Podaný, děkuju vám.
20: Není zač, naslyšenou.
0: A chvíli po 8:45 přidáme krátké zprávy v Ranním plusu. Ve světě kvůli válce v Iránu přibývá lidí ohrožených potravinovou nejistotou a akutním hladem. Upozorňuje na to Světový potravinový program. Podle jeho analýzy přibylo lidí s problémem uspokojit základní potravinové potřeby, například v Somálsku, Afghánistánu anebo na Srí Lance. Blízkovýchodní krize narušuje obchod a má výrazný dopad na ceny potravin a paliv. Světový potravinový program navíc očekává, že její dopady budou v nadcházejících měsících ještě sílit. Cyklisti, motorkáři a další řidiči jednostopých vozidel patří na silnicích mezi ty nejohroženější. Ještě dnes proto policisti po celém Česku pokračují v mimořádných kontrolách, hlídají i technický stav kol anebo motorek. Nejčastěji odhalují chybějící blinkry, SPZky nebo stejné sjeté pneumatiky. V posledních letech se v Česku rozvíjí prodej plodin od českých lokálních a rodinných pěstitelů. Potenciál je ale větší a ještě stále ne úplně využitý. Upozornili na to tento týden zástupci ovocnářů, soukromých zemědělců a obchodníků. Stabilní odbyt je totiž pro lokální pěstitele důležitý. A to hlavně v době, kdy teď zemědělci čelí rostoucím nákladům a taky výkyvům počasí. Téma v Ranním plusu probereme s prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomášem Prouzou. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Pane Prouzo, jak se teď v českých obchodech prodává ovoce a zelenina od českých pěstitelů? Přibývá tohoto zboží?
1: Přibývá, je po něm obrovská poptávka, zejména po těch, řekněme, méně tradičních plodinách. Všichni už jsme si zvykli na česká sherry rajčata, ale roste poptávka po českých malinách, borůvkách, přijde sezóna angreštu. A to jsou právě věci, které hodně chybí, protože jablek je dostatek a hlavně jablka třeba lidé vnímají jako běžnou komoditu, ke které nemají žádnou emoci, ale když vidí české jahody nebo české maliny, vždycky jim rádi dají přednost a taky jsou ochotní se na ně připlatit, což je důležitá zpráva právě pro pěstitele.
0: No a jak se, pane Prouzo, liší cenově lokální plodiny od těch dovážených?
1: Ten rozdíl není úplně velký. Třeba u borůvek je to někde do 10% oproti těm dováženým. U malin je to trošku složitější, je to rozdíl 20-30%, ale ten rozdíl je dán hodně tím, jak mají třeba v Polsku nastavená dotační schémata, kde právě chtějí podporovat tyhle ty novější v uvozovkách plodiny. Vědí, že nemá cenu soutěžit zvyšování produkce jablek, ale právě rozšiřovat tyhle ty produkce. A v Čechách zatím chybí tahle motivace pro zemědělce, aby přecházeli třeba od jablek, které víme, že téměř každou sezónu už pomrznou, a naopak by mělo smysl přejít k něčemu, za co jsou silí ochotní připlatit a co skutečně chtějí.
0: No a váš odhad, myslíte si, že bude domácích plodin v obchodech přibývat i třeba s ohledem na rostoucí ceny pohonných hmot a zdražující dopravu?
1: Bude, protože zejména mladší farmáři na rodinných farmách pochopili, že to je přesně to, čím se můžou odlišit. Navíc u těch plodin, kdy lidi mají emoci k tomu, že je to české ovoce, česká zelenina, jsou ochotní si počkat, nečekají, že české maliny budou v obchodech 365 dní v roce, ale když jsou, tak cíleně si pro ně dojdou a jsou ochotní si připlatit.
0: Když už jsem nakousl ty dopady konfliktu na Blízkém východě v rámci těch cen pohonných hmot a zdražující dopravě, jak se ta krize na Blízkém východě projevuje v českých obchodech? Vy jste v tomto týdnu vydávali jako Svaz obchodu a cestovního ruchu makroekonomickou analýzi, tak co ukázala?
1: Vidíme nervozitu, vidíme, že rostou náklady na dopravu, což zatím dopadá především na nepotravinářské zboží a třeba prodejci elektroniky nebo oblečení, kteří jsou závislí právě na přepravě z Asie, tak už musí započítávat ty rychle rostoucí náklady dopravy do cen. Dneska jeden kontejner z Asie stojí 4-5x toho, co stál ještě před začátkem konfliktu. U potravin ten dopad dneska není tak viditelný, ale to, co zakládá na problém, může být nedostatek hnojiv. V Čechách je zatím dost, ale vidíme, že už třeba v Indii, ve Vietnamu, tak budou mít výrazně horší sezónu, protože neměli zásoby hnojiv a nejenom, že ti tenivé jsou dražší, ale hlavně jejich velký nedostatek.
0: No a v poslední minutě, ovlivní ta nejistá geopolitická situace v českých obchodech podle vašeho odhadu, anebo jsou na takové šoky dobře připravené?
1: Obchody na to připravené jsou, otázka, co to udělá se zákazníky, protože Češi jsou pořád citliví na rostoucí inflaci. Zatím vidíme, že inflace třeba u potravin klesá, ale to může být jenom krátkodobý výkyv a pokud lidi znervózní, zavřou peněženky, tak to bude velký problém i pro českou ekonomiku jako celek, protože spotřeba domácností je to jediné, co dneska českou ekonomiku táhne.
0: Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, díky, že jste si udělal čas na Radní plus. Hezký den.
1: Díky moc, krásný den všem.
0: Ve Francii o víkendu skončil druhý Grand Slamový turnaj tenisové sezóny, slavný Roland Garros. Neodmyslitelně k němu patří Antuka, klobouky, panamáky, svatoondřejský kříž a taky krátký popěvek, který diváci zpívají na tribunách během zápasů. Náš zpravodaj ve Francii Martin Balucha zjišťoval přímo u kurtů, jak se tahle hymna zpívá.
2: Jeden z hlavních kurtů na Roland Garros, kurt Suzanne Lenglen, pauza a je to tady. Ústřední motiv celého turnaje. Bez něj by Roland Garros prostě nebylo Roland Garros. Gutier přišel s kamarády a vysvětluje mi, jak se tahle hymna zpívá.
21: Zpívá se vždycky po krásných výměnách a před servisem, aby se podpořili hráči a vlastně i všichni navzájem na tribunách.
2: Ono se to nezdá, ale zaspívat tenhle popěvek chce dost odvahy, jen si to představte. Sedíte na kompletně vyprodaném hlavním kurtu Filipa Chatriera, teď už je vlastně ticho před další výměnou a do tohohle ticha, těsně před další výměnou, vy máte spustit a doufat, že se ostatní, to znamená celé to publikum, ozve s tou reakcí olé. Ne vždycky se to vydaří, jak člověk míní. A přesně tohle se stalo Francouzi Solalovi, který vyrazil na zápas Němce Zvereva proti Španělovi Chodarovi.
4: Dopadlo to tak, že potom, co jsem zaspíval svou část popěvku, tak nikdo nezareagoval. Prostě ticho jako v katedrále. Bylo to ponižující. Ani nejlepší kamarádi se neozvali. Dokonce mi lidi kolem říkali, abych už byl sticha. Ještě štěstí, že se tomu umíme zasmát, jinak by to byla tragédie.
2: Na tuhle historku budou Solalově partě hodně dlouho vzpomínat. Už teď bravorně umí převyprávět Clovis a připojují se i další kamarádi z party.
13: Je to otázka charisma a pak taky čím víc zakřičíš, tím větší je šance, že sklidíš silnou reakci. Přesně tak to na tribuně bylo předtím. Všichni normálně zpívali po
5: de manière récurrente.
13: A lidi zareagovali. Olé.
5: Il y a des olé qui sortent.
13: Pak se ale ozval náš kamarád Solal a nic. Kurt nikdy nebyl tak potichu. Zkusil to podruhé, ale se stejným výsledkem. Cítil jsem se za něj trapně. Nic podobného jsem v životě nezažil.
22: La honte par procuration, c'est la première fois que ça m'est arrivé.
23: Prý i hráči na kurtu říkali, aby už Solal zmlkl. Po zápase za ním dokonce lidé běhali a ptali se ho, jestli je to opravdu on, kdo zpíval, a z tribun se neozvalo žádné olé.
2: Po tomhle příběhu je otázkou, jestli cílem popěvku je opravdu podpořit tenisty, nebo jde spíš o projev ega, jak naznačuje Manon, která pracuje na tribuně kurtu Suzanne Lenglenové.
24: Většinou takhle pokřikují mladí kluci a pak se ozývá celý stadion. Slýcháváme to tady opravdu často. Občas to rozhodčí naštve, když je toho moc.
2: A výhrady mají nejen rozhodčí, ale i někteří diváci, jako třeba Cyril.
25: Každý se chce nějak projevit. Nesmí toho ale být moc, jinak tenhle popěvek spojuje diváky a dodává atmosféru.
2: Abychom byli úplně féroví, popěvek nespívají jen diváci, ale občas i samotní sportovci. Minulý rok si na Roland Garros místní hymnu zaspíval i španělský šampion Carlos Alcaraz. A není divu, popěvek je to opravdu chytlavý. Pochází ze skladby s názvem Ener Mundo, neboli Na konci světa z roku 1934. Autorem je španělský skladatel Juan Quintero Muñoz a jde o paso doble oblíbené ve Španělsku a Latinské Americe, hlavně při bíčích zápasech. Takže na Roland Garros můžete jít na koridu i na tenis v jednom. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Nejen o Roland Garrosu slyšíte v reportážích zahraničních zpravodajů na Plusu dnes po 19. hodině. A před zprávami Plusu se ještě vydáme na lokální trať mezi Protivcem a Bochovem na Karlovarsku. Tam se po 30 letech vrátí pravidelná osobní doprava. Už tento víkend tam vyjede turistický vlak z Rakovníka. Využijí ho hlavně cyklisté a turisté.
26: Těším se na to hodně, protože tady 30 let nejezdil. Já jsem slyšel historky od rodičů s tím, že to bylo hezký, takže se na to velmi těším.
27: Návrat pravidelné vlakové linky vítá obyvatel Bochova Matěj Loveček.
26: Budu to využívat pro výlety v okolí, protože bych si chtěl projít a občas i projet na kole. Bych se do Rakovníka chtěl po dlouhé době podívat, že zase tam zajet vlakem. Vlastně i do Chýše bych se mohl podívat.
27: Nová linka bude součástí systému pražské integrované dopravy. Ráno vlaková souprava vyrazí z Rakovníka a poté bude jezdit na trati mezi Bochovem a Chyší. Po 17. hodině se vrátí zpět do Rakovníka. Obnovení spojů by mohlo podle ředitele destinační agentury Postřelí Jana Fábery přilákat na Bochovsko více turistů.
28: A ty vlaky tady budou jezdit ve víkendovém režimu. Každou sobotu a neděli sem pojedou tři páry spojů, takže se na to velice těšíme.
27: Jaké vlaky tu budou jezdit?
28: V příštích týdnech to bude zajišťovat nízkopodlažní regionová, což má jednu výhodu, a to tu, že ten vlak bude po celou sezónu přepravovat i jízdní kola. Bochov je totiž poměrně vysoko položený, dokonce v rámci toho objednatele toho vlaku té pražské integrované dopravy je to nejvýše položená železniční stanice, má 664 metrů nad mořem, to znamená, že se vyplatí vyjet sem nahoru do Bochova vlakem a potom do každého okolního níže položeného bodu si dojet třeba na kole a nebo dojít pěšky.
27: Destinační agentura Postřelí ke znovu zavedení pravidelné vlakové linky pořádá výletní den s Hartenberským expresem.
28: Přijedou sem dva historické vlaky motorové, Hydra a Hurvínek, a kromě toho tady budou v provozu také dvě autobusové linky provozované historickými autobusy. Ta jedna bude okružní, to bude takový široký okruh, a ta druhá povede Doupovskými horami do Valče.
27: Poslední pravidelný vlakový spoj přijel do Bochova na konci května 1996. Tehdejší provozovatel České dráhy spoj zrušil kvůli ztrátovosti. Podle mluvčího správy železnic Davida Kabele se o zachování tratě postarala nákladní doprava.
3: Po trati z Protivce do Bochova osobní vlaky i v minulých letech jezdily, byly to zvláštní spoje na objednávku. Základ provozu tady ale tvořila nákladní doprava. Ročně trať využila řádově stovka nákladních vlaků, převážně se dřevem. Trať proto procházela standardní údržbou, včetně pravidelných prohlídek a měření. Mimořádné osobní vlaky do Bochova i v minulosti zajížděly. Žádné opravy kvůli zavedení pravidelných spojů proto nebyly potřeba.
27: Víkendové cyklovlaky budou do Bochova zajíždět do 28. září. Z Bochova u Karlových Varů, Václav Malý, Český rozhlas.
6: Socher slaví 100 let.
7: Přijďte s rodinou a přáteli na Open Air koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V Rýgrových sadech s unikátní vyhlídkou na pražské panorama zazní v sobotu 6. června největší hity klasické hudby. Koncert ke stému výročí vzniku orchestru dirigují Petr Popelka a Robert Jindra. Klasice bude patřit i odpoledne v Rýgrových sadech. Vstup na celou akci je zdarma. socher.rozhlas.cz
0: Je 9 hodin, hezký víkend z Plusu vám přeje Ondřej Látal.
6: Český rozhlas Plus.
0: Co nás čeká v závěrečné půlhodince dnešního ranního Plusu? Chystáte se dnes do Brna na slavnost blahořečení Jana Buly a Václava Trboly? Při odpoledním ši katolická církev dokončí beatifikační řízení, které trvá už přes 20 let. Na místě je naše reportérka. Tento týden se policisté na českých silnicích zaměřují na jednostopé dopravní prostředky, připojili se tak k celoevropské akci Two Wheelers, která dnes v Česku končí. Na co se policisté zaměřují? Máme reportáž. A zítra budou v Arménii parlamentní volby, rozhodnou nejen o budoucnosti země, ale taky o osudu Rusů, kteří do země po začátku války na Ukrajině uprchli. Jaké proto měly důvody? Další zprávy Plusu má teď Monika Vrchotová.
18: Přeji klidné sobotní ráno. Ve světě kvůli válce proti Íránu přibývá lidí ohrožených potravinovou nejistotou a akutním hladem. Upozorňuje na to Světový potravinový program. Podle jeho analýzy přibylo lidí s problémem uspokojit základní potřeby například v Somálsku, Afghánistánu nebo na Srí Lance. Americký a izraelský útok na Írán a následné zablokování Hormuzského průlivu vedly k výraznému zvýšení cen paliv, potravin a hnojiv. Světový potravinový program navíc očekává, že dopady krize budou v nadcházejících měsících ještě sílit. V Česku za prvních 5 měsíců stouply prodeje nových aut meziročně o 3%. Vyplývá to ze statistik Svazu dovozců automobilů. Mezi značkami stále vede Škoda před druhým Volkswagenem a třetím Hyundaiem. Vzrostl ale podíl čínských značek, tvoří přes 5% trhu. V samotném květnu se prodeje nových aut zvýšily o 5%. Podle tajemníka Svazu dovozců automobilů Josefa Pokorného se tak zatím neprojevily dopady konfliktu na Blízkém východě. To by se ale mohlo změnit v dalších měsících.
8: Hodně bude záležet na tom, jak se bude vyvíjet ekonomika, protože zatím stále vnímáme zajímavou poptávku, ale už není tak vysoká, takže se případně počítá s tím, že už ten nárůst nebude tak vysoký.
18: Za prvních 5 měsíců letošního roku taky stoupl počet nově registrovaných aut s alternativním pohonem. Hybridy, elektroauta nebo vozidla na plyn zaujímají přes 36% trhu.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
18: Po operační sepsí, lidově otravou krve, v Česku ročně onemocní více než 5000 lidí. Vyplývá to z dat Ministerstva zdravotnictví. Infekce se do těla může dostat třeba při nedostatečné dezinfekci operačního sálu nebo špatném podání antibiotik. Pacientům hrozí selhání orgánů a v krajním případě i smrt. Pokračuje místopředseda České společnosti nemocniční epidemiologie a hygieny Petr Smejkal.
9: I když tohle to vznikne, dá se ten pacient vyléčit, ale rychlá diagnostika té sepse a akce na ten septický šok zachraňuje lidský životy a to je vlastně druhá část toho problému. První je, aby to nevzniklo, a druhá, když už vznikne, aby se rychle diagnostikoval a rychle léčil.
18: Počet sepsí je v Česku podle ministerstva ve srovnání se zahraničím vysoký a do 2 let ho chce snížit na polovinu. Zajistit to má změna systému úhrad zdravotními pojišťovnami. Za léčbu sepsí už by nemocnice neměly dostat zaplaceno, i když by samozřejmě pacienta léčit museli. Albánci protestují proti plánu zetě amerického prezidenta Donalda Trumpa Jareda Kushnera vybudovat luxusní rezort na pobřeží Jaderského moře. Stavět chce na neobydleném ostrově Sazan a na pobřeží v chráněné krajinné oblasti kolem laguny Narta, kde žijí plameňáci, tuleni a želvy. Podle ochránců přírody by stavba zasáhla několik stovek hektarů nedotčených pláží. Lidé v Tiraně demonstrovali už v úterý pod heslem Albánie není na prodej. Požadovali zrušení projektu a rezignaci albánského premiéra Ediho Ramy. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Česko bude mít ode dneška první blahoslavené mučedníky spojené s moderními dějinami. Stanou se jimi kněží zavraždění komunisty Jan Bula a Václav Drbola. Katolická církev dokončí dlouholetý proces blahořečení na slavnostní mši na brněnském výstavišti. Kolik lidí už do areálu dorazilo a jaký je tam připravený program, prozradí v Ranním Plusu hned po zprávách naše reportérka. Na osoblažskou úzkokolejku na Bruntálsku se vrací parní vlaky. Dnes začíná nová sezona, která turistům nabídne také upravené okolí tratě, včetně nové nádražní budovy v Horních Povelicích. Historické soupravy budou

0: Posloucháte Ranní plus.
1: Za chvíli bude 6 minut po 9. Zhruba před hodinou se otevřel areál brněnského výstaviště. Míří tam tisíce návštěvníků dnešní slavnosti blahořečení Jana Buly a Václava Drboli. Po odpolední mši bude mít Česko dva nové blahoslavené mučedníky. Oba kněží byli odsouzeni při vykonstruovaném procesu a zavražděni komunisty v 50. letech minulého století. Zároveň jde o první blahořečení v historii brněnské diecéze. My jsme teď ve spojení s reportérkou Hanou Novotnou, která už je na výstavišti. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak je to tedy dnes s dopravou na brněnské výstaviště?
2: Já když jsem zhruba před hodinou přicházela, stála už u vstupu a registrace skupinka lidí. Teď je těch návštěvníků výrazně víc a před vstupem se tvoří krátké fronty. Organizátoři návštěvníkům dají na ruku pásku a pustí je dovnitř, takže zatím je ten průchod poměrně plynulý. Co se týče konkrétně té dopravy, tak jsou posílené spoje městské hromadné dopravy, a to jak tramvaje z hlavního nádraží, tak i autobusy ze Zvonařky. Organizátoři to doporučují hlavně lidem z Brna a nejbližšího okolí. Já jsem také přijela hromadnou dopravou a můžu říct, že to zabere opravdu pár minut. Další možnost je přijet autem přes bránu číslo 4 a 8. Pro ty jsou vyhrazené dvě parkovací plochy na výstavišti za poplatek 100 korun. Autobusy výjíždí přes bránu 7 a platí 1000 korun. Část lidí se také na slavnost blahořečení vydala na kolech, vyjížděli z Moravských Budějovic a dorazit by měli dnes dopoledne. Zároveň organizátoři prosí, aby se lidé nachystali dopředu vstupenku kódem, aby se nezdržovala kontrola při vstupu na akci. Odbavení končí o 1:30, tedy hodinu před začátkem mše.
1: A kolik organizátoři očekávají návštěvníků?
2: Tak podle toho počtu rezervovaných vstupenek se očekává 12,5 až 13 tisíc. Ještě včera byly volné některé vstupenky. Hlavní pódium je v pavilonu P, kam se lidé dostanou s místenkou na sezení. Další místa jsou u venkovního pódia a zázemí, zdravotníky a některé stánky lidé najdou v pavilonu Z.
1: No a Hano, jaký dnes bude na výstavišti program?
2: Dopoledne organizátoři připravili takový duchovně kulturní program s koncerty, modlitbami nebo divadlem a také sportoviště a vystoupení pro děti. Zároveň sem celý den můžou lidé přijít ke zpovědi, zpovídá tu asi 50 farářů. No a od 14:30 potom začíná mše, na které bude asi 300 kněží a biskupů a 320 ministrantů. Bohoslužbu povede papežský delegát kardinál Michael Černý. Po mši se lidé budou moct podívat a pomodlit se u relikviáře obou kněží. Ještě dodám, že hesly slavnosti blahořečení jsou věrnost pravdě, síla lásky a moc odpuštění.
1: To byla reportérka Hana Novotná, díky moc.
2: Taky díky, naslyšenou.
1: Já už teď můžu prozradit, že i dnes neslyšíme naposledy. Slavnost blahořečení budeme v našem vysílání sledovat a po 14. hodině k ní chystáme speciál. Od úterý měli policisté po celém Česku v hledáčku dalekohledů motocykly, mopedy, kola a koloběžky, a to i ty elektrické. Do pátečního poledne zaznamenali 600 přestupků. Akce Two Wheelers, zaměřená na jednostopá vozidla, skončí dnes. V Praze jsme se byli podívat přímo s policisty.
3: Součástí silniční kontroly je dechová zkouška, zda nejste ovlivněn alkoholem.
4: A teprve na pivo jedu, to mám teda opravdu štěstí.
3: No tak doufejme, že nepojedete zpátky potom
4: to
3: na tom
4: kuchu.
3: Taková zkouška je v pořádku, negativní.
5: Ověřila policistka u jednoho z jezdců na elektrokole v pražské Jelení ulici. Kromě testů na alkohol nebo drogy, ale hlídky kontrolují i technický stav vozidel.
6: Já vás požádám, můžete za chvilku z toho slíst, asi se musím podívat na něco. No, tady to vlastně můžeme vidět, že to nemá vlastně tlačítko na přepínání režimu jízdy, takže to prostě by se to bude jako klasický elektrokolo. Jo, tady si může vlastně připínat jenom režimy rychlosti.
5: Kontroluje elektrokolo policista Jiří Tichý. Žádné pochybení v tomto případě nenašel. Policisté se na to zaměřují, protože elektrokola, která jezdí sama i bez šlapání, jsou totiž podle zákona motocykly a platí pro ně jiná pravidla, vysvětluje Tichý.
6: Když už teda klasifikujeme to, že se jedná o ten motocykl, tak povinností vlastně toho řidiče je mít za jízdy nasazenou přilbu, která je schválená pro motocykl. Když je změříme, tak řešíme řidičské oprávnění. To znamená, že pokud je to do těch 25 km v hodině, tak na to není vyžadováno řidičské oprávnění.
5: Elektrokola motocykly podle něj používají hlavně kurýři a průvodci s turisty. Jednu takovou skupinu s elektrickými tříkolkami zastavila jiná hlídka v zatáčkách pod Chodkovými sady.
7: Nás tady buzerují jenom proto, že nemají rádi trojkolky, tak zakažte trojkolky. Přesně máme, spadáme pod elektrokola, já vím, že to nevypadá jako elektrokola.
8: Tohle splňuje specifikaci mopedu a je to kategorie L2E, a který podléhá registraci v České republice.
3: A ta registrace

0: Registrační značka tam teda není.
1: Registrační značka tam není, registrovaný to není, je to špatně.
0: Co s nimi bude teď?
2: No tak pokud se jedná o cizince nebo Čecha, žijícího trvale na území České republiky, tak přestupek nelze řešit na místě, proto bude oznámen ke správnímu orgánu a za tento přestupek hrozí i zákaz činnosti.
3: Říká policista Radexova. V případě cizinců podle něj policie udělí kauci, která funguje jako záloha před správním řízením. V obou případech pak rozhodují úředníci obcí. S upravenými elektrokoly bez poznávacích značek se policisté v Praze setkávají často, dodává Sova.
2: Ta nebezpečnost tohoto jednání spočívá v tom, že v případě, že je vozidlo na registračních značkách, může jezdit pouze po pozemní komunikaci. A oni nemají zaregistrovaný tyto vozidla, tudíž jezdí i v místech, kde jezdit by neměli. To znamená pěší zóny, po případě parky.
3: Tam jsou nebezpečím pro chodce. V Praze bezpečnostní akce skončila už ve čtvrtek. Policisté při ní zkontrolovali téměř stovku dvou nebo tříkolých vozidel. Pochybení zjistili u více než čtvrtiny z nich. Nejčastějším přestupkem byl špatný technický stav. Jezdcům chyběly třeba blinkry, zmíněné registrační značky nebo měly sjeté pneumatiky. Sára Adamcová, Český rozhlas.
4: V 9 hodin a 12 minut teď ze silnic v ranním plusu míříme do zahraničí, konkrétně do Arménie, kterou zítra čekají parlamentní volby. Ty rozhodnou, jestli bude pokračovat v prozápadním kurzu, anebo spadne opět do zájmové sféry Ruska. Volební průzkumy naznačují, že vítězně by z voleb mohla být současná vládní koalice. Šanci mají ale i opoziční prokremelské strany, které podporuje masivní dezinformační kampaně na sociálních sítích. Na výsledky voleb čekají nejen sami Arméni, ale taky Rusové, kteří tam po začátku ruské agrese na Ukrajinu uprchli.
5: Первый месяц, наверное, начало войны, я думал, что это скоро закончится, и я могу вернуться.
6: První měsíc jsem si opravdu myslel, že válka na Ukrajině brzy skončí a budu se moci vrátit domů do Moskvy. Teď je ale zřejmé, že to hned tak nebude. Vlastně o tom ani nepřemýšlím. Dokud tam vládne Putin, je návrat vyloučený, a to nejen z morálních důvodů.
7: Oleg je lidskoprávní aktivista. Jakmile zahájil Kreml invazi na Ukrajinu, bylo mu jasné, že buď uteče, nebo skončí ve vězení.
5: Lidi, kteří prostě v duše neprijali.
6: Někteří sem uprchli proto, protože prostě nesnesli, jak ruská vláda hitlerovským způsobem napadla sousední zemi. Jiní sem přišli prostě jen zachránit svůj biznis poté, co byly na Rusko uvaleny sankce. No a někteří se prostě jen báli mobilizace.
7: Mezi tyto mladé muže patří i dnes 27letý Igor.
8: Dlouhodobá tranzitní zóna pro mnohých, no přitom
9: Čítali jsme, že Arménie bude jen tranzitní zemí, ale jako další i já tady zůstal. Nebylo lehké najít si práci, ale nakonec se to povedlo.
7: Po únoru roku 2022 přišlo do Arménie skoro 100 000 Rusů. Zhruba polovina z nich v zemi zůstala. Zvláštní skupinu představují dezertéři, kteří uprchli z války na Ukrajině. Tady jsou v bezpečí. Arménie dosud do Ruska nevydala jediného politického uprchlíka. Stejně jako Oleg, i tito lidé teď s napětím čekají, jestli v nedělních volbách vyhraje současná vládní koalice nebo proruské opoziční strany.
5: No, jestli vyhrají kremlovské kandidáty, to je to samozřejmě bude velká tragédie.
6: Především by to byla tragédie pro samotnou Arménii. Země se staví na nohy. Po 30 letech zmatků a válek se pro ní rýsuje nějaká budoucnost. Věřím, že se k Putinovi a jeho chuntě obrátí zády. A pokud ne, budu se muset poohlédnout po azylu v nějaké jiné bezpečné zemi.
7: Říká Oleg z Jerevanu, Jaromír Marek. Český rozhlas.
4: Ve čtvrt na 10 přidáme taky krátké zprávy v ranním plusu. Americká armáda sestřelila 4 iránské drony vyslané směrem k Hormuzskému průlivu a zachytila několik iránských balistických střel mířících na Kuvajt a Bahrajn. Uvedlo to velitelství amerických sil na Blízkém východě. Dodalo, že po sestřelení dronů armáda bombardovala iránská radarová stanoviště, aby zabránila dalším útokům. Podle armády drony ohrožovaly regionální námořní dopravu. V Česku má potíže s početím 15 až 20% párů. Upozorňuje na to dnešní Národní den neplodnosti. Za problémy může často i životní styl. Lidi totiž mají sedavá zaměstnání, což může u mužů vést k poklesu počtu spermií. Otěhotnění pak komplikuje taky pití alkoholu, kouření, obezita nebo nadměrný stres. A nejméně ve dvou pořadatelských městech fotbalového mistrovství světa hrozí stávka pracovníků na stadionu nebo v hotelích. Členové odborů ve Seattlu a v Los Angeles si odhlasovali, že stávku můžou kdykoliv vyhlásit. Vadí jim pracovní podmínky nebo hrozba zatýkání během šampionátu. Je světový unikát, který se zachoval v dané podobě pouze v České republice. Má zlatou medaili ze světové výstavy Expo Brusel z roku 1958 a Montreal z roku 1967. Její historie sahá do 17. století. Řeč je o vamberecké krajce, která jako první řemeslný výrobek v Česku právě získala evropskou zeměpisnou ochranu. Toto označení má podpořit prestiž tradičního krajkářství v Orlických horách a pod Orlicku a zároveň zákazníkům zaručit původ, kvalitu a výjimečný charakter výrobku. Ve vysílání Plusu je teď s námi Martina Rejzlová, etnoložka Muzea krajky Vamberk. Dobrý den.
10: Dobrý den, všichni srdečně zdravím z Vamberka.
4: Čím je vaše krajka specifická? V čem se liší od jiných krajek?
10: Vamberecká krajka má svůj specifikum v tom, že je tady za prvý po několik set let neustále udržovaná a stále se v rodinách paličkuje, ale hlavní její krásou je, že je perfektně precizně vyrobená. Krajkářky na Vamberecku přesně vědí, kolik kde mají použít párů paliček, aby krajka byla doopravdy dostatečně pevná a ten zákazník vlastně ví, že kupuje tu největší kvalitu vždycky tady od nás z Vamberka.
4: No a jak daleko, paní Rejzlová, do historie tato tradice sahá a jak se předávala do dnešní doby?
10: Historii bychom mohli tak shrnout asi od 30leté války, kdy do Vamberka přichází Magdaléna Grambová. Byla to šlechtičná, byla to manželka Kašpara z Grambu, který právě dostává toto panství. A Magdaléna byla velice podnikavou ženou a zjistila, že jsou zde zručné ženy, možná už i krajkářky bychom mohli nazvat, a přivezla jsem učitelky z Flander, kteří začali zde krajkářky, místní krajkářky vyučovat jemnou západoevropskou krajku. Ta se tady udržela až do současnosti, samozřejmě za podpory ještě dalších významných šlechticen, jako například Marie Terezie, a pak na konci 19. století vznikla i ve Vamberku první krajkářská odborná škola, která je ve Vamberku dodnes. A díky této nepřetržité toku těch krajkářek se ta tradice u nás udržela až dodnes a předávala se vlastně po generace z maminky na dceru, z dcery pak dál, a je ta tradice tady neustále živá.
4: Je vamberecká krajka záležitost jen ruční práce, anebo bylo a je možné ji vyrobit také strojově?
10: Ano, vambereckou krajku lze vyrobit i strojem. Vlastně polovina 19. století, průmyslová revoluce, začala se krajka pásková nahrazovat právě strojovou výrobou, ale na Vamberecku věděli, že tím vlastně ty krajkářky by přišly o svoji práci. Tak se začaly vytvářet úplně jiné vzory, začaly se vytvářet například límce, náhrdelníky, vsadky do polštářů, paličkované dečky. A to už strojem nikdy neuděláte. Takže ve Vamberku šlo současně jak ta strojní krajka, tak vedle toho stále byla ta ručně paličkovaná.
4: No a je vamberecká krajka, nebo respektive takto, co pro vamberecké krajkářky a krajkáře, ale i město samotné znamená zisk evropské zeměpisné ochrany, tak jak jsme ho už zmiňovali v úvodu?
10: Já si myslím, že to je další taková podpora toho krajkářství, prestiž pro to místní krajkářství. V dnešní době je velký problém se i uživit, protože je to náročná práce. Ty mladé krajkářky spíš přemýšlí i o něčem jiném. A právě pro ty další generace je i toto evropské označení původu, aby i ten koncový zákazník, který si pak tu vambereckou krajku zakoupil, věděl, že vznikla tady na tom území okolo toho Vamberka pod tím Orlickými horami. A je to další krok k tomu, aby se ta tradice tady udržela a aby například mladé krajkářky z krajkářské školy, kde například mají obrovskou radost, že toto ocenění máme, aby už z té krajkářské školy si říkali, máme tady takovouhle tradici, máme tady tohleto označení, a zkusila sama se tou krajkou uživit, jako to dřív bylo tady ve Vamberku typické, a ještě zaplať pámbu pár krajkáře, které se paličkováním živí, máme.
4: A kdyby si posluchači, paní Rejzlová, chtěli vambereckou krajku prohlédnout, kam byste je pozvala? Chystáte nějaké akce, kde ji chcete ukázat, zviditelnit?
10: No tak, To bych mohla teď povědat asi tak půl hodiny.
4: Tak to, tolik času nemáme, i když by to bylo zajímavé.
10: Chystá se mezinárodní krajkářské slavnosti na konci června 26. a 27. června. Bude tady velká sláva. Tento rok jsme ve spojení s krajkářkama ze Slovenska. Přijede sem i velká dechovka ze Slovenska, která podporuje vlastně ty krajkářky, a bude tady výstava slovinských krajkáře, krajkářské školy. A tady je taková malá perlička. Slovinské krajkářství dostalo evropské označení den před námi než naše vamberská, takže budeme určitě celou dobu slavit. A mimo to bych chtěla všechny pozvat na 12. bienále České krajky, která je součástí vambereckých slavností a je to taková prestižní soutěž. A v kostele se nám sešlo unikátních 950 vánočních ozdob. Takže bude návštěvník moc koukat na vše. Bude otevřená samozřejmě krajkářská škola a všechny srdečně zvu do našeho krásného muzea krajky ve Vamberku.
4: Je z čeho vybírat. Martina Lejzlová, etnoložka muzea krajky Vamberk. Díky moc, že jste s námi byla na Plusu.
10: Já taky děkuju, naslyšenou, a na všechny se těším ve Vamberku. Mějte se krásně.
11: Posloucháte Víkendový ranní Plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každou sobotu od 7:30 na Plusu.
4: Skoro 10 000 žáků a studentů se i během letošního školního roku zúčastnilo novinářského projektu Příběhy našich sousedů. Tvoří stovky krátkých rozhlasových reportáží. Některé z nich uslyšíte v příbězích 20. století. Teď krátká pozvánka k poslechu od Mikuláše Kroupy.
12: Žáci a studenti se brzo rozutečou na letní prázdniny. Mají za sebou spoustu práce. A to nejen ve školních lavicích. Tisíce z nich se zapojili do příběhů našich sousedů. Jejich úkolem bylo během školního roku zdokumentovat nějaký příběh z okolí školy. V příbězích 20. století tedy uslyšíte 12 krátkých studentských reportáží a budete překvapeni, jaké příběhy objevili. Například natočili vyprávění pana Jana Slámy, který žákům z Prahy 1 vyprávěl o svém dětství za druhé světové války.
13: Jan Sláma, narozený ve Vraněnech, byl takovým dárečkem pro své rodiče. Narodil se totiž 24. prosince 1929. V dětství hrával fotbal, například za Spartu, pak se s rodinou přestěhovali do Nové Vsi a následně pak do Prahy. V roce 1939 začala druhá světová válka a Česko bylo postupně obsazováno Němci. Že by se jich ale pan Sláma bál, to se říct nedá.
14: A já jsem jednou jel v tramvaji a ono tam jelo asi 6 těch Hitlerjungen. Křičeli a já jsem vycházel z tramvaje a jednou jsem nakop. Jo, no, já jsem ho nakop a teď oni se po mně brhli. To bylo na stanici, já jsem vyskočil z tramvaje a utíkal jsem pryč. Jo. Nakonec mě nechytli tedy.
15: Zkušenosti s německými vojáky ale nebyly ojedinělé a dotýkaly se každodenního života obyčejných lidí. Strach a nejistota se postupně stávaly běžnou součástí života ve městě. Právě takovou atmosféru zachycuje následující vyprávění.
14: V ulici byly tanky německé a my jsme jednou padli Němci, my jsme byli všichni v krytech, jo. To byly takový sklepy velký a tam byla taková místnost a tam byla celý dům tam vlastně byl, jo. A oni nás přivedli před dům, tam stály tanky a něco tam na nás řvali. Pak nás zase poslali zpátky do baráku, tak jsme šli zpátky do baráku. A pak druhý den tam někdo střílel.
15: Ne všechny události však skončily bez následků a některé z nich měly tragický dopad. Okupace znamenala nejen omezení svobody, ale i přímé ohrožení lidských životů. I krátké svědectví může ukázat krutost tehdejší doby.
14: Vyvedli ven, přes ulici byl takový parčík a tam jich 12 zastřelili.
16: Válka však nezasahovala pouze prostřednictvím vojáků v ulicích, ale také z nebe. Bombardování přinášelo chaos, strach a zkázu, které zasahovaly celé čtvrti. Na jeden z těchto okamžiků pan Sláma dodnes vzpomíná.
14: Já jsem šel do pojišťovny na Karlovo náměstí, byl jsem, jak je tam ten park, jsem tam šel a najednou strašné rány a to Američani bombardovali tu Prahu, jo. Tam kousek jsou Emauzy, ne? A oni na ty Emauzy spustili bomby a na tom Karláku do prvního domu spadla taky bomba.
13: Součástí každodenní reality okupace byl také německý jazyk, který zazníval na ulicích a ve všech situacích spojených s vojáky a úřady. Jeho přítomnost připomínala moc a autoritu okupantů.
14: A nejhorší bylo 39. rok, jo, když přišli Němci. Jo. To byla katastrofa, protože my jsme se museli učit německy ve škole.
16: Přestože se později pan Sláma stal radistou u československého námořnictva a na svých cestách po mořích celého světa zažil mnoho velmi nebezpečných situací, na své zážitky z dětství nikdy nezapomněl. Jeho příběh nám připomíná, že válka není jen součástí učebnic, ale skutečným životem obyčejných lidí. Vzpomínky Jana Slámy jsou důkazem odvahy, strachu i síly přežít dobu, na kterou se nesmí zapomenout.
4: To byla ukázka z pořadu Příběhy 20. století. Vysíláme ho v neděli večer po 20. hodině. A dnešní Radní plus uzavřeme v Městském divadle Brno. To dnes otevírá letní scénu na Biskupském dvoře. Večer tam uvede poslední premiéru letošní sezóny muzikál Jánošík a Van Aneb Na skle malované. Do repertoáru se vrací po 18 letech. Tentokrát přináší tvůrci v čele s režisérem Stanislavem Slovákem rokovější verzi. Snaží se tak navázat na polský originál z 60. let.
17: Co se já po horách nachodil, co se já pistolí nanosil.
3: Tak jako Angličané mají Robina Hooda, Češi Václava Babinského, Slováci s Poláky se přou o zbojníka Jánošíka. V novém nastudování ho stvární Libor Matouš.
18: Myslím si, že to je takový temperamentní, sympatický, dobrý člověk, který samozřejmě může v něčích očích dělat třeba něco špatného, jakožto třeba zbojničení, ale myslím si, že k tomu má svoje vnitřní důvody a myslím si, že je to vlastně správný kluk.
3: Jeho rebelství ale naruší láska k dívce v podání Lesany Krauskové.
19: Já si myslím, že ho to ovlivní pozitivně, protože najde i jiný smysl svého života, ale vlastně je to i motivací k tomu, proč vlastně přestane vidět smysl ve věcech, v životě, v tom, co dělá.
3: Legenda o Jánošíkovi má několik variant. Pro brněnskou inscenaci jsou ale stěžejní tři její části.
18: Zbojník se narodí, miluje a zemře. A o tom vlastně je příběh Jánošíka.
3: Příběh zpracovalo Městské divadlo Brno po 18 letech. Tentokrát se od folklóru posouvá k rokovější verzi.
20: Dnes jsme si řekli, že to trošku zbavíme víc housliček a zbavíme to víc takové té ornamentality, víc big beatu, víc se vrátíme do takového industriálu, trošku budeme tvrdší. On i ten originál v podstatě polský je big beatový, velmi jakoby silný a tvrdý.
3: Z hudební scény se navíc jeviště přesunulo pod širé nebe.
20: My jsme se rozhodli, že tím, že to hrajeme na Biskupském dvoře, že se zkusíme odpreparovat od všech těch štítů hor a od těch lesů a pastvin a spíš budeme vycházet z toho prostředí. Ti kluci byli popravováni na náměstích, na nádvořích a na Biskupských dvorech.
3: Specifickému prostoru tvůrci přizpůsobili i děj, ve kterém se zbojníci z Pandury neustále hádají o svou pravdu.
20: Jeden z inscenačních klíčů jako pomohlo, že vlastně hrajeme tu skupinu hereckou, která přijde, roztáhne si i ty šibenice a hraje to divadlo o té legendě, o tom Jánoši, ale vlastně se to netýká jenom jeho, ale týká se to kohokoliv, kdo prostě vevnitř bojuje jakoby o nějakou svobodu nebo o nějakou lásku svoji vnitřní.
3: Na Biskupském dvoře v Brně uvidí diváci muzikál Jánošík a neb na skle malované do 5. července. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
21: Při vyslovení slova státní bezpečnost nebo Bartolomějská, tak mnozí lidé prostě propadali panice.
22: Hlasy paměti, podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
23: Když to podepíšeš, půjdeš zítra domů, když to nepodepíšeš, čeká tě špagát.
22: Tentokrát o spolupracovnících státní bezpečnosti. Hlasy paměti najdete už teď na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
4: Sobotní Radní plus je na konci. Jsme rádi, že jste byli s námi a zůstaňte. Za chvíli po 9:30 vysíláme třeba pořad Zaostřeno. Budu tu hned po zprávách.
24: Přeji hezkou sobotu, je 9:30.
11: Český rozhlas Plus.
24: Pa Papež Lev XIV. Zahájí návštěvu Španělska. V poledne se v Madridu setká s královským párem a odpoledne navštíví Centrum pomoci bezdomovců. Během dalších dnů papež vystoupí ve španělském parlamentu nebo požehná nové nejvyšší věži chrámu Sagrada Familia v Barceloně. Cestu zakončí na Kanárských ostrovech. Jeho návštěva potrvá do 12. června. Španělsko naposledy navštívil papež Benedikt XVI. V roce 2011. Obyvatelé Višňové na Příbramsku odmítli výstavbu větrné elektrárny nebo elektráren na území obce. Proti záměru hlasovala v pátečním referendu většina voličů. Referendum je tak platné a závazné. Vyplývá to z informací na webu obce. Dva větrníky chtěla na území Višňové vybudovat společnost ČES. Ruský prezident Vladimir Putin zatím nevidí smysl ve schůzce se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Vyjádřil se tak během Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra v reakci na Zelenského otevřený dopis, ve kterém ukrajinský prezident šéfa Kremlu vyzval, aby se spolu sešli a dohodli se na ukončení války. Putin některé části listu označil za hrubé. V Česku má potíže s početím 15 až 20% párů. Upozorňuje na to dnešní Národní den neplodnosti. Za problémy může často i životní styl. Lidé totiž mají sedavá zaměstnání, což může u mužů vést k poklesu počtu spermií. Otěhotnění komplikuje taky pití alkoholu, kouření, obezita nebo nadměrný stres. Francie si připomíná vylodění spojenců v Normandii před 82 lety. Konají se koncerty, piety i přehlídky historických vozů. Do francouzské Normandie dorazila taky řada amerických veteránů. Invaze britských a amerických vojáků 6. června 1944 byla jednou z nejdůležitějších událostí druhé světové války. Jen první den se do ní zapojilo na 160 tisíc mužů. Parkování v centru Jihlavy je ode dneška zdarma po celý víkend, rozhodlo o tom vedení magistrátu. Dosud bylo možné auto v takzvaných fialových a oranžových zónách bezplatně odstavit jen v neděli. Změnit režim se Jihlava rozhodla na základě nízké vytíženosti. Magistrát bezplatnými sobotami přijde o zhruba 2 miliony korun ročně. Státní okresní archiv v Klečůvce u Zlína dnes pořádá Den otevřených dveří. Při té příležitosti mimořádně vystaví originál zlínské matriky se zápisem o narození Tomáše Bati i jeho starších sourozenců Anny a Antonína. Dokument je uložený v Moravském zemském archivu v Brně a originál není běžně přístupný. Archiv akci pořádá společně s Dnem otevřených dveří dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Z vozovny na Podvesné tak bude do Klečůvky až do 16 hodin pravidelně vyjíždět autobus. 1. červnová sobota bude slunečná, odpoledne má ale od jihozápadu přibývat mraků a na západě Čech se místy přidají přehánky, ojediněle i bouřky a naměříme 21 až 26 stupňů, na horách bude kolem 16. Tolik zprávy a teď už pořad zaostřeno.
0: Češi se rychle učí, jak sdílet elektřinu, kterou si sami vyrobí. Už víc než rok platí série zákonů, která to umožňuje. Podle údajů elektroenergetického datového centra si Češi nasdíleli už přibližně 80 GWh elektřiny. To odpovídá objemu roční spotřeby asi 30 tisíc domácností. Komunitní energetiky se účastní jak jednotlivci, tak podnikatelé nebo celé obce a města. Proč to dělají, jaké jsou benefity a vize dalšího rozvoje a co jsou naopak bariéry a nevýhody sdílení elektřiny a jak to funguje v zahraničí. O tom bude dnešní vydání pořadu Zaostřeno, u kterého vás vítá Jan Kaliba.
1: Zaostřeno.
0: Nejčastěji Češi komunitně vyrábějí a odebírají elektřinu vyrobenou ze slunce. Existují ale i projekty na komunitní větrníky a sdílet jde i elektřinu vyrobenou z vody či bioplynu. Vznikají také komunitní bateriová úložiště a pokud jde o model sdílení, s přehledem nejčastější se jmenuje aktivní zákazník a umožňuje posílat si elektřinu třeba z rodinného domu do bytu. Mezi první Čechy, kteří to začali využívat hned, jak to nová legislativa umožnila, patří Michal Beneš. Vypravil jsem se za ním do Křečhoře u Kolína, kde mimo jiné co by nezávislý vykonává funkci starosty.
2: Do energetického datového centra jsem se registroval na počátku roku 2025, takže jsem pravděpodobně byl jeden z prvních, kdo tak učinil.
1: Vešli jsme teď tedy do technické místnosti.
2: V technické místnosti vidíme střídač, vidíme tady pojistkovou skříň, která k tomu musí být, a jsou tady také dva sloupce baterií. Dům je napájen vyrobenou elektrickou energií i v době, kdy sluníčko samo o sobě nesvítí.
0: Za přibližně rok a půl se do systému sdílení elektřiny v Česku zapojilo přes 40 000 výrobních míst a střecha Michala Beneše je jedním z nich.
2: Je to 16 panelů fotovoltaiky, jsem od zhruba března do října soběstačný a nenakupuju téměř žádnou elektrickou energii od distributora a obchodníka.
0: Když jste se tedy potom rozhodl zapojit, když to nové zákony umožnili do toho sdílení, co to znamenalo v tu chvíli?
2: Znamená to zejména registraci do energetického centra, které po vás chce váš výrobní EAN, což je nedílná součástí fotovoltaické elektrárny, dále zadání ostatních EANů, na které budete sdílet. Je to malinko těžší proces než registrace v e-shopu, jen se vždy musíte s tou spotřebou trefit do té výroby, to znamená tu elektrickou energii spotřebovat v těch daných 15 minutách, ve kterých ji na tom domě i vyrobíte. Vzhledem k tomu, že jsem sdílel do bytu svých rodičů a na naší rodinnou chalupu, tak nepřicházelo v úvahu nějaké finanční vyrovnání, takže spíš šlo o ten dobrý pocit toho nějakým způsobem efektivně využít přebytky, které z té fotovoltaické elektrárny zprava vždycky jsou.
0: Teď už Michal Beneš sdílí elektřinu nejen s vlastní rodinou v režimu aktivního zákazníka. Letos vstoupil o úroveň výš do místního energetického společenství Podlipansko. Takovýchto energetických společenství je v Česku přibližně 150. Elektřinu si v jejich rámci může navzájem sdílet až 1000 jednotlivců, podniků i obecních budov. Pouštějí se do toho většinou obce, ale v Děčíně se rozhodla od spodu vybudovat energetické společenství na svou pěst skupina nadšenců.
5: My vlastně tady bydlíme v tuhle chvíli už třetím rokem. A jelikož jsme chtěli bydlet co nejvíc ekologicky a komunitně, tak jsme hledali různý způsoby.
0: Stojíme v Děčíně s Kateřinou Holou a Jakubem Šmídem na zahradě vily Diana. Je důležitou součástí vznikajícího energetického společenství. A je to německá secese.
5: Je to tak. Bydlí se tady skvěle. Máme třeba slepice, záhony na zahradě a pěstujeme si zeleninu.
0: Viděl jsem, že už něco raší.
5: Něco už raší, nějaký saláty, řetkvičky se nám letos fakt daří. My jsme pak zvažovali i tu vlastní fotovoltaiku. Ale když jsme se podívali na naši střechu, ta je velmi členitá a navíc máme památné platany na našem pozemku.
0: A tak se 11 obyvatel vily spojilo s dalšími místními lidmi a rodinami, aby si lokální nízkoemisní elektřinu mohli vyrábět jinde a potom ji společně sdílet. Vzniklo energetické společenství SK Žárovka, které teď schání peníze na první fotovoltaiku. Tu pak nechá nainstalovat na střechu domu Jakuba Šmída, jednoho z členů spolku.
6: Já žádný památný platany nemám na zahradě, to je moje velká výhoda. My jsme se dali dohromady někdy před 2 lety, protože i nás na Lesný zajímalo nějaké ekologické možnosti získávání energie. V tom energetickém spolku je 6 domácností.
5: Pro mě třeba v tom je fakt hodně důležitý, aby jsme všichni ušetřili nějaký peníze, měli vlastně nějakou stabilní energii, na kterou se můžeme spolehnout. To bylo taky za té energetické krize, že ty velké firmy, od kterých teď tu energii dostáváme, tak vlastně jejich výdělky se strojnásobily, zatímco prostě počet lidí v energetické chudobě se zdvojnásobil, a to podle mě rozhodně není fér a tak by to nemělo vypadat.
0: Jakub Šmíd a Kateřina Hola a další členové komunity energetické směřují tedy k cíli. Vy, Jakub Šmíd, tady máte dům kousek za Děčínem, kde ta fotovoltaika jde udělat. Spolek ještě žádnou nemá, u vás bude ta první.
6: A potom se začneme rozšiřovat a začneme do toho spolku přijímat další lidi s fotovoltaikama i bez.
5: Náš cíl byl vlastně přiblížit komunitní energetiku i lidem, kteří v ní normálně nejsou zahrnutí. My jsme chtěli, aby v ní mohli být lidi, kteří nemají technické vzdělání, mladí rodiny s dětma, ženy samoživitelky, právě ty, kteří vlastně ty úspory na té energii často nejvíc potřebují a jsou nejvíc ohrožený třeba energetickou chudobou. Takže náš cíl je vlastně prošlapat tuhle cestu a potom vytvořit takový blueprint, který právě těmhle lidem můžeme poskytnout, aby měli už tu cestu k té komunitní energetice mnohem jednodušší.
0: Říkají Kateřina Hola a Jakub Šmíd, členové společenství asi 40 lidí, kteří se snaží vybudovat komunitní energetiku skutečně od spodu a dát návod i ostatním. Velmi aktivní ve sdílení elektřiny jsou v Česku města a obce a k lídrům mezi nimi patří Liberec. Výroba a sdílení vlastní energie ze slunce zároveň městu podle jeho propočtů už teď v počátcích projektu ušetří přes 3 miliony korun ročně. Před libereckou radnicí se pracuje a opravuje. K natáčení jsem si také vybral den, kdy je zatažená obloha a prší, ale z dlouhodobého pohledu Liberec sází
1: na výrobu energie ze slunce a taky na její aktivní sdílení. V tom chce toto město patřit k lídrům v rámci celé republiky.
7: Primárně byla energetická krize. V podstatě to začalo být obrovský téma. Energie vystřelili do prostě nebeských výšin. To byl ten hlavní důvod, že se Liberec, tak ostatní města tady v republice začaly o energetiku a energie zajímat.
1: Popisuje Miloslav Matocha, vedoucí odboru energetického managementu města Liberec. To založilo energetické společenství, do kterého se brzy chystá vpustit i další právnické nebo fyzické osoby. Už teď vyrábí a sdílí elektřinu v rámci městských budov. Typicky asi 40% vyrobené energie se spotřebuje přímo v daném objektu, zbytek se posílá do dalších budov ve vlastnictví města a jen jednotky procent tvoří přetoky prodávané do sítě.
7: Vybrali jsme ty nejšikovnější objekty, které měly v pořádku střechy, byly správně osluněny, byly ve správném stavu a tam jsme vystavili prvních 10 fotovoltaických elektráren a budeme dál budovat střešní fotovoltaiky.
1: Tereza Krpková je místopředsedkyní energetického společenství Liberec.
8: Máme 75 odběrných míst a 10 výrobních míst.
1: A my se procházíme teď po chodbě liberecké radnice, která je také zapojená. Vidíme tady svítit světlo, krásný křišťálový lustr na chodbě, tak ten jede na fotovoltaiku komunitní libereckou.
8: Tak podíváme se na naši největší fotovoltaickou elektrárnu, kterou máme na základní škole Broumovská.
1: Tereza Krpková to ladí na svém telefonu a ukazuje mi v aplikaci.
8: Krásně vyrábíme 20 kW a něco nám jde do přetoku, do toho sdílení, takže by se dalo říct, že tato chodba je z části napájená tím sdílením z té obnovitelné energie.
7: Budeme určitě budovat komunitní baterku, která by nám pomohla to sluníčko z poledne přenést na noc. Vždycky budeme závislí na dodávkách z přenosové soustavy, ale chceme mít výrazný podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů.
1: Říká Miloslav Matocha, město Liberec je co by jediné z Česka i součástí mezinárodní sítě inteligentních a klimaticky odpovědných měst, která se snaží co nejrychleji snižovat emise skleníkových plynů. Pavlína Tvrdíková má na starosti zapojení města Liberce do této sítě Net Zero Cities 2030, včetně spolupráce s dalšími členskými městy.
9: Mě hned napadá Turku, Nant, Lublaň, patří tam Bratislava, Košice, spoustu dalších, Barcelona, ze všech států tam najdete zástupce.
1: Dá se říct tedy i ze všech koutů Evropy a vy jste zmínila tu spolupráci, v čem spočívá ta spolupráce, na čem přesně spolupracujete?
9: Je to vlastně i jedním z nosných prvků celé té mise, maximálně sdílet nějakou naši dobrou zkušenost, učit se mezi sebou vzájemně, aby se maximalizovala replikace nějakých úspěšných řešení. Třeba to byl vlastně i případ toho, kdy jsme připravovali komunitní energetiku, tam nás propojili vlastně nějakými španělskými nebo belgickými regiony, které už tu zkušenost měly.
1: Hlavním cílem toho být mezi těmi Net Zero Cities je dosáhnout klimatické neutrality do roku 2030 v Liberci a být zároveň chytré město. Co si pod tím má člověk představit?
9: Spoustu věcí. A když to řeknu úplně zjednodušeně, potřebujeme zrealizovat určitá opatření technická, abychom byli schopni snižovat ty emise skleníkových plynů, ať už se jedná o různá opatření rekonstrukce budov, aby se snižovala jejich energetická náročnost, ať už se jedná o energetiku, o komunitní energetiku, budování obnovitelných zdrojů energií nebo elektrifikaci dopravy. To všechno vyžaduje učinit určité, řekněme, technické investiční kroky. A druhá stránka věci je potom ta komunikace, osvěta, vzdělávání, kde my potřebujeme efektivně opravdu komunikovat, spolupracovat se všemi klíčovými aktéry z území města. Potřebujeme, aby chápali důležitost toho tématu, byli třeba i ochotní přizpůsobit trochu své chování, aby bylo reálné ty emise snižovat. Jo, teď třeba mluvím o změně dopravního chování, protože když se podíváme na současné geopolitické dění, tak už to není jenom o ekologii nebo celkovém well-beingu obyvatel, ale už je to i o nějaké bezpečnosti, energetické bezpečnosti, soběstačnosti a celkové rezilienci města, což si myslím, že v dnešní době je opravdu důležité.
1: Jsou i obavy typu, no tak oni nám tady do 4 let jako vypnou automobilovou dopravu a budeme po Liberci jezdit všichni na kole?
9: Určitě ano, ale my celou dobu říkáme, že nepřipravujeme opatření, která by lidi otevřeně k něčemu tlačila. Naše role je spíš v tom nastavit ty podmínky tak, aby pokud chtějí používat elektromobil, vlastnit elektromobil, tak vybudovat dobíjecí infrastrukturu. Prostě připravit jim ty podmínky, aby se mohli chovat tak, jak je žádoucí pro klimaticky neutrální město.
1: A rok 2030 je za 4 roky. Jste opravdu na cestě k tomu, že to Liberec zvládne a bude klimaticky neutrální? To znamená ty uhlíkové a další skleníkové emise vypuštěné nad rámec nějakého přírodního cyklu, že budou opravdu na nule, v rovnováze?
9: My, když jsme si nechali vypracovat emisní inventuru města, tak největší problém jsou budovy. Takže největší díl opatření leží za těmi budovami, renovace budov, výměny zdrojů vytápění, takže vlastně ty budovy se nám přelévají do energetiky. Energetika a určitě následuje i doprava, zejména soukromá automobilová, soukromá nákladní doprava. My kalkulujeme samozřejmě i s nějakými reziduálními emisemi, ale doufáme, že se nám podaří výraznou část těch emisí snížit. Ale současně celou dobu i říkáme, že ten náš cíl do roku 2030, ten primární cíl je nastavit ten ekosystém takovým způsobem, aby se do budoucna něco takového, jako ta klimatická neutralita, mohlo stát.
1: Když vezmeme tu celkovou atmosféru teď vůči ochraně klimatu, třeba i ze strany současné vlády, to znamená státu, je to něco, co vám to směřování komplikuje?
9: Samozřejmě, že ta politika celorepubliková to všechno ovlivňuje. Ovlivňuje to priority, co bude financované, jak bude nastavená legislativa, ale současně ve chvíli, kdy se budeme soustředit na bezpečnost, finanční úspory, zdraví, celkový well-being. Tam se zase naopak otevírá velká příležitost, protože asi každé město teď bude více přemýšlet nad tím, jestli dokáže být v té turbulentní době nějakým způsobem rezilientní. My potřebujeme tu komunitní energetiku posouvat dál, abychom byli opravdu nezávislí a soběstační, ale pro členy komunity už je v tuhle chvíli nastavena nějaká cena elektřiny, která je pro ně výrazně nižší.
1: Říká Pavlína Tvrdíková o členství Liberce ve Sdružení evropských měst, která usilují o co nejrychlejší odklon od fosilních paliv. Některé komunity ke snížení emisí a ke sdílení elektřiny chtějí využít i větrnou energii. Kolem možné stavby větrných elektráren se v Česku teď vede hodně vzrušená debata a v řadě obcí lidé v referendech zamítli možnou stavbu větrníků ze strany investora. Obce, podniky a lidé sdružení v Enerkomu Opavsko se naopak sami rozhodli, že by rádi postavili svou vlastní komunitní větrnou elektrárnu. Natáčel s nimi kolega Martin Knitl.
10: Panely na střeše jsou dobré, ale až moc závislé na ročním období. Není to stabilní, naznačuje plány předseda spolku Jiří Krist.
12: Nutně potřebujeme něco na zimu a taková 5,5 megawattová větrná elektrárna někde na Vítkovsku by nám výrazně pomohla, aby jsme lidem mohli nabídnout levnější elektrický proud.
10: Přímo by to mohla být větrná elektrárna spolku?
12: Spolkovou. My žádnou jinou nechceme, protože my chceme lidem slíbit na 20 let dodávku stabilně levné elektřiny. A to můžeme garantovat jenom, když to bude naše turbína.
10: Nechce zatím prozrazovat, kde bude větrník stát. I kvůli tlaku dezinformací. Veřejná anketa v dané obci na Opavsku je podpořila, řeší pronájem pozemků a úvěry. Nejde o málo, turbína bude stát asi 250 milionů korun.
12: My spoléháme na to, že bychom tu akci zadali v režimu design and build. Naším partnerem je velmi spolehlivá firma, která staví větrné elektrárny od roku 2006. Vybrali jsme si takového partnera a na toho bychom většinu té byrokracie přehodili.
10: Máte nějaký odhad, kdy by mohla stát?
12: Do roku 2030.
10: Před 4 lety to byl první spolek s názvem Enerkom, teď je jich už v Česku asi 30. Ten opavský má 100 členů, vyrobený a sdílený výkon dohromady přes 500 kWp. Dezinformace, útoky na sítích. Je těžké podle dalšího člena spolku Petra Chrousta pořád něco vysvětlovat.
13: Oni použijí vždycky malinký kousíček, střípek pravdivé informace a na to nabalí absolutně nepravdivý až lživý obsah, který potom prezentují a ty lidi znejistí potom.
10: Komplikuje to i to samotné komunitní sdílení, třeba že lidé jsou nedůvěřiví?
13: Naopak, my jsme jakoby začali komunitní energetiku nabízet jako zajímavý nástroj, jak když už by se někde stavěla třeba větrná elektrárna, aby ti lidé, kteří v té obci žijí, kde se staví, dívají se na ní, aby z ní měli ještě nějaký benefit jiný, než je třeba jenom příjem do obecního rozpočtu, a ta energie je naprosto přirozený benefit přímo z té elektrárny těm lidem v té obci.
10: Spolek působí ve dvou okresech, na Opavsku a Bruntálsku, a má podle Jiřího Krista svou vlastní statistiku podpory a nebo naopak odporu veřejnosti.
12: Ukazuje se, že třetina obcí jsou ti inovátoři, kteří rádi naskakují na ty nové věci, tam to jde samo. Třetina, tam je to těžké a ti čekají až do poslední chvíle a už to dělají všichni, tak začnou. No a ti zbylí, ti jsou někde mezi tím. Jo. Někdy se přidají, někdy se nepřidají, ale to je v pořádku a nemůžeme počítat, že se to podaří za pár týdnů ve 100%.
10: Právě tady na Opavsku je řada měst i vesnic, které byly průkopníky fotovoltaiky a sdílení vyrobené elektřiny. Členové komunitního spolku proto věří, že se svého větrníku, který rozsvítí žárovku v sousedním domě anebo třeba na opačné straně okresu, opravdu dočkají.
0: Na Opavsku natáčel Martin Knitl a další kolega Jakub Lucký se vydal do Dánska, kde je komunitní energetika, včetně té větrné, už běžnou součástí života mnoha obcí, jako je třeba Skorup na jihu země.
14: Teď jsem zaparkoval tady před místním kulturním centrem. Tam nahoře zasedá teď schůzka energetické komunity. Ale teď, když se dívám, tak vlastně tady jsou solární panely nahoře na střeše. To možná jsou jejich.
15: Začali jsme ustavovat energetickou komunitu v roce 2022 a loni na podzim se nám podařilo spustit vlastní produkci.
16: Vysvětluje Stine Scott Stensnova, šéfka celé komunity, která funguje jako družstvo. Zaplatíte vstupní poplatek a pak už odebíráte energii, kterou produkují ostatní členové komunity.
15: Naše větrníky vlastní soukromník. Ten je členem naší komunity a prodává elektřinu komunitě za rozumnou stabilní cenu. Od komunity si ji pak kupují její členové, opět za pevnou cenu. Třeba Thorsten má na domě solární panely a tak jeho elektřinu používám teoreticky já doma v kuchyni.
16: K větrníkům patří právě i panely, které jsou kromě soukromých domů taky na kulturním centru. Tam už je přidala s pomocí dotací právě energetická komunita. Když elektřina chybí, dokupuje ji komunita ze sítě. Ekonomicky prý celý proces neznamená významné úspory nebo výdělky, ale všichni se zdají být spokojení.
15: Jernovi, který vlastní větrníky, je to vlastně jedno, jestli je to plus nebo mínus pár tisíc. Je hlavně rád, že má stabilní cenu, ne jako na energetickém trhu. A hlavně je součástí naší komunity a chce, aby to tu vzkvétalo.
16: Výsledkem jsou třeba dvě nabíječky elektroaut, které stojí před kulturním centrem a které může použít kdokoliv, třeba i návštěvníci nebo turisté. Zřízení celé energetické komunity ale podle Stine i Thorstena byla neuvěřitelná spousta práce.
17: Víme, že je možné dosáhnout i velkých změn, ale kdybychom tehdy věděli, co všechno to bude obnášet, tak bychom si to možná rozmysleli.
16: Vyřizování prý bylo hodně a nebýt jednoho z grantů, který jim umožnil získat odborné konzultanty, možná by dnes ještě nefungovaly. Teď pevně doufají, že se jejich práce zúročí a skoro bude vzkvétat.
0: Reportuje z jihu Dánska Jakub Lucký.
11: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Vracíme se do reality českého sdílení elektřiny. Nově existuje také interaktivní mapa Česka, kde si můžete najít už fungující energetická společenství. Pokud byste chtěli začít sdílet elektřinu ve velkém, nejen z domu do bytu, můžete si najít nejbližší skupinu a připojit se. Mapu zprovoznila Unie komunitní energetiky, která sdružuje zástupce samospráv, firem či profesních sdružení se zájmem sdílení elektřiny v Česku dál rozvíjet. Povídal jsem si s projektovou manažerkou Unie Sandrou Čumič a nejprve se zeptal na to, jak rozvoji komunitní energetiky v Česku paradoxně pomáhají energetické krize, jako je ta současná Hormuzská nebo předtím ta po plošném vpádu Ruska na Ukrajinu.
19: Právě v roce 2022 v Česku začal výrazně ten zájem růst o komunitní energetiku, protože právě lidi se začali uvědomovat, že být závislej na přísunu energií z jiných zemí, které třeba nejsou úplně tak stabilní, může být vlastně hrozba. Proto právě to byl čas, kdy začaly vznikat nějaký první takový tendence, jak vstoupit do komunitní energetiky.
3: Vznikly vlastně tři na sebe navazující zákony, ten poslední zhruba před rokem nebo rokem a něco. Jak rozvinutá je komunitní energetika a sdílení elektřiny v Česku?
19: Když to porovnáme s jinýma evropskýma zeměma, tak vlastně u nás už je to hezky našlápnutý, jak ta legislativa, tak ta nám umožňuje spoustu právě už jako těch vznikajících energetických společenství, které na naší mapě jich je znázorněných přes 120. To je dost, když teď jsem byla na zahraniční konferenci, tak právě z toho byli všichni nadšení, že jako už tady máme přes 100 energetických komunit a že vlastně už se nám to tady rozjíždí.
3: Setkáváte se s tím, že lidé vědí, co to je sdílení elektřiny, komunitní energetika, anebo většina lidí ještě netuší, že taková možnost existuje a je potřeba to hodně vysvětlovat?
19: Já myslím, že spíš ta druhá varianta. Jsme tady v naší takový jako společenský bublině nadšenců a vlastně těch, kteří tomu rozumí a vidí zatím všechny ty možnosti a ty výhody, ale potom, když třeba jenom o tom mluvím s mojí rodinou, tak vůbec netuší, o co jde a máme vlastně publikace od toho, jak nastavit energetické společenství až po to, jak začít sdílet, takže určitě to je něco, co bych doporučila, je to napsané jednoduše, aby to právě pochopili i lidi, kteří se v tom vůbec neorientují a mohli se zapojit.
3: Jaké jsou třeba tři největší výhody, které většinou zmiňujete?
19: Určitě zmiňujeme, že jsou možné úspory za tu elektřinu, i když to vlastně v současnosti není to hlavní. To hlavní bych řekla, že je vlastně ta možnost mít větší energetickou nezávislost a kontrolu nad tím, odkud energie pochází, jak se využívá. Hlavní vlastně ten cíl je využívat tu energii víc lokálně, spotřebovat ji lokálně, vyrábět ji víc lokálně a to vlastně potom pomáhá snižovat závislost na dovozu energie nebo nestabilních cenách na trhu taky.
3: Jaké to má naopak nevýhody, když to srovnáme třeba s tím, že někdo zkrátka odebírá centrálně, zaplatí si jednoduše účet jednou za měsíc a nemusí vlastně na nic kolem toho myslet?
19: Ta nejistota v tom, protože furt je to nový téma, je to novinka, která vlastně tady furt se zkouší, jak nejlíp to nastavit, jak nejlíp nastavit business modely, aby to vlastně vycházelo těm energetickým společenstvím. Zároveň myslím si, že zatím hodně lidí vidí nějakou jako počáteční investici třeba do těch solárních panelů a je zatím poměrně dost práce v případě, že si chcete založit své vlastní energetické společenství. Věřím ale v to, že jakmile se to posune a ty cesty budou prošlapený, tak víc a víc lidí uvidí tu výhodu v tom a budou se chtít zapojit.
3: Je ta byrokracie kolem toho tou největší bariérou v současnosti?
19: Určitě je to ta byrokracie. Zároveň je důležitý říct, že teďkon v Česku, ale zároveň i v jiných zemích střední Evropy, tak vznikají takzvaný one-stop shopy, což budou poradenský centra pro komunitní energetiku, zejména pro energetické společenství, který právě s tou byrokracií, ale i s legislativníma otázkama, s technickými otázkama a s socioekonomickými otázkama a ještě finančními otázkama, aby jim pomohli jim ulehčit tady tu práci, aby to bylo jednodušší, možná i víc srozumitelnější pro nový lidi, kteří se chtějí zapojit do komunitní energetiky.
3: Je z vašeho pohledu něco v legislativě, co by ještě se mělo pohnout, změnit, aby sdílení elektřiny, komunitní energetika v Česku byly přístupnější?
19: Ještě spoustu věcí, které se musí změnit, aby ještě to bylo více přístupnější pro ty energetické komunity. Teďkon vlastně nastal velký posun v energetické komunitě, kdy se vytvořil program Komuner, který nově umožňuje podporu investic energetických společenství do obnovitelných zdrojů nebo do bateriových úložišť a vlastně tím se komunitní energetika může postupně posouvat od toho samotného sdílení víc směrem k budování vlastních lokálních obnovitelných zdrojů, což je velký pokrok. A právě si myslím, že to může pomoct tomu dohnání té naší legislativy. Česko vlastně teď legislativně je víceméně na úrovni právě Dánska, Španělska, Francie. Co nám ještě chybí, aby jsme byli celkově na úrovni tady těch jako vyspělejších zemí. Ta praktická část.
18: Slyšeli jste rozhovor se Sandrou Čumič, projektovou manažerkou Unie komunitní energetiky a právě tomu, jak se v Česku po schválení nové legislativy rozvíjí sdílení elektřiny, jsme věnovali dnešní Zaostřeno. Tento pořad má svou sekci na webu plus.rozhlas.cz, kde tento díl najdete a můžete se k němu kdykoliv vrátit. Pod názvem Zaostřeno ho objevíte i v aplikaci Můj rozhlas nebo dalších podcastových aplikacích. Příjemný poslech Českého rozhlasu přeje Jan Kaliba.
4: Radioservis představuje audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce. Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
20: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
4: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
20: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
24: Pěkné dopoledne, je 10 hodin.
11: Český rozhlas Plus. Zprávy.
24: Jednostopé dopravní prostředky od úterý kontrolují čeští policisté, zatím zaznamenali 600 přestupků. Kuba pozastavuje platby kartami Visa a Mastercard, reaguje na americké sankce. Tři týmy architektů dnes ve Špindlerově mlýně představí své návrhy na proměnu centra horského střediska. U poslechu zpráv Plusová vítá Monika Vrchotová. Na motorkáře, cyklisty a jezdce na elektrokolech a elektrokoloběžkách se od úterý zaměřili čeští policisté. Celoevropská akce Two Wheelers v Česku skončí dnes. Do pátečního poledne hlídky zaznamenaly skoro 600 přestupků. Kompletní výsledky akce policie představí v pondělí. Co při těchto kontrolách zjišťují pražští policisté, popisuje jejich mluvčí Jan Rybanský.
21: Policisté v průběhu této kontroly se zaměří na řidiče, zdali neřídí pod vlivem alkoholu, drog nebo nemají zákaz řízení. Samozřejmě kontrolují také technický stav vozidla.
24: Nejčastěji pražští policisté řešili právě špatný technický stav, a to třeba chybějící blinkry, registrační značky nebo sjeté pneumatiky. Na Kubě ode dneška nebude možné platit kartami Visa a Mastercard. Kubánská centrální banka o tom rozhodla poté, co vůči zemi uvalily Spojené státy další sankce. Kvůli pokračujícímu americkému tlaku Karibský ostrov postupně opouští významné zahraniční firmy.
22: Desítky svých hotelů uzavřely velké řetězce Melia nebo Blue Diamond. Firmám na Kubě totiž hrozí americká vláda dalšími postihy, pokud nepřeruší vztahy s vojenským konglomerátem GSA. Na ten je navázaná i společnost, která na Karibském ostrově platby mezinárodně uznávanými kartami zprostředkovává. Kubánská vláda tvrdí, že americká strategie, včetně energetické blokády, je nátlakem na běžné Kubánce. V reakci na to americký prezident Trump řekl, že Kuba je už teď stát v úpadku. Konec platebních karet na ostrově komplikuje práci taky organizaci OSN Světový potravinový program. Uvedla, že nemá jak nakupovat potraviny a palivo pro dodávky humanitární pomoci. Jiří Kordík, Český rozhlas.
11: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
24: Lidé si dnes ve Špindlerově mlýně můžou prohlédnout finálové návrhy architektonické soutěže na nové centrum krkonošského města. Do závěrečného výběru postoupily tři týmy, dva české a jeden slovenský. Veřejná prezentace začne ve 14:00 přímo v centru horského střediska. Návštěvníci budou moct o návrzích diskutovat s architekty, zástupci města i odborné poroty a předat jim své připomínky ještě před výběrem vítězného řešení.
23: Soutěž na novou podobu centra Špindlerova mlýna organizuje společně s městem developerská společnost Penta Real Estate. Proměnit by se měla lokalita na levém břehu Labe nedaleko Bílého mostu. Vzniknout tam má prostor s bydlením, službami a veřejným prostranstvím pro místní i návštěvníky. Náklady na přestavbu zatím investoři nezveřejnili. O vítězném návrhu rozhodne porota ve druhé polovině června. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
24: V Brně se dnes lidé zapojí do pochodu Brno Pride. Parade má podpořit rovnost lidí bez ohledu na pohlaví nebo sexuální orientaci. Je součástí festivalu Brno Pride Week, který dnes končí. Organizátoři očekávají asi 3000 účast. 2,5 kilometru dlouhý pochod vyjde ze Zelného trhu. Na bezpečnost dohlédne i policie. A Pražské muzeum Kampa dnes otevírá výstavu o Adriéně Šimotové. Letos je to 100 let, co se narodila tato významná česká výtvarnice. V rámci expozice uvidí návštěvníci mimo jiné sbírku manželů Medy a Jana Mládkových, která zahrnuje textilní koláže nebo prořezávané kresby do vrstveného karbonového papíru. Dnes máme jasno až polojasno, odpoledne bude od jihozápadu až oblačno, na západě Čech ojediněle s přeháňkami a bouřkami a s teplotami mezi 21 až 26 stupni. A po zprávách už se otevírá laboratoř.
2: Kde a jak je dobré bádat, abychom se dozvěděli víc o vzniku života?
5: Já myslím, že Praha je jedno z nejlepších míst, protože zde sídlí Klára Hlouchová se svojí laboratoří. A já jsem teďka měl to velké potěšení, že jsem četl bakalářskou práci tady Simona. Tam jsem se toho tolik naučil o vzniku života, že bych jako si myslel, že ta Praha bude teďka v tuto chvíli nejlepší.
2: Tak to je taková náhoda, že jsme v laboratoři dali dohromady profesora se studentem. To nebyl záměr.
5: Náhoda.
6: U nás v laboratoři zkoumáme syntetickou biologii. Snažíme se například vytvořit organismus, který využívá méně stavebních bloků než všechen ostatní život, anebo druhý přístup je se snažit vytvořit život jednodušších molekul.
2: Tak to je originální a tvořivé. A dáme slovo do Budějovic. Opět se stejnou otázkou, kde je dobré bádat, abychom se dozvěděli víc o vzniku života.
7: V Budějovicích je několik evolučních biologů, vědců, kteří studují, jak se organismy vyvíjejí. Takže my se třeba nevracíme tak úplně na začátek života jako kolegové. Snažíme se vysvětlit tu pestrost života, kterou vidíme kolem sebe.
2: Hosty laboratoře jsou dnes jednak biologové. Julius, Lukáš, srdečně vás zdravím.
7: Rád taky všechny zdravím.

0: tyto otázky zodpovídá.
1: To bude něco jako modrý Mauricius, ne?
2: Tak jistě to všechny pobaví.
3: To se ví, že běžkaři mají opravdu velké srdce.
1: Badatelé z Tokia objevili nový typ obřího viru, dostal jméno Ušiku virus podle jezera v regionu, kde ho popsali. Má svébytný způsob, jak proniká do jádra hostitelské buňky, napadá měňavky a méby, a jeho objev podporuje myšlenku, že viry mohly přispět k rozvoji komplexních forem života, jaké známe dnes. Pane profesore Lukeši, když se řekne velký virus, tak co si mám pod tím představit? Tuším, že ty velké viry byly pořádně objeveny teprve v roce 2003.
2: To byla zejména francouzská virologická škola, která se zapsala do této série objevů. Ty viry jsou větší převážně než řada bakterií, což vlastně postavilo jednu z takových těch premis biologie na hlavu, že viry jsou prostě titěrné shluky několika genů. Před těma 20 něco lety se ukázalo, že ne, že některé viry jsou vlastně obrovské a balí do sebe spoustu DNA. Byl to velice převratný objev v té době.
1: A tenhle virus je, myslím, obzvlášť zajímavý, tak se tady obrátím třeba na Jana Černého, aby nám o něm něco řekl, nebo tím vás zaujal.
3: Všechny z nich jsou úplně neuvěřitelné tím, že jsou opravdu vysoce komplexní, mají víc genů třeba než nejmenší buňky, mají různé strategie, jak svého hostitele donutit, aby se stal továrnou na výrobu jejich vlastních komponent. Tento konkrétní možná je zajímavý tím, že má jako speciální výběžky, speciální tvar, zajímavým způsobem donutí buňky, aby se zvětšily významně na rozdíl od ostatních těchto obřích virů. Ale abych řekl pravdu, moje srdcovka je třeba Pandora virus nebo ty výrazně větší a možná se víc blížící buňkám.
1: Může se vám to, Simone, hodit do vašeho bádání o vzniku života?
0: Nejspíš ano. Otázka je, jak k tomu člověk asi přistoupí. Obří viry jsou už docela komplexní a pokud vím správně, tak napadají jen eukaryotické organismy. A ty sami o sobě už jsou taky velice komplexní a zatímco prokaryotické organismy, jako bakterie, to je to, co vlastně nás zajímá nejvíc. Jsou velice jednoduché a dokáží se sami dělit na rozdíl od virů, které mnozí ani jako živé nepovažují. Takže pokud se ptáme na to, jak vznikl život nebo co je život, viry asi nejsou úplně nejlepší způsob, jak tyto otázky zodpovídat.
1: Počkejte, ale zase na druhou stranu, jak jsem četla v článcích kolem tady té studie, tak vlastně se tam rozebírá teorie, že jádro eukaryotických buněk vzniklo tak, že se tam nastěhoval virus, který napadl bakterii.
0: Ano, to je jedna z teorií, já se k ní úplně nepřikláním, hlavně asi z toho důvodu, že prozatím není mnoho výzkumu, který by podporoval tuto teorii a spíš máme jiné teorie, které jsou lepší a více odpovídají tomu, jak reálně dnešní organismy vypadají.
1: Nějaký příklad?
0: Ta teorie vlastně má souvislost s Asgard archaea, což jsou velice jednoduché organismy, které byly objeveny. Za prvé to jsou předci eukaryot.
1: Nás, rostlin, živočichů.
0: Ano, přesně tak. Druhá věc je, že vlastně tvoří velice dlouhé výběžky, které by mohly vysvětlovat vznik jádra jako takového, protože vlastně ty výběžky by mohly obklopovat nějaké jiné třeba bakterie, řekněme, a tím vlastně by je pohltily. A potom tímto způsobem vzniká i membrána kolem té původní buňky.
1: To jsme tady vystavili těžké zkoušce studenta Simona Pšeničku, protože profesoři pečlivě naslouchají a já bych potřebovala teď, nebo ráda bych, kdyby bylo možné, pane profesore Lukeši, kdybyste nám trošičku osvětlili, jak se na to díváte vy, ten na tu myšlenku, že ten virus jako mohl být významným aktérem vzniku života.
2: Tahle teorie, že viry způsobily vznik jádra, opravdu je jako celkem nepodpořená. Ta složitost života, jak vznikla, samozřejmě, že to se můžeme jenom dohadovat, protože musíme jít nějakých 3,5 miliard let zpátky. Tam jsme nikdo nebyli, takže jak se říká, je to anybody's guess, to znamená, každý si může přijít se svojí nějakou teorií. Ten velký objev, který právě Simon zmínil, je skupina takových obskurních organismů, které se jmenují Asgard. Asi to čtenáři nikdy nebo posluchači nikdy neslyšeli, ale ty teď hýbou vědeckou obcí, protože je to takový mezičlánek. Jsou to takové organismy, které, řekněme, existují strašně dlouho a zůstaly ve svojí velice primitivní podobě. Takže

0: že díky nim, jako kdyby jsme se vrátili těch několik miliard let zpátky a můžeme se domnívat, že ta složitost toho živého světa, který vidíme kolem nás z dobrých důvodů, je možná odvozená právě z nich. Takže ty nám říkají mnohem víc v tuto chvíli, než tady ten objev obřího viru. On taky vyšel v Journal of Virology, což je specializovaný časopis, takže zatím bych řekl, že je to paradigma, to znamená ty hlavní myšlenky o vzniku jádra rozhodně nějak nenaboural.
1: Tak i tak je moc zajímavé o tom mluvit. Já se snažím představovat, jak vlastně ten virus napadá ty měňavky, ty améby. To může mít nějaké zdravotnické implikace. Améby nám způsobují infekce. Jan Černý může zarámovat tyhle ty naše úvahy.
2: Možná posluchači slyšeli, pokud se dívají na hollywoodské bijáky a na Thora a na podobné, tak Asgard je to místo, kde žijí severští bohové. Pandora je zase planeta, kde žijí avataři, že jo? Ty názvy těch bakterií je třeba Locobacteria nebo Odinobakterie a je to dáno tím, že ty objevy jsou od dánských vědců, ale a Thor, to jsou bohové ze severské mytologie. To, co jsem chtěl zmínit, je, že když napíšete článek do časopisu a děláte okolo něj to PR, které dneska je od nás vyžadováno a musíme ho psát i do grantů, že budeme dělat popularizaci, tak se tam snažíte najít něco, co by mohlo zaujmout posluchače. A snažíte se z toho vypíchnout cokoliv, co by mohlo někde zarezenovat. A samozřejmě velice často najdete nějakou publikaci, nějakou teorii, kterou to nějak odůvodníte. Existují publikované teorie o vzniku jádra prostřednictvím těchto virů, protože viry se nás snaží různým způsobem molekulárně převést. A jeden ze způsobů je, že jsou uvnitř nějaké membránové organely, která je plná DNA, připomíná to jádro a zneužijí systém buňky proto, aby se měli dobře. Třeba udělají něco jako druhé, třetí, čtvrté jádro a tam se replikují a využívají replikační aparát té hostitelské buňky.
1: Čili množí.
2: Množí se přesně tak. A tohle to vlastně dělají tyhle ty viry a ono to připomíná vlastně to, co známe z ty buňky. A víme, že řada takhle podobně šílených teorií, jako teorie endosymbiózy třeba, která tenkrát vypadala, že spadla z Marsu, tak nakonec se ukázala, že je pravdivá. A mimochodem, to je teorie, která ukazuje, že eukaryotní organismy v podstatě vznikly jako společný podnik, joint venture, klasické bakterie z archebakterií, že to dali dohromady a z těch takzvaných alfa-proteobakterií nám zůstaly mitochondrie. Vytvořili jsme nějakou novou komplexitu, která převezla všechny ty ostatní a stala se základem nějaké úspěšné molekulární strategie. To znamená, být kreativní a přicházet s nějakými netradičními představy o evoluci je fajn, ale jak Simon i Jula Lukej zmínili, není v tomhletom případě, to není zdaleka mainstreamová představa o vzniku jádra.
1: V dnešní laboratoři účinkují biologové Julius Lukeš a Jan Černý a student jeho oboru Simon Pšenička, který se věnuje tématům, která dnes probíráme.
3: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
1: Bakterie a viry, které bakterie napadají, změnily chování, když je vědci poslali na Mezinárodní kosmickou stanici. V prostředí mikrogravitace viry volili odlišný způsob, jak se vážou bakteriální buňce a změnil se i způsob, jak se bakterie vinům bránily. Ta infekce probíhala pomaleji. Změny byly dědičné, bakterie měly v kosmu jiné mutace. Ono možná někoho už jenom překvapí ta samotná myšlenka, že by viry napadaly bakterie. Tady to bylo ještě jako zajímavé tím, že to bylo součástí kosmického výzkumu. Co z tohohle stojí za zmínku, za pozornost? Zeptám se Jana Černého.
2: Co je to meritum, co je to podstatné, že tam nedochází k proudění tekutin, které je dáno změnou hustoty při různých ohříváních a tak dál. To prostředí, v kterém jsou ty bakterie a viry, je v podstatě stabilní, statické. Je tam snížená pravděpodobnost na to, že se vlastně setkají. A že to je vlastně úplně nová objednávka pro viry, aby byly infekčnější a následně pro bakterie, aby se tomu přizpůsobily.
1: Já jsem přemýšlela hodně o tom, že vlastně, když jsou astronauti dlouhodobě v kosmu, tak se měří jejich hodnoty, všelijaký jejich zdravotní stav, že to není asi nic tak moc zdravého. Takže třeba se to může hodit i takováhle věc, přestože se bavíme o zdánlivě odlišné věci, jak viry napadají bakterie. Simon Pšenička, jeho poznámky tady k té záležitosti?
4: Jak bychom očekávali, tak když tady to soužití toho viru s tou bakterií probíhá v jiném prostředí, kde jsou jiné fyzikální podmínky, tak se to soužití se změní. Ta bakterie a ten virus jsou neustále v nějakém souboji. Říká se tomu závod ve zbrojení. Vlastně to probíhá i v tom vesmíru na té mezinárodní stanici. A akorát to probíhá trošku jinak, protože ta pravděpodobnost, že se setkají, je menší a proto tedy musí ty viry se nějakým způsobem změnit, aby si zajistili, že když už se setkají, tak vlastně proniknou do té buňky.
1: Pane profesore Lukeši, ještě v článcích, které jsem o tom četla, se píše o tom, že jakoby nový trend v medicínském výzkumu je oslabit bakterie, aby hůř odolávali antibiotikum, oslabit je právě tím, že napadne virus, takže je možné, že tyhle znalosti z kosmu se můžou opravdu hodit medicínskému výzkumu.
0: Tak mě především pobavilo to, že ten výzkum dělali, protože dovedu si představit, že cenovka byla v mnoha milionech dolarů, ale spíš desítka milionů dolarů. To je sen celé řady biologů a lékařů, že bychom používali proti bakteriím viry. Ten sen už trvá dlouho, řekněme téměř takových asi 80 let, že bychom teda selektivně mohli zabíjet bakterie, které jsou patogenní, které nám způsobují choroby jinak než antibiotiky. Antibiotika naštěstí jsou zázračné a zachraňují miliony životů patrně každý měsíc na té v jakékoliv zemi, ale jejich problém je, že si ty bakterie, které jsou takový maličký, jednoduchý, ale vždycky si vymyslí nějaký trik, aby to antibiotikum už na ně nepůsobilo. A to už asi posluchači slyšeli, že se čím dál tím častěji objevují bakterie, na které jsou ty antibiotika krátká. Takže jeden ze způsobů je vytvářet stále nová antibiotika, a být v tom běhu vždycky o krok napřed před těma bakteriema a to se do jisté míry daří. A pak je druhý ještě zcela radikální jiný pohled, že prostě na ně vypustíme viry, které zabijí. A to bylo vlastně opuštěné, celá tady ta myšlenka. Kupodivu to byla sovětská biologie, která s ní přišla před někdy ve stalinských dobách, opravdu.
1: Kupodivu, protože když si vzpomeneme na takové ty podivné pokusy typu, myslím, Lysenko se jmenoval, ten akademik, tak jakože to byla taková dost často pomílená věda, tak v tomhle případě ne úplně.
0: Přesně tak. A tahle myšlenka tam zazněla tehdy a začali testovat, ale byla opuštěná vlastně na desetiletí. A až teď právě, když nám tak trochu jako dochází ty antibiotika, tak se k ní věci zase a lékaři vracejí.
1: A ono to není z akademického odvěci, když si představíme, že třeba v našem mikrobiomu, v našem střevě třeba bakteriofágy, tedy ty viry zaměřené proti bakteriím, útočí proti těm bakteriím, které nám škodí. Tak to mě třeba baví. Jan Černý se hlásí o slovo.
2: Útočí na všechny, protože si nedokážou vybrat, kdo je ten škodlivý a kdo je ten náš symbiont. Vlastně si ani pořádně neuvědomíme prospěšnost bakteriofágu v našich mikrobiálních komunitách, protože oni je dynamizují, oni je vlastně neustále zabíjejí, umožňují to, že látky, které byly uvnitř těch bakterií, my i můžeme využít jako pro svoje vlastní účely a můžeme je vstřebat. Bakterie dokážou rozložit něco, co my nedokážeme rozložit. Dokonce existují teorie, že kdyby nebylo bakteriofágů, ekosystémy se velice rychle zhroutí, protože například v mořské vodě je enormní množství bakterií. A jestli se nepletu, poločas života těchto bakterií je zhruba 6 hodin a to průběžné zabíjení je právě pomocí bakteriofágu, které z nich uvolní ty živiny, aby mohla nastoupit nějaká další skupinka organismů a využít ty živiny pro svoje účely. To znamená, bakteriofágy dynamizují ekosystémy a dynamizují naši mikrobiotu a umožňují nám získávat živiny.
1: Si říkám, že mi to tak jako proklestí, aby život byl možný, udržitelný. No.
0: Řada z nás si neuvědomuje, že i bakterie to mají těžké. Neustále se je snaží ty viry zabít. Mějme respekty k bakteriím, jak to mají obtížné.
1: Dnešní laboratoři účinkují biologové Julius Lukeš, Jan Černý a student biologie Simon Pšenička.
3: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
1: Nejenom nám lidem, ale i některým buňkám se nechce umřít. Japonští vědci popsali, jak schopnost buněk se dělit určuje, jestli přežijí, zahynou nebo se stanou nádorem. Riziko je spojeno s tím, že když se dělení buňce nepovede, zůstane v ní původní i skopírovaná DNA. Právě tohle souvisí s nádory a dalšími vážnými nemocemi, ale také se stárnutím. Jak jsem měla možnost teď číst ten článek, tak vlastně jsem si znova připomněla, že buňky v našich tělech se dějí vlastně v každém okamžiku. Jak často nastane chyba? Otázka pro Jana Černého.
2: Chyby nastávají neustále. Já už jsem tady mluvil o tom zdvojování genetické informace, o takzvané replikaci. A při každém zdvojení, která předchází buněčnému dělení, aby každá dceřiná buňka měla tu svoji kopii, tak dojde k minimálně jedné chybě, jedné mutaci. Všichni jsme mutanti, všechny naše buňky neustále mutují. Mutace je možné považovat za chyby, ale zase na druhou stranu, kdyby nebylo mutací, tak by nebylo evoluce. Ale v našem těle ty mutace můžou být nějakou předzvěstí třeba nádorové transformace nebo nějakého problému. Takže to je jeden typ chyb, to jsou takové většinou jako bodové mutace, že změní jedno písmenko mezi 3 miliardami písmen, což je jako skoro nic.
1: To novum téhleté studie, jak jsem jako pochopila, je to, že vlastně ty buňky si to tak trošku snaží vybrat ten svůj osud. Student má slovo, Simon Pšenička.
4: To zdvojení té genetické informace může být i přirozenou součástí toho buněčného cyklu některých specifických buněk, takže to nemusí být úplně chyba ani. Srovnali dva způsoby, vlastně dva typy toho, jak se tohleto zdvojení té genetické informace bez toho rozdělení té buňky, jak k tomu dochází. A srovnali ten vliv toho způsobu, jak k tomu dojde, na vlastně osud té buňky, jestli zemře, jestli se z ní stane rakovinná buňka nebo něco jiného.
1: Pane profesore Lukeši, kdybyste tohle dostal na stůl, teď by přišli kolegové, kteří tuhle práci třeba dělali, říkali tak, profesore, jak budete pokračovat?
0: Kolegové mají pravdu, poruchy v dělení genetické informace jsou známy prostě od té doby, co se barvily chromozomy. Tady asi ta novinka je maličko skrytá v tom, že Japonci a Japonci jsou známí tím, že jsou extrémně pečliví. Oni vlastně tvrdí, že ty poruchy, které způsobí to, že se ta deoxyribonukleová kyselina DNA pořádně nerozdělí, že jsou různého typu a ten osud těch buněk potom je také odlišný. Ale každopádně, co se stane, je dřív nebo později tyto buňky chcípnou nebo minimálně zemřou s tím svým nositelem. A co já jsem chtěl říct je, že já studuju prvoky, to znamená jednobuněčné organismy a tam se to občas jednou třeba za miliardkrát stane a zafixuje se to. To znamená, že ta buňka, která má vlastně ten dvojité množství té genetické informace, přežije a má svoje potomky a tak to zůstane. Takže my občas vidíme prostě nějakou, řekněme, tu sliskou nějakého sliského bičíkovce a přečteme jeho genetickou informaci a pak izolujeme někde třeba, já nevím, na Tajvanu nebo Mongolsku jiného bičíkovce a zjistíme, že on tam má dvojnásobné množství té genetické informace.
1: To bude něco jako modrý Mauricius, jo, ne?
0: Jistě to všechny pobaví v té vědecké komunitě, ale také už tohleto jsme zažili. Ale je to ukázka toho, že prostě někdy se může stát dramatická věc, přestože v 99,999% ta buňka chcípne, tak v tom 0,0001% ta buňka přežije a jede s tím dál. To je právě to, co mě na těch živých systémech baví, že vždycky tam máte nějakou výjimku, která všechno změní.
1: Když používám ty fatalistické příměry, minimálně Hradčana s razítkem, tak...
0: To bych bral.
1: A ještě Jan Černý doplňuje.
2: Já bych možná ještě dodal to, že vlastně nám se občas nesmírně hodí vytvořit buňku, která má víc genetické informace. Když se podíváme na naše takzvané megakaryocyty, buňky s obrovským jádrem, které dělají krevní destičky, tak ty mají až 128krát standardní sadu genetické informace. To znamená, tady z nějakého důvodu potřeba mít buňku s obrovským genomem, která zhruba 24 hodin vytváří 100 000 krevních destiček. Nebo představte si, že člověk se rozhodne po pubertě, že se z nich stane vrcholový sportovec a má na to malé srdce. Má srdce, které už nemá kmenové buňky, které už má konstantní počet svalových buněk, kardiomyocytu, a potřebuje zvětšit.
1: Tak srdce jak jako ho zvětší, autobus.
2: No, jak ho zví, jak je zvětší, přidá do nich nová jádra. Nemá jiný způsob, ty buňky už se nedokážou rozdělit. To znamená, to je vlastně situace, kterou tady popisuji, že se zdvojí genetická informace a dvě jádra, nebo i tři jádra, maximálně čtyři jádra, zůstanou v té srdeční svalové buňce a zvětší ty buňky jako takové. Tomu se říká hypertrofie. Umožňuje nám to vlastně zvětšovat orgány bez toho, abychom přidávali nové buňky.
1: A to se dá udělat tréninkem? To asi ne.
2: No jasně, jasně, když se rozhodnete způsob, jak si udělat velké srdce, někdo by chtěl mít velké srdce, tak třeba velice efektivní běžkování. To se ví, že běžkaři mají opravdu velké srdce, to znamená běžkování a člověk si zvýší počet jader v srdci a je to fyziologické, není to žádná patologie. Jaterní buňky takhle se dokážou zvětšit pomocí přidání genetické informace. Vlastně v biologii funguje hrozně málo pravd nebo nějakých jako v podstatě konstant. A jedna konstanta, kterou máme v buněčné biologii, je takzvaný nukleocytozoologický poměr. To znamená, jak velká genetická informace, tak taková buňka může být velká. Takže když se podíváme na člověka, tak máme nějaké 3 miliardy písmenek krát 2. Když se podíváme na kolibříka třeba nebo na ptáky, tak mají poloviční genetickou informaci a mnohem menší buňky, kterých se vejde do malého mozku třeba stejné množství. A když se podíváme na axolotla, který prostě skvěle regeneruje třeba uříznuté pacičky, tak má asi 15x větší genetickou informaci a jeho červené krvinky jsou prostě skoro 20x větší.
1: Než naše.
2: Než naše. To znamená, když naše tělo potřebuje udělat velkou buňku nebo zaplnit prostor nebo neumí rozdělit buňky a potřebuje ten orgán zvětšit, tak si přidá ty jádra zevnitř. To znamená, tady bych to řekl, že to je jako s ohněm, jako dobrý sluha, ale špatný pán, pokud se to někdy nějakým způsobem stane špatně.
1: Jo, tak v zimě na běžkách a teď v létě na kole.
5: Já bych jenom dodal zase, já jsem protozoolog, to znamená ten, kdo studuje ty jednobuněčné organismy, a přebil bych ještě ty Honzovo axolotly, kteří mají opravdu obrovské genomy, to znamená mají v buňkách veliké množství DNA, mnohem víc, než máme my. Takže jsou améby, o kterých jsme mluvili na začátku, to znamená takové ty slizy, které se plazí pod mikroskopem. A ty mají, některé z nich mají třeba 50 až 100x víc DNA, než máme my. Takže to naše sebevědomí, že v naší DNA máme všechny ty bílkoviny, které postaví mozek a s tím mozkem vystřelíme rakety do vesmíru, zatímco ta améba se jenom někde plazí mezi listy, tak přece jenom to není tak jednoduché a ta améba, kdo ví, co tam všechno zvládá, když na to potřebuje tolik té DNA.
1: Že by také poslali tu měňavku do vesmíru, podobně jako viry a bakterie?
5: To asi dřív nebo později někdo udělá. Taky.
1: Tak mám radost, že jsme mohli probrat vše od komplexnosti života až po bakterie a viry ve vesmíru a buňky, co nechtějí umřít. Moc děkuji, že do téhle debaty dnes skvěle přispěli jednak profesoři Julius Lukeš, děkuju a naslyšenou.
5: Rádo se stalo a zdravím Budějovic.
1: A Jan Černý.
2: Naslyšenou.
1: Děkuji moc. A naším hostem spolu s nimi byl student Simon Pšenička. Moc děkuji, že jste tu byl.
4: Děkuji za pozvání.
1: Martina Mašková se těší na slyšenou opět za týden. Laboratoř.

0: pěkné dopoledne, je 10:30.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Ve světě kvůli válce proti Íránu přibývá lidí ohrožených potravinovou nejistotou a akutním hladem, upozorňuje na to Světový potravinový program. Podle jeho analýzy přibylo lidí s problémem uspokojit základní potřeby například v Somálsku, Afghánistánu nebo na Srí Lance. Světový potravinový program navíc očekává, že dopady krize budou v nadcházejících měsících ještě sílit. Mezi českými řidiči jsou dál nejoblíbenější vozy Škoda, informuje o tom Svaz dovozců auto. Automobilů. Na druhém místě je Volkswagen, třetí pak Hyundai. Zájem o nová auta od ledna do května meziročně vzrostl o 3%. V dalších měsících ale podle svazu bude záležet na vývoji ekonomiky, třeba i ve spojení s konfliktem na Blízkém východě. Při izraelském úderu na vojenské vozidlo na jihu Libanonu zemřelo několik libanonských vojáků. V oblasti proti sobě bojují Izrael a hnutí Hizballáh. Libanonská armáda se ale do střetů nezapojuje. Izraelská strana se k útoku zatím nevyjádřila. Izraelská armáda ale vydala nové rozkazy k nucené evakuaci obyvatel jižního Libanonu. Týkají se 5 obcí. Izrael jejich obyvatele vyzval, aby se přesunuli severně od řeky Zahrány. Víc než 5 000 Čechů ročně onemocní po operační otravou krve. Ukazují to čísla ministerstva zdravotnictví. Infekce se do těla dostane třeba kvůli špatně vydezinfikovaným operačním sálům nebo při nevhodném podání antibiotik. V Česku je oproti zahraničí případů víc. Pojišťovny zvažují, že nemocnicím přestanou hradit léčbu sepsí, aby je motivovali k lepší péči. Vamberecká krajka získala chráněné zeměpisné označení Evropské unie. Stala se tak prvním českým řemeslným výrobkem, který tuto ochranu získal podle nové evropské legislativy. Označení mohou používat výrobci paličkované krajky z Orlických hor a pod Orlicka, kteří navazují na místní tradici a splňují stanovené podmínky. Ochrana má podpořit prestiž krajkářského řemesla a zároveň zákazníkům zaručit původ a kvalitu výrobků. Vamberk patří mezi nejvýznamnější centra krajkářství v Česku a tradici zde udržuje také místní krajkářská škola a muzeum krajky. Středověký festival u jezera Milada na Ústecku dnes připomene 900 let od bitvy o český trůn a 600 let od husitské bitvy. Akci muzeum spojilo s připomínkou patrona města svatého Václava. Ten se podle legendy zjevil před střetem českých a německých vojsk v roce 1126 v okolí Chlumce. Na trůně tak zůstal Soběslav I. 6. červen je slunečný, na horách na severu výjimečně hrozí přehánky, stejně jako odpoledne na západě Čech, kde se v souvislosti s přibývající oblačností můžou objevit i bouřky. Odpolední teploty vystoupí na 21 až 26 stupňů. Tolik zprávy a teď už je tu Osobnost Plus.
2: Umí zacházet se slovy, umí to hodně. Ví, kdy mají slova hladit, kdy bolet a kdy člověka zahnat do kouta. Mluví o demokracii, penězích, chudobě, elitách, Rusku, Západu i o tom, proč se lidé nenechají přesvědčit fakty, ale pouhým pocitem. A mluví taky o pokoře, vině, naději a biblických přívězích, k nímž se ve své nové práci vrací. Michal Horáček, textař, spisovatel, bývalý prezidentský kandidát a neúnavný pozorovatel všeho dění, je mým hostem v sobotní Osobnosti Plus. Vítejte, pane Horáčku, dobrý den.
3: Dobré ráno.
2: A hezký den z Plusu, hezký celý víkend přeje Barbora Tachycí.
1: Osobnost Plus.
2: Kdy jste naposledy reálně na sobě ucítil, že žijete v rozdělené společnosti?
3: No, to vím naprosto přesně. Nikdy. Ne, to asi to vůbec...
2: Čili pro vás je to prázdná floskule, rozdělená společnost?
3: No, mně se to jako nedotýká nějak. Jako, možná, že sociologické nebo antropologické průzkumy by jako naznačily, že jsme jako rozdělení podle nějakých stanovisek. Ale mě se to nedotýká, mimo okolí to vůbec nepociťuju.
2: A když vnímáte veřejné politické debaty například, tak máte pocit, že je všechno OK tak, jak má být?
3: No to bych neřekl. Ne, z mnoha hledisek to není tak, jak to má být. Nicméně to nesvědčí o rozdělené společnosti jako fatálně, jako spíše o prostě politickém souboji mezi těmi našimi tradičními jako protipóly, kde na jedné straně stojí populisté a na druhé straně bezuzní populisté.
2: Jaký máte pocit z toho, že nejen v Česku, ale i v západním světě, ve většině západního světa, prostě koketujou o vedoucí místo v té, které zemi právě populisté?
3: No je to pozoruhodný, opravdu. Souhlasím s tím, že to je jako světový fenomén, teda při nejmenším tom euroatlantickém prostoru. Je to tak, že se zjistilo zřejmě, že nejdůležitější je těm potenciálním voličům něco slíbit. Teď se to jako přebíjí různě a tak. Já jsem důkladně sledoval jako prezidentskou kampaň Donalda Trumpa, jako. Ale opravdu důkladně. A tam to všechno se takhle pěkně ukazuje. Třeba on má takový, on měl jako jedno z těch hesel, který byl i jako podstatný. Bylo groceries. To znamená po česku něco, když jdete nakoupit do sámošky, nebo dneska se tomu snad říká supermarket. To je základní potraviny a takový, který potřebujete a k tomu kartáček na zuby a nevím, žiletku a tak. No a to on říká, to je strašný, jako to groceries, jako co, kolik to stojí. To jako, jak já nastoupím, tak od prvního dne
2: přesně,
3: to budou
2: úplně nic nestalo.
3: No stalo, bylo to dražší. Jako, ještě se to podražilo. tak celý.
2: No mimochodem, zrovna Donaldu Trumpovi to možná sečtou při těch midterms, které se blíží při těch volbách v půli prezidentského období. Teďko, promiňte mi to dobromyslné pošťuchování, které přijde na řadu, ale když hledám zdroje vašeho relativního klidu a optimismu, tak si říkám, jestli byste byl stejně optimistický v okamžiku, kdybyste byl závislý na jedné mizerné penzi?
3: Tak to je pro mě těžko představitelný, že bych já zrovna, když se ptáte mě, byl závislý na jedné mizerné penzi. Já jsem se dost jako postaral, takže například, když jsem dostal ten starobní důchod, tak jsem ještě to doplnil příjmem ze prospěchového stipendia. A to už je pak dobrý. Jako.
2: Ne, ale teď vážně, řekněte mi prostě, jestli si myslíte, že byste byl takhle jako spokojený a optimistický, dobře naložený v okamžiku, kdybyste dostal státem vyměřenou penzi a finito, konec.
3: Já to neumím posoudit, opravdu, protože já se nedu představit, že bych se dostal do situace, že bych spoléhal pouze na státem vyměřenou penzi, to znamená na penězích ostatních lidí, no, kteří to platí, dnešní generace to platí, té mé generaci. To já se to neumím představit, takže vám na to dokážu poctivě odpovědět.
2: Takhle, vy to trošku říkáte pejorativně, dnešní generace to platí mé generaci, ale vaše generace to zase platila té starší generaci, takže to je prostě běh věcí a s tím bychom se měli smířit.
3: No jo, pořádku.
2: Myslíte si, že člověk, který je jako nadprůměrně existenčně zajištěný a nechci se motat jenom kolem peněz, ale tohle mně přijde jako docela důležité, má radit chudým lidem, jak mají například volit hodnoty a ne rozhodovat se podle peněženky?
3: Tak právo na to určitě má. Jako, že se nepamatuju, že byl nějaký paragraf, který by zakazoval radit.
2: Já jsem neřekla právo.
3: Já vím, chci tam začít. Jako právo na to teda má. A má-li, to je na každém, jako, jak to cítí. Jako, jestli chce někomu poradit, nebo ne. Já teda to vůbec necítím. Já bych neradil nikomu vůbec nic.
2: Jasně, ale divíte se nebo se nedivíte, že tito lidé volí podle toho, co jim kdo slíbí a nikoli podle toho, čemu říkáme hodnoty.
3: A jak který, jo? To je strašně těžký říct tyhle lidé. To jenom když se řekne jako důchodci, tak moje představa člověka, který strávil většinu života v socialismu, bylo, že prostě důchodce to je jako to, dnu, jako to je to,
2: Karel Kryl o něm zpíval, že?
3: Jo, no, jo, ale to dneska není, když je přece ohromná spousta důchodců, nebo lidí v důchodovém věku spíš, kteří jsou, kteří zase mu mají velký dílo, myslím, díky svým nápadům, svým pracovitosti, svým důslednosti, a jako říct, důchodce je chudák, jo. To vůbec pro mě nefunguje. Ano, jistě, že někteří lidé jako mají příjmy zoufale nízký. To je pravda, ale to neplatí jen v důchodcí, to platí v plném produktivním věku. Prostě někomu se, dejme tomu, teď jsem mluvil o tom, že se člověk sám postará, jakože, ale řeknu i to, že měl štěstí. Prostě potkal správný lidi ve správnou chvíli. A pro mě je tohle ten moment jako hodně výrazný, jak já vnímám svět. Já si uvědomuji to, že prostě někdo štěstí má, někdo štěstí nemá. No ale co jako s tím naděláme? No to je taková povaha světa.
2: Ne, já neříkám naděláme, ale spíš mě zajímá, jestli vás udivuje, že někteří lidé, a soudě dle výsledků voleb, a opět nejen u nás, jestli vás udivuje, že prostě lidé, speciálně lidé starší v našem případě, inklinují spíš k volbě ze své větší části, k volbě někoho, kdo jim něco slíbí, a méně ty, kteří jako hřímají potom, žijeme v pravdě, rozumíte?
3: Ne, mě to nějak neudivuje. Já jsem na začátku řekl na vaši otázku ohledně té rozdělené společnosti. Jo. Tady bych nějaký rozdělení jako docela viděl, jo, v tom smyslu, ale že to je, to nás provází trvale. Jenom když se tak podívám jako hru, která se jmenuje Strakonický dudák. Jo. Tak Strakonický dudák, ten celý sižet je o tom, že nějaký nadaný muzikant, božsky hrající dudák, se vydá do světa a teprve tam zjistí, že to je všechno úplná marnost, není-li ve svém domově. Jo. A tak to je taková to první. Myslím si, že tady jsme rozdělení v tom smyslu, že někteří preferují tu uzavřenost za těmi našimi horami, to, aby tady se vůbec nikdo se jako nechodil mezi nás, jo, kam by si se cpala, jako kam by si do Austrálie, na Sorbonu, nebo prosím tě, ne ten domov a tak dále. A to z tohoto, myslím, vyvěrá to určitý rozdělení, protože někteří jsme ti, kteří jako, ano, někteří jsme jako tady, jako ten domov, jako ten Strakonický dudák, budeme moudří, poučení, a jiní říkají, ne, my jsme Češi, ale jsme taky Evropani a taky jsme světoobčani a ten svět je nádherný a nabízí obrovské příležitosti, přinejmenším tomu, abychom se poučili a pochopili vlastně teprve ve srovnání s tím světem, co jsme my tady v tom Česku.
2: A teď jsi mě nahrál, co jsme my tady v Česku?
3: No, to je právě to, že my jsme určitým způsobem se dělíme, myslím, ale já nechci říct, něco je správný a něco špatný. A dělíme se na ty lokální, uzavřený preference, jako lidi. A na ty, kteří jsou otevření. No, ty, kteří jsou otevření, tak ty jsou samozřejmě daleko vstřícnější k Evropské unii, jsou daleko vstřícnější k NATO, jsou daleko vstřícnější tomu, že bychom měli třeba pomáhat Ukrajině a tak podobně. No, ti druzí říkají, ne, to není naše starost.
2: Když se dneska díváte, pane Horáčku, na světovou politiku, a to bude konec s politikou, pak už půjdeme dál. Když se dneska díváte na světovou politiku, co vás vlastně znepokojuje víc? Síla autoritářů nebo evidentní a viditelná únava demokratů?
3: No tak oba, to, co zmiňujete v obou případech, jako je. A mě nejvíc znervozňuje, dejme tomu, rozpad toho, co se tady v Evropě a v euroatlantickém prostoru přinejmenším desítky let vyjednávalo nesmírně složitě. To znamená určitý řád, jo, nějaký pravidla, na který nakonec se jako teda na ta základní jako většina přistoupila a prostě se to dodržovalo, jako víceméně, jako byla ta pravidla. A teďka s příchodem Donalda Trumpa a předtím teda s Putinovým útokem proti Ukrajině se tato jako pravidla jako by přestala platit. Jo. A to je moc, moc, moc špatný, protože já jsem příznivcem her, chci, aby lidi hráli hry, sám se toho rád účastním, ale hra je definovaná svými pravidly. No. Jakmile prostě někdo bude hrát, já nevím, tenis přes síť a máte před sebou ty čáry a tak se začíte tu síť jako přehodit a nevyhodit ten míček mimo ty čáry. No a najednou by přišel někdo, kdo by prostě já nevím, napálil ten míček 5 metrů za tu čáru a furt by to podle jeho názoru platilo, protože má obrovskou armádu nebo strašný peníze. Jasně, a tak.
4: Ano,
3: to je to nejhorší.
4: V téhle souvislosti je to strašně zajímavé, že my trošku starší generace pořád máme na paměti, co to byla studená válka a studenou válku vidíme jako prostě hrozné období. Mm-hmm. Ale ve skutečnosti za studené války fungovala přesná pravidla a jedno z nich bylo, že nebudete napadat cizí zemi. Tak co bychom dali za ta pravidla té studené války, kde by platila dnes? Že jo? A zase stěžujeme si na Trumpa oprávněně, ale Trump není ten, kdo s tím začal.
3: No to Trump rozhodně není s tím, kdo to začal, ale on za ty studené války to tak úplně nebylo. Rusové vlítli do Afganistánu, a to na ně nemluvím o tom, že vlítli do Československa. No ale nebyly to tak, přece jenom nebyly to tak obrovský, jako já bych řekl, katastrofy, jako je útok prostě Ruska na Ukrajinu.
4: Bez pochyby.
3: Ale jako je útok teda na Irán, mimochodem taky.
4: Takhle Irán byl a je nebezpečím pro celý.
3: No to je, to nepochybně.
4: Takže co říkáte na názor, že Donald Trump, ať se vám to líbí nebo nelíbí, byl první vlastně, kdo to chtěl vážně řešit? Jako.
3: No jo, tak jako chtěl, ale nepovedlo se mu to. Kdyby výsledkem bylo to, že Irán nebude pokračovat ve vývoji jaderní technologie, která vede k tomu, aby měl jadernou bombu, tak by to po mým soudu přece jenom bylo oprávněný a bylo by to vítaný nejen pro Blízký východ, ale pro celý svět. Protože jestliže bohatý, lidnatý stát, jako je Irán, který nenávidí Izrael a oficiálně říká, že ho potřebuje vymazat z povrchu země, no tak ten by neměl mít atomovou bombu.
4: Ne, to souhlas. A po zkušenostech se Severní Koreou, kdy se vyčítalo předchozí generaci politiků, že to nebrzdila, ani se o to nepokusila, tak teď prostě přijde Trump, který nadělá jistě spoustu škod, ale řekne si, já ten Irán zkrotím, anebo se o to pokusím. A dostávat za to pořád jenom rány po hlavě mi nepřijde úplně košer.
3: Ne, je to hodně složitý. Znovu říkám, kdyby výsledkem bylo, že ten Irán nebude mít jadernou bombu, jako nikdy, nebo v dohledné budoucnosti, tak jo, tak to by se muselo říct, že to
4: ještě uvidíme, jestli to vyjde.
3: No právě.
4: Vy přicházíte, a konečně jsme u toho, vy přicházíte teď s novou knížkou, která vyšla. Je to knížka básní, veršů, jmenuje se, a ten název je hodně emocionální, Pozemský prach a boží dech. Připomeňme, že je to 40 básní nebo písní, jak chcete, které jsou inspirované biblickými příběhy. A teď mi řekněte, co to, že Michal Horáček došel až jakoby k biblickým příběhům, kdy si je vezme za skvělý námět.
3: Já to nic překvapivýho si myslím, protože já jsem přece jenom vystudovaný kulturní antropolog. A tak se dívám na události a na lidi. A Bible poskytuje rovnou spoustu inspirativních, dramatických příběhů, který stojí za to za prvé teda znát. Jako, no. Myslím, že každý z nás asi... Každý ví, kdo třeba, co to znamená, se řekne jidáš. Myslím, že všichni známe, co to znamená Sodoma a Gomora. Jo? Hodně lidí budou vědět, co to znamená Kain. A tak. A to je proto, že tahle biblická tradice je jedním ze zdrojů naší kultury, společně s římským právem, dejme tomu řeckou filozofii. Je to v nás hluboce uložený a je hloupý to opouštět a vlastně se vzdávat sami sebe, jako svý tradice a svého dědictví. To, co jsem napsal, není vůbec určeno věřícím. Ne, to není jako religiózní knížka. Já se nesnažím někoho přesvědčit, aby věřil v křesťanskýho boha.
4: Ne, vy z toho děláte prostě to, co Bible také je, a to je to sociální drama, že?
3: I sociální, ano, je to. Ale ono se, já jenom řeknu, proč se to jmenuje Pozemský prach a Boží dech. Jo. Protože hned v první knize Genesis se popisuje, že Hospodin jako tvořil ten vesmír, že jo, pouhým slovem a vůlí, řekl, budiš světlo, bylo světlo. No a to dělal 5 dní a potom přišel ten 6. den a to teda se musel ujmout toho nejdůležitějšího, nejobtížnějšího. To už ani vůle a slovo nestačilo. To musel být jako osobnější. A tak vzal do hrsti prach pozemský a foukl do něj. A tak podle té poetické vize stvořil člověka. Pro mě je to nesmírně inspirativní v tom, že v případě člověka ten Hospodin sáhl k něčemu jako extra. Jo? Znamená to, že člověk je tedy pozemský prach, ale žijeme, dokud ten pozemský prach v nás, dokud je spojený s tím Božím dechem. A co znamená ten Boží dech? Ten Boží, co je to ten Bůh? To je ten tvůrce, který z ničeho umí udělat něco. A to žádný stvoření ve vesmíru nedokáže. Jo. To
4: no,
3: jenom
4: ještě
3: člověk.
4: To nevíme.
3: No, OK. Žádný známý vesmíru. A ten člověk je podivuhodný tím, každý z nás je podivuhodný tím, že dokážeme udělat z ničeho něco. To je úžasný. To mě připadá fantastické.
4: Ale jenom pro zajímavost. Kolikrát jste tu Bibli musel přelouskat, aby se vám to jako v hlavě zrodilo, tenhle projekt?
3: No, to je celoživotní záležitost. Většinou se mi lidi ptá, jak dlouho jste psal tohle nebo tamto. A já řeknu třeba 11 dní a 70 let.
4: Jasně.
3: No, to se to musí započítat. A v mém případě je to, že moje babička, silně věřící katolička, vlastně denně četla z Bible. Kdysi. Potom teďka nedávno jsem prošel studiem dějin umění a dějiny západu evropského, našeho umění za poslední staletí mají téměř jediný téma, to jsou biblický příběhy.
4: Yes.
3: Jo. A vidět takového Caravaggia, jak to pojal, to povolání třeba apoštola Matouše, to by mě zanechalo takový impuls, že jsem to zrovna chtěl jsem to vyprávět.
4: Řekněte, kdy vás vlastně poprvé napadlo, že by nemuselo zůstat u knížky veršů, ale že byste z toho mohl udělat projekt muzikální vlastně?
3: Hned, já to tak dělám vždycky vlastně. Ta moje poezie je specifická. Tím, že je dopředu se počítá s tím, že by mohla být zhudebněna. To znamená, že ji vždycky obdařím rytmem, rýmem a refrénem. Takže to je jakoby připravený pro lidi, kteří se věnují písním, aby to vzali a rozmnožili to, co jsem já naznačil a povýšili to někam dál.
4: Víte, na tom hudebním projektu bude, nebo je samozřejmě angažován třeba jenom příklad Michal Kocáb, mezi zpěváky Naďa Válová, že?
3: Třeba.
4: Ale to je jedno, ale mě jde o to, jestli v okamžiku, kdy jakoby děláte hudební projekt tak jasně vyprofilovaný, tak jestli k tomu hledáte jasně vyprofilované umělce a nebo ty nejlepší a s tím, že se přizpůsobí tomu tématu.
3: No, vždycky to je tak, že já napřed teda předložím tuhle svou vizi, jak jsem řekl, mám tady nějaký texty, verše, který se domnívám, že by mohly být zhudebněny, a tak napřed hledám ty skladatele. No. A obracím se na různý, nemusí být ani známý. Tak osud mi často jako přivane do cesty zrovna v ten správný okamžik, ty správný lidi. Takže jsou někteří jsou slavní, někteří nejsou. A potom hold společně asi hledáme ty interprety, jako na tom projektu, teda řekla Naděja Válová, ale bude tam Iva Bitová, ano. Markéta Irglová se ozvala sama z Islandu, že by něco složila. To mě úžasně, to mě potěšilo. Bude tam Vojta Dyk, bude tam Robert Křesťan, bude tam Ivo Viktorin, samozřejmě Michal Kocáb, nejen jako skladatel, ale také jako interpret.
4: Silná jména prostě.
3: No, třeba i Magda Vášáriová, jo, podivu.
4: A to bude zpívat?
3: Ne, ta bude s Michalem Kocábem recitovat. A to je takový recitativ, který ale samozřejmě bude doprovozený hudbou, to je výjimka, jinak jsou to jako písně, tohle je recitativ doprovozený hudbou. A Magda Vášáriová je Sára a Michal Kocáb bude hlasem Abrahamovým v předvečer Zkázy Sodomy, jak to teďka jako probírají.
4: Vy máte knížku těch básní před sebou, opakuju ten titul Pozemský prach a boží dech. A tak jsem si říkala, že vás budu tak poňoukávat, jestli byste pro nás na víkend nevybral něco, co se vám líbí. Teda já vím, že vám se líbí všechno.
3: Ale... Ne, víte, že ani ne. Taky jsou to jako věci, které mám radši. A vlastně děkuju za takovou příležitost, to nebývá jako často, že by takhle vlastně v politickém pořadu víceméně někdo věnoval poezii. Ale vlastně já bych se dovolil demonstrovat na té básni, kterou teďka jako se dovolím teda přečíst, to, jak je to celý koncipovaný. Původně, to původně v Bibli je to prorok Ezechiel, jako, to nějaký verše, můžu je citovat, ale nebudu. Ale když až to přečtu, tak myslím, že se řeknete, ale to já nepotřebuji vědět, jestli to se Ezechiela. No, to mluví ke mně. To mluví ke mně. A speciálně tahle báseň je věnovaná mý generaci, která po revoluci v roce 89 měla tu úžasnou příležitost se podívat na to, jak jsme se chovali těch předchozích 40 let.
4: Jsem s tím, pojďte.
3: No, tak, jmenuje se to Takový jsme byli. Tolik běd, tolik zbabělosti a tak málo víry v onen čas, kdy k vládě přišli vrtichvosti ve službách všeho zlého v nás. Byla to zkouška. Pravím vám, hleďme, jak jsme se osvědčili. Ztracen ten, kdo lže sobě sám. Přiznej, že takový jsme byli. Udělejme to pro své děti. Poctivý výčet všech svých ztrát uložme navždy do paměti. Život je k žití, má-li řád. Ten, ať nám slouží jako štít. Pohromy na nás udeřili, když jsme jej zapomněli ctít. No je to fakt. Takový jsme byli. Bohu dík, žili mezi námi i ti, kdo dbali o svou čest. Rozptýlení a často sami zvedli své hlasy na protest. Na schnoucím stromě ratolest živá a plná hrdé síly snášeli, co se nedá snést. Věz, že i takoví tu byli. Každý den byl a bude jiný. Stejný je pouze význam stop zanechávaných tvými činy. Táhnou se k zkouškám příštích dob. Nelze je ukrýt pod listí výmluv, co jsme tu navršili. Jen pravda skvrny vyčistí. Přiznejme, takoví jsme byli.
4: Michal Horášek právě dočet báseň ze své nové knihy Pozemský prach a boží dech pod názvem Takoví jsme byli. A já tomuhle Michalu Horáčkovi, který je spisovatelem, textařem, producentem, moc děkuju, že za námi na Plus přišel. Děkuju vám.
3: Děkuju za pozvání.
4: A hezký víkend z Plusu přeje Barbora Tachecí.
5: Ondřej Soukup,
6: Josef Pazderka,
5: míříme na východ. Zelenský kromě všeho jiného teď čelí asi nejvážnější krizi od té plošné ruské invaze 2022 a ta kauza se jmenuje Mindičkejt.
6: Tam se hovořilo o někom, kdo nejspíš musí být Jermak.
5: Už teď je Zelenský zapsán zlatým písmem do historie ukrajinské politiky, ať vlastně bude dělat cokoliv.
6: Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a taky v našem vysílání.
0: Hezké dopoledne, je 11 hodin.
1: Český rozhlas Plus.
0: Írán požaduje odblokování zmrazených fondů v zahraničí. Bez toho prý mír nepřichází v úvahu. V Brně je dnes slavnostní mše k blahořečení Jana Buly a Václava Drboli. V Seattlu a Los Angeles hrozí stávka pracovníků na stadionu a v hotelích během fotbalového mistrovství světa. U sobotních zpráv Plusu vás vítá Monika Vrchotová. Mírová jednání mezi Spojenými státy a Íránem jsou podle Teheránu ve slepé uličce. Vojenský poradce íránského nejvyššího vůdce v rozhovoru pro americkou televizi CNN řekl, že dohodu brzdí 24 miliard dolarů íránských aktiv zmrazených v zahraničí. Varoval, že pokud Amerika znovu zaútočí, Írán válku rozšíří daleko za hranice Perského zálivu.
7: Mohsen Rezaí, vojenský poradce iránského nejvyššího vůdce Ajatoláha Khomejního, řekl CNN v Teheránu, že míč je na Trumpově straně. Írán požaduje odmrazení vlastních aktiv. 12 miliard dolarů okamžitě po podpisu prozatímní dohody, dalších 12 miliard později. Rezaí varoval, že pokud Spojené státy konflikt obnoví, Írán ho rozšíří z Hormuzského průlivu do Indického oceánu, Rudého moře i Středomoří. Osobní setkání Trumpa s nejvyšším vůdcem odmítl. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Kněží Jan Bula a Václav Drbola za vraždění komunisty se dnes stanou blahoslavenými. Budou tak první osobnosti z moderních dějin v Česku, u kterých církev tento proces dokončila. Blahořečí je na slavnostní mši v Brně na výstavišti. Areál připravovalo více než 160 dobrovolníků.
8: Máme na zemi vlastně takové značky, podle kterých se orientujeme, které nám tvoří nějaký základ těch jednotlivých řad a podle nich ty židle sestavujeme. Celá vlastně akce tak je pro mě důležitým takovým momentem stání jako úcty.
9: Říká Alžběta, s ostatními dobrovolníky museli nachystat tisíce židlí. Jde o první blahořečení v historii brněnské diecéze, dodává biskup Pavel Konzbul.
10: Když je někdo vyhlášen za blahoslaveného, tak se stává jakýmsi vzorem. Můžou si ho třeba jeho jméno vzít třeba běžmovanci jako patrona, nebo může se takhle používat.
9: Přípravy, zhromažďování důkazů a celý proces blahořečení trval přes 20 let. Hana Novotná, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Albánci protestují proti plánu zetě amerického prezidenta Donalda Trumpa Jareda Kushnera vybudovat luxusní rezort na pobřeží Jaderského moře. Stavět chce na neobydleném ostrově Sazan a na pobřeží v chráněné krajinné oblasti kolem laguny Narta, kde žijí plameňáci, tuleni a želvy. Podle ochránců přírody by stavba zasáhla několik stovek hektarů nedotčených pláží. Lidé v Tiraně demonstrovali už v úterý pod heslem Albánie není na prodej. Požadovali zrušení projektu a rezignaci albánského premiéra Eddieho Ramy. Dnes je Národní den neplodnosti. V Česku má potíže s přirozeným početím podle odhadu gynekologů 15 až 20% párů. Hlavní příčina ale není vždy na straně ženy. Problémy s plodností se týkají mužů i žen skoro stejně.
11: Ten problém už jsme tušili víceméně na začátku vztahu, protože můj partner je po rakovině varlete.
12: Denisa s partnerem se proto rozhodli pro umělé oplodnění a teď mají dva malé syny. Jednou z hlavních příčin neplodnosti u mužů je ale klesající kvalita spermií. Za to může změna životního stylu, pokračuje urolog Michal Nekula.
13: Řada z nás má sedavé zaměstnání, to samotné vede k nadměrnému zahřívání toho zemního genitálu a tím pádem ty spermie nebo ty varlata nemají to ideální prostředí.
12: Při problém s početím by se muži měli obrátit na svého urologa a ženy na gynekologa. Ti doporučí další postup. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Francie si připomíná vylodění spojenců v Normandii před 82 lety. Konají se koncerty, piety i přehlídky historických vozů. Do francouzské Normandie dorazila také řada amerických veteránů. Invaze britských a amerických vojáků 6. června 1944 byla jednou z nejdůležitějších událostí druhé světové války. Jen první den se do ní zapojilo na 160 tisíc mužů. Památku padlých vojáků v Normandii uctí i americký ministr obrany Pete Hexet. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Nejméně ve dvou pořadatelských městech fotbalového mistrovství světa hrozí stávka pracovníků na stadionu nebo v hotelích. Členové odborů v Seattlu a v Los Angeles si odhlasovali, že stávku můžou vyhlásit kdykoliv. Vadí jim pracovní podmínky nebo hrozba zatýkání během šampionátu.
14: V Seattlu jsou ve stávkové pohotovosti zaměstnanci hotelů nespokojení s výší svých odměn během turnaje, při kterém se očekávají zvýšené příjmy jejich zaměstnavatelů. Mluvčí sítě Hilton deníku Seattle Times řekla, že firma s odboráři vyjednává. V Los Angeles protestují kuchaři či pokladní tamního stadionu. Mimo jiné varují, že kvůli obavám o bezpečnost stávku zahájí, jakmile se u stadionu objeví agenti imigračního úřadu ICE. Okresní šerif Robert Luna tvrdí, že federální úřady během šampionátu zátahy na pracovníky neplánují. V Los Angeles i Seattle bude hrát i domácí americká reprezentace. Ze Spojených států Jan Kaliba, Český rozhlas.
0: Symfonický orchestr Českého rozhlasu dnes slaví 100 let od svého vzniku. V pražských Riegerových sadech nabídne program pro širokou veřejnost.
15: Tak těch 100 let to je taková krásná záminka pro to udělat něco velkého.
16: Říká šéf Symfonického orchestru Českého rozhlasu Jakub Čížek.
15: My začneme už v 15 hodin, tam je takový projekt vlnohraní, který máme pro děti, aby trošku načichli tím, co se taky v té muzice může dít.
16: Poté vystoupí 4 předkapely. V nich uslyšíme členy orchestru hrát v jiných

0: Stoupí na 21 až 26 stupňů. Ze zprávy to vše a teď už míříme na východ.
1: Ondřej Soukup,
2: Josef Pazderka, míříme na východ. Tentokrát opět do Kyjeva, kde kromě masivních ruských útoků hoří i domácí půda. Prezident Zelenský přišel nedávno o svého nejbližšího spolupracovníka, ukrajinského muže číslo 2, Andreje Jermaka. Ten nyní čelí společně s dalším okolím prezidenta bezprecedentnímu vyšetřování.
1: Takzvaná Mindich Gate, tedy potenciální zpronevěra státních prostředků v rozsahu milionů dolarů, je asi největším ohrožením pozice Zelenského od počátku plošné ruské invaze v roce 2022. Ustojí i tento test? Zeptáme se autora jeho životopisu, amerického novináře Simona Schustera.
2: Vítejte u podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
0: Simon Schuster je americký novinář a potomek emigrantů ze Sovětského svazu. Jako zpravodaj časopisu Time pokrýval více než 20 let dění v Rusku a postsovětském prostoru. Nejnověji píše pro týdeník The Atlantic, kde se zaměřuje hlavně na autoritativní režimy a ozbrojené konflikty. V roce 2024 se stala bestsellerem jeho kniha The Showman o životě a proměnách ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. V Česku je dostupná ve slovenském překladu pod názvem Zelenský. V roce 2026 byl Simon Schuster jedním z hlavních hostů Mezinárodní konference Křehká bezpečnost, kterou v Praze pořádal Český rozhlas Plus.
2: Ondro, četl jsi ten životopis Zelenského od Simona Schustera?
1: Četl, ale musím se přiznat, že jsem to tak jako prolet, protože jsem, myslím, že byl rovná jako ve vlaku a stačil jsem to za těch pár hodin přečíst. Je to jako zajímavé, jasně je pochopitelné, že je to knížka pro západní publikum, takže jako nemůžu říct, že bych se tam dozvěděl nějaké věci, které bych úplně nevěděl nebo netušil, ale je to jako přinejmenším psychologicky zajímavé, protože on to psal v době, kdy už teda ta válka začala a je tam vlastně i cítit, že ten Zelenský hledá nějakou prostě svoji vlastní roli.
2: Já jsem to taky četl ve vlaku, bral jsem si to na dlouhé cesty do Kyjeva a z Kyjeva, protože jsou opravdu dlouhé, když člověk jede tou klasickou trasou přes Polsko. Velmi mě to zaujalo, protože to je jako hezky napsaná knížka, srozumitelná, protože fakt zajímavě popisuje tu proměnu Zelenského, opravdu doslova politického chameleona, v tom nejlepším slova smyslu, vycítí, jaká role se po něm žádá a do té se transformuje. Takže proto kým Zelenský byl v minulosti a kým je dnes, je dobré tuhle knížku číst. Já jenom připomenu, že už jsem si ji koupil dvakrát a tu druhou jsem někomu půjčil, takže tímto vyzývám toho dotyčného, aby mi ji okamžitě vrátil. A nevím, kdo to je, tak jenom i tímhle způsobem apeluju na jeho svědomí. Teď jsme ve fázi, která teda úplně už v tom životopise není, ale je nesmírně důležitá. Už jsme předeslali, že Zelenský, kromě všeho jiného, teď čelí asi nejvážnější krizi od té plošné ruské invaze 2022 a ta kauza se jmenuje Mindich Gate.
3: This week a major corruption scandal engulfing ministers at the heart of the Ukrainian government.
4: People are really shocked and annoyed.
5: The country's anti-corruption agencies busted a high-level criminal network.
6: Je opravdu velmi pozitivní zprávou to, že i v tak složité době a svědomím toho, že tyto kauzy poškodí prezidenta Zelenského, si ty protikorupční orgány uchovaly svou nezávislost a nebáli se jít i proti druhému nejsilnějšímu člověku v zemi.
2: Ondro, řekli jsme potenciální zpronevěra státních prostředků, jak bys to zhrnul?
1: Timur Mindich, člověk, který vlastně jako neměl žádnou státní funkci a tak dále, ale byl to přítel Volodymyra Zelenského ještě z dob studia Kvartál 95, tedy v dobách teda jeho showbiznisu. A to, co ukrajinské protikorupční úřady zatím zveřejnily, tak z toho vyplývá, že on vybudoval systém, skupinu lidí, která vyváděla peníze ze státní společnosti Energoatom. a přišli si řádu na miliony dolarů. Co je teda obzvláště pobuřující, že oni ty peníze vyváděli z fondů, které měly být určeny na ochranu těchto elektrických stanic před ruskými útoky.

0: Já jenom připomenu, že v té kauze figuruje nejenom Timur Mindič, tedy dlouholetý blízký přítel prezidenta Zelenského, ale ta vyšetřování Národního protikorupčního úřadu se týkala taky dalších lidí. Padly kvůli té kauze mimo jiné ministryně energetiky Světlana Hrinčuková, ministr spravedlnosti Herman Haluščenko, operují tam další lidé a je tam jednou z ústředních postav právě někdejší šéf prezidentské kanceláře Andrej Jermak, což je opravdu ukrajinský muž číslo dvě, člověk, bez kterého se donedávna v ukrajinské politice nehnulo ani smítko.
1: On se tam vlastně objevil v jako v takové té druhé vlně, v těch prvních odposleších, tak tam se jako hovořilo o někom, kdo nejspíš musí být Jermak. Nicméně teď se ukázalo, že on byl jedním z majitelů luxusních domů, nebo respektive výstavby těch domů v projektu, který se jmenoval Dynastie. Má na sebe napsané jednu z těch vil, kde není absolutně jasné, kde na to mohl vzít peníze, a ukrajinské protikorupční úřady jsou přesvědčeny, že to jsou přesně ty peníze z Energoatomu.
0: No, když se podíváte na ten projekt Dynastie, tedy projekt čtyř domů, velmi luxusních. Je to do určité míry prokletí ukrajinské politiky. Kdokoliv vlivný, kdokoliv vysoko v politice se nachází, tak poblíž Kyjeva v Borovicových hájích na břehu řeky nebo někde jinde na hezkém místě si začne stavět luxusní rezidenci nebo ji nějak skonfiskuje a je z toho velký problém. To je Viktor Janukovič a řada dalších lidí. U Zelenského zatím nevíme, ale to, že se tam staví čtyři luxusní domy, z nichž tři patří Andrej Jermakovi, Oleksii Černišovovi, což je bývalý vicepremiér a taky velmi blízký přítel Zelenského. Další je Timur Mindič a ten čtvrtý nemá majitele a v těch nahrávkách, které jsou zveřejněné, zaznívá slovo Vova, tak to je jako skutečně velmi intenzivní a velmi nepříjemné pro prezidenta. Nicméně teď, a to je důležité dodat, figurují nejenom oficiální vyšetřující dokumenty té protikorupční agentury, ale také přepisy těch dalších hovorů, které z této kauzy pocházejí, které ale nejsou zatím těmi protikorupčními orgány potvrzené. Jo. A je to jako velký skandál, že je tím ukrajinská společnost a politika už řadu týdnů. Za tím zveřejněním stojí portál Ukrajinská pravda. Měli jsme tady před pár lety Sevgel Musajevovou, šéfredaktorku Ukrajinské pravdy. A protože se kolem toho strhla i Mela, proč to zveřejňujete, tak jsme se na tohle zeptali přímo Sevgel Musajevové.
2: My rozumíme, že my vykликали na sebe chvíli kritiky.
3: Dostali jsme se pak pod palbu silné kritiky. Prý mohlo jít o záměrný únik informací. To ale vylučuji. Provedli jsme na tom spoustu práce, včetně ověřování a kontaktů se zdroji. Rozhodnutí nelitujeme. Pomohlo dalšímu vyšetřování a je nezbytné proto, abychom se hýbali kupředu a stali se takovou evropskou zemí, po které toužíme.
2: Stát tou evropskou krajinou, pro jakou my mříme.
0: Musajevová o tom konec konců mluvila i při návštěvě Prahy před pár lety s Timothy Snyderem. V té debatě ona říká, zhruba rok po plošné invazi jsme drželi bobříka mlčení. Od té doby si myslíme, že všechny tyto nešvary mají být naprosto jasně nehledě na válečný stav a ohrožení naší země pojmenovávány, protože bez toho se prostě nepohneme dál, je v sázce strašně moc. A tahle kauza Mindičkej vlastně to ukazuje, jako je v sázce energetická ochrana klíčových objektů. Jako zpronevěra v milionech dolarů jako prostředků nejenom ukrajinských plátců daní, ale také zprostředkovaně zahraničních donátorů je v sázce v zásadě kredit té garnitury kolem Zelenského.
1: No a stejně také platí to heslo protikorupčních aktivistů, že korupce zabíjí. A v daném případě zcela doslova.
0: Takže mluvíme o jedné z nejsilnějších, největších kauz za poslední roky, které jsou kolem Zelenského. Logicky se nabízí tedy otázka na Simona Schustra, jak to prožívá Zelenský. Schuster je v pravidelném kontaktu s ukrajinským prezidentem a sleduje ty nálady.
4: Je si vědom toho, že je to pro něj politicky velice riskantní a nebezpečné. Řekl bych, že když ten skandál loni v listopadu propukl, bylo to obzvlášť ožehavé, protože se jednalo o peníze ukradené ze stavebních projektů na ochranu energetického sektoru. A letošní zima byla jedna z nejchladnějších nejhladnějších za mnoho let. Takže když lidé mrzli do morku kostí, museli si vzpomenout na politiky, kteří se obohatili z prostředků určených na ochranu obyvatelstva před mrazy. Teď je tedy kauza před soudem a podle mě se Zelenský od loňského listopadu dokázal celkem distancovat od jejich hlavních aktérů, včetně Jermaka. Toho propustil hned v listopadu. A myslím, že Zelenského tým teď na prezidenta tlačí, aby si přivedl nové lidi, kteří budou považováni za čisté, bez konexí na Jermaka, anebo další korupci.
0: Co mě na tom Šustrovi zaujalo taky, je, že on mluví i právě popisuje tu roli Andreje Jermaka, tedy člověka obviněného v té Mindičgate, člověka, který byl při předchozí návštěvě Volodymyra Zelenského v Praze tady taky poskytl Českému rozhlasu rozhovor.
5: Je důležité, že dnešní Ukrajina má právě tohoto pana prezidenta. Prezident Zelenský je velice zásadový člověk, hlavně co se týče zájmů Ukrajiny.
0: Byl to skutečně klíčový člověk a tohle je, jak popisuje Simon Schuster jeho modus operandi.
4: S Jermakem jsem strávil spoustu času, když jsem psal knihu The Showman. Vlastně jsem s ním byl víc než se samotným Zelenským. Jermak je prostě mikromanažer. Často jsem měl dojem, že na Ukrajině nemůže být rozhodnuto nic důležitého, aniž by tomu předcházel telefonát nebo SMS-ka od Andreje Jermaka.
0: Tohle, co popisuje na Andrejovi Jermakovi, Simon Schuster je vlastně jako nějaký opakující se prvek ukrajinské politiky, systémová věc, která brání té zemi se posunout dál. A myslím si, že je zajímavé, jak silně to v těch diplomatických a jiných kruzích kolem ukrajinského prezidenta vlastně neustále cirkuluje, že tohle je věc, která když se nezmění, tak se ta země nemá šanci posunout výrazně dál.
6: The problem with changing it is it requires the people in power to give up some control.
4: Problém je, že aby se to změnilo, museli by lidé v čele Ukrajiny odevzdat část moci institucím. A to se jim nechce. Nechtějí o moc přijít. Je jednodušší kontrolovat celý systém jen pomocí telefonátu, aniž byste museli podstupovat celý legislativní proces.
0: No, takže jsme u nějakého popisu toho, co se stalo. A teď se pojďme dívat dál. Tak ustojí to podle tebe, Ondro, prezident?
1: Já si myslím, že ano. Už proto, že prostě nebudou žádné volby, než skončí válka. Je to samozřejmě pro něj velký problém, co se týče i jako fungování. Protože skutečně to všechno přes Andreje Jermaka šlo. Dnes už žádný další takovýhle člověk, který by byl takhle blízko, který by s ním strávil ty první měsíce prostě v nějakém bunkru, kdy vzpomínali, že měli vedle sebe nějaká spartakiádní lehátka v noci a tak dále, tak to už prostě nebude. A přišel na jeho místo vlastně Kirilo Budanov, člověk, který je sám vlastně velký hráč.
0: Bývalý šéf vojenské rozvědky HUR, člověk blízký Američanům, člověk, který má nepochybný kredit, člověka, který předpovídal plošnou ruskou invazi napříč tou ukrajinskou elitou, která byla spíš zdrženlivější, takže člověk s velkým kreditem. Ano.
1: A ten samozřejmě už takhle blízko jako rozhodně nemá. On bych řekl, že má i vlastní možná politické ambice a určitě on nebude ten člověk, který by schvaloval, kdo přesně může v kolik hodin zavolat Volodymyru Zelenskému, což se u toho Jermaka normálně dělo.
0: Konec konců mluvil o tom i sám Schuster, že ten modus operandi Zelenského týmu se velmi změnil po konci Jermaka, že prezident sám je nucen daleko více rozhodovat sám za sebe, ne skrze Andreje Jermaka, že se to klima změnilo. Potvrzujete také další věc, o které píše konec konců i v té své knize, že Zelenský je schopen velmi radikálně obměnit svůj tým v momentě, kdy cítí nějaké ohrožení a to se také stalo. Vytáhl si nejenom Kirilo Budanova, ale taky mladíčkého ministra obrany Michaela Fedorova, reformátora Alexandra Kubrakova, řadu dalších lidí, takže tam najednou jakoby navenek jsou noví lidé. tomu pomáhá. A je tam i třetí věc, kterou já jsem cítil hodně, když jsem dělal rozhovor se Zelenským v lednu v Kyjevě, že to je jako opravdu člověk s misí, kterého nezastaví jako téměř nic. Ptal jsem se ho mimo jiné i na to, jestli se zúčastní následujících voleb, pokud budou.
7: On nezná, záleží od toho, jak zakončí se ta věna.
0: Aha. But have you ever thought about it?
7: No, jinak doma,
0: Řekl, že to zvažuje. Já z toho mám pocit, že on vede už teď dopředu, přestože je válka a volby se nemůžou konat, takovou permanentní kampaň, že to je člověk mimořádně tedy nadaný politicky a že i po válce bude mít šanci. Myslím si, že jak všichni se shodují, že to bude velmi záležet na konci toho konfliktu a na tom, jakým způsobem Ukrajina buď zvítězí hodně nebo málo, nebo to bude kompromis, a nebo to naopak tedy dopadne blbě, tak od toho se bude asi další osud Zelenského odvíjet. Je tam kromě Budanova určitě ve hře ještě faktor Valery Zalužny, bývalý velitel ukrajinské armády, kterého Zelenský před několika lety odvolal, ale Zalužný je nadále symbolem. Mluvil tady v Praze víc o vojenských věcech.
8: Druhá úroveň nastává, když se bezpečnostní problém stává zřejmým. Míra znepokojení pak často vede vláde k dalšímu omylu, k přesunu odpovědnosti na ozbrojené síly.
0: Ale je nepochybné, že kromě Zelenského a právě Kyrilo Budanova je Zalužný velký hráč.
1: Tak on vede ve všech sociologických výzkumech a jak se správně říká, že Zelenský přemýšlí o tom politickém rozměru a o své politické budoucnosti, tak v okamžiku, kdy on odvolal Valerie Zalužného a následně ho tedy přemluvil, aby vzal post velvyslance Ukrajiny ve Velké Británii, tak to jedním z těch důvodů určitě byla i popularita Valerie Zalužného, kterému to možná prospělo, protože on zůstal tím symbolem jednak toho heroického odporu těch prvních měsíců, ale i těch prvních vítězství. Charkovská oblast a tak dále, on je prostě pořád symbolem ukrajinského vítězství, toho, že to vydrželi ten prvotní útok a že dokonce přešli do protiofenzivy.
0: Myslím si, že vůči Zelenskému bude ve velké nevýhodě v tom, že to je přece jenom víc voják než politik a bývalý herec, byť připomeňme historku o tom, že Zalužný, když něco chtěl být vládí, tak chtěl být komik, to je jako zajímavá paralela s tím Zelenským, ale vypadá méně zkušeně, ale bude určitě zajímavé ho sledovat i do budoucna, protože skutečně je to postava, která rezonuje v té ukrajinské společnosti. Tohle konec konců o něm říká taky Simon Schuster.
4: Myslím, že průzkumy veřejného mínění velmi jasně ukazují, že Zalužný bude v prezidentské volbě Zelenského hlavním rivalem. Pokud se tedy rozhodne jít do politiky a dělat prezidentskou kampaň, o to pořád ještě nevíme, ale ještě jednu věc bych podotkl. Až válka skončí, bude podle mě ve společnosti velká poptávka po politické straně válečných veteránů anebo vojenských důstojníků. Trochu jsme to viděli už v roce 2014 a 15, po první vlně války, kdy důstojníci kandidovali do parlamentu, ale nakonec se v něm tolik křesel nezískali. Až teď válka skončí, bude s ní mít přímou zkušenost mnohem větší část společnosti, ať už jako vojáci na frontě nebo jako příbuzní obětí války. To se podle mě otiskne do voličského chování a složení parlamentu a také do budoucí prezidentské administrativy.
0: Tak tolik Simon Schuster a na závěr tedy logická otázka. Ondro, co by podle tebe dělal Volodymyr Zelenský, kdyby do toho prezidentského klání už nešel? A nebo by se stal tím pomyslným Winstonem Churchillem, který je prezidentem nebo vůdcem válečným, který sice vyhrál válku, ale poté prohrál volby, což je taky varianta, která se někdy zmiňuje. Co by tak mohl dělat?
1: No, to je zajímavá otázka. Myslím si, že to neví ani on sám, protože jemu taky není tolik let, aby jako se stáhl podobně jako třeba předchozí prezident Viktor Juščenko někam na svoji vilu pod Kyjevem. Podle mě klíčová otázka je skutečně, jak toto dopadne. Jestliže Winston Churchill prohrál volby po vyhrané válce, tak Volodymyr Zelenský nebude vůdce země, která vyhrála válku, přinejmenším jak by si část jejího obyvatelstva představovala. Takže je možné, že prostě se nějakým způsobem domluví s některým z těch protikandidátů a vlastně mu to tu moc předá, nebo respektive ho podpoří, ale on samozřejmě může zkusit nějakou kariéru v mezinárodních organizacích jako diplomat, protože s tím teda si získal za ty poslední roky opravdu zkušenosti, které jistě by sám dal přednost tomu, aby je neměl, ale jinak těžko říct. No, je to otázka také, co se stane vůbec s celým tím systémem okolo, protože jak jsme se o tom bavili. Teďka se přeměňuje ten ekosystém toho vládnutí. Jestliže předtím to bylo přes Jermaka a nějaké dalších pár lidí, tak teďka se to možná změní trošku víc institucionálně, ale jako nebyl bych asi úplným optimistou a on bude také potřebovat se postarat o ty svoje lidi, když dojde k přechodu moci.
0: Co je nepochybné, tak je, že už teď je Zelenský zapsán zlatým písmem do historie ukrajinské politiky, ať vlastně bude dělat cokoliv. Má stále šanci obhajit klíčovou pozici člověka, který v ten zlomový okamžik novodobé ukrajinské historie se zachoval správně a zůstal v Kyjevě a vlastně rozpoutal celé to hnutí odporu, které se postavilo obrovské mase té ruské armády. Takže ať bude dělat cokoliv, tak to místo v těch dějinách už má zajištěné nyní. Za mě osobně si nedokážu moc tipnout, co bude konkrétně dělat, ale co je pro mě určitě důležité a co je téměř klíčové, je, aby ukrajinská politika jako celek zlomila to prokletí těch klanů. Protože si myslím, že v danou chvíli i na té interakci těch klíčových postav, které jsme tady zmínili, kterou je Volodymyr Zelenský a na druhé straně Valerij Zalužný a třeba nevím, bývalý ministr zahraničí Dmytro Kuleba a řada dalších, tak se mi zdá, že stále vlastně pro tu věc Ukrajiny dělají hodně, ale mohli by dělat daleko víc, kdyby spolupracovali. O čem mluvil Schuster, instituce, vlastně nějaká strategie, systémovost dlouhodobější, to je jedna ze slabin ukrajinské politiky, nejenom tedy ukrajinské politiky, ale mimo jiné ukrajinské politiky v současnosti. Tak to bych se velmi přál a to myslím, že by hodně napovědělo tomu, jestli je pro Zelenského možné najít místo i mimo třeba prezidentský palác. Tak to je za nás všechno. Ještě zbývá pozvat vás, abyste pro nás hlasovali v soutěži o podcast roku. Hlasovat můžete do 14. června. Natáčet budeme taky na Slunovratu v Opavě. To je 19. června v pátek večer. Tam se na vás těšíme osobně s Ondřejem. A budeme taky v Trojském pivovaru 21. července. I tam už jste nás viděli a tam nás znovu uvidíte. Ještě se připomeneme.
1: A budeme mít i nějaké zajímavé hosty, ale to se včas dozvíte.
0: Určitě ještě připomínáme také výstupy z nedávné konference ze vzletu, které už jsme tady zmiňovali. Je to všechno na naší webové stránce plus.rozhlas.cz. Tento již odvysílané díly najdete v plné verzi v audioarchivu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
1: Oceníme vaše postřehy, připomínky, opravy či tipy na další díly. Pište nám na rozhlasové e-maily, osobní účty na sociální sítě X, Facebooku nebo Blue Sky.
0: Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe
1: i své blízké.
9: Radiokniha.
10: Autokratické režimy se staly politickým fenoménem 21. století. Společná pro ně je nekompromisní snaha vzít vlastním občanům jakýkoliv vliv na fungování státu, zadusit transparentnost a pronásledovat každého, kdo se proti ním postaví. Jejich vůdci mají jediný cíl – udržet si osobní bohatství a moc za každou cenu. Tyto režimy a jejich provázanost popsala historička a novinářka Anne Applebaumová v knize Autokracie SRO – Diktátoři, kteří chtějí řídit svět.
9: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: při vyslovení slova státní bezpečnost nebo Bartolomějská, tak mnozí lidé prostě propadali panice, chtělo se jim zvracet, vyhýbali se tady té ulici v centru Prahy, protože s tím byla spojená strašlivá pověst.
12: Když právě skončilo vyšetřování, tak vyšetřovací Estepák šel a udělal takhle dvě rozbíhající čáry na stole. Tak hele, když to podepíšeš, půjdeš zítra domů, když to nepodepíšeš, čeká tě špagát.
13: Hned po revoluci v listopad 89 vlastně byla velká touha těch lidí vědět, kdo z těch sousedů, kdo z těch kamarádů mohl na nás donášet, mohl být nějakým spolupracovníkem.
14: Samozřejmě to do detailu nemůžu nikoho z toho osočit, ale bylo to takové docela trpké období v tom, když člověk zjišťoval, že okolo sebe měl spoustu lidí, kterým třeba důvěřoval a věděl, že si najednou zadali se státní bezpečností a že třeba na nás některé věci donášeli.
9: Hlasy paměti. Podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
13: Agenturně operativní práce je základní metodou činnosti státní bezpečnosti. Je nutno získávat, řídit a využívat agenturu. Úkolem státní bezpečnosti je chránit lidově demokratické zřízení a bojovat proti jeho nepřátelům. Vyšetřování musí směřovat k usvědčení pachatele. Je nutno pronikat do nepřátelského prostředí a získávat spolehlivé spolupracovníky.
15: Tvrdí se, že STB a gestapo bylo stejný. Není to pravda. Gestapo vás při výslechu mlátilo tak dlouho, dokud jste se nepřiznali k tomu, co jste provedli. Ak vás šoupli do koncentráku nebo ne, ale jak zde uzdujeme, co jste provedli. Kdežto STB vás mlátilo tak dlouho, dokud jste se nepřiznal k tomu, co jste neprovedl, ale co chtěli, abyste přiznal.
16: Řekli mámě, aby prostě podepsala to, že jí vyhrožovali tím, že mě jí vemou a dají někam na převychování, jako mě. A víte, která máma by to nepodepsala, aby se mně nic nestalo, že měla strach nejenom o mě, ale i taky o dědu, jako jo, protože děda potom byl sám de facto. Jenže máma moje z nechuť, že to podepsala, ale varovala několik lidů, o kterých si myslela, že to bude dobrý, ale jdou po vás estebáci, jdou po tobě a tak dále. A někdo z těch, co je varovala, jí udal.
12: Ze zásady přece nepodepíšu spolupráci se STB. Proto taky mě dneska nikdo, ať má jakoukoliv výmluvu, že byl nucený podepsat spolupráci se STB, nemůže mít v mých očích žádnou výmluvu. Protože kdo by mě mohl mít tenkrát zazlít, že z 25 letech jsem chtěl žít? Kdo by mě to mohl mít zazlít? No a já to neudělám.
13: Dobrý den, posloucháte Hlasy paměti, já jsem Lucie Korcová a se mnou je tady Mikuláš Kroupa. Ahoj Mikuláš.
17: Ahoj Lucie a zdravím posluchače.
13: To, co jste v úvodu slyšeli na tom začátku, tak já jsem citovala z dobových dokumentů z interních směrnic Ministerstva vnitra a státní bezpečnosti z 50. a 60. let. No a to už vám možná trošku naznačuje, že tím naším dnešním tématem bude státní bezpečnost, respektive její ať už skuteční nebo domnělí spolupracovníci. Než se dostaneme ke konkrétním příběhům a máme připravené hned dva, tak mě by vlastně zajímalo, Mikuláši, jak ty to vnímáš, jestli vlastně to, že někdo byl estébák nebo spolupracoval se státní bezpečností, je dneska ještě vůbec nějaké téma, protože hned po revoluci v listopadu 89 vlastně byla velká touha těch lidí vědět, kdo z těch sousedů, kdo z těch kamarádů mohl na nás donášet, mohl být nějakým spolupracovníkem. Je to dneska ještě téma nebo není?
17: Samozřejmě v jistém slova smyslu ano, protože pak, když chcete zkoumat minulost a přemýšlet nad minulostí tou před rokem 1989, musíte se zabývat tím, čím byla státní bezpečnost. Ono to nemá srovnání. My žijeme v právním státě a nenajdete vlastně v současném životě, v našem světě, v Evropě, nic podobného, co vlastně státní bezpečnost představovala. To bylo opravdu něco hrůznýho. Při vyslovení slova státní bezpečnost nebo Bartolomějská, tak mnozí lidé prostě propadali panice, chtělo se jim zvracet, vyhýbali se tady té ulici v centru Prahy, protože s tím byla spojená strašlivá pověst.
13: Právě z toho, co popisuješ, si ale říkám, nemáme tedy krátkou paměť, protože já jsem před pár lety natáčela nějakou reportáž k výročí zrušení Státní bezpečnosti. A tehdy jsem mluvila s historikem Petrem Blaškem a on mi tam vlastně i popisoval to, jak ten komunistický režim opravdu zasáhl nebo postihl na 2 miliony lidí. Samozřejmě ne, že by 2 miliony zavřel, ale byly to i ty rodiny těch postižených, ty, na kterých také dopadaly různou měrou různé represe. A my jsme teď ani ne 40 let od sametové revoluce a najednou mám pocit, že už všichni jako kdyby říkali, to už je jedno, co kdo dělal. Malinko mi to připomíná, že když jsme před časem natáčeli s Adamem jeden díl Hlasů paměti a bavili jsme se o tom přijetí druhé světové války v Německu, tak on tam zmiňoval nějaký dokument a teď nevím, myslím, že to bylo z 80. 90. let, kde přesně se tam ten dokumentarista ptal nějaké německé ženy, jestli ví, že jí soused byl nějaký dozorce v nějakém koncentračním táboře. A ona říkala, vážně, no ale to dobrý soused a každý máme nějakou minulost. Tak jsme už v tomhletom vodě, každý máme nějakou minulost a už nás to vlastně moc nezajímá.
17: Já se domnívám, že my máme přemýšlet nad světem, ve kterém žijeme skrze své vlastní svědomí. Máme se rozhodovat sloužit dobrému a čelit zlému. A minulost každého člověka tvoří i nějakou identitu toho člověka. Pakliže vím, jaký ten člověk byl, zajímá mě, jak se staví ke své vlastní minulosti. Konec konců i toto je nějaké ponaučení z minulosti té společenské, toho národa. A zároveň nás to vede k přemýšlení nad svou vlastní minulostí. Člověk přece má přemýšlet nad tím, jak by se zachoval sám v takové těžké chvíli, kdyby byl vyšetřován třeba Státní bezpečností. Znovu stojí za připomenutí starou jezuitskou pravdu, bojovat s bludem a doprovázet bloudící. Lidé prostě se mohou změnit. Lidé také mohou nahlédnout na to, co dělali špatně. Ale nutno říci, že Státní bezpečnost a vůbec komunismus u nás podle mého soudu napáchal vlastně ta ideologie obrovské škody na národní identitě. A že prostě stále vidíme v nás, v naší společnosti, ty tendence, které omlouvají ty totalitní praktiky a zároveň tedy se ukazuje, že i v dnešní době to přemýšlení nad společností, životem může být dosti determinováno tou vlastně minulostí, rodinou, národní.
13: Tak, ale pojďme k těm našim dnešním příběhům, protože já jsem si ke každému tomu příběhu, který ty jsi mi doporučil, vybrala citaci přímo toho daného člověka. A vždycky tou citací začnu, protože si myslím, že i tak hezky se v tom odráží ten život, který potom probereme do detailu. A nutno říct, že jsou to opravdu dva velice kontrastní příběhy, což mám radost. Tak začneme tím prvním. Když jdeš do boje, nesmíš říkat, co by bylo, kdyby bylo. To musíš jít s tím, že se to povede. To je citace Jiřího Navrátila a taky náš první příběh. Já jsem poslouchala ty jeho vzpomínky na paměti národa, když jsem mi poslal odkazy, já jsem byla nadšená. Pán výborně vyprávěl a čeho jsem si všimla je, že ty jsi v příbězích 20. století říkal, že pan Navrátil celý život dodržoval ten skautský zákon a hlavně se řídil tím čtvrtým, že skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta. A možná se teď posluchači říkají, co tedy tento pán dělá v dílu o spolupracovnících Státní bezpečnosti, ale k tomu se dostaneme vlastně ke konci jeho příběhu.
17: Ano, Jiří Navrátil je opravdu výjimečný příběh. Já jsem ho znal osobně, měl jsem ho strašně moc rád. On byl náčelníkem skautů, nesmírně veselý, velmi vzdělaný člověk, takový houževnatý. On jezdíval i na ty skautské tábory, když mu bylo už skoro 90 let. A myslím, že to byl opravdu takový velký vypravěč velikého příběhu, který on sám prožil. On byl bohužel velmi postižen tou snahou naší společnosti vyrovnat se s tou estébáckou minulostí, když jsme v roce 1992 zveřejnili spolupracovníky Státní bezpečnosti, tak jeho jméno se tam objevilo odkrycí jménem Junák jako agent Státní bezpečnosti. A Jiří Navrátil se s tímto cejchem celý vlastně zbytek života potýkal v té svobodě. No říci, že jak si myslím, že spoustu těch estébáků využilo svědectví svých řídících důstojníků státní bezpečnosti a soudy, jak si nařizovali ten povinný výmaz, tak v tomto případě si myslím, že skutečně to bylo neoprávněné označovat Jiřího Navrátila za agenta státní bezpečnosti.
13: To je takový příběh, který by si zasloužil tak pětihodinové povídání minimálně, ale já malinko skočím ke konci té války, protože Jiří Navrátil byl jeden z velitelů skautských odbojářů, jestli to říkám dobře, a během pražského povstání oni zajišťovali takové ty spojky a záchranáře mezi barikádami?
17: Ano, on byl jeden ze skautských funkcionářů, vstoupil do skautu už před válkou, byl členem té slavné pražské dvojky přímo v oddíle Jestřába alias Jaroslava Fouglara, takže on skutečně prožíval ty romantické tábory a schůzování někde v nějaké jezerní kotlině. Konec konců o Fouglarovi se ví, že on čerpal vlastně opravdu ze svých vlastních zkušeností. Nicméně je zajímavé, on byl Navrátil posledním pamětníkem Jaroslava Fouglara, takže novináři vždycky, když bylo výročí, tak běželi za panem Navrátilem, ale Navrátil se s Fouglarem nerozešel v dobrém. Myslím, že v takovém ostrém konfliktu, celkem přirozeném konfliktu, on vlastně, Fouglar vedl oddíl pro spíše dělnickou mládež, pro ty nuselské kluky, co se tak poflakovali po ulici, ale v tom oddíle samozřejmě chodili děti i z těch rodin, kde se dbalo na vzdělání, a přesně z takové rodiny Jiří Navrátil pocházel. On pocházel z rodiny úředníka ministerstva zahraničních věcí, uměl už v dětství jazyky, četl a studoval, a skautská romantika, to soužití mladého člověka s přírodou mu prostě nestačila. On ve skautu Jiří Navrátil viděl skutečně i jako skvělou výchovu k vůdcovství, k nějakému vlastenectví. A za druhé světové války toto své vlastenectví velmi aktivně projevil právě v tom protinacistickém odboji.
13: No počkej, ale kdy byl teda ten střet mezi ním a Fouglarem?
17: On nastal už za druhé světové války a Navrátil byl takový vehementní do toho odboje. Jaroslav Fouglar se samozřejmě bál, také do jisté míry byl v hledáčku gestapa. Nakonec Jaroslav Fouglar nebyl tak aktivní v tom odboji. Navrátil za druhé světové války chtěl dál pokračovat v organizování táborů a nějaké vlastně mládežnické činnosti, takže svoji partu oddíl schoval pod takzvané Káčata, klub českých turistů, což bylo do jisté míry tolerováno nacistickým protektorátním režimem jako tedy možnost, jak se organizovat pod takzvaným kuratoriem, tedy dohledem nacistických úřadů nad výchovou mládeže. Nicméně v roce 1944 došlo k takové demonstraci tady na Strahově v Praze proti nacistickému režimu. Tito mladí lidé, někdejší skauti, odmítli hajlovat při nástupu k oslavě narozenin Adolfa Hitlera v dubnu 1944 a spoustu z nich skončilo ve vyšetřovně gestapa. Mezi těmito vyšetřovanými byl i Jiří Navrátil. Ale ta jeho skutečně jaksi odbojová činnost, ta se odehrála potom ve skupině generála Hrabčíka, což bylo v době pražského povstání. On zorganizoval spolu s dalšími rozsáhlou skautskou síť, která za povstání mezi tedy 5. květnem až tím 9., tak organizovali hlavně spojky, informace mezi barikádami a různými velitelstvími. Zároveň zajišťovali nějaké zdravotní záchranářské aktivity. Ale dejme tomu, že mnoho skautů se zapojilo právě i do toho boje na barikádách. Jiří Navrátil z této zkušenosti do jisté míry čerpal v roce 1949 v době tedy komunistického režimu.
13: Já ti malinko ještě podsunu takovou větičku a pak se hned k tomuhle dostaneme, protože samozřejmě v únoru 48 se k moci dostávají komunisté. Jiří Navrátil se účastní 25. února 1948 toho slavného pochodu studentů na Pražský hrad, aby podpořili prezidenta Edvarda Beneše. A teď právě jdeme o rok dál a ty jsi zmiňoval květen 1949. A já se opravdu stydím, protože když jsem poslouchala příběh pana Navrátila, tak jsem zjistila, že o tomhletom připravovaném protikomunistickém puči pouhý rok poté, co tedy komunisté se té moci chopili v Československu, jsem nevěděla téměř nic.
17: A přitom je to asi největší pokus o skutečně vojenský převrat v této zemi. Ono to bylo vedeno tou myšlenkou, že Západ prostě nenechá vraždit tady obyvatele a budovat gulagy na Jáchymovsku a že tedy zasáhne, že vypukne mezi Sovětským svazem a jeho satelity válka, třetí světová válka se svobodnými národy Evropy a světa, se Spojenými státy. To se nestalo. Ale tito mladí lidé a určitá část i československých důstojníků naší armády se rozhodlo v květnu 1949 po vzoru pražského povstání zorganizovat vojenský převrat. Organizovali to významní důstojníci, takových těch šest hlavních nakonec dostalo trest smrti. Byl to Charvát, Čančík, Polesný, Janda, Borkovec, Prokeš. Celkem bylo zatčeno 120 lidí. Mělo se do toho povstání zapojit skoro 2000 lidí, 1600 bývalých partizánů, parašutisté ze Západu, to všechno ale byly vlastně jenom jakési iluzorní představy.
13: Takovým plánem při tomhletom povstání bylo to, že osvobodí politické vězně a především generála Karla Kuttelwaschera, který byl v té době vězněn na Pankráci.
17: Jsem do studia Československého rozhlasu ho dostanou k mikrofonu.
13: A on od mikrofonu vyhlásí to povstání lidu proti komunistickému teroru. Jiří Navrátil se do toho také sám zapojil a zorganizoval kolem 100 mužů, 100 členů?
17: Ano, on vlastně zorganizoval pražské oddíly, aby byli prostě připraveni, protože se chystá něco tak velkého, jako bylo v květnu 45, byl vlastně propojen přes Dagmar Skálovou, skautskou přezdívkou Rakša, na důstojníka Československé armády Čančíka. Ono by se možná spoustu lidí připojilo k takovému povstání, kde bylo opravdu vyhlášené. Státní bezpečnost ale zasáhla velmi tvrdě. Tu noc ze 16. na 17. května 1949 tak pozatýkala asi 100 skautů, mezi nima právě Jiřího Navrátila, Dagmar Skálovou a pak je v listopadu 1949 po 6 měsících odsoudila, rozdala 6 trestů smrti, takže byl popraven i Emanuel Čančík a Jiří Navrátil dostal 20 let, Dagmar Skálová, tuším, že do životí. Nakonec Jiří Navrátil si odseděl 11 let v uranových lágrech na Jáchymovsku, lágr Rovnost, Eliáš, pak tuším, že putoval do Leopoldova, Bory, Ilava, na další věznice.
13: Propuštěn byl při amnestii v roce 1960 a my se dostáváme do těch 60. let a pomalu a jistě se plížíme krůčky i k tomu, co je to naše dnešní téma a to jsou tedy spolupracovníci STB. Víme, kdy ho poprvé tedy kontaktovala STB a chtěla ho zlanařit na spolupráci?
17: My víme to, že se ocitá v těch svazcích jako prověřovaná osoba, sledovaná osoba dávno před tou takzvanou verbovkou údajnou. On v roce 1968, ten v těch uvolněnějších měsících, působil už v časopise Doba. Státní bezpečnost sleduje nějaký konflikt. On se porval v jedné snad putice. Nějaký rozhlasový redaktor se tam opil a vykřikoval protistátní hesla a Jiří Navrátil ho tam klidnil, protože se domníval, že se jedná o provokatéra státní bezpečnosti a tam prostě došlo k nějaké potyčce, takže to vyšetřovala policie, následně státní bezpečnost. Toho redaktora nakonec snad vyhodili z rozhlasu, ale došlo to až k soudu a v tu chvíli vlastně si státní bezpečnost uvědomila, že tady má někdejšího politického vězně, někdejšího skautského činovníka, který píše, překládá a je tajemníkem Klubu volných novinářů. A Jiří Navrátil jako jednatel tohoto zvláštního klubu, ten měl za úkol vlastně vydávat povolení novinářům, aby vykonávali zaměstnání na volné noze, což za komunismu úplně možné nebylo. A ten, kdo tedy takhle v byli to překladatelé, scénáristé, přispěvatelé do různých právě časopisů, tak měli ve svých osobních dokladech razítko, že jsou tedy v tomto povolání a socialistický občan mohl být kdykoliv zastaven na ulici a perlustrován policistou, cože se pohybuje jen tak volně na ulici přes den. To prostě je nepochopitelné, ale bylo to možné. A lidé museli vysvětlovat, že třeba jdou z jednoho pracoviště do druhého a podobně. A mít razítko v dokladech, že jsem na reportáži, že jsem členem klubu volných novinářů, tak to bylo terno svým způsobem. No a Jiří Navrátil vymyslel fígl, jak některým svým přátelům toto razítko obstarat. Oni ztratili doklady, dali mu ty staré doklady a on počkal na vhodnou chvíli, kdy ta předsedkyně toho klubu měla dobrou náladu a on jí podstrčil vlastně tyhle dokumenty. Udělal to, říkal si, ve třech nebo ve čtyřech případech. Měl prostě z toho strach. Novináři v té době dosti popíjeli, tak měl strach, že prostě budou moc mluvit a prozradí ho. Takže když ho najednou Státní bezpečnost na začátku 70. let kontaktovala, tak měl opravdu veliký strach z toho, že se tenhle fígl prozradí. Taky měl zkušenosti z už tedy vyšetřoven Státní bezpečnosti a rozhodně teda už zpátky do kriminálu nechtěl. Což byla určitá jaksi zkušenost, která mnohé lidi determinovala. Prostě jednoduše ne každý šel znovu do střetu s tím totalitním režimem po zkušenostech z 50. let. A Jiří Navrátil měl za sebou 11 let kriminálu.
13: A co po něm chtěli?
18: Všecko, kde co, že jo. Ovšem ten pozor, víte, člověk i v tom, kde musí být opatrný. Možná se vám to ještě bude v životě hodit. Vy řeknete tomu policajtovi úplně, no, viděl jste někdy nějak, třeba nevím koho, že jo, nějakého redaktora Vondráčka. On říká, jo, byl jsem s ním na obědě. A oni se ptali tak jako zusměli, co pak jste měli? A ty řekneš, kdo mě přoukne do kazety, ale já jsem si dal nealko, protože jsem řídil. A nic, jo. A teďka oni toho Vondráčka dostanou na to smísto a začnou vysvítat a řeknou mu, prosím vás, teď my víme všecko. Teď my víme i to, že jste se z 24. dubna na svatýho Jiří, že jste se sešel s Jiřím Navrátilem, byli jste v té hospodě, dali jste si vepřovou knedlík a zelí a pili jste nealko. Teď my víme úplně všecko, tak co se nám tady caplujete.
17: Oni nejdřív vedli jakousi rozmluvu na téma Jiří Ruml, novinář v té době, také překladatel, někdejší signatář Charty 77, vynikající člověk. A on ho neznal, Jiří Navrátil, takže se radoval, že jsou úplně na vedlejší stopě. Ve skutečnosti Státní bezpečnosti šlo jenom oťuknout, jak se k ním bude chovat Jiří Navrátil. Jiří Navrátil byl korektní, víceméně vstřícný, sešel se s nimi a celkově s nimi snad hovořil 7x. A ano, věděl, že se schází s důstojníkem Státní bezpečnosti, s tím majorem Němcem. A jak si podával zprávy na lidi, jako byl třeba generální ředitel Československého rozhlasu, což byl samozřejmě kovaný komunista, občas přihodil nějakou informaci, o kterou si byl naprosto jistý, že ji mají k dispozici. Jednoduše kličkoval. A major Němec později u těch soudů po roce 89, kdy se Jiří Navrátil soudil, tak vypověděl, že skutečně šlo jenom o to setkávat se s tímto člověkem, těžit z něho informace z novinářského prostředí, ale že ho jako tajného spolupracovníka nepovažoval. I když na něj zavedl tedy svazek na TS, tajného spolupracovníka, nicméně v historici se shodují, že to je takzvaně spatlaný svazek, protože on se najednou v jednu chvíli proměňuje na důvěrníka, na prověřovanou osobu a podobně. Takže já se domnívám, že tady prostě Jiří Navrátil, a to je do jisté míry pro lidi, kteří prostě prošli kriminály 50. let, tak jednoduše s těmi pracovníky Státní bezpečnosti, s těmi kmenovými zaměstnanci nějakým způsobem hovořili. Málo kdo z nich se jim postavil, tak jako třeba mladší lidé, kteří neměli tu zkušenost 50. let.
13: Nakonec i soud pana Navrátila očistil z té spolupráce s STB, řekl, že to není pravda, že je neoprávně registrován. Jak to ale vnímal pan Navrátil? Vzpomínal třeba na to, jak se k němu po revoluci lidé chovali, když se to jeho jméno objevilo v těch seznamech?
17: Já se domnívám, že Jiří Navrátil s Státní bezpečností mluvil a předával jí informace. Tento fakt se dá nazvat spoluprací, ale není možné o něm hovořit jako agentu Státní bezpečnosti. I když vlastně ten svazek také je registrován jako tajný spolupracovník. Nicméně já Jiřího Navrátila považuji za jedno z nejúžasnějších lidí, kterého jsem v životě potkal, nesmírně statečného, který prostě v 70. letech se snažil a s těmi STBáky prostě kličkoval. Bohužel to jeho jméno se objevilo v těch svazcích a on se s tím teda nesmírně potýkal, jeho to strašně pronásledovalo, protože se každou chvíli musel obhajovat. Nutno říci, že byl velmi nahněvaný, když se jeho jméno objevilo v této souvislosti. On tvrdil, že prostě nenaplnil skutkovou podstatu, že by tedy někoho udával, že byl na někoho nasazený. Jak to přesně bylo, to je prostě těžko říct. Já Jiřímu Navrátilovi opravdu věřím v tom, že minimálně 7krát se s tím důstojníkem Státní bezpečnosti setkal a o něčem spolu mluvili. Co si z toho rozhovoru potom ten agent Státní bezpečnosti udělal? Ty zápisky v tom svazku vlastní rukou evidentně nejsou od Jiřího Navrátila, ale pravděpodobně se jedná o nějaké ty poznámky, které si psal ten přímo STBák. Tak já prostě důvěřuji Jiřímu Navrátilovi, že jestli podával informace pak vyloženě jenom na funkcionáře KSČ, konec konců v tom svazku nějaké informace jsou a všechny se týkají lidí, kteří byli komunisty.
13: A jsme zpátky na začátku. Ty příběhy prostě nejsou jednoduché, nemůžeme na ně nahlížet jenom jednou optikou. Ale my se v bonusovém dílu podíváme na trošku opačný případ, na příběh Jaromíra Ulče. A tam si zase myslím, že ten se taky ničím netají, ale říká vlastně trošičku opak. Ale to už v bonusovém dílu. Takže Mikuláš, já ti moc děkuju, že jsme připomněli příběh pana Navrátila a budu ráda, když si posluchači pustí i ten náš bonusový díl.
17: Ano, já moc děkuju za toto téma a na Jaromíra Ulče mám opravdu osobní vzpomínky a těším se na to, že si o něm povíme víc. Protože to byl právě ten člověk, který tyto lidi lámal, vydíral, manipuloval.
13: A pro tuto chvíli se loučí Lucie Korcová.
17: Naslyšenou se těší Mikuláš Krouba.
9: Hlasy paměti připravili Lucie Korcová a Mikuláš Kroupa. Hudba Matěj Kroupa. Postprodukce a sound design Iva Podzimková. Kreativní producent Vojtěch Koval. Hlasy paměti. Nové díly poslouchejte pravidelně každou druhou středu ve vysílání Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Fotbal i v době válečných konfliktů přinášel radost hráčům a divákům. Pokud ovšem fotbalový zápas válku sám nevyvolal. Pohled do dějin nejpopulárnější hry světa nabídne červnový speciál Historie Plus – Fotbal a válka. Zavede vás na světový šampionát v roce 1938, který se odehrál v předvečer druhé světové války. Popíše, co znamenal fotbal pro Čechoslováky v době protektorátu. Připomene Terezínskou fotbalovou ligu, která byla provězně únikem před hrůzami geta. A nezapomene na válku, kterou odstartoval fotbalový zápas Honduras-Salvador v roce 1969. Cyklus Historie Plus – Fotbal a válka poslouchejte každou červnovou sobotu v 17:30 večer a v neděli v 9:30 ráno na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
19: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
20: Říká bývalý šéf pražské mordparty Josef Lotes. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory – forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5. odpoledne a v neděli hodinu popoledni.
3: Život k nezaplacení. Které domácnosti nejvíce ohrožuje příjmová chudoba? Jak se zvýšily výdaje na bydlení? Které společenské skupiny nezvládají splácet hypotéku? Odpovědi hledá unikátní projekt Českého rozhlasu Plus a Radiožurnálu v reportážích, rozhovorech a diskuzích. Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
21: Kněží Jan Bula a Václav Drbola se stanou prvními blahoslavenými mučedníky novodobých českých dějin. Symfonický orchestr Českého rozhlasu oslaví 100 let od svého vzniku velkým koncertem pod širým nebem. Tenista Menšík si po semifinále Roland Garros polepší na 17. místo ve světovém žebříčku. Na Pražském okruhu ve směru na dálnici D1 je před zúžením v tunelech kolona a počasí bude slunečno. Od jeho západu začne přibývat oblačnost, ojediněle se přidají přehánky a bouřky a teploty až 26 stupňů. Je sobota, 6. června. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
21: Římskokatolická církev dnes blahořečí Jana Bulu a Václava Drbolu, první české mučedníky novodobých dějin. Oba kněží se stali oběťmi komunistického režimu. Na brněnském výstavišti sleduje přípravy na ceremoniále reportérka Aneška Hlávková.
22: Tady na výstavišti proudí do hlavního pavilonu P davy lidí všech věkových kategorií. Starší lidé i třeba rodiny s dětmi. Dorazila už taky skupina cyklistů, kteří přijeli na pouť na kole z Velehradu a z Vysočiny. Podle posledních informací by tu teď mělo být asi 7000 lidí. Ten samotný okamžik blahořečení pak nastane během mše přečtením papežského dekretu. Bohoslužba začne ve 14:30 a bude jí předsedat papežský vyslanec Michael Černy, kanadský kardinál českého původu, který se narodil v Brně. Aneška Hlávková, Radiožurnál.
21: A Radiožurnál Plus i některé regionální stanice odvysílají z blahořečení umučených kněží speciální živý přenos. Začne 5 minut po 14. hodině. Ruský prezident Vladimir Putin odmítl přímá mírová jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským i jeho výzvy k ukončení války. Zelenský to Putinovi předevčírem navrhl v otevřeném dopise.
23: Na žal, російská strana znovu obírá vojnu.
24: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním videohlášení konstatoval, že Rusko si bohužel znovu zvolilo válku, protože Putin ji prostě nechce ukončit. Odmítavá odpověď ruského prezidenta podle Zelenského mnohé ve světě zklamala a Putin si nechce přiznat, že válka se líbí jenom jemu a těm, kteří z něj tahají peníze. Ti se usmívají, řekl Zelenský a dodal, že Rusko proto musí mít méně peněz a tlak na Moskvu musí být větší. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
21: Útok izraelské armády zřejmě zabil několik libanonských vojáků. Izraelská střela zasáhla vojenské auto na jihu Libanonu. Jeho armáda se přitom do konfliktu mezi hnutím Hezbollah a Izraelem nezapojuje.
25: Několik libanonských vojáků zabila izraelská střela na silnici mezi městy Nabatia a Chardálí. Podle prohlášení izraelské armády představovaly nebezpečí pro její síly. Incident prý vyšetřuje. Libanon a Izrael se tento týden dohodli na dalším příměří, které ale Hizbalah odmítl. V postupu pokračuje i Izrael, který nařídil Libanoncům vyklidit dalších 5 měst a vesnic a odejít severně od řeky Zahrání. Celkem už při izraelských operacích v Libanonu zemřelo přes 3,5 tisíce lidí a přes 1 200 000 Libanonců muselo utéct z domova. Izrael na jih Libanonu vpadl po útocích hnutí Hizbalah, které reagovalo na izraelsko-americké útoky proti Íránu. Dominik Tesár, Radiožurnál.
3: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
21: Symfonický orchestr Českého rozhlasu dnes oslaví sté narozeniny sérií koncertů v pražských Riegerových sadech. Začne program už odpoledne a vstup je zdarma.
2: Tak těch 100 let to je taková krásná záminka pro to udělat něco velkého.
4: Říká šéf Symfonického orchestru Českého rozhlasu Jakub Čížek.
2: My začneme už v 15 hodin, tam je takový projekt vlnohraní, který máme pro děti, aby trošku načichli tím, co se taky v té muzice může dít.
4: Poté vystoupí 4 předkapely. V nich uslyšíme členy orchestru hrát v jiných žánrech a formátech, než na které jsme zvyklí. Vrcholem akce bude v 8 hodin koncert 100letého Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: Večer máme na programu takové ty velké hity, takže Smetanová Vltava, Largo z Novosvětské, Jízda Valkýr.
4: Dirigovat bude Robert Jindra a Petr Popelka, kterého v roli šéf-dirigenta rozhlasových symfoniků uvidíme v Praze naposledy. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
21: A přímý přenos koncertů z oslavy Symfonického orchestru Českého rozhlasu bude od 17. hodiny vysílat stanice Vltava. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy. Policie na silnicích tento týden preventivně kontrolovala řidiče motorek a elektrokol. Připojila se tak k celoevropské akci Two Wheelers. Policejní hlídky už zaznamenaly skoro 600 přestupků.
5: Tohle splňuje specifikaci mopedu.
6: Policisté v průběhu této kontroly se zaměřují na řidiče, zdali neřídí pod vlivem alkoholu, drog nebo nemají zákaz řízení. Samozřejmě kontrolují také technický stav vozidla.
7: Říká mluvčí pražských policistů Jan Rybanský. Kontroly mají přispět i k větší bezpečnosti motorkářů, cyklistů a jezdců na elektrokoloběžkách a elektrokolech.
8: Cílem akce bylo nejen dohlížet na dodržování pravidel, ale hlavně připomenout, že právě tito účastníci patří na silnicích mezi ty nejohroženější. Stačí chvilka nepozornosti nebo špatný odhad a následky mohou být velmi vážné.
7: Upozorňuje policejní mluvčí Violeta Siřišťová. Kompletní vyhodnocení akce policie představí v pondělí. Třeba v Praze ale hlídky nejčastěji řešily špatný technický stav, například chybějící registrační značky, blinkry nebo světé pneumatiky. Sára Adamcová, Radiožurnál.
21: Francie si připomíná 82. výročí vylodění spojenců v Normandii. Do operace Overlord se 6. června 1944 zapojilo asi 160 tisíc vojáků. Přímo na pláži Omaha sleduje pietu náš zpravodaj Martin Balucha.
26: Tady na pláži Omaha se odehrály jedny z nejkrvavějších bojů operace Overlord. Je tu památník padlým, lidé se nosí květiny, vidím tu několik desítek bílých a červených růží zapíchaných do písku. Na pláž přijíždějí taky jeepy a v nich lidé s vojenskými uniformami, to jsou většinou členové nadšenci do historie techniky, členové různých spolků. Přidalo sem i 19 členů českého military klubu Nové Jirny. Po celý den tu jsou pěty, jedna se už odehrála nedaleko odtud na americkém hřbitově Colville-sur-Mer, a to i za účasti amerického ministra obrany Pita Hexeta. Hexet měl odpoledne přijet i na mezinárodní ceremoniál,

0: kanoisté kvalifikaci. Do ní vstoupily i kanoistky. V troji je u toho Jan Suchan.
1: Už víme, že tři čeští kanoisti budou ve finále. Lukáš Kratochvíl postoupil z 8. Lukáš Rohan z 10. a Václav Chaloupka z 12. místa. Teď už sjela kvalifikační trať také Tereza Michalová. Poprvé po mateřské pauze vede, ale zatím jelo jenom 13 kanoistek. 37 jich je ještě před námi, včetně Terezy Knéblové a Martiny Sadkové z pražské troji. Jan Suchan, Radiožurnál.
2: Nebezpečí na pražském okruhu za Vescem a zdržení na šestce v Petrohradu. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště obezřetně za sjezdem na Písnici na 6. kilometru je zabraný odstavný a kousek pravého pruhu. Brzdí se tam prudce a vybočuje, stojí tam totiž kamion, automix a teď podle čerstvé zprávy od policie hlavně auto připravující koně, které začalo hořet. Kolem se pohybuje poměrně nebezpečně, hlouček lidí, bude jich přes 10, dejte pozor na okruhu směr letiště za Vescem před Cholupickým tunelem. Na pražském okruhu opačně z letiště na D1 čekejte kolonu od exitu 15 Slochkov do omezení v tunelech, zdržení do 10 minut. A na šestce Praha Vary se před omezením v Petrohradu stále popojíždí kolem 10 minut. Další zelená vlna za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Čekáme polojasno až jasno, odpoledne a večer začne oblačnost od jihozápadu přibývat a v západní polovině Čech se ojediněle objeví přehánky a bouřky a nejvyšší teploty dnes 21 až 26 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 16. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Vladimír Kroc.
5: Jakou kapitolu bývalého komunistického režimu připomíná dnešní slavnost blahořečení kněží Jana Bully a Václava Drboli? Podaří se vědcům z britské Cambridge vyvinout s pomocí umělé inteligence supervakcínu, která by mohla zabránit možným novým pandemiím? A co všechno je k vidění na nové turistické trase, první důlní Via Ferratě v Českovílovém u Prahy? Tisíce lidí z různých koutů republiky míří od rána do Brna na slavnost blahořečení kněží Jana Bully a Václava Drboli. Jejich prohlášením za blahoslavené se zakončí více než 20-letý proces blahořečení, které je předstupněm k uznání člověka za svatého. K blahoslaveným se mohou věřící modlit a prosit u nich o přímluvu. Drbola a Bula patří k obětem spolitizované komunistické justice po takzvaných babických událostech v 50. letech minulého století. Dekret o blahořečení kněží Bully a Drboli podepsal papež Lev XIV. Loni v říjnu. Ve vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus vítám Tomáše Holcnera, faráře římskokatolické farnosti Jaroměřice nad Rokytnou na Vysočině, kde bude uložen relikviář Jana Bully a Václava Drboli. Zdravím vás na brněnské výstaviště. Dobrý den.
6: Dobrý den, také vás zdravím.
5: Co předcházelo dnešní slavnostní mši?
6: Já myslím, že ta dnešní slavnostní mše je takovým jako završením těch 30 let naší svobody. Jak říkal můj kamarád, i když církev svatá je věčná, tak my prostě máme nějaký čas v tom životě a musíme si připomínat určité události, které se staly a jsou takovou bolestnou historií. A důležité je nezapomínat.
5: Dají se příběhy Václava Drboli a Jana Bully připomenout alespoň ve zkratce?
6: Určitě ano. Já většinou říkám, představte si dva mladé kluky, plné života, plné ideálů. A tito mladí kluci prostě se rozhodnou, že budou sloužit svému národu jako kněží, jako ti, kteří budou pomáhat druhým a nakonec prostě se stane to, že jsou obviněni samozřejmě neprávem a obětí ustýčení vraždy. A myslím si, že ten jejich příběh je, a mi se to jako líbí, nepřemožení zlem, jo, že staly se zlé věci a oni si zachovali prostě tvář a měli dobro v srdci a byli to chlapi, kteří pro mě jsou obrovským vzorem právě toho, jak přestože se je potkalo takové, jako můžeme říct lidský neštěstí, opravdu jako nevinní, kteří byli obětí toho teroru, tak dokázali opustit a dokázali se smířit a dokázali nám všem ukázat, že na zlo se někdy, když se stane, může reagovat jedině odpuštění.
5: Oba kněží byli v roce 1990 soudně rehabilitováni. Loni papež Lev XVI. Potvrdil záměr jejich blahořečení. Co přineslo, nebo co přispělo k tomu, že se právě tito kněží stávají prvními blahoslavenými mezi oběťmi totalitních režimů v bývalém Československu.

0: Slovensku.
1: Samozřejmě takový dlouhodobý proces brněnského biskupství. U toho byl takový tým lidí, já jsem u toho úplně neasistoval a musí dojít k různým jako procedurám, v podstatě právním, žádosti do Vatikánu a celý ten proces vlastně je završen tou dnešní slavností, kdy budou prohlášeni za blahoslaveno.
0: Celá akce se nese v duchu tří hesel, kterých?
1: Tak samozřejmě ty hesla, každý ten účastník je najde na takovém náramku, který dostává. To je věrnost pravdě, síla lásky a moc odpuštění. A to jsou hodnoty věrnost pravdě, že člověk by měl v životě, když je to někdy těžké, tak si stát jako na straně dobrá pravdy. Síla lásky, tomu asi rozumí úplně každý. V životě potřebujeme prostě lásku dávat a přijímat a láska tvoří svět a tvoří krásu. A moc odpuštění, to je právě to, co oni dokázali umět odpustit i v tak těžkých chvílích života, jako je to, že věděli, že nic neudělali, věděli, že jsou oběti justiční vraždy a dokázali odejít z tohoto světa v síle odpuštění a byli nepřemoženi vlastně tím zlem.
0: Jak významný je to okamžik pro katolickou církev?
1: Tak tento okamžik je, já teď jsem tady na tom nádvoří toho výstaviště, vidím tady spoustu lidí, kteří tady chodí a těší se vlastně na to, jak tito dva budou pro nás zablahoslavené. A znamená to pro katolickou církev určitou jako radost toho, že na tyto lidi nezapomínáme, že tito lidi dokázali, a bylo jich samozřejmě nejenom tito dva, bylo mnoho dalších popravených, mnoho dalších neprávem souzených, obviněných uranové doly a tak dál. Byl to opravdu jako teror, který zažívali a dnes se tady scházíme jako lidé, kteří ví, že se takové těžké chvíle našeho národa odehrály. A vidím v těch tvářích těch lidí, že nechceme na to zapomenout, že se takové věci staly i v úctě k těm obětem a chceme si připomenout, že samozřejmě jdeme dál, ale musíme si jako národ, jako Češi pamatovat, že se lehce může stát, že může někdo ten náš národ nějakým způsobem přivést do situací, které jsou pak velice bolestné.
0: Pořadatelé očekávají, že dorazí až 13 tisíc lidí. Kulturně duchovní program běží už od 9:30 dopoledne. Slavnostní mše začíná ve 14:30. Co všechno je tedy součástí toho dnešního dne?
1: Samozřejmě tady můžeme, já jsem to nazval takový katolický festival, když tady vidím ty lidi, takže jsme součást takového festivalu, tak si to můžou i posluchači představit, spousta lidí, spousta atrakcí. Samozřejmě i ta hlavní myšlenka, aby ti lidé byli nějakou chvíli spolu. Takže my jsme třeba s farníky z Jaroměřic přijeli hned ráno a teď tady jsou součástí toho programu, to znamená, každý si může vybrat, co nějak ho zajímá, co ho baví. Je tady nějaký doprovodný program a celé to končí slavnostní bohoslužbou, kde vlastně jako i duchovně prožijeme tu radost, že tito dva, můžeme říct naši bratři, jako součást naší rodiny víry, jsou najednou pro nás takovým vzorem jako lidskosti.
0: Relikviář Jana Buly a Václava Drboli bude uložen ve vaší farnosti v Jaroměřicích nad Rokytnou na Třebícku. Proč právě tam?
1: Souvisí to s tím, že Babice jsou nedaleko. Náš kostel prošel obrovskou rekonstrukcí, má průvodcovskou službu, je v podstatě v turistické sezóně denně otevřen. Poutníci, návštěvníci tam můžou zavítat během roku a prohlédnout si relikviář, uctít jejich památku a to místo samo o sobě samozřejmě tím krajem je propojeno. A i když tam, nebo si tady připomínáme tyto dva muže, tak těch, kteří byli tvrdě jako perzekon, včetně připraveni o majetky, o život, mnohé rodiny úplně zničené, tak se to opravdu týká toho kraje kolem Jaroměřic.
0: Jak ten samotný relikviář vypadá, kde vznikal?
1: Vznikl v akademické dílně mistra Olivy z Velehradu. Je to jeden z našich jako nejlepších současných umělců, moderních umělců pro zvláště liturgické prostory. Tento relikviář vznikl právě v jeho dílně a on sám taky prožil nějaký čas v komunistickém kriminále, kdy byl neprávem obviněn a odsouzen, takže i mistr Oliva to bere velice osobně a myslím si, že pro něj, on sám říká, jsem na sklonku života a jsem moc rád, že právě toto dílo se mohl tvořit. Představme si to jako takový stojánek, kde je popel těchto mužů a tento relikviář nám připomíná, že ta přítomnost těchto, ta hmota těchto lidí je tady s námi a nezapomínáme. A mistr Oliva má sám radost z toho, že opravdu toto dílo mohl tvořit a mám také za úkol omluvit, tuto chvíli tady bohužel nemůže být s námi a on tvořil jako i další ty liturgické předměty našeho kostela a sám říká, že je to nejkrásnější dílo, které v životě dělal.
0: To byl farář Tomáš Holcner, děkuji vám, nashledanou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: A slavnosti blahořečení Jana Buly a Václava Drboli věnujeme na Radiožurnálu hodinový speciál po 14. hodině. Hosty budou mimo jiné generální vikář brněnské diecéze Pavel Kafka a vedoucí příprav slavnosti Vojtěch Jurásek. Vědci z britské Cambridgeské univerzity oznámili, že se jim podařil zásadní pokrok ve snaze zabránit možným dalším pandemiím, když s pomocí umělé inteligence vyvinuli a poprvé otestovali na lidech vakcínu, která by mohla zajistit ochranu před rozsáhlou škálou virů. Má účinně působit proti všem koronavirům, včetně všech covidových variant a virům, které nyní infikují zvířata, ale mají potenciál vyvolat příští pandemii. Víc teď s profesorem Romanem Primulou, epidemiologem a místopředsedou České vakcinologické společnosti. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak se vědeckému týmu podařilo vyvinout tuto vakcínu a jak využili umělou inteligenci?
2: Tak ten přístup dneska už není úplně nový. Uplatňuje se u řady léčiv, to znamená dnes existují společnosti, které na zadání v podstatě jsou schopny vydefinovat nějakou primární molekulu, která je schopna navodit nějaký efekt, který jde napříč třeba různými onemocněními a tady analogicky použili princip ten, že se snažili nalézt nějaký takzvaný superantigen, který jde napříč s celou tou skupinou virů, to znamená, není možno si představovat, že by se připravila nějaká univerzální vakcína proti všem virům a bakteriím, ale dá se očekávat, že by bylo možné nalézt prostě společný antigen pro jednu skupinu, třeba pro ty koronaviry, o což se tímto způsobem pokusili.
0: A jaké vlastnosti tedy má nebo by měla mít takto vyvinutá vakcína?
2: Ta vakcína by měla jít napříč vlastně spektrem všech těchto příbuzných virů, to znamená skupiny koronavirů, a měla by navodit dostatečně silnou imunitu, aby člověk neonemocnil s žádnou z těchto variant a dokonce je snahou nalézt nějaký konzervativní antigen, který se nebude měnit mutacemi. To znamená, stačilo by, a to by byla ta největší výhoda, očkování v podstatě třeba jednou za 10 let a my bychom byli pokryti proti celé škále těchto různých respiračních onemocnění.
0: Vedoucí výzkumného týmu z Cambridge, profesor Jonathan Heaney, poznamenal, že ve vývoji vakcín jsme vždy pozadu a že v tomto případě by bylo možné mít náskok před případnou další pandemií. V jakém smyslu?
2: No pokud by se nám podařila vyvinout takováto univerzální vakcína, tak bychom vlastně ji mohli použít potom na jakoukoliv budoucí pandemii způsobenou původcem, který by vycházel z podobného předpokladu. Takže kdybychom předpokládali, že přijde pandemie vyvolaná nějakým novým koronavirem, tak bychom nemuseli vyvíjet novou vakcínu, ale vzali bychom tuto, která by byla univerzální proti koronavirům. Ale já si osobně myslím, že ještě je předčasné říkat, že jsme zvítězili, protože on tady byl podobný pokus v minulosti, který se netýkal koronavirů a v podstatě nebyl hledán umělou inteligencí, ale byla vytipována struktura, která se nazývá M2 protein u chřipky a byl předpoklad, že se nám podaří vlastně pokrýt všechny možné chřipky. Bohužel ten problém byl, že tento antigen nebyl příliš imunogenní, to znamená po aplikaci do organismu imunitní systém si nevytvořil dostatečně vysoké hladiny protilátek a nefungovalo to. Ale je to princip, který by tady měl být uplatněn.
0: Cambridgeský tým se také věnuje vývoji vakcín proti sezónní chřipce, která by se nemusela upravovat s každým rokem, tedy ta vakcína. To by znamenalo zásadní pokrok.
2: To je přesně to, o čem jsem mluvil. To znamená, v minulosti byla snaha toto vyřešit právě pomocí toho M2 proteinu, ta snaha selhala. A pokud by se podařilo najít jiný protein, který by byl schopen vlastně pokrýt všechny ty varianty, které mutují samozřejmě a pokryl by jak varianty chřipky třeba H3N2, H1N1, tak by to bylo obrovské vítězství a lidé by nemuseli chodit každoročně na přeočkování.
0: A vážou se k tomuto výzkumu nějaká rizika, nepouštějí se věci na neprobádanou půdu, pokud jde o možné vedlejší účinky?
2: Myslím si, že tady není jakékoliv riziko vedlejších účinků, protože ten antigen je v podstatě a musí být v podstatě přirozenou strukturou, která tam je. My musíme dát pouze pozor na to, aby ta antigenní struktura nebyla podobná některé struktuře, kterou má náš organismus, aby tam nevznikl autoimunitní proces, ale na to už jsou mechanismy, které jsou schopny toto dopředu odhalit. A to hlavní riziko já vidím v tom, že přestože se nám pomoct AI podaří nalézt ten antigen, který je ten správný, tak to ještě neznamená, že v praxi bude dostatečně imunogenní. To znamená, že vytvoří dostatečně velkou odezvu v tom organismu, aby potom při přirozené expozici viru jsme byli chráněni.
0: Podle profesora Jiného jde o zásadní krok v přípravě na nové pandemie. S tím souhlasíte?
2: Tak zásadní krok to technicky je, ale říkám, tento princip už tady nějakým způsobem je aplikován v přípravě léčiv a pokud se podaří opravdu nalézt strukturu, která bude imunogenní, tak je to naprosto průlomová zásadní věc na Nobelovu cenu. Ovšem pokud se nepodaří nalézt takový antigen, který by toto umožňoval, tak je to jedna z cest, kterých bylo mnoho.
0: Místopředseda České vakcinologické společnosti profesor Roman Prymula, děkuju vám. Naschledanou.
2: Děkuju, naslyšenou.
0: Zajištěnou trasu pro lezení dnes v historickém dole Pepř u Žampachu v Jílovém u Prahy otevřel spolek Montanika. Návštěvníkům, kteří zamíří do Štoly Václav, nabízí pohyb v podzemí po stupačkách, žebřících a zajištěných úsecích. Jde o první důlní via ferrata v Česku. Jílovský zlatonosný revír je podle historických pramenů považován za nejvýznamnější v Čechách. Zdejší zlato posloužilo mimo jiné k výrobě svatováclavské koruny. Největší rozkvět Jílové zaznamenalo právě za vlády Karla IV., který ho povýšil na královské město. Zdravím předsedu spolku Montanika, který zpřístupňuje důlní díla v okolí Jílového, Pavla Škáchu. Dobrý den.
3: Zdař Bůh.
0: Zastihli jsme vás ještě v podzemí?
3: Ano, zrovna tady s kolegou jsme poobědvali a budeme pokračovat v práci.
0: V práci to jest?
3: No, tak jsme tady měli historicky první skupinu, která absolvovala feratu, myšleno tím běžné návštěvníky, a teďka budeme pokračovat v rozšiřování trasy a drobných opravách a tak dále. Tady té práce je tady vždycky dost.
0: A jaký je v první den o zdolání té zajištěné důlní via ferraty zájem?
3: Zájem je velký, pořád mi chodí zprávy, chodí nám e-maily a včera díky tomu, že bylo to samostní otevření, tak jsme vlastně ani nestíhali odpovídat, takže to mě čeká vlastně až zítra.
0: Zájemci musí být starší 18 let. Jaká je náročnost té trasy?
3: Náročnost je B, takže jsme to s kolegou lehce upravili, protože jsme tady udělali včera zkušební cestu s mladším účastníkem, takže jsme se rozhodli, že to snížíme ten věk na 15 let.
0: Aha, no moc jste mi nepomohl tím Bčkem. Co to znamená?
3: To znamená, že to je v podstatě druhý nejlehčí stupeň obtížnosti. Jo, de facto by to měli zvládnout, dá se říct, všichni, kdo nemají nějaké pohybové problémy a jsou trošku fyzicky zdatní. Občas je problém s výškou, takže tady máme limit zhruba 160 cm na minimální výšku, aby bylo možné všude dosáhnout na to ještění a bezpečně se přepínat.
0: Mm-hmm. A jak dlouho ta exkurze trvá?
3: Exkurze to trvá zhruba 3 hodinky, zase v závislosti na tom, jak postupuje nejpomalejší účastník.
0: A co všechno návštěvníci uvidí, co ta cesta nabízí?
3: No, nejprve projdou štolou, která je původně ze 14. století, ale už je to přeražené na století 18. Dojde se až k vláčku. U vláčku je ještě expozice UV fluorescenčních minerálů, pak se pojede půl kilometru důlním vláčkem k šachtě. Tady se účastníci nastrojí do feratových setů a potom už se dojde na žilu Šlojíř, což je ta nejslavnější zlatonosná žila v Jílovém. A tady už pak následuje výstup komínem po stupačkách zjištěním, zaleze se 70 metrů na takzvané vysoké mezipatro a tam pak mohou vidět zejména historickou dobývku z období Karla IV., která je minimálně evropsky unikátní, a potom řadu dalších poměrně velkých vydobitých prostor ze století 20. A velmi hezké jsou také krátníky kalcitu, které fluoreskují v UV záření.
0: Ta štola Václav je pro veřejnost otevřena 6 let. V čem je ta nová trasa unikátní?
3: Unikátní je v tom, že jsme zpřístupnili vlastně vůbec největší dobývku, která tady na dole Pepř je. A zároveň jsme také využili formu té Via Ferraty, která je velmi populární, takže jednak návštěvníci vůbec mohou mít způsob, jakým navštíví tu největší vydobitou prostoru i tu středověkou dobývku a ještě k tomu můžou použít ten způsob jištění Via Ferratou.
0: Jak zdolávali tohleto náročné důlní prostředí horníci v době Karla IV., víte to?
3: V době Karla IV. Postupovali z povrchu, měli vyražené úklonné jámy, kterými sledovali tu žílu s rudnělou zlatem a ty jámy byly vystrojené žebříky. Jo, byly hluboké maximálně 30 až 50 metrů, pak bylo většinou nějaké patro, odskok, další jáma a tímhleským způsobem se dostávali do hloubek až okolo 300 metrů.
0: A chystáte další trasy?
3: Určitě chystáme, zrovna jsme tady o tom před chvilkou s kolegou Pravdou mluvili. Chystáme tady nějaké zavěšené žebříky. Chceme to udělat ještě trošku atraktivnější, ale už bude pak spíše pro zkušenější lidi.
0: Termíny pro veřejnost jsou na webu Jílovské zlaté doly, psáno v celku.cz. Podmínkou návštěvy je tedy objednání?
3: Podmínku je vždycky objednání, ano. Oni ty exkurze jsou časově relativně náročné a ještě jsme ve stádiu, že scháníme pár průvodců, aby jsme mohli uspokojit všechny zájemce, takže až se nám je podaří sehnat, tak si myslím, že těch prohlídek bude daleko více.
0: A mohou být celoročně?
3: Určitě, tady to funguje celoročně, nám tady nevadí, jaké je počasí venku, takže můžou návštěvníci přijít kdykoliv, když jsou vypsané termíny.
0: A jak velké jsou skupiny?
3: Na tu Ferratu jsou 12 osob.
0: Říká Pavel Škácha, předseda spolku Montanika. Mluvili jsme o tom, že tento spolek poblíž Jílového u Prahy otevřel první důlní zajištěnou trasu pro lezení u nás. Děkuji za rozhovor a přeji do podzemí hezký den. Naschledanou.
3: Díky, zdaš Bůh.
0: Tak to byla polední publicistika Vladimír Kroc. Teď už je čas dalších zpráv. Přeji vám příjemný poslech dalších pořadů.
4: Posloucháte Radiožurnál ve 12 hodin a 30 minut. Další zprávy má pro vás Jana Gulda.
5: Akciové podílové fondy letos do konce května vynesly 7,9%, smíšené fondy 4,7% a dluhopisové fondy 0,8%. Vyplývá to z Partners indexu podílových fondů. Objem majetku, který mají Češi uložený v podílových fondech v letošním prvním čtvrtletí, vzrostl o 13 miliard korun na 1 bilion a 423 miliard. Ukazují to data Asociace pro kapitálový trh. Ruská armáda dnes v noci zaútočila na Ukrajinu 272 bezpilotními letouny. 249 z nich protivzdušná obrana zničila nebo vyřadila. S odkazem na ukrajinské vzdušné síly to píše web Ukrajinská pravda. Ruská protivzdušná obrana naopak podle agentury AP sestřelila 376 dronů. Ukrajina hlásí jednoho mrtvého a 8 zraněných. Rusko 3 zraněné. Lidi ve Višňové na Příbramsku ve včerejším referendu odmítli případnou výstavbu větrných elektráren na území obce. Proti záměru se vyslovilo 172 z 272 voličů. Naopak souhlasilo s ním 90 lidí a část hlasů byla neplatná. Referendum je platné a závazné. A státní okresní archív v Klečůvce u Zlína dnes pořádá Den otevřených dveří. Při té příležitosti mimořádně vystaví originál zlínské matriky se zápisem o narození Tomáše Bati i jeho starších sourozenců Anny a Antonína. Dokument je uložený v Moravském zemském archivu v Brně a originál není běžně přístupný. Sport. Tři domácí kanoistky se snaží postoupit do finále světového poháru vodních slalomářů v Praze. Jak se Michalové, Kneblové a Sadkové daří, řekne stroji reportér Jan Suchan.
6: Kneblová zatím vede, byla nejrychlejší z těch 15 kanoistek, které jsou v cíli. Tereza Michalová na třetí pozici do finále, ale projde nejlepší 12, takže jistotu ještě nemá ani jedna z nich. A do finále se pokusí dostat také Martina Sadková. Z pražské troji Jan Suchan, Radiožurnál.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zdržení na D8 u Roudnice, taky na pražském okruhu. Na dálnici D8 Ústí nad Labem Praha jsou teď celkem dlouhá zúžení do jednoho pruhu mezi sjezdy na Roudnici a Novou Ves nejenom směrem na Prahu, ale přibylo taky opačně směrem na Ústí. Brzdí se prudce směrem na Prahu za Roudnicí na 27. kilometru, celý úsek po 18. se potom jede asi 20 minut a směrem na Ústí se zastavuje už před exitem 18, to je sjezd na Slaný a Mělník kolem 16. kilometru. Dejte pozor, zdržení zatím kolem 10 minut, ale narůstá. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště za Vestcem čekejte kolonu od exitu 4 Písnice, brzdí se do zastavení, sune se to pak kolem 10 minut na 6. kilometr, tam před Chlupickým tunelem hořela dodávka přepravující koně, počínající požár se podařilo zdolat už ostatním řidičům před příjezdem hasičů, provoz je teď stažený do levého pruhu. A na pražském okruhu opačně z letiště na D1 se sune do víkendového omezení v tunelech už jenom kratší kolona, začíná za exitem 15. Zdržení je kolem 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Čekáme polojasno až jasno, odpoledne a večer začne oblačnost od jeho západu přibývat a v západní polovině Čech se ojediněle objeví přehánky a
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Proměna Ukrajiny z žáka na učitele evropské obrany, Brusel a střet zájmů premiéra Babiše, či letošní index svobody tisku a Česko. Nejenom tato témata rozebrou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
7: Názory a argumenty.
9: Vývoj v posledních měsících ukazuje zásadní obrat v tom, jak Evropa přemýšlí o obraně kontinentu. Doba, kdy byla Ukrajina brána jen jako pasivní příjemce západní solidarity a vojenské pomoci, skončila. Dnes je Ukrajina vnímána jako poskytovatel evropské bezpečnosti a technologická laboratoř pro modernizaci evropských armád, všímá si analytik think tanku Globsec Filip Nerad.
10: Tento posun je nejvíce patrný v oblasti protidronové ochrany a elektronického boje. Zatímco evropské armády stále operují s těžkopádnými akvizičními procesy, kde schválení nové technologie trvá roky, ukrajinský inovační cyklus se zkrátil na dny, maximálně týdny. Dron se na frontě otestuje, softwarově upraví proti ruskému rušení a rychle jde do masové výroby v nové verzi. Ukrajina je dnes v integraci umělé inteligence do bezpilotních systémů a v budování protidronové ochrany o světelné roky napřed před evropskými státy. Pokud chce Evropa pomýšlet na efektivní obranu vlastního nebe, musí zahodit skripta z minulého století a adaptovat ukrajinskou flexibilitu. Nedávný incident s ruským dronem v Rumunsku to ukázal v plné nahotě. Ukrajinský obranný průmysl raketově vyrostl z 1 miliardy dolarů na začátku ruské invaze a dnes produkuje neuvěřitelných 10 milionů dronů ročně. Z napadené bránící se země se za tu dobu stal technologický lídr hodný následování. Současně se ukazuje, že klíčovou otázkou evropské obrany se stávají ekonomické a průmyslové kapacity. Evropské obranné výdaje sice loni dosáhly rekordních 370 miliard eur, což je meziroční nárůst o pětinu, ale výrobní linky a roztříštěné nákupy nestíhají. Průměrná dodací lhůta zbraní stoupla na více než 5 let a u protitankových systémů dokonce na 7 let. Aby Evropa dokázala konkurovat masivní válečné mašinérii Ruska nebo technologické dominanci Číny, potřebuje do obrany ve velkém zapojit soukromý kapitál. Státní pokladny západních vlád jsou vyčerpané a samotné navyšování rozpočtů na 2, 3 a více procent HDP stačit nejspíš nebude. Bez privátního kapitálu a zapojení komerčních technologických gigantů do obranného ekosystému Evropa ztratí krok. pokud nedokáže vytvořit podmínky pro to, aby banky a investiční fondy mohly financovat obranné technologie, zůstane skanzenem, který sice umí skvěle regulovat, ale nedokáže se bránit. Že nová evropská bezpečnostní architektura už nemůže stát na starých základech, potvrdili i debaty na nedávném pražském Globsec fóru. A jasně demonstrovali, že Ukrajina v ní už nefiguruje jako prosebník o pomoc stojící někde u dveří, ale jako jeden z důležitých pilířů. Evropa začíná chápat, že podpora ukrajinského obranného sektoru a rychlé osvojení si ukrajinského technologického know-how není charita, ale pragmatické řešení, které jí do budoucna pomůže zachránit si vlastní kůži. Na kontinentu jsou totiž jen dva státy schopné produkovat 10 milionů dronů ročně. Jeden představuje pro Evropu bezpečnostní hrozbu a ten druhý je teď brání.
9: Uzavřel Filip Nerad. Tento týden také nastal obrat v dlouhodobě napjatých vztazích Ukrajiny s Maďarskem. Obě země se dohodly na rozšíření práv maďarské menšiny na Ukrajině a v brzké době by se i mohl setkat nový maďarský premiér Péter Maďar s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Maďar dosáhl v Zakarpatsku svého a přestal blokovat Ukrajinu v Evropské unii, shrnuje evropský editor deníku Luboš Palata.
11: 10 let trvající spor mezi Maďarskem a Ukrajinou o menšinová práva 100 000 maďarské menšiny v ukrajinském Zakarpatsku skončil. Novému maďarskému premiérovi Péteru Maďarovi k tomu stačily 3 týdny vyjednávání, aby se mohl pochlubit tím, že dosáhl splnění maďarských požadavků. Tedy něčeho, co se jeho předchůdci Viktoru Orbánovi nepovedlo předchozích 10 let. K dohodě jsou ale potřeba vždy 2. Administrativa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského si uvědomila, že pro dohodu s Maďarskem se otevřelo to známé okno příležitostí a že lepšího partnera v Budapešti, než je Péter Maďar, mít Kyjev prostě nebude. Na misce vah vůči plným menšinovým právům pro 100 000 Maďarů, kde si také československém Zakarpatsku, bylo na ukrajinské straně příliš mnoho. Jak výrazné zkomplikování financování vojenské pomoci Ukrajině z prostředků Evropské unie, tak především maďarské veto na zahájení vstupních rozhovorů EU s Ukrajinou a dokonce i půjčka 90 miliard euro Ukrajině od Evropské unie. Všechny tyto věci v posledních měsících zablokoval Viktor Orbán pod různými záminkami. Ale hlavním oficiálním důvodem bylo údajné porušování menšinových práv ukrajinských Maďarů v Zakarpatí. Nebyl to žádný naschvál vůči Maďarům, ale vedlejší krok ukrajinizace Ukrajiny jako státu, jež byla reakcí na ruskou okupaci Krymu a separatismus na Donbase, po níž navíc přišla neomezená vojenská agrese Ruska. Opatření nebyla rozhodně namířena vůči zakarpatským Maďarům, ale ti se s tím, tak říkajíc, nedobrovolně svezli. Vůči Ukrajině nezrovna přátelská politika předchozího maďarského premiéra Viktora Orbána, který se mnohem častěji potkával s ruským vůdcem Vladimírem Putinem než ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, byla dalším důvodem, proč dohoda nebyla dlouhé roky možná. Zatímco na úrovni Evropské unie se po odblokování maďarských vetovacích kroků vše bleskově rozběhlo, na dvoustranné úrovni bude třeba ještě hodně práce, hodně snahy a také hodně času. Já sám jsem byl při svém nedávném pobytu v Maďarsku překvapen, jak negativní postoj k Ukrajině Maďaři mají. A také tím, že se nejednalo zdaleka jen o voliče bývalého premiéra Viktora Orbána. Orbán se právě důrazem na ukrajinské nebezpečí snažil zvrátit výsledek nedávných voleb na svou stranu. To se mu nepovedlo i díky tomu, že ani Péter Maďar se o Ukrajině a Ukrajincích nevyjadřoval nijak vstřícně. Jak je ale vidět v rovině pragmatického kompromisu, dosáhl z hlediska Maďarů téměř bleskově zásadního úspěchu. Kompromisu, který je dobrý pro Maďarsko a Ukrajina s ním, tak říkajíc, dokáže žít. Což je pro Budapešť, Kyjev i pro Evropu nakonec dobrá zpráva.
9: Slyšeli jste komentář evropského editora deníku Luboše Palaty. pojďme na domácí scénu. Premiér Andrej Babiš v novém boji s Bruselem o agrofertí dotace může ztratit poslední zábrany, varuje publicista Jiří Leština.
12: Vítejte v roce 2018. Stejně jako tehdy se nyní Evropská komise pouští do zkoumání střetu zájmů Andreje Babiše. A zřejmě po předchozích zkušenostech už rovnou uvalila předběžné dotační embargo na Agrofert. Stojí za to připomenout, že první Babišův pokus skrýt obrovitý střet zájmů vložením Agrofertu do dvou svěřenských fondů skončil pro něj debaklem. Analytikům Evropské komise nedalo příliš námahy odhalit, že premiér měl fondy dál plně pod kontrolou, když mohl jmenovat i odvolávat jejich správce, ale také inkasovat veškeré zisky a dividendy. Z této blamáže se poučili právníci, kteří teď pro Andreje Babiše připravovali odstavení Agrofertu do nového svěřenského fondu. Jeho struktura a vazby skutečně vykazují požadovanou míru nezávislosti zakladatele, správce i protektora fondu, včetně odříznutí premiéra od zisku a benefitů, což v zásadě vyhovuje požadavkům českého zákona o střetu zájmů. Zároveň ale vyšlo najevo, že režim nezávislé správy najatých profesionálů má skončit poté, co Babiš opustí vládu. Fond pak přechází pod správu trojice Babišových dětí, které mohou otce vrátit do hry třeba tím, že z něj udělají správce fondu a tím i Agrofertu. Premiér tak zůstává bytostně zainteresován na přísunu stovek milionů dotací z Bruselu, jež mohou přispívat ke znásobení bohatství Agrofertu, z něhož bude profitovat jeho nejbližší rodina. Což je ale ve zřejmém rozporu s článkem 61 finančního nařízení Evropské unie, podle něhož ke střetu zájmů dochází mimo jiné z rodinných důvodů a z důvodů citových vazeb. Zcela reálně tak hrozí, že Evropská komise potvrdí předběžné moratorium na dotace firmám spjatým s Andrejem Babišem. Nic jiného jí ani nezbývá, pokud se chce vyhnout obvinění, že posílá peníze evropských daňových poplatníků na zvlášť pochybné účely. Už ale když před lety Evropská komise prověřovala Babišův střet zájmů, ztratil Babiš sebekontrolu. Představitelům opozice nebo nevládních organizací, kteří nasvěcovali jeho střet zájmů, spílal do udavačů a vlastizrádců, mluvil o diktatuře Bruselu. Tehdy ovšem premiér vládl se sociálními demokraty, kteří sice mlčeli k jeho střetu zájmů, ale zejména europoslanci za ČSSD kritizovali jeho pokleslou taktiku vydávat osobní problém s Evropskou komisí za bruselský útok na český stát. Nyní Babiš vládne se SPD, jež má v programu vystoupení z EU a s motoristy spatřujícími v unijních orgánech zhoubné ohrožení národní suverenity. Takoví spojenci určitě nebudou premiéra mírnit, ale spíš roztleskávat, aby ve střetu s Bruselem odhodil poslední zábrany. Další střet Andreje Babiše s Bruselem tak může mít mnohem dramatičtější dopady na postavení Česka v EU i politickou situaci v zemi než ten před 8 lety. Nelze ani vyloučit, že by se Andrej Babiš mohl v boji o svůj miliardový dotační biznis uchýlit po vzoru Viktora Orbána až k vydírání Evropské unie tam, kde je nutný jednotný souhlas členských států. Na domácím poli pak premiér ještě přitvrdí v utahování šroubů nad demokratickými a občanskými institucemi, které dál sledují a podrobně rozebírají jeho konflikt zájmů. A to všechno bez ohledu na to, kam to nakonec dopracoval Babišem dodnes velebený budapeštský autokrat.
9: Říká publicista Jiří Leština. Organizace Reportéři bez hranic zveřejnila svůj letošní index svobody tisku. Česká republika v něm klesla z 10. na 11. místo. Pokračuje publicista Martin Fendrich.
13: Hodnocení zní takto, cituji. Svoboda tisku v Česku je zajištěna relativní bezpečností novinářů, nezávislostí veřejnoprávních médií a rozmanitým mediálním trhem. Zůstává však zranitelná vůči politickým cyklům a vysoké koncentraci trhu. Všimněme si prosím důrazu na nezávislost veřejnoprávních médií. Ta sice zatím zůstávají nezávislá, i když tlak na tento zásadní segment prudce roste, ale jejich nezávislost je ohrožena. Ono nejde jen o ledajaký žebříček. Reportéři bez hranic začali světový index svobody tisku publikovat už před 25 lety. Víme, že svoboda tisku je úzce spjata s úrovní demokracie v jednotlivých zemích. Kde není svobodný tisk, tam není demokracie, tam chybí svoboda, na kterou jsme si už zvykli a na kterou si tak potrpíme. Že nejde zdaleka jen o Česko, to ukazuje globální analýza indexu svobody tisku. Poprvé v jeho historii spadá více než polovina zemí světa do kategorie obtížných nebo velmi závažných problémů se svobodou tisku. Průměrné skóre všech 180 zemí je nejnižší za posledních 25 let. Od roku 2001 narušují právo na informace právní restrikce. Žurnalistika je celosvětově stále více kriminalizována, pronásledována. Spojené státy, země, kterou jsme dříve vnímali jako ostrov svobody tisku, jako prostor, kde jsou občané ochotni se za svobodu tisku porvat, klesly v indexu o 7 příček na 64. místo a zažívají výrazný a dlouhodobý pokles svobody tisku, přičemž návrat Donalda Trumpa do prezidentského úřadu situaci značně zhoršuje. V roce 2002 žilo 20% světové populace v zemi, kde byl stav svobody tisku klasifikován jako dobrý. O 24 let později žije v zemi, která spadá do této kategorie, méně než 1% světové populace. To nepochybně ukazuje něco vážného. Svět couvá. Odvrací se nejen od svobody tisku, ale od svobody obecně. Kromě Spojených států nás bude extrémně zajímat Rusko a Ukrajina. Rusko kleslo ze 171. místa na 172. místo ze 180. Cituji stručnou analýzu indexu. Od rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 byla téměř všechna nezávislá média zakázána, blokována anebo prohlášena za zahraniční agenty či nežádoucí organizace. Všechna ostatní média podléhají vojenské cenzuře. Reportéři bez hranic kladou otázku i nám, Čechům. Jak dlouho ještě budeme tolerovat dušení žurnalistiky, systematické maření zpravodajství a pokračující erozi svobody tisku? Připomínají, že záleží na nás, na občanech. Jde teď o to, abychom se postavili do cesty těm, kteří se snaží umlčet tisk, protože šíření autoritářství není nevyhnutelné. Ano, jde o šíření autoritářství.
9: O indexu svobody tisku reportérů bez hranic hovořil publicista Martin Fendrich.
7: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Jako každou sobotu připomeneme některé ze sledovaných komentářů tohoto týdne, konkrétně budou dva. Pokud se nic nezmění, jednou budeme všichni podnikatelé, upozorňovala na začátku týdne analytička Hospodářských novin Julie Hrstková.
14: Počet podnikatelů v ekonomice roste. Jen za první 4 měsíce letošního roku jejich počet stoupl o 15,5 tisíce, což je v meziročním srovnání o 41% více. Jde o nejvyšší přírůstek počtu podnikatelů za posledních 6 let. Analýzu společnosti Czech Credit Bureau doplňují i údaje Českého statistického úřadu. Z časové řady počtu živnostníků vyplývá, že jejich počet prudce klesl mezi roky 2022 a 2023. Pravděpodobně v důsledku pandemie, inflace i povinného zavádění datových schránek. Od té doby opět roste, i když je stále pod úrovní roku 2022. O čem ale tato suchá statistika doopravdy vypovídá? Jako první se nabízí lepší podmínky pro podnikání a jednodušší byrokracie. Paušální daň pro živnostníky byla zavedena v roce 2021. Elektronická evidence tržeb skončila s koncem roku 2022. V lednu 2021 rovněž skončil systém superhrubé mzdy, čímž se zdanění zaměstnanců i živnostníků mírně srovnalo. Předchozí vláda Petra Fialy ovšem výrazně navýšila odvody drobných podnikatelů, což naopak zrušila vláda Andreje Babiše, a to letos. V květnu pak parlament definitivně schválil snížení minimálního vyměřovacího základu pro sociální pojištění a snížil minimální měsíční zálohu na sociální pojištění. Je fakt, že posledních 5-6 let bylo, co se týká zdanění živnostníků i klasických zaměstnanců, poněkud divokých. Nicméně brát tyto změny jako hlavní impuls nelze. Druhým důvodem, který je právě daleko důležitější než daňové hrátky, je ekonomické prostředí. Česká ekonomika se stále může pyšnit skoro nejnižší nezaměstnaností mezi zeměmi Evropské unie. Na trhu práce ale dochází k významné změně. Postupně se snižuje počet zaměstnanců v průmyslu a naopak roste podíl zaměstnanců ve službách. Jestliže v průmyslu není zaměstnávání na tzv. Schwarz systém, kdy zaměstnanec předstírá, že je podnikatel, běžné, ve službách jde naopak velmi vítanou formu pracovního vztahu. K tomu roste zaměstnání v tzv. Platformové ekonomice, kde je práce na živnostenský list jednoznačnou podmínkou. Pro většinu takto spolupracujících sice nejde o hlavní příjem, nicméně počet lidí, kteří pracují pro platformy jako je Bolt, Uber, rozvážejí jídlo, poskytují ubytování, se odhaduje až na 500 000 a se trvale roste. Což vytváří nové a nové zaměstnance s živnostenským listem, tedy prakticky nové podnikatele. Nutno dodat, že Česko má sice nízkou nezaměstnanost, ale také má nízké mzdy. Druhá či třetí práce právě na živnostenský list se stává velmi častým doplňkem standardního zaměstnání. Stejně jako několik prací podobného charakteru, kdy se nedaří najít stabilního zaměstnavatele. Změny na trhu práce se postupně promítají i do legislativy. V rámci překlopení evropské směrnice, která reguluje zaměstnávání kurýrů či taxikářů platformami, Ministerstvo práce a sociálních věcí skrylo změnu definice závislé práce. V praxi to znamená, že pokud nová legislativa projde celým schvalovacím procesem, bude daleko jednodušší zaměstnávat kohokoliv na Schwarz systém. Dá se předpokládat, že firmy toho budou kvůli snižování nákladů na sociální a zdravotní odvody využívat stále víc. A počet podnikatelů, dobrovolných i těch, kteří by raději měli zaměstnaneckou smlouvu, ale nepracují v obore, kde by byla standardem, poroste. Vzhledem ke stále velkému rozdílu ve zdanění a v odvodech, růst počtu podnikatelů znamená i nižší výběr daní i peněz pro zdravotnictví a důchodový systém. Dopad je jasný, deficit státního rozpočtu i díky tomu poroste. Naopak budoucí důchody takových podnikatelů vzhledem k nízkým odvodům výrazně klesnou. Podpora podnikání a růst počtu podnikatelů je samozřejmě skvělou zprávou, současně ale varováním pro politiky. Pokud skutečně výrazně nezasáhnou do současného daňového systému, který je stále negativně vychýlen k vyššímu zdanění nízkopříjmových zaměstnanců, budou řešit problém s penzemi i prudce rostoucím dluhem daleko dřív, než si umí i chtějí představit.
7: Připomněli jsme komentář Julie Hrstkové z Hospodářských novin. A ještě jeden sledovaný komentář z tohoto týdne. O zkoumání vědomí umělé inteligence hovoří Tereza Zavadilová, která řídí biznesový web Newstream.cz.
15: Příběhy, ve kterých člověk vytvoří umělou bytost a ta je posléze obdařena vědomím, fascinují lidstvo od starověku. Pygmalion pomohl oživit sochu, Robi Lev vytvořil golema a spisovatelka Mary Shelley před 200 lety Frankensteina. Ve 20. století, a Karel Čapek byl první, přišli spisovatelé s myslícími roboty. Podle současných vládců umělé inteligence se tato sci-fi stává realitou. Meta, Google a Anthropic podle deníku Financial Times najali psychology a filozofy, aby rozšířili výzkum v oblasti vědomí strojů. Jejich tým řeší otázku, zda by stroje mohly jednoho dne mít subjektivní zkušenost, tedy vědomí, a jaké závazky by k nim lidé v takovém případě měli mít. Například Anthropic testuje modely na známky tísně, včetně chování připomínajícího paniku nebo úzkost. Stejná otázka jako nyní tvůrce a prodejce umělé inteligence už nějakou dobu trápí i akademiky, zejména v oblasti etiky a neurověd. 19 předních vědců a kognitivních badatelů vytvořilo takzvaný checklist vědomí, tedy pravděpodobný bodovací systém, který by měl odhalit, zda už je AI schopná dosahovat lidských kvalit vědomí. Systém kombinuje různé neurologické teorie, například schopnost vytvářet model vlastní pozornosti či sebe sama, pracuje s metareprezentací, tedy schopností myslet o vlastních myšlenkách, či řeší, zda se učí z prostředí a jedná cíleně, nejen odpovídá na text. Pokud AI model splní velkou část těchto kritérií, pravděpodobnost určité formy vědomí se vědecky zvyšuje. Do diskuze nedávno zasáhl i známý evoluční biolog Richard Dawkins. Ten po svých zkušenostech s pokročilými AI modely veřejně prohlásil, že umělá inteligence už v podstatě vědomí má. Tvrdil, že když stroj dokáže vést hluboký dialog, vtipkovat, psát poezii, chápat jeho román a reflektovat vlastní existenci, pak se mu zdá těžké dál říkat, že není vědomý, co už vzbudilo velké pozdvižení. Mnoho odborníků mu vyčetlo, že zaměňuje inteligentní jazykové chování za subjektivní zkušenost. Jinými slovy, že model AI může perfektně mluvit jazykem vědomí, aniž by uvnitř něco bylo. Debata naráží na jeden podstatný problém, a sice, že ani lidské vědomí není vědecky uspokojivě vysvětlené. Věda a filozofie se v tom topí už staletí. Čistá neurověda o tom, jak mozek zpracovává podněty z okolí, jak ukládá paměť, jak reaguje na strach, jak koordinuje pohyby, tomu se říká snadný problém vědomí. Říká se mu snadný ne proto, že by byl jednoduchý, ale protože věda ví, jak jej zkoumat. Těžký problém vědomí pak pátrá po tom, proč je tohle všechno zpracovávání informací doprovázeno subjektivním prožitkem. Proč, když světlo o jisté vlnové délce dopadne na sítnici, mozek to zpracuje jako červenou barvu, která vyvolá emoci. Zatím největší shoda panuje na definici filozofa Thomase Nagla. Organismus má vědomí tehdy, pokud reflektuje, že je sám sebou. U lidí víme, že se takto prožívají. U židle nebo kalkulačky to nepředpokládáme. A u AI to prostě nevíme, ať daný model říká, co chce. Zkoumání AI vědomí v gigantech, jako je Meta a Google, je součástí práce na budování superinteligence či obecné umělé inteligence, kdy mají stroje dosáhnout nebo dokonce překonat inteligenci lidstva. Tak třeba nám tahle chytřejší AI jednou prozradí, co to vlastně je to vědomí.
9: Komentářem Terezy Zavadilové končí sobotní Názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Schwarz.
4: Radiožurnál je 13 hodin. A zprávy má Jana Gulda.
5: Ukrajinci útočili stovkami dronů na Rusko. Po operační sepsí v Česku onemocní 5000 lidí ročně. Všichni čeští kanoisti postoupili na světovém poháru slalomářů v Praze do finále. Na Pražském okruhu před Cholupickým tunelem směrem na letiště je kolona a počasí bude slunečno, od jeho západu začne přibývat oblačnost. Ojediněle se přidají přeháňky a bouřky a teploty až 26 stupňů.
7: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: Ukrajinci vyslali do Ruska stovky nepilotovaných letadel. Drony znovu doletěly do Leningradské oblasti a zaútočily na ostrov Kronštadt ve Finském zálivu.
16: Telegramový kanál Astra uvedl, že v Kronštatu ukrajinské drony zřejmě zasáhly střední vojenskou námořní školu.
17: V Lomonském rajoně na objektech ministerstva obrany.
16: Gubernátor Leningradské oblasti Alexandr Drozděnko v sociálních médiích potvrdil zásah vojenských objektů na jiném místě oblasti. V Lomonosovském okrese, kde vypukl požár a obyvatele okolních domů úřady museli evakuovat. Podle kanálu Astra bylo zasaženo vědecko-výrobní centrum, ve kterém vyvíjeli mimo jiné torpéda. Petrohradský gubernátor Alexandr Běglov poprvé vyzval obyvatele severní ruské metropole, aby v době dronových útoků nevycházeli z domů. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
18: Po operační sepsí, lidově otravou krve, v Česku ročně onemocní víc než 5000 lidí. Vyplývá to z dat ministerstva zdravotnictví. Infekce se do těla může dostat třeba při nedostatečné dezinfekci operačního sálu nebo špatném podání antibiotik. Pacientům hrozí selhání orgánů a v krajním případě taky smrt, říká místopředseda České společnosti nemocniční epidemiologie a hygieny Petr Smejkal.
19: I když tohleto vznikne, dá se ten pacient vyléčit, ale rychlá diagnostika té sepse a akce na ten septický šok zachraňuje lidský životy a to je vlastně druhá část toho problému. První je, aby to nevzniklo, a druhá, když už vznikne, aby se rychle diagnostikoval a rychle léčil.
18: Počet sepsí je v Česku podle ministerstva ve srovnání se zahraničím vysoký a do 2 let ho chce snížit na polovinu. Zajistit to má změna systému úhrad zdravotními pojišťovnami. Za léčbu sepsí už by nemocnice neměly dostat zaplaceno. Centrální parkoviště v Bedřichově v Jizerských horách je dnes pro veřejnost uzavřené. Obec na webu informovala, že plocha je vyhrazená pro účastníky horského cyklistického závodu. Návštěvníci tak musí využít jiná parkoviště, například na Maliníku, u Nisy nebo u Hřiště. K dispozici jsou taky linky městské hromadné dopravy z Liberce a Jablonce nad Nisou. Na Slovácku se koná víkend památkových domků. Navštívit je možné 63 vesnických stavení, usedlostí, mlýnů nebo malých muzeí. Často jde o místa, která jsou běžně nepřístupná a otevírají se jen příležitostně, vysvětluje Lenka Kučerová z pořádajícího sdružení Region Slovácko.
20: Tradiční lidovou architekturu mohou lidé poznat například v Šumicích, Ostrožské Lhotě, Kunovicích, Topolné nebo na Žítkové. V památkových domcích návštěvníci uvidí zemědělské nástroje, vybavení domácností, kuchyňské i náboženské předměty a dozvědí se tak více o tom, jak lidé dříve žili a pracovali.
18: Památkové domky budou dnes i zítra přístupné vždy od 9 do 17 hodin.
21: Sport. 3 čeští kanoisté a k nim i 3 domácí kanoistky postoupili do finále pražské části světového poháru vodních slalomářů. Finálové jízdy mužů začnou za necelou hodinu, ženy startují ve 14.30. Mistrovství světa vozu Formule 1 pokračuje velkou cenou Monaka. Piloti budou na slavné trati v Monte Carlo bojovat od 16 hodin v kvalifikaci. Tréninky se vydařily vozům Ferrari. Domácí Charles Leclerc věří, že má tým šanci se dotáhnout na závodníky Mercedesu, kteří jsou v čele šampionátu.
22: Je pravda, že na ostatních tratích jsme se zatím trápili na rovinkách. To by tady neměl být takový problém. Podvozek a aerodynamiku máme dobrou, takže to hraje pro nás. Ale zároveň si myslím, že Mercedes má pořád navrch.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zdržení na D8 u Nové Vsi, taky na pražském okruhu před tunely. Na dálnici D8 Praha Ústí nad Labem je mezi sjezdy na Mělník a Roudnici v obou směrech dlouhé zúžení vždy do jednoho pruhu. Zdržení až 20 minut, do Kolonce dojíždí směrem na Prahu za Roudnicí na 27. kilometru a směrem na Ústíku za zasjezdem na Kralupy na 16. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště popojíždí kolona už skoro od exitu 3 Vestec, zhruba čtvrt hodiny před Chlupický tunel. Na 6. kilometru se tam projíždí jenom levým pruhem, po dřívější nehodě a zahoření dodávky s přívěsem přepravujícím koně. Ty teď přesouvají do jiného vozu a provoz krátce i úplně pozastavují. Kousek zatím je pak navíc omezení v tunelech. Na pražském okruhu opačně z letiště na D1 taky vzniká kolona, kratší od exitu 15 Lohkov asi na 5 minut právě do víkendového zúžení v tunelech. A potíž hlásíte ze silnice 115 z Černošic. Na průjezdu městem z Dobřichovic na Radotín zlobí závory na železničním přejezdu a tvoří se kolony.
23: V Černošicích je stažený přejezd, je to už nejméně 20 minut.
8: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
24: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Kanadská podnikatelka v oboru biotechnologií vyzývá k uvolnění přísné regulace opravování DNA u lidských plodů.
1: Umělá inteligence pomáhá vědcům odhalovat prastará tajemství.
0: Srbsko rozšiřuje svůj arzenál technologií pro rozpoznávání obličejů. Stát jedná za hranou zákona.
1: Výstavba datových center v USA nabírá výrazné zpoždění. Technologičtí giganti si musí zajišťovat vlastní zdroje energie.
0: Slovenský influencer Sulík může dál šířit hanlivá videa o novináři Šnídlovi. Je to nebezpečný precedens, říká advokát.
1: Taková jsou témata následujícího pořadu.
0: Dnešní výběr komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Zuzana Marková.
1: Od mikrofonu vás vítají
0: Lenka Buriánková
1: a Ladislav Dvořák.
7: Svět ve 20 minutách.
0: Server britského deníku Guardian se věnuje čínsko-kanadské podnikatelce Katy Tájové, která se dlouhodobě pokouší posouvat hranice genetických úprav. V poslední době se zaměřila na genetickou modifikaci lidských embryí, která je eticky velmi sporná a doposud společensky a právně prakticky nepřijatelná.
1: Když byly Tájové 4 roky, přestěhovala se její rodina z malého čínského města do kanadské Mississaugy. Už jako 11letá začala pracovat coby stážistka na katedře imunologie Torontské univerzity, v 16 letech napsala svůj první vědecký článek a když jí bylo 18, získala 100 000 stipendium v Thiel Fellowship. Univerzitu o

0: romantický vztah nicméně překazily čínské úřady, když podnikatelce zakázali vstup do země. Důvody prý sama nezná.
1: V důsledku Tien Kuyenových genetických úprav embryí se v říjnu 2018 narodila dvojčata Lulu a Nena. Biofyzik jejich DNA upravil proto, aby děti byly imunní vůči viru HIV. Tím byl totiž nakažen jejich biologický otec. Tien Kuyen však při prezentaci svého pokusu konstatoval, že se mu zamýšlená úprava nepodařila. Přesto umožnil matce děti odnosit, za tož si vysloužil pokutu a tříletý trest odnětí svobody. Další osud dvojčat je zahalen rouškou tajemství.
0: Loni v létě Tájová oznámila založení nového startupu, který má provádět stejné typy zákroků, za které si její odloučený manžel vysloužil přezdívku čínský Frankenstein. Expertka říká, že chce upravovat geny embryí, aby se tak předešlo závažným a těžko léčitelným onemocněním, jako je cystická fibróza, Huntingtonova choroba nebo dědičné formy rakoviny. Vše chce podle svých slov provádět otevřeně a transparentně se souhlasem regulačních úřadů.
1: Upravit nebo odstranit sekvenci DNA v genomu dnes není nijak zvlášť složité, pokračuje Guardian. Pro genetické inženýrství na dětech je tak nejtěžší získat povolení. Pokud upravíte sekvenci DNA zárodečních buněk, provedené změny se objeví ve všech ostatních buňkách, které v rámci vývoje plodu vzniknou, a to nejen u konkrétního dítěte, ale i u jeho potenciálních potomků. Právě to je důvod, proč je úprava genů v zárodečné linii pro reprodukční účely zakázána prakticky po celém světě.
0: Tájová se domnívá, že tento tvrdý postoj by se měl zmírnit. Guardian si ale klade otázku, co by následovalo potom. Upozorňuje přitom na skutečnost, že do startupů podobného zaměření začínají proudit peníze bohatých investorů.
1: Věřím, že všichni pracujeme na stejném cíli, transparentně ukázat, co tento výzkum dokáže, říká Tájová, která chce odstraňovat závažné poruchy způsobené mutací jediného genu. V souladu s federálním právem Spojených států, ale její společnost v této fázi neimplantuje ani nenechává vyvíjet žádná embrya déle než 14 dní od početí.
0: Zastavení výzkumu povede jen k tomu, že ho problematičtí aktéři budou provádět tajně. Neexistuje způsob, jak tomu zabránit. Jediná cesta vpřed je dělat to otevřeně a transparentně, apeluje Tájová.
1: Guardian ale upozorňuje, že navzdory výzvám k transparentnosti je většina výzkumu Tájové zahalena tajemstvím. Tají například to, kdo v jejím projektu působí, neví se ani, kdo ho finančně podporuje nebo kde výzkum probíhá.
0: Je navíc otázkou, zda Tájové věřit její hlavní záměr, kterým je podle vědkyně zmírňovat lidské utrpení. Zvlášť s ohledem na to, že ještě před rokem stejnou technologii používala k biohackingu domácích mazlíčků. Pokoušela se vytvořit například králíky svítící ve tmě, hypoalergenní kočky nebo dokonce draky a v minulosti mluvila i o jednorožcích.
1: Jakmile se svět shodne na využívání genetického inženýrství v boji proti nemocem, kde stanovíme hranici? Budeme považovat za přijatelné vytvářet děti s nižší hladinou cholesterolu a menším rizikem srdečních onemocnění nebo se silnějšími kostmi? A budou jednou nižší inteligence nebo menší vzrůst vnímány jako opravitelné vady? Ptá se dále Guardian.
0: Tájová odpovídá, že podobné věci jsou zatím technologicky nemožné. Stávající technologie dokáže jen velmi přesné opravy a změny variant genů. Vylepšování je složité. Na IQ nebo výšce se podílejí tisíce genů a my jsme velmi daleko od toho, abychom tomu za prvé rozuměli a za druhé to dokázali upravit.
1: Tájová také připomíná, že na konci 70. let se podobné argumenty ozývaly i v souvislosti s umělým oplodněním, které je dnes považované za něco zcela běžného. Často mluvíme o nebezpečí příliš rychlého postupu. Chci ale upozornit na nebezpečí příliš pomalého postupu a na iluzi čekání na globální konsenzus, který nikdy nepřijde. Cituje závěrem podnikatelku v oboru biotechnologií britský deník Guardian.
0: V knihovnách a archivech po celém světě se nachází historické dokumenty a zprávy ukryté za zatím nerozluštěnými šiframi. Jejich rozklíčování je často velmi náročné a někdy se to vůbec nepodaří. Právě v této oblasti by přitom mohla účinně vstoupit na scénu umělá inteligence. Píše to server britské veřejnoprávní stanice BBC.
1: Za příklad uvádí rukopis známý jako Borgova šifra.

0: Jde o obsáhlý z větší části nesrozumitelný dokument o více než 400 stranách, zakódovaný pomocí 34 neobvyklých symbolů, doplněných o římská písmena. Obsahovat by měl léčebné postupy na neduhy lidského těla. Právě to je zřejmě také důvod, proč byl zašifrován. Léčebné praktiky byly totiž v 17. století, kdy dokument vznikl, uchovávány v tajnosti, protože mohly vzbudit podezření z čarodějnictví.
1: Více než 400 let ležel text nerozluštěný v archivech Vatikánské knihovny. Pak ale vědci použili umělou inteligenci a zjistili, že je plný bizarních léčebných postupů. Za příklad lze uvést léčbu pitím vína nebo fermentování muškátového oříšku v těstě jako lék proti úplavici.
0: Na dešifrování tohoto dokumentu spolupracovala profesorka počítačové lingvistiky ze Stockholmské univerzity Beata Medešiová. Vědkyně vysvětluje, že i s pomocí umělé inteligence byl proces odhalování šifrovacího klíče mimořádně zdlouhavý a náročný.
1: Přesto by umělá inteligence mohla být pro badatele neocenitelným pomocníkem. V případech některých nezašifrovaných textů není vůbec známo, v jakém původním jazyce byly napsány. Do zašifrovaného textu zase mohou být z konspiračních důvodů vloženy dodatečné bezvýznamné symboly jako návnada, která má zmást každého, kdo by se pokoušel šifru prolomit. V jiných případech může být pro stejné písmeno použito několik různých znaků.
0: BBC upozorňuje, že dešifrované dokumenty mohou pomoct doplnit informace, které v historických vyprávěních dosud chybějí. Jako příklad uvádí rozklíčování tajných dopisů skotské královny Marie Stuartovny, vězněné na dvoře anglické královny Alžběty I. Tyto dopisy odhalily, že Marie Stuartovna nebyla jen pasivní obětí událostí, ale aktivně se zapojovala do plánu, jak získat zpět svobodu a politický vliv.
1: A jak vypadá moderní detektivní práce kryptologů v praxi? Nejprve je potřeba ručně psanou formu převést do digitální podoby. Umělá inteligence následně rozpozná odstavce a jednotlivé řádky a potom naskenuje celý text znak po znaku. Medešiová a její tým nyní zkoumají, jak by umělá inteligence mohla pomoct fázi přepisu úplně přeskočit a tajné zprávy rozluštit přímou analýzou fotografií stránek.
0: Po digitalizaci dokumentu může začít pracovat speciálně navržený počítačový software bez umělé inteligence. Ten pomocí algoritmů zkouší určit typ šifry a kód prolomit. Na konci tohoto procesu ale stále funguje člověk, jakýsi ověřovatel. Profesorka německé lingvistiky z Oslovské univerzity Michelle Waldspielová ale věří, že v budoucnu by AI mohla pracovat zcela samostatně.
1: Naším konečným cílem je spojit přepis a rozluštění do jediného kroku, doplňuje Medešiová. Výzkumníci nebo dokonce široká veřejnost by tak mohli předložit chatbotovi zakódovaný historický text a nechat si odhalit jeho obsah, uzavírá BBC.
2: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Zpravodajský server Balkan Insight se v jednom ze svých investigativních textů zabývá sporným využíváním technologií pro rozpoznávání obličejů v Srbsku. Tamní ministerstvo vnitra podle dostupných informací nově rozšířilo svůj arzenál technologií o biometrický software NIO Face Watch od japonské společnosti NEC.
1: Balkan Insight upozorňuje, že v Srbsku už je aktivně používán třeba ruský systém Find Face. Pod příslibem anonymity to novinářům řekl zdroj obeznámený se situací.
0: O používání ruské technologie se spekulovalo už v roce 2019. O 5 let později pak organizace Amnesty International přinesla důkazy o tom, že srbská tajná služba BIA používá spyware NoviSpy ke sledování novinářů a aktivistů.
1: Vraťme se ale k systémům Find Face a NIO Face Watch. Balkan Insight píše, že jejich nasazení přichází navzdory tomu, že se v minulých letech v Srbsku zvedla vlna odporu proti návrhu nového zákona o vnitřních záležitostech, který by využívání biometrického dohledu a rozpoznávání obličejů ve veřejném prostoru výslovně povolil.
0: Po veřejném tlaku ministerstvo nejspornější ustanovení stáhlo a návrh zákona byl přepracován. Jeho nová verze už o biometrických technologiích vůbec nehovoří.
1: Filip Miloševič z bělehradské organizace Share Foundation upozorňuje na nezákonnost využívání podobných softwarů. Jejich nasazení navíc přichází v období silného politického napětí a rostoucí nespokojenosti s vládou srbské pokrokové strany a prezidenta Aleksandra Vučiče.
0: Expertka na ochranu soukromí a výkonná ředitelka nevládní organizace Partners Srbia Anna Toškyčová se domnívá, že ministerstvo sází na to, že v současnosti neexistuje kapacita ani vůle jakékoliv instituce efektivně kontrolovat používání podobných technologií. Za takových okolností je riziko potenciálně třaskavého pokusu o regulaci větší než riziko používání zakázaných technologií.
1: Srbské ministerstvo vnitra podle informací nevládní organizace Balkan Investigative Reporting Network v minulosti nakoupilo také švédský forenzní systém GrifEye. V neposlední řadě pak spolupracuje s čínskou společností Huawei na instalaci tisíců kamer s vysokým rozlišením, vybavených softwarem pro rozpoznávání obličejů a sledování registračních značek vozidel.
0: Moderní systémy dnes obvykle zahrnují komponentu pro sběr živých dat. Městské kamery, dopravní kamery nebo kamery nošené policisty na těle, ale i kamery v soukromých objektech jejich prostřednictvím přenášejí záznam do analytického systému, který v reálném čase provádí detekci obličejů, jejich sledování a porovnávání a vydává upozornění, popisuje Miloševič.
1: Systém ukládá videozáznam, ale také soubor biometrických dat o obličeji, přesné časové údaje, trasy pohybu, popisy oblečení, vozidel a podobně, vyjmenovává expert. Analytik pak může zpětně prohledávat historické záznamy, sledovat jednotlivce napříč více kamerami, rekonstruovat jejich pohyb a provádět dodatečnou identifikaci, dodává Miloševič.
0: Japonský Neo Face Watch se podle společnosti NEC může pochlubit schopností provádět víc než 3 miliony vyhledávání za sekundu nebo rozpoznávat více obličejů najednou. Ruský Find Face pak umožňuje vyhledávání ve videozáznamech podle biometrických dat obličeje a dalších zadaných parametrů. Zároveň dokáže k zaznamenaným jednotlivcům vytvářet analytické zprávy o jejich chování.
1: Funkce Interaction Tracking pak softwaru umožňuje sledovat i sociální okruh konkrétní osoby. Při sledování interakcí systém automaticky identifikuje okruh osob, s nimiž byl konkrétní jednotlivec v minulosti v kontaktu, uvádí technická dokumentace.
0: Jde o analytickou funkci, která velmi jasně odhaluje, kdo se s kým schází, kam chodí a co dělá, přibližuje dále Miloševič. Systém ale zpracovává biometrické údaje všech lidí zachycených na záznamech, ne pouze těch, pro jejichž sledování existuje soudní příkaz. Právě to činí jeho používání nezákonným. V zemi s historií zneužívání moci je tak významná pravděpodobnost, že systém už nyní slouží ke sledování politických oponentů nebo kritiků režimu. Uzavírá názorem experta Filipa Miloševiče Balkan Insight.
1: Filip Sulík, syn slovenského politika a zakladatele strany Svoboda a Solidarita Richarda Sulíka, koncem minulého roku zveřejnil videa o redaktorovi slovenského deníku N Vladimíru Šnídlovi. Hanlivě v nich hodnotí novinářův fyzický vzhled, útočí na jeho rodinu a zpochybňuje jeho přednášky. Jejich osud sleduje žurnalistův domovský deník N.
0: Šnídl, který se věnuje fenoménu šíření hoaxů, konspiračním teoriím nebo misogynii, na jedno z videí reagoval vlastním. Vysvětloval v něm, proč se misogynním influencerům Sulíkova střihu daří ovlivňovat mladé lidi. To vyvolalo další, ještě agresivnější reakci.
1: V důsledku toho se vydavatelství deníku N obrátilo na soud s návrhem neodkladného opatření. Žádalo stažení vulgárních videí a bratislavský městský soud jejich žádosti v lednu vyhověl. Soudce argumentoval tím, že ačkoliv by novináři měli snést vyšší míru společenské kritiky, Sulíkova videa obsahují natolik negativní projevy, že je není možné společensky tolerovat.
0: Ačkoliv Sulík mladší videa ze svého kanálu YouTube skutečně smazal, proti rozhodnutí soudu se odvolal. Zastupovat ve věcech právních se přitom nechává poradcem premiéra Roberta Fica Davidem Lindnerem. Ten se zapsal do povědomí ještě coby soudce kvůli kontaktům s Marianem Kočnerem a v minulosti čelil obvinění souvícejícímu s korupcí a zasahováním do nezávislosti soudu.
1: Výsledkem odvolání je nově rozhodnutí Krajského soudu v Bratislavě, který neodkladné opatření, tedy stažení videí z internetu, zamítl a umožnil tak jejich další šíření. Odvolací soud tedy zaujal zcela opačné stanovisko než soud městský a nařízení stažení videí označil za nepřiměřený zásah do Sulíkovy svobody projevu. V případě novináře Šnídla podle soudce naopak nedošlo k žádné újmě ve smyslu zhoršení postavení v zaměstnání, společnosti nebo v osobním životě.
0: Slovenský deník N mimo jiné konstatuje, že vydavatelství je rozhodnuto v soudním sporu pokračovat k nejvyššímu, popřípadě ústavnímu soudu. Podle právního zástupce média Ljubomíra Zlochy soud fakticky rezignoval na ochranu elementární lidské důstojnosti, občanské cti a rodinného života před cíleným dehonestujícím jednáním v internetovém prostředí.
1: Zlocha upozorňuje na to, že soud se ve svém rozhodnutí dostatečně nevěnoval například tomu, že Sulík mladší novináře nepravdivě obvinil z groomingu, tedy sexuálního predátorství vůči mladistvým. Vědomá lež a nepravdivá skutková tvrzení útočící na samotné jádro lidské důstojnosti nepožívají ochrany svobody projevu, konstatuje advokát.
0: Vynesený verdikt může mít potenciálně odstrašující účinek na celou novinářskou obec a může vést k autocenzuře, myslí si dále právník. Rozhodnutí soudu považuje za precedens ve věci poskytování včasné a účinné soudní ochrany před stupňujícími se osobními útoky a projevy nenávisti na internetu.
1: Když státní orgány a soudy odmítnou rychle a razantně zasáhnout proti jasným případům online šikany, fakticky tím takové chování normalizují, dodává Zlocha.
0: Zástupce druhé strany sporu, David Lindner, u soudu argumentoval tím, že přirovnávání ke zvířatům nebo pravěkým druhům jsou typickým nástrojem satiry a stand-up komedie. Upozorňoval přitom na Šnídelovy přednášky o dezinformacích, sociálních sítích a nebezpečném vlivu influencerů na školách. To označil za škodlivou indoktrinaci. Samotný deník N je pak podle Lindnera nástrojem progresivistické propagandy.
1: 30-letý Filip Sulík se proslavil právě svými urážlivými videi, která natáčí například o účastnicích reality show, stand-up komicích nebo influencerech. Přátelí se s nepravomocně odsouzeným extremistou Danielem Bombicou. Je zastáncem široké svobody slova a v tomto duchu na sebe upoutal pozornost například tím, že vyzval ke znásilnění jedné známé youtuberky a blogerky, uzavírá slovenský deník N.
0: Technologické firmy vyčleňují bezprecedentní objemy peněz na financování výstavby obřích datových center. Závod v oblasti umělé inteligence vyžaduje budování objektů o velikosti leteckých hangárů naplněných servery, síťovým hardwarem a chladnicími systémy, píše server amerického deníku Wall Street Journal.
1: Microsoft, Alphabet, Meta Platforms a Amazon loni dohromady vynaložili na kapitálové investice 410 miliard dolarů a letos se očekává, že utratí více než 670 miliard. Ačkoliv objem vyčleněného kapitálu neustále roste, schopnost firem tyto prostředky skutečně vynaložit je nejistá. Výstavba obřích datových center se totiž neustále zpožďuje.
0: Analýza společnosti JP Morgan Chase z května letošního roku ukázala, že víc než 60% kapacity datových center, jejichž dokončení je plánováno na rok 2027, zatím není ve výstavbě. Dalších 7% projektů má zpoždění.
1: Wall Street Journal si proto klade otázku, jaký smysl má rostoucí ochota financovat projekty, pokud technologické firmy ani nedovedou zahájit jejich výstavbu.
0: Jako příklad alternativní cesty článek jmenuje mateřskou společnost firmy Google Holding Alphabet. Na jejich serverech funguje například vyhledavač Google, YouTube, Gmail nebo Google Mapy.
1: Alphabet řeší problém zajištění obrovských objemů elektrické energie potřebných pro datová centra prostřednictvím získávání vlastních zdrojů výroby elektřiny. Investuje také do schopnosti přesouvat výpočetní zátěž podle dostupnosti energie tak, aby mohla připojovat datová centra rychleji než konkurence. Zřejmě proto také firma v prosinci koupila vlastní energetickou firmu za 4,75 miliardy dolarů.
0: Klíčovou výzvou, před kterou společnosti stojí, je získání souhlasu provozovatelů přenosových sítí a energetických firem k připojení datových center do systému. Obrovská zařízení, ze kterých některá spotřebovávají stejné množství energie jako středně velké město, totiž hrozí přetížením sítě v obdobích vysoké poptávky po elektřině, typicky během velmi horkého nebo naopak velmi chladného počasí.
1: Velká nejistota ohledně toho, kolik datových center skutečně vznikne a jak velkou zátěž nakonec vytvoří, tak paralyzovala mnoho procesů, vysvětluje expert na energetiku Josh Rhodes z Texaské univerzity v Austinu.
0: Vlastní zdroje energie přímo v areálu datového centra se stávají strategickou výhodou pro technologické firmy. Regulátoři a energetičtí představitelé v mnoha regionech proto zvažují, zda by datová centra budovaná společně s novými zdroji výroby elektřiny neměla získat rychlejší připojení k síti, protože by na ní byla méně závislá.
1: Výstavbu datových center napájených vlastními zdroji energie z plynu nebo jádra navrhují už i další společnosti. Například Microsoft chce využít nepoškozený reaktor v uzavřené jaderné elektrárně Three Mile Island na místě nejhorší jaderné havárie v historii Spojených států. Část plánu potřebného k obnovení tohoto reaktoru už byla federálními regulátory schválena, uzavírá Wall Street Journal.
2: Svět ve 20 minutách.
0: Dnešní vydání připravila Zuzana Marková. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
1: Lenka Buriánková
0: a Ladislav Dvořák.
3: Radiožurnál je 13 hodin 30 minut. A další zprávy pro vás připravila Jana Gulda.
4: Ženu podezřelou z vraždy v Kinčperku nad Ohří poslal okresní soud v Sokolově do vazby. Kriminalisté se případem zabývají od středečního večera, kdy začali vyšetřovat nález části lidského těla. Policisti ženu eskortují do vazební věznice. Za zvlášť závažný zločin jí hrozí 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Při izraelském úderu na vojenské vozidlo na jihu Libanonu zemřelo několik libanonských vojáků. V oblasti proti sobě bojují Izrael a hnutí Hizballah. Libanonská armáda se ale do střetu nezapojuje. Izraelská strana se k útoku zatím nevyjádřila. Izrael a Libanon se tento týden ve Washingtonu dohodli na novém příměří. Hizballah ho odmítl a stejně jako Izrael pokračuje v útocích. V Austrálii zemřel po útoku žraloka už třetí člověk za poslední tři týdny, informuje o tom australská stanice ABC. 35-letý muž se s rodinou potápěl na jihozápadě země. Po kousnutí asi 4,5-metrovým žralokem se ho záchranářům nepodařilo oživit. V Austrálii se každoročně stane asi 20 útoků žraloků, většina z nich ale není smrtelná. A na osoblažskou úzkokolejku na Bruntálsku se vrací parní vlaky. Právě dnes začíná nová sezóna. Historické soupravy budou jezdit na úzkokolejce mezi Třemešnou a Osoblahou každý víkend po celé léto. Historická souprava by mohla v příštím roce jezdit taky v zimě. V plánu je i pořízení dalších vagonů. Sport. Zdravotní stav hvězdného fotbalisty Lionela Messiho před světovým šampionátem se lepší. Kapitán Argentinců má od května potíže se zadním stehenním svalem. Podle trenéra úřadujících mistrů světa Lionela Scaloniho můžeme si nastoupit v jednom z přípravných zápasů, které reprezentaci čekají. V noci Argentinci nastoupí proti Hondurasu, příští týden pak proti Islandu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Protisměr na D8 u Ústí a kolona na Pražském okruhu za Vescem. Stále platí policejní výstraha pro dálnici D8 u Ústí nad Labem, a to pro směr z Prahy na Drážďany. Jelo tam auto v protisměru, dejte pozor, mezi exity 69 Trmice a 80 Libouchec. Hlídky prověřují úsek. Na dálnici D8 Praha Ústí jsou navíc v obou směrech mezi sjezdy na Mělník a Roudnici zúžení vždy do jednoho pruhu mezi 18. a 26. kilometrem. Jede se tam pomalu, celý úsek vždy zhruba 15 až 20 minut. Směrem na Ústí se brzdí před kolonou kousek před exitem Nová Ves, to je sjezd na Mělník na 17. kilometru. Směrem na Prahu se zpomaluje poprvé za Roudnicí na 27. kilometru. A na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště se za sjezdem na Vestec kolem 3. kilometru tvoří kolona, chvílemi i zastavuje, většinu času popojíždí, a to asi čtvrt hodiny před Cholupický tunel. Na 6. kilometru tam po dřívější nehodě a požáru dodávky s vlekem na koně, teď zvířata, postupně překládají do náhradního vozu. Některým se moc nechce, jeden kůň teď protestuje a provoz tak krátkodobě i úplně zastavují. Jinak se projíždí levým pruhem a následuje pak zúžení v obou tunelech kvůli údržbě. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Čekáme polojasno až jasno, odpoledne a večer začne oblačnost od jihozápadu přibývat a v západní polovině Čech se ojediněle objeví přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty dnes 21 až 26 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Nabídneme vám rozhovor s italskou spisovatelkou Beatrice Salvioni. Byla na návštěvě v Česku a představila svůj nejnovější román Ničema, o čem píše britský velvyslanec Matt Field ve své knize, kterou nazval Jsem tu novej, ale nejenom o tom budeme mluvit v novém vydání Kultury Plus, která bude zejména o knihách. Dobrý den od Michaely Veteškové.
2: Kultura Plus.
6: A na úvod ovšem přehled kulturních událostí. Pražské muzeum Kampa otevřelo novou výstavu s názvem Milá Adrieno. Adriena Šimotová and Madame Látková je věnovaná stému výročí narození Adrieny Šimotové. Davidské divadlo nasadilo také novinku Tři zmrzlí v režii Pavla Šimáčka. Literární cenu Toma Stoparda převzala Alexandra Broková. Autorku vybrala odborná porota za nejlepší esej o současné společnosti.
7: Laureátkou ceny Toma Stoparda za rok 2026 vybrali Alexandru Brockovou.
8: Ocenění předal Martin Vidlák z knihovny Václava Havla, která literární soutěž pořádá.
9: Moc děkuji za slovo i za ta příliš laskavá a milá slova.
8: Poděkovala Alexandra Brocková, která část svého eseje Lodě, moře, přístavy také přečetla.
9: Můj esej je výsledkem párletého, ale rozhodně ne soustředěného a systematického osobního snažení sledovat, jak se lze vyrovnávat s podmínkami a s úlohou vedení svého života a s proměnlivostí perspektiv.
8: V minulých letech dostal cenu dramatika Toma Stoparda třeba písničkář Vladimír Merta nebo publicista Pavel Kosa. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
6: Před filmovou kariérou stáli už jako děti a u řemesla zůstávají dodnes. Takové osobnosti každoročně získávají svou hvězdu na chodníku slávy z Zlínského filmového festivalu. Letos k ním přibyli herci Martin Písařík a Kristýna Badinková Nováková. Po slavnostním odhalení je na chodníku už 40 hvězd. I tuto událost na festivalu zaznamenal kolega Tomáš Maleček.
10: S kým si myslíš, že paseš krávy?
11: Takže co říká o nocích odborná literatura?
12: Mě předtím všichni strašili, na mě byl zrovna teda hrozně hodný, já se si mě oblíbil.
13: Přestože ve filmu byl vztah otce a dcery komplikovaný, Kristýna Badinková-Nováková si s hercem Jiřím Kodetem při natáčení hned porozuměla. Jindřiška z Pelíšků před kamerou stála ale ještě dřív. Poprvé ve 14 letech ve filmu Výchova dívek v Čechách.
12: Já jsem hrála už na Damu, jsem mě povinný v rámci jako semestru hrát po školkách a tak. A já ty děti zbožňuju, jako, a není nic lepšího. A oni vám hlavně nelže, tam jako je to jasný. Buď to vás nebudou poslouchat, anebo vás budou poslouchat, nic mezi není.
13: Podobnou zkušenost s hraním po školách, školkách nebo dětských domovech má i Martin Písařík. Ten se ve filmu poprvé objevil taky jako 14-letý. Ve snímku Městem chodí Mikuláš.
14: Maminka mě do žádný polevšovny nedá. Maminka si pro mě ráno přijde.
15: Jak přistupovat jako jinak k dětskému diváku, je to nepřistupovat k němu jinak. Je to jenom dětský divák, ale chce vidět příběh, chce vidět nějakou upřímnost. A když když na něj začneme jako ňuňat a ťuťat a tohle, tak on jako si řekne, co ze mě děláte, jako já nejsem žádný dítě, jo, a je jedno, jestli jsou mu 3 nebo prostě 12 nebo 15.
13: S dětmi na filmovém festivalu debatoval v úterý i prezident Petr Pavel. V rámci své návštěvy Zlínského kraje navštívil na festivalu i stánek Českého rozhlasu. Nejmladší diváci se ho ptali například i na to, jestli by si nechtěl zahrát ve filmu.
16: Další otázka publika.
17: Jestli byste dostal možnost hrát ve filmu, tak jestli byste tam hrál, a jestli ano, tak jaká postava?
18: Já se přiznám, že bych nechtěl hrát ve filmu, protože každý by měl dělat to, co umí.
13: Odpověděl prezident a připomněl, že on sám v dětství vyrůstal na filmech o Vinnetouovi.
6: Festival ve Zlíně skončil ve středu. Cenu Zlatý střevíček za celoživotní přínos převzal herec Petr Kostka. A v Kutné Hoře je také mezinárodní, ale hudební festival. Do 14. června nabídne sérii 10 komorních koncertů, které letos propojuje mimo jiné osobnost Dmitrije Šostakoviče a otázka smyslu hudby v dnešním světě. Program festivalu se odehrává v chrámu svaté Barbory, kostele Panny Marie na náměstí i dalších historických prostorách Kutné Hory. Světové premiéry, scénická opera, milostné písně i duchovní hudba. Toto do 17. června nabízí tradiční hudební festival Baroko v Olomouci. Trutnov je v těchto dnech městem nového cirkusu. V rámci 16. ročníku mezinárodního nového cirkusu Cirk UF se tam představí soubory z Austrálie, Španělska, Německa, ale také aktuální tuzemské novocirkusové soubory. Podmanivé taneční dílo, které vyrůstá z kořenů afrického pralesa. To je Komba de Lian, které vytvořil kamerunský choreograf Zora Snake. Vystoupil s ním na mezinárodním festivalu Tanec Praha. 5 tanečníků a 2 hudebníci vytvořili scénický rituál, ve kterém se prolínají tradiční africké tance, rytmy bubnů, zvuky přírody a street dance. Rozhovor se Zorou Snakem vedla kolegyně, redaktorka Českého rozhlasu Vltava, Veronika Jošková-Štefanová.
19: Zora Snake se narodil na západě Kamerunu v horské vesnici nedaleko lesa, který je považovaný za posvátný. Myšlenka vytvořit inscenaci Komba de Lian uzrávala dlouhé roky. Inscenace je tak výsledkem více než 15-letého hledání odpovědi na otázku, co je pro člověka žijícího na Zemi skutečně podstatné. Země je středobodem práce Zory Snakea. Jako metafora, ale i jako konkrétní fyzická skutečnost.
20: Myšlenka vytvořit Komba de Lian vychází z dlouhodobého výzkumu odlesňování míst na východě Kamerunu, kde žije komunita Báka. Je to komunita, která rozuměla ekologii dávno před kolonizací, už tisíce let před naším letopočtem. Dá se říct, že tito lidé byli prvními ekology. Zároveň patří k nejstarším obyvatelům afrického kontinentu. Dodnes žijí ve středoafrickém pralese, který se rozprostírá od Kamerunu přes Kongo až po Demokratickou republiku Kongo. Po generace chránili přírodu, stromy, rostliny i léčivé kůry. Uchovávali znalosti o silách přírody a o tom, jak mohou být lidé s přírodou v harmonii.
19: Moderní politika člověka od přírody oddělila. Zatímco komunita Báka člověka s přírodou stále spojuje. Pro ní je podle Zory Snakea příroda matkou zemí.
20: Abych zkušenost pralesů dokázal přenést autenticky do choreografie, musel jsem se s celým týmem ponořit přímo do středoafrického pralesa. Žili jsme mezi příbuznými národů Báka, které kolonizátoři kdysi označovali slovem pygmejové, výrazem, který dnes vnímají jako urážlivý. Sdíleli s námi část svého vědění, svůj vztah k přírodě, ke zvukům lesa, k tanci, hudbě, polyfonii i spiritualitě. Vyprávěli nám také o tom, jak ničivé dopady má odlesňování na jejich život. Když zmizí strom, mizí část jejich duše. Strom pro ně není surovina, ale podmínka existence. Celý náš tým, hudebníci, tanečníci, scénografové, kostyméři i skladatelé, byl ponořený do tohoto prostředí a právě tam vznikal základ celé inscenace.
18: The
20: Nechoreografuji pouze pohyb, choreografuji duchy a duše. Liana je pro můj tým něco hluboce organického. Abychom jí porozuměli, museli jsme vstoupit do obrovské vegetace rovníkového pralesa, druhého největšího na světě po Amazonii. Tato zkušenost proměnila naši choreografii. Vytvořili jsme imaginární posvátný les, který zve i diváky, aby se stali součástí tohoto světa. Už nejde jen o představení, je to prostor setkání, prostor, kde lze prožít vztah ke kosmologii národů Báka i k liáně jako symbolu propojení a návratu k našemu vlastnímu lidství.
19: Podle Zory Snejka je tanec formou odporu. Reaguje na ekologickou krizi i politická rozhodnutí. Dává hlas domorodým komunitám bojujícím proti odlesňování a proti rozpadu vztahu člověka a přírody.
20: Je to také výzva přehodnotit obrazy minulosti, které nám byly vnuceny. Například postavu Tarzana, bělocha, který přijel do Afriky a prohlásil se za krále džungle. Liana se v našem představení stává obrazem odporu vůči těmto mocenským strukturám, vyrůstá z hněvu. Je silná svými kořeny i korunou a připomíná nám, že domorodé národy nám stále mají co předat, pokud jsme ochotni naslouchat.
6: Představení Combat de Lion, které vytvořil kamerunský choreograf Zora Snake, uvádí Mezinárodní festival Tanec Praha v prostorách Jatek 78.
2: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: A v této části kulturního magazínu se ještě vrátíme k veletrhu Svět knihy. Jednou ze zahraničních hvězd letošního Světa knihy byla italská spisovatelka Beatrice Salvioni, která se před 3 lety proslavila románovým debutem Dareba. Příběh dívčího přátelství z katolické Monzy, kde vládne patriarchát a násilí fašismu, byl přeložen do více než 30 jazyků a stal se čtenářským hitem. Salvioni bývá přirovnávána k Eleně Ferrante, podobně jako slavnější krajanka akcentuje proces emancipace. Knihu u nás vydalo Argo v překladu Alice Flemrové a záhy vznikla audioverze s Klárou Sedláčkovou Oltovou. Mladá Italka představila návštěvníkům pražského knižního veletrhu volné pokračování s názvem Ničema, tentokrát v překladu Pavly Přívozníkové. Z dívek jsou ženy, z rebelie boj o život, příběh osudového přátelství vrcholí. Co 31letou autorku fascinuje na éře fašismu a proč je podle ní důležité také o tomto tématu psát? I na to se ptala kolegyně Denisa Novotná. Každý příběh potřebuje nějaké místo a nějakou dobu, v níž bude vyprávěn. A když mě napadl příběh Francesky a Madaleny, které si, přestože jsou tak odlišné, vyberou jedna druhou, aby se následně postavili společenským normám i sobě navzájem a každá si tak našla svůj vlastní hlas ve světě, který je nechtěl poslouchat, tak jsem si uvědomila, že mi jako archetyp nejhoršího období, kdyby se jim toto přání jednoduše být slyšet mohlo splnit, mi nejlépe poslouží právě 20letí fašismu.
16: Vaše hrdinky se často bouří proti společenským normám a patriarchátu. Je pro vás psaní formou feminismu nebo spíše snahou o historickou věrnost osudům žen té doby?
6: Francesca a Madalena žijí samozřejmě v historickém období, které předchází definicím, jako je patriarchát nebo feminismus. Nemají slova, aby popsali vzpouru proti genderovým pravidlům, která je vězní. Ale to neznamená, že už v té době nemohli tušit, že žít v kleci, do níž je někdo zavřel, se zkrátka nedá. Existovaly ženy, jež bojovaly proti tomu, co my dnes vnímáme jako patriarchát. Přestože neměli dnešní jazykové prostředky k tomu, aby dokázali ty pasti patriarchátu definovat. Ale to neznamená, že vědomí útlaku a potřeba vzpouru soudy neexistovaly, a to dokonce ještě mnohem dříve. Stačí si vzpomenout na anglické sufražetky a nejenom na ně. Když člověk zasadí příběh do období, které není jeho vlastní, může do něho vložit také rozpory epochy, v níž žije. A ve fašistickém období, kdy žijí Francesca a Madalena, nacházejí dnešní feministické boje a vzpoura proti dnešnímu patriarchátu svůj předobraz. A vše jakoby v té době bylo ještě zřejmější. Takže abych odpověděla na tu vaši otázku, tak vlastně mi šlo o obě ty věci. Jednak o to propůjčit hlas ženám té doby a promluvit o jejich těžkostech, ale i vyprávět příběh, který bude univerzální a platný v jakékoliv době, aby se v příběhu Francesky a Madaleny mohly najít i dnešní dívky.
1: Vztah mezi dvěma hlavními hrdinkami je jádrem knihy. Jak vznikala tato dynamika mezi slušnou dívkou a vyvrhelem společnosti?
6: Narativní archetyp, který mám nejradši, je setkání dvou postav, které na začátku působí naprosto odlišně, ale protože si jedna druhou vyberou a dostanou příležitost se vzájemně poznat, nakonec jedna druhou také změní. Francesca, dívka z dobré rodiny, zvyklá se skloněnou hlavou pouze poslechnout, co se jí říká. Je postava, která potřebuje změnit víc a proto k sobě potřebuje jakousi katalyzační postavu, a sice Madalenu, o které ví jen to, že si říká Dareba a že je něco jako čarodějnice, která nosí smůlu. Postupně se ale Madalena stává jakousi učitelkou Francesky v neposlušnosti a naopak Francesca umožní Madaleně, aby byla viděna v jiném světle, než jak ji vidí ostatní, a dala jí realističtější podobu.
1: Přezdívka La Malnata, ta, co nosí smůlu, je velmi silná. Inspirovala jste se při jejím vytvoření nějakou skutečnou lidovou pověrou nebo postavou z historie?
21: Malnata è una parola che viene da una parte.
6: Ten termín pochází z našeho rodinného slovníku a používali jsme ho doma, protože je to termín z lombardského dialektu. Jímž mluvila moje babička, znamená to nejenom to, kdo nosí smůlu, ale také přivádí do neštěstí sám sebe. Také je to termín, který používá Dante Alighieri pro ztracené duše v pekle, jež se nikdy nebudou moci osvobodit a peklo opustit. Koncept ztracených duší mě přitahoval. Tyhle postavy byly vždycky moje oblíbené. Postavy, které společnost vnímá jako špatné a nosící smůlu a proto je vyloučí na svůj okraj. Takovými nositeli odlišnosti jsou například Zrzoun Malpelo nebo Vlčice, o nich psal už právě Giovanni Verga.
1: Jak nahlížíte na morální nejednoznačnost svých mužských hrdinů v kontrastu s ženskou solidaritou?
21: Ovviamente le protagoniste sono Francesca e Maddalena.
6: Protagonistkami obou románů jsou přítelkyně Francesca a Madalena. To oni a jejich vztah, v něm se pořád dokola vzájemně vyhledávají, odmítají i zachraňují, jsou ústředním tématem. Současně jsem však chtěla zachytit postavu muže stojícího na správné straně a odporujícího ideálu propagovanému fašistickým režimem. Noé Tresoldi, u něhož se Francesca ukryje, je symbolem laskavosti a stělesňuje dobro. Noé ukazuje, že být mužem může znamenat také být trpělivým, mírným a naslouchat. To však neznamená, že je slabý, naopak. Když je potřeba bojovat za to, co je správné, nebo chránit ty, které miluje, napne k tomu všechny síly.
1: Jak nahlížíte na morální nejednoznačnost svých mužských hrdinů v kontrastu s ženskou solidaritou?
21: Ovviamente le protagoniste sono Francesca e Maddalena.
6: Protagonistkami obou románů jsou přítelkyně Francesca a Madalena. To oni a jejich vztah, v němž se pořád dokola vzájemně vyhledávají, odmítají i zachraňují, jsou ústředním tématem. Současně jsem však chtěla zachytit postavu muže stojícího na správné straně a odporujícího ideálu propagovanému fašistickým režimem. Noé Tresoldi, u něhož se Francesca ukryje, je symbolem laskavosti a stělesňuje dobro. Noé ukazuje, že být mužem může znamenat také být trpělivým, mírným a naslouchat. To však neznamená, že je slabý, naopak. Když je potřeba bojovat za to, co je správné, nebo chránit ty, které miluje, napne k tomu všechny síly.
1: Často jste přirovnávána k Eleně Ferrante. Jak tento vztah vnímáte vy? Ovlivnila vás její geniální přítelkyně při psaní o ženském přátelství?
0: Sicuramente, soprattutto i primi due libri della quadrilogia di Elena Ferrante.
6: Určitě ano, hlavně první dva svazky její tetralogie mě ovlivnily, co se týče psaní o poutu mezi Franceskou a Madalenou. Ale vliv na mě měla také Natalia Ginzburgová nebo prvky občanské války z povídek Beppa Fenolia. Ve svém díle jsem se však snažila vyhýbat i některým postupům Eleny Ferrante, jako například momentu, kdy se přítelkyně rozhádají jenom proto, aby získali průměrného muže. A to jsem ve své knize nechtěla. Tento stereotyp, který se v příbězích o ženském přátelství dost často vrací. Rozhovor s italskou spisovatelkou Beatrice Salvioni natočila na letošním Světu knihy Denisa Novotná. Mluvila o knize s názvem Ničema. Britský nadhled, odzbrojující otevřenost hledání nových domovů. O tom všem píše britský velvyslanec Matt Field ve své nové knize, kterou nazval Jsem tu novej. A to podle videa, kterým se v Česku uvedl. A také v knize mu zůstává nakažlivý zájem o místo nového působiště. Kolegyně Kateřina Svátková s Mattem Fieldem natáčela nejenom o jeho vztahu k Česku.
3: Ahoj, jsem Matt a jsem tu novej.
22: Zasněžená zimní Praha, trochu uměřený výraz ve tváři, padnoucí černý kabát, aktovka v ruce a čeština, kterou si Matt Field během prvního dne svojí české diplomatické mise získal srdce tisíců Čechů. Z věty Jsem tu novej se stal hashtag na sítích a diplomatova osobní poznávací značka. Nakonec i název knihy. Co pro něj pojem novej znamená dnes?
23: Novej jsem se tu cítil první den, kdy jsem přijel, ale cítím se tak vlastně doteď. Pořád něco dělám poprvé, což je moc fajn a pořád z toho mám radost. Zároveň ale musím říct, že jsem tu od prvního dne jako doma. Až tady skončí moje funkční období, bude mi strašně líto se s tím vším rozloučit. Je to vlastně pořád směsice dvou pocitů. Až do samotného konce budu objevovat nové a nové věci. A cítím tu hodně vřelé přijetí. Ostatně právě tohle se, doufám, promítlo do mojí knížky.
22: Zásadní částí vaší diplomatické mise je ale politika. Nastoupil jste sem už vlastně dávno po Brexitu. Zároveň jste ale tady obklopen ostrovem Evropské unie, to když se tak podívám na blízkost s ostatními ambasádami tady v Praze. Změnila se podle vás diplomacie ve vašem vnímání právě po odchodu Velké Británie z Evropské unie?
23: Rozhodně ano. V době Brexitu jsem byl britským velvyslancem v Sarajevu, tady v Bosně a Hercegovině. Tehdy to úplně proměnilo všechno, co jsme dělali. A to je to země mimo Unii. Byl jsem tedy na další post připravený. Když jsem v Praze začínal, byl to pořád dost výrazný faktor, který ovlivňoval spoustu věcí. Pro Čechy, kteří chtěli studovat ve Velké Británii, se to výrazně prodražilo, administrativně zkomplikovalo. A totéž platí pro obchodní výměnu, zejména na trhu s potravinami. A pak samozřejmě vědecká spolupráce. Zpětně viděno mě ale těší, že jsme měli aspoň pár let na to, abychom překonali ty bezprostřední komplikace spojené s Brexitem. Ve skutečnosti bylo nutné vybudovat nové vztahy. Postupem času už to začíná vypadat přece jen trochu jinak. Nedávno jsme se znovu připojili k programu Horizont Evropa, což je velký program vědecké spolupráce. Od příštího roku se vrátíme do programu Erasmus+. To je velká věc i pro řadu českých studentů. Obchod se vrátil v podstatě na úroveň před Brexitem. Z mého pohledu je ten vývoj pozitivní, ale za cenu daleko tvrdší práce než před odchodem z EU.
22: No a jak se profese diplomata promítá do spisovatelské role? My vás známe ze sociálních sítí, jenže napsat knihu je samozřejmě něco jiného, než vyeditovat minutové video. Kolik sebekontroly psaní vyžaduje?
23: No, byla to rozhodně nová zkušenost, velká výzva. A samozřejmě jsem v tom nezůstal sám. Mohl jsem se držet redaktorských rad, názoru svých kolegů, upřímné zpětné vazby. Tu knížku jsem psal s vědomím, že do ní opravdu dávám velký kus sebe sama. Je to kniha o diplomacii. Snažím se trochu víc zpřístupnit naší práci, chod velvyslanectví. Ale je to taky kniha o mně osobně. Uvědomil jsem si díky tomu i spoustu osobních detailů, které nemusí každému diplomatovi vyplynout automaticky. Zároveň jsem si opravdu užíval proces psaní. Někdo napíše knihu a ví, že další už nebude. Mě to tedy neodradilo. A mám samozřejmě radost z toho, jak vypadá obálka, jak to celé dopadlo. Teď doufám, že čtenáři v ní najdou něco zajímavého. A ten zajímavý tedy nejsem já. Myslím si, že to je hlavně diplomacie a svět, ve kterém žijeme. Snad tedy přináší i nějaký nový pohled.
22: Ona, ta kniha, je přístupná. Může, myslím, pomoct proměnit pohled na diplomacii obecně. Často totiž tak docela nevíme, co diplomaté na vysokých pozicích dělají, jaké je jejich poslání. A vy to popisujete do úplných detailů. Jedna věc je psát o sobě. Co ale psaní o jiných lidech?
23: Podle mě to tak mám obecně nastavené. Chci maličko poodhalit oponu za naší prací. A to říkám vědomě, jako někdo, kdo se stal diplomatem před víc než 20 lety a ještě v den, kdy jsem vstoupil na půdu našeho ministerstva zahraničí, jsem nechápal, o co v té práci jde. Nevěděl jsem, co budu dělat a vím, že mě samotného to vždycky zajímalo. Tak to snad bude zajímat i ostatní. My se o tom snažíme komunikovat se všemi, koho naše práce zajímá. Chceme být otevření a transparentní. Samozřejmě, že k diplomacii patří jednání za zavřenými dveřmi, jenže mám pocit, že můžeme vždycky udělat aspoň o krok víc, abychom osvětlili, co tahle práce obnáší na mezinárodní úrovni. A přesně tohle je věc, která neplatí jen pro diplomaty, ale pro kohokoliv, kdo se zajímá o současné dění. Mezinárodní situace je momentálně složitá. Doufejme, že každý z nás může nějak přispět k řešení problému. A to přesně je přece definicí diplomacie.
22: Rozhovor s Mattem Fieldem pořídila Kateřina Svátková a Kultura Plus je ve finále. Za poslech tohoto vydání děkuje Michaela Vetyšková a naslyšenou za týden.
2: Místo činu. Nikdo by na něm nechtěl být, ale každého zajímá. Právě proto vás mezi kriminalisty, policejní techniky a forenzní lékaře zavede cyklus Místo činu.
4: Na místě činu je vždycky bordel, nepořádek, když je tam mrtvo, tak je tam ještě navíc většinou hromada krve a dalších věcí.
2: Jak vypadá ohledání místa činu? Jak se získávají stopy? Jak si kriminalisté dělí práci? Jak vypadalo vyšetřování slavných případů v historii? To všechno zjistila Kateřina Radhouská a prozradí to v cyklu pořadů Místo činu. Poslechnout si ho můžete už teď v aplikaci Můj rozhlas a také v sobotu po 5. odpoledne a v neděli hodinu popoledni na Plusu.
5: Radiožurnál je 14 hodin. A zprávy má Jana Gulda. V Brně se koná slavnostní mše k blahořečení Jana Buly a Václava Drboli. Soud poslal do vazby obviněnou z vraždy po nálezu těla v Kinčperku. Čeští kanoisti bojují o vítězství na světovém poháru vodních slalomářů v Praze. Na Pražském okruhu u Vestce směrem na letiště je kolona. A počasí bude slunečno, od jeho západu začne přibývat oblačnost. Ojediněle se přidají přeháňky a bouřky a teploty až 26 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Kněží Jan Bula a Václav Drbola za vraždění komunisty se dnes stanou blahoslavenými. Budou tak první osobnosti z moderních dějin v Česku, u kterých církev tento proces dokončila. Dopravní podnik v Brně kvůli tomu posílil některé linky autobusu a tramvají z hlavního nádraží a zvonařky na trase k výstavišti. Připravená jsou i parkoviště pro auta přímo v areálu, vysvětluje za organizátory Vojtěch Jurásek.
7: Máme tady dvě velkokapacitní parkoviště, mohou přijet branou číslo 4 nebo branou číslo 8. přijedou rovnou na parkoviště, závory budou otevřené, při odjezdu teprve budeme kontrolovat, že si tedy zaplatili ten 100 korunový parkovné a buď to si ho koupí hned, jak přijedou na parkovišti, anebo pak při odjezdu.
5: Okresní soud v Sokolově dnes poslal do vazby ženu podezřelou z vraždy v Kinčperku nad Ohří. Kriminalisti případ řeší od středečního večera, kdy na zahradě jednoho z domů našli část lidského těla. Podle mluvčího policie Jakuba Kopřivy policisti ženu eskortují do vazební věznice.
8: 35-letá žena, která byla včera obviněna ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy, byla z rozhodnutí soudu vzata do vazby. Policisté ji nyní eskortují do věznice.
5: Za zvláště závažný zločin ženě hrozí 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Strana PRO chce do všech obvodů v senátních volbách nasadit společného vládního kandidáta, řekl to předseda strany PRO Jindřich Reichl. Podle něj by tak vládní strany měly největší šanci získat v horní komoře převahu, řekl to na dnešní ideové konferenci strany. Strana by jako společného kandidáta chtěla nasadit například děčínského zastupitele Jana Skalického. Reichl taky řekl, že během komunálních voleb chce PRO kandidát do zastupitelstev v co nejvyšším počtu obcí. Senátní i obecní volby připadnou na 9. a 10. října. Izraelská armáda vydala nové rozkazy k nucené evakuaci obyvatel jižního Libanonu. Týkají se 5 obcí. Izrael jejich obyvatele vyzval, aby se přesunuli severně od řeky Zahrání. Izraelská armáda pokračuje v rozšiřování své vojenské kontroly na jihu Libanonu navzdory dohodnutému příměří. Kvůli střetům na jihu Libanonu své domovy opustilo víc než 1 200 000 lidí.
9: Sport. Kanoisté Václav Chaloupka a Lukáš Rohan mají za sebou finálovou jízdu na světovém poháru vodních slalomářů. V pražské Troji jejich výkony sledoval reportér Jan Suchan.
10: Zatím 4 kanoisti jsou v cíli a Václav Chaloupka momentálně na 3. místě, Lukáš Rohan na 4. vede Slovák Mirgorodský. Ještě nás čeká ve 14:15 v přímém přenosu radiožurnálu Sport Lukáš Kratochvíl z pražské Troji, Jan Suchan, radiožurnál.
24: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
25: Nehody na pražském okruhu za Vescem, taky v Praze na Štěrboholské a jižní spojce. Na pražském okruhu zde jedna na letiště před Chlupickým tunelem. Po dřívější nehodě přepravuje auta přepravujícího koně se na 6. kilometru. Nedařilo jedno zvíře dostat do náhradního přívěsu, už to vzdali, před momentem ho odvedli pryč z okruhu. Provoz byl 15 minut úplně zastavený, teď už se chvílí projíždí zase levým pruhem. Kolona od exitu 3 Vestec se postupně dává do pohybu. A v Praze na Štěrboholské a jižní spojce 2 nehody směrem na Barandovský most v důsledku kolony od sjezdu na Dolní Počernice 10 minut k připojení z Průmyslové a potom od sjezdu na Spořilov zase 10 minut před sjezd na magistrálu. Další zelená vlna nejpozději po přenosu.
24: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Během dneška čekáme polojasno až jasno, od jeho západu začne postupně přibývat oblačnost. Ojediněle se hlavně v té západní polovině republiky objeví přehánky a výjimečně taky bouřky. Ty nejvyšší teploty dnes 21 až 26 stupňů Celsia a v 1000 metrech na horách většinou kolem 16 stupňů. Na zítřek meteorologové slibují ještě o pár stupňů víc, zejména v jižní části republiky. Tolik zprávy. A teď začíná speciál k blahořečení Jana Buly a Václava Drboly. Slovo má moderátor Jan Pokorný.
26: Dobré odpoledne. V říjnu 2025 potvrdil papež Lev 14. záměr blahořečení mučedníků Jana Buly a Václava Drboly. Slavnost začíná tady na brněnském výstavišti a je to jedna z nejvýznamnějších událostí v celé novodobé historii brněnské diecéze. Vrcholí tak beatifikační proces, který trvá přes 20 let. U Jana Buly byl zahájený v roce 2004. V roce 2011 k němu byl připojený i případ Václava Drboly. Jak už jsme říkali, mše začíná za půl hodiny. Lidé sem ale chodí už od rána a chodí i teď v tuto chvíli. Dokonce teď přichází skupina v krojích moravských. My jsme tady s reportérkou Hanou Novotnou. Dobrý den, Hanko.
27: Dobrý den. Já jsem tady byla už před 8 ráno a už před otevřením areálu tady stála skupina lidí. Postupně těch návštěvníků přibývalo a u vchodu se občas tvořily fronty. Teď je podle posledních informací organizátorů v areálu asi 10,5 tisíce lidí. Já jsem před pár dny mluvila s jednou paní, která se sem chystá, a ta mi řekla, že na blahořečení přijde, i kdyby se měla přijít a do Belhace o berlích, aby se tady pomodlila za svých 20 vnoučat.
26: Jak bude vlastně při mši vypadat ten samotný akt blahořečení?
27: Tak ten hlavní obřad se bude soustředit do úvodu mše, tedy asi do první půl hodiny. Mši povede papežský legát kardinál Michael Černý, který původně z Brna pochází. Nejprve se věřící pomodlí a požádají o to, aby blahořečení proběhlo, pak se přečtou životopisy Jana Buly a Václava Drboli, no a potom kardinál Černý přečte česky a latinsky papežský list od Lva 14. a odhalí se portréty obou blahořečených kněží. A zástupci církve přenesou relikviář s ostatky a dál bude pokračovat mše.
26: Tolik pro tuto chvíli reportérka Hana Novotná. Hano, díky, zatím naslyšenou.
27: Naslyšenou.
26: No, naším prvním hostem tady na brněnském výstavišti je Pavel Kavka, generální vikář brněnské diecéze. Dobrý den.
11: Dobrý den vám i všem posluchačům.
26: Už vám spadl kámen ze srdce?
11: Už začíná pomalinku parát, je to takový pomalý Rolling Stones.
26: Václav Drbola a Jan Bula, dva obyčejní venkovští faráři, si po více než 70 letech vysloužili jedinečné místo v našich dějinách jako první blahoslavení moderní české historie. Tam je to adjektivum, obyčejní faráři, jsou obyčejní?
11: Určitě v tom nejširším slova smyslu to byli opravdu obyčejní lidé se vším, co k tomu patří, ale ten jejich život skončil silně neobyčejně, protože nejenom, že byli nespravedlivě popraveni a umučení, ale ta neobyčejnost právě spočívá v tom, že všechno to, co oni dělali, tak dělali z lásky a to opravdu v takové jakoby heroické podobě, včetně i toho závěrečného odpuštění těm, kteří jim ubližovali. Takže na začátku opravdu úplně obyčejný, ale skončil silně neobyčejně.
26: Vy jste působil 7 let ve starovičkách rodné farnosti Václava Drbola.

0: Jak se stalo, že se vlastně povedl pravý opak a že naopak on předběhl řadu známějších církevních jmen a mučedníků?
1: Já si myslím, že v první řadě je potřeba opravdu jakoby říct, že ta snaha potlačit příběh obou dvou těch mučedníků, ale nejenom jich, ale i naprosto obyčejných lidí, kteří v těch 50. letech trpěli tím komunistickým útlakem, tak ta byla opravdu jakoby velká. A díky snaze mnoha lidí, aby se tyhle ty příběhy nezapomněly, tak se o nich začalo mluvit a potom postupně vlastně často to byli třeba s jejich kamarádi, svědci nebo ti, kteří s nimi byli přímo ve vězení, tak přišli s myšlenkou, že opravdu jako prožili ten konec života ve svatosti a že by stálo za to se pokusit o nějaký proces, který by to, co oni vlastně jakoby prožili, ten konec života jakoby svatě, aby se to nějakým způsobem opravdu jako deklarovalo, prohlásilo, že to tak opravdu bylo. A tím to celé začalo.
0: Vy jste požehnal křížové cestě Václava Drboli. Co byste chtěl, aby lidem vytanulo na mysli, když tam tudy půjdou?
1: Já si myslím, že oba dva ti kněží mají takového společného jmenovatele, a to je věrnost pravdě. To znamená, abychom opravdu věděli, kdy opravdu si stát za svým a kdy v rámci empatie a snahy zase umět se prostě nějakým způsobem tomu druhému člověku přiblížit, to znamená zůstat věrný pravdě a také umět odpustit, když se mně děje nějaká křivda, protože bez toho odpuštění si myslím, že se ta naše kultura jako nedokáže posunout k něčemu lepšímu.
0: Co ten dnešní slavnostní den znamená pro brněnskou diecézi?
1: Tak pro nás to není jenom nějaké zarostiučinění, není to jenom o tom, že bychom se dívali do minulosti, není to nějaké jako, když to trošku odvážně nazvu, kladení věnců k památníku jako našich hrdinů, není to pohled do minulosti, ale pro nás je to především jakoby pohled do současnosti a do budoucnosti. Protože opravdu jako oba dva ti kněží, nejsem tak úplně nejmladší, takže si dokážu představit, že kdyby nezemřeli, asi bychom se i potkali třeba v rámci nějakého slavení, nějaké bohoslužby, tak pro nás jsou to opravdu jako současníci a jsou to lidé, kteří mají co říct a myslím si, že mají, nebo ten jejich život má silné poselství a je výzvou právě nejenom pro brněnskou diecézi, ale vůbec pro celý ten kraj Jižní Moravy a také Vysočiny.
0: Jeden se narodil roku 1912, druhý roku 1920. Vy za chvíli musíte jít dovnitř, no musíte, půjdete.
1: Už se těším.
0: Přesně, do pavilonu P, kde bude mše, kde bude to blahořečení. Vy jste si připravil nějaké poselství pro ten účel?
1: Já jsem si poselství nepřipravoval, poselství si připravoval pan kardinál Michael Černý, ale myslím si, že to poselství pro nás, pro všechny z toho celého dne je opravdu tím poselstvím těch dvou mučedníků, to znamená věrnost pravdě, síla lásky a schopnost odpouštět. A to bych chtěl taky všem nám, posluchačům i lidem tady na brněnském výstavišti popřát, abychom s tím tady odsud odcházeli do našich životů.
0: Já vám děkuju za rozhovor. Pavel Kavka, generální vikář brněnské diecéze. Hezký den a děkuju za vaše slova.
1: Děkuju a hezké odpoledne.
0: Posloucháte speciál, který vysílá několik stanic, a to Radiožurnál, Český rozhlas Plus, Český rozhlas Brno, Český rozhlas Vysočina a také Český rozhlas Zlín. Posluchače z výše zmíněných stanic. Před chvílí jsme mluvili s generálním vikářem brněnské diecéze. Ten příběh kněží Jana Buly a Václava Drboli připomíná brněnská diecéze nejenom na té dnešní slavnosti. Už během roku vyráželi lektoři do škol, aby osud obou mučedníků přiblížili studentům.
2: Farář v Babicích vedl katecheze pro děti. Takže to je Václav Drbola.
3: To mám za semka,
4: Povolání.
5: Anna a Izabela z 5. třídy základní školy v Přibyslavicích nedaleko Třebíče na Vysočině dostali do rukou dva protokoly. Jeden se jménem Jan Bula, druhý se jménem Václav Drbola. Právě teď hledají malé papírky, které jim informace odhalí.
6: Takže cvičil v Orlu, hrál ochotnické divadlo, rád maloval. Takže to byl Jan Bula. Kněz farář v Rokytnici nad Rokytnou.
7: Takže proč o Janu Bulovi mluví jako o mučedníku? Protože v dopise na rozloučenou napsal, můj život nebyl nadarmo. Já to napíšu.
5: Nápovědy ukryla lektorka na chodbě nebo taky ve třídě. Aně a Izabele postupně dávají dohromady střípky z života obou mučedníků.

0: kdy zemřeli, kde pracovali.
1: A třeba co dělal ještě za práci a co se stalo a tak.
2: Co vás na těch příbězích zaujalo, co jste třeba zjistili?
0: Že byli hodně mučeni a byli tak dlouho ve vězení.
3: Materiály dětem přinesla katechetka Renata Lojdová. Výuka trvá asi 2 hodiny.
4: Máte vy nějaké svaté?
5: Svatý Václav.
4: Třeba svatý Václav. Nějaká žena třeba byla taky svatá v historii?
6: Tento program se jmenuje Vykonstruované procesy 50. let, takže to zahrnuje celé to období od nástupu komunismu po druhé světové válce, co ty procesy znamenaly, co to obnášelo, kdo všechno tím byl postižený, a pak se právě dostáváme v tom programu k těm 2 kněžím, k Janu Bolovi, Václavu Drbolovi.
3: Podle Renaty Lojdové je potřeba látku přizpůsobit tak, aby ji děti pochopili a snadno vstřebali, třeba právě pomocí příběhu.
6: Jan Bula byl takový spíš extrovert, byl takový povahou jako otevřený, společenský. Je jim tady, řekla bych, i blížší těm dětem, protože byl rodák tady nedaleko právě z Lukova u Moravských Budějovic, působil v Rokytnici nad Rokytnou. Václav Drbola byl takový zase uzavřenější svou povahou, byl takový introvert, ale lidmi ve své farnosti velmi oblíbený, protože byl takový opravdu jako hluboce věřící, poctivý, táhl lidi tou svou opravdovostí.
3: Oba kníží byli odsouzení v takzvaných babických procesech.
6: V roce 1950, kdy biskupové rozeslali do všech farností ten oběžník, aby podpořili věřící lidi v té vytrvalosti ve víře, tak oba dva neodmítli a přečetli ho před svými věřícími ve svých farnostech. No a to, co jim bylo také společné, bylo, že byli osloveni tím Ladislavem Malým, který je chtěl tak trošku vyprovokovat, oslovili je s tím, aby vyspovídali arcibiskupa Berana, ale potom zjistili, že je to jenom taková provokace a velká lež, a doplatili na to.
3: Přípravy k procesu blahořečení Jana Buly začaly v roce 2006. V roce 2011 se k němu přidal i Václav Drbola. Hana Novotná, Radiožurnál.
7: Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Brno
8: k blahořečení Jana Buly a Václava Drboly.
9: Tento speciál vysílá také Český rozhlas Vysočina, Český rozhlas Zlín a Český rozhlas Plus. My jsme na brněnském výstavišti jenom pár metrů od pavilonu P, kde bude samotný akt blahořečení, a naším dalším milým hostem je Jan Růžička, církevní historik. Dobrý den.
10: Dobré odpoledne.
9: Klíčový historik, protože vy jste vedl tu historickou část úspěšného beatifikačního procesu českých kněží a mučedníků Jana Buly a Václava Drboly. Jak jste se k tomu dostal?
10: No, byla to v podstatě taková nějaká souhra okolností, kdy já jsem studoval doktorské studium v Olomouci a jednou mě zavolal předseda církevního soudu, doktor Karel Orlita, že hledají historika, který by jim pomohl právě s tou základní heuristikou. Tak to tak nějak začalo, že se to sešlo. Ale jinak já jsem tam nebyl sám, ještě tam byla 3členná historická komise, takže my jsme tak spolupracovali, bylo to jako kolektivní tvoření.
9: A už tenkrát vám byla známá ta jména? Jan Bula, Václav.
10: Já jsem znal Václava Drbolu z hodou okolností z toho důvodu, že jsem z Bučovic a on tam 7 let působil, a když jsem studoval v Olomouci, tak jsem si zapsal náhodně jeden seminář na historii, který se zabýval Lidovou stranou po únoru 1948, a měl jsem zpracovat nějakou seminární práci, a tam už jsem se s ním setkal, protože on působil v Lidové straně v Orlu, tedy v těch spolcích.
9: Jak vypadalo to období, kdy oba dva kněží zavřeli a odsoudili je k trestu smrti? Za co to vlastně bylo, jakoby?
10: Tak bylo to v době, kdy to byla doba vymknutá z kloubů. Bylo to pravdu tak, že oni působili oba dva v prostoru toho Třebíčka, Moravskobudějovicka, jako běžní venkovští kněží, ale tam byla poměrně silná rezistence, nespokojenost s tím nastupujícím komunistickým režimem, a byly tam určité skupiny, které o sobě věděli, chtěli navazovat na nějaký odboj, který tam probíhal za druhé světové války, a do toho přichází Ladislav Malý. Člověk dodnes dnes zcela vyjasněnou totožností, a on vlastně k oběma těm kněžím se dostává s tou historkou, že hledá zpovědníka pro pražského arcibiskupa Berana, kterého údajně osvobodil z domácího vězení. K tomu Janu Bulovi měl ještě blíž tím, že oni spolu chodili na gymnázium, na ten nižší stupeň gymnázia, takže to vlastně jeden z prvních lidí, které on navštěvuje po tom, co se vrátil ze zahraničí. Ale u obou dvou použil tady tuto historku. Oni vlastně přislíbili, že půjdou tak, jak třeba lékař, kdyby byl zavolaný, že k nějakému zraněnému člověku, tak oni říkají, ano, my posloužíme tu zpovědí. a pak už vlastně to nejde zpátky a ty události nabírají rychlý spád. Jsou oba dva zatčeni ještě předtím, než dojde v Babicích na Vysočině potom k tomu vyvrcholení tragického působení Ladislava Malého, kdy to stojí život tři funkcionáře místního národního výboru. A pak vlastně je to využito, protože ta vražda má hroznou sílu. Odsoudit někoho z toho důvodu, že usiloval o nějaké svržení režimu nebo byl v kontaktu se zrádnou emigrací, nepůsobí tak silně, jako když řeknete, ale to jsou lidé, kteří pomáhali tomu vrahovi. Takže z tohoto důvodu oni jsou vlastně souzeni. Jan Bula jako člověk, který mu pomáhal, který byl odbojářem údajným, a u Václava Drboli tam je absurdně on se má doznat k tomu, že navedl toho Ladislava Malého k tomu, aby šel do té babické školy, která sousedila s tou jeho farou, a tam provedl nějaký takový násilný skutek.
11: Měli při tom vykonstruovaném soudním procesu nárok alespoň na nějakou elementární obhajobu?
10: No, tak byli tam jejich obhájci, kteří nejenom, že hájili u toho soudu, ale potom podávali ta odvolání. Oni se odvolávají právě i pro tu skutkovou podstatu, nejenom pro vyšší trestu, ale pro tu skutkovou podstatu, že opravdu, říkají, ne, my jsme tady nestáli za vraždami, ale to nemohlo stejně nějak stačit, protože o těch rozsudcích bylo rozhodnuto ne ani tím soudem, o těch bylo rozhodnuto vrcholnými funkcionáři komunistické strany, kteří byli v politickém sekretariátu UVKSČ, ti řekli, co prokuratura navrhne a co prokuratura navrhla, k tomu soud odsuzoval.
11: Vy jste se dostal k materiálům, které by vypovídaly o tom, jaké byly poslední chvíle těch obou mužů?
10: U toho Jana Buly máme úžasný dokument těch posledních chvíl, a to jsou ty dochované dopisy, kdy on teda s těmi, kterými se nemohl setkat, si píše jim dopisy, loučí se s nimi, právě tam...
11: Dělá to i tu poslední noc před popravou?
10: Ano, přesně
11: tak. Před vraždou?
10: Před tou popravou, nebo justiční vraždou, když to tak nazveme. A to je jako velmi silné, když to vezmete poprvé do ruky, vidíte ty papíry, popsané obyčejnou tuškou, na některých místech potrhané barevnou tuškou, má to obrovskou sílu. A to bylo to štěstí, že on byl odsouzený později, ne v tom prvním procesu, a popravený až vlastně v květnu roku 1952. U Václava Drboli toto nemáme, protože on byl vlastně odsouzený za pár týdnů po tom soudu, a ten byl vlastně za 10 dní po té vraždě, která se nevyšetřovala jako vražda, o to nešlo.
11: Tam je taky doložitelné, že s Janem Bulou se přišla rozloučit jeho maminka, asi jenom na těch 10 minut.
10: Je to ve vzpomínkách takto zaznamenané vlastně od těch příbuzných.
11: Co vlastně rozhodlo, že oba dva tito muži budou blahořečeni?
10: Tak oni jsou blahořečeni jako mučedníci. U těch mučedníků se musí zjistit vlastně tři skutečnosti. To je ta skutečná smrt, že ta smrt je z nenávisti pro víru, to je tam celkem zřejmé. Kdyby nebyli kněžími, tak to jich zavinění, ten kontakt s tím Ladislavem Malým byl tak malý, že by to na ten jeho provaz, na tu oprátku nebylo. No a pak tam má být ještě to, že oni to přijímají. Jo, přijímají to, a u toho Jana Buly, říkám, je to úžasně doložitelné díky těm dopisům, u toho Václava Drboli víc už jako deduktivně, jo, a vycházelo se z toho, jak žil ten život předtím.
11: Když se podíváme na vaši profesi při tom beatifikačním procesu jako historik, zkoumáte zejména co?
10: Je to srovnatelné v podstatě s jakýmkoliv historickým výzkumem, takže pokud jsme se měli zabývat tedy doložením těch tří skutečností, o kterých jsem mluvil, tak zhromáždit všechny prameny, které jsou relevantní, které se týkají těch to mužů, a v podstatě člověk, který začíná nějakým zápisem v matrice narozených, respektive pokřtěných, no a nekončí teda protokolem o popravě, musí samozřejmě jít ještě dál, ale je to velmi pestrá paleta těch různých pramenů.
11: Ten akt blahořečení se blíží. Řekl byste, že to může být vlastně první stupeň k svatořečení v případě obou mužů?
10: Tak to v církvi je, že to blahořečení je prvním stupněm, dokonce odvolatelným, rozdíl od toho svatořečení, ale nikdy se to teda ještě reálně nestalo. A uvidíme. Teď už to by nebyla ale tak záležitost nějakého historického dokazování, ale v podstatě hledání toho božského důkazu, a to by bylo třeba nějaké zázračné uzdravení na přímluvu tady těchto, nebo na modlitbu při přímluvě tady těchto dvou.
11: Ono je běžné, že celý ten proces trvá takhle dlouho, vlastně několik desítek let.
10: Může to tak být, prostě byla tam nějaká část zjišťovací, vyšetřovací, to je v té diecézi, ta trvala, řekněme, 10 let, no a pak dalších 10 let probíhala ta rozhodovací v tom Římě.
11: Od roku 1989 je to teprve druhý úspěšně zakončený proces blahořečení v České republice. Není to málo?
10: Je to možné, když se podíváme třeba na Slovensku, že je jich víc, Slováků je méně, ale dařilo jsem to. Hodně záleží na tom, že opravdu musí tam být ta pověst té svatosti. Jako musí to opravdu vycházet z toho, že opravdu ti lidé jsou přesvědčeni, že tady ten je mučedník, ten je svatý, ale tím to nestačí, jo? U toho to nekončí. Je potřeba, aby se sešel tým opravdu kompetentních lidí a pak taky vnímáme, že je tam i to boží působení. Jo? Takže plně se to podařilo.
11: V Česku jsou i další kandidáti na blahořečení. Asi nejdále je proces matky Vojtěchy Hansmanové.
10: Hansmanové, ano.
11: Hansmanové. Ta byla už dříve prohlášena za ctihodnou, dále arcibiskup Stojan. A prý v blízkém jednání je taky právě osoba arcibiskupa Berana.
10: Vlastně vždycky ty kauzy se vedou v té dané diecézi, kde zemřeli, případně se to deleguje, takže nemůžu říct přesně, jak na tom jsou, ale Vojtěch Jasmandové, to je opravdu kauza, která se zpracovávala v Brně, ale ona to má trošku horší oproti těm dvěma kněžím, že ona nezemřela tou násilnou smrtní mučednickou, takže tam i proto blahořečení je potřeba ten božský důkaz, ten zázrak, což tady u těch mučedníků není. Takže o to je to vlastně, řekněme, jednodušší.
11: Církví potvrzený zázrak, tak ano, je to přesně ano, v těch parametrech. Jak moc je celý ten příběh těchto dvou za chvíli blahořečených mužů podle vás známý v české veřejnosti? Řada lidí říkala, že ta jména slyšela poprvé.
10: Myslím si, že opravdu je to spíš jako omezené tady na tu brněnskou diecézi a především teda na místa, ve kterých oni reálně žili. Ale zase na druhou stranu komunikační tým biskupství brněnského si myslím, že udělal hodně práce od jara tohoto roku, aby do povědomí širší veřejnosti se ta jména dostala.
11: Jan Růžička, církevní historik. Děkuji za rozhovor a za vaši práci. Mějte se hezky. Naschledanou. A v takzvaných babických procesech, o kterých Jan Růžička mluvil, odsoudila justice stovku lidí, 11 popravila, a to včetně farářů Jana Buly a Václava Drboli. My si teď připomeneme, za jakých okolností se v 50. letech minulého století zinscenovaný proces odehrál.
12: V květnu on byl popravený, no já jsem si v červnu narodil. 52.
13: Antonín Bula svého strýce Jana zná jen z vyprávění od rodičů.
12: No co říkali, no, že to byl dobrý člověk, no a že bylo škoda, no, že jako jen teda nikomu neublížil.
13: Synovec se v dospělosti oženil a přestěhoval do Rokytnice nad Rokytnou, takže teď bydlí jen na dohled od fary, kde působil Jan Bula. Ve farní kronice nachází o páteru Bulovi dnešní farář, taky Jan, ale příjmením Krbec, až vzpomínku v roce 1953.
14: Spravoval farnost do 30. dubna 1951. Potom byl zatčen a popraven.
15: Byl vtažen do babického případu, jako kdyby patřil k jednou z iniciátorů spolupodílnictví na těch vraždách, byť to bylo úplně absurdní, protože už více než 2 měsíce seděl. Vlastně ho propojili s těmi vraždami.
13: Popisuje historik Michal Stehlík ukázku právní praxe 50. let.
15: Bez přehánění se dá říct, že šlo o nejrychlejší soudní proces mezi dokonaným činem a soudním rozsudkem a následně exekucí v celých dějinách komunistického režimu, protože babické vraždy se odehrají 2. července 51 a to, že soud začne v Jihlavě 12. července, je neuvěřitelná rychlost, včetně rozsudku 14.
13: Jan Bula šel na popraviště jako poslední v květnu 1952. Mezi prvními v srpnu 1951 byl Václav Drbola, taky katolický duchovní, přímo z Babic. Záminkou byla u obou návštěva Ladislava Malého.
16: Spolupracoval se skupinou agenta americké rozvědky emigranta Ladislava Malého. To byli Kati.
13: Představil se jako americký agent, který se snaží na západ převést internovaného arcibiskupa Berana. Drbola i Bula byli v době, kdy v Babicích Malého skupina střílela, už ve vězení. Propagandistická verze ve filmovém Zpravodaj z 80. let přitom faráře se skupinou spojuje.
16: A tak byla zorganizována vražda 4 funkcionářů Národního výboru v Babicích.
14: Až v 68. roce, už tam budeme, k 9. květnu vyhlásil prezident amnestii a dne 10. se vrátilo poslední z uvězněných za zdejší politickou aféru.
13: V 15 babických procesech bylo odsouzeno 107 lidí, 11 trestu smrti. Střebíčka, Daniel Zach, Radiožurnál.
7: Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Brno
8: k blahořečení Jana Buly a Václava Drboli.
9: Speciál, který vysílá také Český rozhlas Plus, Český rozhlas Zlín a Český rozhlas Vysočina. Jsme na pražském, na brněnském výstavišti. Teď už je tady téměř liduprázdno, protože většina lidí, neboť už se blíží 14. hodina vnitř pavilonu P, ale jeden přeci jenom zůstal. Václav Jura, vedoucí organizačního týmu slavnosti blahořečení. Vojtěch. Vítám vás tady, dobrý den.
17: Děkuju a přeju hezké odpoledne i všem posluchačům.
9: Na co myslíte právě teď, kromě toho, že jste Vojtěch?
17: Teď myslím na to, že mám radost, že všichni dokázali opustit tady tu volnou prochu, kde to byl takový malý festival polední, koncert, skákací hrady, catering, spoustu přátelských setkání a dokázali si jít sednout a teď bude ten závěrečný slavnostní hřeb toho dne. Tak pevně věřím, že to pro ně bude nejen zážitek, ale i něco důležitého pro jejich život.
9: Přicházejí ještě další lidé, ale to jsou lidé v tričkách dobrovolníci. Kolik takových dobrovolníků máte?
17: 170 lidí vlastně od včerejších 6. ranní hodiny tady pracuje. Nejdřív jsme to museli celé postavit, naskládat ty židle, postavit všechny pódia. Dneska tady slouží, aby to všechno fungovalo a ještě do půlnoci tady budeme makat, aby jsme to zase byli schopní.
9: Mluvil tady o těch reakcích. Ono na první pohled by člověk neřekl, že je tady vlastně blahořečení, že je tady církevní svátek.
17: My jsme, když jsme to chystali, tak jsme si říkali, že to není jenom nějaká, řekněme, církevní akce ve smyslu mše svaté, ale že bychom chtěli, aby to byla setkání celého toho církevního společenství. A tam patří i malé děti a ty rozhodně nevydrží 2 hodiny někde sedět. Já mám 2 malý kluky a ty se nejvíc těšili na 6 skákacích hradů. Takže jsme to chtěli pojmout tak, aby každý si tady mohl najít to svoje. A někdo sedí a poslouchá celý program a to je skvělé. A někdo možná uslyší jednu větu a třeba ta se ho právě dotkne.
9: A to bude taky skvělé.
17: Přesně tak.
9: Dobře, ale proč komiks, proč animovaný film? Co to je za žánry?
17: Já jsem původem markeťák a my jsme si v tom přípravném týmu prostě řekli, máme tady nějaké, řekli jsme si, ty 2 lidi nikdo nezná v české společnosti. Jsou takřka neznámí, když bychom to srovnali, já nevím, s Páterem Toufarem nebo s kardinálem Beranem. A my jsme si řekli, že to je různé cílové skupiny. Taky uděláme animovaný film a knížku. Máme tady mladí lidi na kreslí komiks. To kreslili 17-letí studenti střední odborné školy grafické. Máme tady lidi, kteří potřebují na přednášku, anebo žádnou přednášku nechtějí a chtějí noční pouť. Takže jsme se snažili průřezově přinést každému to, aby se s tím příběhem obou těch blahořečených mohl setkat tím způsobem, který mu je blízký.
9: Kolik zatím prošlo lidí turnikety?
17: Máme informaci, že teď v těch 2 pavilonech je 13 200 lidí.
9: Blahopřejeme. A co byste chtěl, aby si ti lidé odtud odnesli?
17: Tak kromě toho, že budou mít, věřím tomu, hezký a zajímavý zážitek, který možná i za pár týdnů vyprchá, tak jsme... Bych si přál, aby si odnesli jedno z těch hesel, věrnost pravdě, síla lásky, moc odpuštění. Ty hesla nevznikly náhodou, my jsme úplně na začátku oslovili 50 lidí, aby si přečetlo ten životopis obou a aby nám napsali, co to, jak to na ně působí. A z toho jsme přišli na tyto 3 hesla. A já si myslím, že v dnešní době, která má spoustu výzev, která ta společnost je tady rozdělená, tak myslím si, že kdyby každý člověk si jedno z těch hesel vybral, který mu přijde nejbližší a něco s ním udělal ve svém životě, tak to může být cenné. A takový překvapení, každý z těch účastníků, když bude odcházet, tak dostane osobní dopis s takovým poselstvím na přečtení doma, třeba právě, aby udělal nějaký malý krok ve svém životě a když to udělá 13 000 lidí, tak to může změnit třeba i něco velkého.
9: Vojtěchu Jurásku, děkujeme za to,
11: co jste s celým týmem tady předvedl a připravil, ale děkujeme i za to, co jste řekl. Díky moc, Vojtěch Jurásek, vedoucí organizačního týmu slavnosti blahořečení. Naschledanou.
17: Díky moc a přeju všem krásný den.
11: A před malou chvílí už opravdu začala tady na brněnském výstavišti slavnostní mše, kde budou blahořečeni dva kněží, Jan Bula, Václav Drbola, a všechno sleduje uvnitř reportérka Hana Novotná.
18: Dobrý den, zástup biskupů a kněžích zamířil k hlavnímu pódiu za doprovodu zpěvu sboru. Teď se pomodlí, aby blahořečení proběhlo a papežský legát Michael Černý přečte list Lva 14. Jenom doplním, že je tu 300 biskupů a kněží a 320 ministrantů. Na mši použijí při takzvaném proměňování kalich, který používal přímo Jan Bula. Pro tuto příležitost ho přivezli z expozice na faře v Lukově.
11: Musel se kardinál Michael Černý na dnešní blahořečení připravovat víc než jindy?
18: Michael Černý je původem brněnský rodák. Jeho rodina se přestěhovala do Kanady, když byl dítě, a dnešní blahořečení Jana Buly a Václava Drboli je prvním blahořečením, kterému předsedá. Připravit se musel hlavně po jazykové stránce. S lektorem posledních několik měsíců zdokonaloval češtinu, aby v ní mohl sloužit mši. Já jsem s ním včera mluvila a říkal, že poselství obou mučedníků má přesah i dodnes. A to v tom smyslu, že si nemůžeme jen stěžovat. Je podle něj důležité být pravdivý, odvážný a vytrvalý ve způsobu, jakým čelíme výzvám dnešní doby.
11: Tak děkujeme za informace přímo zevnitř z pavilonu P. To byla reportérka Hana Novotná. Zatím naslyšenou, Hano.
18: Naslyšenou.
11: No a naším dalším hostem je Pavel Mikšů, teolog. Dobrý den.
19: Dobré odpoledne.
11: Chtěl byste být radši vevnitř, co?
19: Myslím si, že tam brzo půjdu, když mě pustíte.
11: Pár otázek a jdete dovnitř. Co znamená, když je někdo blahořečený?
19: Je to asi tak, že když máte nějakého přítele běžně za života, jste v nějaké těžkosti, tak často křesťané poprosí toho druhého o pomoc nebo taky o modlitbu. Ale to je malý dosah, řekl bych. Je to v pořádku, je to malý dosah. No a když je někdo prohlášen za blahořečeného, tak je přítelem teď každého člověka, který se o pomoc k němu chce obracet. A to blahořečení, tak zní to tak jako hodně staročesky. Vlastně znamená to, že člověk je u Boha, že mu prostě dobře, že je šťastný.
11: Často se to plete se svatořečením, ale určitě. Tohle je jenom první krok.
19: Tak, to je v podstatě takový jakoby první krok. To blahořečení říká, že ten člověk je u Boha, prostě v nebi. Takhle jednoduše to je. To papež vyhlašuje listem, který za chvilku bude přečtený. A je to, řekněme, pro tu místní církev, řekněme brněnskou diecézi, Brno a okolí. A když je potom někdo svatořečen, tak to platí pro tu univerzální církev a má své místo v kalendáři, oslavuje se.
11: A není to automatické, ale že ten, kdo je blahořečený, stává se svatořečený. Co se tam musí ještě odpracovat?
19: Někteří jsou na té standby listně docela dlouho, často i století. Ten proces samozřejmě se různě vyvíjel a měnil. První svatořečený nějakou, řekněme, oficiální cestou byl svatý Oldřich, a to je, pokud si nemlím, 11. století, do té doby to probíhalo, řekl bych, trošku lidověji. Teď se pečlivě zkoumá, jestli člověk opravdu žil tak, jak měl, než v tom smyslu, že byl dokonalý, ale jestli v našem případě u těch otců Jana Buly a Václava Drboli, tak jestli až dokonce byli věrni tomu, co říkali a žili. Ne v tom, že by nemohli mít nějaké slabé chvilky nebo pochybnosti, ale jestli ten jejich život je prostě konzistentní. To se všechno zkoumá už v tom prvním procesu, v tom blahořečení. A potom k tomu svatořečení v zásadě se požaduje další, řekněme, přezkoumání, a tady je potřeba, aby na přímluvu těchto blahořečených byly alespoň dva zázraky. Takže to je takový obvyklý postup, ale pokud jsou to mučedníci, což je tento případ, tak to může být jinak.
11: V tomto případě u mučedníků není tedy potřeba církví potvrzeného zázraku?
19: Ten proces se různě upravuje a vyvíjí, ale zpravidla je to tak, že to není nutné. Mučedník se bere jako ten, který už jakoby dosvědčil to svoji věrnost právě tím položením života.
11: Jak se pak v církvi s odkazem blahořečených nakládá?
19: Zpravidla je to tak, že i v tomto případě je stanoveno nějaké místo, kde budou ty jejich ostatky, pokud jsou, což taky ne vždycky jsou. Třeba si Jan Bula byl zpopelněn a ta jeho urna byla rozprášena, nikdy se ty ostatky nenašly. Takže něco, co souvisí s jeho životem, tak je to kus toho ornátu, ve kterém měl tu první mši svatou, jsou uloženy na nějakém místě, aby to místo symbolicky mohlo připomínat ten jeho život. Zpravidla je to někde, kde to souvisí s jejich životem, tam, kde působili, nebo tam, kde byli pohřbeni. Vzniklo to vlastně tak, že na hrobech prvních mučedníků v Římě stavěli křesťané, když už to potom bylo možné ve 4. století kostely, takhle vlastně ta tradice vzniká. Takže ten odkaz není jenom připomínání toho, co oni prožili nebo jak žili, vždycky je tam nějaký současný moment. A u Jana Boli a Václava Drboli je to ten vzkaz, že věci v životě, některé mají takovou důležitost a takový smysl, že stojí za to vytrvat až do smrti a stát si na svém.
11: Kdybychom se podívali na to, jak říkáte, standby listinu, tak kdo momentálně čeká na cestu blahořečení?
19: Už to tady i zaznělo, je to určitě Pater Toufar z Číhošti, to znamená vlastně řekněme i regionálně relativně blízko, Číhošti v té české části Vysočiny, což je příběh, který rezonoval možná podobně nebo někdy možná ještě i silněji než příběh Jana Boli a Václava Drboli.
11: A když bych se vás zeptal v případě Jana Boli a Václava Drboli, jaké poselství ten jejich příběh nese do dnešní doby?
19: Jak už jsem částečně říkal, byli to vlastně obyčejní chlapi, úplně vesničtí kluci, jeden ze Staroviček, druhý z Luková, což jsou i dnes poměrně malé obce, kteří neměli nějaké ambice stát, dělat nějakou církevní kariéru. Byli to venkovští faráři, takhle svůj život chápali a byli v tom spokojení a šťastní. Jeden byl introvert, druhý extrovert, oba byli poměrně hodně oblíbeni. I z těch fotografií, z výpovědí těch lidí je to prostě vidět a cítit. A oni chtěli prostě žít svůj normální kněžský život, být lidem blízko tam, kde jsou, pomáhat jim prostě v tom životě. Takže ten odkaz je, že není malých příběhů. Že není malých příběhů a pokud, jak říká Viktor Emanuel Frankl, žijeme ten svůj příběh tak, jak máme, tak ti, kteří se dívají, tak jsou za to vděční a přinášíme jim tím kus radosti, naděje a smyslu do života.
11: A vy jako člověk, který nezažil 50. léta minulého století, jak se díváte na to, jak ti dva se chovali v posledních hodinách svého života? Co to v nich bylo za sílu?
19: Nezažil jsem 50. léta, jsem za to vděčný. A můj táta, který je ročník 35, tak byl vlastně žákem toho číhošťského faráře, takže třeba příběh umučeného kněze se u nás vyprávěl v rodině vlastně často. A na tohle jsem byl nějak díky tomu od malička hodně citlivý. A vlastně jsem z toho měl na jednu stranu strach. Vyrůstal jsem ještě za komunismu, bylo mi 13, když ta železná opona padla a moje rodina nepatřila do nějakého, řekl bych, toho prvního sadu disidentů, ale do toho druhého už ano. To znamená, dělali věci, které byly tehdejším režimem považovány za zakázané, ilegální činnost a tak dál. Takže i ve mně byla taková jako malá dušička, kdy to praskne, kdy třeba někoho z rodiny zavřou. A jsme prostě věděli, jak se s těmi lidmi zachází naprosto brutálně. Takže to, jenom, aniž bych chtěl nějak posluchače šokovat, ale Janu Blovi vymlátili všechny zuby. Jo, když maminka mu přinesla potom nějaký řízek, to mi říká, mami, musíš mi to nakrájet, tohle já prostě nejsem schopný sníst. To nejsou věci, které by člověk chtěl zažívat, určitě to nechtěli zažívat ani oni. Ale Jan Bula vlastně v těch posledních hodinách ještě mohl poslat dopis a v něm píše, že vlastně to jediné věci, že nemiloval dost, že prostě neprojevoval těm lidem, kteří kolem něho byli a Pánu Bohu dostatek jako vděčnosti a radosti za ten život, který mohl prožívat. Takže chceme-li, tak něco z téhle síly v něm bylo.
11: Kdybych to řekl méně vznosně, ale světsky, byli to frajeři?
19: Ano, ano, určitě ano. Rozhodně oni by si to o sobě asi říkat jako nechtěli, ale určitě ano. Jak jsem říkal, není jako malých příběhů, oni na tom jevišti světa prostě nepočítali s tím, že budou hrát tuhle roli.
11: Pavel Mikšů, teolog, další host speciálního vysílání radiožurnálu Českého rozhlasu Plus, Českého rozhlasu Brno, Českého rozhlasu Vysočina, Českého rozhlasu Zlín, odtud z brněnského výstaviště. Děkuji vám za vaše slova a mějte se hezky a už vás propouštíme, můžete jít zpátky do pavilonu P. Mějte se krásně. Standardně se pro blahořečení vyžaduje potvrzený zázrak, o tom už jsme mluvili, u mučedníků platí výjimka. Jak vypadá beatifikační proces už za okamžik, vám teď v krátkosti shrneme právě na příkladu Jana Buly a Václava Drboli.
3: Oba kněží byli popraveni na začátku 50. let ve vykonstruovaném procesu spojeném s takzvaným babickým případem.
20: Z pohledu komunistického režimu se jednalo o kněze, kteří hráli roli určité morální páteře a opory pro ty místní sedláky, kteří vzdorovali té nastupující kolektivizaci venkova.
3: Podle historika a teologa Tomáše Petráčka byl beatifikační proces Jana Buly zahájený v roce 2004. Václav Drbola byl připojen roku 2011. Podle dramaturga náboženských pořadů Českého rozhlasu Adama Šindeláře je beatifikace zdlouhavý a přísně formalizovaný proces. Zahrnuje historické vyšetřování, výpovědi svědků i posouzení nezávislými odborníky ve Vatikánu.
1: Standardně se pro blahořečení vyžaduje potvrzený zázrak na přímluvu těch kandidátů. Nějaké náhlé z lékařského hlediska nevysvětlitelné uzdravení prošetřené lékařskou i teologickou komisí, ale u mučedníků platí výjimka. Pokud církev prokáže, že člověk zemřel z toho, čemu říká odium fidei, tedy z nenávisti k víře, tedy proto, že byl křesťanem a odmítl zapřít Krista, považuje se ta samotná mučednická smrt za dostatečný doklad a zázrak se nevyžaduje. Přesně tohle je případ Jana Buly a Václava Drboly.
3: Součástí procesu bylo i pečlivé studium všeho, co oba kněží napsali. Zvláštní pozornost přitáhly dopisy Jana Buly z vězení.
1: V rámci té diecézní fáze se zřizuje církevní tribunál, který vyslýchá svědky a shromažďuje veškeré písemnosti a teologové dokumenty posuzují, zda neodporují víře nebo zda jsou autentické. A všechno se pak zapečetí a odešle do Vatikánu, kde to posuzují další nezávislí historici, teologové, nakonec také kardinálové a celý ten proces může trvat desetiletí.
3: Doplňuje Adam Šindelář. A právě kombinace historických dokumentů prokazuje, že komunistům nešlo o domnělou kriminální nebo nějakou protistátní činnost, ale opravdu o likvidaci víry v člověku. Nadežda Hávová, Radiožurnál.
7: Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Brno
8: k blahořečení Jana Buly a Václava Drboly.
11: Samotný akt blahořečení ve 14.45, což je právě teď, začne přednesením žádosti o blahořečení obou kněží a jejich životopisů diecézní administrátor kauzy Karel Orlita a poté kardinál Michael Černý, který slavnosti předsedá, z pověření papeže Lva 14. přečte apoštolský list, kterým papež zapsal Jana Bulu a Václava Drbolu do seznamu blahoslavených. Následovat bude odhalení obrazu blahoslavených, no a po skončení mše svaté tady na brněnském výstavišti budou mít věřící možnost uctít ostatky blahořečených kněží v kapli přímo na výstavišti, anebo si na venkovním pódiu poslechnout koncert. Pořadatelé očekávají, a už se jim to splnilo, že by mohlo dorazit až 13 000 lidí. Turnikety, jak už jsme o tom mluvili před několika minutami, jich prošlo víc než 13 000. Jinak, kdybyste se mi ještě měli cestu a jste z Brna, tak podrobný program je na webu a na ty dnešní oslavy naváže zítra v 10 hodin v Lukově na Třebíčsku, což je rodiště Jana Buly, děkovná mše a v Jihlavě bude od 17 hodin pod vedením pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla mše v místě, kde byli kněží Bula a Drbola popraveni. No a naším dalším hostem je Pavel Helán, písničkář. Dobrý den.
21: Dobrý den.
11: Co vy tady?
21: Já jsem se tady tak octl jako muzikant v ranním programu, kdy jsem měl možnost prezentovat píseň pro Bulu a Drbolu, kterou jsem napsal. Ale já jsem ji spíš sestavil. Použil jsem autentické výpovědi z těch spisů STB, co píšou o panu Bulovi, a dopisy na rozloučenou. A tak jsem si to celé přečetl a z toho základu jsem psal verše, pak jsem tu píseň dokončil a rozplakal jsem se u toho, protože to se mi stalo poprvé v životě, protože ten příběh je tak strašně silný, že ta píseň vlastně vznikla úplně sama. Takže já jsem autor písně, která mi byla dána. Já ani nemůžu říct, že jsem to napsal.
11: Co vás na tom fascinuje, na tom příběhu?
21: Ta ohromná obyčejnost ve srovnání s tou ohromnou podlou krutostí toho režimu tehdejšího.
11: Jak si to asi představujete, že to tenkrát bylo? Dva obyčejní a teď se dostávají do soukolí toho monstra.
21: Já si představuju tu scénu, kdy přijíždí ta stará Tatra černá a z toho vysedají ti dva soudruzi, zaklepou na dveře fary a řekne prostě v zájmu, ve jménu, jak to bylo tehdy, nevím, v zájmu pracujícího lidu, nebo půjdete s námi, jste začen. A dokonce je tam v tom spisu zachycen výsměch. To byli takoví gauneři, ti estebáci, že oni toho kněze nejenže zatkli, ale oni se mu vysmívali, já jsem to dal do té písně. Jste zatčen za protistátní činnost, jak je to možné při vašem poslání? Jak je to možné? Vždyť jste kněz. Máte šířit dobro. A jste zatčen. Jak je to? Oni ještě se ptají. Jak je to možné? To je tak zvrácené, že jsem to dal do té písně.
0: Citoval vlastně text té písně, kterou my uslyšíme potom na závěr našeho rozhovoru před 15. hodinou. To bude asi rozhlasová premiéra, ne? Jestliže to vzniklo takhle narychlo.
21: Ano, byla ta píseň dokončena minulý týden a toto je rozhlasová premiéra a na Českém rozhlase s panem Janem Pokorným. Tak co víc si přát?
0: Na několika českých rozhlasech, jak už jsem říkal, vysílá tuhle akci nejenom Radiožurnál, ale i Český rozhlas Brno, Český rozhlas Zlín, Český rozhlas Plus, Český rozhlas Vysočina. Všude Pavle Heláne uslyší vaši písničku. Jak vznikla tam bylo zpětáně, nebo už něco jste měl čuplíku a jenom jste sáhnul a říkal se, tahle harmonie by mohla být.
21: Mezi muzikantama se říká, že když chce napsat song, tak vždycky to musí začínat amol, kryl, akustickou kytaru, jo? Takže takhle, já jsem se pokusil...
0: A odpůjde, takhle začíná i Bedno od whisky. Tak.
21: Aha, to je pravda.
0: Ale to je taky protest song vlastně. Promiňte za nejplnou
21: poznámku. Vy jste muzikant, já vidím, že jste muzikant. Ale prostě, amol, tři černí mravenci, topí se v slze sny, nápisy na věnci a na koruně trny. Ten amol protestní... Dneska by mladí řekli, že to má ten vibe, jo? Že to má v sobě trošku toho kryla. A tak začal jsem jako krylem, jo? Tam člověk chybu neudělá. A pak jsem asi týden přemýšlel, jaký bude refrén. Konec jsem to zvolil na jednom jediném tónu. Že ty slova, ani smrt, ani život, ani andělé, ani vlády, že to dopadá na jeden tón jako kladivo. Jako vadlina. Takže tam jsem se právě oprostil od melodie.
0: Vy máte Karla Kryla hodně rád.
21: Jo. No, protest, on byl nejlepší. Jako.
0: V čem bylo kouzlo?
21: Autenticky a na syrovo to prostě řekl v tehdejší době. A vůbec se nebavil. On byl vlastně nezlomnej, nezlomnej, přímej. Já myslím, že toho lidi milovali.
0: No. Byl jste někdy na koncertě?
21: Už to nestihl.
0: Už jste to nestihl.
21: Já jsem byl malé dítě. Já jsem se dostal k dospělosti, takže spoustu věcí jsem nestihl. Třeba Larda Kohena jsem nestihl se. Jako, a žil spoustu věcí jsem tě nestihl, ale snad jednu dobu písně jsem dneska stihl.
0: Napsal.
21: Stihl napsat.
0: A my stihneme za chvíli odvysílat. Vy jste čistě profesionální písničkář?
21: Pár let už se tím živím, že jezdím od města k městu a píšu písně a ty zpívám. Tedy singer-songwriter, jak se tomu říká anglicky. Ano, jsem písničkář a jsem rád. Beru to jako zázrak, že je to vůbec možné živit se takhle muzikou.
0: No. Řekl byste, že tvorba je výsostně duchovní?
21: To je dobrá otázka. Já totiž jsem se sám na to ptal, co mám o sobě říct, když mě někdo se zeptá. Na Slovensku přišel jeden pán, pořadatel koncertu, pořadatel a říká, pán Helan, čo vy zpíváte, o čom zpíváte? Já jsem říkal, já nevím, neumíte to nějak odborně posoudit, když se mě někdo bude ptát. On řekl, já jsem študovaný divadelný kritik, já si vás počujem a po koncertě vám opijem. A po koncertě přišel, říká, vaša tvorba je duchovné a milostné, duchovné je milostná lirika s prvkami satíry. Takže takhle nějak asi...
0: Takže to žánrově máme zařazeno, vlastně díky slovenskému recenzentovi. Když se vrátíme k těm hlavním hrdinům dnešního odpoledne, kněžím Janu Bulovi a Václavu Drbolovi, co si myslíte, jak říkáte takhle, při jejich příběhu, řeklete si několikrát, jak tohle bylo vůbec možné? To v těch lidech bylo a těch jako hodinného, jako jsou ti dva kněží, ale v těch, kteří po nich šli.
21: Mě to až překvapilo, mě překvapil ten moment, který jsem vám dneska citoval, že to nebyli nějací výřadoví estébáci, kteří by teda vysedli z kůta a někoho zatkli, ale oni se mu vysmívali. Tam je to zlo, tam je to čisté zlo. A vy jste se mě ptali, jestli se tomu divím, jestli, nebo mě na to překvapuje. A já se stávám postupně odolným díky sledováním pořadu, co se děje se světem, který sleduju vzorně každý pátek, čerpám z toho svůj světový
11: nadhled. Teď jenom posluchačům mě říct, že to nemá domluvené.
21: Toto není domluvená reklama. Prosím vás, tento pořad, který dělá pan Pokorný s panem Břízou, by měli sledovat ve všech školách, i mateřských školkách, a to by se mělo povinně sledovat jako obraz toho, co se dnes opravdu děje se světem. Že to zlo existuje dneska, že je možné poslat raketu na obytný dům na Ukrajině, že je možné prostě dneska střílet rakety v Perském zálivu a že je možné vzpomínat na to, jak před 50 lety někdo oběsil kněze výhlavy na dvoře věznice. Pořád to stejné zlo. A co se tehdy dělo se světem? Jak by tehdy vypadal ten váš pořad, kdybyste tam seděl s panem Břízou? Možná v něm jako dnes?
11: Takhle první řadě si myslím, že by takový pořad nebyl. Nicméně zaznamenával právě i tyhle procesy v 50. letech, takže historikové potom mají z čeho čerpat pro svoje archivy. A my jsme pořád u toho velmi vzrušujícího tématu. Bys tomu říct, odkaz těch kníží pro 21. století. V čem je zejména?
21: Za mě, abych... Já přemýšlím, kolik se tady už dneska řeklo, v čem jich odkaz od... Všichni zdůrazňujeme, jak oni vyrovní a mírní žili vlastně na smrt oddaní. A jestli ten odkaz je v tom, cokoliv se děje se světem, tak tímto světem je boží láska. A to mě opírá a to mě třeba osobně žijí to vědomí. Já mám rád jednoho autora, on se jmenuje John Eldridge a on říká, there's only one safe place in this world and it's love. Je jediné možné místo, kde je bezpečno na tomto světě, a to je boží láska. A o tom je ten Bula a drbula pro mě.
11: Kdy jste tady jmén slyšel poprvé?
21: Nedávno. Já se přiznám,
11: jako
21: že jsem...
11: Jako většina lidí.
21: No, nedávno. Nechal jsem si poslat v PDF-ku ještě nevydanou knihu, co vydalo Brněnské biskupství. Já jsem říkal, pošlete mi to, já si něco přečtu, možná napíšu píseň a... Tak jsem si přečetl jejich životopisy o tom, jak je to reálné, co se tehdy dělo, čím prošli ti chlapi. A mě to strašně zasáhlo. Tak, já jsem fakt u toho brečel, u té knížky, takže v té knížce doporučuji knihu, jmenuje se to Moc odpuštění, Bula a drbula.
11: My vám děkujeme za rozhovor. Pavel Helán, písničkář, byl hostem tady na brněnském výstavišti před pavilonem P, kde probíhá akt blahořečení obou výše jmenovaných kněží. No a Pavel Helán má teď taky tu unikátní možnost, že si v přímém přenosu radiožurnálu Českého rozhlasu Brno, Českého rozhlasu Plus, Českého rozhlasu Zlín a Českého rozhlasu Vysočina poslechne svou vlastní písničku. Ona se nějak jmenuje?
21: Ona se jmenuje s Bohem, ale jako s velké B, Bohem.
11: Takže Pavle Heláne, s Bohem a děkuji za rozhovor.
21: Díky.
2: Jen si to představ, že by nám zatýkali faráře jako před nedávnými roky. Jen si to představ, že tady u nás na faře slyšíš estébáků kroky. Byl jste zatčen za protistátní činnost, jak je to možné při vašem

0: Rádiožurnál je 15 hodin. Aktuální zprávy a Jana Gulda.
1: Na výstavišti v Brně se koná mše, která završí blahořečení kněží Bully a Drboli. Francie si připomíná 82. výročí vylodění spojenců v Normandii. Kanoistka Martina Sadková bojuje v závodu světového poháru v Troji o medaily. Na pražském okruhu před Cholupickým tunelem ve směru na letiště se tvoří kolona a počasí zítra bude polojasno až oblačno, přehánky a bouřky, později se začne vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Na brněnském výstavišti začala před půl hodinou mše, která završí proces blahořečení knězů Jana Bully a Václava Drboli. Slavnosti předsedá papežský legát Michael Černy, účastní se jí stovky kněží i ministrantů. Podle brněnského biskupství se bohoslužby účastní přes 13 tisíc lidí. Mše v pavilonu B brněnského výstaviště. Lidi, kteří se do něj nevešli, sledují mši v sousedním pavilonu Z. Mši předcházel dopolední kulturně duchovní program, při kterém si lidi mimo jiné připomněli příběhy obou kněží. Africký ministr obrany Pete Hexet vyzval Evropany ke zbrojení a spolupráci se Spojenými státy. Řekl to na připomínce 82. výročí vylodění spojenců v Normandii. Poblíž pláže Omaha je teď i náš zpravodaj ve Francii Martin Balucha.
3: Americký ministr obrany Pete Hexet byl na pětě na americkém hřbitově Colville-sur-Mer a řekl, že muži, kteří tam jsou pohřbení, tak bojovali ve vojenské alianci, ve které každý člen přinášel odvahu, oběti a spoléhal na svůj průmysl. Hexet nakonec odřekl svou účast na mezinárodní pětě na pláži Sor, kde se před 82 lety vylodili Britové. Ta začne zhruba za hodinu a půl a bude tam taky francouzský premiér Sebastian Lecornu a britský ministr obrany John Healy. Já jsem teď na pláži Omaha, kde je podobné počasí jako před těmi 82 lety, fouká místy silný vítr, déšť. Přesto sem přicházejí další a další lidé k místnímu památníku padlých. Někteří sem zapíchli taky růže na pláži, které jsou už ale teď pod vodou, protože přišel příliv. Z pláže Omaha Martin Balucha, Radiožurnál.
1: V Sedlčanech na Příbramsku dnes pořádají armádní den. Jeho součástí je i vzpomínka na místního rodáka Jiřího Macháčka, pilota britského královského letectva. A ve sportovním areálu na Mrskošovně máme reportérku Věru Hájkovou.
4: Právě v těchto chvílích odhalují historici a zástupci města a armády pamětní desku na rodném domě Jiřího Macháčka. Za hodinu mu taky vysadí lípu, u které je nová obří lavička ve tvaru letadla. Návštěvníci se tady mohou prohlédnout současnou i historickou vojenskou techniku, včetně modelu letadla Spitfire. Je ve skutečné velikosti a tak možné usednout do kabiny pilota. Ještě připomenu, že Jiří Macháček zemřel v pouhých 26 letech při bojové operaci nad Francií. Ze Sedlčan Věra Hájková, Radiožurnál.
1: Částečně potopená loď zaměstnává hasiče u Kovářova na Písecku na Orlické přehradě. Hasiči se snaží zabránit hrozícímu úniku provozních látek. Na místě jsou taky to potápěči. A podrobnosti přidává mluvčí hasičů Vendula Matějů.
5: Velitel zásahu rozhodl, že okolo lodi budou z důvodu možného úniku provozních látek instalovány sorpční hady a zároveň byla lany loď zajištěna proti dalšímu pohybu. Okamžitě si také vyžádal potápěčskou skupinu. Na místo vyjeli tři potápěči ze stanice Písek. Ti v současné době loď nadlehčují tak, aby bylo možné ji povytáhnout zpět na břeh.
6: Sport. Kanoista Václav Chaloupka skončil šestý v závodě světového poháru vodních slalomářů v pražské Troji. Lukáš Rohan byl sedmý a Lukáš Kratochvíl desátý. Zlato obhájil Francouz Žestán. Finálové jízdy českých žen teď sleduje Jan Suchan.
7: Martina Sadková přidá do české sbírky stříbrnou medaili, když o 27 setin nestačila na Austránku Foxovou, která po kajakářské soutěži vyhrála i tu kanoistickou. Třetí místo pro Britku Vůcovou. Na sedmé pozici skončila Tereza Knéblová a na deváté Tereza Michalová z pražské Troji. Jan Suchan, Radiožurnál.
6: 40-letí tenisté Marcel Granollers a Horacio Zeballos obhájili titul na tenisovém Roland Garros. Španělsko-argentinský pár ve finále čtyř hry porazil 6-4 a 6-2 finsko-britské duo Heliévara-Petten. Souboj o titul v ženské dvouhře mezi Ruskou Andrejevovou a Polkou Chvalinskou začne v Paříži už za pár minut.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážky na D3 za Meličínem, D1 u Rousínova a stojí Pražský okruh. Na D3 z Prahy na České Budějovice pozorku za nájezdem na dálnici za Meličínem u Mezna. Na kilometru 67,5 leží kusy dřeva v obou pruzích. Na D1 ve směru z Brna na Vyškov zpozorněte za sjezdem na Slavkov před exitem Rousínov. Na kilometru 215,5 je zabraný vpravo stoupací pruh, stojí tam porouchané auto, před ním světelná šipka. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště čekejte kolonu od exitu 4 Písnice, jednak na 6. kilometru je po dřívější nehodě zabraný pravý pruh a hlavně teď za tímto místem v tunelech upravují značení v místech víkendové údržby. Provoz je dočasně úplně zastavený směrem na letiště, každou chvíli by měli zastavit i provoz směrem opačně na D1. Mělo by to být v obou případech jenom na pár minut. A v Praze na jižní spojce směr Barandovský most zbystřete za sjezdem na Spořilov. V levém pruhu tam nakládají nabouraná auta na odtah, tvoří se kratší fronta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme polojasno až oblačno, přeháňky a bouřky, později se začne vyjasňovat a nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 28 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: V dnešním magazínu Mezi námi nahlédneme do historického vývoje maďarské menšiny v Čechách a dotkneme se i současné nálady v této komunitě v souvislosti s nedávnými volbami v Maďarsku. Poslechneme si rozhovor s psycholožkou Alisou Filčakovou, která přišla do Česka z ukrajinského Charkova už v prvních dnech ruské invaze. A na závěr si popovídáme se známým a oceňovaným chorvatským spisovatelem Damirem Karakašem. Příjemný poslech vám přeje Tomáš Pilát.
2: Mezi námi.
9: Podle výsledků posledního sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 se k maďarské národnosti přihlásilo 11 253 obyvatel České republiky. Nejvýznamnější přílivová vlna Maďarů do českých zemí se uskutečnila po druhé světové válce v rámci takzvané výměny obyvatelstva. Jednalo se o nedobrovolné přesídlení do českého pohraničí. Řada Maďarů sem ale přišla i dobrovolně, většinou do větších měst, a to především za studiem a prací. Redaktorku Janu Šustovou zajímala nejenom historie, ale i to, jak maďarská menšina v Česku pohlíží na výsledky nedávných voleb v Maďarsku.
10: První zmínka o přítomnosti Maďarů na českém území pochází z 10. století, jak říká Petr Bala, dlouholetý místopředseda Pražského svazu Maďarů a člen výboru pro národnostní menšiny, který řadu let na Fakultě sociálních věd přednášel dějiny střední a východní Evropy.
11: Už v tom slavném popisu Ibrahima ibn Jakoba z roku 955, to je vlastně první popis Prahy, tam je hned zmínka, že sem přichází obchodníci z různých zemí a jsou tam zmíněni i v té době Turci, což jsou ale Maďaři ve skutečnosti. No a jelikož české a maďarské království byly po celou svou existenci sousedé, tak ta vzájemná výměna je velmi dlouhá a barvitá. Odráželo to konflikty, které mezi těmi zeměmi byly, jako například za Jiřího z Poděbrad a Matyáše Korvína, kdy se téměř neustále

0: století jsou Češi pro Maďary určitým rivalem v rámci té monarchie. Maďaři získají to vyrovnání, které chtěli, a Češi ho naopak nezískají, když v tom roce 1870 neprojde ten trialismus, které je to české vyrovnání. No a od té doby jsou ty vztahy vysloveně špatné a to se pak táhne skrz různé konflikty. Projevuje se to v takových těch úsměvných věcech, jako že za první světové války byly velmi napjaté vztahy mezi českými a maďarskými pluky a čeští vojáci si z těch maďarských dělali strašnou legraci, protože když maďarští vojáci na tom nástupu hlásili, že jsou přítomní, tak to se maďarský řekne jelen, jako přítomen. No a Češi se mohli potrhat smíchy a z toho pramení to české rčení jsem z toho jelen. Tak to není od toho rohatého zvířete, ale to právě tady od tohoto maďarského slova.
1: 20. století přineslo geografické změny.
0: Tady máme česko-maďarskou válku o Slovensko v roce 1918. No a jelikož si Československo připojilo nejenom 2 miliony Slováků tím, že od Maďarska získalo ty do té doby severní části Uher, ale i téměř milion Maďarů, tak v té době začíná intenzivnější přítomnost Maďarů i na tom českém území, protože přece jenom ty české země byly vždycky ekonomicky vyspělejší, takže ta přirozená migrace Maďarů do centra, především do Prahy, tak ta je už od těch 20. let. A ve 20. letech Maďaři měli i zastoupení v parlamentu. Vycházely tady noviny, byl tady studentský klub, protože ty maďarské univerzity byly ze severních Uher vyhnány, takže spoustu studentů přicházelo na studia především do Prahy a do Brna. A mimochodem to je věc, která se nezměnila a vlastně stále spoustu Maďarů z dnešního Slovenska přichází studovat do Prahy a do Brna.
1: Další zlom přišel po druhé světové válce.
0: Během druhé světové války tak většina těch Maďarů z Prahy odchází, no ale pak samozřejmě od těch 50. let dál, v 50. letech tady byl i nucený přesun vlastně části Maďarů do těch českých oblastí. Několik desítek tisíc Maďarů bylo vlastně nahnáno na nucené práce v tom roce 47, ale z nich zase velká většina lidí odešla zpátky, zhruba po roce. No a i vlastně z toho, že Svaz Maďarů má své základní organizace v těch největších českých městech, tak je vidět, že ta maďarská migrace sem směřovala především za vzděláním, za prací.
1: Od 70. let se Maďaři na českém území nemohli nijak zvlášť organizovat.
0: I ten maďarský studentský spolek mohl fungovat jako organizace toho slovenského, to znamená těch 70. let, že i ta slovenská část Československa se velmi jako drsně snažila potírat maďarské instituce a dvoujazyčné nápisy a známý maďarský disident Mikloš Duraj byl dokonce několikrát vlastně ve vězení a byl souzen za obhajobu menšinových práv Maďarů. No a potřeba říct, že pak v tom roce 1990 v Praze vznikl Svaz Maďarů a od té doby fungujeme, byť v současné době je jako velmi silně cítit to, že mladí lidé už se jako nějak nezapojují do těch spolkových aktivit, nějak lidé už dneska žijí jinak asi. A naše organizace řeší to, že jak přitáhnout ke svým aktivitám lidi, kterých ale jako v Praze je poměrně dostatek, tak to je vlastně výzva pro nadcházející období.
1: Co se týče výsledků nedávných voleb v Maďarsku, maďarská menšina v Česku je podle Petra Baly hodnotí opatrně.
0: Většina členů našeho svazu, jednak jsou to starší lidé, ale především my si velmi dobře pamatujeme, jaký byl vztah maďarské vlády k zahraničním Maďarům před tím rokem 2010, když byly u moci socialistické vlády a řekněme, nebylo to moc hezké. Takže zahraniční Maďaři se vždycky upínali k vládě Viktora Orbána, jakožto té vládě, která skutečně se snažila pomoct finančně, ale jinak těm maďarským komunitám zahraničí, a proto si troufnu tvrdit, že i většina našich členů, kteří mají maďarské občanství, asi volila spíše Fidesz. Takže je tam jako obava, nakolik ta nová vláda bude dál hájit zájmy i těch zahraničních Maďarů, což ten Péter Maďar velmi to všude zdůrazňuje, že v tomto směru nepoleví, takže zdá se, že tito lidé budou vlastně nakonec nějakým způsobem spokojení. No a pak je tady samozřejmě ta část těch Maďarů, kteří přišli z Maďarska. Velká část těch lidí pracuje u zahraničních korporací a jejich nějaký jako profil je předurčuje k tomu, že s tou vládou v Maďarsku nebyli úplně spokojeni, takže tito lidé budou spíše rádi, že v Maďarsku došlo ke změně.
1: A jak na výsledky voleb v Maďarsku pohlíží přímo Petr Bala?
0: Bylo v poslední době cítit, že ten systém

0: ztratil možnost nějaké jako autokorekce a vlastně spousta lidí souhlasí s tím, že by chtěli, aby ty dobré věci, které se tam za těch 16 let v tom Maďarsku vytvořily, tak aby jako zůstaly. Ale i Peter Maďar vlastně kampaňoval, co řeknu jednou větou, jako my chceme vlastně zachovat to pozitivní, jenom nechceme tu korupci a ty negativní věci z toho. Peter Maďara samozřejmě volila celá liberální Budapešť, která má úplně jiné představy o budoucnosti než ta velká masa bývalých voličů Fidesu, kteří mu také dali hlas a ke kterým Peter Maďar v těch projevech po volbách velmi silně promlouvá, že on dál bude hájit národní zájmy a je otázka, jak bude schopen vlastně dál spojovat tyhle dva, nejenom tábory, ale dvě protilehlé světonázorové skupiny, takže uvidíme.
1: Uzavírá Petr Bala, dlouholetý místopředseda Pražského svazu Maďarů a člen výboru pro národnostní menšiny. Psycholožka Alisa Filčakova přišla do Česka z ukrajinského Charkova v prvních dnech ruské invaze. Dnes se znovu opírá o svou odbornost a tu rozvíjí v českém prostředí. I když se v češtině ještě necítí dostatečně jistá, nechtěla odpovídat v ukrajinštině. Rozhodla se své odpovědi napsat a přečíst. Tatiana Čabáková se jí v úvodu rozhovoru zeptala, jak ji proměnila zkušenost válečného uprchlíka.
2: Uvědomila jsem si, že jsem schopna víc, než jsem si dřív myslela, protože jsem musela svůj život vybudovat znovu od začátku. На валку сім була пшедем приправлена. Покуд чоловік позорне слідує справи, а психіцьки не утіка пшед реалітов, може се алеспонь покусіт одгадну, цо буде дал. В кожній кризовій ситуації пробіга тяжкий процес, але заровень в собі несе великий потенціал особнього розвою. Стала сім се самостатною, а похопила сім, що докажу прижити сама. Доказала сам си наїд праці в своєму бору, зорієнтувала сам се в нове землі, в систему встатніх служеб Адані, а пронаяла си домичек се заградкою, аби се моя кочка могла вільно ходити венку.
3: Pro dobrou životní pohodu je velmi důležité zázemí lidí a sociální kontakty. Aliso, jak se vám daří tvořit si síť přátel? A jsou to Ukrajinci nebo i Češi?
2: Můj okruh lidí tvoří Ukrajinci a ruský mluvící. Na jednu stranu to dává pocit sounáležitosti a snižuje stres. Mezi migranty není problém si najít přátelé. Existuje mnoho různých akcí. А на другу сторону то вшак не підпорує адаптацію. Рада бих мніла чеське пшателе, аби хлепе розуміла чеське культурже, а цитіла се єстєї мезі місніми обивателі.
3: Алісо, а яка є ваша скушеност з Чехи? Зажила сте някаке приємне ситуація, яке вас позитивно наладили?
2: Коли ж валка почала, чеші вельми активно помагали. Самі приносили їдло до кінця і домаці спочивіться. Сем їм за то вельми вдячна, протоже сем приїла з двома куфри, а була потреба знову вибудувати цілий кожноденний живот. Теть і сов місні з українцю у навані, а я тому розумім. Самотні чеші, і коли ж ту уж українці не віді раді, мі то пшімо не ржікає, а не ховає се ке мені агресивні. Практично сем не міняла шпатні скушеності з Чехи. Є про мені тяжке висловувати письменно ржу, а єднав се мій єдин чех смал зазади. Було то неприємне, але є то найменші, що се мі могло стати. Але я й сем позорувала різні ситуації, а слышала прибеги від клієнту. Наприклад, перед мною єдна банковні уржитниця не хотіла обслужити українку, з тим, що при не вміє язик. Притом мовила добре чеські, а доказала себраніт, а поздіє стіжувала ведені банки.
3: Як náročné, Aliso, je pro psycholožku, psychoterapeutku začít profesně znovu v jiné zemi?
2: Je to veľmi ťažké. Mala som šťastie, že mne pozvali pracovať do organizácie Amiga v mojom rodnom jazyce Superchike. Takových organizácií je však veľmi málo. Aby si psycholog mohol založiť živnosť, je potreba splniť podmienky, ktoré je obtížne naplniť. Ja taký mám živnosť. Pro práci psychologa v češtine je nutné ovládať jazyk minimálne na úrovni B2. Aby si človek mohol jazyk naučiť, potrebuje čas. Быть дома, учиться, а ходить на курсы. Ми мігранті і сме вшак нуцені годні працювати, аби хом фінансово прижили. Коли ж прийду з праці дому, мам силу є на то, аби х сідала з перху, а шла спа. А другий день знову до праці.
3: Аліса, що днес про вас знамена поцит домова?
2: Про мене є домов місто, де можу начерпати силу, де є безпечно, чисте, утульне, а красне. Домик семсі доказала уділати утульні про себе, аби всі могла відпочинути, коли ж прийду з праці. Про мене було доложите, що четверть, де бедлім, є вельми безпечна, а клідна. Веду много психологічних скупін з в'ячим почтем ліді, про то, коли ж прийду дому, потребую тихо, а клід без глучних сусідів. А я сам щасна, що то мам. Прага є красне, чисте місто з ужасною архітектурою.
3: Вашим снем є отвріт психологічне центрум, а зároveň є креативні дільну з малою кавернею. Где би то мало бути? Хочете се по валце єдно вратити на Україну?
2: Я не вім, що буде дал. Лібі самі Прага, а ділам все, що можу, аби їх здесь зустало. А я си мислім, що чеші си то не умі представити, як теть випада Україна. Чеші очекаває, що як міле се валка скончі, так всіхні українці, ктержі з України одішлі, враті се, а будов будуват повалочну Україну. Але то вубоц не ні єднодухе. Кдо не зажіл валку, кто не зажил утекание из своего места, небо за земля, где є валка, а травму, которую си с того несеме, не может то похопить. То знамена, что я свою землю милую, але вобец не вим, если буду иметь силу вратиться до земли, которая є уполні гина, неж з якой сем отхазала.
3: А сте в контакту с вашей родиной? Где жи?
2: Мої родичі зостали в Харкові, це ж є 30 кілометрів від Руська. Там є вельми небезпечно. Зосталі там, прото ж печує о старі бабічки, а дідечки, а отець там ма праці. Моя старша сестра зі свого родиною од'їла до Хорватська. А я й сем рада, що жиє в Чеську зі свого кочку. Так і ми зостала близька камарадка на Україні, з якою активно комунікуємо надалку. А моя друга найлепша камарадка все пристягувала до Брна. А теть не жиємо на сусідніх вулицях, як на Україні, але в сусідніх містах. Часто все навштівуємо, а цестуємо по Чеську аутом.
3: А сте в контакту зі своєю родиною?
2: З жітка сі волами небо пішеме. Валка не увлівніла ми встаги з родиною. Комунікуємо стейні, як от живе. Маме емоціонально розпоєні тип родини, то знамена, що кожен жиє свій власний живот.
1: Říká українська психоложка Аліса Фельчакова.
4: Posloucháte pořad Mezi námi. Magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
1: Hostem letošního pražského literárního festivalu Svět knihy byl jeden z nejzajímavějších současných chorvatských spisovatelů, Damir Karakaš. Narodil se v drsném horském kraji Lika, což zásadně formovalo jeho tvorbu. Než se stal spisovatelem na plný úvazek, pracoval jako válečný reportér, kreslil karikatury a 6 let žil v Paříži, kde se živil jako pouliční hráč na harmoniku. Za svá díla získal prestižní ocenění nejen v Chorvatsku, ale i ve světě. V nakladatelství Balkan Crossover mu v překladu Jakuba Novosada právě vyšel v češtině další román Vzpomínky lesa. Redaktorka Lidia Stevanovič se Damira Karakaše nejdřív zeptala, jak mu dětství v rurální Lice pomohlo stát se odolnějším v dnešním světě.
5: Narodil jsem se ve vesnici bez školy, bez kostela, bez obchodu. Nebyly tam ani žádné knihy. Moje první knihovna byl jeden venkovský záchod. Soused tam nosil knihy, které se používaly jako toaletní papír. Tak jsem už v 10 letech přečetl většinu francouzských a ruských klasiků. Vyrůstal jsem v horách, pásl jsem dobytek v lese a naučil se bojovat o přežití. Žil jsem 6-7 let v Paříži. Neměl jsem ani doklady. V malém pokojíku. Na zdi bylo jedno rozbité zrcadlo a já jsem se do něj díval a řekl si, nikdy nesmíš být nemocný. A nebyl jsem. Nemohl jsem si dovolit dostat se do situace, kdybych byl nemocný. Stejně tak je v Paříži metro večer často plné nebezpečných lidí. Ale já jsem tam vždycky nastupoval jako ten, kdo je silný, s myšlenkou, že jsem zliky. Přece se nikoho nemůžu bát. To mi dodávalo velké sebevědomí a obecně jsem ve svém životě všechny ty problémy dokázal obrátit ve svůj prospěch.
6: V románu Skvělé místo pro neštěstí líčí svůj pobyt ve Francii a život východoevropských přistěhovalců. Roman působí jako kritika kapitalismu. Zajímalo mě, zda ho vníma také jako kritiku určitě kulturní vychraněnosti Francouzů.
7: Román o Parízu je objavněn v Berlínu, v Pragu, v Itálii.
5: Román o Paříži byl vydán v Berlíně, Praze a v Itálii, ale ne ve Francii. A já proto mám dvě vysvětlení. První je, že Francouzi jsou nacionalisté, kteří nemají rádi nacionalismus jiných. A druhá je, že se jich dotýká sociální nespravedlnost, ale pouze když jde o Francouze. Paříž v mém románu není ta z turistických brožur a pohlednic. Je to Paříž viděná úplně jinak. Žil jsem tam 6-7 let a viděl, cítil a zažil mnoho věcí. Je to město, které může být krásná květina, ale když se jí přiblížíš, může tě spolknout a vyplivnout jen tvé boty. V té Paříži mnoho lidí zmizí. Vždycky vnímáte jako zářící město světel, ale Paříž má ve skutečnosti i velmi temnou stránku.
6: Románu Vzpomínky lesa, který právě vyšel v češtině, vypráví o svém dětství. Zajímalo mě, co pro něj les znamená.
7: Šuma mě jako děčáka spásila od otca, od té okolíny knihy.
5: Les a knihy mě jako chlapce zachránili před otcem a prostředím, ve kterém jsem žil. Les je jakýsi můj přirozený prostor a kdykoliv mám příležitost, chodím do lesa. Raději se stýkám se stromy než s lidmi. Les také skrývá mnoho tajemství. Představte si, kolik tajemství o jednom domě může uchovat ořech, který tam roste třeba 400 let. Někdy prostě stačí sednout si k tomu stromu a poslouchat, co nám vypráví. V té knize jsem srovnával život v té primitivní společnosti, která je velmi nemilosrdná, s kapitalismem. Když se například narodíte v takovémhle prostředí a náhodou kulháte a nemůžete do armády, společnost vás odmítne. Nemůžete se ani oženit. Stejně tak je to i v kapitalismu. Pokud nefungujete, pokud jste nemocní, systém vás prostě vyřadí. Tak jsem se v té knize zabýval různými věcmi. Vždycky mám rád, když jsou mé knihy mnoho významové a mají více vrstev. Čtenářům nechávám, aby si je sami domýšleli a interpretovali po svém.
7: Čitatelům, da oni sami se učitávají té knihy i dají tlumače na svůj náčin.
6: Zbírka povídek Kino Líka je jeho dalším dílem přeloženým do češtiny. Zachycuje v ní osudy obyvatel své rodné vesnice. Co nám tou knížkou chce sdělit, zajímalo mě.
7: Jeden kritičar jako dobro to nazval, to je kamen temelec za seovský underground.
5: Jeden kritik mi velmi dobře řekl, že moje kniha je základním kamenem venkovského undergroundu. V literatuře je totiž vesnice často vnímána idealizovaně, jako by to tam bylo všechno skvělé. Ale vesnice je plná temných tajemství a mnohé věci se tam zametají pod koberec. Já jsem si prostě chtěl na takové věci posvítit, čelit démonu. Můj způsob psaní je takový, že používám jen velmi málo nábojů, ale každá střela musí zasáhnout démona přímo do srdce, abych mohl přežít. Je to, jak říkal Čechov, stručnost je sestra talentu.
6: Ve svých knihách nijak neidealizuje svůj rodný kraj, spíše naopak. Zda to není důvod, proč tam není vítan?
7: Přirozená pozice písatele bude nesporozumění s okolím.
5: Přirozená poloha spisovatele je být v konfrontaci s okolím. Snažím se lidem v kraji, odkud pocházím, nastavit zrcadlo, aby se podívali sami na sebe, ale někteří to prostě nedokážou přijmout. Navíc nepíšu literaturu faktu, ale fikci a to mnozí nechápou. Vzpomínám si, když mi vyšel román Oslava, 4 roky jsem kvůli tomu nebyl ve svém rodném kraji. Chtěli po mně, abych román popřel a já jsem jim odpověděl, já přece nemůžu popírat fikci. Jenomže oni knihu ve skutečnosti ani nečetli, takže v Chorvatsku vznikla velmi zajímavá situace, že kniha má největší váhu jen tam, kde ji nečtou.
6: V knize Proslava se vyrovnává s minulosti své rodiny a lidí svého kraje, kteří se během druhé světové války přidali ustašovcům a páchali zločiny. V románu jsou zároveň obětmi i vrazy. Zajímalo mě, proč je tak vidí.
5: Jak můžu zazlívat negramotným a pologramotným lidem z Liky, když jsme na druhou stranu měli Německo, zemi kultury, kde byl podporován fašismus. Stály tam komíny, lidi házeli do pecí a jen 100 kilometrů odtud ve Švýcarsku lidé v klidu pili macchiato a četli noviny. Takže i intelektuálové, kteří o tom věděli, od všeho odvraceli zrak. Snažím se najít nějaké ospravedlnění, protože, jak říká Montaň, abychom někomu porozuměli, musíme dlouho a trpělivě sledovat jeho stopy. Lidé si dnes myslí, že ti, kteří budou stát u vchodu do dalšího Jasenovce, budou nějaká monstra. Pravda je spíš taková, že jsou to obyčejní lidé, kteří žijou mezi námi.
8: Radiožurnál je 15:30 odpoledne. A se zprávami ve studiu Jana Gulda. Katoličtí kněží Jan Bula a Václav Drbola byli dnes při slavnostní mši na brněnském výstavišti prohlášeni za blahoslavené. Komunisti je popravili ve vykonstruovaných procesech v 50. letech. Dneškem vyvrcholil víc než 20-letý proces blahořečení, které je před stupněm k uznání člověka za svatého. K blahoslaveným se můžou věřící modlit a prosit u nich o přímluvu. V liturgickém kalendáři si je budou věřící připomínat každý rok 17. června. Česká armáda od ledna do května nabrala asi 1400 nových vojáků. Celoročním cílem je přes 2200 i se členy aktivních záloh. Na dnech pozemních sil bahno v Brdech, to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Česko podle vedení armády potřebuje počet vojáků kvůli aktuálnímu dění ve světě dál zvyšovat. V současnosti má armáda 25 000 profesionálů a přes 5 000 příslušníků záloh. Nemocnice Charité v německém Berlíně po víc než 2 týdnech léčby propustila Američana nakaženého ebolou. Podle zařízení je v dobrém zdravotním stavu, informovala o tom agentura DPA. 39-letý lékař se krvácivou horečkou nakazil při práci v nemocnici v Kongu. Tam vypukla epidemie eboly a podle posledních informací koňského ministerstva zdravotnictví je v zemi 452 potvrzených případů nákazy a 82 úmrtí. A v Rychnově nad Kněžnou si dnes připomínají 200 let od napsání domácí kuchařky Magdaleny Dobromily Rettigové. Na Poláčkově náměstí jsou připravena kulturní vystoupení, ukázky dobové kuchyně nebo soutěž o nejlepší bábovku. Sport. Česká kanoistka Martina Sadková vybojovala stříbro na světovém poháru ve vodním slalomu v pražské Troji. Vyhrála Australanka Jessica Foxová. A 114. hráčka tenisového světového žebříčku Maja Chvalinská z Polska rozehrála finále Roland Garros proti Rusce Miře Andrejevové. Duel na pařížské Antuce sleduje David Prouza.
9: Utkání začalo před několika málo okamžiky. Servíruje Polka Chvalinská a stav 40-40. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Pozastavený pražský okruh a překážka na D1 u Rousínova. Na pražském okruhu je kvůli víkendové údržbě omezení v Lochkovském i Cholupickém tunelu, teď tam přestavují související značení a krátce je pozastavený provoz ve směru z letiště na D1. Kolona kratší, ale stojící bez pohybu. Opatrně dojíždějte u exitu 15 Lochkov, už by to nemělo být na dlouho. Opačný směr pražského okruhu z D1 na letiště už má to změnu značení za sebou, ale před Cholupickým tunelem tam ještě dokončují úklid po dřívější nehodě. Na 6. kilometru se proto stále jede jenom levým pruhem a kolona se tak rozjíždí pomalu od exitu 4 Písnice, je to na 10 minut. V Praze na jižní spojce směr Barandovský most pozorně za sjezdem na Spořilov. V levém pruhu stojí nabouraná auta a odtahovky, je to bez kolony, brzdí se a vybočuje. Na D1 z Brna na Vyškov před sjezdem na Rousínov na kilometru 215,5 počítejte se záborem stoupacího pruhu, stojí tam porouchané auto, před ním světelná šipka. A na D8 Praha Ústí je mezi sjezdy na Mělník a Roudnici zúžení v obou směrech, mezi 18. a 26. kilometrem se jede vždy jenom jedním pruhem, čekejte silný provoz, jede se velmi pomalu, hlavně směrem na Ústí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
12: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: 20. říjen roku 2011. Sirta, Líbie. Tyhle výstřely jsou na oslavu. A to skandování, to není demonstrace, ale párty. Mladík v šedé baseballové kšiltovce má ruce nad hlavou a střídavě levou i pravou máchá něčím zářivě blištivým. Je to zbraň. Pistole. Na hlavní má výrazné gravírování a dřevěnou rukojeť. Tohleto to bude Browning High Power ráže 9 mm. Zbraň celá ze zlata. Je možné, že právě tahle jásající banda právě zabila jejího majitele. Našli ho, jak se krčí v odpadové rouře. Zmlátili ho jako psa. Zbyla po něm tahle zlatá zbraň. Zbraň libýského kata. Muammara Kadáfího. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. 40 let krutovlády Muammara Kadáfího, plukovníka smrti. O něm je další díl naší speciální série Kati o diktátorech s krví na rukou. Zajímavosti si o něm vyhledal a povíme je Jaroslav Bílek, politolog se specializací na autoritářské režimy z Univerzity Karlovy. Dnes je sobota, 6. června. Po 8. dobrý den, opět o víkendu v sérii Kati.
14: Dobrý den.
13: Kadáfí a jeho zlatá pistole, to je jeden z mých nejoblíbenějších příběhů. Těšil jsem se na něj a těšil jsem se na otázku, jestli vážně byla celá ze zlata. A myslím, že to ani vy, ani já nemůžeme nikomu potvrdit, protože to prostě nikdo pořádně neví, ale vždycky si přeju, aby byla.
14: Tak příběh je to krásný. Brčtí novináři tehdy k tomu dohledali, že mu ji daroval jeho syn.
13: Aha.
14: Takže kdo by nechtěl takového syna?
13: A on si na takový luxus hrozně potrpěl. To nebyla jenom ta jedna zlatá pistole. To byl takový velmi extravagantní diktátor.
14: Jako měli jsme tu zvláštní exempláře a je dost možné, že pokud jde o extravaganci, tak Muammar Kadáfí bude vést vždycky, protože on byl opravdu extrémně excentrický, extrémně rád se předváděl a extrémně rád dával na odiv to bohatství. Možná to souviselo s tím, že pocházel z opravdu hodně nuzných poměrů, a nebo taky prostě protože mohl.
13: Protože mohl, no tak měl ty možnosti. Mám tady jeden příklad. V 90. mu měli brazilští plastičtí chirurgové v tripoliském bunkru pomoct s omlazením. To znamená, změnili mu obličej, to je doložené.
14: Já jsem našel rozhovor s nějakým brazilským chirurgem, který tvrdí, že tu operaci prováděl. A on tvrdí, že mu nějak, nerozumím tomu moc, ale že mu nějak odsáli tuk z těla a dali mu ho do tváře.
13: Jako vyplnili.
14: No, asi, já nevím, já jsem takový procedur ještě neabsolvoval. A že jako on chtěl, aby to bylo na nějakou dobu a oni mu řekli, že to bude na kratší dobu a pak tam ten chirurg na konci si jako postěžoval, že už ho na druhou takovou operaci teda nepozvali.
13: Tak teď serióznější, Linka nosíval dlouhé hedvábné pláště, pobýval v beduínských stanech na zahraničních návštěvách, ale tím myslím třeba i v Evropě, že normálně zahraniční návštěvy žili v nějaké rezidenci a on si na zahradě té rezidence postavil svůj stan a tam přijímal diplomatické návštěvy. Měli ho za strašného podivína.
14: Tak to jako měli. Já jsem našel krásnou historku. Když byl na návštěvě Itálie, to už bylo na sklonku jeho kariéry, tak si objednal u modelingové agentury 200 modelek nebo společnic, já nevím, jak to teďka nazvat. No ale už tak jako čekáte, že když si pozvete takový ansábl, tak z toho bude asi nějaká velká party nebo něco. Ty účastnice to čekali taky, nenechte se zmást. Muammar Kadáfí si je sezval, aby jim přednesl přednášku o superiornosti islámu jako náboženství.
13: Je krásné. Vy jste říkal, že pocházel z nuzných poměrů. Co znamená nuzné poměry v Libii?
14: No tak v tehdejší Libii to znamená, že patřil ke kmeni, který nebyl vlivný a bohatý, jeho rodiče také ne, byl prostě z velmi chudých poměrů na tu dobu. Vlastně ho pak jako vyzdvihla ta kariéra v té armádě, protože to obecně ve všech těch zemích globálního jihu, když jste ze špatných sociálně-ekonomických poměrů, tak kariéra v armádě je jedna z vašich nejlepších možností, protože ta armáda vám dá nějaké místo ve společnosti, dá vám vzdělání a umožní vám nějaký kariérní růst a stabilitu hlavně.
15: To vyvírá všechno z toho, že se narodil teda, dejme tomu, fakticky v poušti, ve stanu, hlídával kozy, když byl malý, to znamená, že byl velmi potom ctižádostivý a docílil toho právě v té armádě, která se stala tou jeho druhou rodinou.
14: Takový začátek života má spousta lidí, ne každý se stane vlivným člověkem nebo dokonce tak vlivným, jako byl Muammar Kaddáfí, ale pravděpodobně na to byste asi potřeboval nějakého psychologa, spíš to vám nedokážu říct.
15: A taky on byl účasten puče. On tak vždycky začíná, že tam nějaký puč prostě na startu musí být. To bylo v roce 69, že jo? Ano. To byl vojenský puč, ale nebyl zase tak krvavý.
14: To byl velmi specifický vojenský puč, protože král Idris tehdy se s tím nějak jako smířil, už mu bylo asi 80, vzal azyl v Egyptě a prý to bylo hodně nekrvavé, protože on Muammar Kaddáfí tu kariéru udělal tím, že v armádě byl spojovací důstojník, hodně cestoval po zemi a vadily mu ty koloniální praktiky, chtěl vyhnat ty cizince z té Libie, chtěl, aby si spravovali sami nerostné bohatství a podobně, a aby jako byli nezávislí.
15: Tam byly zase Britové, Italové.
14: A je tam taková, údajně jsem našel, ale ono to z dnešního pohledu zní celkem humorně. Spoiler alert, libýská armáda tehdy fakt nebyla v dobrém stavu, neměla techniku, neměla bojové zkušenosti, no ale 2 roky předtím byla 6denní válka. A údajně toho Kaddáfího a ty jemu blízké důstojníky velmi zklamalo, že Libie se nepřidala k té arabské koalici proti Izraeli a věřili tomu, že kdyby tedy Libíci se přidali, tak ten Izrael porazí. A tak i tady z té frustrace prostě udělali ten převrat, ten leskaz zní úsměvně, ale co už tak úsměvné není, a bo je to důležité pro dnešní příběh. Jedním z těch mladých důstojníků, kteří s ním dělali ten převrat, tak byl nám dnes velmi známý Kalífa Haftar, což je ten současný warlord, který vlastně ovládá Líby, takže spolu začínali už s Muammarem tady.
15: Už tady.
14: On byl pouze kapitán. Takže byl jako nižší vojenská šarže a hnedka, jak ten převrat se povedl, tak se stal plukovníkem. Od té doby chodí takové ty vtipy, jako že chce dělat vojenský převrat, musí být plukovník nebo kapitán. A druhá věc, kterou to Kaddáfí dobře symbolizoval, musí mít fakt pěknou uniformu a ideálně sluneční brýle značky Ray-Ban.
15: Ano, on si na to prostě strašně potrpěl, kolonel, plukovník, tedy Kaddáfí. On taky přišel s docela revoluční myšlenkou, jak tu zemi vést, ne? To byl jediné zřízení na světě, které fungovalo pomocí socialistické džamáhirie.
14: No, já bych to fungoval dal do velkých uvozovek. Jo, protože on napsal i tu svoji zelenou knihu, ten svůj opus o tom, jakože je to nějaká kombinace všemožných ideologií a myšlenek, jako již pejsek a kočička vaří, co to vařili, dort, myslím?
15: Ano.
14: No, tak takhle...
15: Tak to je opus magnum Kaddáfího, je zelená kniha, takhle on vařil
14: ano,
15: stát.
14: Ano, takhle on vařil stát, no ale podstatně je, že to bylo jako na papíře zase. My jsme tady už u dílu o panu Čaučeskovi říkali, že on vládnul jako komunistický diktátor, ale měl sultanistické tendence. Tak Muammar Kaddáfí také se deklarativně hlásil k východnímu bloku a jako k tady té části světa, ale to byl už čistý sultanista. To znamená, že v tom státě se všechno koncentrovalo do jeho rukou, jeho rodiny a stálo to na jeho rozhodnutí. A ono nemá moc smysl tady mapovat jeho politické reformy nebo to státní uspořádání, protože stejně to bylo každý rok jinak, každou chvíli jinak a vždycky vládnul Kaddáfí.
15: Bylo to prostě podle něj,
14: tak jak
15: si on
14: řekl. A bylo to ze strany na stranu, každou dekádu jinak, jak potřeboval, ale vládl Kaddáfí a tam je důležité, že údajně on dělal ten převrat a chtěl tu Libii modernizovat. Mm. Hodně to pramenilo z toho, že prý patřil k tomu kmeni Kaddáfí, který nebyl z těch dvou nejvlivnějších. Takže chtěl tu kmenovou strukturu odstranit a modernizovat společnost. Což se mu ale nepodařilo a nakonec vládnul jako klasický představitel kmenové společnosti.
15: A taky chtěl využít libyjskou ropu, aby sloužila obyvatelům Libie, ne aby ji právě těžili a vyváželi ty státy, třeba zejména teda do Evropy. Jenže on si to ropné bohatství v podstatě znárodnil a tím pádem znárodnění znamenalo, že šla ta ropa do jeho, respektive peníze za tu ropu do jeho kapes a on no, se z toho potom kupoval ty drahé věci.
14: Zase jsme, ano, zase jsme u toho, jako u těch jiných levicových diktátorů. Oni na počátku rozhodně zvětšili životní úroveň lidí, kteří na tom byli špatně. To je pravda. Nějaký ten posun tam je, no ale pak už to tak moc rychle nešlo, protože přesně většina těch peněz skončila v jejich kapsách, aby si mohli platit ten velmi opulentní život. A nebo třeba zbraně. On třeba vybudoval hrozně veliké letectvo. Ze studené války mělo třeba 140 stíhaček moderních v té době. No ale už nemělo piloty. Takže on si najímal jako žoldáky, aby mu s tím lítali, a potom si najímal už i žoldáky, aby za něj bojovali, protože zase na papíře byla libýská armáda, ale tím, že tam ti lidi tak moc řešili svoji kmenovou příslušnost, tak on se na ně nemohl spolehnout. Takže krom těch lidí z toho jeho okolí a z toho jeho kmene najímal zahraniční žoldáky, aby za něj bojovali.
15: A taky ty peníze proudily na účty různých teroristických skupin a povstaleckých ve světě.
14: To byla další jeho velká kratochy. On opravdu podporoval Etu, Iru a všechny tady ty hrozné...
15: Do Baskicka, do Irska to mířilo.
14: Prostě rád bozil a chtěl bojovat proti těm kolonizátorům a západu ve své době. No.
15: Slobodanu Miloševičovi možná něco poslal, Charlesi Taylorovi do Liberie taky, co?
14: Tak když už se rozdává, tak chcete plošně. A hlavně to ale krásně ukazuje, že vlastně on byl takovým tím vzteklým psem toho východního bloku, ale vždycky jste potřebovali někoho na tu špatnou práci.
15: No a on se s nimi všemi kamarády. To zase nejsou báchorky, které bych tady přednášel. I s Idim Aminem se kamarádil a bojoval s Egypťany i Francouzi v Čadu.
14: Tak on chtěl mít jako velký slovo na tom africkém kontinentu, že jo? Takže musel tady s těmi gaunery se scházet a bavit. Ano, a navíc on dělal ty výpady, on dělal ten, že jo, do Čadu ten výpad, ten je důležitý.
15: Ten je hrozně zajímavý hlavně.
14: No, hlavně je zajímavý v tom, že tam nějak došlo k tomu, že ta libýská jednotka byla obklíčena a zajata. A bohužel tam zajeli toho kalífu Haftara, což bylo do té doby Kadáfího oblíbenec. Ale jakmile ho zajali, tak on přešel k Američanům a začal pracovat pro CIA a už byl jako nepřítel státu a teď tam vládne, že jo, po návratu. To je hrozně hezký příběh, ten by vystačil na samostatný díl. No ale on podobnou inkluzi zkusil jako udělat i vůči Egyptu. Ona byla asi pětidenní válka mezi Egyptem a Libií, což dnešního pohledu říkáte, ten chlap musel být fakt magor. Už jako pohledem na čísla vidíte, jako že neměl vůbec žádnou šanci. Co se do počtu vojáků, techniky, armády, rozlohy státu, ničeho a stejně vedl pětidenní boj ten šílenec s Egyptem. No.
15: Ten Čad, mimochodem, já vás k tomu ještě na chvíli vrátím, ten je zajímavý v tom, že ten konflikt se nazývá Toyota War, protože na straně Čadu, a tak to bývá v řadě států Magrebu nebo Blízkého středního východu, že prostě ty bojovníci využívají ty pick-upy jedné značky, které ale v té době porazily ty libýské tankové prapory tanku, které byly mimo jiné z Československa.
14: Ale tak tam to hodně souvisí s tím, že ta libýská armáda sice díky Kadáfího příjmům z ropy měla ve své době moderní vybavení studenoválečné, ale neuměla to moc udržovat a neměla moc lidí. Reálně, protože tam se stávalo takové ty věci, budeme o tom asi mluvit třeba u toho Bašara Asada, že on na papíře a výplatní pásce měl obrovskou armádu, ale v praxi tam prostě většina lidí nebyla, nebo ty peníze rozkradly ty jiný důstojnice, takže prostě libýská armáda měla impozantní techniku ve skladech, ale měla permanentní podstav lidí.
15: Ta výzbroj byla, ale i z Československa.
14: Ne, to byla, to
15: a to je něco.
14: Byla.
15: Ne, to nerozporuji, jenom se k tomu chci ještě dostat. Tam je totiž hrozně zajímavé, že i on v Československu byl.
14: Dokonce dvakrát.
15: A vyjednával tady přesně o těch miliardách československých korun do tanků a zbraní a nábojů a taky do Semtexu, což prostě tyhle výbušniny ty ho lákaly, které on potom zase posílal těm teroristickým skupinám různě, aby je využívali.
14: Tanky jsme tam dováželi určitě, protože my jsme vyráběli hodně tanků na export jako československo komunistický. Ty zbraně taky, já jsem hledal nějaké informace o té cestě a on, když tu byl, tak samozřejmě působil na zdejší soudru i výstředně, to se není čemu divit. Když tu byl, tak on měl sebou celkem velký doprovod těch nejbližších lidí, protože on sebou třeba údajně vozil i jako lidi, u kterých se bál, že by ho mohli v době nepřítomnosti svrhnout. Mm-hmm. Tak je radši vozil sebou v letadle, aby ho nemohli svrhnout. To je docela chytrá obrana proti puči.
15: Přivezl sebou velbloudy prý, kteří tu pak skončili v různých zoologických zahradách.
14: No a ještě právě jsme ty zbraně, tak tam je jedna věc. On přijel a všem novinářům říkal, já jsem sem přijel, abych tady nakoupil zbraně. A to prý ti naši soudruzi neradě jako slyšeli, protože chtěli, aby jako to znělo, že socialistická spolupráce zemí prostě proti kapitalismu, rozvoj ekonomiky, hospodářství a on furt, já chci ty zbraně, já přijel pro ty zbraně. A to prý nedělal úplně dobrý mediální obraz. No.
15: Ten Semtex, o tom jsme se už bavili, skutečně ho našli na palubě toho vybuchlého letadla v kufru? Tam měl být Semtex umístěný na pokyn právě libýského vůdce, které vybuchlo nad skotským městem Lockerbie.
14: Já myslím, že jsme o tom psali noviny, takže to tak asi bylo, no.
15: Jo. Což je jeden z těch teda velmi závažných útoků spolu ještě s tím letadlem, francouzským letadlem někde v Nigeru, nebo kde to bylo, tuším.
14: No, on to měl víc, ale to s tím Lockerbie se cituje nejčastěji, protože to bylo obrovský a bylo to šílený teroristický čin, na kterým jsme částečně teda asi participovali, my tím jsme mu to prodali, no. On se ale to... zase, my jsme to zase na obranu našich komunistů, zní to hrozně, ale se třeba říct, my jsme prodali tu průmyslovou trhavinu, protože sem tak se průmyslová trhavina asi na nějaký stavby, že jo, a věci. To, že to oni použili takhle. Za tohle zrovna asi naši soudruzi úplně nemohli.
15: No ale musím se zeptat, on se k těm činům pak postupně přiznával.
14: On dokonce myslím,
15: letech.
14: Že slíbil odškodnění těm lidem, jako pozůstalým tady z toho.
15: Protože tam byly i ještě útoky na jedné z berlínských diskoték a tak dále. Bylo toho skutečně ano. Víc různě po světě. A do toho ještě teda patrně velké a silné perzekuce doma v Libii, ne?
14: Tak on ano, měl mám tady příklad jedné takové perzekuce v roce 96. Oni zmasakrovali 12 lidí ve vězení Abu Salim. Protože se několik z nich pokusilo o spouru, což jako je hodně velký počet jako lidí najednou. A jinak ten teror vlastně zelený, říká se tomu zelený teror, ne podle Hry o trůny, ale podle tého zelené knihy. Oni se jako nepárali s těmi politickými oponenty samozřejmě. No.
15: Přitom se, stejně jako ostatní, Kadáfi právě bál i o svůj život, nejenom o to, že by někdo mohl udělat puč a proto bral ty lidi spolu na ty zahraniční cesty, ale měl i svoji vlastní ochranku, složenou teda jenom z žen, z nějakého důvodu.
14: Což je zase hrozně smutný příběh, protože po té libijské revoluci několik z nich se svěřilo novinářů s tím, že znásilňovali a zneužívali a odebrali od rodiny v mladém věku a tak dále. To jsou takový ty mystéria, které hrozně zajímají média, ale vlastně my o tom nemáme za tolik informací. No.
15: O čem informace máme, tak to je chemický program Libie. Taky ty myšlenky, že by mohli mít jadernou zbraň, toho všeho se vzdali někdy v roce 2003?
14: Pro hodně těch diktátorů bylo velké trauma sledovat v televizi, co se stalo s Saddamem Husajnem. A mimochodem údajně pro Vladimíra Putina bylo velké trauma vidět v televizi, co se stalo s Muammarem Kadáfim. Takže to vlastně zvětšovalo tu paranoju tady těch lidí a tu snahu se dohodnout. A on prostě asi správně vycítil, že studená válka skončila, východní blok je v rozkladu, už mu nic nepošle a kdyby zlepšil vztahy se Západem, tak zase třeba přijdou investice a bude moc jako přežít a ten jeho režim, protože ta ekonomika mu opravdu taky moc jako nešla a zelená kniha byla super, papír snese všechno, ale ta realita a životní podmínky většiny Libijců nebyly zdala tak dobré.
15: Trpěli?
14: Tak rozhodně trpěli ekonomicky, protože on třeba několikrát jako rozbozil malé podnikání a tady ty věci a celkově prostě tak ty lidi trpěli. V sultanistickém režimu trpíte už jen tím, že vy nevíte, co vlastně platí, jaké jsou zákony, kdy si to ten panovník rozmyslí. Vy víte, že pokud chcete být jako se mít za dobře, jak musíte poslouchat ten režim, musíte být napojený na někoho z toho režimu, fungujeme ty patrimoniální vztahy, ale jak nemáte nic vlastně garantované zákonem nebo nějakou společnou smlouvou, tak o to strašně za mnou můžete přijít, což je jako stresující, že jo?
15: Znáte to jeho vystoupení na valném shromáždění OSN, jak vezme do ruky tu chartu a mrskne s ní?
14: To jsem neviděl, můžu si představit, že teatrální vystoupení měl hodně.
15: On dostal 15 minut a mluvil asi hodinu a půl.
14: Tak to taky je taková kratochvíle některých těch lidí.
15: To už byl rok 2008, tak se asi snažil trošku zachránit to.
14: Tak snažil se, on chtěl mít jako dobré vztahy, že s Francií, s Itálií a podobně. A nebyl v tom jako úplně neúspěšný, ale prostě nakonec ty okolnosti dohnaly i jeho.
15: Proč přišel o moc?
14: No, protože začalo arabské jaro a když lidé viděli, že se bouzí lidé v Egyptě a ještě v okolních zemích, tak právě se začali bouzit taky, protože ten režim nějak nechytře, myslím, zatkl nějakého právníka, který právě začal upozorňovat znovu na ten masakr v té věznici. No a,
15: Abu Salim.
14: No, a ty pochopové toho Kadáfího to špatně vyhodnotili, začali do těch lidí střílet. Já hlavně tady to už je revoluce, kterou už jako pamatuju, protože už jsem sledoval televize, jsem dospělej a to bylo takový hrozně bizardní, protože já si pamatuju nějaký ten projev, který přenášela naše televize, kde sedí už ten relativně starý Kadáfí s deštníkem v tom něčem jako papamobilu a vyhrožuje, že potečou potoky krve a že to je prostě spoura nějakých těch feťáků a zahraničních agentů a on už působil strašně jako bizarně, protože prostě sešlej Kadáfí s deštníkem v papamobilu. To znělo fakt hrozně, že to začali v noci už všechno jenom, jo? To bylo fakt divný. No ale samozřejmě ten režim se rozhodl, že to potlačí extrémní silou. Předtím ještě vystoupil ten jeho syn, co nedávno byl zabit s tím, že pokud to lidi nenechají, tak poteče krev prostě v ulicích. Což teda bohužel mělo pravdu z mnoha důvodů, tam čeje do deška, ale lidé se nenechali zastrašit. No a on rozkázal vlastně letectvu, aby začali bombardovat ty demonstranty. Což pak vedlo k té rezoluci OSN a k tomu, že Francie, Itálie, Spojené státy začaly bombardovat ty vojenské facility v té Libii a tím pádem pomohly k tomu, že ta armáda a ten organizovaný odpor se rozpadl. Já už jsem tady mluvil o tom, že vlastně ten režim často spoléhal na žoldáky pro mě málo lidí a oni už pro toho Kadáfího ty poslední měsíce bojovali vesměs buď žoldáci, anebo lidi z toho jeho kmene a nejbližšího okolí, protože velká část armády už dezertovala, velká část těch ostatních kmenů už ho odvrhla a najednou bojovali jako sami za sebe nebo proti němu a v neposlední řadě tam on spoléhal na nějakou tu jednu divizi nebo brigádu, kterou vedl jeden z těch jeho synů. Což je další specialita takových těch diktátorů v těch zemích, vy, abyste se pojistili proti převratu, tak často děláte to, že oproti armádě vytvoříte nějakou milici, anebo že ty nejlepší armádě jednotky ovládá někdo z vaší rodiny. Viděli jsme to třeba i u Bašara Asada, taky jeho bratr vedl vlastně tu nejbojeschopnější divizi a tady to bylo taky, Saddam Hussein to dělal taky, no ale vlastně na konci už neměli prostě ty počty, neměli tu sílu, neměli logistiku.
16: Pak byla blokáda Sirty, jeho rodné, on se dostal do velmi bezvýchodné situace.
14: Ty poslední měsíce prostě oni už opravdu byli klíčený a jenom hráli o čas a pomoc ráda nepřišla, takže nakonec prostě zemřel do zmusnou smrtí. No,
16: jako, že ho dopadly právě ty skupinky lidí, které jsme slyšeli na začátku v tom příběhu.
14: Ano, oni ho dokopali vlastně a zlinčovali, no, dopadli a zlinčovali.
16: Dopadli a zlinčovali a sebrali mu tu zlatou zbraň.
14: Ano, ale tam asi jo, no, ale tak tam podstatný je, že prostě oni ho právě asi mučili před tou smrtí a to už jako nebyl dobrý konec. Ono jako, představte si ten šok, když máte v podstatě jako stan ze zlata, největší přepych, největší luxus, pak se musíte před náletem schovat do nějaký roury, jste vás vytáhli hned a začne vás linčovat, jako to je dost drsná srážka s realitou.
16: Pohřbili ho na neznámém místě v poušti. Ulevilo se pak Libijcům?
14: No, bohužel neulevilo, protože v Libii chvíli potom začala občanská válka, kde jedním z těch protagonistů je právě dneska už polní maršál Haftar, který mu je teda taky 82, takže žádný mladík, ale on díky podpoře spousty zemí od Ruska po, myslím, Saudskou Arábii, tak vlastně ovládá velkou část Libie dneska, vzepřel se té vládě, kterou uznává zbytek světa. Teďka je tam myslím chvíli příměří, protože žádná z těch stran není schopná vyhrát tu občanskou válku, která byla extrémně krutá samozřejmě.
16: No, a protože chronologicky 2011 zemře Kadáfí nebo zabíjí, velmi pravděpodobně 2012 byly volby do přechodného parlamentu, ale v podstatě od té doby je tam válka kmenu.
14: Občanská válka. No. To je ještě taky zajímavý, protože já jsem přesně jsem se na to vzpomněl. Nejenže jsem tehdy viděl v tom 2011 v české televizi ty záběry z toho projevu Kadáfího, ale dokonce byl i rozhovor s nějakými Libijci, kteří se chtěli vrátit do té Libie. A oni byli tehdy plni optimismu, že po Kadáfím bude všechno super, vybudují demokracii, všechno dopadne dobře. No a bohužel vidíme, že se to nepovedlo. No.
16: To znamená, aktuálně tam jsou teda soupeřící strany a mají obě dvě část území.
14: Teď tam jsou vlastně dvě sjednocené strany, každá má část území.
16: Předtím na jedné je ten Haftar a na
14: druhé je ten parlament nebo ta vláda. Měly by tam být prezidentské volby a jedna z věcí, proč se tvrdí, že zabili teďka nedávno toho jeho syna,
16: Kadáfího,
14: toho syna. Kadáfího, toho Islama, tak bylo to, že on vlastně mohl v těch volbách kandidovat a že se báli konkurence.
16: To se stalo v únoru 2026, kdy čtveřice útočníků ho právě zabila. O tom Kadáfího rodu se totiž v Libii nadále mluví v dobrém nebo je špatné.
14: Tak zase má nějaké množství příznivců, byť jsou dohady o tom, jestli to je reálná podpora, virtuální podpora, jak by to bylo. Tam důležité pro tu občanskou válku, což se vracíme na začátek, jak se tomu Kadáfímu nepodařilo ten stát vlastně modernizovat a vytvořit silné instituce a zůstal z toho vlastně nějaký stát na papíře, kde to ovládají, pelmer, kde ovládají to ty kmeny, tak vlastně to brání i nějaké té rychlé demokratizaci, protože se vlastně nemáte o co opřít. Vy nemáte se opřít o jaké instituce, to fungování a vytváření státu je tím o to těžší.
16: Co po něm zbylo za ty desítky let jeho diktatury? Od roku 69 do roku 2011.
14: Byla to zelená kniha určitě.
16: Jakože existuje pořád někde? No tak fyzicky?
14: Můžete si ji koupit, že jo? To se vydávalo někde, že jo? To jeho zelená kniha, ty příručky, spousta konspiračních videí o tom, jak ho odstranil Západ, protože to myslel dobře a bylo tam ráj na zemi. Pak pochopitelně spousta těch lepších i horších historek, protože většinou si lidé u jména Kadáfí nespomenou na to, že někoho nechal mučit nebo zabíjet, ale přesně na to, že měl ty Amazonky, nebo to co všechno měl tu jeho ochranku, co všechno měl ze zlata. Myslím, že byl jedním z předobrazů, že jo, toho filmu Saši Barona Cohena, toho diktátora. Lidi si pamatují tady ty excentrické věci, protože je to vlastně fascinující postava, ale zase... Jedna věc je ta mediální fascinace a druhá pak ta realita a hlavně to, jak ten jeho život dopadal na ty běžné lidi, co v té Libii museli žít.
16: Tak a ta realita číselně, kdybychom se měli k tomu vrátit statisticky, jak to děláme u každého dílu?
14: No tak zase to jsou tisíce mrtvých, ještě více vězněných, perzekuovaných.
16: Všechno rozkazem všechno plukovníka Kadáfího.
14: Pochopitelně jako jiní podobní hrdinové by určitě řekl, že rozkazy nevydal, o ničem nevěděl, ale vládl, takže měl politickou odpovědnost.
16: Dobrá. Tak jo, tak moc díky, že jsme i jemu mohli věnovat cirka 20 minut v Katech.
14: Taky děkuji.
16: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme se dneska opět věnovali naší speciální sérii Kati. S politologem Jaroslavem Bílkem jsme mluvili o Muammaru Kadáfím. A na mě zbývá už jenom to základní shrnutí, totiž že Kadáfí vládl Libii od roku 1969 až do své smrti v roce 2011. Všechny ostatní katy najdete v podcastových aplikacích anebo u nás na webu irozhlas.cz/Vinohradská 12. Naslyšenou příště.

0: Radiožurnál 16 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
1: Komunisty popravení kněží Bula a Drbola jsou blahoslavení. Kuba pozastavuje platby kartami Visa a Mastercard. Polská tenistka Chvalinská bojuje na Roland Garros o titul s ruskou Andrejevovou. Na Pražském okruhu se před omezením v tunelech v obou směrech rozjíždějí kolony. A počasí zítra bude polojasno až oblačno, přehánky a bouřky, později se začne vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Česko má první blahoslavené mučedníky spojené s moderními dějinami. Kněží Jan Bula a Václav Drbola byli komunisty odsouzeni ve vykonstruovaném procesu a zavražděni. Slavnost blahořečení na brněnském výstavišti sleduje reportérka Hana Novotná.
3: Tady ještě stále pokračuje slavnostní mše, i když už se pomalu blíží ke konci. Zazněly při ní životopisy Jana Buly a Václava Drboli i papežský list Lva 14. Bohoslužbě předsedá papežský legát kardinál Michael Černý a i když brněnský rodák strávil většinu života v Kanadě, zmínil, že se tu cítí jako doma. Bula a Drbola podle něj byli zkoušení jako zlato v ohni. Myslí si, že dnešní společnost netrestá násilím, ale vytlačuje a zesměšňuje a právě proto je svědectví dvou mučedníků tak aktuální. Hana Novotná, Radiožurnál.
1: Ve světě kvůli válce proti Íránu přibývá lidí ohrožených potravinovou nejistotou a akutním hladem, upozorňuje na to Světový potravinový program. Podle jeho analýzy přibylo lidí s problémem uspokojit základní potřeby například v Somálsku, Afghánistánu nebo na Srí Lance. Americký a izraelský útok na Írán a následné zablokování Hormuzského průlivu vedly k výraznému zvýšení cen paliv, potravin a hnojiv. Na Kubě ode dneška není možné platit kartami Visa a Mastercard. Kubánská centrální banka o tom rozhodla potom, co vůči zemi uvalily Spojené státy další sankce. Kvůli pokračujícímu americkému tlaku Karibský ostrov postupně opouští významné zahraniční firmy.
4: Desítky svých hotelů uzavřely velké řetězce Melia nebo Blue Diamond. Firmám na Kubě totiž hrozí americká vláda dalšími postihy, pokud nepřeruší vztahy s vojenským konglomerátem GSA. Na ten je navázaná i společnost, která na Karibském ostrově platby mezinárodně uznávanými kartami zprostředkovává. Kubánská vláda tvrdí, že americká strategie, včetně energetické blokády, je nátlakem na běžné Kubánce. V reakci na to americký prezident Trump řekl, že Kuba je už teď stát v úpadku. Konec platebních karet na ostrově komplikuje práci taky organizaci OSN Světový potravinový program. Uvedla, že nemá jak nakupovat potraviny a palivo pro dodávky humanitární pomoci. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Radnice v Česku hlásí velký zájem novomanželů o svatby na dnešní datum, tedy 6.6.2026. V některých středočeských městech museli zájemce i odmítat. Například v Kutné Hoře si své ano dnes řeklo 11 párů, až čtyřnásobně víc obřadů, než obvykle hlásí třeba i Votice nebo Poděbrady. A taky Sedlčany, jak potvrzuje nezávislý starosta města Ivan Janeček.
5: Za normálních okolností míváme tak dvě svatby v sobotu, ale na tento den 6.6. roku 2026 jsme měli nahlášeno celkem 7 svadeb.
6: Sport. Polská tenistka Maja Chvalinská bojuje o titul na Roland Garros s ruskou Mirou Andrejevovou. V Paříži je u toho David Prouza.
7: Obě tenistky už několikrát ve finále Roland Garros přišly o své podání, ale Andrejevová teď o poznání blíže zisku prvního setu. Vede 4-3, vede 30-0 a navíc servíruje. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
6: Kanoistka Martina Sadková získala stříbro na světovém poháru vodních slalomářek v Praze. V Troji vyhrála Australanka Foxová a mezi muži triumfoval Francouz Žestán. Nejlepším českým reprezentantem byl šestý Václav Chaloupka. Motocyklový jezdec Filip Salač byl v Maďarsku v kvalifikaci na závod mistrovství světa třídy Moto 2, stejně jako minulý týden v Itálii druhý. Čech skončil za Španělem Guevarou o 24 tisícin sekundy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D1 u Rousínova kolony na Pražském okruhu kolem tunelů. Na dálnici D1 z Brna na Vyškov těsně před sjezdem na Rousínov na kilometru 215,5 je zabraný stoupací pruh. Před poruchaným autem tam stojí i světelná šipka. Na D8 Praha Ústí nad Labem čekejte poměrně dlouhé zúžení mezi sjezdy na Mělník a Roudnici v obou směrech. Mezi 18. a 26. kilometrem se jede vždy jenom jedním pruhem, pomalu, ale teď už relativně plynule, tak 60-70. Na pražském okruhu mezi D1 a D5 byl krátce zastavený provoz postupně v obou směrech kvůli přestavbě značení kolem tunelů. To už je dokončené a provoz zase obnovený. Ovšem tedy tunely se nadále až do zítřejšího odpoledne projíždí vždy jenom jedním tubusem, každý směr jedním pruhem. Kolona směrem z letiště na D1 už je v pohybu, zbytek na Radotínském mostě do 10 minut. Směrem opačně z D1 na letiště se rozjíždí zbytek kolony kolem exitu 4 Písnice. Tam je to ještě na 15 až 10 minut, krátí se to. A na silnici 54 z Veselí nad Moravou na Brno v Kyjově v křižovatce u nemocnice havarovala dvě auta, vznikají kratší fronty v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Filmy pro děti byly za dob československého komunismu jednou z mála oblastí kinematografie, která vzkvétala a kde vznikaly trvalé hodnoty. Aspoň tak to vypadá při zběžném pohledu do vánočních programů českých televizí, kde se to hemží pyšnými princeznami nebo princi a večernicemi a popelkami, které čekají na své štěstí z příslušných oříšků. Skutečnost byla jako obvykle složitější. Ostatně nešlo jen o pohádky. Film pro děti měl nejen vyprávět moderním způsobem klasické pohádkové příběhy, ale taky přinášet závažnější nebo i problémová témata ze současnosti. Ukazovat život dětí a teenagerů a přitom se vyhnout nebezpečí sentimentálních příběhů o dětech natáčených pro dospělé. A k tomu důležitý úkol. Dětský film měl vychovávat k tomu, aby se jeho malí diváci v dospělosti stali vzornými občany státu. O tom všem bude řeč v dnešním Ex Libris, které pro vás připravil Jan Sedmidubský a v kterém si představíme knihu filmového historika Lukáše Skupy s názvem Jednou nebudeme malí. Český hraný film pro děti 1945 až 1993. Vydal ji Národní filmový archív v roce 2025.
2: Ex Libris.
9: Začneme rovnou citací z obsáhlé 500-stránkové publikace, která je i graficky zajímavě pojatá. Na víceméně prázdnou obálku si totiž můžete nalepit své dětské hrdiny zobrazené na kulatých samolepkách, vložených do knihy. Najdete tu pana Tau nebo malého protagonistu filmu Honzíkova cesta, stejně jako holky školou povinné z filmu Přijela k nám pouť. Cesta dětského hrdiny na plátno musela být ovšem v prvních poválečných letech zestátněného filmu, tak říkajíc odsouhlasená a formovaná novopečenými dramaturgy se skupinami do nejrůznějších rozhodovacích orgánů. Své si řekla i filmová publicistika a kritika, jak se dá vyčíst z knihy Lukáše Skupy. A jak plyne z ukázky, dokonce i popularizační časopis Kino se v říjnu 1946 vyjadřoval k prioritám a dramaturgii budoucích filmů pro děti poměrně razantně. Především naznačoval, čím dětský film být nemá.
10: O dětském filmu se zpočátku debatovalo více ve veřejném prostoru. Vedle upozorňování na nedostatek vyhovujících dětských programů v kinech se vyzývalo k zahájení pravidelné výroby dětských snímků s novým obsahem. V takových případech publicisté opět hojně poukazovali na zkušenosti před rokem 1945, kdy filmy pro děti v distribuci byly převážně odpadovým zbožím. Za doby okupace jsme tu viděli několik stupidních a těžkopádných filmů o kocourovi v botách a o sněhurce, které snad rozveselili ježaté kluky a copaté holky

0: proč tento název?
1: Ono to souvisí s tím, že dětství v době socialismu bylo chápáno jako doba přípravy na dospělost a děti byly pokládány za budoucí dospělé. Takže to odkazuje k té tradiční výchovné funkci žánrů. No a taky to souvisí s tím, že ten žánr jako takový byl dlouho pokládán za malý, okrajový nebo méně důležitý a trvalo poměrně dlouho, než se z této své okrajové pozice dostal.
0: Byly podle vás filmy pro děti brány jako vědecká disciplína, která se musí studovat a není v ní vlastně místo pro nějakou nahodilost? A existovaly pokusy definovat, jak má dětský film vlastně vypadat?
1: Ono to tak s tím vědeckým filmem pro děti bylo hlavně zpočátku v různých institucích, jako byl třeba Výzkumný ústav pedagogický, ale poměrně brzy to skončilo, protože po roce 1948 některé vědní disciplíny šly jaksi do pozadí, mezi nimi byla i sociologie. Takže ty pokusy nejprve poznat dětského diváka, zjistit, co se mu líbí, poznat jeho psychologii, tak poměrně brzy skončily a ty vědecké pokusy v uvozovkách vědecké pokusy o dětský film se nestihly realizovat a později po roce 1948 do toho v uvozovkách mluvili hlavně pedagogové, z čehož tedy nikdy nekoukalo nic moc dobrého, protože filmaři věděli, že jakmile do toho vstoupí hlas ministerstva školství nebo některých pedagogů, tak se bude všechno natahovat, prodlužovat a budou tam ty takzvané utilitární výchovné požadavky, které ničí tu kreativní hodnotu filmu. Potom v roce 1948 nešlo ani tak o poznávání těch diváků a toho publika, ale spíš o vštěpování nějakých předem daných tezí, které měly to publikum ovlivnit přímo ideálně v jeho chování.

0: Jak ty do dětských hlaviček vštěpované ideje měly vypadat, to názorně popsal třeba Josef Věromír Pleva. Spisovatel, s jehož sociálně kritickou knihou Malý Bobeš se pak setkávali mnohé generace za dob komunismu jako s povinnou školní četbou. Pleva přispěl do sborníku k 5. výročí zestátněné kinematografie v roce 1950.
1: Naše děti vyrůstají už do nové společnosti, do společnosti socialistické. Proto je třeba našim dětem už dnes ukazovat v našich filmech pro mládež, že jednotlivec nezmůže nic, ale kolektiv mnoho. Odnaučovat je a zošklivit jim sobectví, kterému učila měšťácká společnost ještě jejich rodiče. Předvést jim náměty z družného života ve škole, s organizací pionýrů, otevřít jim bohatý vnitřní svět opravdového dětství, který se má projevovat právě v té družnosti a upřímném kamarádství. Učit je filmem zdravému a nadšenému poměru k práci. Ukázat jim také naši dávnou i nedávnou minulost, ale tak, aby sami dovedli srovnávat, oč jiný, oč lepší je již jejich dnešní život. Nebojme se ani pohádek. V nich můžeme našim nejmenším ukázat i družnost, obětavost a statečnost i jiné občanské ctnosti, které potřebuje vypěstovat v našich dětech naše nová společnost. Větším dětem můžeme ukázat film i o tom, jak člověk svým důmyslem mění přírodu. Máme tu například velký přerod života na naší vesnici, mičurinské hnutí v naší mládeži, zejména v pionýrských organizacích. To všechno můžeme našim dětem ve filmu předvést.

0: Takže třeba takovým zadáním, které filmaři dostali, bylo natáčet pionýrské filmy a vlastně nikdo příliš nevěděl, jak do toho, protože samo pionýrské hnutí bylo tehdy v úplných počátcích a různé instituce se snažily mít různé nároky, jak by ty filmy měly vypadat a filmaři byli v tomto ohledu často bezradní.
1: Pionýři odhalují záškodníky třeba v krajním případě.
0: Ano, taky pionýři odhalují záškodníky. No ten pionýrský film, to byly obrovské diskuze a ono ve výsledku jich až zase tolik nevzniklo. Ten pionýrský film se vždycky vynořoval v konkrétních letech, kdy pionýrská organizace s

0: slavila nějaké své výročí, takže byly vypisovány soutěže na pionýrskou tematiku a to se různilo, ale často to bylo právě o tom, že příběh se odehrává na pionýrském táboře nebo že pionýři pomáhají v nějaké obecně prospěšné činnosti. Výjimečně se tam objevil i film, který měl u diváků opravdu úspěch a který je známý třeba i dodnes, a to je film Ať žijí duchové, který dneska nevnímáme jako pionýrský film, ale vznikal právě v tomto kontextu.
1: Éře státního československého filmu si hraná tvorba do jisté míry vzájemně konkurovala skrz existenci dvou filmových studií. Při započítání bratislavské Koliby dokonce tří. V případě českého filmu šlo o Barrandov a Zlín, tehdy přejmenovaný na Gottwaldov. Tyto ateliéry měly značně odlišné podmínky k práci, přesto se nedalo říct, že by Zlín hrál trvale druhé housle.
0: Tam byl samozřejmě obrovský rozdíl už v tom, že Barrandov měl mnohem lepší výrobní podmínky, měl po ruce mnohem více profesionálů, také v určitém období ty dětské filmy na Barrandově měly vyšší rozpočty, kdežto ve Zlíně tam byla dostupná jediná hala, ve které se daly natáčet hrané filmy, nedala se tam postavit ani nějaká rozměrnější dekorace, nemělo to studio tolik profesionálů, dokonce si muselo některé ty profese vypůjčovat na Barrandově anebo v Bratislavě.
2: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Jaké byly slasti i strasti života za socialismu, nám dodnes zprostředkovávají mnohokrát reprízované dobové filmy. O pozadí jejich vzniku, konkrétně v případě filmu Pro děti, si povídáme s filmovým historikem Lukášem Skupou při listování jeho knihou Jednou nebudeme malí. Pojďme k Ottovi Hoffmannovi, spisovateli a scénáristovi, který se stal jedním z duchovních otců českého hraného filmu Pro děti. Jeho postřeh, vypozorovaný z poléta absolvovaných projekcí na Zlínském filmovém festivalu Pro děti, je myslím platný dodnes.
3: Sledovat film ve velkém kině přeplněném dětmi je samo o sobě škola a zážitek. Nejlepší okamžiky, napjaté, soustředěné ticho anebo smích a potlesk. Nejstrašnější, vrzání židlí, bouchání dveří, děti se nudí, začínají hromadně putovat na záchod. To nejsou limonády a polárky, které se přihlásily nevhod. Je to signál: film je špatný. Dospělý se v pohledu na dětský film může mýlit. Záchodová statistika nikdy.
1: Dá se říci, že Otta Hoffmann byl skutečně nezastupitelnou osobností českého hraného filmu Pro děti. Potvrzuje to i Lukáš Skupa.
0: On začal pracovat v té skupině už v polovině 50. let a velice brzy se z něj stala opravdu až hvězda, která vystupovala na různých konferencích, dávala rozhovory do tisku. No a do čela té skupiny se pak dostal na konci 60. let a mohl využívat své úžasné kontakty, své zkušenosti a znalosti o domácí i zahraniční tvorbě. Zároveň taky musíme říct, že to byla osobnost opravdu s mimořádným charizmatem, díky kterému si dokázal získat třeba i ty obávané osobnosti z filmového vedení, se kterými se třeba jiným tvůrcům komunikovalo těžko. Tam je důležité říct, že on skutečně byl tím průkopníkem, který chtěl točit filmy, které budou skutečně pro děti. To znamená oproštěné od těch ideologických tezí, od propagandy, požadavku dospělých. Zároveň ale chtěl, aby měli i nějaký výchovný aspekt, ale rozhodně ne ve smyslu nějakých zase demagogických tezí nebo ideologie, ale spíš, aby ty filmy předávaly svým divákům nějaké obecné morální principy, zásady slušného chování a podobně.
1: A proč v 60. letech, což je doba považovaná za zlatý věk českého filmu, řekněme, prestiž toho hraného filmu pro děti klesala nebo možná stagnovala v lepším případě. A naopak 70. léta to se stanou pohádky a filmy pro děti a mládež vlastně kasovními trháky doma i v cizině.
0: V 60. letech tam došlo k celkové proměně té barandovské dramaturgie, kdy dramaturgie opravdu měla daleko více volnější ruce, než tomu bylo předtím. Zároveň se vyměnilo to vedení, nastoupila nová vlna, rozvíjel se autorský film a najednou se otevírala spousta témat, o kterých ti filmaři předtím točit nemohli. No a skupina, která předtím fungovala jako skupina dětského filmu, toho samozřejmě využila a začala ty dětské látky vytlačovat do pozadí, takže těch filmů skutečně v té době ubylo. Zase na druhou stranu, ale to trošku kompenzoval Zlín, který v 60. letech ty celovečerní filmy začal natáčet. No a co se týče 70. let, tak tam se ta situace zase naprosto obrátila, protože znovu došlo k výměně filmového vedení, výměně barandovské dramaturgie a zatímco tvorba pro dospělé šla ve své úrovni dolů, tak ten dětský film se obrovsky vyšvihl a bylo to mimo jiné právě díky tomu, že v té skupině zůstaly ty klíčové osobnosti, které byly spojené s dětským filmem už v 60. letech.
1: Pojďme k těm několika osobnostem, které nemůžeme pominout. Taky režiséři Milan Vošmik, Jan Valášek, Pavel Hobl. Proč jsou někteří z nich dneska naprosto zapomenutí? Ty filmy za to nestojí dnes už, nebo jak byste to charakterizoval?
0: Spíš si myslím, že tito tvůrci, které jste tady zmínil, měli smůlu v tom, že začali natáčet dětské filmy v době, kdy ten žánr jako takový ještě neměl tu prestiž, kterou si získal právě v tom normalizačním období. Takže oni natáčeli dětské filmy s tím, že to je velice, velice těžká, nevděčná práce, která zároveň není vůbec doceněná tak, jak by měla. Takže třeba Pavel Hobl si opravdu k tomu dětskému filmu jenom tak jemně přičichl a zase se od něj rychle odvrátil. Jan Valášek třeba otevřeně v rozhovorech říkal, že nechce být tvůrcem, který bude spojovaným jenom s dětským filmem a chce si vyzkoušet i něco jiného, což se mu tedy bohužel nepovedlo, protože zemřel předčasně. No a jediný, který se držel dětského filmu z těchto průkopníků od začátku dokonce byl Milan Vošmik, který ale zápasil s úplně stejnými problémy. On chtěl být tvůrcem, který bude opravdu točit zábavné dětské filmy, které nebudou poznamenané žádnou ideologií, ale bohužel se mu to vždycky úplně nedařilo a ne úplně jeho vlastní vinou. A zemřel bohužel taky předčasně, takže se nedožil té zlaté éry žánru, kdyby možná býval naplno projevil ten svůj talent.
1: Pokud můžeme 70. a 80. léta v českém filmu označit za dobu rozkvětu filmu pro děti, mělo to i své komerční důvody. Tvorba pro děti, do které se mimochodem ukryli i někteří zakázaní tvůrci, stačí si vzpomenout, že scénář Tří oříšků pro Popelku ve skutečnosti napsal tehdy zakázaný František Pavlíček, totiž přinášela tolik potřebnou tvrdou měnu. Ať už se jednalo o koprodukce se západními zeměmi, zejména se Spolkovou republikou Německo, nebo o prodej práv pro kina a televizi. Tento faktor mnohé filmy i tvůrce ochránil od přílišné ideologizace a výchovného působení ve stylu dřívějších let, jak na to tlačil třeba ústřední dramaturg Barandova Ludvík Toman.
3: Na poradě vedoucích dramaturgických skupin v červnu 1970 se Toman obrátil na Otu Hoffmana, aby dramaturgie jeho skupiny přerušila idylickou a únikovou linii a naopak vytvářela pestré a angažované filmy reagující na potřebu vychovávat mládež z našich pozic. Podle rozboru činnosti FSB za rok 1971 bylo nutné změnit dosavadní směr tvorby ve prospěch socialistické společnosti, co nejrychleji přejít k angažovanému umění a opětovně nastolit principy socialistického realismu. Dětský film měl skoncovat s neutrálními dětskými látkami typu Pantau. Pokračování této primárně televizní série navíc počátkem 70. let komplikoval fakt, že šlo o západoevropskou koprodukci započatou v předešlé dekádě. Pro další osudy žánru však bylo klíčové, že právě tyto neutrální látky hned počátkem normalizace prokázaly své tržní přednosti. hospodářský plán FSB k sérii Pantau poznamenal. Při nedostatku barevných filmů pro děti je vyrobení filmů na kvalitním barevném materiálu Zprávy pro kina na celém světě rozhodně výhodné.
1: Je možná dobré připomenout, že bez koprodukčního vkladu by zřejmě nikdy nevznikla ani mnohá televizní díla pro děti, jako byl slavný seriál Arabella. Ale než se s dětským filmem rozloučíme, ještě jedno jméno dodnes velmi respektované. Věra Plívová-Šimková, jejíž některé filmy, třeba Krakonoš a lyžnici nebo Přijela k nám pouť, jakoby nestárly. Její schopnosti nakonec vždycky příslušné schvalovací orgány přiměly schválit příslušné scénáře do výroby, a to bez větších připomínek. Ale ani Plívová-Šimková některým papalášům normalizačního filmu tak úplně nevyhovovala. Jak o tom svědčí pasáž z dopisu ředitele Barandova Miloslava Fábery ústřednímu řediteli Československého státního filmu Jiřímu Puršovi ve věci chystaného filmu Páni kluci.
3: Pro výrobní rok 1975 máme málo dětských filmů. Chybí nám režiséři. A scénáře, které jsou připraveny v dramaturgické skupině Oty Hoffmana, jsou příliš drahé. Tento je finančně přijatelný. Je to ovšem nouzové řešení. Ale jsou tu dvě záruky. Především Plívová sama. Realizačně vždycky vrcholně zodpovědná. A potom je tu Ota Hoffman, který se nikdy nemýlí příliš a katastrofálně. Ale i tak. Nabízím projekt, jímž nejsem sám vůbec nadšen. Neslibuje vývoj. Je to prostě kus, který bude natočen jen proto, aby 50-letá talentovaná režisérka nezahálela a aby děti měly biograf. A možná, že to bude docela dobrý biograf. Budu k tomu Plívovou nutit. Shledávám, že by byla dobrá sebekritika. Málo jsem se této nadané režisérce věnoval. Nemá u mne zatím ani 20 hodin krásných rozhovorů. To je tím, že je baba na venkově s tím svým sklářem a dětmi. A asi taky s kostelíčkem. Potřebuje, aby dostala celou řadu drzých otázek, ale popravdě, a proto to píšu jen tak a neúředně, s ženskými v klimakteriu je kříž. A na rozdíl od chlapů jsou už potom jen moralistky a krasodušky. Nechce-li se to krasodušení, je možné říci ne. Ale podle mne je ta osoba neobyčejně talentovaná a má neobyčejně vzácný cit pro českou krajinu a venkovské lidi. A točí všechno v jednom kilometru čtverečním kolem svého Einsiedlu. A nenatočila nám ještě zatím nic, co by patřilo do třetí kategorie. Není naše, to já vím. Ale umí a dá se vyhecovat, aby přidala. A tak s přimhouřením jednoho a půl oka.
1: A to ještě soudruzi netušili, že pravým autorem scénáře filmu Páni kluci byl v té době už zesnulý Jan Procházka. Role takzvaného pokrývače se v tomto případě ujal rovněž napůl zakázaný režisér Vít Olmer. Byl dětský hraný film skutečně do značné míry výkladní skříní státního filmu a je to v tomto smyslu vlastně neopakovatelná doba?
0: Určitě byl výkladní skříní. Řekl bych, že nejvíce právě v tom normalizačním období, kdy skutečně u nás vznikaly dětské filmy, které patřily vůbec k tomu nejlepšímu z celé té normalizační produkce. A neopakovatelná doba určitě byla, už jenom když se podíváme na kvantitativní hledisko, protože byly doby nebo byly roky, kdy u nás vznikalo třeba až 10 filmů ročně. Zároveň to byly snímky, které měly úžasné žánrové tematické rozpětí, to znamená kromě komedií, pohádek, tam vznikaly hudební filmy, psychologické, historické filmy a podobně. No a dnes mám pocit, že se vracíme trošku do té poválečné doby, kdy těch dětských filmů vznikalo velice málo. Nikdo tak úplně nevěděl, jak do toho žánru, jaké ty filmy točit a nejsou ani tvůrci, kteří by se jim chtěli soustavně věnovat.
1: Říká Lukáš Skupa, filmový historik a publicista, jehož knihu Jednou nebudeme malí, český hraný film pro děti 1945 až 1993, jsme si v Ex Libris představili. Doufám, že vás to bavilo, pamětníky i ty mladší. A ještě upozorňuji, že knihám, které přibližují slasti i strasti života v socialismu, věnujeme hned 4 červnové díly Ex Libris Českého rozhlasu Plus. Na pořadu spolupracovali Ivo Tajmr, který načetl citace, Naďa Reviláková jako dramaturgině a zvukoví mistři David Šindelář a David Dibelka. Jan Sedmidubský vám děkuje za pozornost a těší se zase někdy naslyšenou.
4: 16 hodin 30 minut. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
5: Ještě dnes v Česku pokračují policejní kontroly motorkářů, cyklistů a dalších řidičů jednostopých vozidel. Policisté hlídají, jestli řidiči nejsou pod vlivem alkoholu nebo drog a jestli mají řidičský průkaz. Třeba v Praze nejčastěji policie řešila špatný technický stav vozidel, třeba chybějící blinkry, registrační značky anebo sjeté pneumatiky. Izrael potvrdil, že v jižním Libanonu zasáhl vozidlo libanonské armády. 3 její vojáci při úderu zemřeli. V oblasti proti sobě bojují Izrael a hnutí Hizbalách. Libanonská armáda se do střetu nezapojuje. Izraelští vojáci na vozidlo údajně vystřelili proto, že ho identifikovali jako hrozbu ze strany Hizbaláhu. Incident izraelská armáda vyšetří. 8 koní Převalského je od tohoto týdne úspěšně v Kazachstánu. Transport organizovala pražská zoologická zahrada. 4 hřebci cestovali českým armádním letadlem z Prahy. Berlínská zoo poslala do Kazachstánu 4 klisny. Převoz koní má zajistit návrat ohroženého druhu do volné přírody. Kůň Převalského vymizel z přírody na konci 60. let. Jde o poslední žijící druh divokého koně. V Česku má potíže s početím 15 až 20% párů, upozorňuje na to dnešní Národní den neplodnosti. Za problémy může často i životní styl. Lidé totiž často mají sedavá zaměstnání, což může u mužů vést k poklesu počtu spermií. Otěhotnění komplikuje taky pití alkoholu, kouření, obezita anebo nadměrný stres. Sport. Tenistka Maja Chvalinská z Polska hraje s ruskou Mirou Andrejevovou o grandslamový titul na Roland Garros. Utkání vidí v Paříži David Prouza.
6: Sen Mie Maji Chvalinské o zisku titulu na Roland Garros se pomalu rozplývá. Andrejevová vyhrála první set 6-3, v tom druhém vede 4-0. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D1 u Rousínova a kolony na Pražském okruhu mezi tunely. Na D1 ve směru z Brna na Vyškov za Holubicemi, těsně před sjezdem na Rousínov, čekejte na kilometru 215,5 zabraný stoupací pruh. Na odtah tam čeká porouchané auto, před ním stojí světelná šipka. Na dálnici D10 z Prahy na Mladou Boleslav opatrně za sjezdem na Benátky. Na kilometru 28 stojí po nehodě osobní auto a policejní hlídka v užším odstavném pruhu. Kolem se jede plynule. A na pražském okruhu mezi brněnskou a plzeňskou dálnicí je do zítřka omezení v Lochkovském i Cholupickém tunelu. Kvůli údržbě projíždí se vždycky jenom jedním tubusem obousměrně, každý směr jedním pruhem. A protože po 15. hodině přestavovali značení a provoz byl krátce úplně zastavený, vznikly kolony. Jejich zbytky se teď rozjíždějí, a to mezi tunely na Radotinském mostě. Zdržení směrem na D1 je 10 až 15 minut, směrem na letiště do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra čekáme polojasno až oblačno, hlavně na severovýchodě místy přehánky a bouřky. Později odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 17. To byly zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
9: Český biznis by měl najít odvahu a překročit své hranice. To je ve stručnosti hlavní vzkaz, který dala největší tuzemská biznisová konference Revize Česka. Pořádající druhá ekonomická transformace nastolila nové priority, když od konce subdodavatelské ekonomiky a oslabení role zahraničního kapitálu pokročila k pobídce k větší expanzi českého biznisu do zahraničí. Svůj pohled na hledání odvahy k překročení českých biznisových hranic připojil i náš dnešní host, kterým je hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil. Dobrý den, vítejte ve studiu.
10: Dobrý den.
9: A obohacující poslech přeje Václav Pešička.
2: Řečí peněz.
9: Asi málo kdo z nás by čekal, že na setkání špiček českého biznisu bude hned v prvním vystoupení tématem Ježíš a jeho apel miluj bližního svého.
11: Myslel vlastně schopnost vcítit se v druhé,
10: pochopit jejich situaci, pochopit, v jakých podmínkách vyrůstali, co prožili, jaká traumata si sebou nesou. A právě proto, že on to dokázal, a nejenom se svými blízkými, ale i těmi nejposlednějšími, těmi neprivilegovanými, dokonce i se svými oponenty, nebo dokonce nepřáteli, dnes bychom řekli politickými oponenty, tak právě proto byl schopen navrhovat řešení, která nikoho nevylučovala a celou lidskou civilizaci posunula kupředu.
9: Takto začal setkání českého biznisu Martin Vohánka, předseda správní rady druhé ekonomické transformace, zakladatel skupiny Eurovac, jeden z nejbohatších Čechů. Prakticky všechna vystoupení měla jedno společné. Apel na větší odvahu a sebevědomí, aby se český biznis dokázal stát evropským a také globálním. Třeba Karel Komárek, zakladatel skupiny KKCG, která působí ve více než 40 zemích a spadá pod ní přes 300 společností, při pohledu na aktuální český biznis vidí obrovský krok, který za poslední dekády udělal a přičítá to také naší kulturní DNA.
11: Česká republika po sametové revoluci, kde se všechno otevřelo, bylo všechno neznámé a všichni jsme se vše učili, vytvořila obrovský prostor. Lidé byli hladoví po úspěchu, byli připraveni se učit, tvořit. A to si myslím, že mnoha vyspělým ekonomikám a zemím, které už mají za sebou 80-100 let tržního hospodářství, chybí. A ta odvaha, kombinací s chutí, samozřejmě s příležitostí, se projevila v úspěšných příbězích mnoha firem, o kterých si dneska můžeme hrdě číst v novinách. Kromě toho, že máme schopnost improvizovat, že jsme rychlí v rozhodování a přemýšlení, tak si myslím, že jsme také pragmatičtí. Dokážeme odlišit trendy a dlouhodobé politické trendy od reálných trendů, ať se to týká technologie, ať se to týká biznisu. Byli jsme svědky v posledním dekádě, že čeští podnikatelé a investoři zaplnili místa po investorech ze zahraničí, kteří opouštěli ať už v České republice nebo v dalších zemích biznisy, a velmi rychle jsme byli schopni do těchto biznisů nastoupit, investovat a začít jim postupně konkurovat.
9: Řekl Karel Komárek, předseda představenstva skupiny KKCG. I on se ale setkal se stigmatem východoevropského biznismena, ale jak na konferenci řekl, Česko začíná být respektováno a nejsme už jen ti dobyvatelé z východu, jak řekl.
11: Snažíme se budovat věci s dlouhou perspektivou, které nás přesahují. Já vím, že se to dobře říká v okamžiku, kdy generujete peníze, že na začátku, když peníze nejsou, člověk musí zánět na výplaty, je to těžký. Ale v okamžiku, kdy už dneska společnost je, bychom měli přemýšlet o dlouhodobém horizontu. A věřte mi, že se takhle dá vydělat daleko více peněz a budovat daleko kvalitnější platformy a podniky, než si kdokoliv myslí. Myslím si, že Česko na to má. Česko je krásná a bezpečná země. Věřte mi, že o tom ze zkušenosti možnosti žití ve Spojených státech, v Anglii i ve Švýcarsku. Važme si toho, jakou zemi máme, buďme hrdí na sebe jako podnikatel, na to, co jste dokázali, co jsme dokázali, a nezdávejte to.
9: To by mělo posílit české sebevědomí. A například politolog Jan Kubáček tento týden mluvil v našem vysílání o takzvaném opatrnickém štěstí, které Češi prožívají.
12: Víme, že se nemáme špatně, na druhou stranu jsme chytří a racionální, takže víme, že kdybychom chtěli a stát chtěl a stát byl konečně schopen se opravdu opřít do tématu vymahatelnosti práva, že bychom se mohli mít násobně lépe, mohli bychom být k sobě mnohem důvěřivější, ekonomicky výkonnější, optikou, kdyby se řeklo klasické pohádky, lépe by se u nás zpívalo, dýchalo a fungovalo a ekonomicky by země rostla. A nechceme zakřiknout to, co máme, ale zase jsme tak sebekritičtí, že víme, že máme významně navíc. Jak intelektuálně, tak ekonomicky, tak nápady. To znamená, že to bereme jako takový přiškrcený úspěch a nemusíme nutně zažívat, jak se říká, těžká léta, abychom si vážili toho, co máme. Takže je to takové opatrnické štěstí, které si privátně hýčkáme, nechceme zakřiknout, aby jsme o něho přišli, ale zároveň si říkáme, pojďme zkusit vyšší mety, máme na ně, není to jenom sen.
9: Tak tolik pohled politologa Jana Kubáčka, trochu jiný pohled než ekonomický. A my ten ekonomický teď společně s Davidem Navrátilem připojíme. Je opatrnost z vašeho pohledu něco, co brzdí rozvoj české ekonomiky?
13: Já bych řekl, že ano. A ono to vlastně jako vypadá opatrnost jako neekonomický termín, ale on to vlastně ekonomický termín je, protože My počítáme s tím, jak se lidé rozhodují v rámci jako různých časů, jak hodnotí vlastně ten budoucí vývoj. A platí tady něco, co se nazývá složené úročení nebo diskontinování, a to vlastně jako říká, jak moc si ceníme těch budoucích výsledků. Jak moc jsme ochotní investovat teďka, abychom v budoucnosti měli hodně. A my jsme v tomto skutečně velmi opatrní. My třeba jsme hodně konzervativní, co se týká finančních aktiv. My držíme velmi konzervativní investice. Víceméně jako 85%, když se udělám na investice, jsou velmi konzervativní, jenom 15% jsou skutečně jakoby nějaké rizikovější investice, které jsou schopny vydělávat dlouhodobě výrazně více. A potom držíme ještě velkou část, 40% finančních aktiv, víceméně na hotovosti nebo na účtech v bankách. A kdybychom byli jako Dánové, kde Dánové se nebojí investovat, tak bychom investovali vlastně další 3 biliony korun do investic, které by nám přinesly skutečně vysoké zhodnocení budoucnosti. A protože se toho bojíme, tak samozřejmě pak nám je líto, že toho výsledku nedosáhneme, a má to reálné náklady například v tom, že ty finanční aktiva v České republice rostou velmi pomalu.
9: To celé výroční fórum revize se neslo v duchu změny podnikatelského mindsetu k té větší odvaze, odvaze investovat, o čem jste teď mluvil, odvaze jít do globálního souboje, jít do zahraničí. Karel Komárek ve svém vystoupení řekl, že je pro českou podnikatelskou scénu důležité mentálně se přehodit na globální biznis.
11: Český trh jako takový je malý. Máme 10,5 milionů obyvatel, země je příliš malá. A mnozí to pokládají za nevýhodu. Zatímco americké, německé nebo jiné firmy, které na svých trzích mohou fungovat bez problémů v desítky let a dorost do obrovských rozměrů, české firmě dojde vzduch velmi brzy. Je to přece jenom malá země, byť krásná. Čili na konci příběhu, pokud chcete být úspěšní, nám nezbývá nic jiného než expandovat. A já to beru jako příležitost, nikoliv jako vlastně nevýhodu, protože musíte začít přemýšlet globálně.
9: Co to vlastně představujeme? Jak si máme to mentální přehození na globální biznis vůbec představovat?
13: Nepočítejme, že náš trh je 10 milionů Čechů nebo 11 milionů Čechů. To je prostě velmi malý trh a v ekonomii zase funguje něco, co se nazývá úspory z rozsahu. To znamená, když jste schopni prodávat na výrazně větším trhu, a my tady máme blízko výrazně větší trh, my jsme jeho součástí, to je jednotný evropský trh, tak minimálně bychom měli vždycky uvažovat minimálně o tom, že chceme se prosadit na jednotném evropském trhu. A samozřejmě, proč se neprosadit globálně? Proč ne v Severní Americe, v Jižní Americe, v Africe, v Asii? A právě tahle ta mentalita, jako nepočítat s tím, že to, co dělám, tak jsem omezen pouze 10 miliony konzumentů nebo klientů, tak samozřejmě je naprosto klíčová potom i v investicích, a to, jakým způsobem jsem schopen počítat návratnosti investic, protože jako když počítám z výrazně většího procenta nebo velikosti trhu, tak samozřejmě ten růstový potenciál je výrazně vyšší než na tom klíčovém českém trhu. A tady je potřeba si říct, že Česká republika je extrémně zapojená do toho globálního trhu. Češi, když se podíváte například na zahraniční investice Čechů v zahraničí, tak jsou větší než několikrát většího Polska, takže Čechům se to daří, ale potřebujeme to dostat pod kůži výrazně
9: více. Polsko má více toho vzduchu, když to řekneme, tak má větší to akvárium, ve kterém může
13: Což mu ale může omezat, protože on si zvykne na to jenom větší akvárium, ale jako my se potřebujeme dostat do toho globálního světa, kde je 8 miliard lidí.
9: Mm-hmm. Vy jste v našem pořadu už několikrát řekl, že procházíme obdobím polikrizí, které pokračují, tedy obdobím, kdy se na nás valí jedna krize za druhou a většinou mají neekonomický původ. Krize bývá označována za příležitost, i to opět na konferenci zaznělo. Vy jste to nazval na té konferenci takzvaným abrakadabraka managementem. Jak se ale dá vidět příležitost, když procházíme jednou krizí za druhou?
13: Ono je skutečně pravda, že krize je příležitost. Jako my v historii víme, že jako častokrát, když existovaly obrovské problémy, tak ten, kdo byl schopen identifikovat příležitosti v těchto problémech, tak dokázal z ní jako velmi výrazně vytěžit a zbohatnout. To je potřeba si uvědomit. Nicméně jako v managementu občas jako stačí to jenom říct, prohlásit, jako krize je příležitost a všechno bude fungovat tak, že to skutečně bude příležitost, ale takhle to není. To je ten takzvaný abrakadabra management. Skutečně my se musíme jako přenastavit to naše myšlení a dát si tvrdé kritéria. A najdeme v českém biznise jako spoustu firem a podnikatelů, kteří jsou schopni vstupovat na velmi obtížné trhy na Balkáně, v Řecku, když Řecko krachovalo. To je třeba Karel Komárek.
9: Přesně tak, ten o tom konec konců na té konferenci mluvil.
13: Ten začal nakupovat vlastně tu společnost, která jim umožnila takhle vyrůst právě v době, kdy Řecko takzvaně krachovalo. Takže to jenom ukazuje, že v těch problémech skutečné příležitosti vznikají a navíc jsou častokrát ty nákupy potom výrazně levnější. nižší. Takže z tohoto pohledu skutečně krize příležitost, ale ono dokonce, když si uděláte na knížky o psychologii nebo to, jak funguje mozek, tak to přerámování z krize na příležitost spouští úplně jiné procesy v těle.
9: No a pojďme na to, protože ono se řekne, přenastavme si mindset nebo to myšlení, ale jak ho máme přenastavit, když máme za sebou nějakou zkušenost, vycházíme z něčeho, ta zkušenost, ať je negativní nebo pozitivní, tak do značné míry určuje a rámuje to, jak se budeme rozhodovat příště.
13: Jakože se bojíme.
9: Jakože se bojíme, ano. No. Jakože jsme opatrní, ta opatrnické štěstí, o kterém mluvil politolog Jan Kubáček, že když víme, že jsme teď zvládli několik krizí, ale vidíme, že se valí jedna za druhou, tak nejsme tak odvážní.
13: Ale my se bojíme, protože máme strach ze změny. Protože si tu změnu neumíme představit. A to by řekl, že to je trošku naše chyba, že my nejsme schopni si namalovat ten scénář té změny, říct si, spočítat si, jako my jsme totiž hodně jako racionální lidé, Češi jsou hodně racionální, tak si spočítat, co to znamená, a postupně se jako dívat na to, jak to složené určení, jak vlastně ta investice se bude zhodnocovat v budoucnosti a co mi to vlastně může přinést a jaké jsou rizika. Samozřejmě, já se musím proti těm rizikům obrnit nebo pojistit, ale každopádně ta naše neschopnost si představit, jak by to mohlo vypadat jinak, nás omezuje a díky tomu volíme ten status quo, to znamená radši nic nedělat, protože na to přijde jistější, ale jistota, to je velmi jako drahé rozhodnutí, protože toto rozhodnutí znamená nevyužít ty příležitosti, které máme.
9: A já jsem vám skočil do řeči, ale není to přirozené být tak trochu nejistý, tak trochu opatrný.
13: Podívejme se do toho biznisového světa, protože ono to jako zní jako logicky, že člověk by měl mít obavy a nějaký strach, jako, ale měl by být schopen ten strach překonat, pokud má
9: potom dobré. Občas to nazýváme zodpovědnost.
13: Přesně tak. Ale když se díváme na výsledky firm, tak ty firmy, které nabízejí psychologické bezpečí, tak jsou schopný růst výrazně rychleji. Já na to spousta studií, více než 100 studií ukazuje to samý. Studie, které mají kulturu, která se nebojí investovat, nebojí se udělat chybu, protože to rozhodnutí občas vede k nějaké chybě, tak zase jejich zhodnocování akcí je dlouhodobě vyšší. O 3,5% každý rok. 3,5% vypadá málo, ale díky tomu složenému učení, že to je každý rok, tak ve finále máte po 10 letech o více než 40% hodnotnější firmu, což je hodně. Zase, když máte šéfa, a to jsou také obrovské studie o několika set tisících jako účastníků, tak když máte lepšího šéfa, který ve vás vidí potenciál a řekne vám to, že u vás vidíte potenciál, tak vy začnete dělat výrazně odvážnější rozhodnutí, lepší rozhodnutí v celku. Máte výrazně vyšší mzdu, dostane vás ten šéf z průměru do top percentilu, takže my v biznise jako velmi dobře vidíme, a vlastně i ve sportu velmi dobře vidíme, že funguje takzvaný Pygmalion efekt, to znamená, když někomu řeknete, já v tobě věřím, že ty máš tyhle ty vloji a že to dokážeš, tak ten člověk začne dělat to rozhodnutí a v průměru se zlepší. A to zlepšení je skutečně signifikantní, to není tak, že to je o procento o dva, je to výrazné zlepšení.
9: Takže to je ten první recept pro naše posluchače. Věřit si a nebát se říct svému okolí, že mu věříme. A platí to, počítám, i v soukromém životě, například u dětí, u rodiny.
13: U dětí to platí 100%, protože jeden z těch jakoby, průzkumů byl právě dělaný na děti, kdy bylo řečeno učiteli, že tyhle ty děti jsou talentované. A tyhle ty děti byly vybrané naprosto náhodně. To znamená, nebyly talentované, byly naprosto náhodně vybrané děti. Ten učitel začal na ty talentované děti se dívat úplně jinak. Začal jim dávat jako více příležitostí, umožnil jim opravit si chybu. A po roce, když se ty děti vyhodnotili, tak měli výrazně vyšší, lepší studijní výsledky. Takže tady se jenom ukazuje, že ne náhodně, ale když dokážete dokonce ten talent jako identifikovat, tak jste schopni dosáhnout výrazně lepší výsledku. Takže to funguje v osobním životě, v biznisovém životě, funguje to ve školách.
9: Radí hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil, který i nadále zůstává naším hostem.
2: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Tak pokud bych nás přenesl do počítačové terminologie, tak jsme teď mluvili o softwaru, o tom mindsetu. Teď potřebujeme ten hardware. Všichni se obracíme k umělé inteligenci, obracíme svou pozornost k nejnovějším technologiím. Evropská komise tento týden představila plán na dosažení technologické suverenity Evropské unie pomocí pobídek k výstavbě evropských datových center a také na výrobu čipů bychom měli v budoucnu dohnat Spojené státy americké a asijské země. Jak můžeme myslet na ten globální souboj, když máme takový sklus v tomto hardwareu, jak jsem to nazval, pro ekonomiku založenou na moderních technologiích?
13: No, to je strašně dobrá otázka, protože my padáme do skepse, protože tady nemáme ty velké jazykové evropské modely, tady bychom se měli chlubit, všichni používáme ty americké nebo ty čínské. Nicméně já bych řekl, že tak jako v minulosti ty technologie, na ní můžeme zvítězit, když je budeme schopni jako velmi rychle adaptovat a intenzivně adaptovat. A tohle to skutečně ukazují ekonomické výzkumy, že 80% ekonomických rozdílů je způsobeno tím, jak jsme schopni rychle adaptovat nové technologie a jak jsme je schopni intenzivně využívat. A to je obrovská příležitost pro Evropu nebo pro Českou republiku, protože náš průmysl tedy je schopen vyrobit téměř cokoliv, což je jakoby obrovská výhoda v těch geopolitických změnách globálního světa, kdy se Evropa chce poslat nějakou svoji strategickou autonomii, to znamená schopnost vyrábět, tak my tady můžeme jako velmi výrazně pomoci. Tak v tomto světě ten český průmysl má jednu výhodu, a to je, že patří mezi top robotizované průmysly na světě. Jsme první 20 a samozřejmě roboti znamená data. Když mám data, tak jsem schopen s těmi daty pracovat prostřednictvím umělé inteligence. Proto se například o finančním sektoru říká, že bude nejvíce zasažen, řekněme, nějakou dopadem umělé inteligence, automatizovaný nějakým způsobem. No, protože máme data. Jo? Takže v tom průmyslu můžeme využít vlastně podobný efekt. Data zapojit do toho umělou inteligenci a tím pádem velmi výrazně zvyšovat naši efektivitu a produktivitu, což jakoby nám umožní potom posouvat tu strategickou autonomii Evropy. Takže to je jakoby jedna věc, kterou jsme schopni dělat. Potom samozřejmě to, jakým způsobem jsme schopni využívat umělou inteligenci, hodně souvisí s metakognicí. Metakognice není jiné než schopnost přemýšlet nad vlastním přemýšlením. Tady uvidíme, jak se nám to podaří, ale myslím si, že takové to naše inženýrství, taková ta kreativita, to znamená, jakoby, že furt se snažíme něco zlepšovat, nám může pomoci. A pak je to nějaká gramotnost základní. A tady možná posluchači překvapí to, že co se týká digitální počítačové gramotnosti, tak Česká republika je, co se týká testu 15-letých studentů a studente, tak jsme druzí nejlepší na světě. Druzí nejlepší na světě. Jo? Takže jakoby z tohoto pohledu my máme jakoby zase jakoby příležitosti, jak ty věci využít. Přestaňme brečet nad tím, že nemáme ty jazykové modely, protože budoucnost možná nebude patřit velkým jazykovým modelům a možná těm malým, které budeme si poběží na našich počítačích a budou vlastně nám pomáhat a třeba zlepšovat tu výrobu.
9: Budou na míru.
13: Přesně tak, budou na míru. Ale každopádně pojďme to především využívat velmi intenzivně, velmi rychle, protože skutečně ta příležitost, která pokud ji nevyužijeme, tak ji využije někdo jiný. Takhle to bude jako vždycky. A my máme všechny jako předpoklady pro to, abychom to využili a skutečně jsou to technologie vyrostly.
9: Když jste zmínil digitální gramotnost našich studentů 15-letých, tak třeba David Marek, hlavní ekonom poradenské společnosti Deloitte v Hospodářských novinách tento týden napsal, že česká ekonomika začíná narážet na problémy se vzděláním. A myslel konkrétně problémy v tom, že Česko má jeden z nejnižších podílů vysokoškolsky vzdělaných lidí v populaci. Je to nějaký zásadní problém, že vysoké školy nastupuje na ně dostatek lidí, ale polovina lidí vysoké školy nedokončí. Jak velký problém je, že to vlastně nezvládáme a nemáme vysokoškolsky vzdělané lidi? Je to nějaký problém nebo to tak velký problém pro moderní biznis není?
13: Samozřejmě otázka je, jestli s umělou inteligencí se jako nezmění to, jakým způsobem se vzděláme, jestli jako bude potřeba mít nějakou vysokou školu. Ale já bych jakoby řekl několik věcí, které se na to vzdělávání kupují. Za prvé, ano, máme velmi nízký podíl vysokoškoláků v rámci evropského srovnání. Před náma je dokonce i Polsko. Jako koukám na to Polsko, že nám uteklo díky dálnicím. Ne, jako dálnice jsou dálnice, to je prostě vylitý beton, jo, a asfalt, ale každopádně oni nám utíkají jako hlavami, protože zatímco u nás je to třetina mladých lidí, kteří mají vysokoškolské vzdělání, tak v Polsku je to 46%. To už jakoby velký rozdíl.
9: O zmíněném Dánsku už asi
13: 50% a v Dánsku mají programy na to, jak vlastně pomoci dětem, které jsou z nevýhodněných socioekonomických jako slabých jako rodin, aby měli ambice a vyšli na ty vysoké školy. A to je náš problém, protože jako my nemáme ambice. My vlastně to, do jaké rodiny se narodíte, jak je jakoby vzdělaná, jaké má příjmy, ovlivňuje vaše studijní výsledky z 1/4. Normální zemí je to z 1/10. To znamená, u nás se skutečně podobí se to, když se člověk narodí jako blbě s prominutím, tak vlastně jakoby má předpoklady pro to, aby ve finále skončil podobně jako jeho rodiče. A tohle to potom třeba zabetonovalo i nějaké naše jako české regulární rozdíly. A já bych řekl, že tam ještě jako narážíme jako na jednu věc, a to je ambice, protože zase když se v těch 15 letech zeptáte na ty děti, jestli si myslí, že když se budou snažit, tak ta snaha se vyplácí, že jsou vlastně schopni se zlepšovat, tak polovina českých dětí řekne, že ne.
9: No a spousta řekne, že se do školy vlastně vůbec netěší.
13: Tak to je jakoby každé osmé dítě vlastně říká, že se do školy těší a to 1/7 říká, že se vlastně jako netěší. Jo? Což je jakoby hrozný, když si člověk uvědomí, jak když veze ty děti, tak jak jestli si myslí, že má zrovna to osmé dítě, tak jako má štěstí, ale každopádně asi spíš ne, jako většina.
9: Jak to změnit?
13: A jak to změnit? My jsme nastavili to základní školství tak, abychom jako vyhrávali v AZ kvízech, to znamená jako, když se řekne bitva na Bílé hoře, tak nám všem naskočí to datum. Ale nám vůbec nenaskočí, jako co to znamenalo pro české země, co se tady vlastně stalo. V součástí jaké dlouhé války to vlastně jako bylo, jaké ideologie tady narážely. A bylo to období, které bychom nazvali našima dnešníma očima jako období polikrize. Také jako polikrize. Vlastně řešili velmi podobné témata s jinými technologiemi, ale vlastně podobné témata.
9: A také období obrovského technologického skoku, kterým byl knihtisk.
13: Přesně tak. Knihtisk jako velmi výrazně podpořil ekonomický růst. Ty města, které byly schopny vlastně aplikovat knihtisk, tak o 60% měli vyšší růst. Knihtisk vysvětloval 80% ekonomických rozdílů a vlastně po 100 letech, a zároveň umožnil brutální šíření ideologií, bychom dneska řekli dezinformací.
9: Propagandy,
13: přesně tak. A vlastně tohleto urychlilo přesun ideologické války, to znamená jakoby té době náboženské války nebo sporů, řekněme z univerzit a z, jakoby, z vysokých jakoby, postů mezi lid, a tohle to pomohlo vlastně rozpoutat 30-letou válku, jo, během které zemřelo vlastně pětina lidí v Evropě. Takže to jenom ukazuje, jak ta technologie může přinést obrovské jako nárůst bohatství a přinesla, a zároveň to může ničit lidské životy tím, že jako ničí a umožní polarizovat tu společnost. A tak to může být s tou umělou inteligencí, ale každopádně jakoby, ty ambice, které by ty děti měly mít, jsou hodně způsobeno tím, že my bychom měli v tom základním školství především jako děti naučit, že ta snaha se vyplácí. Jo?
9: A říkat jim, že jsou dobří.
13: Že jsou dobří. Nenaučit je pouze 10 láčkovců a datum bitvy na Bílé hoře, ale naučit je skutečně jako přemýšlet, mít rád učení, protože to se promítne. Ale zároveň, když se býváte na ty data o tom růstovém myšlení, tak vlastně tam je strašně zajímavý jako bod. Děti, které mají slabé výsledky, jako z testů a tak dále, mají nízké růstové myšlení. Logické, tak to funguje všude, ve všech zemích. Děti, které mají jakoby průměr, tak mají i průměrné růstové myšlení, ale všude ve světě, no ve většině světa platí to, že když má člověk jako velmi dobré studijní výsledky, tak má i velmi vysoký růstový mindset, jo, tento růstové myšlení. Ale v Česku ne. V Česku tyhle ty výborné výsledky studijní spadnou z růstový mindset na ten průměr zase. Jo. To znamená, my dokonce u těch jako talentů, velmi jako chytrých jako dětí a studentů, jsme schopni zabít ten potenciál toho, těch ambicí a toho, že jsem schopen něco dokázat, navzdory tomu, že oni mají ty předpoklady jako nejlepší pro to, aby to dokázali. A pak je další číslo, které je hodně smutné, když se podíváte na učitele, jak učitele věří tomu, že ty děti, kterým tím chodí a jejich snaha povede k tomu, že skutečně se budou zlepšovat, tak máme druhý nejnižší růstový mindset jako na světě. Jo. Což jako ukazuje, že rodiče, učitelé si myslíme, že inteligence je daná, neměná a vlastně jako nejlepší jako nevyčuhovat a nesnaž se něco se udělat. Tohle potřebujeme změnit, že když tohle to změníme, tak nebude diskuze o tom, jak si přemalovat v hlavě krizi na příležitost, nám to bude normálně. Ta diskuze jako vůbec nebude probíhat.
9: Hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil byl naším hostem. A já moc děkuji za spoustu inspirativních myšlenek.
13: Děkuji. Naslyšenou.
9: Obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.
14: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
15: Patřil k významným představitelům českého národního života druhé poloviny 19. a počátku 20. století a zastával tak pokrokové názory, že mu přezdívali Rudý hrabě. Mimochodem, v roce 1892 se na 4. konferenci Meziparlamentní unie v Bernu vyslovil ve prospěch vytvoření Evropské unie. Český politik a mecenáš Václav Robert Kounic.
16: Narodil se v revolučním roce 1848. Po otcově smrti ho vychovávala matka Eleonora Voračická z Paběnic. Po roce 1861 s ní pobýval v pražském sídle Rudolfa Tontaxise, kde se seznámil s předními českými vlastenci, jako byli například Karolína Světlá, Václav Vladivoj Tomek, Jan Evangelista Purkyně či František Palacký. Ti mu do života dali lásku k českým zemím a také politickou průpravu. V tomto období se také oženil se svou první manželkou Josefínou Čermákovou. Stal se tak příbuzným skladatele Antonína Dvořáka, který byl ženatý s Josefininou sestrou Anou. S Antonínem Dvořákem potom hrabě Kounic strávil spoustu času na zámečku Vysoká u Příbrami.
15: Přezdívku Rudý hrabě získal kvůli své politické činnosti. Od roku 1883 byl poslancem Českého zemského sněmu za konzervativní velkostatek, ale toto uskupení opustil roku 1887. O 3 roky později se na politickou scénu vrátil a začal zastupovat v Českém sněmu Národní stranu svobodomyslnou. Zabýval se například volebním právem, dělnickými požadavky, ženskou emancipací či 8-hodinovou pracovní dobou. A právě těmito pokrokovými názory si vysloužil svou přezdívku.
16: Dnes by se pravděpodobně hrabě Kounic radoval z českého členství v Evropské unii, protože v roce 1892 podpořil na 4. konferenci Meziparlamentní unie v Bernu vizi vytvoření jednoho velkého evropského státu neboli Unie evropských zemí. V roce 1897 se ale své politické dráhy vzdal, protože mu zemřel starší bratr Albrecht a bylo právě na Václavovi, aby se postaral o rodinný majetek.
15: Tím ale Kounicovy aktivity nekončily. Byl hlavně velkým mecenášem umění a studentstva. Dokonce u příležitosti svatby se svou druhou ženou Josefínou Horovou věnoval svůj brněnský palác k účelům hmotného zabezpečení nemajetného studentstva na vysokých školách českých v Brně. Chtěl také dohlédnout na postavení nových kolejí pro studenty, ale roku 1913 po velice rychlé nemoci skonal na selhání srdce. Rodinné statky po něm zdědil Evžen z Kounic, ale v roce 1919 zemřel a rod Kouniců tak vymřel po meči. Jožurnál 17 hodin. Čas zpráv a Vojtěcha Tomáška.
5: Česko má první blahoslavené mučedníky spojené s moderními dějinami kněží Bulu a Drbolu. Ukrajinské drony znovu zaútočily na ruskou Leningradskou oblast a ostrov Kronštadt. Ruská tenistka Andrejová má první grandslamový titul, ovládla Roland Garros. Kolony se tvoří na pražském okruhu obousměrně před omezením v tunelech. A zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty většinou do 26 stupňů.
7: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: Katoličtí kněží Jan Bula a Václav Drbola byli dnes při slavnostním mši na brněnském výstavišti prohlášeni za blahoslavené. Komunisté je popravili ve vykonstruovaných procesech v 50. letech. Dneškem tak skončil víc než 20-letý proces blahořečení, které je předstupněm k uznání člověka za svatého. Blahoslaveným se můžou věřící modlit. V liturgickém kalendáři si je budou připomínat každý rok 17. června. Na slavnostním mši byla i naše reportérka, podrobnosti chystá do hlavních zpráv v 18 hodin. V Česku za prvních 5 měsíců stouply prodeje nových aut meziročně o 3%. Vyplývá to ze statistik Svazu dovozců automobilů. Mezi značkami stále vede Škoda před druhým Volkswagenem a třetím Hyundaiem. Vzrostl ale podíl čínských značek, tvoří přes 5% trhu. V samotném květnu se prodeje nových aut zvýšily o 5%. Podle Josefa Pokorného ze Svazu dovozců automobilů se tak zatím neprojevily dopady konfliktu na Blízkém východě. To by se ale mohlo změnit v dalších měsících.
17: Hodně bude záležet na tom, jak se bude vyvíjet ekonomika, protože zatím stále vnímáme zajímavou poptávku, ale už není tak vysoká, takže se případně počítá s tím, že už ten nárůst nebude tak vysoký.
5: Za prvních 5 měsíců letošního roku taky stoupl počet nově registrovaných aut s alternativním pohonem. Hybridy, elektroauta nebo vozidla na plyn tvoří už přes 36% trhu. Ukrajinci vyslali do Ruska stovky nepilotovaných letadel. Drony znovu doletěly do Leningradské oblasti a zaútočily na ostrov Kronštadt ve Finském zálivu.
18: Telegramový kanál Astra uvedl, že v Kronštatu ukrajinské drony zřejmě zasáhly střední vojenskou námořní školu.
19: V Lanovském rajoně na objektech ministerstva obrany.
18: Gubernátor Leningradské oblasti Alexandr Drozděnko v sociálních médiích potvrdil zásah vojenských objektů na jiném místě oblasti. V Lomonosovském okrese, kde vypukl požár a obyvatele okolních domů úřady museli evakuovat. Podle kanálu Astra bylo zasaženo vědecko-výrobní centrum, ve kterém vyvíjeli mimo jiné torpéda. Petrohradský gubernátor Alexandr Běglov poprvé vyzval obyvatele severní ruské metropole, aby v době dronových útoků nevycházeli z domů. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
5: Zhruba 50 tisíc diváků dorazilo na letošní den pozemního vojska Bahna v Brdech. V areálu vojenského tankodromu si mohli prohlédnout současnou techniku a výbavu české armády a své vybavení předvedly i sousední armády z Polska a Rakouska. Součástí programu byly i dynamické bojové ukázky.
20: Další bahna začala průletem stíhaček JAS-39 Gripen. Historickou vojenskou techniku představil spoluzakladatel Bahen František Koch z muzea na demarkační linii v Rokycanech.
21: Sovětský tank T-55.
20: Následovala přehlídka současné techniky, kterou používá česká armáda.
22: To
0: Legenda moderního bojiště Leopard 2A4.
20: Novinku v české armádě, pásové bojové vozidlo pěchoty CV-90 si prohlíží Honza z Prahy. Proč sem jezdíte?
3: Tak baví nás ta vojenská technika a dobrá příležitost se vyvětrat.
20: Z tankodromu zadní bahna Lukáš Milota, Radiožurnál.
22: Sport. Ruská tenistka Mira Andrejevová vyhrála Roland Garros. 19-letá hráčka ovládla Grand Slam poprvé v kariéře. Ve finále porazila polskou kvalifikantku Maju Chvaliňskou 6-3 a 6-2. Finále mužské čtyřhry pak ovládla v Paříži španělsko-argentinská dvojice Granollers Zeballos. Kanoistka Martina Sadková vybojovala v Troji v závodu světového poháru vodních slalomářek stříbrnou medaili. V pražském kanále nestačila jen na Australanku Foxovou. Proč česká reprezentantka bezprostředně po dojezdu v cíli neslavila, vysvětlila pro Radiožurnál Sport.
23: Já jsem šťastná byla, ale já jsem z té tabule nemohla rychle vyčíst, jestli mám dotek nebo jsem druhá, takže já jsem prostě v tom zmatku nevěděla vůbec co, ale pak jsem se podívala na lidi, všichni tleskali, takže jsem pochopila, že jsem druhá. Od té doby se směju, jsem úplně nadšená, úplně se třesu štěstím.
22: Mezi muži triumfoval Francouz Žestán, Václav Chaloupka byl šestý, Lukáš Rohan sedmý a Lukáš Kratochvíl desátý.
14: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Český rozhlas Plus a Můj rozhlas uvádí sérii Kateřiny Radhouské Místo činu.
24: V učebnicích kriminalistiky se to píše naprosto odborně, co je místo činu, jak to je, ale já to řeknu z hlediska praxe.
25: Policista na základním útvaru, i když si to mnozí neuvědomujou, tak je na místě v 99% první.
24: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a zpackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
15: Český rozhlas uvádí sérii Místo činu. Díl první. Nejíst, nepít, nekouřit a ruce do kapes. Před časem jsem natáčela a zveřejňovala sérii nazvanou Forenzní psychologie. Ostatně poslechnout si ji stále můžete na webu a v aplikaci Můj rozhlas nebo v dalších podcastových aplikacích. Když jsem skončila s forenzní psychologií, přemýšlela jsem, čemu dalšímu se věnovat. A nakonec jsem se rozhodla zaměřit pozornost na práci policie. Jmenuji se Kateřina Radhouská a v této sérii se tedy dozvíte víc o některých kriminalistických metodách nebo postupech. A to nejen v současnosti, ale i v minulosti. A začneme přímo na místě činu. Ostatně pokud by někdo z vás toužil ho vidět, má možnost v Muzeu policie České republiky, kde se nachází jedno ukázkové. Přímo u tohoto místa činu o něm hovoří ředitel muzea, plukovník ve výslužbě Radek Galaš.
26: No, to je ilustrativně místo činu, protože když sem přijde potom policista, tak se chvílemi usměje, že jo, profesionál. Ale místo činu, ano, na místě činu je vždycky bordel, nepořádek, když je tam mrtvo, tak je tam ještě navíc většinou hromada krve a dalších věcí. Tady to místo činu v podstatě má ukázat, co používá policie, aspoň teda to, co chce ukázat. Vidíte tady snímání pachových stop, biologických stop, trasologických stop, mechanoskopy, že to máte číslo 8, kdy máte vylomený fabky, kdy pachatel vniknul dovnitř. Samozřejmě tady potom bude i chemie, protože pravděpodobně to bylo odpálený ten trezor. Pachovky vidíte na tom páčidle, kde vlastně je to obalený alobalem, sorbentem, aby se to nasálo, ty pachy, vražedná zbraň, nůž, položené měřítko číslo 1 a podobně. Takže to vysvětlení potom návštěvník najde tady na tom plánku, aby viděl, jak přibližně vypadá místo činu. No a samozřejmě, když potom o tom kolegové tady vypráví, když průvodcují, tak i zvedají ten varovný prst a když přijdete na místo činu, co nesmíte dělat, a nebo když jste něčeho takového účastníky, co nesmíte dělat, co musíte udělat. Takže i tady u toho můžeme působit preventivně.
27: A co tedy nesmíme dělat, když se ocitneme na místě činu?
26: Já bych hlavně nikomu nepřál se ocitnout na místě činu. No tak zásada číslo 1, ruce do kapes. A vždycky platilo nepij, nejez a nekůř na místě činu. A to neplatilo jenom pro policisty, takže když vidíte ty filmy, kdy přijde policista, já to vidím vždycky v amerických filmech, žvejkačku, cigáro a podobné věci, no to by tam odsaď tak rychle vyfrčel, protože dojde ke kontaminaci. Nesmíte na nic sahat, dneska už máte rukavice a podobné věci, protože potom musíte sejmout otisky prstů všem, kdo na tom místě činu pracovali. A musíte je vlastně vylučovat, protože hledáte ty, kteří tam nemají být, no oni ani ty jejich tam nemají být. Takže pokud jste svědky nebo jste na místě činu něčeho lepšího, třeba vloupání do chaty, žádný vtrhnu dovnitř, jdu chytat pachatele, jestli tam náhodou ještě není. Ne, okamžitě zvednu telefon, volám, asi mi vyloupili chatu, asi by tam ještě někdo možná mohl být. Rozhodně tam neběžím zjišťovat, co mi ukradli a pak teprve volám. To asi potom toho moc nenajdete, protože upřímně like to místo činu, jak se říká slangově, prostě tak zhamtá, že vám zlikviduje polovinu stop. A to se bavíme třeba o takových materiálech, jako je lino. Teď si představte, když jste venku, ve sněhu, nebo po dešti, nebo v místě, kde můžete nechávat trasologické stopy. A teď to je další věc. Přijde se tam podívat půlka vesnice, co ono se to tam stalo. No a teď která stopa tady byla, která tady nebyla. A jedno vedle druhého. Takže nejlépe je poodstoupit co nejdál a zavolat rovnou policii a hlídat, aby tam nikdo nelez, než ta policie přijede. A ona v tom případě bývá velmi rychlá. Na druhé straně dokážu pochopit šok člověka, který kam si vejde a tam uvidí ležet mrtvolu.
27: A tohle je tedy místo činu, řekněme, kancelář s trezorem.
26: To je kancelář.

0: hodnotu, aby potom se s ní dalo pracovat nejenom, co se týče techniky, technologií a podobných věcí, ale i aby měla hodnotu procesní, tak to je skutečně dneska věda. A ti policisté na to musí být speciálně a jsou vlastně od samého začátku služby cvičeni, jak se které stopy zajišťují a potom máte také ale mraky specialistů na různé druhy stop. Takže, jak říkám, platí zásada nejíst, nepít, nekouřit, strčit ruce do kapes, no a pokud možno jste lajk, tak okamžitě volat, prostě tady se něco stalo, jsem na místě, pokud možno určit polohu, no a čekat.
1: S různými místy činu má samozřejmě zkušenost také bývalý šéf pražské mordparty, plukovník ve výslužbě Josef Lotes.
2: V učebnicích kriminalistiky se to píše naprosto odborně, co je místo činu, jak to je, ale já to řeknu z hlediska praxe. Místo činu je různé. Jsou různá místa činu, které je v budově, v domě, v bytě, v přírodě, v terénu, ve sklepě. Místo činu může být jakékoliv, kdekoliv. Mohou to být vloupání do bytu, mohou to být krádeže. Já pochopitelně jsem dělal celý život, nebo téměř celý život z té mé policejní praxe, tak jsem dělal na silnou kriminalitu, to znamená vraždy převážně. Pro mě místo činu, když mi někdo řekne, tak prostě je zavražděná osoba. Ať je to v terénu, ať je to v bytě. Hlavně záleží na tom, jak policie přistoupí k tomu místo činu. Ono už je to úplně od počátku. Na těch prvních policistech, na prvním, kdo tam přijede, to znamená to obvodní nebo místní oddělení, ty policisté v uniformě, kteří přijedou a kteří teda mají za úkol zajistit to místo činu. To znamená, aby se nepoškodili žádné stopy, nenarušili žádné stopy, aby zjistili na místě co nejvíc svědků, kteří tam byli v té době. To místo činu zajistit tak, aby nebylo ničím narušený. To znamená zapáskovat to, jedná-li se o nějakou zraněnou osobu, tak tam udělat teda, samozřejmě tam přijede záchranka, tak přístupovou cestu, aby lékař teda mohl provést to základní ohledání, základní první pomoc, potom odvoz toho těla. Je to prostě ten základ těch policistů, kteří jsou na místě činu. Jsou případy, kdy na místo činu se dostanou ti policisté z toho obvodního nebo místního oddělení a musí tam zasahovat, protože někde v okolí může být pachatel. Takže i takové to prověření toho okolí, toho místa činu, kdy to místo činu je teda zajištěné, je velice důležité. Několikrát za mojí praxi se mi stalo, že vlastně ti policisté z toho obvodního oddělení nám zadrželi pachatele vraždy. Jestli můžu třeba z praxe uvést nějaký případ, je to z roku 87. Vražda, kdy pachatel byl Ocásek, kdy byl potom odsouzený za dvě vraždy a jeden pokus vraždy. Tam vlastně k Ocáskovi, i když nám v prvním kole prošel jako svědek, tak ve druhém kole při druhé vraždě policisté, kteří jeli normálně na hlídce, tak si všimli člověka, který tam stojí, postavá tam, byly tam nějaké kufry, kterým on se neměl a přitom ho viděli, jak od nich odchází. Takže ho tam zkontrolovali. A on se k těm kufrům neměl, akorát říká, že se napil trochu vína, který tam bylo, že prostě má rád víno. Zkontrolovali ho a volali pyrotechniky, protože kufry byly opuštěné, jestli v tom je nějaká výbušnina. On se po chvíli k ním vrátil, jestli by se mohli ještě napít toho vína, protože byl silně podnapilej a oni si všimli, že on má kalhoty jakoby od krve. A vlastně toho Ocáska nám zadrželi. A tímhletím my jsme Ocáska usvědčili ze dvou vražd a z jednoho pokusu, když se to potom dál rozpracovávalo. To znamená, bylo to tenkrát vražda pana kdy v těch kufrech se našly jeho doklady a prověrkou se zjistilo, že ten člověk je zavražděný v bytě, kdy byl krátce předtím zavražděný právě Ocáskem. On se potom dál, když se to rozpracovávalo, doznal k dalším vraždám, které se mu i zároveň prokázaly. Takže to je třeba práce jedna na místě činu. Další práce byla to vražda, která byla v terénu. Zase policisté z pohotovostní motorizované jednotky přijeli na místo činu vraždy a prvotní se jim tam nelíbil nějaký člověk, tak začali pronásledovat. Zadrželi ho, byl to pachatel loupežné vraždy, bylo to bez jakéhokoliv vztahu a nám by se to těžko objasňovalo. Já ty kluky druhý den jsem si pozval k sobě na oddělení, vzal jsem je ráno na porodu a před celým oddělením jsem jim poděkoval za perfektní práci. Takže jen takový ten základ práce toho základního útvaru, toho místního nebo obvodního oddělení uniformy na místě.

0: et non.
1: A jaké bylo první místo činu Radka Galaše?
2: Policista na základním útvaru, i když si to mnozí neuvědomují, tak je na místě v 99% první. Ať jsou to vloupačky, krádeže, loupeže, znásilnění, vraždy, to je úplně jedno. Ten základák je tam prostě první. Ale já když si to vybavím zpětně, tak moje první místo činu jednak bylo náhle úmrtí v bytě, to si vybavuju. Tam to byla chvíle mi, dneska už je to černý humor, je to promlčené, tak už to říct můžu. Protože si pamatuju, že to bylo asi v 6. nebo 7. patře panelového domu. No a když přijeli takzvaní havrani, no tak teď se jim nechtělo nosit ty nosítka s tím neboštíkem po těch schodech. Takže ho upnuli do těch nosítek, opřeli si ho ve výtahu na stojáka, protože to byl malý výtah a jeli s ním dolů. A ve chvíli, kdy se dole otevřely ty dveře, tak tam stála nějaká obyvatelka, teď viděla tu mrtvolu, tak to tam s ní šlehlo. Takže to si pamatuju velmi dobře. A další, ale to byla velmi kuriozní dopravní nehoda. To byla moje první dopravní nehoda, kdy jsem v Řepích na místním oddělení jako hlídkový příslušník řešil dopravní nehodu, kterou měla paní Dítlová, manželka režiséra, kdy do ní naboural vozka s koněm a ojem jí prorazil čelní sklo. A teď já, tohle vás nenaučí ve škole, jak se řeší dopravní nehoda s koněm. Tak jsem volal na operační středisko tou vysílačkou a co mám dělat? No a tam se ozývaly takový ty vtipný poznámky. No dej mu dechnout. A říkám, no komu? No tomu koňovi, ne? Takže já jsem přemýšlel, jak mám dechnout koňovi. Potom z nich teda vypadlo, že si ze mě dělají legraci a dal jsem dechnout voskovi, který měl asi 2 promile. Takže to byla první dopravní nehoda. Ono potom těch míst činu byla strašná spousta, včetně i těch nejhorších, které jsme vlastně na tom základním útvaru prožili.
1: My z různých detektivek, filmů a seriálů známe hlavně místa činu vražd. Máte vzpomínky na ta skutečná?
2: Já jsem zažil jedno místo činu vraždy, které bylo vevnitř, dobře, ale to byl takový normální standard, který vidíte v televizi, ale zažil jsem vraždu na ulici, kdy vlastně opilec, to bylo 19. března 1993, ho vyhodili v jedné vesnici, kterou jsme měli pod sebou na místním oddělení, tak ho vyhodili ze zábavy, protože byl nejvíc opilý. On prohlásil, že všechny postřílí, vyrazil domů, narval si plné kapsy brokových nábojů, vzal si brokovnici, on to byl nimrod, vzal si takový dlouhý nůž, ten si dal do kapsy a vyrazil zpátky, že skutečně tu zábavu vystřílí. A to byla scéna jak z hororu, někdy kolem 3:30 ráno, 3:45, kdy on prochází tou vesnicí, tou prázdnou po dešti a pod těmi kandelábry, které tak svítily, to zní skutečně jak z filmu, tak potkal 2 mladé páry. 2 dívky, 2 chlapce, namířil na ně a říkal, teď vás tady zabiju a vystřelil. Toho kluka trefil do břicha asi z metru, pak vystřelil po druhé, to se netrefil. Nám se úplně čirou shodou okolností podařilo přijíždět na místo, takže jsme začali honit jeho. Problém bylo v tom, že tam vlastně ležel kluk. Ten byl na první pohled mrtvý, ale jim to nemůžete těm lidem okamžitě říct. Navíc během několika málo minut se rozkřiklo, že tam došlo ke střelbě, že zastřelili mladého kluka, který byl v té vesnici velmi populární. A teď my jsme měli vraha, který ještě chtěl zabít mě. To byl jediný okamžik, kdy jsem byl v životě rozhodnutý použít zbraň a byly to sekundy. Kdyby on tu ruku s tím nožem zvednul, tak jsem asi, jak se to říká, nevychovaně měl zářez na pažbě. Ale do toho vám začali ty opilci chodit a chtěli ho pověsit a že ho budou linčovat. Takže jsme ho zavřeli do auta a teď bráníte vraha, bráníte místočinu, takže ono každé místočinu je jiné. V každém případě tou vaší povinností, pokud máte poskytnout první pomoc, honit pachatele, pokud je to možný samozřejmě, tak ale ochránit to místočinu před jakýmkoliv dalším zničením a znehodnocením, protože jakákoliv stopa, která by tam mohla být použitelná, pokud je zničena nebo znehodnocena, tak už ji nikdy nikdo neobnoví. A teď my jsme tam byli ve třech, těch lidí bylo něco kolem 50, vraha máte v autě a vím, to si pamatuju velmi dobře, že asi 2 hodiny jsme se tam takhle bránili vlastně všemožně za použití donucovacích prostředků, aby nám nepověsili vraha, protože pořád nejela sanitka. A sanitka nejela z toho důvodu, že to nemohli najít. Takže nakonec jsme ještě zrekvírovali nějakého nebojového dělníka, který jel ráno do práce, jménem zákona okamžitě jeďte do Říčan a pošlete pomoc. A ta přijela za 10 minut. No samozřejmě pomoc už nebyla potřeba, ale my jsme ty lidi udržovali dokonce v tom, že ten kluk pořád žije. Obložili jsme ho bundama, kabátama, aby byl jako v teple. No, nežil samozřejmě. Kdyby ty lidi zjistili, že nežije, tak mám obavu, že ta davová hysterie by skončila na tom, že nás tam zmydlili v lepším případě a jeho fakt pověsili. Takže to je místo činu, které v podstatě bylo asi úplně atypické, protože jinak to místo činu je většinou v tom lepším případě takové nehybné, pokud teda tam nejsou nějaké fáze rozkladu, to už se pak hejbe, ale tohle si pamatuju a budu si to asi pamatovat navždycky.
1: Tak tohle byl takový hodně specifický případ. Řekněme, že teď si vezmeme za příklad nějaké to nehybné místo činu. Tak jak vypadá ta práce policie ve chvíli, kdy tam přijedou? Zase z těch filmů nebo seriálů známe natahování, pásky kolem a podobně. Takže to je asi podobné?
2: Řekněme, že máte nález v bytě. Vstoupíte do bytu, samozřejmě nikdo jiný tam nesmí, musíte vědět, kudy jdete a podobné věci, dáváte pozor, ale první, co musíte udělat, tak ten byt prohlídnout. Za prvý, za druhý zjistit, jestli ten člověk opravdu je po smrti nebo není, což může být zase problém.
1: A to se zjišťuje jak? No, aby tedy se to místo
2: pohmatem, to je tak jediné, co můžete udělat. No, tak musíte, že jo, nějakým způsobem zjistit, jestli je mrtvý nebo není, protože podle toho potom musíte reagovat dál. A samozřejmě dneska už jsou zase policisté dál, mají spoustu zařízení, které vozí sebou, ať už je to na první pomoc a podobně. My jsme to tenkrát měli možná o to těžší, možná o to jednodušší, těžko říct. V každém případě prohlédnete byt, pachatel tam není a začnete jednat. Musíte znepřístupnit komukoliv přístup do toho bytu, dokud nepřijede výjezdová skupina, vyrozumět operačního, nadřízeného, výjezdová skupina, která dorazí a v podstatě jim předáváte místo činu. Pokud jsou to místa, která jsou venku, kde hrozí třeba díky povětrnostním podmínkám, vidíte tam trasologickou stopu, že bude pršet nebo cokoliv takového, tak se snažíte, aspoň tak nás to učili, zakrýt takovouhle stopu, aby nedošlo k jejímu zničení. Samozřejmě tady máte obrovské vlivy zrovna povětrnostních podmínek. Sníh, déšť, vedro, to je tisíc faktorů, který ten místňák, ono to není jenom to, co vidíte v kriminálce, že ten policista v uniformě natáhne tu pásku. Ti policisté nejsou žádní podržtaškové, to je prostě výkonná jednotka, která je na to vycvičená, měla by to umět a znát a zajistit místo činu tak, aby co nejvíc to místo ochránili před jakýmkoliv zničením, než dorazí výjezd. Tomu to předá a pak už je to výjezdu, který má svoje další postupy.
0: Přijíždí tam výjezd, přijíždějí tam specialisté. Většinou výjezd, který jezdíte na městě a i na obodech nebo na okresech, tak je to vedoucí výjezdu, což býval zpravidla nejzkušenější policista, který tady je. Tady v Praze to většinou bývá pracovník kriminálky jako operativec, který je jako vedoucí výjezdu. Pak je tam vyšetřovatel, je tam technik, který provádí to ohledání místa činu, zajišťuje stopy. Mají řidiče, který jim pomáhá jenom s osvětlením a takové ty základní věci a podle potřeby, tak se tam ještě přidávají další, to znamená třeba lékař, který je třeba zrovna na místě, že tam výjíždí zároveň s nima, když se jedná o úmrtí, dělá základní ohledání, psovod a tak podobně. Ti už se tam potom dál povolávají. Samozřejmě, pokud se jedná o nějaký závažný násilný skutek nebo nějaký závažnější skutek, tak tam jedou specialisté, kteří jsou v dosahu. Na vraždách jsme vždycky měli pracovníky dva, kteří byli v dosahu a jakmile byl někde nějaký případ, tak tam ty pracovníci v dosahu vyjížděli a oni už začínali tu kriminalistickou pravou práci, spojili se teda s vedoucím výjezdu a spolupracovali už na těch základních úkonech, to znamená ta práce po horké stopě z toho přímo místa činu. Kdy potom vesměs tady ty pracovníci, kteří byli na tom místě, tak ten případ většinou dostávali, pokud to nebyly třeba dva případy během jednoho týdne. Lékař teda provede to základní ohledání toho těla, předběžný ohledání, pak teda ty úplně podrobně zraně nám říká samozřejmě soudní pitva. Já často nebo ve většině případů, když jsem přijel na místo, tak jsem si zval i soudní lékaře, kteří tam dělali tu prohlídku toho těla, protože něco jiného je, když tam přijde doktor, který udělá ohledání, dneska tam jezdí úplně jiný, A něco jiného, než když tam přijede ten soudní lékař, který potom provádí soudní pitvu a jsou tam různá zranění a ten soudní lékař, když vidí to místo, vidí to okolí, tak kolikrát některá zranění on upřesňuje, že to zranění se nemuselo stát následkem útoku pachatele, ale to zranění se mohl ten poškozený způsobit úderem o to nebo úderem o to. Kolikrát nám to vlastně i zachránilo případ vraždy, kdy jsme nevěděli, je to nešťastná náhoda, je to vražda. Ono kolikrát tohle to určit, tak je si bylo bychom potřebovali, aby nám teda řekla, jestli ano nebo ne. Víte, ono vezměte si, když najdeme někoho pod schodama a teď ten člověk je mrtvý a teď nevíme, pomohl mu někdo z těch schodů, anebo se mu zatočila hlava, on si zlomil vaz. Je to hrozný tohle to určovat.
1: Já jsem se na to právě chtěla doptat, pokud je tedy na místě mrtvé tělo, kdy je ta jistota, že se stala vražda?
0: Vždycky prostě, když je to takováhle nějaká věc, tak se to vyšetřuje jako vražda. Skutečně, když je tak sporný, tak jsme vždycky to vyšetřovali jako vraždu, až jsme dospěli teda k názoru, že teda se jedná o nešťastnou náhodu nebo skutečně sebevraždu. Případ, když to vezmu, velice známý případ Stodolovi, kdy kolegové na jiných krajích teda tam podcenili nějaké stopy a nakonec to byl ten ohromný malér. Lituju kolikrát vyšetřovatele, který dělá ohledání místa činu. To je potom, když teda technik zajistí veškeré stopy, tak pak se dělá takzvané ohledání a vezměte si takový ten opravdu humusácký byt nebo byt těch lidí, kteří si skladují a do bytu si dávají všechno, co kdy najdou, co kdy seženou, kde jaký pohled, kde jaký obrázek a mají tam 20 let starý poznámky a teďka ten vyšetřovatel, který je na místě vyšetřovatel výjezdu, teda musí zpracovat písemné ohledání místa činu. To znamená každou tu hloupost, každou tu maličkost, která tam je, a tak on musí zaznamenat, musí do toho ohledání napsat. Je to neskutečně nimravá práce. Je něco jiného, když je to někde v přírodě a jsou tam dvě větve a mezi tím leží tělo, tak to je o něčem jiným. Samozřejmě na tom místě se provádí potom podrobná fotodokumentace všech stop, no a potom se tam provádí videozáznam, takzvaně tomu rád říkám videozáznam, dneska je to záznam na určitý nosič, který se musí popsat, jo, a tak podobně. No a potom práce z místa činu, kdy teda nastupuje v prvé řadě operativa, která vychází z těch poznatků a z toho, co je na místě činu. Já pokud jsem mohl, tak jsem vždycky, i když třeba jsem neměl dosah jako vedoucí nebo vedoucí skupiny, tak jsem se snažil dostat na to místo činu, abych se podíval, jak to tam vypadá, protože z toho, jak si zaregistrujete to místo činu z té polohy těla, už vám tam to vypovídá řadu věcí, jestli má roztažené ruce, roztažené nohy, ruce vzad, ruce rozpřažené, jestli to tělo bylo tažené. Prostě napoví vám to spoustu dalších věcí. Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
1: Jak jste mluvil o té nimravé práci, tak to je asi to, co v těch televizních seriálech nevidíme.
0: No to tam nevidíme. Já dělám poradce některých televizních seriálů taky a já se snažím, aby to místo bylo aspoň trošičku tak nějak podobné tomu skutečnému místu, ale kolikrát, když se dívám na některé věci, tak si říkám, ježišmarja, to je hrůza tohle.
1: Takový byl první díl. A co nás čeká příště?
0: To byl případ na Praze 4, kdy byla nalezená žena předního věku v potoce Botyč. A to byl můj první případ, bylo to zrovna 1.1. na Novej rok, kdy tam byla zavražděna, kdy tam byla nalezena. Nevěděli jsme, kdo to je, neměla u sebe žádné doklady, byla pouze ve spodním prádle slečena, vypadalo to na sexuální motiv, no a vlastně během zhruba 3 týdnů jsme to rozlouskli.
1: Za týden se tedy opět potkáme na místě činu. Naslyšenou.
3: Hudební rebelové. Ty texty jsou roztomilý, bych řekl, to, co přines Ráda Albrecht, zpěvák.
4: Vzpomíná David Koller na Jasnou páku, jednu z prvních kapel Nové vlny.
3: Oni vám schvalovali texty a když nás tenkrát zakázali po tom roce asi fungování, tak to bylo díky textům, že tam psali, že vulgarizujeme milostné vztahy.
5: Speciál Tématu Plus poslouchejte dnes po 8 hodině večer na Plusu. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: Červen 1938. Ve Francii se koná mistrovství světa ve fotbale. Teprve třetí v historii. A zároveň poslední před druhou světovou válkou, což v té době možná někteří tuší, ale jistě to nikdo neví. Co se všechno odehrálo ještě předtím, než se proti sobě postavila první mužstva? Co všechno se odehrálo okolo slavného Josefa Bicana, bývalého rakouského hráče, který chtěl nastoupit za Československo? Jak chtěli mistrovství propagandisticky využít Němci a Italové a jak po doslova krvavé bitce s Brazilci dopadlo mužstvo Československa? K poslechu prvního dílu speciálu Historie Plus o fotbalu a politice vás zve Jan Sedmidubský.
5: Fotbal a válka.
2: Naším průvodcem světem předválečného fotbalu a šampionátu v roce 1938 bude fotbalový historik Zdeněk Zikmund, autor knihy Bican proti Hitlerovi i mnoha dalších publikací o dějinách českého fotbalu. S jakými očekáváními vlastně sportovní fandové hleděli vstříc mistrovství světa ve fotbale v roce 1938, tedy že to bude fotbal jaksi an sich bez politických souvislostí?
6: Politika tam do šampionátu promluvila nejvíc vlastně ještě před jeho začátkem, protože určila složení jeho účastníků. Chyběly tam některé fotbalové velmoci z politických důvodů, především Španělsko, kde vypukla v roce 1936 občanská válka a Rakousko, které se po Anschlussu v únoru 1938 stalo součástí Velkoněmecké říše. Chyběly Anglie, Uruguay nebo Argentina, ale to nebyly politické důvody, to byly důvody ryze sportovní, takže politika určovala složení účastníků šampionátu, jinak ale ku podivu politické zásahy do průběhu toho šampionátu byly minimální a byly hlavně výrazně menší než na těch posledních vrcholných událostech předtím. To znamená v roce 36 na olympiádě v Berlíně a v roce 34 ještě předtím na mistrovství světa v Itálii. Bylo to dané hlavně tím, že Francie jako pořadatelská země nebyla totalitární režim, nebyla fašistický režim, ta to organizovala skutečně jako sportovní událost bez nějakých politických a propagandistických záměrů. A svoji roli hrálo to, že pořadatelská země Francie neměla nějaké extra velké sportovní ambice, protože ona byla silná diplomaticky. Gilles Rimet, Francouz, byl zakladatelem a tehdejším předsedou FIFA, ale fotbalově byla Francie slabý evropský průměr.
7: Specially built Olympic Stadium in Berlin is filled to capacity as Hitler arrives to preside at the opening ceremony of the 11th modern Olympiad. 100,000 spectators are present. They see the charming incident of the presentation of a bouquet to the Führer by...
2: To mistrovství 1938, když to srovnáme s olympiádou v Berlíně v roce 36 a možná i s tím mistrovstvím v roce 34, tak zajímalo by mě, jestli Německo mělo vlastně zase ambici tu akci ve Francii propagandisticky co nejvíc využít. Konec konců Němci byli třetí, pokud se nepletu, v roce 34.
6: Ano, tam porazili v souboji o bronz Rakousko i s Bicanem sestavě. S olympiádou v 36. roce se to nedá srovnat. To byl pro Němce prostě vysloveně propagandistický podnik, kde chtěli demonstrovat jednak vyspělost své země a jednak svoji nadřazenost. S fotbalem se to ale srovnat nedá, protože nacistický režim měl k fotbalu takový ambivalentní vztah. Dívali se na něj z jedné strany podezíravě, protože to byl anglický vynález. Byl to sport, v kterém hrály velkou roli peníze a nacistické Německo, stejně jako předtím Výmarská republika, uznávali jenom amatérismus. A třetí věc, která jim vadila, že v tom mezinárodním fotbale byla řada významných židovských činovníků a funkcionářů. Na druhé straně nemohl ani nacistický režim přehlížet to, jakou roli hraje fotbal ve společnosti, jaký je o něj zájem, takže ho podporovali, ale když vemu třeba Adolfa Hitlera, tak ten byl na fotbale jednou jedinkrát v životě a to bylo na olympiádě v 36. na zápase Německa s Norskem, kam šli Němci jako ohromní favorité a Otto Nerz tenkrát udělal zásadní chybu, že nejlepší hráče nepostavil, chtěl je šetřit na zápasy se silnějšími protivníky a Německo vypadlo na domácí olympiádě s podceňovaným mužstvem Norska, takže jediná návštěva Adolfa Hitlera na fotbale skončila totálním fiaskem.
8: Což si vůdce nepochybně vyložil jako osobní urážku.
6: Nejspíš ano, ale na druhé straně musím říct, že se nestalo, že by tam bylo nějaký perzekuce potom, ať už jde o vedoucí toho mužstva, o trenéry nebo o hráče. V případě Itálie to bylo diametrálně něco jiného. Tam byl Benito Mussolini, byl ohromným fanouškem fotbalu, hlavně Lazio a Řím, a to ještě předtím, než se stal Dučem. Takže ten povýšil fotbal na součást státní politiky a odrazilo se to i v té monstrózní organizaci toho mistrovství světa 34.
9: Junek je na pravém křídle, to znamená, že asi Košťálkovo zranění bude jenom menšího rázu, jinak by byl Junek už přešel zajisté do zálohy a tak smíme doufat, že vše bude zase v pořádku. Skutečně už tak je, Košťálek se vrací, pozdraven potleskem obecenstva na hřiště, drží se na temeně hlavy, pravděpodobně Orzi už přichází.
8: Vyplývaly z toho nějaké zásady vystupování italských hráčů na mistrovství světa 38? Dávali oni ostatně stejně jako Němci najevo svou loajalitu přímo na hřišti?
6: Určitě. Museli tak vystupovat jednak na hřišti, třeba tím, že Němci zdravili árijským pozdravem, Italové zdravili fašistickým pozdravem, oba vypadali úplně stejně, vždycky to byla zvýšená pravice. Museli tak hráči veřejně vystupovat, i dvojnásobný trenér mistrů světa Vittorio Pozzo v rozhovorech a tak dále, museli proklamovat tu podporu režimu. Na druhou stranu dostali odpovídající finanční podporu, a to jak mužstvo, tak fotbal třeba v podobě výstavby stadionu, ale taky hráči na platech a na odměnách.
8: Já bych se vrátil k těm účastníkům mistrovství světa v roce 1938 ve Francii. Tak na 5. června byl v tom původním itineráři naplánován zápas Švédsko-Rakousko a ten zápas se nehrál. Ne proto tedy, že by Rakušané nechtěli, ale už dost dobře nemohli. Čtvrt roku po Anschlussu, zeptám se, možná naivně, vadilo někomu zásadně to, že vlastně takhle Německo schramstne vedlejší zemi, přivlastní si jí sportovce a ještě tedy s nimi jako standardní účastník toho mistrovství jde na hřiště?
6: V zásadě nevadilo, tenkrát to totiž i ta mezinárodní veřejnost vnímala jinak, ten Anschluss, než jak se na něj díváme dneska, pochopitelně, že by nějaký plebiscit tam skončil s podporou asi 99,73% ve prospěch spojení s říší, tak to byl nesmysl, ten plebiscit byl do značné míry zmanipulovaný. Na druhé straně i největší kritici přiznávají, že pro spojení s říší byla drtivá většina Rakušanů, zhruba 2/3 obyvatel. Mělo to několik důvodů. Oni tam hledali znovu ten statut velmoci, kterou ztratili po první světové válce. Adolf Hitler byl Rakušan. A třetí důležitý moment byl, že Rakousko bylo tenkrát v ohromné ekonomické krizi, takže to spojení s říší jim pomohlo hospodářsky. Pokud se týče ale FIFA a dalších zemí, včetně nás, nikdo to zásadně neřešil. Třeba Anglie, ta hrála v Berlíně 14 dní před šampionátem na olympijském stadionu v Berlíně před 100 000 diváky. Porazila tam tenkrát Němce 6-3, pro ně to byla součást přípravy na mistrovství světa. Do historie stoupil ten zápas tím, že anglická reprezentace tam diváky pozdravila árijským pozdravem. God save the king is played. And the English team in white shirts give the Nazi salute during the German national anthem. 115,000 spectators packed the Great Olympic Stadium. Oni v podstatě vyhověli žádosti britského ministerstva zahraničí a velvyslanectví, ale Anglie, Francie v roce 1938 měli normální vztahy diplomatické s Německem, což jsme bohužel poznali pár měsíců po šampionátu v Mnichově, takže politicky to nikdo neřešil, účast Německa nebo Itálie. FIFA to řešila z hlediska toho, jestli můžou hrát rakouští hráči za německou reprezentaci, protože platilo pravidlo, že hráč mohl hrát za reprezentaci jiného státu až potom, co tam minimálně 3 roky bydlel. A my víme, jak to FIFA vyřešila, protože my jsme řešili stejný problém s Josefem Bicanem a zachoval se v archívech dopis podepsaný přímo Žilem Rimetem, který adresoval Československé asociaci fotbalové jako odpověď na dotaz, jestli Bican se může zúčastnit šampionátu, a tam bylo napsáno v podstatě 3 nebo 4 body. Za prvé, FIFA je nepolitické ústředí a nemůže hodnotit politické události. Za druhé, podmínkou je skutečně, aby ten hráč 3 roky bydlel v zemi, kterou reprezentuje, ale Rakousko zaniklo, takže nelze očekávat nějaké protesty z jeho strany. Takže Josef Bican se může mistrovství v barvách Československa klidně zúčastnit a byl tam dovětek, že to je stejný přístup, jako uplatnila FIFA bývalým rakouským hráčům v reprezentaci Německa.
10: Každá okupační moc obvykle stojí o to, aby jí nově připojená území patřičně upřímně prokazovala loajalitu. A bylo to tak i v případě rakouského fotbalu po Anschlussu. Šlo o takzvaný zápas smíření, který se odehrál 3. dubna ve Vídni, a podle Zdeňka Zikmunda nešlo o žádnou odbojovou akci, byť Rakušané Němce porazili 2-0.
6: Okolo toho zápasu se nakupla neuvěřitelná spousta legend, jak to byl protestní zápas a tak dále. V zásadě to tak nebylo. Ty rakouští hráči i většina těch diváků na tribuně to brala jako sportovní rivalitu. Pochopitelně byli nadšení, že ty v úvozovkách nadřazené Němce porazili, ale že by to byla nějaká vyložená politická protinacistická manifestace, to také nebylo. A odrazilo se to vlastně v osudech nejslavnějšího rakouského fotbalisty, což byl Matthias Sindelar. Spíš bychom měli říkat Šindelář, protože on se narodil v Kozlově u Jihlavy. Za prvé, Sindelar vlastně v tomhle zápase se loučil s reprezentací, podal tam famózní výkon, střelil první branku, a to, že vyhráli, byla do značné míry jeho zásluha. On byl svého času nejlepší fotbalista v Evropě, bezkonkurenčně. A za druhé, on odmítl, to je také pravda, reprezentovat Německo v roce 1938. Ale tam já se osobně domnívám, že to spíš souviselo s jeho věkem. Jemu bylo 35. Navíc jeho mateřský domovský klub byla Austria Vídeň, což byl vždycky výrazně židovský klub. Na druhé straně on neměl problémy arizovat kavárnu. Takže tam, jestli on byl antinacista, určitě s tím režimem nesouhlasil, že by proti němu nějak aktivně vystupoval. To ne. V lednu 1939 zemřel, když se otrávil s plodinami z kotle v bytě se svou partnerkou. A dokonce Němci mu povolili uspořádat státní pohřeb, na který přišlo 15 000 Vídeňáků.
5: Posloucháte speciál Historie Plus o roli fotbalu ve válečných konfliktech. Poslechnout si ho můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
10: S mistrovstvím světa ve Francii v roce 1938 je spojen příběh dalšího slavného fotbalisty Josefa Bicana. A to přesto, že hráč vídeňských klubů Rapid a Admira, který se po roce 1938 stal hvězdou českého fotbalu, se mistrovství nakonec nezúčastnil. Tady už důvody politické byly, byť zůstávaly poněkud skryté. Pojďme si nejprve vyjasnit, kým vlastně Josef Bican tehdy byl. Zda spíš Rakušanem nebo Čechem?
6: Řadě lidí se to asi nebude líbit, ale byl víc Rakušan. On se ve Vídni narodil, pocházel z české rodiny, jeho otec se v Čechách narodil a odešel do Vídně za prací a za fotbalem, protože on byl taky, jeho otec, vynikající fotbalista. Maminka se jmenovala Kopecká, byla taky původem Češka, ale ta už se narodila ve Vídni, takže tam mluvila česky velmi špatně, minimálně. No a Pepi potom, co mu tragicky na následky zranění z fotbalu zemřel otec, tak v jejich rodině se mluvilo německy, kvůli mamince. Takže Josef Bican, když přišel v roce 1937 do Československa, tak on měl problémy s češtinou. Mluvil mnohem líp německy než česky, ale ten základní problém byl v tom, že v roce 1938, kdy se hrál šampionát, tak on už nebyl občanem Rakouska. On byl občanem Třetí říše.
10: No a chtěl reprezentovat tedy Československo?
6: Chtěl.
10: Proč nakonec Bican nehrál za Československo na francouzské mistrovství světa? Zdeněk Zikmund proto má následující vysvětlení.
6: 2. června obdržel Josef Bican dopis, že mu občanství bylo uděleno, ale že musí ještě splnit 3 podmínky. 2. června, mimochodem, to bylo ještě před šampionátem, že musí splnit 3 podmínky. Musí zaplatit 300 korun poplatek, musí si převezmout naturalizační dekret, že se stal státním příslušníkem, a musí složit takzvanou státoobčanskou přísahu.
8: No to vypadá, že se všechno dá splnit.
6: To se dá stihnout během dopoledne, ale poslouchejte dál. 300 korun zaplatil až 10. června, tím ztratil týden. Dekret si převzal až 15. června, to byl pomalu další týden, a přísahu složil až 18. června. A to už byla reprezentace vyřazená z mistrovství světa a už byla doma. Jediný vysvětlení, který proto mám, jsou slavističtí funkcionáři, protože oni o něj měli, a já si myslím, že odůvodněnou obavu. Němci ho stále vnímali jako říšského státního příslušníka. Henleinovská Die Zeit psala, že je vlastně dezertér, protože podléhá povinné službě ve Wehrmachtu, který se vyhnul tím, že bez souhlasu přesídlil do Československa, a byla spousta případů, kdy říšské orgány zasáhly a tyhle ty lidi buď zatkli, zadrželi, nebo dokonce mohlo jít i o atentát. Takže sešívaní funkcionáři měli strach, protože do Francie by musel přes Německo. Takže vědomě pozdrželi to občanství tak, aby ho dostal až po šampionátu, a tuhle tu spekulaci nebo úvahu potvrzuje i to, že i po šampionátu, když už měl státní občanství, tak slávisté jeli hrát středoevropský pohár do Itálie, do Janova a do Milána. Všichni hráči jeli vlakem, jenom Bican letecky, aby území říše přeletěl. A to samý, když hrál s reprezentací poprvé v srpnu 1938 ve Švédsku, tak hráči cestovali vlakem a trajektem a jediný Josef Bican letěl, aby se vyhnul Německu.
8: To jsem právě měl na jazyku, proč na ten šampionát do Francie neletěl.
6: Dalo by se to vyřešit, ale měli asi obavy, že by prostě německá rozvědka se o něco mohla pokusit i ve Francii.

0: ta fotbalová mapa kontinentu tehdy vypadala úplně jinak než dneska. Vzhledem k tomu, že Anglie nebo Skotsko v těchto soutěžích nefigurovaly, tak kvalita evropského fotbalu se soustředila v zemích, které hrály středoevropský a takzvaný mezinárodní reprezentační pohár. A to byly Itálie, Maďarsko, Rakousko a Československo. Rakousko chybělo, takže na ten šampionát jako největší favorité odjížděli Italové a Maďaři. Spolu favority jsme byli určitě i my. A byl to vlastně první šampionát, na kterém prokázala světovou třídu i Brazílie. Vědělo se obecně, že jihoamerický fotbal je výborný, ale do té doby si ho Evropa spojovala hlavně s Uruguayci. Ty byli dvojnásobnými olympijskými šampiony a prvními mistry světa a s Argentinci, protože ty na tom prvním šampionátu hráli finále. Brazílii znal málo kdo, ale vědělo se to, že to je významný jihoamerický tým, takže špatný nebudou.
1: Čaká nás těžká úloha, lebo Brazílčania sa stali senzáciou turnaja už tým, že v prvom polčase nastrieľali Poliakom 3 góly. Majú podľa všetkého veľmi dobrých strelcov a u nás práve v tejto veci to akosi neklape. No, futbalový národ československý, zoskupený pri rádiových aparátoch, bude svorne držať palce za úspechy svojich hráčov. Nemáme tak isté nádeje, aby sme dosiahli úspechu spred 4 rokov. Ale vo športe sa nikdy nevie, čo prinesie zajtrajšok.
2: Kdybychom se nějak přesunuli k osobnostem, nejenom trenéru, ale samozřejmě hráčů a k tomu, co se na tom šampionátu vyskytlo nového z hlediska hráčského umu. Koho byste za sebe chtěl zmínit?
0: Tak z hráčů určitě Leonidase. To byl Brazilec, který se stal potom nejlepším střelcem šampionátu. Střelil 4 branky třeba v Polsku. On ještě vstoupil do historie fotbalu tím, ale to je legenda, že se tvrdilo, že na mistrovství světa hrál bosý. Nebyla to pravda, ale pravda byla, že on bosý hrát chtěl, když hráli s těmi Poláky a ty porazili až prodloužení po neuvěřitelné přestřelce 6-5, tak se to utkání hrálo v Liáku, byl rozmáčený, rozbahněný terén a Leonidas si skutečně sundal kopačky, že mu to v těch kalužích bude běhat líp na boso, ale trenér ho vrátil a nechal ho přezout, protože to pravidla nedovolala. Takže určitě Leonidas. Dalšími velkými fotbalovými osobnostmi tohohle šampionátu byli Maďar doktor Gyergyi Sárosi a italský útočník Silvio Piola, který ho stavěli dokonce nad Bicana.
2: Mistrovství světa ve fotbale v červnu 1938 nakonec vyhrála Itálie, když porazila Maďarsko 4-2. A o Maďarsku tu ještě vůbec nebyla řeč, to bychom měli napravit. Jací tedy byli Maďaři fotbalisté a jak se režim admirála Hortyho o fotbal a vůbec o sport staral?
0: Ta podpora státu ze strany toho Hortyovského režimu nebyla tak masivní, jako v Itálii a byla. A přinášela skvělé výsledky, abych řekl dokonce lepší než v Itálii. Když se podíváte na pořadí národů na předválečných olympijských hrách, tak Maďaři byli 4., 5. Více medailí měli Němci, Američani, Britové, maximálně Finové, to byla taky sportovní velmoc, hlavně atletická. Maďaři prostě neuvěřitelní a ve fotbale to bylo ještě flagrantnější. Oni měli strašně málo registrovaných fotbalistů, asi 20 tisíc. Ve srovnání s náma to byla pětina. Ale tvořili absolutní světovou špičku, ještě před tímhletím šampionátem. A co je taky hodně zajímavé, oni dokázali vyprodukovat 3 velké fotbalové generace v řadě, které emigrovali, ale i když odešli, tak okamžitě nastoupila nová a ta byla stejná, nejlepší.
2: Československo podlehlo v zápase o semifinále Brazílii, a to dokonce ve 2 zápasech. Byla to bitka, ve které šlo málem o život.
0: Nám chyběly 2 věci. Center forward, to byl Bican, a levé křídlo. Takže my jsme tam jeli poměrně s velkými ambicemi, ale že to nebude moc fungovat, tak ukázal hned první zápas. My jsme měli Holandsko, dnešní Nizozemsko. To při vší úctě nebyl soupeř, který se s námi mohl rovnat. My jsme je porazili, 3-0 vypadá hezky, ale my jsme ty 3 góly dali až prodloužení. Potom jsme dostali Brazílii, o které nikdo nic nevěděl. A skutečně se to potom strhlo v neuvěřitelnou strkanici, rvačky, spousta zraněných hráčů. Důvod nebyl politický, já bych řekl, že důvod nebyl ani rasistický, to prostě to. Důvod byl ten temperament těch Jihoameričanů. No a pak se projevila, proč jsme prohráli v tom druhém zápase, tam se projevila základní chyba, kterou udělala naše asociace ještě před šampionátem. Na šampionát mohla každá země poslat 22 hráčů. Ovšem, pořadatelská země platila jenom 17. kdybychom poslali všech 22, jako udělali třeba Brazilci, tak pěti jsme museli cestu, pobyt, diety, jídlo platit my. Asociace chtěla šetřit a poslala jich jenom 18. My jsme měli po tom prvním zápase 7 zraněných. A byli to vážní zraněni. 3 hráči nemohli nastoupit, včetně Františka Pláničky. Brazilský útočník Pedáčio na něj šel sám. Mimochodem zastavu 1-1, kdyby proměnil, tak jsme se poroučili už v prvním zápase. František Plánička, jak bylo jeho zvykem, vyběhl a jak bylo zvykem, skočil mu tu svou známou Robinsonádu pod nohy. Gólu zabránil, ale skončil se zlomenou rukou a zajímavé je, že on ještě těch 20 nebo kolik minut zbývalo, tak on dochytal i s tou zlomenou rukou a nedostal gol. Nicméně do druhého zápasu nastoupit nemohl, musel nastoupit náhradník, což byl židenický brankář Burkert, ale to on dohrál pro změnu zraněný ten druhý zápas, ale ne, že by něco zkazil, ale Plánička to nebyl. Zranění byli další hráči a někteří z nich, protože jsme tam měli málo těch hráčů, tak museli nastoupit. K tomu druhému zápasu Vlasta Kopecký nastoupil se zlomeným nosem. A ten druhý zápas Brazilci na rozdíl od nás postavili 8 nových hráčů.
2: Mimochodem, proč se hrálo na 2 zápasy?
0: Bylo to tím, že tenkrát ten systém toho šampionátu byl trošku jiný. Nehrálo se ve skupinách, hrálo se jenom vyřazovacím způsobem, takže prostor tam byl. A hrálo se to tak, že základní hrací doba, pokud se nerozhodlo, tak prodloužení, stejně jako dneska 2x15 minut. Ale pak, pokud ani prodloužení nerozhodlo, tak nerozhodovali penalty, ani los, jako na některých šampionátech, ale byl tam časový prostor na to sehrát rozhodující utkání. V tom roce 1938 se u nás celá vážně uvažovalo o tom, že budeme kandidovat na mistrovství světa 1942. A my bychom to zvládli. My jsme měli jednu z výhod, že předseda fotbalové asociace Rudolf Pelikán byl vysoce postaveným činovníkem FIFA, dokonce tam byl pokladníkem. Takže on to dokázal i vypočítat. My bychom v roce 42 bychom bez větších problémů šampionát s 16 účastníky uspořádali. Stadiony jsme na to měli. Byla Sparta, Slávě, byl Masarykův státní stadion na Strahově, byl stadion ve Zlíně, stavěl se Andrův stadion v Olomouci, ten vůbec nejmodernější. Na Slovensku začali stavět Tehelné pole v Bratislavě. Takže stadiony bychom měli a ekonomicky to vypočítal Rudolf Pelikán tak, že ten největší náklad pro tu pořadatelskou zemi bylo uhradit cestu a pobytový náklady těm účastníkům. A jemu to vyšlo, že bychom to zvládli i finančně, ale museli bychom postoupit aspoň do semifinále.
2: Nemělo tuhle ambici taky Německo?
0: Mělo. A byl to jeden z důvodů, proč nám ze začátku protektorátu poskytovali určitou sportovní autonomii, protože potřebovali hlasy v Mezinárodní federaci a počítali automaticky s tím, že protektorát tam bude pro jejich kandidaturu hlasovat.
2: Aby se to konalo v Berlíně.
0: Aby se to konalo v Německu. A když teda odbočíme ještě dál, tak v roce 39, bezprostředně po okupaci, se u nás dokonce spekulovalo, že pokud bude šampionát přijít v Německu, tak některé zápasy by se mohly hrát u nás.
2: Představa, jak okupanti pořádají část mistrovství světa ve fotbale za války v Praze, zavání absurditou. Mnohým sportovním fanouškům by to ale možná až tak nevadilo a asi nemá smysl se nad tím pohoršovat. Konec konců na dějiny se můžeme vždycky dívat až zpětně a ne dopředu. A o tom, co se s českým fotbalem dělo za protektorátu, zase příště. V dnešní Historii Plus jsme použili archivy Českého rozhlasu a agentury AP. Autorem námětu je Stanislav Winter. Za spolupráci děkuji fotbalovému historikovi Zdeňku Zikmundovi, dramaturgyni Veronice Kindlové a mistru zvuku Tomáši Kselhoferovi. No a za pozornost vám děkuji a naslyšenou se těší Jan Sedmidubský.
3: Skončila Historie Plus, kterou si můžete znovu poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Co je to měnová politika a na co ji potřebujeme?
3: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
4: Měnová politika je nástroj, který centrální banka používá k tomu, aby zajišťovala nízkou, stabilní a tím i předvídatelnou inflaci. U nás se Česká národní banka snaží udržovat inflaci blízko svého 2% cíle, což se jí někdy daří více a někdy méně. a k tomu používá úrokové sazby. Ty úmyslně zvyšuje, snižuje anebo je drží na stabilní úrovni a tím mění tržní sazby a následně i vývoj ekonomiky a inflace. Proces, kterým centrální banka skrze úrokové sazby výši inflace ovlivňuje, popisuje ekonom Michal Skořepa.
5: Představme si svět, kde je inflace příliš vysoká, centrální banka chce tu inflaci snížit, tak zvýší tu svou základní úrokovou sazbu. Banky zvednou úrokové sazby na úvěrech, naopak zvednou, nebo by měly aspoň zvednout úrokové sazby i na vkladech. A teď přichází ten druhý krok, to znamená, jakmile jsou dražší úvěry, ať už pro firmy nebo pro domácnosti, tak firmy a domácnosti míň si půjčují, to znamená, mají míň peněz na to, aby si něco vůbec kupovali. A naopak, pokud jsou vyšší vkladové sazby, tak zase domácnosti a případně i firmy, pokud mají nějaké peníze, kde váhají, jestli to utratí nebo ne, tak je větší šance, že ty peníze uloží do bank. To znamená, zkrátka v rukou té agregátní české poptávky je míň peněz a tím pádem se míň nakupuje, tím pádem je menší tlak na prodejce, aby zvyšovali, aby zdražovali, naopak oni spíš by raději asi zlevnili, protože vidí, že ta poptávka vysychá. No a to potom vede k tomu, že ta inflace, my jsme na začátku začali předpokladem, že je vysoká, se začne snižovat.
4: A stejně to funguje naopak. Působení měnové politiky je ale, jak vyplývá z logiky věci, poměrně složité a proto nefunguje na trhu rychle. Dopady změn úrokových sazeb se v reálu projeví zhruba za rok a půl. Pokud chce banka reagovat na inflaci rychleji, má k dispozici ještě jeden nástroj, a to měnový kurz.
5: Pokud centrální banka je schopna ovlivnit výši směnného kurzu, tak to je jakýsi přepočítací poměr, přes který se okamžitě mění ceny všeho, co se dováží a vyváží, čili tam ten efekt je relativně rychlý a kratší, řekl bych. Je tam určitý problém u tohohle toho kanálu v tom smyslu, že kurz se samozřejmě týká jenom některých věcí, zejména teda zboží, dováženého, vyváženého. Netýká se už tolik služeb. Málo kdo z nás jezdí k holiči prostě někam do Rakouska. Služby právě jsou relativně dlouho imunní vůči tomu kurzu. Takže na jistou část ekonomiky to má velmi rychlý dopad a na jistou část ekonomiky to má naopak velmi pomalý dopad, takže celkově si myslím, že to zas tak velký rozdíl není.
4: V praxi se centrální banka vybírá, zda bude primárně řídit úrokové sazby a měnový kurz zůstane jen doplňkovou veličinou, tak je tomu u nás a ve většině vyspělých zemí Evropy, nebo jestli bude ovlivňovat především měnový kurz, což obvykle volí centrální banky v rozvojových zemích. Na to, jak moc by centrální banka měla zvyšovat nebo naopak snižovat úrokové sazby, v různých situacích panují mezi ekonomy různé názory. Centrální banka musí v každém konkrétním případě dobře zvážit, zda při zvyšování sazeb na miskách vah převáží ten pozitivní efekt, kterým je zkrocení problematické inflace, nebo už by sazby mohla zvýšit tak vysoko, že by to mohlo vážně ohrozit ekonomické zdraví firem a domácností. A podle toho musí svoji měnovou politiku co nejlépe nastavit.
6: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Katolická církev blahořečila Jana Bulu a Václava Drbolu. Tým knihovny Václava Havla navrhuje stažení výpovědí a nabízí Dagmar Havlové další spolupráci. Ženskou dvouhru na tenisovém Roland Garros ovládla Ruska Andrejevová a slaví svůj premiérový grandslamový titul. Kolony se tvoří na pražském okruhu v zúžení mezi tunely. A počasí zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami anebo bouřkami. Teploty většinou do 26 stupňů. Posloucháte sobotní hlavní zprávy s Vojtěchem Tomáškem.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Česko má ode dneška první blahoslavené mučedníky moderních dějin. Katolická církev odpoledne na slavnostní mši na brněnském výstavišti dokončila blahořečení Jana Buly a Václava Drboly. Dvou kněží, které mučili, neprávem odsoudili a nakonec zavraždili komunisté.
8: Aby ctihodní služebníci boží Václav Drbola a Jan Bula byli od nynějška nazýváni blahoslavenými.
9: Papežský legát Michael Černý při proslovu zmínil, že mučedníci byli vyzkoušeni jako zlato v ohni. Na slavnost přijeli taky Lenka Klicmanová s dcerou Maruškou ze Sušan u Chomutova.
10: Nám se líbila určitě jednota křesťanů. Je to hrozně pěkný vidět tolik lidí, kteří prostě přijeli z jednoho důvodu.
11: A líbilo se mi, jak tam zpívá SBMK.
9: Na brněnské výstaviště přišlo 13 200 věřících. Aneška Hlávková, Radiožurnál.
7: Odcházející tým knihovny Václava Havla nabízí stažení výpovědí a pokračování v práci. Vyplývá to z dopisu, který má Radiožurnál k dispozici. Tým ho odeslal bývalé první dámě a spoluzakladatelce knihovny Dagmar Havlové, potom co ve čtvrtek oznámila, že od projektu odstupuje.
12: Bohužel i já odstupuji od naší dohody. Každý projekt má přinášet především radost, a to i těm, kteří jsou za něj jakkoliv odpovědní.
4: Vysvětlila Havlová svůj odchod z projektu s tím, že nemá sílu ani zdraví v něm pokračovat. Tým bývalé první dámě v dopise navrhuje, že dokončí připravované akce a na podzim zvolí nové vedení. Podmínkou týmu je taky konec působení současného ředitele Tomáše Sedláčka a jediného zbývajícího člena správní rady Davida Duška. I Dušek ale chce přes léto připravit restrukturalizaci knihovny.
13: Podařili se nám uskutečnit v nejbližších dnech ty kroky, které povedou k jakési stabilizaci statutárních orgánů.
4: Kvůli sporům o způsob vedení instituce odešli z projektu v posledních týdnech i klíčoví investoři. Lucie Špetová, Radiožurnál.
7: Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví v pražských Rýgrových sadech 100 let od svého vzniku. Součástí oslav je celodenní hudební program pro děti i dospělé. A na místě je taky naše reportérka Tereza Cedidlová.
14: Na pódiu v dolní části Rýgrových sadů právě vystupuje skupina Clarinet Factory. Trávník před pódiem už od 15 hodin, kdy tady dnešní oslavný program začal, zaplnili stovky lidí. Mnozí si přinesli piknikové deky nebo skládací židličky a mezi návštěvníky je taky hodně rodin s dětmi. Ty si před chvílí zatleskali a zahráli na nejrůznější nástroje při projektu Vlnohraní. Ten odpolední program patřil a ještě patří komornějším kapelám a uskupením, v kterých ale ve všech vystupují členové symfonické orchestru Českého rozhlasu. Samotný orchestr pak zahraje od 20 hodin. Pod čirým nebem zazní skladby Smetany, Dvořáka nebo Beethovena. Z Prahy rady Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
7: Ve věku 88 let zemřel rozhlasový sportovní novinář a publicista Karel Tejkal. Radiožurnálu to potvrdila jeho rodina. V Československém rozhlase působil od 50. let minulého století, nejdřív jako sportovní redaktor. V roce 1968 komentoval politické dění během pražského jara a po okupaci vojsky Varšavské smlouvy musel z rozhlasu odejít. Dlouholetý moderátor Radiožurnálu Jan Pokorný vzpomíná na to, že i přesto Karel Tejkal ve spolupráci s Československým rozhlasem pokračoval.
15: On psal třeba každý týden fejetony pro vysílání Dobrého jitra z Prahy, ale ty nemohl číst. A také načítal herec Josef Dvořák. Byl to rozhlasák každým coulem a měl obrovskou autoritu a právem brzy vstoupil do rozhlasové síně slávy.
7: Po sametové revoluci se Karel Tejkal vrátil, dál se věnoval sportu, šéfoval pořadu Dobré jitro a podílel se na tvorbě rozhlasových seriálů. V roce 2008 získal novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky.
6: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
7: 12 hodin zbývá do začátku parlamentních voleb v Arménii. Hlavním tématem kampaně byla ekonomická situace a další směřování země. Část stran prosazuje větší orientaci na Rusko, jiné zase zbližování se Západem.
16: Podle padesátníka Aveta se v těchto volbách rozhodne o budoucnosti Arménie. Narodil se v Sovětském svazu, zažil vznik nezávislosti i desítky let trvající konflikty s Azerbajdžánem. Budoucnost podle něj není v poklonkování Moskvě, ale v přibližování se k Západu. To má v plánu vládní strana Občanská smlouva současného premiéra Nikoli Pašinjana. Její popularita se dnes pohybuje kolem 47%. Volbám předcházela dezinformační kampaň i výhrůžky ze strany Ruska. Z Jerevanu Jaromír Marek, Radiožurnál.
7: Soukromí dárci věnovali miliony na taneční sál, který chce americký prezident Donald Trump postavit místo východního křídla Bílého domu. Kontrolní organizace ale zjistila, že ty samé firmy pak od státu dostaly zakázky za mnohem vyšší částky. Bílý dům podezření z korupce popírá.
17: Americký prezident odmítá zveřejnit úplný seznam firem, které se na financování jeho tanečního sálu podílejí. Kontrolní organizace Public Citizen zmapovala 27 veřejně známých dárců. 14 z nich dostalo od státu nové zakázky za v přepočtu bilion korun. Největší díl připadl zbrojnímu gigantu Lockheed Martin. Na seznamu jsou také Amazon, Google, Microsoft nebo Caterpillar. Více než polovina z těchto firem zároveň čelí nebo čelila federálním vyšetřováním, která byla za Trumpovy vlády zmírněna nebo úplně zastavena. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
7: Francie si připomněla 82 let od vylodění spojenců v Normandii. Památku padlých vojáků uctil na hřbitově i americký ministr obrany Pete Hegseth. Poblíž pláže Omaha vyzval Evropany ke zbrojení a větší spolupráci se Spojenými státy.
18: Jedny z nejkrvavějších bojů se odehrály na pláži Omaha, 8 kilometrů dlouhá písčitá pláž. Památku padlých vojáků si tady připomínají lidé ve vojenských uniformách.
19: Ici on appelle ça Omaha la sanglante. Říká se jí krvavá Omaha. Zemřeli tady tisícovky lidí. Vylodění v těchto místech bylo špatně připravené.
18: Daniel Priol má na sobě vojenskou uniformu, stará se o muzeum historických vozů. V obojživelném stroji Duck vozí zájemce na pláži Omaha, kam přijeli i jeepy s českou poznávací značkou.
20: V mým jeepu seděl skutečný veterán 102 let, takže jsem si to velice vážil. Říkal, že takový stejný měl a že 3 roky v něm žil.
18: Popsal Českému rozhlasu v uniformě oblečený Petr Daníček. Z pláže Omaha v Normandii Martin Balucha, Radiožurnál.
21: Ruská tenistka Mira Andrejevová získala svůj premiérový Grand Slam v kariéře. 114. hráčku světového žebříčku Maju Chvalinskou z Polska porazila ve finále Roland Garros 6-3 a 6-2. Češky Jana Kovačková a Kateřina Zajíčková pak ovládly v Paříži 4 hru juniorek. Kanoistka Martina Sadková získala stříbro na světovém poháru vodních slalomářek v Praze. V Troji nestačila jen na Australanku Foxovou a v cíli pak medaily oslavila se svou sestrou a bývalou reprezentační kolegyní Gabrielou, která letos ve 24 letech ukončila kariéru. Pokračuje Martina Sadková.
22: Bylo to krásný, protože ona hnedka doběhla do cíle a brečela, takže teďka to zase vidím z té druhé strany, když jsem jí třeba pozbuzovala já a nebyla jsem v tom finále, anebo tady vyhrála mistrovství Evropy. Bylo to strašně hezký a vlastně za mnou přišlo tolik lidí, že jsem to ani nečekala, to je prostě strašně krásný a to, že tady rodina ségra, jsem ráda, že mě podporuje, i když už není na té vodě.
21: Mezi muži triumfoval v Troji Francouz Žestán. Nejlepším Čechem byl 6. Václav Chaloupka.
23: Překážka na D1 u Rousínova, nehoda na pražském okruhu u Lohkova. Na D1 z Brna na Vyškov za sjezdem na Slavkov na kilometru 215,5 je zabraný stoupací pruh, stojí tam porouchané auto označené světelnou šipkou. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 přímo u sjezdu na Lochov na 15. kilometru je po kolizi 2 kamionů blokovaný pravý pruh, v levém vzniká kratší fronta, pak dál na Radotínském mostě už se v omezení kolona rozjela. Na okruhu opačně z D1 na letiště se ještě na mostě kratší fronta na 5 minut tvoří, je tam zúžení kvůli údržbě v tunelech. A na silnici 27 z Klatov na Železnou Rudu pozor na nehodu v zatáčkách za Javornou, brzdí se tam v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
24: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: V noci se ochladí na 14 až 9 stupňů, obloha bude polojasná až oblačná, přechodně i zatažená, místy s přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Kránu se pak můžou vytvořit mlhy. Zítra bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy, jinde jen ojediněle s přeháňkami a bouřkami. Později odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 17. To byly hlavní zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
25: Úřad vlády uzavřel převod některých agent na ministerstva, kvůli tomuto kroku se v týdnu stávkovalo. Soud uložil vládnímu hnutí SPD peněžitý trest 3 miliony korun za kontroverzní předvolební plakáty. Dagmar Havlová opouští knihovnu Václava Havla, kterou před více než 20 lety spolu založila. Římskokatolická církev blahořečila 2 kněží, Jana Bulu a Václava Drbolu, první české mučedníky novodobých dějin. To jsou události, které přinesl právě končící týden. V následující půlhodině se jim budeme věnovat víc. Od mikrofonu ze studia na Pražských Vinohradech zdraví Veronika Malá.
6: Týden plus.
25: Převod některých agent z úřadu vlády na dílčí

0: kabinetu pomoc lidem v nouzi oslabí. Nejprve tedy politické hledisko. Slovo má redaktor David Šalek.
1: Žádná z těch agend není ohrožená. Určitě už k tomu rozhodnutí se vracet nebudeme. Je to definitivní. My určitě můžeme o tom diskutovat, tomu se nebráníme.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO potvrdil, že rozhodnutí je definitivní. Vláda ho odůvodňuje snahou o větší efektivitu. S tím souhlasí i poslankyně hnutí ANO Zuzana Ožanová.
3: Domnívám se, že ta změna přinese to, že ti lidé, kteří vykonávali dosud to činnost, budou blíže i těm dalším lidem, kteří se touto činností zabývají. Dojde k tomu, že více budou propojené jednotlivé agendy a to si myslím, že je velmi výborné.
2: Kabinet záměr schválil předminulé pondělí na návrh Babiše a vedoucí úřadu vlády Tinde Bárty. Experti na lidská práva nebo závislosti to ale kritizují. Poukazují na to, že se témata týkají více rezortů a je potřeba nadrezortní řízení. Mluví proto dokonce o možném oslabení a rozbití agend. Na to upozorňuje i poslankyně Vendula Svobodová z Pirátů.
4: Pokud přesuneme například tu politiku závislostí jenom na ministerstvo zdravotnictví, tak nám z toho vypadává celá sociální oblast, školská oblast i oblast práva. Takže se opravdu nedá mluvit jenom o barácích, ale musíme právě myslet na ty kompetence, které to ministerstvo může poskytnout pro tu danou problematiku.
2: Poslanec zvolený za SPD Libor Vondráček je ale přesvědčený, že přesun agent umožní ministrům mít za jejich chod přímou odpovědnost. To se teď prý neděje. Podle Vondráčka jsou navíc některé současné rady zbytečné. Jako příklad zmínil vládní radu pro rovnost žen a mužů.
5: Nejsem úplně v tuto chvíli seznámen s tím, na čem by ty rady pracovaly, jestli bychom přišli úplně o něco zásadního, kdyby se jejich počet zmenšil, ale myslím si, že tohle je také otázka, kterou bychom si měli klást, protože my slyšíme, jaký to bude Armagedon, ale vlastně jsem neslyšel, co konkrétně hrozí, že by se třeba mohlo nerealizovat.
2: Bývalá ministryně spravedlnosti a současná poslankyně ODS Eva de Croix poukazuje na to, že o samotném přesunu agent a rad žádná diskuze nebyla. Rady vlády podle ní obecně mají smysl.
6: Nezapomeňme, že diskuze těchto členů rady vlády, různých rad, je především o tom, že připomínkují různé zákony. To je ten konkrétní dopad. A ten konkrétní dopad bude v tom, že v některých zákonech se mohou objevit díry, které nemyslí na různé sociální skupiny.
0: Teď argumenty těch, jejichž práce se změny dotknou. Na začátku týdne stávkovali odboráři Agentury pro sociální začleňování. Přidala se k nim i 40 organizací, které pomáhají lidem se závislostmi. Pokračuje redaktorka Tereza Hipšerová.
7: Kvůli přesunu protidrogové politiky pod ministerstvo zdravotnictví protestovali například v pražském centru neziskové organizace Sananim, která pomáhá lidem se závislostí na drogách. V poledne vyšli pracovníci před budovu s transparenty. Měli tam třeba slogany o nás bez nás nebo komu tím prospějete. Podle vedoucího centra Josefa Šedivého je alarmující už to, že tak zásadní změně nepředcházela odborná diskuze.
8: Když takováhle obrovská zásadní změna, která se dotkne všech služeb, proběhne tak, že bez jakékoliv diskuze, bez jakékoliv přípravy přijde materiál na vládu a během chvilinky se strašně rychle schválí. Nevíme, proč to takhle udělali.
7: Podle pracovníků i odborných organizací je klíčová nadrezortnost, jinak může být ohrožená dostupnost i kvalita péče. Sananim jako zdravotnické zařízení nepřerušilo provoz, ale zaměstnanci klientům vysvětlovali důvody protestu i možná rizika změn. Odborné diskuze chybí i odborům Agentury pro sociální začleňování, která spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj. Ta byla podle nich v dosavadní podobě de facto zrušená. Na jaře byla sloučená s odborem bydlení, bylo odvoláno její vedení a to vedlo k oslabení odborných kapacit. Vše bez předchozí debaty a tak taky stávkovali, pokračuje předseda odborů Václav Nikl.
9: Státní služba musí být chráněna před zásahy politiků, kteří ji chtějí zneužít a kteří chtějí bez udání důvodu odstraňovat nepohodlné úředníky, kteří kladou kritické otázky nebo upozorňují na veřejný zájem či rizika spojená s realizací jednotlivých politik. To je v právním státě, v demokratické zemi, nepřijatelné.
7: Podporu jim vyjádřili odborové organizace z úřadu vlády, ministerstva životního prostředí, Národního muzea nebo veřejnoprávních médií a společně zakládají platformu odborů ve veřejném sektoru.
0: V pátek potom stávkovalo asi 60 zaměstnanců úřadu vlády. Té se účastnil i Ondřej Medel, mluvčí stávky a zaměstnanec na odboru rovnosti žen a mužů, který se má přesunout pod ministerstvo spravedlnosti. Podle Medela nemají zaměstnanci žádnou záruku, že jejich agenda bude pod ministerstvem kompletní.
10: Řešíme pestrou škálu témat.

0: Kdežto ministerstvo spravedlnosti řeší pouze ty gesční věci, které spadají vlastně do gesce ministerstva spravedlnosti. Tím přesunem by vlastně zanikla témata, jako je třeba školství a rovnost žen a mužů v této oblasti. Například chlapci ve velkých číslech nedokončují tu povinnou školní docházku. Je tam tedy silná genderová dimenze, která prostě se z ministerstva spravedlnosti bude dělat velmi těžko.
1: Praktický dopad nového uspořádání chce sledovat i bývalá ministryně spravedlnosti a někdejší zmocněnkyně vlády pro lidská práva Helena Válková za ANO.
2: Jsem opatrná, protože opravdu nevím, jaká bude situace na podzim a jestli se podaří splnit to, co paní ředitelka úřadu, paní Tinden Bárta, slibuje, že se to vlastně zrychlí, že se zefektivní fungování a že naopak to bude mít pozitivní dopad. Mně tam na tom vadilo od začátku, že se nehovořilo s odborníky. Já když jsem byla zmocněnkyně, tak jsem se vlastně bavila nejvíce s nimi a samozřejmě jsem byla odkázaná na úředníky, ale úředníkům jsem dávala pokyny jako zmocněnkyně. A s odborníky jsem se bavila o tom, jak bychom měli třeba v oblasti ochrany práv starších lidí postupovat, co je třeba konkrétně udělat. A to jsem prosazovala na vládě a ona to není zrovna populární funkce. Vy jste immer wäre, česky řečeno, v nějakém malém konfliktu s ministry, protože ne každý ministr vám chce víc říct. A teď jsem právě zvědavá, jak to bude fungovat, když bude mít ty úředníky na těch jednotlivých ministerstvech. Je to taková spletěté předivo vztahů, kdy na jedné straně musíte politicky prosazovat například, že se zřídí funkce dětského ombudsmana, že po něm volají napsat návrh toho zákona, na druhé straně musíte mít někoho, toho úředníka, který to udělá, kterému také dáte pokyn. A není úplně pravda, že by jenom ředitelka úřadu dávala pokyny úředníkům. Já jsem je dávala také. A nedovedu si představit, že když jsem se pro něco rozhodla, že by mi nějaký úředník řekl, já to neudělám. No mohl by to říct, ale šel by si potom stěžovat a přece jenom ta zmocněnkyně vlády má vyšší politickou funkci, aspoň v době, kdy já jsem to byla, politický dopad nebo vyšší politický význam než ten úředník.
1: Tolik k přesunům agent z úřadu vlády na ministerstva. Další vývoj budeme samozřejmě dál sledovat. Předvolebními plakáty vládní SPD v roce 2024 podněcovalo k nenávisti. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 1 s tím, že hnutí má zaplatit 3 miliony korun. Rozsudek není pravomocný. Hnutí SPD vinu odmítá a tvrdí, že pouze sdělovalo své názory na migrační pakt nebo zneužívání sociálních dávek. Téma pro Jana Duchoslava.
3: Šéf SPD a předseda sněmovny Tomio Okamura s peněžitým trestem nesouhlasí. Podle něj na plakátech nešlo o rasismus, ale o svobodné vyjádření názoru.
4: Nesouhlasíme s rozsudkem, jelikož cílem našich plakátů nebylo vyvolat nenávist, ale pojmenovat problémy, které reálně jsou. SPD se proti rozsudku odvolá k městskému soudu a jsme připraveni pokračovat až k ústavnímu soudu.
3: Předvolební plakáty SPD umístilo na billboardy na Václavském náměstí v Praze v roce 2024 v kampani před krajskými a senátními volbami. První z plakátů zobrazoval muže tmavé pleti se zakrveným nožem a košilí, kterého doprovázel text o chirurzích z dovozu. Na druhém billboardu SPD zobrazila dva romské chlapce, jak kouří cigarety s textem, který odkazuje na to, že nechodí do školy. Další obžalobě kvůli tomu čelí i samotný Tomio Okamura. Jeho stíhání je v tuhle chvíli ale pozastavené, protože ho poslanecká sněmovna odmítla vydat. Právní zástupce hnutí SPD Adam Batuna řekl, že ani SPD, ani její předseda Tomio Okamura nikdy neútočili rasově ani xenofobně.
5: Pouze poukazují na problémy, které jsou spojené s nedostatečnou integrací migrantů a problémy, které jsou spojeny s nelegální migrací a rovněž, když se vrátíme k tomu plakátu s cikánskými dětmi, tak problémů, které jsou spojeny s vyplácením dávek osobám, které nechci své děti neposílají do školy.
3: Podle ministra pro sport a předsedy poslanců motoristů Borise Šťastného vztahy ve vládní koalici kvůli rozsudku ohrožené nejsou. Místopředsedkyně opozičních Pirátů Olga Richterová řekla, že je potřeba rozhodnutí soudu respektovat.
6: SPD často rozehrává politiku nenávisti namísto řešení, namísto toho, co by skutečně prospělo mladým rodinám. Jim jde o politické body. Politika nenávisti nemá mít v naší společnosti místo.
3: Uložený trest 3 miliony korun označila soudkyně Ivana Tichá za výchovný. Vyšla z příjmů SPD, které od státu dostává 40 milionů korun ročně.
7: Posloucháte Týden Plus, Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Souhrn událostí najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Knihovna Václava Havla čelí nejisté budoucnosti. Od dohody o spolupráci s ní odstoupila bývalá první dáma Dagmar Havlová. Z knihovny v posledních týdnech odešli taky její zaměstnanci, klíčoví sponzoři Zdeněk Bakala a Karel Komárek i většina členů správní rady. Nesouhlasí s tím, jak instituci vede současný ředitel, filozof a ekonom Tomáš Sedláček. Pokračuje redaktorka Lucie Machartová.
8: Dagmar Havlová založila knihovnu spolu s Karlem Schwarzenbergem a Miloslavem Petruskem v roce 2004 po Havlově odchodu z prezidentského úřadu. Pro knihovnu ale nepracovala ani se nepodílela na jejím řízení. Řekla, že už nemá sílu ani zdraví v projektu pokračovat.
9: Každý projekt má přinášet především radost, a to i těm, kteří jsou za něj jakkoliv odpovědní. Knihovně jsem se věnovala dle svých kompetencí i dle svého nejlepšího svědomí a vědomí 22 let. Konala jsem tak na přání svého muže, a to i v době, kdy ještě žil. V její původní myšlenku jsem do poslední chvíle věřila.
8: Havlová se dál bude věnovat své nadaci Vize 97. Co její odchod pro knihovnu znamená, vysvětluje zbylý člen správní rady a místostarosta Prahy 5 David Dušek z Hnutí STAN.
10: V momentě, kdy knihovnu opustí paní Havlová a neposkytne knihovně žádná práva, to znamená ani právo osobnostní, tedy k názvu knihovna Václava Havla, a ani práva k edukativním programům, pak opravdu tato instituce pozbývá svůj zásadní smysl.
8: Dušek taky řekl, že situaci aktuálně řeší krizový tým knihovny v čele s krizovým manažerem Markem Měrkou a zopakoval, že knihovnu zavřít nechce. Výpověď v dubnu a v květnu podalo asi 17 členů dosavadního týmu knihovny, včetně dramaturga a spisovatele Jáchyma Topola. Nedávno v rozhovoru pro server i rozhlas uvedl, že se Sedláček ve funkci ředitele neosvědčil. S Václavem Havlem prý zachází jako se speněžitelným artiklem, což považuje za nepřijatelné. Rozhodnutí Havlové Topola sice překvapilo, ale má pro něj pochopení.
11: Kvůli tomu, jak věci kolem knihovny dostaly rychlý a neblahý spád, paní Dagmar jsem znal ještě předtím, než jsem v knihovně začal pracovat. A během té doby, kdy v knihovně jsem, což je asi 15 let, jsem ji tam také několikrát potkal, krátce jsme spolu mluvili a myslím si, že jí stejně jako mě bude velice ta knihovna, jak jsme ji znali, chybět.
8: Ředitele knihovny Tomáše Sedláčka postavila správní rada na takzvané překážky v práci, čímž mu znemožnila činnost. K aktuální situaci se zatím nevyjádřil.
1: Co to pro knihovnu Václava Havla znamená? O tom mluvil moderátor Vladimír Kroc s posledním členem správní rady knihovny Davidem Duškem, místostarostou Prahy 5 z Hnutí STAN.
10: My si v tuhle chvíli děláme analýzu situace. Já sedím v knihovně se svým týmem, který se mi podařilo za poslední dny sestavit, a řešíme, jak dál pokračovat. Takže já neříkám, že tímto knihovna končí. Zcela určitě končí v té formě, tak jak byla známa. Ale jestli jsme schopni nějakým způsobem tuto instituci resuscitovat a dát jí smysl, který by odpovídal představě pana Havla a potažmo i paní Havlové, protože ona bude mít svou představu o tom, co by se mělo nebo nemělo dělat s odkazem jeho muže, potom jsme asi schopni něco s tím udělat.
12: Dagmar Havlová zmínila dohodu. Podle ní, jak už se vyjádřila dřív, se výbor zakladatele, což je ona, zavázal na 15 let uvolnit jméno Václava Havla a miliardář Zdeněk Bakala v ní zase slíbil na 15 let knihovnu finančně podporovat. Sama taky už před časem uvedla, že odchod do Bakalovy nadace může mít fatální následky. Jaké má tedy v současnosti knihovna Václava Havla zdroje příjmu?
10: Tak my máme v tuhle chvíli samozřejmě příjmy od jiných dárců, protože popravdě řečeno příjem od pana Bakaly byl ve výši cirka 40% rozpočtu knihovny a samozřejmě je to citelná ztráta. Nicméně, jak jsem říkal už několikrát, my hledáme formu a k té formě potom budeme hledat finanční prostředky. Já si myslím, že to je o tom, že musíme vlastně tu knihovnu resuscitovat, nastartovat znovu a začít od podlahy. Já si myslím, že to je něco, co bychom se mohli jaksi inspirovat i z jiných situací a pokusit se opravdu udělat restrukturalizaci tak, jak jsem si představoval.
12: To znamená, že vy zůstáváte ve správní radě knihovny Václava Havla zatím?
10: V tuto chvíli zcela určitě zůstávám, já si musím udělat analýzu. Já teda osobně si myslím, že kdybych ještě v tuto chvíli rezignoval já, tak už vůbec nevím, co by se s touto institucí stalo. Přece jenom jsou tady ještě nějaká práva vázána na knihovnu, je tady nějaký majetek, jsou tady smlouvy. My máme krizového manažera, který knihovnu tuto chvíli vede, ale bez statutára minimálně pověřeného, tak jak to pověřila správní rada na posledním zasedání toho 28. dubna, by knihovna prostě fungovat nemohla.
1: O dalším dění kolem knihovny Václava Havla vás budou naši reportéři informovat. Začala demolice velké části areálu Ostravské Nové huti. Zhruba 250 hektarů rozsáhlého území už nemá využití a mohlo by sloužit v budoucnu jako průmyslová zóna. Postupně zmizí prázdné budovy, bývalá koksovna i jedna z dominant Ostravy, obří plynojem. Na místě natáčel redaktor Martin Knitl.
13: Malý výtah, kterým jedeme do výšky přes 80 metrů na bývalý plynojem Ostravské huti.
14: Objem je 100% kubíků plynu.
13: A výška?
14: A výška 80 metrů.
13: Potvrzuje jeden ze zaměstnanců, že výhled odtud je výjimečný, ale už v létě bude minulostí.
15: Tady ta budova nemá žádné využití a budeme ji muset zemlovat.
13: Dodává generální ředitel Nové huti Radek Strouhal. Bourají se už menší stavby v okolí a cílem je tady nový průmysl.
15: Je to území, které je určené vlastně pro budoucí rozvoj, to znamená, nabízíme ho nějakým partnerům, kteří by tady chtěli investovat a chtěli by se vlastně rozvíjet v těžkém průmyslu. Bavíme se o nějakých 250 hektarech, které se tady uvolní vlastně pro nějaký další rozvoj.
13: Současně se taky chystá stavba elektrické obloukové pece za odhadovaných 17 miliard korun, aby se v Ostravě po zastavení vysokých pecí zase vyráběla ocel. Podklady pro výběrové řízení jsou hotové, potvrdil výrobně technický ředitel huti Ivo Chmelík.
16: Předpokládáme, že do září bychom mohli mít snad vybraného dodavatele té hlavní technologie. No a potom na to máme 3 roky, aby jsme to postavili.
13: Nová huť řeší i zajištění dodávek elektřiny pro novou pec, jedná z majiteli pozemků, co se podle Radka Strouhala vyřešit už podařilo, jsou zaměstnanci po vlnách výpovědí a odchodů v minulosti.
15: Postupně vlastně budou odcházet už ti, kteří měli předané výpovědi vlastně v těch předchozích propouštěních a jsou takzvaně schovaní na neschopenkách, takže skončíme někde pod 19.
13: V Nové huti, která se vrátila ke svému původnímu názvu, fungují v současné době 3 závody. Vstupní polotovary se musí ale dovážet.
1: Tisíce lidí z celého Česka se sjeli do Brna na slavnost blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboli. Jejich prohlášením za blahoslavené tak skončil více než 20-letý proces blahořečení, které je předstupněm k uznání člověka za svatého. K blahoslaveným se mohou věřící modlit a prosit u nich o přímluvu. Drbola a Bula patří k obětem spolitizované komunistické justice po takzvaných babických událostech v 50. letech minulého století. Jak dodává redaktorka Naděžda Hávová, záměr blahořečení potvrdil v říjnu loňského roku papež Lev XIV.
17: Oba kněží byli popraveni na začátku 50. let ve vykonstruovaném procesu spojeném s takzvaným babickým případem.
18: Z pohledu komunistického režimu se jednalo o kněze, kteří hráli roli určité morální páteře a opory pro ty místní sedláky, kteří vzdorovali té nastupující kolektivizaci venkova.
17: Podle historika a teologa Tomáše Petráčka byl beatifikační proces Jana Buly zahájený v roce 2004. Václav Drbola byl připojen roku 2011. Podle dramaturga náboženských pořadů Českého rozhlasu Adama Šindeláře je beatifikace zdlouhavý a přísně formalizovaný proces. Zahrnuje historické vyšetřování, výpovědi svědků i posouzení nezávislými odborníky ve Vatikánu.
19: Standardně se pro blahořečení vyžaduje potvrzený zázrak na přímluvu těch kandidátů. Nějaké náhlé z lékařského hlediska nevysvětlitelné uzdravení prošetřené lékařskou i teologickou komisí, ale u mučedníků platí výjimka. Pokud církev prokáže, že člověk zemřel z toho, čemu říká odium fidei, tedy z nenávisti k víře, tedy proto, že byl křesťanem a odmítl zapřít Krista, považuje se ta samotná mučednická smrt za dostatečný doklad a zázrak se nevyžaduje. Přesně tohle je případ Jana Buly a Václava Drboly.
17: Součástí procesu bylo i pečlivé studium všeho, co oba kněží napsali. Zvláštní pozornost přitáhly dopisy Jana Buly z vězení.
19: V rámci té diecézní fáze se zřizuje církevní tribunál, který vyslýchá svědky a shromažďuje veškeré písemnosti a teologové dokumenty posuzují, zda neodporují víře nebo zda jsou autentické a všechno se pak zapečetí a odešle do Vatikánu, kde to posuzují další nezávislí historici, teologové, nakonec také kardinálové a celý ten proces může trvat desetiletí.
17: Doplňuje Adam Šindelář. A právě kombinace historických dokumentů prokazuje, že komunistům nešlo o domnělou kriminální nebo nějakou protistátní činnost, ale opravdu o likvidaci víry v člověku.
1: Co blahořečení pro katolickou církev znamená, řekl moderátorovi Vladimíru Krocovi farář římskokatolické farnosti v Jaroměřicích nad Rokytnou na Vysočině Tomáš Holcner.
20: Znamená to pro katolickou církev určitou jako radost toho, že na tyto lidi nezapomínáme, že tito lidi dokázali, a bylo jich samozřejmě nejenom tito dva, bylo mnoho dalších popravených, mnoho dalších neprávem souzených, obviněných, uranové doly a tak dál. Byl to opravdu jako teror, který zažívali, a dnes se tady scházíme jako lidé, kteří ví, že se takové těžké chvíle našeho národa odehrály, a vidím v těch tvářích těch lidí, že nechceme na to zapomenout, že se takové věci staly i v úctě k těm obětem, a chceme si připomenout, že samozřejmě jdeme dál, ale musíme si jako národ, jako Češi pamatovat, že se lehce může stát, že může někdo ten náš národ nějakým způsobem přivést do situací, které jsou pak velice bolestné.
12: Relikviář Jana Buly a Václava Drboli bude uložen ve vaší farnosti v Jaroměřicích nad Rokytnou na Třebíčku. Proč právě tam?
20: Souvisí to s tím, že Babice jsou nedaleko. Náš kostel prošel obrovskou rekonstrukcí, má průvodcovskou službu, je v podstatě v turistické sezóně denně otevřen. Poutníci, návštěvníci tam můžou zavítat během roku a prohlédnout si relikviář, uctít jejich památku, a to místo samo o sobě samozřejmě tím krajem je propojeno, a i když tam, nebo si tady připomínáme tyto dva muže, tak těch, kteří byli tvrdě jako prezekon, včetně připraveni o majetky, o život, mnohé rodiny úplně zničené, tak se to opravdu týká toho kraje kolem Jaroměřic.
1: No a tím už končí i dnešní souhrn těch nejdůležitějších událostí, které přinesl tento týden. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Malá.
21: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
22: Proměna Ukrajiny z žáka na učitele evropské obrany, Brusel a střet zájmů premiéra Babiše, či letošní index svobody tisku a Česko. Nejenom tato témata rozebrou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
21: Názory a argumenty.
22: Vývoj v posledních měsících ukazuje zásadní obrat v tom, jak Evropa přemýšlí o obraně kontinentu. Doba, kdy byla Ukrajina brána jen jako pasivní příjemce západní solidarity a vojenské pomoci, skončila. Dnes je Ukrajina vnímána jako poskytovatel evropské bezpečnosti a technologická laboratoř pro modernizaci evropských armád, všímá si analytik think tanku Globsec Filip Nerad.
23: Tento posun je nejvíce patrný v oblasti protidronové ochrany a elektronického boje. Zatímco evropské armády stále operují s těžkopádnými akvizičními procesy, kde schválení nové technologie trvá roky, ukrajinský inovační cyklus se zkrátil na dny, maximálně týdny. Dron se na frontě otestuje, softwarově upraví proti ruskému rušení a rychle jde do masové výroby v nové verzi. Ukrajina je dnes v integraci umělé inteligence do bezpilotních systémů a v budování protidronové ochrany o světelné roky napřed před evropskými státy. Pokud chce Evropa pomýšlet na efektivní obranu vlastního nebe, musí zahodit skripta z minulého století a adaptovat ukrajinskou flexibilitu. Nedávný incident s ruským dronem v Rumunsku to ukázal v plné nahotě. Ukrajinský obranný průmysl raketově vyrostl z 1 miliardy dolarů na začátku ruské invaze a dnes produkuje neuvěřitelných 10 milionů dronů ročně. Z napadené bránící se země se za tu dobu stal technologický lídr hodný následování. Současně se ukazuje, že klíčovou otázkou evropské obrany se stávají ekonomické a průmyslové kapacity. Evropské obranné výdaje sice loni dosáhly rekordních 370 miliard eur, což je meziroční nárůst o pětinu, ale výrobní linky a roztříštěné nákupy nestíhají. Průměrná dodací lhůta zbraní stoupla na více než 5 let a u protitankových systémů dokonce na 7 let. Aby Evropa dokázala konkurovat masivní válečné mašinérii Ruska nebo technologické dominanci Číny, potřebuje do obrany ve velkém zapojit soukromý kapitál. Státní pokladny západních vlád jsou vyčerpané a samotné navyšování rozpočtů na 2, 3 a více procent HDP stačit nejspíš nebude. Bez privátního kapitálu a zapojení komerčních technologických gigantů do obranného ekosystému Evropa ztratí krok. Pokud nedokáže vytvořit podmínky pro to, aby banky a investiční fondy mohly financovat obranné technologie, zůstane skanzenem, který sice umí skvěle regulovat, ale nedokáže se bránit. Že nová evropská bezpečnostní architektura už nemůže stát na starých základech, potvrdili i debaty na nedávném pražském Globsec fóru. A jasně demonstrovali, že Ukrajina v ní už nefiguruje jako prosebník o pomoc stojící někde u dveří, ale jako jeden z důležitých pilířů. Evropa začíná chápat, že podpora ukrajinského obranného sektoru a rychlé osvojení si ukrajinského technologického know-how není charita, ale pragmatické řešení, které jí do budoucna pomůže zachránit si vlastní kůži. Na kontinentu jsou totiž jen dva státy schopné produkovat 10 milionů dronů ročně. Jeden představuje pro Evropu bezpečnostní hrozbu a ten druhý je teď brání.
22: Uzavřel Filip Nerad. Tento týden také nastal obrat v dlouhodobě napjatých vztazích Ukrajiny s Maďarskem. Obě země se dohodly na rozšíření práv maďarské menšiny na Ukrajině a v brzké době by se i mohl setkat nový maďarský premiér Péter Maďar s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Maďar dosáhl v Zakarpatsku svého a přestal blokovat Ukrajinu v Evropské unii, shrnuje evropský editor deníku Luboš Palata.
0: 10 let trvající spor mezi Maďarskem a Ukrajinou o menšinová práva 100-tisícové maďarské menšiny v ukrajinském Zakarpatsku skončil. Novému maďarskému premiérovi Péteru Maďarovi k tomu stačily 3 týdny vyjednávání, aby se mohl pochlubit tím, že dosáhl splnění maďarských požadavků. Tedy něčeho, co se jeho předchůdci Viktoru Orbánovi nepovedlo předchozích 10 let. K dohodě jsou ale potřeba vždy 2. Administrativa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského si uvědomila, že pro dohodu s Maďarskem se otevřelo to známé okno příležitostí a že lepšího partnera v Budapešti, než je Péter Maďar, mít Kyjev prostě nebude. Na misce vah vůči plným menšinovým právům pro 100 000 Maďarů, kde si také československém Zakarpatsku, bylo na ukrajinské straně příliš mnoho. Jak výrazné zkomplikování financování vojenské pomoci Ukrajině z prostředků Evropské unie, tak především maďarské veto na zahájení vstupních rozhovorů EU s Ukrajinou a dokonce i půjčka 90 miliard euro Ukrajině od Evropské unie. Všechny tyto věci v posledních měsících zablokoval Viktor Orbán pod různými záminkami. Ale hlavním oficiálním důvodem bylo údajné porušování menšinových práv ukrajinských Maďarů v Zakarpatí. Nebyl to žádný naschvál vůči Maďarům, ale vedlejší krok ukrajinizace Ukrajiny jako státu, jež byla reakcí na ruskou okupaci Krymu a separatismus na Donbase, po níž navíc přišla neomezená vojenská agrese Ruska. Opatření nebyla rozhodně namířena vůči zakarpatským Maďarům, ale ti se s tím, tak říkajíc, nedobrovolně svezli. Vůči Ukrajině nezrovna přátelská politika předchozího maďarského premiéra Viktora Orbána, který se mnohem častěji potkával s ruským vůdcem Vladimírem Putinem než ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, byla dalším důvodem, proč dohoda nebyla dlouhé roky možná. Zatímco na úrovni Evropské unie se po odblokování maďarských vetovacích kroků vše bleskově rozběhlo, na dvoustranné úrovni bude třeba ještě hodně práce, hodně snahy a také hodně času. Já sám jsem byl při svém nedávném pobytu v Maďarsku překvapen, jak negativní postoj k Ukrajině Maďaři mají. A také tím, že se nejednalo zdaleka jen o voliče bývalého premiéra Viktora Orbána. Orbán se právě důrazem na ukrajinské nebezpečí snažil zvrátit výsledek nedávných voleb na svou stranu. To se mu nepovedlo i díky tomu, že ani Péter Maďar se o Ukrajině a Ukrajincích nevyjadřoval nijak vstřícně. Jak je ale vidět v rovině pragmatického kompromisu, dosáhl z hlediska Maďarů téměř bleskově zásadního úspěchu. kompromisu, který je dobrý pro Maďarsko a Ukrajina s ním, tak říkajíc, dokáže žít. Což je pro Budapešť, Kyjev i pro Evropu nakonec dobrá zpráva.
22: Slyšeli jste komentář evropského editora deníku Luboše Palaty. Pojďme na domácí scénu. Premiér Andrej Babiš v novém boji s Bruselem o Agrofertí dotace může ztratit poslední zábrany, varuje publicista Jiří Leština.
2: Vítejte v roce 2018. Stejně jako tehdy se nyní Evropská komise pouští do zkoumání střetu zájmu Andreje Babiše. A zřejmě po předchozích zkušenostech už rovnou uvalila předběžné dotační embargo na Agrofert. Stojí za to připomenout, že první Babišův pokus skrýt obrovitý střet zájmů vložením Agrofertu do dvou svěřenských fondů skončil pro něj debaklem. Analytikům Evropské komise nedalo příliš námahy odhalit, že premiér měl fondy dál plně pod kontrolou, když mohl jmenovat i odvolávat jejich správce, ale také inkasovat veškeré zisky a dividendy. Z této blamáže se poučili právníci, kteří teď pro Andreje Babiše připravovali odstavení Agrofertu do nového svěřenského fondu. Jeho struktura a vazby skutečně vykazují požadovanou míru nezávislosti zakladatele, správce i protektora fondu, včetně odříznutí premiéra od zisku a benefitů, což v zásadě vyhovuje požadavkům českého zákona o střetu zájmů. Zároveň ale vyšlo najevo, že režim nezávislé správy najatých profesionálů má skončit poté, co Babiš opustí vládu. Fond pak přechází pod správu trojice Babišových dětí, které mohou otce vrátit do hry třeba tím, že z něj udělají správce fondu a tím i Agrofertu. Premiér tak zůstává bytostně zainteresován na přísunu stovek milionů dotací z Bruselu, jež mohou přispívat ke znásobení bohatství Agrofertu, z něhož bude profitovat jeho nejbližší rodina. Což je ale ve zřejmém rozporu s článkem 61 finančního nařízení Evropské unie, podle něhož ke střetu zájmů dochází mimo jiné z rodinných důvodů a z důvodů citových vazeb. Zcela reálně tak hrozí, že Evropská komise potvrdí předběžné moratorium na dotace firmám spjatým s Andrejem Babišem. Nic jiného jí ani nezbývá, pokud se chce vyhnout obvinění, že posílá peníze evropských daňových poplatníků na zvlášť pochybné účely. Už ale když před lety Evropská komise prověřovala Babišův střet zájmů, ztratil Babiš sebekontrolu. Představitelům opozice nebo nevládních organizací, kteří nasvěcovali jeho střet zájmů, spílal do udavačů a vlastizrádců, mluvil o diktatuře Bruselu. Tehdy ovšem premiér vládl se sociálními demokraty, kteří sice mlčeli k jeho střetu zájmů, ale zejména europoslanci za ČSSD kritizovali jeho pokleslou taktiku vydávat osobní problém s Evropskou komisí za bruselský útok na český stát. Nyní Babiš vládne se SPD, jež má v programu vystoupení z EU a s motoristy spatřujícími v unijních orgánech zhoubné ohrožení národní suverenity. Takoví spojenci určitě nebudou premiéra mírnit, ale spíš roztleskávat, aby ve střetu s Bruselem odhodil poslední zábrany. Další střet Andreje Babiše s Bruselem tak může mít mnohem dramatičtější dopady na postavení Česka v EU i politickou situaci v zemi než ten před 8 lety. Nelze ani vyloučit, že by se Andrej Babiš mohl v boji o svůj miliardový dotační biznis uchýlit po vzoru Viktora Orbána až k vydírání Evropské unie tam, kde je nutný jednotný souhlas členských států. Na domácím poli pak premiér ještě přitvrdí v utahování šroubů nad demokratickými a občanskými institucemi, které dál sledují a podrobně rozebírají jeho konflikt zájmů. A to všechno bez ohledu na to, kam to nakonec dopracoval Babišem dodnes velebený budapešťský autokrat.
22: Říká publicista Jiří Leština. Organizace Reportéři bez hranic zveřejnila svůj letošní index svobody tisku. Česká republika v něm klesla z 10. na 11. místo. Pokračuje publicista Martin Fendrich.
4: Hodnocení zní takto, cituji.
0: Svoboda tisku v Česku je zajištěna relativní bezpečností novinářů, nezávislostí veřejnoprávních médií a rozmanitým mediálním trhem. Zůstává však zranitelná vůči politickým cyklům a vysoké koncentraci trhu. Všimněme si prosím důrazu na nezávislost veřejnoprávních médií. Ta sice zatím zůstávají nezávislá, i když tlak na tento zásadní segment prudce roste, ale jejich nezávislost je ohrožena. Ono nejde jen o ledajaký žebříček. Reportéři bez hranic začali světový index svobody tisku publikovat už před 25 lety. Víme, že svoboda tisku je úzce spjata s úrovní demokracie v jednotlivých zemích. Kde není svobodný tisk, tam není demokracie, tam chybí svoboda, na kterou jsme si už zvykli a na kterou si tak potrpíme. Že nejde zdaleka jen o Česko, to ukazuje globální analýza indexu svobody tisku. Poprvé v jeho historii spadá více než polovina zemí světa do kategorie obtížných nebo velmi závažných problémů se svobodou tisku. Průměrné skóre všech 180 zemí je nejnižší za posledních 25 let. Od roku 2001 narušují právo na informace právní restrikce. Žurnalistika je celosvětově stále více kriminalizována, pronásledována. Spojené státy, země, kterou jsme dříve vnímali jako ostrov svobody tisku, jako prostor, kde jsou občané ochotni se za svobodu tisku porvat, klesly v indexu o 7 příček na 64. místo a zažívají výrazný a dlouhodobý pokles svobody tisku, přičemž návrat Donalda Trumpa do prezidentského úřadu situaci značně zhoršuje. V roce 2002 žilo 20% světové populace v zemi, kde byl stav svobody tisku klasifikován jako dobrý. O 24 let později žije v zemi, která spadá do této kategorie, méně než 1% světové populace. To nepochybně ukazuje něco vážného. Svět couvá. Odvrací se nejen od svobody tisku, ale od svobody obecně. Kromě Spojených států nás bude extrémně zajímat Rusko a Ukrajina. Rusko kleslo ze 171. místa na 172. místo ze 180. Cituji stručnou analýzu indexu. Od rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 byla téměř všechna nezávislá média zakázána, blokována anebo prohlášena za zahraniční agenty či nežádoucí organizace. Všechna ostatní média podléhají vojenské cenzuře. Reportéři bez hranic kladou otázku i nám, Čechům. Jak dlouho ještě budeme tolerovat dušení žurnalistiky, systematické maření zpravodajství a pokračující erozi svobody tisku? Připomínají, že záleží na nás, na občanech. Jde teď o to, abychom se postavili do cesty těm, kteří se snaží umlčet tisk, protože šíření autoritářství není nevyhnutelné. Ano, jde o šíření autoritářství.
3: O indexu svobody tisku reportérů bez hranic hovořil publicista Martin Fendrich.
21: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Jako každou sobotu připomeneme některé ze sledovaných komentářů tohoto týdne, konkrétně budou dva. Pokud se nic nezmění, jednou budeme všichni podnikatelé, upozorňovala na začátku týdne analytička Hospodářských novin Julie Hrstková.
4: Počet podnikatelů v ekonomice roste. Jen za první 4 měsíce letošního roku jejich počet stoupl o 15,5 tisíce, což je v meziročním srovnání o 41% více. Jde o nejvyšší přírůstek počtu podnikatelů za posledních 6 let. Analýzu společnosti CzechCredit Bureau doplňují i údaje Českého statistického úřadu. Z časové řady počtu živnostníků vyplývá, že jejich počet prudce klesl mezi roky 2022 a 2023. Pravděpodobně v důsledku pandemie, inflace i povinného zavádění datových schránek. Od té doby opět roste, i když je stále pod úrovní roku 2022. O čem ale tato suchá statistika doopravdy vypovídá? Jako první se nabízí lepší podmínky pro podnikání a jednotlivé.

0: Rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví 100 let. Na oslavy v Praze dorazily stovky lidí. Polsko nepřijme unijní pakt v mýtném rozsahu. Ruská tenistka Andrejová slaví titul na Roland Garros. Po nehodě se tvoří kolona na pražském okruhu ve směru na D1 Ulohkova. A zítra bude polojasno až oblačno, ojedinělé s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty většinou do 26 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Celodenní oslavy stého výročí Symfonického orchestru Českého rozhlasu právě míří do finále. V pražských Riegerových sadech čekají stovky lidí na závěrečný večerní koncert. Na místě je taky naše reportérka Tereza Cedidlová.
2: Travnatý kopec v dolní části Riegerových sadů je kompletně zaplněný piknikovými dekami a kempingovými křesílky. Děti si hrají a tančí před pódiem. Lidé se zastavují i na chodnících a poslouchají multižánrovou hudbu, která zní z jeviště, kde už za chvíli vystoupí smyčcové kovorní uskupení Epoch Quartet. Ten zájem o dnešní program je opravdu velký. Další diváci stále přichází, i když si už nemají kam sednout. Ta hlavní část oslav přitom začne až ve 20 hodin, kdy na pódiu vystoupí samotný oslavenec, tedy Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Koncert bude živě vysílat také Český rozhlas Vltava a k vidění bude i na rozhlasovém YouTube kanále. Z Prahy Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
1: Okresní soud v Sokolově poslal do vazby ženu podezřelou z vraždy v Kinšperku nad Ohří. Kriminalisté případ řeší od středečního večera, kdy na zahradě jednoho z domů našli část lidského těla. Pokračuje policejní mluvčí Jakub Kopřiva.
3: 35-letá žena, která byla v pátek obviněna ze spáchání zvlášť závažného činu vraždy, byla dnes rozhodnutí soudu zata do vazby. Policisté ji následně eskortovali do věznice. V případě prokázání viny hrozí ženě trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo výjimečný trest.
1: Polsko nebude v plném rozsahu uplatňovat migrační a azylový pakt Evropské unie, aby neohrozilo svou národní bezpečnost. Agentuře PAP to řekl náměstek ministra vnitra Maciej Duščik. Unijní dohoda začne platit v pátek a Polsko si stejně jako Česko zajistilo výjimku z povinného principu solidarity. Nebude tak muset přijímat žadatele o azyl z jiných zemí. Polská vláda ale nechce zavádět ani jiné části migračního paktu, jako je třeba povinnost budovat přijímací centra anebo zdravotnická zařízení pro migranty. Ve věku 88 let zemřel rozhlasový sportovní novinář a publicista Karel Tejkal. Radiožurnálu to potvrdila jeho rodina. V Československém rozhlase působil od 50. let minulého století, nejdřív jako sportovní redaktor. V roce 1968 komentoval politické dění během pražského jara a po okupaci vojsky Varšavské smlouvy musel z rozhlasu odejít. Po sametové revoluci se Karel Tejkal vrátil, dál se věnoval sportu, šéfoval pořadu Dobré jitro a podílel se na tvorbě rozhlasových seriálů. V roce 2008 získal novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky. Po zprávách na Radiožurnálu zařadíme jeden z posledních rozhovorů s Karlem Tejkalem. Do Bochova na Karlovarsku začnou po 30 letech znovu jezdit pravidelné vlaky. O víkendech a svátcích tam budou až do konce září zajíždět turistické spoje z Rakovníka. Na trati doteď jezdila nákladní doprava, říká mluvčí zprávy železnic David Kabele.
4: Ročně trať využila řádově stovka nákladních vlaků, převážně se dřevem. Trať proto procházela standardní údržbou, včetně pravidelných prohlídek a měření. Žádné opravy kvůli zavedení pravidelných spojů proto nebyly potřeba.
5: 19-letá ruská tenistka Mira Andrejevová slaví svůj premiérový grandslamový titul v kariéře. Ve finále Roland Garros porazila Polku Maju Chvaliňskou 2-0 na sety. O titul v mužské dvouhře si zítra v Paříži zahrají Ital Koboli a semifinálový přemožitel Jakuba Menšíka Němec Zverev. A kvalifikaci na velkou cenu Monaka Formule 1 ovládl lídr mistrovství světa Ital Kimi Antonelli z Mercedesu. Druhý dojel Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu a třetí Lewis Hamilton z Ferrari. Hlavní závod začne v Monte Carlu zítra v 15 hodin.
6: Překážka na D1 za Ostrovačicemi a nehoda na pražském okruhu Ulohkova. Na dálnici D1 z Brna na Prahu kus za Ostrovačicemi pozorně na kilometru 170,5 ve stoupacím pruhu stojí porouchané auto, už je před ním policejní hlídka. V Otrokovicích na průjezdu městem po staré silnici 55 komplikace na třídě Osvobození u Kauflandu. Autobus srazil chodce, záchranáři na místě, policie hlásí zastavený provoz, vyhnout se dá buď objízdnou ulicí kolem čističky nebo po dálnici. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 opatrně dojíždějte do kolony u sjezdu na Barandov na 16. kilometru po

0: Ujíždí se něco přes 5 minut k exitu 15 Lochkov. Těsně před ním je po srážce dvou kamionů provoz stažený do levého pruhu. V Praze v Bělohorské do centra čekejte kolonu pod Vypichem, zdržení kolem 5 minut před nehodou v křižovatce Patočkova Bělohorská u Kláštera. A z jihu Čech hlásíte první bouřky z Vimperska a Prachaticka, třeba na silnici z Prachatic na Husinec a Vlachovo Březí. Silné srážky a je i špatně vidět, myslete na dostatečné svícení.
1: Přívalový dešť, neberou to ani na dvojku stěrače. Doporučuji řidičům rozsvítit.
0: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: V noci se ochladí na 14 až 9 stupňů, obloha bude polojasná až oblačná, přechodně i zatažená, místy s přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Kránu se můžou tvořit mlhy. Zítra pak bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy, jinde jen ojediněle s přeháňkami a bouřkami. Později odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty zítra 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 17. To byly zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Je to jen pár not, ale chce to pořádnou odvahu a energii. Slavný tenisový turnaj Roland Garros má svou vlastní hymnu, kdy ji diváci zpívají. V Litvě oficiálně začalo léto, a to festivalem růžové polévky. Podává se studená a lidé ji milují tak, že se za ní někteří dokonce převlékají. Půlnoc, slunce vysoko nad obzorem a kolem lodi desítky ledových hor. V závěru dnešního putování s našimi zahraničními zpravodaji a reportéry uslyšíte reportáž z jednoho z nejdramatičtějších míst Arktidy, kde se každý den rodí nové plovoucí ledovce. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
2: Reportáže zahraničních zpravodajů.
4: Ve Francii tento víkend končí druhý grandslamový turnaj tenisové sezóny, slavný Roland Garros. Neodmyslitelně k němu patří Antuka, klobouky Panamáky, svatoondřejský kříž a taky krátký popěvek, který diváci zpívají na tribunách během zápasů. Náš zpravodaj ve Francii Martin Balucha zjišťoval přímo u kurtu, jak se tahle hymna zpívá.
5: Ústřední motiv celého turnaje. Bez něj by Roland Garros prostě nebylo Roland Garros. Gauthier přišel s kamarády a vysvětluje mi, jak se tahle hymna zpívá.
6: Zpívá se vždycky po krásných výměnách a před servisem, aby se podpořili hráči a vlastně i všichni navzájem na tribunách.
5: Ono se to nezdá, ale zaspívat tenhle popěvek chce dost odvahy, jen si to představte. Sedíte na kompletně vyprodaném hlavním kurtu Filipa Chatriera, teď už je vlastně ticho před další výměnou a do tohohle ticha, těsně před další výměnou, vy máte spustit a doufat, že se ostatní, to znamená celé to publikum, ozve s tou reakcí olé. Ne vždycky se to vydaří, jak člověk míní. A přesně tohle se stalo Francouzi Solalovi, který vyrazil na zápas Němce Zvereva proti Španělovi Chodarovi.
7: Dopadlo to tak, že po tom, co jsem zaspíval svou část popěvku, tak nikdo nezareagoval. Prostě ticho jako v katedrále. Bylo to ponižující. Ani nejlepší kamarádi se neozvali. Dokonce mi lidi kolem říkali, abych už byl sticha. Ještě štěstí, že se tomu umíme zasmát, jinak by to byla tragédie.
5: Na tuhle historku budou Solalově partě hodně dlouho vzpomínat. Už teď bravorně umí převyprávět Clovis a připojují se i další kamarádi z party.
8: Je to otázka charisma a pak taky čím víc zakřičíš, tím větší je šance, že sklidíš silnou reakci. Přesně tak to na tribuně bylo předtím. Všichni normálně zpívali a lidi zareagovali. Olé. Pak se ale ozval náš kamarád Solal a nic. Kurt nikdy nebyl tak potichu. Zkusil to podruhé, ale se stejným výsledkem. Cítil jsem se za něj trapně. Nic podobného jsem v životě nezažil.
5: Po tomhle příběhu je otázkou, jestli cílem popěvku je opravdu podpořit tenisty, nebo jde spíš o projev ega, jak naznačuje Manon, která pracuje na tribuně kurtu Susan Lenglenové.
9: Většinou takhle pokřikují mladí kluci a pak se ozývá celý stadion. Slýcháváme to tady opravdu často. Občas to rozhodčí naštve, když je toho moc.
5: Abychom byli úplně féroví, popěvek nespívají jen diváci, ale občas i samotní sportovci. Minulý rok si na Roland Garros místní hymnu zaspíval i španělský šampion Carlos Alcaraz. A není divu, popěvek je to opravdu chytlavý. Pochází ze skladby s názvem Ener Mundo, neboli Na konci světa z roku 1934. Autorem je španělský skladatel Juan Quintero Muñoz a jde o paso doble oblíbené ve Španělsku a Latinské Americe, hlavně při bíčích zápasech. Takže na Roland Garros můžete jít na koridu i na tenis v jednom. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
4: Na poloostrově Dars na severu Německa stojí nenápadný kostelík. Říká se mu námořnický, protože dřív místo majáku ukazovalo lodím cestu do přístavu. Evangelickému kostelu, postavenému za švédské nadvlády, je letos 300 let a oslavy jeho kulatého výročí nedávno doprovázelo také rozloučení s jedním velkým jménem světa výtvarného umění. A náš zpravodaj v Německu Tomáš Havlín byl u toho.
10: Podívat se na originál Georga Baselice v kostele, to bylo působivé, něco takového prý člověk často nevidí, říká Sven z Magdeburku. Ale ne, že by vážil cestu na sever do obce Prérov jen proto, aby se podíval na obraz slavného umělce. Jsou letnice a na Baltu tráví volno spousta Němců.
8: Ano, včera jsem byl ve vodě. 12 nebo 13 stupňů říkali, že má. Ale bylo vedro, takže to bylo příjemné. Žádný zázrak, ale šlo to.
10: Na prázdniny a moře v Prérově měl vzpomínky i Georg Baselic, světoznámý malíř, který na konci dubna zemřel ve věku 88 let. Jezdil jsem s rodiči pod stan. To bylo ještě dlouho předtím, než ho po dvou semestrech vyloučili z akademie ve východním Berlíně a on odešel studovat na západ.
11: In den 90er Jahren, also 1996, hat seine Familie malerisch aufgearbeitet.
12: Když potom v 90. letech maloval rodinu a všechny její členy, tak si jako předlohu pro obraz svého otce vybral fotografii, která vznikla právě tady na pláži v Prerově.
11: Ein Foto seines Vaters genommen am Strand in Prero.
10: Říká Susan Knolová, předsedkyně spolku na podporu kostela. Výsledný Bazilicův obraz, nazvaný Můj otec vidí anděla, je v něm teď vystavený na 3 dny. Pestrobarevné plátno, rozměrné tak, že by v rámu ani neprošlo vraty kostela, visí u oltáře, na místě vyhrazeném o vánocích stromečku. Anděl i otec jsou na něm po Bazilicově zvyku hlavou dolů, jak upozorňuje další členka spolku Hildegarda Höchfeld-Kalterová.
13: Ich fand's immer befremdlich, dass er irgendwann angefangen hat, die Bilder auf den Kopf zu stellen.
14: Vždycky mě to zaráželo, ale pak jsem si uvědomila, že když se jdu třeba projít tady na pláž, tak tam jsou přece taky lidé různě poskládaní. Není to tak, že bychom vždycky stáli přímo naproti sobě.
13: Ist eigentlich der Mensch steht ja nicht immer so gegenüber, wie wir uns jetzt gegenüberstehen.
10: Idea spolku byla půjčit si ke 300. výročí kostela plátno a k tomu pozvat i jeho renomovaného autora.
11: Und ließ mir ausrichten, dass das aus gesundheitlichen Gründen nicht ermöglichen kann.
12: Baselec nakonec vzkázal, že to ze zdravotních důvodů nepůjde, ale vím, že se o projekt zajímal. Den před smrtí se ptal svého spolupracovníka, který je tady, jestli má v plánu jet. Tak to pak uvidíte, jak je tam krásně, říkal mu.
11: Und dann hat Baselec zu ihm gesagt, Sie werden feststellen, wie schön es dort ist.
10: Na obraz Georga Baselice Můj otec vidí anděla se nakonec během 3 dnů přišli podívat do námořnického kostela v Prérově tisíce lidí. Většina z nich chodila přes den, kdy občas přestávalo být u kostela k hnutí, ale další přišli třeba v noci, aby si prohlídku kostela i obrazu užili v klidnější atmosféře, anebo za rozbřesku. Tehdy jim k tomu dobrovolníci ze spolku na podporu kostela připravili i snídani.
4: Autora předchozí reportáže našeho zpravodaje v Německu Tomáše Havlína ještě vítám ve vysílání. Tome, já ti přeji hezký den.
15: Dobrý den.
4: Jak náročné vlastně bylo dostat obraz Georga Baselice do venkovského kostela?
15: No, náročné to bylo a je to vlastně jeden ze způsobů, jak se celý ten příběh o Bazilicově obrazu ve venkovském kostele dá vyprávět, čili takový příběh o tom, jak se plátno v hodnotě několika milionů eur dostane do toho venkovského kostela. Zuzan Knolová, to je ta předsedkyně spolku na podporu kostela, která v reportáži vystupuje, mi řekla, že spolupracovníci Georga Bazilice, když je kontaktovala s tím, že by ráda ke 300. výročí kostela vystavila Bazilicovo plátno v kostele, tak když jim to řekla, tak na to reagovali s takovým pousmáním. No a pak se samozřejmě ukázalo, co všechno je potřeba splnit, aby se něco takového mohlo stát, že se musí samozřejmě zaplatit pojištění, pak, že je náročný transport takového uměleckého díla, taky, že se mu musí zařídit bezpečnostní služba 24 hodin denně, která není jenom nějaká bezpečnostní služba, ale je to služba specializovaná na ostrahu uměleckých děl. Takže byly kolem toho i nějaké pochybnosti na straně toho spolku na podporu kostela. Podařilo se to, jak jsme slyšeli, ale myslím si, že z velké části i díky tomu, že spousta zainteresovaných aktérů spolku vyšla vstříc a třeba snížila ceny anebo možná nějakým způsobem upravila ty podmínky.
4: Za tím vším stojí, jak už jsi zmínil, ten dobrovolnický spolek. Co to je za skupinu?
15: Zuzan Knolová se do jeho čela dostala před několika lety na žádost pastora, který v tom kostele slouží mše, a vlastně se jí od té doby podařilo ten spolek docela rozhojnit a vybudovat. Roční příspěvky sice zůstaly stejné, to je asi 25 eur, ale enormně vzrostl počet členů na dnešních asi 500, takže ten spolek je v tuto chvíli docela velký, vlastně daří se mu, takže mohl v minulých letech například restaurovat náhrobní kameny námořníků, které jsou v takovém háječku kolem toho kostela. Jsou to velmi pěkné náhrobní kameny, na kterých jsou vytesané třeba i lodi, nejdřív jak vyplouvají na moře a potom jak naopak troskotají, což je taková alegorie života a smrti.
4: Georg Bazilic byl významný malíř a sochař. Zemřel letos v dubnu ve věku 88 let. Můžeš nám ho trochu přiblížit?
15: Pocházel z východního Německa a vlastně Bazilic jeho pseudonym a připomíná to obec Deutsch Bazilic nedaleko Drážďan, kde se narodil. A on tedy potom začal studovat umění ve východním Německu, ale jak v té reportáži zaznělo, tak byl asi po dvou semestrech vyhozen pro politickou nezralost a odešel na západ, tedy ještě legálně, to bylo ještě předtím, než vlastně byla postavená berlínská zeď. Ale i na tom západě rebeloval, bořil kánony, to byla 60. léta, říká se, že tehdy v Německu vlastně ještě po druhé světové válce to byl takový první závan vzmachu prosperity, co se týče výtvarného umění, tak tam začala dominovat abstrakce. No a Bazilic, ten do toho přišel s takovými pokřivenými figurami neoexpresionistickými, které navazovaly na tradice takového německého malířství v 20. 30. letech, které nacisti vůbec rádi neměli. Takže on pořád tak jako popichoval, provokoval, později tím, že začal tedy ty svoje motivy, obrazy stavět vzhůru nohama, což byla taková jeho značka, a nějakým způsobem to zapůsobilo, dobylo mu to vyhlas, určitě byl oceňovaný i pro svoji všestrannost, protože kromě toho, že maloval, tak byl třeba zručný sochař. Měl výstavu v Praze. Poslední velká výstava v Praze, myslím, že byla v roce 2009 v Rudolfínu.
4: To byl náš zpravodaj v Německu Tomáš Havlín. Já ti díky za rozhovor a někdy příště naslyšenou.
15: Děkuji, hezký den.
2: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Chlodník nebo šaltibarščí. Jde o jednu a tu samou růžovou polévku, připravenou z kefíru a červené řepy. Za poklad své národní kuchyně ji ale považují, jak už názvy napovídají, jak Poláci, tak Litevci. To druzí zmínění dokonce pořádají každý rok festival. Pro mnohé je taky vstupem do léta. A naše zpravodajka Kateřina Havlíková nás teď zve do Vilniusu na ochutnávku této růžové polévky.
16: Tady v Litvě je šaltibarči symbolem léta. Je to letní polévka, protože ingredience do ní v tu dobu rostou v našich zahradách. Ale protože ji máme tak moc rádi, občas na ní narazíte i v zimě.
17: Říká Asta, mladá Litevka, která na festival dorazila i se svým mužem a malou dcerou. Ti už se usadili do plážových lehátek i s miskou polévky. Kolik jí prý za léto sní, nevědí, ale hodně.
8: Je to velmi tradiční součást naší kuchyně. V létě ji jíme vážně hodně, protože tím, že se podává studená, tak je velmi osvěžující.
17: Přidává se Osvaldas, který dorazil se svou přítelkyní. Takže růžová polévka je studená. No a co do ní patří?
8: No, ono existuje několik variací, ale asi vždy je tam kefír, mladá červená řepa a její nať a kopr je velmi důležitý. Také okurky, jarní cibulka, sůl, pepř. Pak lidé dodávají i další věci, ale tohle je základ.
17: Velmi často je podávaná s vařeným vejcem nebo s pečenou bramborou. Právě s pečenou bramborou ji podávají i ve stáncích tady, na nábřeží řeky Neris. Kolik jí tu za festivalový víkend sní, nikdo nedokáže říct. K festivalu ale patří také soutěž v tom, kdo dokáže sníst 2 litry této polévky v nejkratším čase. Možná by to vyhrála Andrewova žena, která prý v létě pije šaltibaršť místo vody. Drobná blondýnka se ale do soutěže letos nepřihlásila. Soutěží tu ale také číšníci, a sice v běhu po nábřeží s podnosem a plným talířem, ale i samotní návštěvníci ve výběru kostýmu. Před chvílí po nábřeží proběhlo vejce. Je tu třeba Kristina, která má na hlavě fascinátor připomínající volské oko ozdobené koprem. Robertas, který vypadá jak římský válečník, jen v růžové. Nebo blištivá meda.
18: Jsem Litevka, ale žiju v Chicagu. Přijela jsem jen na festival. Měla jsem nápad na kostým a řekla jsem si, že ho ušiju.
17: Meda žije ve Spojených státech 10 let. Vystudovala tam, dnes pracuje jako softwarová inženýrka. A tvorba kostýmů je její koníček.
18: Hned jak jsem dostala ten nápad, koupila jsem letenky, abych neměla výmluvy, proč to nejde. Párkrát v životě jsem se pobrindala šaltibarštěm. Tak jsem si říkala, jaké by to bylo, dát si rovnou sprchu růžové polévky. A tady jsem.
17: Na hlavě má blištivý klobouk v podobě převrácené misky, ze které po ní stéká polévka z řepy a kefíru. Občas má někde kus okurky nebo vajíčka. Vše je samozřejmě dekorace. Tedy kromě plastové misky v její ruce, ze které jí už skutečnou polévku. A usmívá se u toho.
18: Je to tak strašně dobré a pro mě je ta polévka navíc spojená s domovem, zvláště jak žiju v zahraničí. Připomíná mi rodiče, bratra, celou mou rodinu. Takže i když je ta polévka studená, mě hřeje u srdce.
17: Jenže kromě šaltibaršťů existuje také chlodník. Ano, je to ta samá polévka, jenom ji za svou považují Poláci.
18: Tohle nebudu komentovat, mám na to velmi silný názor, ale nechci nikoho urazit.
17: Směje se Meda. Aspoň kousek něčeho růžového nebo nafialovělého tu má na sobě každý. Někdo tričko, někdo klobouk a někdo si obarvil aspoň vousy. Z Vilniusu Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
19: Schweizerhaus patří mezi nejslavnější podniky rakouské metropole. Generace Vídeňanů tam chodí na pivo, pečené koleno nebo jen tak posedí pod kaštany. Málo kdo ale ví, že jeho historie je úzce spojená s Českem. Rodina Kolariků, která podnik provozuje už několik generací, je původem z jižních Čech. A jak říká naše zpravodajka Bára Vránová, právě odtud pochází i pivo, které se ve Schweizerhausu čepuje už celé století.
20: V zahrádce Schweizerhausu teče budějovické pivo proudem a to myslím naprosto doslova, protože vrchní u výčepu ani na vteřinu nezavírá kohout. On bleskově plní jednu sklenici za druhou, ovšem ne doplna, ty půl litry ještě pokračují po dlouhém stole k jeho kolegovi, který je u druhé pípy doplní a přidá jim ještě vrstvu pěny navrch, takzvanou čepici. A takto to tu díky rodině Kolariků chodí už 100 let.
21: Já jsem Lidie Kolaříková. Němčiny jako ve Vídni lidi jako Kolarik a jsem dcera pana Karla Kolaříka, který 1926 poprvé to budějovické pivo dovezl do Vídně.
20: Schweizerhaus je v rodině paní Lidie už od roku 1920. Tehdy ho její tatínek převzal jako schátralý prázdný podnik, na kterém se podepsala první světová válka. Tehdy mu přitom bylo teprve 19 let. Původně tu točili plzeňské, ale když přišel za pivovarem žádat o úvěr na rozšíření podnikání, dostal košem. A Vídeňané se navíc tou dobou začali ohlížet po méně hořkých pivech. No a tak začal Karel Kolařík hledat náhradu. Našel ji i díky zemědělské výstavě v Českých Budějovicích, kam zamířil se svým otcem.
21: A každý pil dost piv a platil to na chodbě od toho číšníka sám, protože já se nechtěl ukázat tatínkovi, no dědeček právě, aby kolik pěli. A oni měli takovou lesvěsou společnost přitom, tak si jim to chutnalo. Příští den oni tam přespali, neměli bolení hlavy. A tak říkali, co jsme to za pivo pěli? A to ten číšník řekl, samozřejmě budějovické.
20: Od té doby se ve Schweizerhausu jiné pivo už neprodávalo. Hospoda přitom zažila i hodně krušných chvil. Po druhé světové válce dokonce začínala prakticky od nuly. Místo bylo zpustošené a Karel Kolařík s manželkou chvíli čipovali pivo i v jedné z vyřazených kabin Riesenrádu, tedy vídeňského obřího kola, které je dnes oblíbenou atrakcí v Prátru.
21: Můj tatínek, to bylo jedno, jaké politické, nebo co se dělo, taky byla pak ta inflace, pak i ta válka, ale vždycky byl věrný a tomu budějovickému pivu.
20: Dnes je Schweizerhaus největším odběratelem budějovického budvaru na světě. A to i navzdory tomu, že má jenom sezónní provoz, jak upozorňuje ředitel pivovaru Petr Dvořák.
0: Schweizerhaus je náš největší zákazník globálně, zároveň nejstarší a největší zákazník, kterého máme.
20: O tom, že bude spolupráce pokračovat i dál, Dvořák nepochybuje.
0: Je těžké si představit Schweizerhaus bez Budvaru a zrovna tak je by už dneska těžké tím, že jsme spolu 100 let, představit si Budvar bez Schweizerhausu.
20: Lidia Kolarík s rodinou k tomu dodává jen jedno.
21: Jsme rádi, že máme to budějovické, musí to zůstat v českých rukách.
20: No a podle tempa, v jakém číšníci mění prázdné sklenice za ty krásně orosené s pěnou, se to tady ve Schweizerhausu jenom tak nezmění. Z Vídně Bára Vránová, Český rozhlas.
19: Křišťálově čisté moře, na kterém se za půlnočního slunce pohupují veliké ledovcové hory i menší kry. Takovýto dramatický výjev můžete v těchto dnech a nocích sledovat ve fjordu u grónského města Ilulissat. Tamní Jakobsonův ledovec patří mezi nejrychlejší a nejaktivnější ledovce na světě. A pro návštěvníky je to jedno z nejikoničtějších míst v celém Grónsku. Na místě, asi 250 kilometrů severně od polárního kruhu, natáčela naše zpravodajka Zdeňka Trachtová.
1: Naše vyhlídková loď se pohupuje v ústí Jakobsenova fjordu a všude kolem plavou kusy ledu. Některé obrovské, tyčí se i 15-20 metrů nad hladinou, ale pak taky menší ledové kry, které se postupně drolí a vytvářejí ledovou tříšť, která štvíchá o spodek lodi.
22: Když jsme byli děti, tak tyhle veliké plovoucí ledovce byly ještě větší a širší.
1: Kapitán lodi Patrick tu prý mezi ledovými kramy vyrostl.
22: Tenhle je velmi hladký a tamten ledovec, který jsme právě minuli, je hrbolatý. Znamená to, že tenhle hladký se převrátil, byl původně pod vodou. A tento byl naopak na vrchní části ledovcového masivu. S tátou jsme před časem v těchto místech byli rybařit a byli jsme dost blízko velikého ledovce a ten se najednou rozlomil těsně vedle nás. Jsou krásné, ale taky mohou být dost nebezpečné.
1: Blíží se půlnoc, ale světlo je jako za pravého poledne. Je totiž polární den, slunce dnes vůbec nezapadne.
22: Předevčírem jsme tu byli s kamarády a skákali jsme do vody. Otužujeme se. Pracujeme na vodě. Naše tělo na to musí být připravené pro případ, že by se stala nějaká nehoda. Voda teď v květnu má nějakých 4-5 stupňů.
1: Teď v půlce května turistická sezóna ještě vůbec nezačala. Jsem tedy na lodi s kapitánem jediná uprostřed toho ledového království o půlnoci za polárního dne, takže opravdu unikátní zážitek. Tak a teď mě čeká nejdobrodružnější část výpravy. Z lodi se chystám skočit na ledovou kru. Museli jsme pečlivě vybrat takovou, která je dostatečně plochá a silná, tak aby mě unesla a zároveň to bylo bezpečné. Tak, jsem tu a driftuju. It looks stable.
23: From
22: Odsud k samotnému ledovci je to 75 kilometrů a tenhle fjord je v některých místech 10 kilometrů široký a někde i kilometr hluboký.
1: Jakobsonův ledovec je jedním z největších a nejrychlejších na světě.
22: Velké kusy ledovce se odlamují a cestují zhruba 9 až 15 měsíců sem do ústí fjordu Ilulissat. Tady je hloubka jenom asi 200 až 300 metrů a obrovské kusy ledovce se tu obvykle zaseknou, lámou se na menší kusy a tají.
1: Odsud rozlámané ledovce putují dál do oceánu, respektive do obrovské zátoky Disko na západě Grónska. Z Ilulissatu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
19: A to už byla poslední z dnešních reportáží zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubica Bergmanová.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Kněze Jana Bulu a Václava Drbolu na počátku 50. let komunisté popravili za vraždy tří funkcionářů Národního výboru v Babicích. Ačkoliv byli nevinní, režim je mučil a nutil, aby se vzdali své víry. Oba to odmítli, přestože by si tím možná zachránili život. Po roce 1989 je soud rehabilitoval. Po 21 letech pak papež oznámil jejich blahořečení, které se slavilo v Brně. O tom, co znamená svoboda a víra, a také o životě obou blahořečených kněžích, které doplní zavražděný páter Josef Toufar, byla v listopadu debata Vertikály. Moderovala ji Eva Hulková.
2: Vertikála.
3: Ve studiu máme skvělé hosty Michala Stehlíka, historika, profesora na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, specialistu na české dějiny 20. století a ředitele památníku Národního písemnictví. Pane profesore, vážím si vašeho času, vítejte.
6: Dobrý den přeji.
3: Totéž mohu říci o Miloši Doležalovi, spisovateli, básníkovi, publicistovi, specialistovi na období druhé světové války a zločiny komunistického režimu v Československu. I vás vítám, děkuji, že jste přišel.
6: Pěkný pozdrav.
3: Týden uzavíráme vzpomínkou na Josefa Toufara, Václava Drbolu a Jana Bulu. Tito kněží věru zakusili, jaké to je, když svoboda chybí. Dovolte spekulativní otázku. Co si myslíte, že by o svobodě řekli tito zmínění muži?
7: Tak jestli můžeme takhle prostředkovaně hovořit za dávno mrtvé. Já myslím, že to byli venkovský chlapíci, všichni tři, kteří prošli takovou tvrdou zátěžovou zkouškou okupací, nastupujícím stalinismem, takže si nedělali žádné iluze o totalitních režimech a o lidech. Já myslím, že jestli můžu nějak shrnout, myslím, že svobodu považovali za zodpovědnost. To, že to není nic jako samozřejmého a současně v té nesamozřejmosti je třeba i z pozic katolického kněze ovlivňovat farníky v tom dobrém slova smyslu, starat se o jejich vzdělání. A to já myslím, že všichni tři tohle chápali a chápali to, že svoboda není prostě nic, kde si každý zpátek může dělat, co chce, ale že to opravdu je nějaká investice, nejen ven, ale současně taky sám k sobě. Že mě to něco stojí, že se musím taky snažit, taky sebe vzdělávat. A já myslím, že ty tři svým způsobem na sobě takto pracovali.
3: Pane profesore, vy můžete se vcítit do těchto mužů?
23: Jenom bych to vlastně doplnil, protože zrovna to slovo zodpovědnost nebo odpovědnost se mi vždycky s tou svobodou plní, i když se budeme ohlížet za osudy těchto tří mužů. A vlastně to slovo, které tam mám já ještě jako na nějaké svoje doplnění, je služba. Právě to je o té práci, komunikaci s farníky, s mládeží, když budeme konkrétně, ať už u Josefa Toufara nebo u Jana Buly, úplně jako zcela explicitní. A vlastně vědomí té služby, ono to zní jako zvláštně to spojení, ale vlastně svoboda má v sobě i nějakou povinnost, nebo vědomí povinnosti. A to si myslím, že zrovna těhle tři, jak hezky padlo, prostě venkovský chlapíci v sobě měli. A každý trošku s jiným darem, s kterým šel do toho života, ta služba pro ně byla určitě jako společný jmenovatel.
3: Ještě je tady ta otázka samozřejmosti a nesamozřejmosti svobody. Mně to přijde, když to prolneme s tou současností, že velká část populace ji vnímá jako úplně samozřejmou věc. Dá se to jako udržet to vědomí, že je to nesamozřejmé, když ten život tak jako plyne?
7: Víte, já myslím, že v tom je nějaká absence zkušenosti, nebo neabsence zkušenosti, když hovoříme o generacích těchto duchovních, tak to, jak jsem říkal, oni prošli jako tvrdou školou. Bula byl to totálně nasazen. Toufar prostě jako pedagog a jako učitel musel fungovat za protektorátum, obhajovat českou kulturu, že pod nějakou nacistickou decimací a tak dále. Oni si byli vědomí, že obhajují nějaké hodnoty, že taky musí nějak žít, nějak představovat živě, ne nějak trapně nebo moralizujícím způsobem. A ta zkušenost, ta její dějinná zkušenost je nějakým způsobem obohatila. Já si vzpomínám na jeden výrok v souvislosti s Josefem Toufarem z roku 1948, který řekl jednomu svým farníkovi, který byl členem komunistické strany a v obchodě mu říkal před lidmi, víš Pepíku, vaši děti jednou budou toho litovat, co vy jste tady zavedli. Jo. Takže s něj hovořila zkušenost a současně taky nějaké varování nebo tušení.
23: Možná to varování je nějaký nástroj, který můžeme do hry vtáhnout i dnes, protože my nemáme tu žitou zkušenost a ty generace třeba mých dětí v podstatě narozených po roce 2000 to mají zprostředkovaně, i když jako se snažím vyprávět svoji dětskou zkušenost, tak jedu kolem drátu, kolem Starého Města pod Lenštejnem na fotbal, ale kolem drátu, tak mi dcera řekne, že to je pravěk. A vlastně, jestli chceme vtahovat do dneška nějaké příklady nebo příběhy, na kterých se dobře ukáže nebo odilustruje to, že se to týkalo konkrétních lidí. On ten pojem svobody je natolik abstraktní, že pokud ho nevztáhnete k konkrétnímu osudu, tak vlastně nepředstavitelný. A od toho teda si myslím, že zrovna dějiny, konkrétní osudy jsou vlastně dobrý nástroj toho vztahování se k velmi abstraktnímu pojmu.
7: Já myslím, že to právě přesně v tom vyprávění příběhu, jo? Kde si člověk může úplně s jinou dějinou zkušeností na to chmátnout dost jako vlastně bytostně osobně představit si, jak co ten člověk dělal, jak konal, jaké měl pohnutky, jak se rozhodoval. To já myslím, že to může nějakým způsobem inspirovat nebo trošku vtáhnout. Je?
3: Vy jste tady mluvili o službě, o zodpovědnosti v souvislosti se svobodou a těmito muži, ale mně to přijde, že oni museli zejména v té poslední fázi vědět, že ta svoboda má cenu života a smrti vyloženě.
23: Tak určitě tak. Konkrétně krajní situace, která panuje, nenáhodou jsme byť v širším, ale v jednom regionu. Jsme prostě na Vysočině, byť ona se dá vnímat z různých stran.
3: A proč nenáhodou, pane profesore?
23: Nenáhodou, protože máte několik míst v té zemi, budou to třeba východní Čechy, bude to někde na Valašsku a bude to na Vysočině, kde je velmi silné sepětí lidí jak s půdou, tak s vírou. A vlastně ta role toho kněze je tam mnohdy nezastupitelná a představuje tu přirozenou autoritu. A to, co se odehrává mezi léty 48 až řekněme 52, když vezmeme všechny ty osudy takhle dohromady, jsou to vlastně velmi zkrácené dějiny, ale to násilí, kterým se ten režim vyznačoval ve smyslu tady já sám a tady popravujeme, pardon, že to dávám takhle vedle sebe, bylo přítomné. Ten veřejný prostor je vlastně zahlcen tím násilím jako něčím, čeho se ten režim prostě neštítí a každý z nich si to prošel svou vlastní cestou, takže museli si být jako vědomi, že součástí prostě toho, co se děje, je i persekuce.
7: Ano, já bych to možná prosím. Ještě, Michal, bych doplnil. Já bych to ještě posunul tu hranici, nejen rok 48, ale možná i rok 45, my víme, nebo rok 46, první poválečné volby, kdy třeba Josef Toufar se velice angažuje v té zahrádce, kde působí proti komunistické straně a tak dále, jo? Nebo rok 45, osvobození. Toufar se znovu angažuje ve prospěch lidí, kteří byli třeba nějakým způsobem falešně obviněni z kolaborace s Němci a tak dále. Jo? To angažmá začíná prostě už bezprostředně v těch květnových dnech roku 45.
3: Je malá vsuvka, vy jste, pane Doležale, řekl, že farník, člen KSČ, že s ním pan Toufar nějak diskutoval, to byla tenkrát jako běžná praxe? Dnes si to skoro neumíme představit.
7: Myslím, že ano, je to tak. Samozřejmě řada lidí dostane vstoupila z nějaké poválečné euforii, byť katolíci. Řada lidí tam vstoupila, jak to pak známe, v průběhu let i z nějakých jako prosperujících důvodů a tak dále. Ale samozřejmě v kostele nacházíme řadu členů KSČ.
23: Já můžu použít zase příklad toho babického případu, té tragédie, kdy z druhé strany, kdy vlastně jeden z těch zastřelených, vlastně mladý komunista, Bohumín Netolička, je vlastně člen KSČ, jeho otec je KSČ, je to ta komunistická rodina. A pak najdete prostě jeho parté, na kterém je napsáno, že zádušní mše za zemřelého se koná u svatého Martina v Třebíči. Mm-hmm. A teď si řeknete, kde se vám tady spojily ty osudy, kde ta rodina jde do kostela, prostě na zádušní mši za komunistu. Najednou to vypadá všechno tak zvláštně nejednoznačně. Ale ano, ta realita byla taková prostě taková. Farník člen strany, je to prostě zvláštní, ale...
3: A tenkrát ještě ten vliv církve ve společnosti, když to vezmeme globálně, byl veliký, vidíte, navzdory těm persekucím.
23: Jednak v církve, ale tady opravdu hrají roli osobnosti těch lidí, osobnosti těch kněží a vlastně nám z toho vystupuje vlastně více podobných osobností, páter Podjezdský, další Valerián, kteří vlastně jsou v tom regionu a jsou vnímáni jako nějaká autorita a zároveň lidé, za kterými se prostě dá přijít a řešit třeba i ty obyčejné problémy. Já jsem jenom chtěl dodat k tomu, jak Miloš správně protáhl to období až 45. a zase to má nějaký politický charakter. Já když jsem se díval na výsledky voleb 1946 přibližně u 10 obcí, kterých se týkal babický případ, kde bylo nejvíc začených a tak dále, tak tuším 9 z 10 obcí tam nevyhráli komunisti v roce 46. Čili i ten režim dobře věděl, s kým pracuje v těch místech. A byla to vlastně i politické vyjádření. Oni vyhrávají drtivě v celé republice. A tady máte konkrétní místa, prostě 9 z 10 vesnic, kterých potom zatknete na stovku lidí, vyjádřilo 2 roky před nástupem režimu, že to vidí prostě jinak. To je taky nějaký předpoklad.
7: To samé ta zahrádka, to městečko s 900 obyvateli na Žilivce, kde působí tou far, tak tam také tam a v okolních vesnicích vyhrávají lidovci ty první poválečné volby. A to je zásluha Josefa Tuchvara a Sdružení katolické mládeže, které se velice aktivně účastnili těch předvolebních debat a schůzí a tak a vystupovali proti komunistické straně. No, byl to tou faru v první řebíček do rakve.
3: Když jste tady, pane profesore, už zmínil ten babický případ, tak zůstaňme u něj. Pro posluchače, kteří nejsou v obraze, připomeňme stručně, o co tam šlo a do jakého kontextu jsou zasazeny osudy Jana Buly a Václava Drboli.
23: Je to příliš spletitý příběh, snad to řeknu dostatečně krátce. V podstatě tím klíčem
3: tak
23: je...
3: Tak přiměřeně. Stačí.
23: Tím klíčem je střelba v babické škole 2. července 1951, kdy Ladislav Malý, Antonín Mitiska vlastně vejdou do školy a z příslušníků místního národního výboru jsou ze 4 lidí následně 3 mrtví jsou zastřelení. Rozjede se ohromná perzekuce, rozjede se zatýkání v tom kraji. Je tady velmi zvláštní role takzvaného agenta Ladislava Malého, který to celé vlastně organizuje, řekl bych tak, pobíhá po kraji a hledá nepřátelé režimu a vztahuje je do svých sítí. A na konci je až 11 popravených, přes 100 odsouzených k vězení. A pokud se bavíme o vlastně trošku i absurditě dějin, protože tady se střílí na Vysočině, tady je to prostě zásadní a zasahuje státní bezpečnost, ale Jan Bula je zatčen 2 měsíce před tou střelbou, Václav Drbola 14 dní před tou střelbou a jsou vlastně vtaženi do toho případu v následných procesech. Takže vlastně bavíme se o obrovské perzekuci, která zneužila tu střelbu způsobem, kdy na jedné straně jsou 3 mrtví členové místního národního výboru a na druhé straně jsou až přes 100 odsouzených a 11 rozsudků smrti.
3: Ten Ladislav Malý ví se dnes, jestli to byl tedy agent provokatér anebo s prominutím nějaký duševně vyšinutý člověk, kterého STB zneužila?
23: Já se kloním k té druhé variantě. Po velmi pečlivém a mnohaletém výzkumu, tady bych to udělal takovou negativním vymezením, nenarazil jsem na nic relevantního, co by svědčilo o nějaké přímé angažovanosti a řízení Ladislava Malého státní bezpečnosti. Takže se kloním k narcistnímu psychopatovi a alkoholikovi, který byl využit v rámci činů státní bezpečnosti pro následnou perzekuci. Ale vždycky tam může být nějaké 1%, kdy si řekneme, ale nějaký kontakt tam byl. Já jsem ho nenašel, čili si nemohu dovolit tvrdit jako historik, že tady mám agenta státní bezpečnosti. Bez pochyby nebyl takto vázán. Ale ty psychické projevy, které od února do toho července se objevují na té Vysočině, tak to svědčí opravdu o mimořádně vyšinuté osobnosti.
3: No, to, že tedy tito dva muži byli vtaženi do této kauzy, která se stala v době, kdy byli oba uvězněni. To je snad moc i na tehdejší režim, jak to mohlo jako projít?
23: Nebyl v tom žádný problém. Hlavně, když se podíváte na archivní materiál, tak v případě babické kauzy je ta operativa státní bezpečnosti jeden maličký svazek předtím a pak je tam 11 vyšetřovacích svazků, což historik z toho pochopí, že oni vymodelovali tu kauzu následně. To je to, že si to vlastně vymýšlí. Můj prastříc byl v té kauze vlastně odsouzen a pradědeček také, ještě to spojeno rodině. A vlastně v některých momentech mi Ludvík Stehlík mladší říkal, že v rámci bytí už potom podepisovali některé papíry prázdné, do kterých se doplňovali strojopisem prostě jejich výpovědi.
3: Pane Doležale?
7: Já bych ještě Michala rád doplnil. Možná škoda, že zapomínáme ještě na toho třetího duchovního, který v té kauze byl namočen a docela mě mrzí, že byl tak vyrazen s proměnutím ze hry, to je František Pařil z Horního újezda kněz, který se aktivně podílel na pomoci odbojářů vlastně, jak za války, tak i v tom osudném roce. Ale protože měl jisté lidské mouchy a protože byl svérázný duchovní, tak se prostě do toho beatifikačního procesu nevešel, přestože byl zavražděn a je to taky mučedník. Jo. Je to pro mě trošku nepochopitelné, tohle kádrování, ale současně chápu, že prostě to není černobílé.
3: Pane Doležale, já vás ještě poprosím taky stručně, vám je to samozřejmě všechno jasné, ale pro posluchače, kteří nejsou v obraze, připomeňme tu kauzu Josefa Toufara stručně tedy.
7: No, řekl bych, že mi to úplně všechno jasné není, protože zvlášť v případě čijovských událostí.
3: A je to takzvaný nějakým zázrak nebo zázrak ve vašem vnímání?
7: To je zajímavý, samozřejmě tyhle jazykové hříčky, floskuly, takzvaný čijovský zázrak použila komunistická propaganda. To nepoužíval ani Josef Toufar, ani nikdo z jeho farníků. Ostatně Josef Toufar k tomu samotnému, jak si ukazu, byl velice zdrženlivý, nepoužíval tyhle velká slova a tázal se samozřejmě, co se to stalo, co to má znamenat, jak si to vysvětlovat, ale takzvaný, nebo vůbec slovo zázrak použil úplně minimálně. To je opravdu pak vykonstruované propagandou i tím propagandistickým filmem a tak dále a tak dále. No, kněz Josef Toufar káže 11. prosince 1949 do poledních hodinách ve svém malém kostelíku na Vysočině v Číhošti. A v průběhu finále toho kázání se za jeho zády začne pohybovat dřevěný oltářní křížek, asi 50 cm vysoký, nepřibitý, nepřilepený. A začne se vychylovat doprava, třikrát doprava, třikrát doleva a zůstane zvláštně vychýlen, takým způsobem úplně nesmyslně přetočen biosem, bych řekl. Postupně se ta zpráva o tomhletom zvláštním pohybu rozšíří nejen po Vysočině, ale po celých Čechách a do Číhoště prostě směřují davy lidí, přestože je zima 49-50 a nakonec
3: údajně mělo svědčit 19 lidí, jsou ta čísla relevantní?
7: Ano, ano, 19 lidí různého věku a různého sociálního zázemí, kteří to potvrdili nejen před Josefem Toufarem, ale dokonce to pak potvrdili i před prokurátory a příslušníky státní bezpečnosti. A připomínám, že mezi nimi byli malé děti, studenti a tak dále. Každý něco riskoval a přesně se na to postavili a vyloučili nějaký zrakový klam nebo nějakou sujezdci.
3: A režim to označil tedy za projev protistátního církevního spiknutí?
7: Pravděpodobně to vzniklo v té choré hlavě ministra spravedlnosti Alexeje Čepičky, příbuzného Klementa Gottwalda, současně šéfa státního úřadu pro věci církevní a rozhodli, že tohoto případu využijí právě s takovým pokusem vrazit klín do církve, protože uvědomí si rok 49-50, přelom toho roku je velice, jsou vztahy mezi komunistickým režimem a církví velice napjaté. A oni se snaží vlastně tohoto případu zneužít. Josefa Toufara ne zatknou, ale unesou přímo a připravují velký monster proces.
3: Miloš Doležal, spisovatel a historik Michal Stehlík jsou hosty této debaty Vertikály. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
2: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Papež Lev XIV. Podepsal dekret o blahořečení Jana Buly a Václava Drboli, tedy jako co by obětí totalitní zvůle z raných 50. let. A dál ten proces, jak to pokračuje?
23: Já myslím, že
3: to až teď... můžou dostat až ke svatořečení.
23: Samozřejmě mohou, ale tam už v těch třech stupních je to otázka třeba dokladovaného zázraku, zejména směrovaného třeba k uzdravení. Tam to má velmi přísná pravidla. Takže ano, může to pokračovat ke svatořečení, protože ono to blahoslavení samozřejmě má i svoji roli v církvi z hlediska uctívání, které je směrováno spíše lokálně. Zatímco to svatořečení je už záležitost, řekněme, globální církve. Takhle jsem si to jako zjednodušil, ono to má samozřejmě svá možná i složitější církevní pravidla.
7: Ale každopádně ten stupeň blahoslavení v tomto případě je deklarován tou mučenickou smrtí, to znamená smrt pro Krista v tom kněžském povolání. A to je jak prostě případ jak Buly, tak Václava Drboli, tak i v možném procesu Josefa Toufara.
3: No právě, já se chci zeptat, ten Toufarův osud vlastně mně přijde jako laikovi téměř identický s těmito dvěma muži a pokud vím, tak je to v té fázi, že ten proces blahořečení zatím jakoby navrhla nebo schválila Česká biskupská konference a Vatikán se k tomu ještě nevyslovil. Pane Doležal, můžete?
7: Já jenom bych rád připomněl, že skutečně slovo proces znamená, že je to nějaká pout nebo nějaká cesta. Víme, že třeba V případě Jana Bůly ten proces začal v roce 2004, jestli se nepletu, v případě Václava Drboli 2011.
23: To je vlastně 20-letý proces, jo. No to není tak, že to tuším ještě jako biskup Cikrle zahajoval vlastně ten předchozí biskup vůbec celý proces a bavíme se o 20 letech v rámci celého procesu
3: a,
23: o rozhodování.
3: A připomeňte Josefa Toufara.
7: A u Josefa Toufara, jestli se nepletu, tak biskupská konference s tím procesem zahájením procesu souhlas začal 2013, ale na diecezní úrovni to začalo 2018. A takže je to v rovině toho diecézního, řekněme, bádání, nebo toho stupně diecézního, té diecézní přípravy materiálů, oslovování posledních pamětníků, zapisování jejich svědectví a tak dále, a tak dále. Tohle se děje a bude to asi dál pokračovat.
3: Čili tady ten čas jako hraje svoji specifickou roli.
23: On hraje roli a samozřejmě my to můžeme laicky vnímat, že by bylo velmi symbolické, pokud bychom měli najednou 3 mučedníky komunistického režimu, že by to dávalo vlastně smysl, ale vzhledem k tomu, že tam jsou až 10leté rozdíly v zahájení, tak prostě ten proces je proces. Přesně jak říkal Miloš, asi ta linka, řekněme, využití do veřejnosti, že máme 3 najednou v jeden termín, není tak silná jako ten samotný proces, který je rozběhlý. A i to, co Miloš zmiňoval, ono to má i na úrovni toho jakoby dokazování několik stupňů. Je tam nejenom teologická, ale historická komise, která má shromáždit právě všechny materiály. Já jsem byl v historické komisi kolem jedné řeholnice před pár lety a je to opravdu i dlouhá badatelská práce, kdy scháníte vlastně detaily a dáváte dohromady v podstatě obraz toho člověka a pak se to posuzuje z různých stran. Čili nejde o nějaký, řekněme, proces, který by se dal vlastně v dobrém urychlit.
7: Fajfkovat. Já jenom doplním, navíc v posledních desetiletích se třeba k tomu případu Josefa Toufara dalších s ním začených, objevují stále nové a nové dokumenty. To vědomí se rozšiřuje, nebo to poznání se rozšiřuje. Jsou to třeba někdy detaily, nebo různé jako drobné souvislosti, ale ty hrají i v tom procesu roli, protože dokážou odpovědět na některé třeba závažnější otázky.
3: Víte, zkusili byste pojmenovat, jaký význam má zviditelňování tímto způsobem těchto osobností, které tedy opravdu trpěly v takové té nejkrutější fázi toho totalitního režimu. Jako pro lidi církve to je jasná věc, ale pro celou společnost. Jaký je to jako vzkaz té společnosti?
23: No za mě je to vlastně, by to bylo to znít velmi zvláštně jako skvělá možnost nebo pozitivně vnímaná možnost upozornit na to, že dějiny se nedějí pouze v nějakých jako velkých rozhodováních vlád, prezidentů, premiérů a komunistických papalášů v tomhle případě. Ale zatím se zpátky k tomu začátku, tady jsou 3 vesničtí chlapíci, kteří žijí své životy a svoji službu a vlastně dokazují denně v tom svém, dalo by se říct, prostém životě a vlastně mohou se stát příkladem. A já si myslím, že to důležité je zase, to slovo velmi často nepadá ve veřejném prostoru, je to o jejich svědomí, jak se vyrovnají s protektorátem, jak se vyrovnají s tím režimem, takže proto to má za mě jako velký význam vtáhnout prostě do vnímání dějin normální lidský život, včetně slabosti, ale zároveň schopnosti prostě mít hranice rozeznání toho dobrého a zlého. To je strašně důležité.
7: Já bych ještě doplnil, o těchto 3 kněžích můžeme mluvit, že nebyly tak jako typicky klerikální, že to nebyly typicky klerikální postavy. Oni překračovali svoje stavovské povinnosti, nějakou církevní hranici, myslím směrem do světa, žili přirozeně život se svými farníky. Josef Toufar nebyl nějaký namyšlený prostě farář, který by své ovečky moralizoval a se na nich povyšoval, ale žil s nimi jejich protektorátní každodennost. A já myslím, že to lidi nesmírně obohacovalo v jejich době. A je to paradoxní, jako i ty příběhy obohacují lidi i prostě dneska. A myslím si, že ten jeden z těch klíčů k těmto duchovním je to, že oni nedělali velké rozdíly mezi věřícími a nevěřícími. Jakoby tím předběhli nějakou dobu. Toufar píše v nějakém dopise z roku 1940, pro mě jsou všichni lidé jako farníky, ať chodí do kostela nebo ne. A já myslím, že tím jako otevřeli dávno před 2. vatikánským koncilem a před apelem v papeže Františka, otevřeli prostě dveře jako té církve do světa. A naopak.
3: Čili inspirace pro dnešní dobu, kdy takzvaná sekulární společnost by mohla umět číst tady ty signály vycházející z těch novodobých dějin církví, že? A něco si z toho jako
23: no,
3: přebrat.
23: Já vlastně v těchto těch pojmech taky, jak používáme ty pojmy u té sekulární společnosti, mě to baví, třeba když mám řadu přednášek v regionech, pak člověk potká ty konkrétní lidi. A ona ta míra sekularizace vlastně je takový pojem, který na ně úplně nesedí.
5: V uvozovkách.
23: Oni vlastně stejně hledají nějaký příklad, chtějí se aktuálně třeba v nervózní době vyznat v tom, co vlastně žijeme, a není to nějaká konzumní každodennost. Já jsem vlastně v tomhletom jistým způsobem optimista, protože potkávat ty lidi a najednou se zbavují toho obecného pojmu, jak jsme ateistická, sekulární a jiná společnost, ono stejně je to o vyhledávání a hodnot a nějaké identifikaci, a to je právě ten skvělý příklad, který se dá vlastně takhle využít.
5: Tak, to říká Michal Stehlík, historik, univerzitní profesor, ředitel památníku národního písemnictví, který byl hostem této debaty Vertikály. Moc vám za to děkuji.
23: Já děkuji za pozvání.
5: A náš druhý host, Miloš Doležal, spisovatel, básník, publicista, specialista na období druhé světové války a ty roky potom. Moc vám děkuji, že jste tady byl.
23: Taky děkuji.
5: To byla debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.
2: Návraty časem aneb to nejlepší z archívu Českého rozhlasu. To je výběr pořadů, které by neměly zapadnout, a od autorů, na které by se nemělo zapomenout. Rozhlasové legendy, portréty osobností, politiky i kultury, polozapomenuté dokumenty, kultovní reportáže a debaty o tématech, které s časem nestrácejí aktuálnost. Rozhlasový archív pro vás prohledává David Hertl a k návratům časem vás zve každý všední den po 9. hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
6: Jaké jsou dopady změny klimatu?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
6: Povodně, hurikány nebo vlny veder a sucho patří do přirozeného cyklu země a v přírodě se tyto události vyskytují odjakživa.
9: Na východě Spojených států zůstává po pátečním úderu hurikánu přes 2,5 milionu domácností bez proudu. Bouře pojmenovaná Helene.
14: Po silnici tu teče silný proud vody.
24: V Moravskoslezském a Olomouckém kraji platí od odpoledne stav nebezpečí.
6: Vědci ale upozorňují, že kvůli změně klimatu jsou tyto události častější a intenzivnější.
25: Počet obětí ničivých záplav stoupl ve Španělsku na 155. Nejhorší zůstává situace ve Valencii.
6: Vyšší koncentrace emisí skleníkových plynů vypouštěných do atmosféry, narůstající globální průměrná teplota nebo zvedání hladin moří totiž přidává planetě energii, kterou potřebuje ventilovat. A kvůli zhoršenému životnímu prostředí nebo tomu, jak do něj lidé zasahují, se navíc oslabují přírodní systémy, které dopad živelních událostí umějí zmírňovat.
9: Severem americké Kalifornie se dál rychle šíří rozsáhlý lesní požár.
26: Policie z jeho založení podezřívá 42letého muže.
27: Změna klimatu za posledních 20 let výrazně překreslila mapu rekordních vln veder.
28: Ano, to téměř jistý, že vlny veder v současném klimatu přicházejí častěji.
6: Extrémní události jako požáry nebo povodně si pamatujeme výrazněji, hlavně když je sami zažijeme a zasáhnou například náš majetek nebo zdraví. Klimatické změny se ale projevují i plíživě a v delším časovém úseku, připomíná Ondráš Přibyla z organizace Fakta o klimatu.
29: Třeba Česká republika se oteplila o 2 stupně za posledních 60 let. Dlouhodobé trendy zaznamenáváme mnohem složitěji, protože těch je složitější si všimnout, ale jsou také významné.
6: Říká Ondráš Přibyla. Důsledkem dlouhodobých trendů potom může být překročení bodů zlomu.
29: Bod zlomu zná každý, kdo se houpal někde na židli, nebo každý, kdo lezel po stromě. Příklady bodů zlomu. České smrkové lesy byly schopny vydržet a být tady vlastně dlouho, jsou tady 100 let, ale postupně se změnou teplot, která potom způsobuje, že kůrovci se vyvíjí rychleji, mají více generací, a s teplotním stresem a stresem způsobeným suchem se ty podmínky pro české smrkové lesy staly neudržitelné a vlastně došlo k jejich velkým plošným rozpadům.
6: Vysvětluje Ondráš Přibyla. Dopady změn klimatu v přírodě se potom logicky projevují i v zemědělství a podepisují se na dostupnosti potravin.
25: Na světových trzích letos prudce zdražily kakao a káva. Důvodem je hlavně špatné počasí.
29: Příkladem, o kterém v poslední době slyšíme skoro každý rok, jsou jarní mrazíky.
9: Jahodárny, například vykvetlé rostliny, zakrývají textilí. Mráz může poškodit taky ovocné stromy.
29: Jiným příkladem je pěstování vína. Obecně, čím je v dané oblasti tepleji, tím více se pěstuje červeného vína a méně bílého. A moravští vinaři už přecházejí z bílého vína na červené víno.
6: Říká Ondráš Přibyla. U jiných plodin to ale může mít fatálnější následky. Například když v roce 2021 zničily záplavy v Pákistánu skoro 30% celkové úrody rýže. Takový výpadek musela země nahradit nákupem ze zahraničí, což logicky zvedlo ceny této komodity na světových trzích. V posledních letech zase stoupla cena olivového oleje, a to kvůli vlnám veder a sucha, která sužují Španělsko.
29: Souhrně to popisuje Evropská centrální banka, která vydala zprávu, kde říká zvýšená inflace potravin, to znamená to, že potraviny zdražují rychleji než ostatní komodity, nese silný signál klimatické změny.
6: Dodává Ondráš Přibyla. Další vyčíslení škod a nákladů, které změna klimatu přináší, nabízejí záznamy pojišťoven. V přímořských oblastech vzrůstá cena pojištění nemovitostí a například ve vybraných oblastech Spojených států amerických už pojišťovny odmítají uzavírat smlouvy proti hurikánům nebo záplavám. To sráží hodnotu těchto budov a omezuje jejich majitele ve splácení hypoték. Raději se pak z takových oblastí vystěhovávají a snaží se začít nový život jinde. Existují ale i méně přímočaré dopady změny klimatu. Pokračuje Ondráš Přibyla z Fakt o klimatu.
29: Například to, že když je velké sucho, jako byly v roce 2022 ve Francii, tak není možné provozovat jaderné elektrárny na plný výkon, protože jaderná elektrárna je parní stroj a vlastně potřebuje vodu v řece.
6: Upozorňuje Ondráš Přibyla. Dlouhé vlny letních veder a znečištěné ovzduší také negativně ovlivňují zdraví lidí a obecně zhoršují kvalitu života. Usychání lesů zase nenávratně mění krajinu, v níž byly

0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Katoličtí kněží Jan Bula a Václav Drbola byli dnes při slavnostním ši na brněnském výstavišti prohlášeni za blahoslavené. Komunisté je popravili ve vykonstruovaných procesech v 50. letech. Dneškem tak skončil víc než 20-letý proces blahořečení, které je předstupněm k uznání člověka za svatého. K blahoslaveným se můžou věřící modlit. V liturgickém kalendáři si je budou připomínat každý rok 17. června. Odcházející tým knihovny Václava Havla nabízí stažení výpovědí a pokračování v práci. Vyplývá to z dopisu, který má Radiožurnál k dispozici. Tým ho odeslal bývalé první dámě a spoluzakladatelce knihovny Dagmar Havlové. A to potom, co ve čtvrtek oznámila, že od projektu odstupuje.
2: Bohužel i já odstupuji od naší dohody. Každý projekt má přinášet především radost, a to i těm, kteří jsou za něj jakkoliv odpovědní.
3: Vysvětlila Havlová svůj odchod z projektu s tím, že nemá sílu ani zdraví v něm pokračovat. Tým bývalé první dámě v dopise navrhuje, že dokončí připravované akce a na podzim zvolí nové vedení. Podmínkou týmu je taky konec působení současného ředitele Tomáše Sedláčka a jediného zbývajícího člena správní rady Davida Duška. I Dušek ale chce přes léto připravit restrukturalizaci knihy.
4: Podařili se nám uskutečnit v nejbližších dnech ty kroky, které povedou k jakési stabilizaci statutárních orgánů.
3: Kvůli sporům o způsob vedení instituce odešli z projektu v posledních týdnech i klíčoví investoři. Lucie Špetová, Radiožurnál.
1: Mírová jednání mezi Spojenými státy a Íránem jsou podle Teheránu ve slepé uličce. Vojenský poradce iránského nejvyššího vůdce v rozhovoru pro americkou televizi CNN řekl, že dohodu brzdí 24 miliard dolarů íránských aktiv zmrazených v zahraničí. Varoval, že pokud Amerika znovu zaútočí, Írán válku rozšíří daleko za hranice Perského zálivu.
5: Mohsen Rezaí, vojenský poradce iránského nejvyššího vůdce Ajatoláha Khomejního, řekl CNN v Teheránu, že míč je na Trumpově straně. Írán požaduje odmrazení vlastních aktiv. 12 miliard dolarů okamžitě po podpisu prozatímní dohody, dalších 12 miliard později. Rezaí varoval, že pokud Spojené státy konflikt obnoví, Írán ho rozšíří z Hormuzského průlivu do Indického oceánu, Rudého moře i Středomoří. Osobní setkání Trumpa s nejvyšším vůdcem odmítl. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Karvinské louky a polský Hažlach propojila nová lávka. Místní z obou břehů doteď museli jezdit dlouhou oklikou. Nově jim k cestě mezi Českem a Polskem postačí jen pár kroků po spojce, kterou v anketě pojmenovali sousedská lávka.
6: Tady, když v polově granice je.
7: Tady jsme přesně na hranici.
6: Ale díky kvadce už nemá hranice. Jaká hranice?
7: Díky téhle lávce už vlastně opravdu žádná hranice není. Říká mi usměvavý starosta sousedního polského Hažlachu Grzegorz Sikorski. Čekali na to 70 let. Tady lávka byla.
6: Tak, povodí ji zničila.
7: Tady lávka byla dřevěná, strhla ji povodeň.
8: Teď jsem v Česku a už jsem v Polsku.
7: Z Karviné Andrea Brtníková, Radiožurnál.
9: Ženský titul na tenisovém Roland Garros získala 19-letá Ruska Mira Andrejevová. Polku Maju Chvalinskou porazila 2-0 na sety. Senzační tažení z té 14. hráčky světa se tak na antukovém Grand Slamu zastavilo až ve finále. I přes prohru má Chvalinská za sebou životní 3 týdny, během kterých v Paříži prošla z kvalifikace až do boje o titul. Teď doufá, že bude ve stejných výkonech pokračovat i dál.
10: Honestly, I didn't feel like I'm playing my best tennis, which is kind of weird.
11: Mám pocit, že jsem tady paradoxně nehrála svůj nejlepší tenis. Vím, že to zní zvláštně, ale je to tak. Zároveň jsem určitě nabrala velkou porci sebevědomí, protože jsem dosud nikdy nehrála proti takhle kvalitním soupeřkám. Teď budu pracovat na tom, abych na dalších turnajích byla ještě lepší tenistkou.
12: Nehody jsou na D5 u Stříbra a na D10 u Svian. Na dálnici D5 rozvadovat do Plzně opatrně za odbočkou na Stříbro. Na kilometru 105 osobní auto srazilo srnu. Na místě se vyšetřuje, čekejte pohyb lidí na vozovce. Na nehodu pozor i na dálnici D10 z Turnova do Prahy. Za odbočkou na Svianský újezd na 65. kilometru havarovalo osobní auto. Je to s opatrností průjezdné, zatím bez výraznějšího zdržení. A v Otrokovicích jsou stále hlášené komplikace na silnici 55. Na třídě Osvobození u Kauflandu srážka autobusu s chodcem a podle policie je to neprůjezdné. Úsek mezi ulicemi SNP a Hlavní objedete okolními ulicemi. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy

0: na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy jinde jen ojediněle s přeháňkami a bouřkami. Později odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 17. To byly zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: Poslední díl speciální série tématu Plus Hudební rebelové je věnován písničkářům. Rebelům v celku nenápadným, zpravidla civilního vzezření, kteří neprovokují nápadnými účesy, sicherheitskami ani energickou hudbou, ale převážně slovy. Jak uslyšíte, zpívání a hraní v socialistickém Československu bylo pro ně podobnou kličkovanou jako pro rozervané rockery. Klidný poslech přeje Veronika Kindlová.
0: Hudební rebelové.

0: Krylův písničkářský bacil je svérázným stručným popisem písničkářské scény Československa 80. let. Lec, kteří byli vyhnaní nebo zakázaní, na jejich místa ale nastupují jiní. To ale neznamená, že ti umlčení by byli úplně nepřítomní.
1: Samozřejmě ve veřejném prostoru, to znamená na pódiích, v sálech, tak byli přítomní písničkáři z masa a kostí, kteří mohli účinkovat v nějaký míře, což byl třeba Karel Plíhal.
0: Říká historik Přemysl Houda.
1: Ale třeba ze starších ročníků, generačních, třeba pořád ještě Vladimír Merta, nebo vlastně vrstevník Plíhalův Jaromír Nohavica. Těch lidí bylo hodně, scházeli se různě na festivalech, všude možně. A ty mohli, když byla příhodná chvíle a příhodné místo, tak mohli vystupovat veřejně, to znamená, jejich podujetí bylo uznáno jako koncert a ne jako výtržnost. Pak samozřejmě díky deskám starým, které vycházely třeba ještě na konci 60. let nebo na začátku 70., tak byli přítomni i vlastně virtuálně, nefyzicky, nemateriálně. Třeba je lidi jako Karel, spousta lidí měla desky bratříčků, anebo Jaroslav Hudka, kterému taky vlastně vyšly nějaké desky na začátku 70. let. Spousta nahrávek magnetofonových se šířila. Jo, to znamená, taky svobodná Evropa byla poslouchána. Jo, to znamená, že vlastně bych to rozdělil na jako imateriální a materiální existenci v tom veřejném prostoru. Ta materiální z masa a kostí, tak to byla spíš ta mladší generace, to znamená právě Plíhal, Dobeš, Nohavica, Merta z té starší a i materiálně potom ti, co byli v emigraci, nebo ti, co třeba podepsali chartu a najednou ta veřejná pódia nebyla dostupná.
0: Když se zastavíme u těch, kteří tady byli a mohli oficiálně koncertovat, jak ta jejich tvorba byla zastoupena třeba v médiích?
1: To bylo minimální. Většinou vlastně ani nevydávali desky, Suprafon vůbec, Panton občas. To znamená, všechna ta jejich existence byla mimo rozhlas, mimo televizi. Ale to neznamená, že nebyli přítomní v podstatě všude, protože ten magnetofon jako nástroj ne nutně poslouchání, ale spíš šíření, tak byl klíčový.
0: Písničkářství je žánr postavený na jednotlivci, případně dvojici, zpívající vlastní písně, u kterých je zásadní text. Projev písničkářů bývá civilní, na hudební nástroj se zpravidla doprovázejí sami. U nás se začaly ve větší míře objevovat v uvolněných 60. letech. Tehdy to byl zejména už zmíněný Karel Kryl.
2: Kryl byl už hotovej umělec. Mě třeba zasvěcoval do toho umění, jak si vlastně zajistit pozornost těch pořadatelů z toho ČSM, protože všechny ty kluby, všechny divadla byly v rukou mládežníků, který ale měli čuch na to, co se kde děje. A já jsem byl třeba v docela malém divadle v Litvínově na Kryolově koncertu, kde nebylo moc lidí. A on si mě tam vzal stranou a jak on byl takový kazatel, tak říkal, podívej se, Vladimíre. Ty si myslíš, že když si řeknu 700 korun za koncert, že to je moc. Já jsem tehdy hrál za 90 Kč nebo tak. Podívej se, já koupím chlebíčky, koupím láhve vína a po koncertu posedím tady s pořadateli. Oni si to zase mezi sebou řeknou, zase zavolají někde. Takhle prostě drsně mě zasvěcoval a já jsem si ho velice vážil právě pro tu otevřenost. Byl až bizarně otevřený.
0: Tuhle anekdotickou příhodu pro paměť národa vyprávěl další z těch, kteří začínali v 60. letech, Vladimír Merta. Dalšími písničkáři bylo třeba duo Paleček a Janík, Jaroslav Hudka, Petr Ludka. Zajímavou osobností byl zpívající farář Československé církve husitské Luboš Svoboda. A v pražském činoherním klubu tehdy začala vystupovat dvojice Petr Zkoumal a Jan Vodňanský. Jejich program se skládal z básniček, legrácek a především písniček. Hudbu obstarával Zkoumal, texty plné hračiček s češtinou dodával Vodňanský. Jejich představení se jmenovalo S úsměvem idiota. Původně mělo jít jenom o krátký projekt.
3: No a teďka, když už jsme to hráli asi po 8 a pořád bylo plno.
0: Jan Vodňanský na nahrávce Paměti národa.
3: Kdybych se díval tím dírou portálu, už tam není opona, říkal, zase je tam plno, tak jsme měli pocit, že se něco stalo, jsme se do něčeho strefili. Takže potom na podzim 69 jsme měli schůzku s vedením divadla, Jaroslav Ostrý a Leoš Suchařík a tyhle ty lidi, a oni se rozhodli, že to teda nasadí jako představení divadla. Nechali udělat krásný plakát, který udělal Libor Fára z fotek, krásný. To dnes se to vystavuje na těch výstavách, jo. Program nechali udělat a hráli jsme to třeba i některý měsíce denně, protože oni odjeli divadlo, odjelo do Švédska s představením Mandragora a my jsme to dali nám klíče od a lidi na to chodili a bylo zajímavé hned od samého počátku ty různé útoky na to představení.
4: Tam byla celá řada věcí, plně jednoznačně si dělali legraci z toho režimu.
0: Hudební publicista Ondřej Konrád.
4: Ať už to byla ta píseň o těch maršálech, maršálové přicházejí, maršál byl Stalin, že jo, mimo jiné, nebo si tak nechával říkat, nebo ta o té Mičurinově ulici. Prostě tam to bylo jednoznačné, včetně toho, že Vodňanského specialita už od 60. let byla to, že některé ty svoje písně překládal do velmi brilantní a vynalezavé ruštiny, takže to zpíval dvojjazyčně. To po té okupaci najednou dostalo úplně jiný rozměr. Do té doby to celkem procházelo, ale jakmile přijeli ty tanky, tak najednou už to bylo znevažování na poměrně dost vážné úrovni a téměř jakoby hrozila, já nevím, stížnost velvyslanectví SSSR třeba.
0: Ani nebylo potřeba zpívat rusky a jinotajně. Kritiků si vysloužila i v podstatě neškodná píseň Jak mi dupou králíci.
3: Spočívalo to v tom, že on to mohl rovnou poslat na STB, kam to možná i poslal, ale napřed to poslal do novin. Podepsal se, napsal dokonce, kde bydlí. Mně to nedá a budu citovat z toho, protože je to i literárně zajímavé. Ta redakce tomu dala titulek Jak dupou pravičáci, ale to nevymyslel on. Jeho text má základ v tomto obvinění. Byl jsem na představení v Činoherním klubu ve Smečkách, kde uváděli večer písní, textů a definicí. Domnívám se, že píseň Jak mi dupou králíci, zpívaná Janem Vodňanským na melodii písně Přes spáleniště, přes krvavé řeky, je mírně řečeno hrubým znevážením jednoho ze symbolů našeho osvobozovacího boje po boku sovětské armády. Situace byla taková, že normalizace se teprve rozbíhala. My jsme se ještě nemuseli bránit sami, jako nás ještě mohl bránit v téže tiskovině v dalším čísle právník Státního divadelního studia, který uvedl v té svém rozboru právnickém. S rozhořčením odmítáme toto falešné politické obvinění, protože píseň Jak mi dupou králíci se na melodii jmenované písně nespívá a nikdy nespívala. Ta normalizace zase nemohla připustit, aby to končilo vyjádřením právníka. A musel mít ten soudruh, který se podepsal, tak musel mít poslední slovo, a to je opravdu roztomilé. Cituji. Nesledoval jsem veřejné zostuzení nikoho, jak je uvedeno v dopise Činoherního klubu. Jako divák jsem vyjádřil svůj osobní názor a nesouhlas s písní Jak mi dupou králíci, jejíž melodie mi připomínala píseň Směr Praha. Se stahuje to s tou jistotou. Utvrzen, a pozor, utvrzen v tom, jsem byl i textem písně o pochodujících králících s úsměvy na lících.

0: Písničku mohli hrát dál, ovšem když za nějaký čas vyšla deska s písničkami a výstupy z představení s úsměvem Idiota, králíci tam být nesměli.
1: Tak mi doupou králíci.
0: Pojďme si s Přemyslem Houdou povědět, na jaké bázi mohli tehdy vlastně písničkáři vystupovat.
2: Ti písničkáři se jakožto profesionálové moc nepohybovali. Pohybovali se v tom spíš amatérském světě, kde se ale také vlastně skrze písničkaření tím dalo živit. A byly různé vyhlášky, zákony, které třeba vás mohly nazvat jako lidový hudebník. No, to znamená, vy jste pak už nebral 400 na koncert, ale formálně jste bral korunové položky za hodinu hraní. Nicméně ale k tomu jste měl nárok na třeba proplacení cestovních výloh, na nějaké stravné, amortizaci nástrojů. To znamená, když jste byl známý a pozvali si vás tam z jednoho konce republiky a z druhého konce republiky, tak se vlastně takovými jako prapodivně přídatnými položkami tím dalo vlastně živit. A přestože to ten systém nepředpokládal, tak to ale vlastně nezakazoval. Nebo existovala taková prapodivná věc, což byl jeden metodický pokyn Ministerstva kultury České socialistické republiky, který hovořil o tom, že významné osobnosti československého kulturního života mohou jaksi vystupovat za honorář, dělat pořady, ale nikde nebylo samozřejmě jako taxativně uvedeno, kdo je významná osobnost československého kulturního života. Každopádně se za významnou osobnost mohl prohlásit svého času třeba Jiří Černý nebo Jaroslav Hudka a podepisovat s pořadateli přímo na face-to-face bez jakéhokoliv institucionální zázemí smlouvy o dílo a taky vlastně bylo možné se tím způsobem pohybovat a být uznán jako písničkář. Pak samozřejmě existovaly různé formy hraní na černo, ale přesto za nějakou úplatu. Těch možností byla celá řada. Mohli jste hrát na základě základní umělecké činnosti, to znamená, tam jste formálně nemohli pobírat honorář, ale mohli jste být uznáni jako někdo, kdo koncertuje. Nicméně vám pořadatel mohl dát stranou 500 třeba. Jo. To znamená, jako cest byla spousta, ti lidé využívali spoustu možností, různě variovali ty možnosti podle toho, co bylo možné, nebylo možné, jak v kterém kraji, jak v kterém okrese něco bylo možné. Jo, byla to směs různých vyjednávacích praktik, pojmenování, hledání možností v zákonech a tak dále.
0: Občas se mohlo někomu stát, že měl štěstí a stal se profesionálem. To předpokládalo mít nějakého zřizovatele, třeba Pražské kulturní středisko nebo podobnou organizaci. Takové štěstí mělo, ale jenom velice krátce, také písničkářské duo Jiří Dědeček a Jan Burian.
3: Nějaký nadšenec a náš příznivec z Mariánek nebo z Chebu.
0: Jiří Dědeček pro Paměť národa.
3: Si chtěl rozmnožit naše texty. Řekl si teda o to, co jsme měli sebou na představení, když jsme tam někde hráli a vzal to, no kam jinam, než na ten cyklostyl do práce, že jo?
0: Cyklostyl, zařízení na kopírování písemností.
3: A tam to klikou jako otáčel a všechno si to kopíroval, bylo to dobrý a ty originály tam zapomněl. A druhý den jeho nadřízený, byly to teda zejména moje texty, písniček, v tom listoval a byl úplně zděšen a běžel, považte jaká šťastná náhoda, zrovna se ve Františkových lázních léčil Josef Havlín, člen UVKSČ. Tak to ukázal tomu Havlínovi. A ten Havlín se taky vyděsil. Tam bylo takový, jako zas jede někdo do kytek anebo do lapáku, je slyšet jako canitek anebo esembáku. Opravdu už jako natvrdo. A tenkrát jsme byli na velmi krátkou dobu zřizováni Středočeským krajským kulturním střediskem jako profesionální umělci s platem 400 korun za vystoupení. Tak ten Havlín zavolal na ty středních Čechy, jestli je možné, že vůbec něco takového by tady mohlo legálně fungovat a vystupovat. No a oni nás vyhodili, že jo, zase. nevím, jestli to snad ani měsíc celý to netrvalo, ta naše profesionální kariéra. Ale byli tam velký frajeři, ty dva pánové, který to vedli. Jeden z nich se jmenoval Strnad a druhý Weiss. A oni nás vyhodili s takovým přípisem, to jsme dokonce dostali, že Krajské kulturní středisko sděluje, že Burian a Dědeček musí být propuštěni a vráceni na dráhu lidových hudebníků, protože nesplňují kvalifikační předpoklady.
0: Kdyby je totiž v kulturním středisku vypoklonkovali s tím, že šíří protistátní texty, mohli by hrát jenom někde na narozeninách. Ale takhle se jim otevřela úniková cesta. Mohli fungovat dál jako lidoví hudebníci a hrát třeba svůj hit Víno, ženy, zpěv.

0: A v čem byl rozdíl mezi profesionálem a lidovým hudebníkem?
1: No, ten rozdíl nebyl tak velký v pozornosti, kterou bděle strana věnovala vaší tvorbě. Jo, to cenzura byla stejná, ale rozdíl byl v těch financích. Ta profesionální agentura dávala 200, 400 a 600 korun podle třídy, kterou člověk od nich obdržel za vystoupení, a lidoví hudebníci měli 30 korun na hodinu. Takže my jsme hráli za těch 30 korun na hodinu, ale pořadatelé se nám to různě snažili natáhnout. Říkali, no tak aspoň přípravu zaplatíme, že jo? 5 hodin, to je 150, 2 hodiny vystoupení, to je 60. No, takže tak různě si s tím hráli a pokoušeli se nám vylepšit honoráře, pokud jim to jejich situace dovolovala, aby se nedostali sami do úzkých a do problémů. Ale většinou jsme se potkali s velmi statečnými lidmi.
0: Ovšem být lidový umělec neznamenalo být na volné noze, tak jako to chápeme dnes.
2: I lidový hudebník musí mít nějaké institucionální krytí. To znamená, musela tam být vždycky nějaká vazba v nejobecnější rovině k Národní frontě. To znamená, byla nějaká instituce, která byla součástí Národní fronty. A když jste tady chtěl být lidový hudebník, abyste splnil, tak jste musel mít právě toho zřizovatele, a což mohli být zahrádkáři, mohl to být spolek na ochranu husovského koně, mohli to být hasiči na Praze 2, mohl to být vlastně jakýkoliv podnik, kam jste přišel, řekl jste, že hrajete něco a podniková kapela, proč ne, dostanete vy za to prémie za kulturní činnost. A to znamená, no, jako musel jste mít nějakou vazbu k Národní frontovní organizaci, pak jste mohl vykazovat svou činnost jakožto lidový hudebník. To byla ta jedna z těch cest. Třeba když jsem mluvil o tom metodickém pokynu, tam to takhle nefungovalo. Tam byste opravdu fungoval sám jako fyzická osoba, překvapivě. Jo? Protože tam ten metodický pokyn byl formulován, asi pravděpodobně předpokládám, když lidový milicionář šel na školu, na nějakou osvětovou besedu a neměl žádnou kvalifikaci, že neuměl zpívat a neuměl hrát a neměl nic, tak aby za to své činění tam před studenty dostal nějakou formu honoráře.
0: To všechno ale nestačilo. Jak už můžete vědět z předchozích dílů naší série, hudebníci, kteří veřejně vystupovali, se podrobovali takzvaným přehrávkám.
2: Vlastně krajský kulturní středisci byly organizovány různé jako zážitkové programy v kulturních domech, kam přišla komise a oni před ní museli přehrát nějakou část svého repertoáru. Komise posoudila, zdali a do jaké míry a v jak velké výši má být ten, který člověk posouzen. Museli se předkládat scénáře, zvlášť u některých i opakovaně. Různě se vyjednávalo o podobu těch písní, které budou tedy na tom scénáři. Ten obecný mechanismus byl ten, že stejně jako když řídíte auto, tak potřebujete umět řídit a potřebujete tedy mít nějakou kvalifikaci, to znamená, nebudeme tam pouštět desperáty, tak ten systém říká vlastně to též ve vztahu k hudbě. Chcete provozovat hudbu, chcete prokázat nějakou kvalifikaci, ukázat, že třeba když jste profesionál, že umíte zahrát humoresku na základě notového zápisu. Musíte projít nějakým společensko-kulturním pohovorem, aby jste šířil nějakou pokrokově angažovanou myšlenku mezi svými posluchači.
0: Jak to vypadalo ve skutečnosti, zavzpomínal opět pro paměť národa Jiří Dědeček. Protože duo Burian Dědeček nejenom zpívalo, ale také hrálo scénky, bylo v rámci přehrávek zkoušené také z historie. V komisi byl také dramatik a režisér Ivan Vyskočil.
1: Teďka oni nám tam na tu tabuli napsali, co významného bude slavit naše republika v roce 1971. A já jsem na to koukal, říkal jsem si, co by jak mohla slavit významného. A ten Vyskočil tak chodil kolem mě a vždycky řekl, ksučo, ksučo. A já jsem nevěděl, co chce, nebo o co jde. No, chtěl mi chudák napovědět, že bude nějaký výročí vzniku strany komunistický. A takže to byla vždycky jako velká legrace. A ty scénáře pak někdo četl a pokoušel se nám v nich škrtat. My jsme ochotně souhlasili, všechno jsme škrtli, co bylo potřeba, a pak jsme to normálně hráli tak, jak to původně bylo napsáno, protože nikdo to už nepřišel zkontrolovat. Takový šlendrián. Kdyby to nebylo takový šlendrián, tak se to třeba ani nemuselo zhroutit. No, takže takhle to tady chodilo, že jo. Ono vlastně každý měl někde nějakýho strejdu, nějakýho známýho, ten to nějak zaonačil, když byl průser, a takhle jsme to doklepali až k těm vodům.
0: Zábavnou vzpomínku na přehrávky má také Vladimír Merta. I on ji svěřil Paměti národa.
3: Jednou byl v komisi Radim Hladík, podruhé Zich, a to bylo neuvěřitelné, protože třeba přede mnou byla taková ta barová dvojice Hamontky a zpěvák, kytarista, saxofonista, který hráli ty polky a tak dále. Oni si natahali ty nástroje do salonku v repre, kde byly ty zkoušky, a najednou se zjistilo, že tam není 220. Ta komise, to byly nějaký opereťáci, dětkové zašli, tak jim řekli, no, měli jste si dopředu zajistit přívod proudu, to patří k profesionalita, ven. A pak jsem přišel já a Hladík mě dal noty a takhle procedil, koukni se pořádně na začátek. A já jsem se koukal a teď vidím, notový klíč začíná to pauzou. Blbej notář a nemohl jsem to identifikovat. A prošel jsem nějak, oni mě poslali za dveře a Hladík řekl, že jsem samorost, takže určitě to znám, a že hlavně jsem odborník na tu lidovou hudbu a že by bylo škoda mě to nedat. A potom vyšel ven a říkal, ty vole, teď kdyby ses na to podíval pořádně, nad těma notama bylo Kde domov můj, ale já jsem byl tak zblblej těma notama, že jsem si toho nevšiml.
0: U druhé přehrávky Merta s velkým štěstím prošel politickými otázkami.
3: Těsně než jsem tam šel, jsem viděl Rudé právo, to tam někdo studoval, a vidím doplňkové volby v Kladně, vyhrál soudruh Kadeřábek, a oni měli to samý Rudý právo před sebou a náhodou jim tam to padlo, a ten dědek se zeptal, no, tak vy jste, vy máte ty vysoké školy, že jo, stát ve vás vložil důvěru, jestli pak sledujete dění. Já jsem říkal, no, okrajově, no tak co třeba, a teď mu, kdo zvítězil v doplňkových volbách na Kladně? A já jsem věděl, že nemůžu to vyprdnout hned, tak jsem říkal, počkejte, na Kladně, to byl soudruh Kadeřábek. Se na sebe podívali a teďko ten dědek říkal, a jít on to ví?
4: Posloucháte speciál Tématu Plus Hudební rebelové. Příběhy vzdoru muzikantů proti režimům a ideologii. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikací.
0: Vladimír Merta v roce 1972 spolu zakládal volné písničkářské sdružení Šafrán. Jeho vedoucím, který organizoval koncerty a podobně, byl Jiří Palas. Dalšími členy byli například Jaroslav Hudka, Vlasta Třešňák, Petr Ludka, Dáša Andrtová-Voňková.
3: No, to byl spíš komerční nápad, jak sjednotit pod jedním plakátem to, co dělají různý lidi. Tehdy už tam byla Dáša Voňková a Ludka. Víckrát s náma hostoval Štěpán Rak třeba. A hráli jsme v Olympiku, dnešní Ypsilonka, pak se to přesunulo na Baráčnickou Rychtu a pak do Čáslavské. Potom Palas emigroval, tak pak už si myslím, každý hrál trošku na svým písečku. My jsme se vždycky trousili na to hraní půl hodiny před začátkem a nikdo se nestaral o to, co kdo bude hrát. To bylo velmi volné, neformální.
0: Po roce 1977, kdy někteří z nich podepsali chartu 77 a byli následně postupně vytlačováni do emigrace, se Šafrán rozpadl. V roce 77 vyšla písničkářům ze Šafránu společná deska, ale po chartě byla stažena.
3: To bylo kuriozní, protože mě volal Jirka Palas, honem běž si na Vinohradský, tam to ještě máj. A já jsem tam přišel a říkal jsem, dobrý den, já jsem Merta, můžu si koupit svoji desku. A ona říkala, to už jste sedmej. Popravdě řečeno, nás to tehdy moc nezajímalo. Já jsem měl dojem, že vydávat desky jaksi v té konkurenci těch socialistických zpěváků, že není žádná dobrá vizitka. Bral jsem to jako možnost, ale vnitřně jsem se vždycky trošku nafouknul, když to někdo zakázal.
0: Vladimír Merta hrál ovšem i po roce 77 dál.
2: Vladimír Merta vlastně nepodepsal chartu, v tom smyslu se ten jeho osud ve veřejném prostoru lišil třeba od osudu Jaroslava Hudky nebo Vlastimila Třešňáka, kteří chartu podepsali, a to byla ta stopka. Jo, tam už se nevyjednávalo. Jo, jakmile jste podepsali chartu, tak vaše jméno zmizelo z veřejného prostoru. A když jste nepodepsali, tak jste nadále mohli fungovat ve smyslu nějakého vztahu vyjednávání, represe, vyjednávání, něco se podařilo, něco se nepodařilo. To znamená, Vladimír Merta potom nadále vlastně až do konce 80. let působí v tomhle módu. Třeba v 78. roce, potom, co nefunguje třeba v pražském kulturním středisku, není profesionál, tak najednou se jeho jméno objeví, že je zprostředkováván třeba středočeskou krajskou kulturní agenturou. To znamená, našel nějakou zase jako asi nakloněnou postavu, která pro něj něco vyjednává. Pak zase po nějaké době byl vyřazen z kádru středočeské krajské kulturní a střediska. Pak ale zase třeba najednou se objevilo státní bezpečnost, zjistila, že Merta napsal scénář pro jeden film, který se točí na Barandově, že za to dostal vlastně na tu dobu poměrně dost peněz. Teď ta státní bezpečnost jako říkala, co to teda vlastně jako bylo, jak to bylo, vyřadila nakonec z titulků. Pak zase třeba Vladimír Merta napsal metodickou příručku hry na akustickou kytaru pro sekci Mladé hudby, občas někde koncertu, občas se dokonce objevily jeho písně v rozhlase. Mezitím si státní bezpečnost na něj vedla spis jako na nepřátel osobu. Mám pocit, že v 85. roce pražské kulturní středisko se rozhodlo Mertu angažovat jako profesionála. Státní bezpečnost s tím nesouhlasila, ale neprosadila svou. Někde může koncertovat, někde může, později nemůže, pak zase může. Hraje divadlo, v divadle Vítězného února v Hradci Králové, kde hraje na kytaru, hraje v Kačerově Krysaři se Švorcovou v divadle na Vinohradech. Důležitý je nepodpis charty a tím se otevírá prostor, bych řekl, pro nějakou ambivalenci, paradox, vyjednávání.
0: Někdy mnoho prostoru pro vyjednávání nezbývalo. Například v roce 1975 zakázali představení dvojice Vodňanský Zkoumal v divadle Ateliér. Jan Vodňanský byl předvolán na státní bezpečnost, aby podepsal několik obvinění, že svou činností podrývá budování socialismu, naleptává přátelství se Sovětským svazem a dokonce, že narušuje proces uvolňování napětí se západním Německem. Výslech trval 5 hodin a Vodňanský nic nepodepsal. Většinou mlčel, ale v jednu chvíli se neudržel a řekl, že tón vyslýchajícího mu připomíná 50. léta.
5: On vstál, okay, korpulentní, nahrnula se mu několikrát krev do hlavy a zpátky a takhle na mě řval s napřaženou pěstí. Ty cucáku, co ty víš o 50. letech, jo? A teď ta pěst už letěla, no, ale těsně několik milimetrů takovým pohybem profesionálním lapačky holíkovi téměř ho zachytil ten mladší vyšetřovatel, asi 40. No a nedopadla.

0: Tenhle popěvek se zachoval na amatérské nahrávce posledního vystoupení dvojice Vodňanský Zkoumal, ze které Jan Vodňanský v roce 1993 připravil rozhlasový pořad. Dvojice, unavená mnohaletou šikanou ze strany úřadů, se rozhodla v roce 1981 svou činnost ukončit. Podobně dopadlo duo Burian Dědeček. Ti se rozešli po 10 letech společného účinkování v roce 1985. Obě významné písničkářské dvojice porovná Ondřej Konrád.
1: Obě dvě zase nemohly vydávat alba, respektive Vodňanskému a Zkoumalovi se to ještě povedlo začátkem 70. let, ale potom už když nastoupila normalizace takzvaně na plné pecky, tak už byl s tím ámen, takže oni hráli všelijak po republice, zase po těch malých klubech nebo takových těch malých divadelkách. A to též vlastně Dědeček s Burianem, ti také ještě zpočátku vystupovali v Praze, tam, kde dneska sídlí divadlo Y, tam byla taková scéna, kde oni například měli jedno představení v těch 70. letech, no ale potom to právě taky skončilo, že oni obě dvě tyhle ty dvojice byly takové napůl vyhnané a napůl trpěné. To se netýkalo třeba ale Petra Zkoumala jako autora hudby, ten naopak v těch obou dvou dekádách od roku 68 do roku 89 vytvářel obrovskou spoustu muziky k televizním, především tedy těm večerníčkům, a to k těm nejlepším, jako je Maxi Pesvík a tak dál, Bob Abumek. Takže on rozhodně neměl žádnou hmotnou nouzi, to se ještě navíc prodávaly ty seriály všude po světě, čili on z toho měl nějaké tantiemy, ale co se týče té tvorby dua Vodňanský Zkoumal, tak ta byla prakticky téměř úplně tabu, ale ne tak, že by se občas někde najednou třeba v Ústí nad Labem nebo v Olomouci neobjevili v nějakém klubu a nemohli tam hrát. To ano, ale rozhodně už to nenatáčel Český rozhlas Ústí nad Labem nebo Olomouc, ani Praha, ani Suprafon, ani Panton, ani Česká televize, nic takového.
2: Tudle jsem byl u známejch, kouřila se tráva, všichni jsme se těšili, až si dáme páva.
0: Tak to byl Jan Burian a Jiří Dědeček. Když Ondřej Konrád zmínil Ústí nad Labem, nahrál mi na další kapitolu našeho povídání. V naší sérii jsme několikrát zmiňovali Socialistický svaz mládeže jako zásadní organizaci pro neoficiální kulturu. Byly to právě kluby spravované svazáky, kde se konaly jak koncerty pankáčů a nové vlny, tak písničkářů. Pozvala jsem do studia kolegu Freda Melinského, který během svých studií v Ústí nad Labem v jednom takovém vysokoškolském neboli VŠ klubu působil.
3: Já jsem byl jako programový pracovník toho VŠ klubu, který fungoval na koleji tady v rámci tehdejší vlastně samostatné pedagogické fakulty, a dělal jsem to od roku 85 do roku 90. A to bylo zajímavé v tom, že vlastně my jsme to dělali na zápočet, jo, protože tehdy byl povinný zápočet z takzvané společensko-politické praxe, SPP zkrátka. A každý člen klubové rady, za to, že byl člen klubové rady, měl zápočet, takže to bylo jako vynikající. Takže jsme měli rozsáhlou klubovou radu. A já jsem dělal jenom program a měli jsme šéfa, který vlastně to vždycky všechno odnesl, co jsme tam napáchali. Do té dramaturgie nám nikdo nemluvil, nechali nás to dělat, akorát jsme museli samozřejmě odevzdávat ten program na nějaká místa, ani nevím na jaká. Jo, a nikdy nikdo proti ničemu neprotestoval. Když, tak potom. To se samozřejmě stávalo, no.
4: O co šlo, o to potom, co vyvolalo následné protesty?
3: Tak my jsme tam dělali různý programy, jako, jak se tak běžně v klubech dělávají, od nějakých diskotek, prostě po různý výstavy. Největší zájem byl samozřejmě o koncerty nějaké, prostě když se nám tam podařilo dostat nějaké zajímavé hosty, s tím, že jako v těch 80. letech, zvlášť v druhé půlce, tak jako byly hodně populární, zejména jako folkoví písničkáři a tak, protože ty se jako odvážně často byli ochotní říkat věci, které někteří nechtěli slyšet. S tím, že se nám teda občas stalo, že někdo něco řekl, co neměl, dvojsmyslného. Tehdy byly jako ty lidi takový jako naladěný, že na to. To znamená, že stačilo říct jenom nějakou drobnou narážku a už to bylo chápáno jako protirežimní protest pálem, jo. Takže měli jsme tam bratry Ebeny třeba, jo. Takže, když Marek Eben říkal, že teď normálně jako měli hrát píseň Večerní Praha, ale že se musí přiznat, že nedávno byli na nějakých přehrávkách u komise a že on pak, když šel z těch přehrávek, tak nebudete mi to věřit, ale že jsem tu píseň ale úplně zapomněl. Takže ji nehráli na tom koncertu.
0: Marek Eben tím myslel, že u přehrávek píseň Večerní Praha neprošla a že ji tady nemůže zahrát. Ačkoliv už před EBT.

0: Měli jsme občas problém s tím, že právě někdo něco řekl, což třeba na jaře roku 89 byli psí vojáci, které jsme tam dostali, a to bylo jako hezké. A pak se to řešilo. A nebo že se třeba kapela divně jmenovala. Takže jsme tam měli liberecké bluesmeny, kapelu celkem neškodného repertoáru, která se ovšem jmenovala Pohromadě na přehradě, protože bydleli v Liberci u přehrady. A tak vím, že tenkrát vedoucí klubové rady byl na koberečku a musel vysvětlovat, myslím, vedení fakulty, co to vlastně bylo zač a proč jsme to pozvali. My jsme se naštěstí jako obrnili, ten vedoucí klubové rady byl člověk, který byl jeden ze dvou lidí na fakultě, který nebyl v SSM a byl jakoby na to cvičený, že jsou na něj činěny různé nátlaky a tak podobně, takže on tam vždycky šel, nechal si vynadat, vrátil se, pak nám to sdělil a byl zase klid. No. Mm-hmm. Myslím, že jsme ho dodnes dostatečně nedocenili, toho kolegu.
1: Vzpomeneš si ještě třeba na nějaký písničkáře, který se tam měli?
0: Palečka Janíka jsme měli, to jsme nacpali do toho klubu a přes 200 lidí, to byl, jako, byl opravdu jako navštívený koncert. Slavka Janouška jsme tam měli, měli jsme tam Žalmana bez kapely, teda když v době, kdy jezdil sám. Bluesberry jsme tam měli, měli jsme tam Jana Buriana několikrát, ale měli jsme tam třeba jakoby poslechové pořady s Janem Rejškem, už mě někdo nenapadá další. A zhruba to byl tak, já nevím, tak jeden až dva koncerty do měsíce. Celkem se to dařilo. Musím říct, přes veškerý negativní vztah k Socialistickému svazu mládeže, že jenom díky tomu, že to bylo pod hlavičkou Socialistického svazu mládeže, tak jsme tam některé ty lidi dostali, protože on je zaplatil. My jsme prostě pozvali kohokoliv, jim na tom nezáleželo a pak jsme jim prostě dali příslušné informace a oni to zaplatili. Takže to bylo jako fajn. To jako hezky fungovalo. No.
1: Oblíbené folkaře bylo možné vidět i na větších akcích, třeba na folkových festivalech, které vznikaly právě od začátku 80. let. Prázdniny v Telči, na svou dobu hodně uvolněný Valašský Špalíček, Svojšický Letorost a Slunovrat nebo Folková Lipnice. Folkoví písničkáři v 80. letech masově infiltrovali také Portu, oficiálně festival tramské písně, který se právě v polovině 80. let žánrově poněkud rozkročil. A snad i proto byl tolik populární a lákal tisíce mladých lidí. Více opět s Fredem Belinským.
2: Vím, že máš rád folkovou hudbu, takže předpokládám, že v těch 80. letech se vydal na Portu.
0: Od roku 85 do roku 88 jsem jezdil na Portu do Plzně.
2: A jak na to vzpomíná?
0: Hezky. Protože to samozřejmě to bylo fajn. Když jsme tam prostě spali, tam bylo to velký stanový městečko, dokonce myslím víc, že jich bylo, a tak já jsem tam jezdil schválně ještě o den dřív, abych si tam prostě zabral nějaký pěkný místo na trávě, pokud možno, a ne na škváře. Prostě tam byla spousta lidí, kteří byli podobně naladění a večer se hrálo na kytary a bylo to strašně příjemný. Takže takový jako společný zážitek, naprosto neopakovatelný z toho amfiteátru na Lochotíně zejména, kterýho se vešlo a bylo tam prostě 30 tisíc lidí. Jo, a dole prostě bylo to pódium, kde jako hráli ty muzikanti, tak to je prostě věc, která jako do dneška mi z toho mrazí, když slyším ty nahrávky prostě z toho Lochotína, které existují. To bylo skvělý, navíc, že jo, kolik mi bylo tenkrát, no, tak mi bylo 19, 20 prostě, tak jsem si to takhle jako užíval, no. To byla jako atmosféra skvělá a myslím si, že neopakovatelná právě proto, že to bylo bráno jako, já nechci říkat protest jako protirežimní, ale bylo to prostě něco, kde se sešli lidi, kteří byli určitým způsobem naladění, bylo to strašně, strašně hezký, strašně fajn.
2: I tam byli ty lidi takový citliví na každou narážku a odehrávalo se takový to pomrkávání z jeviště do hlediště, že stačilo slovo a všichni věděli.
0: No samozřejmě, protože já nevím, třeba Spiritual Quintet, tak jako víme, že oni hráli ty, jak říkali, černošské spirituály s českými texty, no a tak jako, že jo, jednou budem dál a tak jo, jo, prostě písně,
2: musíš za svou pravdu stát.
0: Písně tak jako zněly značně provokativně s těmi českými texty a já si myslím, že spoustu lidí to tak jako chápala a ostatně mám pocit, že i ty muzikanti to tak jako částečně brali, jo. Já si vzpomínám, že třeba tam přijel jeden rok Jarek Nohavica s tím, že nehrál. Byl tam, nehrál a všichni věděli o tom, že tam nehraje, protože nesmí. Ale byl tam. a tak tam jako chodil a povídal si s lidma a tak, ale nehrál. A vzpomínám si, že ten rok prostě na tom Lochotíně koloval jako takový jako dopis, papír někdo poslal mezi lidma, až skončí program, pojďte, všichni se sejdeme pod tím reflektorem tam dole vlevo v tom amfiteátru a zaspíváme si všichni, když mě brali za vojáka společně. Asi to udělali, já jsem tam nebyl, nešel jsem tam. Neměl jsem k té písni takový vztah, abych to potřeboval udělat. Vybavuje se mi koncert Karla Plíhala na výstavišti, který zpíval některé písně, kde to bylo jako evidentní, že jak to vlastně myslí a tak je to ten dav tak kvitoval. Vybavuje se mi vystoupení Vladimíra Merty na nějaké z těch port pozdějších, to bylo tak v roce 87, nevím, kdy tam byl. A tak jako jo, no, různé dvojznační vtipy se objevovaly, lidi na to byli citliví, některý ty jako vystupující to říkali docela naplno. Vím, že to pak vyvrcholilo na portě 89 v létě, kde jsem bohužel nebyl, protože jsem byl tehdy po absolvování vojenské katedry na vojenském soustředění měsíčním na letišti v Mošnově, takže jsem jako na portu bohužel nemohl. Ale vím o tom, že tam si jakoby už nikdo nebral servítky a bylo to docela takový jako už hodně silný vystoupení, no, tenkrát.
2: Hele, a hlídali to tam třeba SMBáci? Jako, jsem si říkala 30 tisíc lidí, kteří jsou citliví na cokoliv.
0: Já si to moc nevybavuju. Popravdě řečeno nevybavuju si, že bych tam nějak viděl nějakou zvýšenou přítomnost uniformovaných policistů. To se mi vůbec nevybavuje, co je zvláštní. A jako tam fungovala docela dobře pořadatelská služba, protože přece jenom jako tyhle lidi, co jezdili na ty festivaly, tak to byly v značné míře trampové třeba. Mm-hmm. I když to byly takový často, jak někdy se říká festivalový trampové, to znamená, ty nejezdili moc do přírody, ale za to z festivalu na festival. Ale jako tam fungovala taková jakoby soudržnost, respekt. Žádný výstřelky si tam nevybavuju, že by tam jako k něčemu takovému docházelo. Naopak mi přišlo, že ty lidi jsou k sobě jakoby přátelský, že když se prostě objevil někdo, kdo to jakoby narušoval ten pořádek, tak ho sami umravnili a tak, tak si myslím, že to jako fungovalo na těchto těch festivalech před tím rokem 89 zcela jistě. No.
2: Ty písničkáři nebo ta folková hudba sice to měla asi snažší než nějaký pankáči nebo metalisti, ale přece jenom nebyla úplně prosazovaná, nebylo to něco, co by člověk viděl v nějaký televizní estrádě. Bylo snadné dostat se k nahrávkám jejich?
0: No, tak pár desek vyšlo, zejména pak jako řekněme po tom roce 85 začaly docela vycházet ty desky, objevily se prostě různý profilové desky, jako já nevím, Vaby Daněk a tyhle ty osobnosti sporty vzešlé. Šířily se nahrávky koncertů ve velkým, to je ve strašlivé kvalitě a měl jsem prostě nahrávky, já vím, Nohavici Plíhala, Janouška z koncertů a sami jsme na těch koncertech nahrávali vždycky, takže všechny ty koncerty v tom klubu se nahrávaly nebo velká část a to se potom samozřejmě různě kopírovalo a šířilo. No.
1: Tak si to pojďme trochu rozebrat. Fred zmínil případ, kdy Jarek Nohavica na portě byl, ale nehrál. Proč? Ptám se Přemysla Houdy.
3: Jaromír Nohavica v 85. roce byl ohlášen jako někdo, kdo bude moci zahrát na portě. Byl na různých novinách inzerován jako někdo, kdo bude hrát. Neustále se o to vyjednávalo, přesto všecko. Nakonec on i přijel do Plzně s kytarou, ale v mezičase jeho cesty bylo přeformulováno původní ano na ne a ve scénáři u všech těch čtyřech jeho písní, co tam měl zahrát, bylo protisocialistická, protisocialistická, protisocialistická. Ve výsledku Nohavica na pódium v Lochotíně nemůže vystoupit. Tak mu to bylo i řečeno, Nohavica nezahrál, nevystoupil na pódiu, nicméně Panton mu před pár týdny předtím dokázal vydat desku.
1: Panton, druhé české hudební nakladatelství, které se věnovalo menšinovým žánrům.
3: To znamená, v Pantonu evidentně bylo možné. V té samé době, co v Plzni ten týž Nohavica byl označen jako protisocialistický, tak Panton naopak v bukletu té desky hovořil o tom, že když Nohavica vchází na koncert, tak je to něco, jako když Bezruč vchází do dveří novodobí. Jo? A Bezruč je ten index toho, že dělnický Bart. Že jo? A ten Panton logicky, kde prodá nejlépe desku z Nohavicu, tak prodají na portě. Přece tam jsou spousta lidí. To znamená, Panton tam, kam Nohavica nesměl vstoupit v podstatě jako písničkář, tak Panton měl stánek a prodával tam náklad Nohavicovy desky. To znamená, kde měl potíže materiální písničkář, tak virtuálně si toho písničkáře mohl koupit každý. Dokonce i jedna z těch čtyřech písní, které plzeňský, tedy Národní výbor, přičinil poznámku protisocialistická, tak byla na té desce. Bláznivá Markéta. Byl tedy protisocialistický, nebo naopak to byl Bezruč, co vchází do dveří. Jo? A tímhle způsobem se neustále jako měnila nějaká konfigurace lidí, kteří působili jako písničkáři. Jo? Ten týž Nohavica dva měsíce později mohl zahrát tady v Praze v Paláci kultury ty samé písně, které tedy už evidentně zase v jiné konstelaci byly uznány jako tedy pokrokové, angažované.
4: Bláznivá Markéta v podchodu těšínského nádraží zpívá, zpívá, zpívá a zametá.
2: Říkáte si, čím mohla být tahle písnička protisocialistická? V socialismu byli všichni duševně fit, nebo si při zametání nespívali?
3: Ty potíže vznikaly vlastně z nekompatibility jazyka těch jednotlivých vystupujících s nějakou jako oficiální řečí, která byla v té době běžná a ve veřejném prostoru jediná akceptovatelná. Tam ani nemuselo jít nutně jako ani o texty písní. Tam mohlo jít taky o to, co bylo mezi těmi písněmi. Do jaké míry byly písně uváděny a jakými slovy byly písně uváděny. Jestli jedna naprosto vlastně svým textem naprosto nepolitická píseň se jenom nějakým úvodním slovem mohla změnit na skrytě politickou. Šlo celý vlastně jako kontext toho, že často třeba dneska, když čtete si sami o sobě texty písní, tak si můžete možná často divit, jak je možné, že v tom bylo jedno cosi politického. Jak je možné, že Bláznivá Markéta, jak ona se socialismem ani antisocialismem nemá vůbec nic společného. Je to píseň o nějaké ženě, co zametá v podchodu těšínského nádraží a tečka.
2: Přestože Porta byla oficiální akce, spoluorganizovaná Svazem mládeže, kontrolovaná různými institucemi, byla místem, kde se mohlo přihodit lecos nečekaného a rebelského.
3: Takový jako nejznámější příklad, takové jako písně, která vzbudila jaksi halo a povyk, a ten interpret pak z toho měl i vlastně prokazatelný trable, tak byla píseň Vladimíra Merty Praha magická. Vladimír Merta ji tuším zahrál v 86. a pak z toho prokazatelně musel se jít zpovídat na Pražské kulturní středisko. Byla, myslím, tuším, znovu pozastavena profesionální kariéra. To znamená, na té Portě byla spousta nepředvídatelností, něčeho, co jaksi nebylo na programu a bylo to tam. A těmi mezerami pronikalo lecos nečekaného. Tak třeba ten Vladimír Merta.
2: A co bylo špatného na písničce Praha magická?
3: Když si poslechnete dnes, tak v zásadě asi nic. Je to možná dost podobný jako Bláznivá Markéta. Je to jenom prostě píseň o Praze, o tom, která ta Praha je viděna Vladimírem Mertou. Je tam hodně poetiky, hodně metaforičná. Může to být pochopeno nějakým způsobem. Ta píseň sama o sobě je moc hezká a ve výsledku se to spojilo do nějakého zděšení, že je to možné zahrát.
2: Říká historik Přemysl Houda.
5: Město bouří, ve sklenici piva diskuří.
2: Jak doplní Ondřej Konrád, Vladimír Merta rozhořčil svým textem i během sametové revoluce.
6: Kdy on v prvních dnech vystupoval například v aule právnické fakulty a když zahrala svoji píseň, která byla inspirovaná událostmi z téhož roku 1989 na náměstí Tiananmen v Číně a byl ten refrén, kdo jednou vraždil, bude vraždit dál, tak se polovina těch studentů z těch komunistických rodin sebrala a odešla. Polovině revoluce. Čili u Vladimíra Merta šlo o ty texty, které dokonce vadily i některým jeho posluchačům.

0: zvykem písničkářů, a to už od konce 60. let, myslím, že zavedl to Jarda Hudka, bylo, že tak vlastně hodně často promlouvali mezi těmi písničkami, on to pořád tak dělal, že ladí kytaru, ale byl to, myslím, jenom taková záminka k tomu, aby mohl něco vyprávět, často docela i humorně, no a samozřejmě mezi těmi promluvami byla celá řada narážek na politickou realitu, někdy i na nějakou konkrétní událost, a tohle to vlastně do jisté míry přejali i ti ostatní, ne tak, že by třeba volně vyprávěli mezi písničkami, ale celé to bylo takové jako domluvené spiklenectví. Vlastně pořád z toho pódia se mrkalo na to publikum a to publikum chápavě mrkalo naspátek. Každý ten večer bylo takové vlastně protirežimní setkání, dalo by se říct. Bylo to celkem jednoznačné a samozřejmě, jak si myslíme, že byla STB poměrně dost hloupá a tupá, tak zase ne tak úplně, aby tohle to nevycítila a věděla, že prostě takováhle atmosféra na těch vystoupeních je a že ti lidé, co tam přicházejí opakovaně na tyhle ty umělce, že to jsou vlastně prakticky nepřátelé toho režimu.
1: Říká v závěru písničkářského dílu série Hudební rebelové Ondřej Konrád. Za pomoc při přípravě pořadu děkuji mistrovi zvuku Ivě Darebné, autorovi námětu Stanislavu Vintrovi, dramaturgyni Lucii Korcové, všem respondentům a taky Paměti národa. Od mikrofonu za pozornost děkuje a někdy příště naslyšenou se těší Veronika Kindlová.
2: Víte, co má společného Praha a Brno? Stejnou frekvenci vysílání Českého rozhlasu Plus. V Praze, Brně a jejich okolí stačí naladit 92,6 FM. Vysílače ale máme i v dalších městech a najdete nás také ve všech digitálních sítích. Tedy v digitálním rozhlasovém vysílání, v digitální televizi a v nabídce kabelových televizí. Český rozhlas Plus. Jsme tu pro vás kdykoliv a kdekoliv. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: V Toužimi na Karlovarsku vybuchla v panelovém domě neznámá látka. Zranění jsou dva lidé. Americký ministr obrany Hexet vyzval v Normandii Evropany ke zbrojení a spolupráci se Spojenými státy. Kanoistka Martina Sadková vybojovala v Praze v závodu světového poháru stříbro. A zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami.

0: Mladší muž ve vážném stavu skončil v nemocnici v Plzni. Příčinu výbuchu kriminalisté zjišťují. Vamberecká krajka získala chráněné zeměpisné označení Evropské unie. Stala se tak prvním českým řemeslným výrobkem, který tuto ochranu získal podle nové evropské legislativy. Označení můžou používat výrobci paličkované krajky z Orlických hor a pod Orlicka, kteří navazují na místní tradici a splňují podmínky. Ochrana má podpořit prestiž krajkařského řemesla a zároveň zákazníkům zaručit původ a kvalitu výrobků. Ve věku 88 let zemřel rozhlasový sportovní novinář a publicista Karel Tejkal. Radiožurnálu to potvrdila jeho rodina. V Československém rozhlase působil od 50. let minulého století. Nejdřív jako sportovní redaktor, v roce 1968 pak komentoval politické dění během pražského jara. Po okupaci vojsky Varšavské smlouvy musel z rozhlasu odejít. Dlouholetý moderátor Radiožurnálu Jan Pokorný vzpomíná na to, že i přesto Karel Tejkal ve spolupráci s Československým rozhlasem pokračoval.
1: On psal třeba každý týden fejetony pro vysílání Dobrého jitra z Prahy, ale ty nemohl číst a také načítal herec Josef Dvořák. Byl to rozhlasák každým coulem a měl obrovskou autoritu a právem brzy vstoupil do rozhlasové síně slávy.
0: Po sametové revoluci se Karel Tejkal do rozhlasu vrátil, dál se věnoval sportu, šéfoval pořadu Dobré jitro a podílel se na tvorbě rozhlasových seriálů. V roce 2008 získal novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky. Francie si připomněla 82 let od vylodění spojenců v Normandii. Památku padlých vojáků uctil na hřbitově i americký ministr obrany Pete Hexet. Poblíž pláže Omaha vyzval Evropany ke zbrojení a větší spolupráci se Spojenými státy.
2: Jedny z nejkrvavějších bojů se odehrály na pláži Omaha, 8 kilometrů dlouhá písčitá pláž. Památku padlých vojáků si tady připomínají lidé ve vojenských uniformách.
3: Říká se jí krvavá Omaha. Zemřeli tady tisícovky lidí. Vylodění v těchto místech bylo špatně připravené.
2: Denis Le Prieur má na sobě vojenskou uniformu, stará se o muzeum historických vozů. V obojživelném stroji Duck vozí zájemce na pláži Omaha, kam přijeli i jeepy s českou poznávací značkou.
4: V mým jeepu seděl skutečný veterán 102 let, takže jsem si to velice vážil. Říkal, že takovej stejný měl a že 3 roky v něm žil.
2: Popsal Českému rozhlasu v uniformě oblečený Petr Daníček. Z pláže Omaha v Normandii Martin Balucha, Radiožurnál.
5: Kanoistka Martina Sadková získala stříbro v závodu světového poháru vodních slalomářek v pražské Troji. Závod ovládla Australanka Foxová. Mezi muži vyhrál francouzský obhájce prvenství a úřadující olympijský vítěz Žestán. Nejlepším Čechem byl Václav Chaloupka, který mluvil o trati, která je na pražském kanále postavená tak, že domácí reprezentanti nemají oproti svým soupeřům výhodu.
6: Takhle, jak to je postavený, tak to jsme tady fakt jako nepamatuju si, že bychom to tady někdy jako trénovali. Když by trenér postavil takovouhle tráť, jako kdyby v tréninku, tak si budeme říkat, ježiš, co to zase postavil, to tady nikdy stát nebude. Jo, a teď to tady stojí, to znamená, na tom je ten sport náš krásný, že my můžeme k tomu kanálu, kde jezdíme denně, přijít a vlastně na tom budeme jako podobně jako ti kluci, co sem přijedou a trénou tady týden.
5: Bronzové medaile v národní basketbalové lize získali hráči Opavy. V rozhodujícím zápase v Brně zvítězili po obratu 102-101 po prodloužení a sérii ovládli 2-1.
7: Překážka na D3 u Tábora a nehoda na D5 za Stříbrem. Na dálnici D3 z Prahy do Českých Budějovic dejte pozor za odbočkou na Tábor. Na kilometru 78,5 leží na vozovce v pravém pruhu nějaký předmět. Na nehodu pozor na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně. Za sjezdem na Stříbro na kilometru 105 osobní auto srazilo srnu. Vyšetřuje se tam, projíždějte opatrně. Na D1 z Brna do Prahy dejte pozor za odbočkou na Rosice. Na kilometru 180,5 řidiči hlásili pohyb zvěře v blízkosti vozovky. Na dálnici D35 z Vysokého Mýta do Hradce Králové čekejte překážku za nájezdem od Bíště a Třebechovic. Na konci připojovacího pruhu na kilometru 139 stojí osobní auto. Silničáři už to označili šipkou a kůželi. A na D6 z Karlových Varů do Chebu stojí za odbočkou na Citice na kilometru 143 autobus s defektem pneumatiky. A na místě je policie, i tam opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: V noci se ochladí na 14 až 9 stupňů, obloha bude polojasná až oblačná, přechodně i zatažená, místy s přeháňkami a ojediněle i bouřkami. K ránu se pak můžou tvořit mlhy. Zítra přes den bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy, jinde jen ojediněle s přeháňkami a bouřkami. Později odpoledne začnou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 21.

0: až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28. To byly zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Jak to bylo doopravdy?
2: Obec Babice leží na jihozápadní Moravě, asi 30 kilometrů od rakouských hranic. Až do roku 1951 to byla malá, poklidná vesnička, žijící si svým životem. I když byl národ rozdělen na komunisty a jejich příznivce a na třídní nepřátele, tyto praktiky se zde neuplatňovaly. A pokud, tak pouze v rozumné míře. Lidé se k sobě snažili chovat ohleduplně, jak bývalo na vesnici vždy zvykem. Osudná noc 2. července 1951 změnila osudy nejen babických občanů, ale lidí v celém kraji.
3: Píše český literární vědec Pavel Janoušek v knize Případ Babice. Vydána byla v roce 2001. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: příběh babických událostí skončil v roce 1951? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Co se osudné noci, která změnila životy řady lidí, vlastně stalo? Otázka pro hosta pořadu, historika profesora Michala Stehlíka.
4: Červencová noc 2. července někdy po půl jedenácté večer byla vyvrcholením událostí cirka půl roku od února 51 do toho července, kdy se na Vysočině pohyboval Ladislav Malý, údajný agent CIC, který navázal několik lidí, kteří chtěli bojovat proti komunistickému režimu. Zapálili stoh v Mikulovicích, ohrožovali funkcionáře v několika vesnicích. Státní bezpečnost spouštěla průběžně zatýkání, ale stále se nepodařilo najít toho hlavního viníka. A k tomu všemu došlo k naprosto radikální situaci, kdy v babické škole byli zastřeleni 3 funkcionáři místního národního výboru a jeden těžce zraněn.
3: Co bylo dál?
4: 10 dní po vraždě babické škole se odehrával soudní proces v Jihlavě. Padlo prvních 7 rozsudků smrti. Celkem bylo souzeno více než 100 osob. Obrovské zatýkání, vysidlování lidí. Možná nejabsurdnějším výsledkem bylo odsouzení k smrti ještě jednoho údajného viníka právě v roce 53, který byl navíc popraven i po smrti Gottwalda a Stalina.
3: Hned v roce 1951 vychází publikace nazvaná Babice 1951. Jejím autorem byl Jaroslav Opavský.
5: Plichta, daleko pověstný svou hrabivostí a chamtivostí, byl boháč schopný vraždit člověka pro kus meze, ženu pro hrst trávy a zajmout chalupnickou kozu, kdyby ji dopadl na trávníku u zahrady. Byl to necitelný upír a vykořisťovatel. Zvláště v posledním roce války si pomohl. Dodával nacistům obilí, maso, mléko a vejce štědře oběma rukama. A dostal za to od nacistů prémie.
3: Podtitul této publikace zní Materiál o procesu ze záškodníky. Jak se na tento text dívat?
4: Je to dobová propaganda, která naprosto otočila podstatu toho regionu, protože Plichta, jako spousta lidí, kteří byli nakonec odsouzeni v procesu, dokonce i popraveni, byli aktivní účastníci odboje proti nacistům. Oni to byli ty skuteční partizáni, kteří spolupracovali se západním výsadkem z Pelter na Vysočině v letech 44 a 45 a režim otočil tu roli, udělal z nich vlastně přísluhovače nacistů, upíry a tak dále, ale ve skutečnosti šlo o odbojáře za druhé války, stejně jako o lidi, kteří byli proti komunistickému režimu po roce 1948.
3: 2 roky soudních procesů na různých místech Vysočiny. Jeden z nich, který s babicemi alespoň zdánlivě souvisel, byl proces nazvaný Gustav Smetana a spol. Konal se v březnu roku 1952. Přítomní příslušníci státní bezpečnosti zpracovali zprávu o průběhu tohoto hlavního líčení, kterou dodali na státní prokuraturu.
2: Proces sledovalo denně asi 600 návštěvníků. Z celkového počtu vstupenek byly 400 přiděleny členům JZD, drobným a středním rolníkům, funkcionářům veřejné a lidové správy, členům lidových milicí, nejlepším dělníkům a několika pokrokovým duchovním Moravsko-Budějovického okresu. Hlavní líčení mělo hladký průběh, který měl velký ohlas v hledišti. Již výslech prvního obviněného vyvolal mohutný dojem, ježto prokurátoru i soudu se podařilo zvláště vyhmátnout nebezpečnost navázaného spojení obviněného Smetany se zahraničními agenty i teroristické cíle činnosti, které byly namířeny zejména proti orgánům lidové správy.
3: Ohlasy u veřejnosti, to bylo zřejmě tím zásadním, oč v politicky vykonstruovaných procesech šlo?
4: Režim jakkoliv selhával ve všem tvůrčím nebo tím, co chtěl reálně organizovat, byl naprosto dokonalý v propagandě a tady dokonce dělil propagandu na region, aby ukázal v tom regionu, že lidé nesmí jít proti režimu. Tak babický případ a Smetanu a spol a další případy spojené s babicemi využil opravdu na té celonárodní úrovni se všemi prostředky, které měl k dispozici od tisku, rozhlasu až po další.
3: Když se zastavíme jenom u sousloví, že již výslech prvního obviněného vyvolal mohutný dojem, jak byly vůbec tyto procesy inscenovány, aby ten mohutný dojem vyvolali?
4: Již v té době fungovalo to, že se obvinění museli naučit odpovědi, dokonce je to z rozhlasových záznamů, které máme k dispozici, velmi patrné, kdy se odchýlili jak se zpátky, ten prokurátor vrací k té otázce, aby to dopadlo přesně tak, jak má být řečeno nebo naučeno. To znamená, šlo v podstatě o velké divadlo.
6: Teď, když se díváte dneska a hodnotíte celý svůj život, kdo myslíte, že to je, že se o vás stará, aby vás vytáhl z té bídy, z té mučírny přímo, ve které jste žila celý svůj život? Těžká otázka. Já vám to povím.
7: Těžká.
6: Dělnická třída. Dělnická třída, která se uchopila moci a dovedla se vypořádat s takovýma vidvěduchama, jako je Královské a jemu podobně.
3: Druhá polovina 60. let sebou přináší jisté uvolnění tehdejších společensko-politických podmínek. A také přicházející pražské jaro si kladlo otázky, které se týkaly období předcházejícího. Sdělovací prostředky zbavené cenzury se staly hybným motorem ve snaze získávat tyto odpovědi a na dané dění pohlédnout. Stranou nezůstával ani tehdejší československý rozhlas, kde působil mimořádně talentovaný Sláva Volný. Následující text je z jeho vzpomínkové knihy Jak jsem se doklopítal do srpna 1968.
8: Téměř každý týden, jak jsem měl v nabitých měsících roku 1968 jen trochu volna, jsem zajížděl do Babic, vždy s magnetofonem a hromadou pásků. Plnili se nejrůznějšími výpověďmi. Jen příslušníci jihlavské bezpečnosti velmi nevraživě pozorovali mé výlety do minulosti. I s nimi jsem hovořil a i od nich, snad proti jejich vůli, jsem se dozvěděl leccos zajímavého. Čím více jsem toho ovšem o události staré 17 let věděl, tím více otázek se vynořovalo. Ale tím bylo také jasnější, že něco, vlastně velice mnoho, nehraje. K tomu, abych dospěl k jednoznačnému závěru, jsem v roce 1968 již neměl dostatek času a také archivy bezpečnosti byly stále ještě uzavřené na několik zámků.
3: Co asi tak pro Slávu Volného nehrálo?
4: Možná to hlavní, co se objevilo, byl absolutní rozpor mezi tím, že režim označil v roce 51 a 52 aktéry babického případu za někdejší nacistické přisluhovače a na jednou z těch jeho reportáží vyznívali zcela zřetelně jako odbojáři z období druhé světové války.
3: Jak jeho bádání dopadlo?
4: Maximálně zůstalo v paměti lidí v regionu, že se někdo zabývá tím případem, ale vše spadlo okupací srpna 1968.
3: 60. léta jsou také provázena snahou o rehabilitaci některých soudních rozsudků. Týkalo se to také rozsudků babických?
4: Babice byly zvláštní v tom, že ve chvíli, kdy v rozsudcích byl terorismus, vlastizrada a další, těch lidí se například netýkala amnestie prezidenta Novotného z roku 60 a vycházeli z vězení až po 61. roce a bezprostředně poté se snažili o rehabilitaci. Státní bezpečnost se stále sledovala a má hlášení, že se scházejí, že chtějí rehabilitace. A dokonce to dospělo k tomu, že prokuratura v Brně si vyžádala materiály kolem případu Malý a spol a Babic, ale opět srpen všechno zavřel a žádné rehabilitace nebyly možné.
3: V roce 53 začalo vysílání Československé televize a postupně nabývalo na významu a také přitažlivosti. Daniel Růžička je autorem studie Československá televize jako továrna na propagandu.
2: Marxističtí teoretikové masové komunikace zdůrazňovali, že buržoazní propaganda dává přednost emocionálnímu působení na diváky a manipulaci s názory a postoji mas před nacionálním působením masových komunikačních prostředků. Opomíjeli však fakt, že tuto teorii v praxi prováděla především státní média takzvaného východního bloku.
3: A vzniká seriál 30 případů majora Zemana.
4: Seriál vzniká vysloveně symbolicky k 30. výročí založení Sboru národní bezpečnosti, velmi pod taktovkou a dohledem a dokonce s přímými materiály ministerstva vnitra. Vysílá se od roku 1975 a scenárista Jiří Procházka s režisérem Sekvencem připravili pohled na naše novodobé dějiny od roku 1945, které měly kombinovat kriminálku s reálnými politickými případy. A samozřejmě v centru s úžasným Janem Zemanem, který byl velkým nositelem dobra uprostřed těch zlých záškodníků.
3: Filmový historik Daniel Rubeš je autorem studie Uzavřené osudy a v ní píše.
2: Režisér Jiří Sekvenc. Jeho první setkání se světem filmu se nese ve znamení asistence režiséru Gerasimovi při výrobě snímku Mladá garda. Co by režisér debitoval snímkem Všední den, po kterém vznikla dramatická agitka o životě traktoristky Cesta ke štěstí. I další filmy z počátku jeho tvorby nesou jasné poselství tendenčně a politicky exponovaných příběhů. V podobném duchu Sekvenc pokračoval i nadále, až se během několika let vyprofiloval v typicky nomenklaturního filmaře, zobrazujícího vybrané kapitoly z novodobých dějin ideologicky zmanipulovanou formou. Zatímco na straně jedné mu byla jeho náklonost k režimu s politickým zneužíváním filmového řemesla vytýkána, na straně druhé byl vyzdvihován za maximální možnou řemeslnou zručnost. Typickým příkladem tohoto dvoupólového postoje je již kultovní, propagandisticky zaměřený a přitom filmařsky stoprocentně odvedený televizní seriál 30 případů majora Zemana.
3: Dodejme, že i náklady na každý jednotlivý díl byly mimořádné, činily kolem 5-6 milionů korun, což byl rozpočet na celovečerní film, který šel do kin. Rudé právo po odvysílání jednoho z dílů, a ten se týkal právě babických událostí, v únoru roku 1976 napsalo.
5: Ve čtvrtek skončila mimořádně působivým příběhem Vrah se skrývá v poli první desítka z plánovaných 30 dílů seriálu 30 případů majora Zemana. Autoři seriálu měli nemalý úkol, především už v tom, jak vystihnout skutečně typické případy charakterizující období, v němž se děj odehrává, jak vytvořit příběhy, které by při vší přitažlivosti zůstaly pravdivým politickým svědectvím. A za třetí, vykreslit ústřední postavu tak, aby v ní byla stělesněna nikoli jen jedna osoba, ale aby se stala obrazem, symbolem tisíců bezejmenných hrdinů. Až na malé výjimky dovedli autoři přesvědčit diváka, že vidí pravdivý obraz doby, že konflikty, které sleduje v podobě napínavého děje, míří dál. Je jimi řečeno víc.

0: právě z daného dílu Vrah se skrývá v poli byla ukázka, kterou jsme slyšeli. Předmětem byly babice. Jestliže recenze Rudého práva mluvila o tom, že je zásadní, cituji, pravdivé politické svědectví, jak se na to dívat?
1: Možná to slovo politické je blíž než pravdivé. Na druhou stranu, já když jsem seděl nad archivními dokumenty samotných babic a potom scénářem tohoto dílu, seriálu, tehdejší autoři si vzali jak postavy, události, jenom si je prostě nahnětli po svém, udělali si z toho jiný obraz. Jsou tam faráři, je tam vesnice, jsou tam lidé proti kolektivizaci. To všecko byla vlastně realita, ale v obraze toho politického třídního boje. Dokonce autoři měli k dispozici, autoři seriálu, měli k dispozici svazky státní bezpečnosti, takže některá fyziognomie těch aktérů, Hajný, farář a další, se velmi podobala samotným obětem babického případu. Je to velmi přesné, ale zmodelované podle režimu a podle potřeby propagandy.
0: Takže z plusového znaménka jsme třeba udělali minusové?
1: Vrátíme se zpátky k zásadní tezi. Například celý ten díl se odehrává v tom smyslu, že oni na ty vrahy přijdou podle toho, že to byli kolaboranti za války, což je úplně opak toho odboje proti nacistům.
0: Ovšem, nejenom Vrah se skrývá v poli se týkal babic z daného seriálu 30 případů majora Zemana. Autoři se k babicím ještě vrátili.
1: Je to, myslím, že i výjimka v rámci celého seriálu, kdy babice hrají roli v roce 1968, v tom díle z roku 68, ohledně právě rehabilitací, kde je pohled na konec 60. let, na intelektuály, profesor Brown alias reálně profesor Černý, básník Daneš, možná Václav Havel, prostě ti z té fronty pravicové, která zpochybňuje režim, a ti se snaží využít té minulosti babické, Plánice byla ta vesnice v tom seriálu, pro zpochybnění samotného režimu. Takže babice hrají roli i v majoru Zemanovi v roce 68 a na konci se slavnostně a úžasně ukáže, že šlo skutečně o terorismus a tak dále.
0: Hlavní postavou je tam farář. Ostatně i osobní vztahy s manželkou majora Zemana jsou tam přítomny. Ovšem dodejme, že právě v babickém, tom skutečném příběhu, nefilmovém příběhu, se také faráři objevovali, ale v jiné roli.
1: Drbola, Pařil, Jan Bula byli popraveni.
2: Proč jsi vlastně přišla?
3: Pozítří začne v Praze proces. A vy v něm budete jediným svědkem. Říká se tomu korunní, vidíte?
2: Na pojmech teď nezáleží. Jde o spravedlnost. Ta je jen jedna a musí konečně zvítězit.
3: Já s vámi souhlasím. A právě o ní jsem vás teď přišla požádat.
2: Spravedlnost řídí Bůh, dcero. A já jsem jen jeho nebohým služebníkem. On rozhoduje o vinících a nevinných.
3: Kdysi bych vám věřila, pane faráři. I tomu, co jste právě teď řekl, jenomže přednedávnem jsem byla s mužem tady v Plánici. A zrovna tu nějaký černovlasý mladík sbíral podpisy na rezoluci k obnovení toho vašeho soudního procesu. Kdo ho sem poslal? Bůh?
2: Narouhej se!
3: Já vás nechci urážet. Proto jsem nepřišla. Ale není mi 15. A mockrát jsem už od té doby čekala, kdy pán Bůh tu svoji spravedlnost konečně projeví. Zabili mi tu prvního muže. A vy sám dobře víte, jaký to byl člověk. Co všechno pro Plánici udělal. Byla jsem zoufalá. Kdo mi pomohl?
2: Já na Mutlově smrti nenesu vinu. Ani na smrti ostatních.
3: Jak to? Ten agent přece žil u vás. Vy jediný dobře víte, co chystal, čím vyhrožoval. Ne Bůh, ale vy.
0: Tolik pro dokreslení. Na daný seriál také reagovala divačka Jiřina Dvořáková. Její dopis se dochoval v archivních materiálech.
4: Vážení soudruzi, Dovolte mi, abych za generaci nás, kteří jsme neprožili ani bídu, ani hrůzu ze zabíjení, ani hlad, ani nezaměstnanost, abych za generaci nás, pro něž tato slova jsou jen pojmem, protože se narodili již do slunných dnů, kdy naše mámy nemusely mít strach ze zítřka, abych za nás všechny poděkovala prostřednictvím majora Zemana všem, kteří nám toto bezstarostné mládí připravili a dali nám možnost v klidu studovat, pracovat a žít. Seriál 30 případů majora Zemana je velmi hezký ve své opravdovosti a prostém přesvědčivém vyprávění. Postava hlavního hrdiny je tak milá, působivá, opravdová, že si tohoto hrdinu musí každý oblíbit. Věříme mu každé slovo, každý krok a určitě se pro mnoho lidí stane příkladem pro jednání v různých životních situacích.
1: Slova tohoto dopisu vypadají spíše jako z dobré propagandistické příručky, ale na druhou stranu bych rozhodně jako historik nepodceňoval sílu propagandy a kromě lidí v regionu, kteří byli obeznámeni s reálnou situací, to mohlo mít i z hlediska řemeslného díla celého seriálu docela slušný dosah do celé veřejnosti.
0: V roce 1981, to bylo 30 let po oněch babičských událostech, vychází další dílo, v úvozovkách dílo. Tentokrát autorem byl Ota Holub a jeho kniha se jmenuje Vlčí komando.
1: Je to takový zvláštní literární návrat k babičským událostem. Tady opět bych ho zakotvil v době. Rok 81 je rokem vyostřených vztahů mezi Východem a Západem. Ostatně v samotné knize se Reagan a západní tábor zmiňuje jako ten, který je nepřátelský a mohl by znovu připravit atmosféru případné třetí světové války.
0: Udělejme střih, listopad roku 1989 a 90. léta. Babice se dostávají opět do veřejného prostoru. Vychází kniha třebíčského badatele Radovana Zejdy, nazvaná Babice 1951.
1: Radovanu Zejdovi se podařilo naprosto rozbourat ten ideologický příběh nebo obraz roku 1951 v komunistické interpretaci. On dal dohromady zejména pamětníky a najednou to, co bylo 40 let jako komunistická realita, nebyla reálně pravda. Smůla této knihy, nebo možná mírná slabina z historikova pohledu, neměl k dispozici všechny archivní materiály, to znamená pracoval především s pamětníky, ale už to stačilo, aby bylo zjevné a všem poměrně zřejmé, že neplatí teze, kterou vyrobila státní bezpečnost.
0: Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: příběh babičských událostí skončil v roce 1951? A stejná otázka pro hosta pořadu, historika profesora Michala Stehlíka.
1: Rozhodně neskončil. Stal se velkým tématem komunistické ideologie a propagandy a stal se smutným tématem toho, jak jsme se v 90. letech nedokázali vyrovnat s reálným zločinem komunismu v 50. letech, kdy nikdo z těch, kteří stáli za babičským případem v rámci odsuzování k smrti, nebyl odsouzen. Například evangelický farář Michal Šimek se velmi snažil pohnat k odpovědnosti jihlavské funkcionáře a nakonec to dopadlo opačně, že na něj bylo podáno trestní oznámení. To znamená vlastně taková bezvýchodná situace, hlavně bez výsledku.
5: Cyklus Jak to bylo doopravdy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Ochrana přírody a životního prostředí z mnoha úhlů pohledu a v mnoha pořadech. To je Český rozhlas Plus. S námi se dozvíte to nejdůležitější o změně klimatu na světové, evropské i lokální úrovni. Vysvětlíme vám všechna přijímaná opatření a popíšeme, jaký mají cíl. Zavedeme vás do národních parků, k malým biotopům, ale i na pole zemědělců. Zaostřeno, Věda Plus, hovory Leonardo Plus. Tam všude se dozvíte, co potřebujete vědět o ochraně životního prostředí. Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Při výbuchu neznámé látky v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku utrpěli zranění dva lidé. Informoval o tom mluvčí krajských policistů Jan Bílek. 6 lidí z domu evakuovali. Na místě zasahují všechny složky záchranného systému, včetně policejního pyrotechnika. Příčinu výbuchu policie vyšetřuje. Česká armáda od ledna do května nabrala 1400 nových vojáků. Celoročním cílem je přes 2200 i se členy aktivních záloh. Na dnech pozemních sil bahna v Brdech, to řekl ministr obrany za SPD Jaromír Zuna spolu s vedením armády. Česko podle nich potřebuje kvůli aktuálnímu dění ve světě počet vojáků dál zvyšovat. Armáda teď má 25 000 profesionálů a přes 5 000 příslušníků záloh. Iránští fotbaloví reprezentanti dostali víza do Spojených států, kde budou hrát na mistrovství světa. Některým funkcionářům žádosti o vstup americké úřady zamítly. Ministr zahraničí Marco Rubio tento týden řekl, že do země nepustí členy iránské delegace s vazbami na revoluční gardy. Iránští fanoušci na zápasy své reprezentace do Spojených států nesmí vůbec. Pražské muzeum Kampa otevřelo novou výstavu o Adriáně Šimotové. Letos je to 100 let, co se tato významná česká výtvarnice narodila. Návštěvníci uvidí třeba sbírku manželů Medy a Jana Mládkových, která obsahuje textilní koláže nebo prořezávané kresby do vrstveného karbonového papíru. Ruská tenistka Mira Andrejevová vyhrála Roland Garros. 19-letá hráčka ovládla Grand Slam poprvé v kariéře. Ve finále porazila polskou kvalifikantku Maju Chvalinskou 6-3 a 6-2. Finále mužské čtyřhry ovládla v Paříži španělsko-argentinská dvojice Granollers Zeballos. Češky Jana Kováčková a Kateřina Zajíčková pak vyhrály ženskou čtyřhru juniorek.
2: Vozidla v protisměru na D5 u Plzně a také na silnici u Mostu. Na dálnici D5 z Rozvadova do Prahy velmi opatrně v okolí Plzně. Mezi odbočkami na Bory a Nýřany, tedy mezi 93. a 80. kilometrem, a policie prověřuje hlášení o vozidle jedoucím proti správnému směru. Auto v protisměru máme hlášené i na silnici 13 z Mostu do Chomutova v okolí Komořan. Pokud jdete z Mostu směr Chomutov, buďte velmi opatrní, zůstaňte raději v pravém pruhu. Na dálnici D35 z Vysokého Mýta do Hradce Král opatrně za nájezdem od Bíště a Třebechovic. Na konci připojovacího pruhu na kilometru 139 stojí porouchané osobní auto. Místo je označené silničáři. A na D6 z Karlových Varů do Prahy podobná situace před Novým Strašecí. Na 33. kilometru pojedete kolem odstavených vozidel. Jde o dvě osobní auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: V noci se ochladí na 14 až 9 stupňů, obloha bude polojasná až oblačná, přechodně i zatažená, místy s přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Kránu se můžou tvořit mlhy. Zítra přes den bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy, jinde jen ojediněle s přeháňkami a bouřkami. Později odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 17. To byly zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Kde a jak je dobré bádat, abychom se dozvěděli víc o vzniku života?
4: Já myslím, že Praha je jedno z nejlepších míst, protože zde sídlí Klára Hlouchová se svojí laboratoří a já jsem teďka měl to velké potěšení, že jsem četl bakalářskou práci tady Simona. Tam jsem se toho tolik naučil o vzniku života, že bych jako si myslel, že ta Praha bude teďka v tuto chvíli nejlepší.
3: Tak to je taková náhoda, že jsme v laboratoři dali dohromady profesora se studentem. To nebyl záměr.
4: Náhoda.
5: U nás v laboratoři zkoumáme syntetickou biologii. Snažíme se například vytvořit organismus, který využívá méně stavebních bloků než všechen ostatní život. A nebo druhý přístup je se snažit vytvořit život jednodušších molekul.
3: Tak to je originální a tvořivé. A dáme slovo do Budějovic. Opět se stejnou otázkou, kde je dobré bádat, abychom se dozvěděli víc o vzniku života.
6: V Budějovicích je několik evolučních biologů, vědců, kteří studují, jak se organismy vyvíjejí. Takže my se třeba nevracíme tak úplně na začátek života jako kolegové. Snažíme se vysvětlit tu pestrost života, kterou vidíme kolem sebe.
3: Hosty laboratoře jsou dnes jednak biologové. Julius Lukeš, srdečně vás zdravím.
6: Rád taky všechny zdravím.
3: Jan Černý, který je tady s námi v Praze, rovněž ovšem biolog a osobnost biologické olympiády, imunolog.
4: Dobrý den.
3: Simon Pšenička je student, který se věnuje tématům, o nich dnes budeme mluvit.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
7: Laboratoř.
4: Prostředí, v kterém jsou ty bakterie a viry, je stabilní, statické, je tam snížená pravděpodobnost, že se setkají.
5: Pokud se ptáme na to, co je život, viry asi nejsou úplně nejlepší způsob, jak tyto otázky zodpovídat.
3: To bude něco jako modrý Mauricius, ne?
6: Tak jistě to všechny pobaví.
4: To se ví, že běžkaři mají opravdu velké srdce.
3: Badatelé z Tokia objevili nový typ obřího viru, dostal jméno Ušiku virus podle jezera v regionu, kde ho popsali. Má svébytný způsob, jak proniká do jádra hostitelské buňky, napadá měňavky a méby, a jeho objev podporuje myšlenku, že viry mohly přispět k rozvoji komplexních forem života, jaké známe dnes. Pane profesore Lukeši, když se řekne velký virus, tak co si mám pod tím představit? Tuším, že ty velké viry byly pořádně objeveny teprve v roce 2003.
6: To byla zejména francouzská virologická škola, která se zapsala do této série objevů. Ty viry jsou větší převážně než řada bakterií, což vlastně postavilo jednu z takových těch premis biologie na hlavu, že viry jsou prostě titěrné shluky několika genů. Před těma 20 něco lety se ukázalo, že ne, že některé viry jsou vlastně obrovské a balí do sebe spoustu DNA. Byl to velice převratný objev v té době.
3: A tenhle virus je, myslím, obzvlášť zajímavý, tak se tady obrátím třeba na Jana Černého, aby nám o něm něco řekl, nebo tím vás zaujal.
4: Všechny z nich jsou úplně neuvěřitelné tím, že jsou opravdu vysoce komplexní, mají víc genů třeba než nejmenší buňky, mají různé strategie, jak svého hostitele donutit, aby se stal továrnou na výrobu jejich vlastních komponent. Tento konkrétní možná je zajímavý tím, že má jako speciální výběžky, speciální tvar, zajímavým způsobem donutí buňky, aby se zvětšily významně na rozdíl od ostatních těchto obřích virů. Ale abych řekl pravdu, moje srdcovka je třeba Pandora virus nebo ty výrazně větší a možná se víc blížící buňkám.
3: Může se vám to, Simone, hodit do vašeho bádání o vzniku života?
5: Nejspíš ano. Otázka je, jak k tomu člověk asi přistoupí. Obří viry jsou už docela komplexní a pokud vím správně, tak napadají jen eukaryotické organismy. A ty sami o sobě už jsou taky velice komplexní a zatímco prokaryotické organismy, jako bakterie, to je to, co vlastně nás zajímá nejvíc. Jsou velice jednoduché a dokáží se sami dělit na rozdíl od virů, které mnozí ani jako živé nepovažují. Takže pokud se ptáme na to, jak vznikl život nebo co je život, viry asi nejsou úplně nejlepší způsob, jak tyto otázky zodpovídat.
3: Počkejte, ale zase na druhou stranu, jak jsem četla v článcích kolem tady té studie, tak vlastně se tam rozebírá teorie, že jádro eukaryotických buněk vzniklo tak, že se tam nastěhoval virus, který napadl bakterii.
5: Ano, to je jedna z teorií, já se k ní úplně nepřikláním, hlavně asi z toho důvodu, že prozatímní není mnoho výzkumu, který by podporoval tuto teorii a spíš máme jiné teorie, které jsou lepší a více odpovídají tomu, jak reálně dnešní organismy vypadají.
3: Nějaký příklad?
5: Ta teorie vlastně má souvislost s Asgard Archea, což jsou velice jednoduché organismy, které byly objeveny. Za prvé to jsou předci eukaryot.
3: Nás rostlin živočichů.
5: Ano, přesně tak. Druhá věc je, že vlastně tvoří velice dlouhé výběžky, které by mohly vysvětlovat vznik jádra jako takového, protože vlastně ty výběžky by mohly obklopovat nějaké jiné třeba bakterie, řekněme, a tím vlastně by je pohltily. A potom tímto způsobem vzniká i membrána kolem té původní buňky.
3: To jsme tady vystavili těžké zkoušce studenta Simona Pšeničku, protože profesoři pečlivě naslouchají a já bych potřebovala teď, nebo ráda bych, kdyby bylo možné, pane profesore Lukeši, kdybyste nám trošičku osvětlili, jak se na to díváte vy, tedy na tu myšlenku, že ten virus jako mohl být významným aktérem vzniku života.
6: Tahle teorie, že viry způsobily vznik jádra, opravdu je jako celkem nepodpořená. Ta složitost života, jak vznikla, samozřejmě, že to se můžeme jenom dohadovat, protože musíme jít nějakých 3,5 miliard let zpátky. Tam jsme nikdo nebyli, takže jak se říká, je to anybody's guess, to znamená, každý si může přijít se svojí nějakou teorií. Ten velký objev, který právě Simon zmínil, je skupina takových obskurních organismů, které se jmenují Asgards. Asi to čtenáři nikdy nebo posluchači nikdy neslyšeli, ale ty teď hýbou vědeckou obcí, protože je to takový mezičlánek. Jsou to takové organismy, které, řekněme, existují strašně dlouho a zůstaly ve svojí velice primitivní podobě. Takže díky nim, jako kdybychom se vrátili těch několik miliard let zpátky, a můžeme se domnívat, že ta složitost toho živého světa, který vidíme kolem nás, z dobrých důvodů je možná odvozená právě z nich. Takže ty nám říkají mnohem víc v tuto chvíli, než tady ten objev obřího viru. On taky vyšel v Journal of Virology, což je specializovaný časopis, takže zatím bych řekl, že je to paradigma, to znamená ty hlavní myšlenky o vzniku jádra rozhodně nějak nenaboural.
3: Tak i tak je moc zajímavé o tom mluvit. Já se snažím představovat, jak vlastně ten virus napadá ty měňavky, ty améby. To může mít i nějaké zdravotnické implikace. Améby nám způsobují infekce. Jan Černý může zarámovat tyhle ty naše úvahy.
4: Možná posluchači slyšeli, pokud se dívají na hollywoodské bijáky a na Thora a na podobné, tak Asgard je to místo, kde žijí severští bohové. Pandora je zase planeta, kde žijí avataři, že jo? Ty názvy těch bakterií je třeba Locobacteria nebo Odinobakterie a je to dáno tím, že ty objevy jsou od dánských vědců, ale a Thor, to jsou bohové ze severské mytologie. To, co jsem chtěl zmínit, je, že když napíšete článek do časopisu a děláte okolo něj to PR, které dneska je od nás vyžadováno a musíme obsát i do grantů, že budeme dělat popularizaci, tak se tam snažíte najít něco, co by mohlo zaujmout posluchače. A snažíte se z toho vypíchnout cokoliv, co by mohlo někde zarezonovat. A samozřejmě velice často najdete nějakou publikaci, nějakou teorii, kterou to nějak odůvodníte. Existují publikované teorie o vzniku jádra prostřednictvím těchto virů, protože viry se nás snaží různým způsobem molekulárně převést. A jeden ze způsobů je, že jsou uvnitř nějaké membránové organely, která je plná DNA, připomíná to jádro a zneužijí systém buňky proto, aby se měli dobře. Třeba udělají něco jako druhé, třetí, čtvrté jádro a tam se replikují a využívají replikační aparát té hostitelské buňky.
3: Čili množí.
4: Množí se přesně tak. A tohle to vlastně dělají tyhle ty viry a ono to připomíná vlastně to, co známe z ty buňky. A víme, že řada takhle podobně šílených teorií, jako teorie endosymbiózy třeba, která tenkrát vypadala, že spadla z Marsu, tak nakonec se ukázala, že je pravdivá. Mimochodem, to je teorie, která ukazuje, že eukaryotní organismy v podstatě vznikly jako společný podnik, joint venture, klasické bakterie s archebakterií, že to dali dohromady a z těch takzvaných alfa-proteobakterií nám zůstaly mitochondrie. Vytvořili jsme nějakou novou komplexitu, která převezla všechny ty ostatní a stala se základem nějaké úspěšné molekulární strategie. To znamená, být kreativní a přicházet s nějakými netradičními představy o evoluci je fajn, ale jak Simon i Jula Lukej zmínili, není v tomhletom případě, to není zdaleka mainstreamová představa o vzniku jádra.
3: V dnešní laboratoři účinkují biologové Julius Lukeš a Jan Černý a student téhož oboru Simon Pšenička, který se věnuje tématům, která dnes probíráme.
0: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
3: Bakterie a viry, které bakterie napadají, změnily chování, když je vědci poslali na Mezinárodní kosmickou stanici. V prostředí mikrogravitace viry volili odlišný způsob, jak se vážou bakteriální buňce, a změnil se i způsob, jak se bakterie vinům bránily. Ta infekce probíhala pomaleji. Změny byly dědičné, bakterie měly v kosmu jiné mutace. Ono možná někoho už jenom překvapí ta samotná myšlenka, že by viry napadaly bakterie. Tady to bylo ještě jako zajímavé tím, že to bylo součástí kosmického výzkumu. Co z tohohle stojí za zmínku, za pozornost? Zeptám se Jana Černého.
4: Co je to meritum, co je to podstatné, že tam nedochází k proudění tekutin, které je dáno změnou hustoty při různých ohříváních a tak dál. To prostředí, v kterém jsou ty bakterie a viry, je v podstatě stabilní, statické. Je tam snížená pravděpodobnost na to, že se vlastně setkají. A že to je vlastně úplně nová objednávka pro viry, aby byly infekčnější, a následně pro bakterie, aby se tomu přizpůsobily.
3: Já jsem přemýšlela hodně o tom, že vlastně, když jsou astronauti dlouhodobě v kosmu, tak se měří jejich hodnoty, všelijaký jejich zdravotní stav, že to není asi nic tak moc zdravého, takže třeba se to může hodit i takováhle věc, přestože se bavíme o zdánlivě odlišné věci, jak viry napadají bakterie. Simon Pšenička, jeho poznámky tady k té záležitosti.
5: Jak bychom očekávali, tak když tady to soužití toho viru s tou bakterií probíhá v jiném prostředí, kde jsou jiné fyzikální podmínky, tak se to soužití se změní. Ta bakterie a ten virus jsou neustále v nějakém souboji. Říká se tomu závod ve zbrojení. Vlastně to probíhá i v tom vesmíru na té mezinárodní stanici. A akorát to probíhá trošku jinak, protože ta pravděpodobnost, že se setkají, je menší, a proto tedy musí ty viry se nějakým způsobem změnit, aby si zajistili, že když už se setkají, tak vlastně proniknou do té buňky.
3: Pane profesore Lukeši, ještě v článcích, které jsem o tom četla, se píše o tom, že jakoby nový trend v medicínském výzkumu je oslabit bakterie, aby hůř odolávali antibiotikum, oslabit je právě tím, že napadne virus, takže je možné, že tyhle znalosti z kosmu se můžou opravdu hodit medicínskému výzkumu.
6: Tak mě především pobavilo to, že ten výzkum dělali, protože dovedu si představit, že cenovka byla v mnoha milionech dolarů, ale spíš desítka milionů dolarů. To je sen celé řady biologů a lékařů, že bychom používali proti bakteriím viry. Ten sen už trvá dlouho, řekněme téměř takových asi 80 let, že bychom teda selektivně mohli zabíjet bakterie, které jsou patogenní, které nám způsobují choroby jinak než antibiotiky. Antibiotika naštěstí jsou zázračné a zachraňují miliony životů patrně každý měsíc na té, v jakékoliv zemi, ale jejich problém je, že si ty bakterie, které jsou takový maličký, jednoduchý, ale vždycky si vymyslí nějaký trik, aby to antibiotikum už na ně nepůsobilo. A to už asi posluchači slyšeli, že se čím dál tím častěji objevují bakterie, na které jsou ty antibiotika krátká. Takže jeden ze způsobů je vytvářet stále nová antibiotika a být v tom běhu vždycky o krok napřed před těma bakteriema, a to se do jisté míry daří. A pak je druhý, ještě zcela radikální jiný pohled, že prostě na ně vypustíme viry, které zabijí. A to bylo vlastně opuštěné, celá tady ta myšlenka. Ku podivu to byla sovětská biologie, která s ní přišla před někdy ve stalinských dobách, opravdu.
3: Ku podivu, protože když si vzpomeneme na takové ty podivné pokusy typu, myslím, Lysenko se jmenoval ten akademik, tak jakože to byla taková a dost často pomílená věda, tak v tomhle případě ne úplně.
6: Přesně tak. A tahle myšlenka tam zazněla tehdy a začali testovat, ale byla opuštěná vlastně na desetiletí. A až teď právě, když nám tak trochu jako dochází ty antibiotika, tak se k ní věci zase a lékaři vracejí.
3: A ono to není nic akademického od věci, když si představíme, že třeba v našem mikrobiomu, v našem střevě třeba bakteriofágy, tedy ty viry zaměřené proti bakteriím, útočí proti těm bakteriím, které nám škodí. Tak to mě třeba baví. Jan Černý se hlásí o slovo.
4: Útočí na všechny, protože si nedokážou vybrat, kdo je ten škodlivý a kdo je ten náš symbiont. Vlastně si ani pořádně neuvědomíme prospěšnost bakteriofágu v našich mikrobiálních komunitách, protože oni je dynamizují, oni je vlastně neustále zabíjejí, umožňují to, že látky, které byly uvnitř těch bakterií, my i můžeme využít jako pro svoje vlastní účely a můžeme je vstřebat. Bakterie dokážou rozložit něco, co my nedokážeme rozložit. Dokonce existují teorie, že kdyby nebylo bakteriofágů, ekosystémy se velice rychle zhroutí, protože například v mořské vodě je enormní množství bakterií. A jestli se nepletu, poločas života těchto bakterií je zhruba 6 hodin a to průběžné zabíjení je právě pomocí bakteriofágu, které z nich uvolní ty živiny, aby mohla nastoupit nějaká další skupinka organismů a využít ty živiny pro svoje účely. To znamená, bakteriofágy dynamizují ekosystémy a dynamizují naši mikrobiotu a umožňují nám získávat živiny.
3: Si říkám, že mi to tak jako proklestí, aby život byl možný, udržitelný. No.
6: Řada z nás si neuvědomuje, že i bakterie to mají těžké. Neustále se je snaží ty viry zabít. Mějme respekty k bakteriím, jak to mají obtížné.
3: V dnešní laboratoři účinkují biologové Julius Lukeš, Jan Černý a student biologie Simon Pšenička.
0: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
3: Nejenom nám lidem, ale i některým buňkám se nechce umřít. Japonští vědci popsali, jak schopnost buněk se dělit určuje, jestli přežijí, zahynou nebo se stanou nádorem. Riziko je spojeno s tím, že když se dělení buňce nepovede, zůstane v ní původní i skopírovaná DNA. Právě tohle souvisí s nádory a dalšími vážnými nemocemi, ale také se stárnutím. Jak jsem měla možnost číst ten článek, tak vlastně jsem si znova připomněla, že buňky v našich tělech se dějí vlastně v každém okamžiku. Jak často nastane chyba? Otázka pro Jana Černého.
4: Chyby nastávají neustále. Já už jsem tady mluvil o tom zdvojování genetické informace, o takzvané replikaci. A při každém zdvojení, která předchází buněčnému dělení, aby každá dceřiná buňka měla tu svoji kopii, tak dojde k minimálně jedné chybě, jedné mutaci. Všichni jsme mutanti, všechny naše buňky neustále mutují. Mutace je možné považovat za chyby, ale zase na druhou stranu, kdyby nebylo mutací, tak by nebylo evoluce. Ale v našem těle ty mutace můžou být nějakou předzvěstí třeba nádorové transformace nebo nějakého problému. Takže to je jeden typ chyb, to jsou takové většinou jako bodové mutace, že změní jedno písmenko mezi 3 miliardami písmen, což je jako skoro nic.
3: To novum téhleté studie, jak jsem jako pochopila, je to, že vlastně ty buňky si to tak trošku snaží vybrat ten svůj osud. Student má slovo, Simon Pšenička.
5: To zdvojení té genetické informace může být i přirozenou součástí toho buněčného cyklu některých specifických buněk, takže to nemusí být úplně chyba ani. Srovnali dva způsoby, vlastně dva typy toho, jak se tohleto zdvojení té genetické informace bez toho rozdělení té buňky, jak k tomu dochází. A srovnali ten vliv toho způsobu, jak k tomu dojde, na vlastně osud té buňky, jestli zemře, jestli se z ní stane rakovinná buňka nebo něco jiného.
3: Pane profesore Lukeši, kdybyste tohle dostal na stůl, teď by přišli kolegové, kteří tuhle práci třeba dělali, říkali tak, profesore, jak budete pokračovat?
6: Kolegové mají pravdu, poruchy v dělení genetické informace jsou známy prostě od té doby, co se barvily chromozomy. Tadykle asi ta novinka je maličko skrytá v tom, že Japonci a Japonci jsou známí tím, že jsou extrémně pečliví. Oni vlastně tvrdí, že ty poruchy, které způsobí to, že se ta deoxyribonukleová kyselina DNA pořádně nerozdělí, že jsou různého typu a ten osud těch buněk potom je také odlišný. Ale každopádně co se stane, je dřív nebo později tyto buňky chcípnou nebo minimálně zemřou s tím svým nositelem. A co já jsem chtěl říct je, že já studuju prvoky, to znamená jednobuněčné organismy a tam se to občas jednou třeba za miliardkrát stane a zafixuje se to. To znamená, že ta buňka, která má vlastně ten dvojité množství té genetické informace, přežije a má svoje potomky a tak to zůstane. Takže my občas vidíme prostě nějakou, řekněme, tu slizkou nějakého slizkého českého bičíkovce a přečteme jeho genetickou informaci a pak izolujeme někde třeba, já nevím, na Tajvanu nebo Mongolsku jiného bičíkovce a zjistíme, že on tam má dvojnásobné množství té genetické informace.
3: To bude něco jako modrý Mauricius, jo, ne?
6: Jistě to všechny pobaví v té vědecké komunitě, ale také už tohleto jsme zažili. Ale je to ukázka toho, že prostě někdy se může stát dramatická věc, přestože v 99,999% ta buňka chcípne, tak v tom 0,0001% ta buňka přežije a jede s tím dál. To je právě to, co mě na těch živých systémech baví, že vždycky tam máte nějakou výjimku, která všechno změní.
3: Když používám ty fatalistické příměry, minimálně Hradčana s razítkem, tak...
6: To bych bral.
3: A ještě Jan Černý doplňuje.
4: Já bych možná ještě dodal to, že vlastně nám se občas nesmírně hodí vytvořit buňku, která má víc genetické informace. Když se podíváme na naše takzvané megakaryocyty, buňky s obrovským jádrem, které dělají krevní destičky, tak ty mají až 128krát standardní sadu genetické informace. To znamená, tady z nějakého důvodu potřeba mít buňku s obrovským genomem, která zhruba 24 hodin vytváří 100 000 krevních destiček. Nebo představte si, že člověk se rozhodne po pubertě, že se z nich stane vrcholový sportovec a má na to malé srdce. Má srdce, které už nemá kmenové buňky, které už má konstantní počet svalových buněk, kardiomyocytů, a potřebuje zvětšit.
3: Tak srdce jak jako ho zvětší? Autobus.
4: No, jak ho zví, jak je zvětší, přidá do nich nová jádra. Nemá jiný způsob, ty buňky už se nedokážou rozdělit. To znamená, to je vlastně situace, kterou tady popisuji, že se zdvojí genetická informace a dvě jádra, nebo i tři jádra, maximálně čtyři jádra, zůstanou v té srdeční svalové buňce a zvětší ty buňky jako takové. Tomu se říká hypertrofie. Umožňuje nám to vlastně zvětšovat orgány bez toho, abychom přidávali nové buňky.
3: A to se dá udělat tréninkem? To asi ne.
4: No jasně. Jasně, když se rozhodnete způsob, jak si udělat velké srdce, někdo by chtěl mít velké srdce, tak třeba velice efektivní je běžkování. To se ví, že běžkaři mají opravdu velké srdce. To znamená běžkování a člověk si zvýší počet jader v srdci a je to fyziologické. Není to žádná patologie. Jaterní buňky takhle se dokážou zvětšit pomocí přidání genetické informace. Vlastně v biologii funguje hrozně málo pravd nebo nějakých jako v podstatě konstant. A jedna konstanta, kterou máme v buněčné biologii, je takzvaný nukleocytozoologický poměr. To znamená, jak velká genetická informace, tak taková buňka může být velká. Takže když se podíváme na člověka, tak máme nějaké 3 miliardy písmenek krát 2. Když se podíváme na kolibříka třeba nebo na ptáky, tak mají poloviční genetickou informaci a mnohem menší buňky, kterých se vejde do malého mozku třeba stejné množství. A když se podíváme na axolotla, který prostě skvěle regeneruje třeba uříznuté pacičky, tak má asi 15krát větší genetickou informaci a jeho červené krvinky jsou prostě skoro 20krát větší.
3: Než naše.
4: To znamená, když naše tělo potřebuje udělat velkou buňku nebo zaplnit prostor nebo neumí rozdělit buňky a potřebuje ten orgán zvětšit, tak si přidá ty jádra zevnitř. To znamená, tady bych to řekl, že to je jako s ohněm, jako dobrý sluha, ale špatný pán, pokud se to někdy nějakým způsobem stane špatně.
3: Jo, tak v zimě na běžkách a teď v létě na kole.
6: Já bych jenom dodal zase, já jsem protozoolog, to znamená ten, kdo studuje ty jednobuněčné organismy, a přebil bych ještě ty Honzovo axolotly, kteří mají opravdu obrovské genomy, to znamená mají v buňkách veliké množství DNA, mnohem víc, než máme my. Takže jsou améby, o kterých jsme mluvili na začátku, to znamená takové ty slizy, které se plazí pod mikroskopem. A ty mají, některé z nich mají třeba 50 až 100krát víc DNA, než máme my. Takže to naše sebevědomí, že v naší DNA máme všechny ty bílkoviny, které postaví mozek a s tím mozkem vystřelíme rakety do vesmíru, zatímco ta améba se jenom někde plazí mezi listy, tak přece jenom to není tak jednoduché a ta améba, kdo ví, co tam všechno zvládá, když na to potřebuje tolik té DNA.
3: Že by také poslali tu měňavku do vesmíru, podobně jako viry a bakterie?
6: To asi dřív nebo později někdo udělá taky.
3: Tak mám radost, že jsme mohli probrat vše od komplexnosti života až po bakterie a viry ve vesmíru a buňky, co nechtějí umřít. Moc děkuji, že do téhle debaty dnes skvěle přispěli jednak profesoři Julius Lukeš, děkuji a naslyšenou.
6: Rádo se stalo a zdravím Budějovic.
3: A Jan Černý.
4: Naslyšenou.
3: Děkuji moc. A naším hostem spolu s nimi byl student Simon Pšenička. Moc děkuji, že jste tu byl.
5: Děkuji za pozvání.
3: Martina Mašková se těší na slyšenou opět za týden. Laboratoř.

0: jsou to přímé daně.
1: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
0: Přímé daně jsou povinné platby státu, které odvádí vždy konkrétní osoba, na kterou se daňová povinnost vztahuje. Například živnostník, který platí svou daň z příjmu, nebo majitel platící daně z nemovitosti. Na rozdíl od daní nepřímých, kdy za vás DPH, kterou zaplatíte například při nákupu potravin, odvádí státu obchodník. Mezi přímé daně řadíme v Česku daně z příjmu fyzických i právnických osob a dále majetkové daně, tedy daně z nemovitostí nebo silniční daň. Dříve se u nás platily i další přímé daně, například daň dědická, daň darovací nebo daň z převodu nemovitostí. Ty ale byly s postupem času všechny zrušeny.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Katolická církev blahořečila Jana Bolu a Václava Drbolu popravené komunisty. Berlínská nemocnice propustila Američana, který se v Kongu nakazil ebolou. Čeští fotbalisté v přípravě na mistrovství světa trénovali v Mansfieldu před stovkami fanoušků. A zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty většinou do 26 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Česko má ode dneška první blahoslavené mučedníky moderních dějin. Katolická církev odpoledne na slavnostní mši na brněnském výstavišti dokončila blahořečení Jana Boly a Václava Drboly, dvou kněží, které mučili, odsoudili a nakonec zavraždili komunisté.
3: Aby ctihodní služebníci boží Václav Drbola a Jan Bula byli od nynějška nazýváni blahoslavenými.
4: Papežský legát Michael Černý při proslovu zmínil, že mučedníci byli vyzkoušeni jako zlato v ohni. Na slavnost přijeli taky Lenka Klicmanová s dcerou Maruškou ze Sušan u Chomutova.
5: Nám se líbila určitě jednota křesťanů. Je to hrozně pěkný vidět

0: miliardovou investici na prodloužení a taky rozšíření přistávací dráhy. Tu už by měl zajistit stát. Nemocnice Charité v německém Berlíně po víc než 2 týdnech léčby propustila Američana nakaženého ebolou. Podle zařízení je v dobrém zdravotním stavu, píše to agentura DPA. 39-letý lékař se krvácivou horečkou nakazil při práci v nemocnici v Kongu. Tam vypukla epidemie eboly a podle posledních informací konžské vlády je v zemi 488 potvrzených případů. Jiného Američana s podezřením na ebolu přijala i pražská fakultní nemocnice Bulovka. V pátek uvedla, že muž je stále bez příznaků. Soukromí dárci věnovali miliony na taneční sál, který chce americký prezident Donald Trump postavit místo východního křídla Bílého domu. Kontrolní organizace ale zjistila, že ty samé firmy pak od státu dostaly zakázky za mnohem vyšší částky. Bílý dům podezření z korupce odmítá.
1: Americký prezident odmítá zveřejnit úplný seznam firem, které se na financování jeho tanečního sálu podílejí. Kontrolní organizace Public Citizen zmapovala 27 veřejně známých dárců. 14 z nich dostalo od státu nové zakázky za v přepočtu 1 000 000 000 korun. Největší díl připadl zbrojnímu gigantu Lockheed Martin. Na seznamu jsou také Amazon, Google, Microsoft nebo Caterpillar. Více než polovina z těchto firem zároveň čelí nebo čelila federálním vyšetřováním, která byla za Trumpovy vlády zmírněna nebo úplně zastavena. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
0: Čeští fotbalisté se ve Spojených státech chystají na start mistrovství světa. V Mansfieldu nedaleko Dallasu měli trénink přístupný pro fanoušky, kterých dorazilo několik stovek. Na tribunách byla i řada českých příznivců. Národní tým trénoval ve velmi horkém počasí, mluví o tom obránce Jaroslav Zelený.
2: Je to teda mazec, no. To sluníčko je fakt ostrý. To jsme měli lehoučký trénink, opravdu, tak člověk se u toho fakt brutálně spotí, no, takže jsem zvědav, jak s tím budeme bojovat dál. Samozřejmě ty lidi všichni jsou strašně milí. Nevím, jestli to předstírá, ale vypadá, že si to užívají. Jsou takový nadšený, že nás vidějí, takže snad jim to vydrží.
0: Do šampionátu Češi vstoupí příští týden v pátek ráno našeho času v mexické Guadalajaře zápasem s Jižní Koreou. Ve skupině si pak zahrají ještě s Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem.
3: Nehoda na D5 za Žebrákem a překážka na D35 za Třebechovicemi. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy opatrně za odbočkou na Žebrák. Na 34. kilometru máme hlášenou nehodu. Projíždějte tímto místem opatrně. Na dálnici D35 z Vysokého Mýta do Hradce Králové čekejte překážku za nájezdem od Bíště a Třebechovic. Na konci připojovacího pruhu na kilometru 139 stojí osobní auto. Stojí za ním světelná šipka, na místo už dorazila asistence. Na vozovce se pohybují lidé, tak projíždějte opatrně. A na silnici 13 z Chomutova do Karlových Varů se vyhněte překážce za Ostrovem. Za odbočkou na Hájek na 7. kilometru leží v pravém pruhu sražená srna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: V noci se ochladí na 14 až 9 stupňů, obloha bude polojasná až oblačná, přechodně i zatažená, místy s přeháňkami a ojediněle i bouřkami. K ránu se můžou tvořit mlhy. Zítra bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy, jinde jen ojediněle s přeháňkami a bouřkami. Později odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty zítra 21 až 26 stupňů, na Jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 17. To byly zprávy.
4: Posloucháte Český rozhlas Plus.
5: Umí zacházet se slovy, umí to hodně. Ví, kdy mají slova hladit, kdy bolet a kdy člověka zahnat do kouta. Mluví o demokracii, penězích, chudobě, elitách, Rusku, Západu i o tom, proč se lidé nenechají přesvědčit fakty, ale pouhým pocitem. A mluví taky o pokoře, vině, naději a biblických přívězích, k nímž se ve své nové práci vrací. Michal Horáček, textař, spisovatel, bývalý prezidentský kandidát a neúnavný pozorovatel všeho dění, je mým hostem sobotní Osobnosti Plus. Vítejte, pane Horáčku, dobrý den.
6: Dobré ráno.
5: A hezký den z Plusu, hezký celý víkend přeje Barbora Tachycí.
4: Osobnost Plus.
5: Kdy jste naposledy reálně na sobě ucítil, že žijete v rozdělené společnosti?
6: No, to vím naprosto přesně. Nikdy. Ne, to já si to vůbec...
5: Čili pro vás je to prázdná floskule, rozdělená společnost?
6: No, mně se

0: to jako nedotýká nějak, jako, možná, že sociologické nebo antropologické průzkumy by jako naznačily, že jsme jako rozdělení podle nějakých stanovisek, ale mě se to nedotýká, mimokolí to vůbec nepociťuju.
1: A když vnímáte veřejné politické debaty například, tak máte pocit, že je všechno OK tak, jak má být?
0: To bych neřekl. Ne, z mnoha hledisek to není tak, jak to má být. Nicméně to nesvědčí o rozdělené společnosti, jako fatálně, jako spíše o prostě politickém souboji mezi těmi našimi tradičními jako protipóly, kde na jedné straně stojí populisté a na druhé straně bezuzní populisté.
1: Jaký máte pocit z toho, že nejen v Česku, ale i v západním světě, ve většině západního světa, prostě koketujou o vedoucí místo v té, které zemi právě populisté?
0: No je to pozoruhodný, opravdu. Souhlasím s tím, že to je jako světový fenomén, teda při nejmenším tom euroatlantickém prostoru. Je to tak, že se zjistilo zřejmě, že nejdůležitější je těm potenciálním voličům něco slíbit. Teď se to jako přebíjí různě a tak. Já jsem důkladně sledoval jako prezidentskou kampaň Donalda Trumpa, jako. Ale opravdu důkladně. A tam to všechno se takhle pěkně ukazuje. Třeba on má takový, on měl jako jedno z těch hesel, který byl i jako podstatný. Bylo groceries. To znamená po Česku něco, když jdete nakoupit do sámošky, nebo dneska se tomu snad říká supermarket. To je základní potraviny a takový, který potřebujete, a k tomu kartáček na zuby, já nevím, žiletku a tak. No a to on říká, to je strašný, jako ty groceries, jako co, kolik to stojí. To jako, jak já nastoupím, tak od prvního dne
1: přesně,
0: to budou
1: a nic se nestalo.
0: No stalo, bylo to dražší. Jako, ještě se to podražilo. Tak, to tak celý, no.
1: No mimochodem, zrovna Donaldu Trumpovi to možná sečtou při těch midterms, které se blíží při těch volbách v půli prezidentského období. Teďko, promiňte mi to dobromyslné pošťuchování, které přijde na řadu, ale když hledám zdroje vašeho relativního klidu a optimismu, tak si říkám, jestli byste byl stejně optimistický v okamžiku, kdybyste byl závislý na jedné mizerné penzi?
0: Tak to je pro mě těžko představitelný, že bych já zrovna, když se ptáte mě, byl závislý na jedné mizerné penzi. Já jsem se dost jako postaral, takže například, když jsem dostal ten starobní důchod, tak jsem ještě to doplnil příjmem ze prospěchového stipendia. A to už je pak dobrý. Jako.
1: Ne, ale teď vážně, řekněte mi prostě, jestli si myslíte, že byste byl takhle jako spokojený a optimistický, dobře naložený v okamžiku, kdybyste dostal státem vyměřenou penzi a finito, konec.
0: Já to neumím posoudit, opravdu, protože já se nedovedu představit, že bych se dostal do situace, že bych spoléhal pouze na státem vyměřenou penzi, to znamená na penězích ostatních lidí, no, kteří to platí, dnešní generace to platí, té mé generaci. To já se to neumím představit, takže vám na to dokážu poctivě odpovědět. Nevím.
1: Takhle, vy to trošku říkáte pejorativně, dnešní generace to platí mé generaci, ale vaše generace to zase platila té starší generaci, takže to je prostě běh věcí a s tím bychom se měli smířit.
0: No jo, asi. Pořádku.
1: Myslíte si, že člověk, který je jako nadprůměrně existenčně zajištěný a nechci se motat jenom kolem peněz, ale tohle mně přijde jako docela důležité, má radit chudým lidem, jak mají například volit hodnoty a ne rozhodovat se podle peněženky?
0: Tak právo na to určitě má. Jako, že se nepamatuju, že byl nějaký paragraf, který by zakazoval radit.
1: Já jsem neřekla právo.
0: Já vím, chci tam začít. Jako právo na to teda má. A má-li, to je na každém, jako, jak to cítí. Jako, jestli chce někomu poradit, nebo ne. Já teda to vůbec necítím. Já bych neradil nikomu vůbec nic.
1: Jasně, ale divíte se nebo se nedivíte, že tito lidé volí podle toho, co jim kdo slíbí, a nikoli podle toho, čemu říkáme hodnoty.
0: A jak tedy, jo? To je strašně těžký říct tíhle lidé. To jenom když se řekne jako důchodci, tak moje představa člověka, který strávil většinu života v socialismu, bylo, že prostě důchodce to je jako to je dno, jako to
1: Karel Kryl o něm zpíval, že?
0: Jo, no, ale to dneska není, teď je přece ohromná spousta důchodců. Nebo lidi v důchodovém věku spíš, kteří za sebou mají velký dílo. Myslím, díky svým nápadům, svým pracovitosti, svým důslednosti. A jako říct, důchodce je chudák. Jo. To vůbec pro mě nefunguje. Ano, jistě, že někteří lidé jako mají příjmy zoufale nízký. To je pravda, ale to neplatí jen v důchodcí, to platí v lidem produktivním věku. Prostě někomu se, dejme tomu, teď jsem mluvil o tom, že se člověk sám postará, jakože, ale řeknu i to, že měl štěstí. Prostě potkal správný lidi ve správnou chvíli. A pro mě je tohle ten moment jako hodně výrazný, jak já vnímám svět. Já si uvědomuji to, že prostě někdo štěstí má, někdo štěstí nemá. No ale co jako s tím naděláme? No to je taková povaha světa. Že?
1: Ne, já neříkám naděláme, ale spíš mě zajímá, jestli vás udivuje, že někteří lidé a soudě dle výsledků voleb a opět nejen u nás, jestli vás udivuje, že prostě lidé, speciálně lidé starší v našem případě, inklinují spíš k volbě ze své větší části, k volbě někoho, kdo jim něco slíbí, a méně ty, kteří jako hřímají potom, žijeme v pravdě, rozumíte?
0: Ne, mě to nějak neudivuje. Já jsem na začátku řekl na vaši otázku ohledně té rozdělené společnosti. Jo. Tady bych nějaký rozdělení jako docela viděl, jo, v tom smyslu, ale že to je to nás provází trvale. Jenom když se tak podívám jako hru, která se jmenuje Strakonický dudák. Jo. Tak Strakonický dudák, ten celý sižet je o tom, že nějaký nadaný muzikant, božsky hrající dudák, se vydá do světa a teprve tam zjistí, že to je všechno úplná marnost, není-li ve svém domově. Jo. A tak to je taková to první. Myslím si, že tady jsme rozdělení v tom smyslu, že někteří preferují tu uzavřenost za těmi našimi horami, to, aby tady se vůbec nikdo se jako nechodil mezi nás, jo, kam by si se spala, jako kam by si do Austrálie, na Sorbonu, nebo prosím tě, ne ten domov a tak dále. A z tohoto myslím, vyvěrá to určitý rozdělení, protože někteří jsme ti, kteří jako, ano, někteří jsme jako tady, jako ten domov, jako ten Strakonický dudák, budeme moudří, poučení, a jiní říkají, ne, my jsme Češi, ale jsme taky Evropani a taky jsme světoobčani a ten svět je nádherný a nabízí obrovské příležitosti, přinejmenším k tomu, abychom se poučili a pochopili vlastně teprve ve srovnání s tím světem, co jsme my tady v tom Česku.
1: A teď jste mě nahrál, co jsme my tady v Česku?
0: No, to je právě to, že my jsme určitým způsobem se dělíme, myslím, ale já nechci říct, něco je správný a něco špatný. A dělíme se na ty lokální, uzavřený preference, jak lidi mají. A na ty, kteří jsou otevření. No, ty, kteří jsou otevření, tak ty jsou samozřejmě daleko vstřícnější k Evropské unii, jsou daleko vstřícnější k NATO, jsou daleko vstřícnější tomu, že bychom měli třeba pomáhat Ukrajině a tak podobně. No, ti druzí říkají, ne, to není naše starost.
1: Když se dneska díváte, pane Horáčku, na světovou politiku, a to bude konec s politikou, pak už půjdeme dál, když se dneska díváte na světovou politiku, co vás vlastně znepokojuje víc? Síla autoritářů nebo evidentní a viditelná únava demokratů?
0: No tak to, co zmiňujete v obou případech, jako je. A mě nejvíc znervozňuje, dejme tomu, rozpad toho, co se tady v Evropě a v euroatlantickém prostoru přinejmenším desítky let vyjednávalo nesmírně složitě. To znamená určitý řád, jo, nějaký pravidla, na který nakonec se jako teda na ta základní jako většina přistoupila a prostě se to dodržovalo jako více méně, jako byla ta pravidla. A teďka s příchodem Donalda Trumpa a předtím teda s Putinovým útokem proti Ukrajině se tato jako pravidla jako by přestala platit. Jo. A to je moc, moc, moc špatný, protože já jsem příznivcem her, chci, aby lidi hráli hry, sám se toho rád účastním, ale hra je definovaná svými pravidly. No. Jakmile prostě někdo bude hrát, já nevím, tenis přes síť a máte před sebou ty čáry a tak se snažíte tu síť jako přehodit a nevyhodit ten míček mimo ty čáry. No a najednou by přišel někdo, kdo by prostě já nevím, napálil ten míček 5 metrů za tu čáru a furt by to podle jeho názoru platilo, protože má obrovskou armádu nebo strašný peníze. Jasně, a tak. Ano, to je to nejhorší.
1: V téhle souvislosti je to strašně zajímavé, že my trošku starší generace pořád máme na paměti, co to byla studená válka a studenou válku vidíme jako prostě hrozné období. Mm-hmm. Ale ve skutečnosti za studené války fungovala přesná pravidla a jedno z nich bylo, že nebudete napadat cizí zemi. Tak co bychom dali za ta pravidla té studené války, kde by platila dnes? Že jo? A zase stěžujeme si na Trumpa oprávněně, ale Trump není ten, kdo s tím začal.
0: No to Trump rozhodně není s tím, kdo to začal, ale on za ty studené války to tak úplně nebylo. Rusové vlítli do Afganistánu, a to ani nemluvím o tom, že vlítli do Československa. No ale nebyly to tak, přece jenom nebyly to tak obrovský, jako já bych řekl, katastrofy, jako je útok prostě Ruska na Ukrajinu.
1: Bez pochyby.
0: Ale jako je útok teda na Irán, mimochodem taky.
1: Takhle Irán byl a je nebezpečím pro celý
0: svět. No to je, to nepochybně.
1: Takže co říkáte na názor, že Donald Trump, ať se vám to líbí nebo nelíbí, byl první vlastně, kdo to chtěl vážně řešit?
0: No jo, tak jako chtěl, ale nepovedlo se mu to. Kdyby výsledkem bylo to, že Irán nebude pokračovat ve vývoji jaderní technologie, která vede k tomu, aby měl jadernou bombu, tak by to po mým soudu přece jenom bylo oprávněný a bylo by to vítaný nejen pro Blízký východ, ale pro celý svět. Jestliže bohatý, lidnatý stát, jako je Irán, který nenávidí Izrael a oficiálně říká, že ho potřebuje vymazat z povrchu země, no tak ten by neměl mít atomovou bombu.
1: Ne, to souhlas. A po zkušenostech se Severní Koreou, kdy se vyčítalo předchozí generaci politiků, že to nebrzdila, ani se o to nepokusila, tak teď prostě přijde Trump, který nadělá jistě spoustu škod, ale řekne si, já ten Irán zkrotím, anebo se o to pokusím. A dostávat za to pořád jenom rány po hlavě mi nepřijde úplně košer.
0: Ne, je to hodně složitý. Znovu říkám, kdyby výsledkem bylo, že ten Irán nebude mít jadernou bombu, jako nikdy, nebo v dohledné budoucnosti, no, tak jo, tak to by se muselo říct, že to
1: ještě uvidíme, jestli to vyjde.
0: No právě.
1: Vy přicházíte, a konečně jsme u toho, vy přicházíte teď s novou knížkou, která vyšla. Je to knížka básní, veršů, jmenuje se, a ten název je hodně emocionální, Pozemský prach a boží dech. Připomeňme, že je to 40 básní nebo písní, jak chcete, které jsou inspirované biblickými příběhy. A teď mi řekněte, co to, že Michal Horáček došel až jakoby k biblickým příběhům, kdy si je vezme za skvělý námět.
0: Já to není nic překvapivého, si myslím, protože já jsem přece jenom vystudovaný kulturní antropolog. A tak se dívám na události a na lidi. A Bible poskytuje ohromnou spoustu inspirativních, dramatických příběhů, který stojí za to. Za prvé teda znát. Jako, no. Myslím, že každý z nás, asi každý, ví, kdo třeba, co to znamená, se řekne jidáš. Myslím, že všichni známe, co to znamená Sodoma a Gomora. Jo. Hodně lidí budou vědět, co to znamená Kain. A tak. A to je proto, že tahle biblická tradice je jedním ze zdrojů naší kultury, společně s římským právem, dejme tomu a řeckou filozofii. Je to v nás hluboce uložený a je hloupý to opouštět a vlastně se vzdávat sami sebe, jako svý tradice a svého dědictví. To, co jsem napsal, není vůbec určeno věřícím. Ne, to není jako religiózní knížka. Já se nesnažím někoho přesvědčit, aby věřil v křesťanskýho boha.
1: Ne, vy z toho děláte prostě to, co Bible také je, a to je to sociální drama, že?
0: I sociální, ano, je to. Ale ono se, já jenom řeknu, proč se to jmenuje Pozemský prach a Boží dech. Jo. Protože hned v první knize Genesis se popisuje, že Hospodin jako tvořil ten vesmír, že jo, pouhým slovem a vůlí, řekl, budiš světlo, bylo světlo. No a to dělal 5 dní a potom přišel ten 6. den a to teda se musel ujmout toho nejdůležitějšího, nejobtížnějšího. To už ani vůle a slovo nestačilo. To musel být jako osobnější. A tak vzal do hrsti prach pozemský a foukl do něj. A tak podle té poetické vize stvořil člověka. Pro mě je to nesmírně inspirativní v tom, že v případě člověka teda ten Hospodin sáhl k něčemu jako extra. Jo? Znamená to, že člověk je tedy pozemský prach, ale žijeme, dokud ten pozemský prach v nás, dokud je spojený s tím Božím dechem. A co znamená ten Boží dech? Co je ten Bůh? To je ten tvůrce, který z ničeho umí udělat něco. A to žádný stvoření ve vesmíru nedokáže. Jo.
1: Ještě
0: člověk.
1: To nevíme.
0: No, OK. Žádný známý vesmíru. A ten člověk je podivuhodný tím, každý z nás je podivuhodný tím, že dokážeme udělat z ničeho něco. To je úžasný. To mě připadá fantastické.
1: Ale jenom pro zajímavost, kolikrát jste tu Bibli musel přelouskat, aby se vám to jako v hlavě zrodilo, tenhle projekt?
0: No, to je celoživotní záležitost. Většinou se mi lidi ptají, jak dlouho jste psal tohle nebo tamto. A já řeknu třeba 11 dní a 70 let.
1: Jasně.
0: No, to se to musí započítat. A v mém případě je to, že moje babička, silně věřící katolička, vlastně denně četla z Bible. Kdysi. Potom teďka nedávno jsem prošel studiem dějin umění a dějiny západoevropského, našeho umění za poslední staletí mají téměř jediný téma, to jsou biblický příběhy.
1: Yes.
0: Jo. A vidět takového Caravaggia, jak to pojal, to povolání třeba apoštola Matouše, to by mě zanechalo takový impuls, že jsem to zrovna chtěl jsem to vyprávět.
1: Řekněte, kdy vás vlastně poprvé napadlo, že by nemuselo zůstat u knížky veršů, ale že byste z toho mohl udělat projekt muzikální vlastně?
0: Hned, já to tak dělám vždycky vlastně. Ta moje poezie je specifická. Tím, že je dopředu se počítá s tím, že by mohla být hudebněna. To znamená, že ji vždycky obdařím rytmem, rýmem a refrénem. Takže to je jakoby připravený pro lidi, kteří se věnují písním, aby to vzali a rozmnožili to, co jsem já naznačil a povýšli to někam dál.
1: Víte, na tom hudebním projektu bude, nebo je samozřejmě angažován třeba jenom příklad Michal Kocáb, mezi zpěváky Naďa Válová, že?
0: Třeba.
1: Ale to je jedno, ale mě jde o to, jestli v okamžiku, kdy jakoby děláte hudební projekt tak jasně vyprofilovaný, tak jestli k tomu hledáte jasně vyprofilované umělce, a nebo ty nejlepší a s tím, že se přizpůsobí tomu tématu.
0: No, vždycky to je tak, že já napřed teda předložím tuhle svou vizi, jak jsem řekl, mám tady nějaký texty, verše, který se domnívám, že by mohly být zhudebněny, a tak napřed hledám ty skladatele. No. A obracím se na různý, nemusí být ani známý. Tak osud mi často jako přivane do cesty zrovna v ten správný okamžik, ty správný lidi. Takže jsou někteří jsou slavní, někteří nejsou. A potom hold společně asi hledáme ty interprety, jako na tom projektu, teda jsi řekla Naděja Válová, ale bude tam Iva Bitová, ano. Markéta Irglová se ozvala sama z Islandu, že by něco složila. To mě úžasně, to mě potěšilo. Bude tam Vojta Dyk, bude tam Robert Křesťan, bude tam Ivo Viktorin, samozřejmě Michal Kocáb, nejen jako skladatel, ale také jako interpret.
1: Silná jména prostě.
0: No, třeba i Magda Vášáriová, podivu.
1: A to bude zpívat?
0: Ne, ta bude s Michalem Kocábem recitovat. A to je takový recitativ, který ale samozřejmě bude doprovozený hudbou, to je výjimka, jinak jsou to jako písně, tohle je recitativ doprovozený hudbou. A Magda Vášáriová je Sára a Michal Kocáb bude hlasem Abrahamovým v předvečer Zkázy Sodomy, jak to teďka jako probírají.
1: Vy máte knížku těch básní před sebou, opakuju ten titul, Pozemský prach a boží dech. A tak jsem si říkala, že vás budu tak poňoukávat, jestli byste pro nás na víkend nevybral něco, co se vám líbí. Teda já vím, že vám se líbí všechno.
0: Ale... Ne, víte, že ani ne. Taky jsou to jako věci, které mám radši. A vlastně děkuju za takovou příležitost. To nebývá jako často, že by takhle vlastně v politickém pořadu víceméně někdo věnoval poezii. Ale vlastně já bych se dovolil demonstrovat na té básni, kterou teďka jako si dovolím teda přečíst, to, jak je to celý koncipovaný. Původně, to původně v Bibli je to prorok Ezechiel. Jako, to nějaký verše, můžu je citovat, ale nebudu. Ale když až to přečtu, tak myslím, že se řeknete, ale to já nepotřebuji vědět, jestli to se Ezechiela. No, to mluví ke mně. To mluví ke mně. A speciálně tahle báseň je věnovaná mý generaci, která po revoluci v roce 89 měla tu úžasnou příležitost se podívat na to, jak jsme se chovali těch předchozích 40 let.
1: Jsem s tím, pojďte.
0: No, tak, jmenuje se to Takový jsme byli. Tolik běd, tolik zbabělosti a tak málo víry v onen čas, kdy k vládě přišly vrtichvosti ve službách všeho zlého v nás. Byla to zkouška. Pravím vám, hleďme, jak jsme se osvědčili. Ztracen ten, kdo lže sobě sám. Přiznej, že takový jsme byli. Udělejme to pro své děti. Poctivý výčet všech svých ztrát uložme navždy do paměti. Život je k žití, má-li řád. Ten, ať nám slouží jako štít. Pohromy na nás udeřili, když jsme jej zapomněli ctít. No je to fakt. Takový jsme byli. Bohu dík, žili mezi námi i ti, kdo dbali o svou čest. Rozptýlení a často sami zvedli své hlasy na protest. Na schnoucím stromě ratolest živá a plná hrdé síly snášeli, co se nedá snést. Věz, že i takoví tu byli. Každý den byl a bude jiný. Stejný je pouze význam stop zanechávaných tvými činy. Táhnou se k zkouškám příštích dob. Nelze je ukrýt pod listí výmluv, co jsme tu navršili. Jen pravda skvrny vyčistí. Přiznejme, takoví jsme byli.
1: Michal Horášek právě dočet báseň ze své nové knihy Pozemský prach a boží dech pod názvem Takoví jsme byli. A já tomuhle Michalu Horáčkovi, který je spisovatelem, textařem, producentem, moc děkuju, že za námi na Plus přišel. Děkuju vám.
0: Děkuju za pozvání.
1: A hezký víkend z Plusu přeje Barbora Tachecí.

0: 20. říjen roku 2011. Sirta, Líbie. Tyhle výstřely jsou na oslavu. A to skandování, to není demonstrace, ale párty. Mladík v šedé baseballové kšiltovce má ruce nad hlavou a střídavě levou i pravou máchá něčím zářivě blištivým. Je to zbraň, pistole. Na hlavní má výrazné gravírování a dřevěnou rukojeť. Tohleto to bude Browning High Power ráže 9 mm. Zbraň celá ze zlata. Je možné, že právě tahle jásající banda právě zabila jejího majitele. Našli ho, jak se krčí v odpadové rouře. Zmlátili ho jako psa. Zbyla po něm tahle zlatá zbraň. Zbraň libýského kata. Muammara Kaddáfího. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. 40 let krutovlády Muammara Kaddáfího, plukovníka smrti. O něm je další díl naší speciální série Kati o diktátorech s krví na rukou. Zajímavosti si o něm vyhledal a povím je Jaroslav Bílek, politolog se specializací na autoritářské režimy z Univerzity Karlovy. Dnes je sobota, 6. června. Po 8. dobrý den, opět o víkendu v sérii Kati.
1: Dobrý den.
0: Kaddáfí a jeho zlatá pistole, to je jeden z mých nejoblíbenějších příběhů. Těšil jsem se na něj a těšil jsem se na otázku, jestli vážně byla celá ze zlata. A myslím, že to ani vy, ani já nemůžeme nikomu potvrdit, protože to prostě nikdo pořádně neví, ale vždycky si přeju, aby byla.
1: Tak příběh je to krásný. Brčtí novináři tehdy k tomu dohledali, že mu ji daroval jeho syn.
0: Aha.
1: Takže kdo by nechtěl takového syna?
0: No, on si na takový luxus hrozně potrpěl. To nebyla jenom ta jedna zlatá pistole. To byl takový velmi extravagantní diktátor.
1: Jako měli jsme tu zvláštní exempláře a je dost možné, že pokud je o extravaganci, tak Muammar Kaddáfí bude vést vždycky, protože on byl opravdu extrémně excentrický, extrémně rád se předváděl a extrémně rád dával na odiv to bohatství. Možná to souviselo s tím, že pocházel z opravdu hodně nuzných poměrů, a nebo taky prostě, protože mohl.
0: Protože mohl, no tak měl ty možnosti. Mám tady jeden příklad. V 90. mu měli brazilští plastičtí chirurgové v tripolském bunkru pomoct s omlazením. To znamená, změnili mu obličej, to je doložené.
1: Já jsem našel rozhovor s nějakým brazilským chirurgem, který tvrdí, že tu operaci prováděl. A on tvrdí, že mu nějak, nerozumím tomu moc, ale že mu nějak odsáli tuk z těla, dali mu ho do tváře.
0: Jako vyplnili.
1: No, asi, já nevím, já jsem takový procedur ještě neabsolvoval. A že jako on chtěl, aby to bylo na nějakou dobu a oni mu řekli, že to bude na kratší dobu a pak tam ten chirurg na konci si jako postěžoval, že už ho na druhou takovou operaci teda nepozvali.
0: Tak teď serióznější, Linka nosíval dlouhé hedvábné pláště, pobýval v beduínských stanech na zahraničních návštěvách, ale tím myslím třeba i v Evropě, že normálně zahraniční návštěvy žili v nějaké rezidenci a on si na zahradě té rezidence postavil svůj stan a tam přijímal diplomatické návštěvy. Měli ho za strašného podivína.
1: Tak to jako měli. Já jsem našel krásnou historku. Když byl na návštěvě Itálie, to už bylo na sklonku jeho kariéry, tak si objednal u modelingové agentury 200 modelek nebo společnic, já nevím, jak to teďka nazvat. No ale už tak jako čekáte, že když si pozvete takový ansábl, tak z toho bude asi nějaká velká party nebo něco. Ty účastnice to čekali taky, nenechte se zmást. Muammar Kaddáfí si je sezval, aby jim přednesl přednášku o superiornosti islámu jako náboženství.
0: To je krásné. Vy jste říkal, že pocházel z nuzných poměrů. Co znamená nuzné poměry v Libii?
1: No tak v tehdejší Libii to znamená, že patřil ke kmeni, který nebyl vlivný a bohatý, jeho rodiče také ne. byl prostě z velmi chudých poměrů na tu dobu. Vlastně ho pak jako vyzdvihla ta kariéra v té armádě, protože to obecně ve všech těch zemích globálního jihu, když jste ze špatných sociálně-ekonomických poměrů, tak kariéra v armádě je jedna z vašich nejlepších možností, protože ta armáda vám dá nějaké místo ve společnosti, dá vám vzdělání a umožní vám nějaký kariérní růst a stabilitu hlavně.
2: To vyvírá všechno z toho, že se narodil teda, dejme tomu, fakticky v poušti, ve stanu, hlídával kozy, když byl malý, to znamená, že byl velmi potom ctižádostivý a docílil toho právě v té armádě, která se stala tou jeho druhou rodinou.
1: Takový začátek života má spousta lidí, ne každý se stane vlivným člověkem nebo dokonce tak vlivným, jako byl Muammar Kaddáfí, ale pravděpodobně na to byste asi potřeboval nějakého psychologa spíš, to vám nedokážu říct.
2: A taky on byl účasten puče. On tak vždycky začíná, že tam nějaký puč prostě na startu musí být. To bylo v roce 69, že jo? Ano. To byl vojenský puč, ale nebyl zase tak krvavý.
1: To byl velmi specifický vojenský puč, protože král Idris tehdy se s tím nějak jako smízl, už mu bylo asi 80, vzal azyl v Egyptě a prý to bylo hodně nekrvavé, protože on Muammar Kaddáfí tu kariéru udělal tím, že v armádě byl spojovací důstojník, hodně cestoval po zemi a vadil mu ty koloniální praktiky, chtěl vyhnat ty cizince z té Libie, chtěl, aby si spravovali sami nerostné bohatství a podobně, a aby jako byli nezávislí.
2: Tam byly zase Britové? Britové Italové?
1: Britové Italové a je tam taková, údajně jsem našel, ale ono to z dnešního pohledu zní celkem humorně. Spoiler alert, libýská armáda tehdy fakt nebyla v dobrém stavu, neměla techniku, neměla bojové zkušenosti, no ale 2 roky předtím byla 6denní válka. A údajně toho Kaddáfího a ty jemu blízké důstojníky velmi zklamalo, že Libie se nepřidala k té arabské koalici proti Izraeli a věřili tomu, že kdyby tedy Libíci se přidali, tak ten Izrael porazí. A tak i tady z té frustrace prostě udělali ten převrat, ten laskaz zní úsměvně, ale co už tak úsměvné není, a bude to důležité pro dnešní příběh. Jedním z těch mladých důstojníků, kteří s ním dělali ten převrat, tak byl nám dnes velmi známý Kalifa Haftar, což je ten současný warlord, který vlastně ovládá Libii, takže spolu začínali už s Muammarem tady.
2: Už tady.
1: On byl pouze kapitán. Takže byl jako nižší vojenská šarže a hnedka, jak ten převrat se povedl, tak se stal plukovníkem. Od té doby chodí takové ty vtipy, jako že chce dělat vojenský převrat, musí být plukovník nebo kapitán. A druhá věc, kterou tu Kaddáfí dobře symbolizoval, musí mít fakt pěknou uniformu a ideálně sluneční brýle značky Ray-Ban.
2: Ano, on si na to prostě strašně potrpěl, kolonel, plukovník, tedy Kaddáfí. On taky přišel s docela revoluční myšlenkou, jak tu zemi vést, ne? To byl jediné zřízení na světě, které fungovalo pomocí socialistické džamahirie.
1: No, já bych to fungoval dal do velkých uvozovek. Jo, protože on napsal i tu svoji zelenou knihu, ten svůj opus o tom, jakože je to nějaká kombinace všemožných ideologií a myšlenek, jako již pejsek a kočička vaří, co to vařili, dort, myslím?
2: Ano.
1: No, tak takhle.
2: Tak to je opus magnum Kaddáfího, je zelená kniha, takhle on vařil
1: ano,
2: stát.
1: Ano, takhle on vařil stát. No, ale podstatně je, že to bylo jako na papíře zase. My jsme tady už u dílu o panu Čaučeskovi říkali, že on vládnul jako komunistický diktátor, ale měl sultanistické tendence. Tak Muammar Kaddáfí také se deklarativně hlásil k východnímu bloku a jako k tady té části světa, ale to byl už čistý sultanista. To znamená, že v tom státě se všechno koncentrovalo do jeho rukou, jeho rodiny a stálo to na jeho rozhodnutí. A ono nemá moc smysl tady mapovat jeho politické reformy nebo to státní uspořádání, protože stejně to bylo každý rok jinak, každou chvíli jinak a vždycky vládnul Kaddáfí.
2: Bylo to prostě podle něj,
1: tak
2: jak si on řekl.
1: Bylo to ze strany na stranu, každou dekádu jinak, jak potřeboval, ale vládl Kaddáfí a tam je důležité, že údajně on dělal ten převrat a chtěl tu Libii modernizovat. Hodně to pramenilo z toho, že prý patřil k tomu kmeni Kaddáfí, který nebyl z těch dvou nejvlivnějších. Takže chtěl tu kmenovou strukturu odstranit a modernizovat společnost. Což se mu ale nepodařilo a nakonec vládnul jako klasický představitel kmenové společnosti.
2: A taky chtěl využít libyjskou ropu, aby sloužila obyvatelům Libie a ne aby ji právě těžili a vyváželi ty státy třeba zejména teda do Evropy, jenže on si to ropné bohatství v podstatě znárodnil a tím pádem znárodnění znamenalo, že šla ta ropa do jeho, respektive peníze za tu ropu do jeho kapes a on no, si to potom kupoval ty drahé věci.
1: Zase
2: ne?
1: Jsme, ano, zase jsme u toho jako u těch jiných levicových diktátorů, oni na počátku rozhodně zvětšili životní úroveň lidí, kteří na tom byli špatně. To je pravda. Nějaký ten posun tam je, no ale pak už to tak moc rychle nešlo, protože přesně většina těch peněz skončila v jejich kapsách, aby si mohli platit ten velmi opulentní život. A nebo třeba zbraně. On třeba vybudoval hrozně veliké letectvo. Ze studené války mělo třeba 140 stíhaček moderních v té době. No ale už nemělo piloty. Takže ono si najímal jako žoldáky, aby mu s tím lítali, a potom si najímal už i žoldáky, aby za něj bojovali, protože zase na papíře byla libýská armáda, ale tím, že tam ti lidi tak moc řešili svoji kmenovou příslušnost, tak on se na ně nemohl spolehnout. Takže krom těch lidí z toho jeho okolí a z toho jeho kmene najímal zahraniční žoldáky, aby za něj bojovali.
2: A taky ty peníze proudily na účty různých teroristických skupin a povstaleckých ve světě.
1: To byla další jeho velká kratochy. On opravdu podporoval Etu, Iru a všechny tady ty hrozné...
2: Do Baskicka, do Irska to mířilo.
1: Prostě rád bozil a chtěl bojovat proti těm kolonizátorům a západu ve své době. No.
2: Slobodanu Miloševičovi možná něco poslal, Charlesi Taylorovi do Liberie taky, co?
1: Tak když už se rozdává, tak chcete plošně. A hlavně to ale krásně ukazuje, že vlastně on byl takovým tím vzteklým psem toho východního bloku, ale vždycky jste potřebovali někoho na tu špatnou práci.
2: No a on se s nimi všemi kamarádil, to zase nejsou báchorky, které bych tady přednášel. I s Idim Aminem se kamarádil a bojoval s Egypťany i Francouzi v Čadu, že jo?
1: Chtěl mít jako velký slovo na tom africkém kontinentu, že jo? Takže musel tady s těmi gaunery se scházet a bavit. Ano, a navíc on dělal ty výpady, on dělal ten, že jo, do Čadu ten výpad, ten je důležitý.
2: Ten je hrozně zajímavý hlavně.
1: No, hlavně je zajímavý v tom, že tam nějak došlo k tomu, že ta libýská jednotka byla obklíčena a zajata. A bohužel tam zajeli toho kalífu Haftara, což bylo do té doby Kadáfího oblíbenec, ale jakmile ho zajali, tak on přešel k Američanům a zapracoval pro CIA a už byl jako nepřítel státu a teď tam vládne, že jo, po návratu. To je hrozně hezký příběh, ten by vystačil na samostatný díl, no ale on podobnou inkluzi zkusil jako udělat i vůči Egyptu. Ona byla asi pětidenní válka mezi Egyptem a Libií, což dnešního pohledu říkáte, ten chlap musel být fakt magor. Už jako pohledem na čísla vidíte, jako že neměl vůbec žádnou šanci, co se do počtu vojáků, techniky, armády, rozlohy státu, ničeho, a stejně vedl pětidenní boj ten šílenec s Egyptem. No.
2: Ten Čad, mimochodem, já vás k tomu ještě na chvíli vrátím, ten je zajímavý v tom, že ten konflikt se nazývá Toyota War, protože na straně Čadu, a tak to bývá v řadě států Magrebu nebo Blízkého středního východu, že prostě ty bojovníci využívají ty pick-upy jedné značky, které ale v té době porazily ty libýské tankové prapory tanku, které byly mimo jiné z Československa.
1: Ale tak tam to hodně souvisí s tím, že ta libýská armáda sice díky Kadáfího příjmu z ropy měla ve své době moderní vybavení studenoválečné, ale neuměla to moc udržovat a neměla moc lidí. Reálně, protože tam se stávalo takové ty věci, budeme o tom asi mluvit třeba u toho Bašara Asada, že on na papíře a výplatní pásce měl obrovskou armádu, ale v praxi tam prostě většina lidí nebyla, nebo ty peníze rozkradly ty jiné důstojnice, takže prostě libýská armáda měla impozantní techniku ve skladech, ale měla permanentní podstav lidí.
2: Ta výzbroj byla, ale i z Československa.
1: Ne, to byla, to
2: a to je něco.
1: Byla.
2: Ne, to nerozporuji, jenom se k tomu chci ještě dostat. Tam je totiž hrozně zajímavé, že i on v Československu byl,
1: dokonce dvakrát.
2: A vyjednával tady přesně o těch miliardách československých korun do tanků a zbraní a nábojů a taky do Semtexu, což prostě tyhle výbušniny tyho lákaly, které on potom zase posílal těm teroristickým skupinám různě, aby je využívali.
1: Tanky jsme tam dováželi určitě, protože my jsme vyráběli hodně tanků na export jako československo komunistický. Ty zbraně taky, já jsem hledal nějaké informace o té cestě a on, když tu byl, tak samozřejmě působil na zdejší soudruhu výstředně, to se není čemu divit. Když tu byl, tak on měl sebou celkem velký doprovod těch nejbližších lidí, protože on sebou třeba údajně vozil i jako lidi, u kterých se bál, že by ho mohli v době nepřítomnosti svrhnout. Mm-hmm. Tak je radši vozil sebou v letadle, aby ho nemohli svrhnout. To je docela chytrá obrana proti puči.
2: Přivezl sebou velbloudy prý, kteří tu pak skončili v různých zoologických zahradách.
1: No a ještě právě jsme ty zbraně, tak tam je jedna věc. On přijel a všem novinářům říkal, já jsem sem přijel, abych tady nakoupil zbraně. A to prý ti naši soudruzi neradě jako slyšeli, protože chtěli, aby jako to znělo, že socialistická spolupráce zemí prostě proti kapitalismu, rozvoj ekonomiky, hospodářství, a on furt, já chci ty zbraně, já přijel pro ty zbraně. A to prý nedělal úplně dobrý mediální obraz. No.
2: Ten Semtex, o tom jsme se už bavili, skutečně ho našli na palubě toho vybuchlého letadla v kufru? Tam měl být Semtex umístěný na pokyn právě libýského vůdce, které vybuchlo nad skotským městem Lockerbie.
1: Já myslím, že jsme o tom psali novinu, takže to tak asi bylo, no.
2: Jo, což je jeden z těch teda velmi závažných útoků spolu ještě s tím letadlem, francouzským letadlem někde v Nigeru, nebo kde to bylo, tuším.
1: No, on to měl víc, ale to s tím Lockerbie se cituje nejčastěji, protože to bylo obrovský a byl to šílený teroristický čin, na kterým jsme částečně to asi participovali, my tím jsme mu to prodali, no. My jsme to zase na obranu našich komunistů, zní to hrozně, ale se třeba říct, my jsme prodávali tu průmyslovou trhavinu, protože jsem tak se průmyslová trhavina asi na nějaký stavby, že jo, a věci. To, že to oni použili takhle. Za tohle zrovna asi naši soudruzi úplně nemohli.
2: No ale musím se zeptat, on se k těm činům pak postupně přiznával.
1: On dokonce myslím, že slíbil odškodnění těm lidem, jako pozůstalým tady z toho.
2: Protože tam byly i ještě útoky na jedné z berlínských diskoték a tak dále. Bylo toho skutečně víc různě po světě. A do toho ještě teda patrně velké a silné perzekuce doma v Líbii, ne?
1: Tak on měl krvená ruka, příklad jedné takové perzekuce v roce 96. Oni zmasakrovali 1200 lidí ve vězení Abu Salim, protože se několik z nich pokusilo o spouru. Což jako je hodně velký počet jako lidí najednou. A jinak ten teror vlastně zelený, říká se tomu zelený teror, ne podle Hry o trůny, ale podle tého zelené knihy. Oni se jako nepárali s těmi politickými oponenty samozřejmě, no.
2: Přitom se, stejně jako ostatní, Kadáfi právě bál i o svůj život, nejenom o to, že by někdo mohl udělat puč a proto bral ty lidi spolu na ty zahraniční cesty, ale měl i svoji vlastní ochranku, složenou teda jenom z žen, z nějakého důvodu.
1: Což je zase hrozně smutný příběh, protože po té libýské revoluci několik z nich se svěřilo novinářů s tím, že znásilňovali a zneužívali a odebrali od rodiny v mladém věku a tak dále. To jsou takový ty mystéria, který hrozně zajímají média, ale vlastně my o tom nemáme za tolik informací. No.
2: O čem informace máme, tak to je chemický program Libie. Taky ty myšlenky, že by mohli mít jadernou zbraň, toho všeho se vzdali někdy v roce 2003?
1: Pro hodně těch diktátorů bylo velké trauma sledovat v televizi, co se stalo s Saddamem Husajnem. A mimochodem údajně pro Vladimíra Putina bylo velké trauma vidět v televizi, co se stalo s Muammarem Kadáfim. Takže to vlastně zvětšovalo tu paranoju tady těch lidí a tu snahu se dohodnout. A on prostě asi správně vycítil, že studená válka skončila, východní blok je v rozkladu, už mu nic nepošle. A kdyby zlepšil vztahy se Západem, tak zase třeba přijdou investice a bude moc jako přežít a ten jeho režim, protože ta ekonomika mu opravdu taky moc jako nešla. A zelená kniha byla super, papír snese všechno, ale ta realita a životní podmínky většiny Libíců nebyly zdala tak dobré.
2: Trpěli?
1: Tak rozhodně trpěli ekonomicky, protože on třeba několikrát jako rozbozil malé podnikání a tady ty věci a celkově prostě tak ty lidi trpěli. V sultanistickém režimu trpíte už jen tím, že vy nevíte, co vlastně platí, jaké jsou zákony, kdy si to ten panovník rozmyslí. Vy víte, že pokud chcete být jako se mít za dobře, jak musíte poslouchat ten režim, musíte být napojený na někoho z toho režimu, fungujeme ty patrimoniální vztahy, ale jak nemáte nic vlastně garantované zákonem nebo nějakou společnou smlouvou, tak o to strašně za mnou můžete přijít, což je jako stresující, že jo?
2: Znáte to jeho vystoupení na valném shromáždění OSN, jak vezme do ruky tu chartu a mrskne s ní?
1: To jsem neviděl, můžu si představit, že teatrální vystoupení měl hodně.
2: On dostal 15 minut a mluvil asi hodinu a půl.
1: Tak to taky je taková kratochvíle některých těch lidí.
2: To už byl rok 2008, tak se asi snažil trošku zachránit to.
1: Tak snažil se, on chtěl mít jako dobré vztahy, že s Francií, s Itálií a podobně. A nebyl v tom jako úplně neúspěšný, ale prostě nakonec ty okolnosti dohnaly i jeho.
2: Proč přišel o moc?
1: No, protože začalo arabské jaro a když lidé viděli, že se bouzí lidé v Egyptě a ještě v okolních zemích, tak právě se začali bouzit taky, protože ten režim nějak nechytře, myslím, zatkl nějakého právníka, který právě začal upozorňovat znovu na ten masakr v té věznici. No,
2: Abu Salim.
1: No, a ty pochopové toho Kadáfího to špatně vyhodnotili, začali do těch lidí střílet. Já hlavně tady to už je revoluce, kterou už jako pamatuju, protože už jsem sledoval televizi, jsem dospělej a to bylo takový hrozně bizardní, protože já si pamatuju nějaký ten projev, který přenášela naše televize, kde sedí už ten relativně starý Kadáfi s deštníkem v tom něčem jako papa mobilu a vyhrožuje, že potečou potoky krve a že to je prostě spoura nějakých těch feťáků a zahraničních agentů a on už působil strašně jako bizarně, protože se sešlej Kadáfi s deštníkem v papa mobilu. To znělo fakt hrozně, že to začali v noci už všechno jenom, jo? To bylo fakt divný. No ale samozřejmě ten režim se rozhodl, že to potlačí extrémní silou. Předtím ještě vystoupil ten jeho syn, co nedávno byl zabit s tím, že pokud to lidi nenechají, tak poteče krev prostě v ulicích. Což se teda bohužel mělo pravdu z mnoha důvodů, tam čeho do dneška, ale lidé se nenechali zastrašit. No a on rozkázal vlastně letectvu, aby začali bombardovat ty demonstranty, což pak vedlo k té rezoluci OSN a k tomu, že Francie, Itálie, Spojené státy začaly bombardovat ty vojenské facility v té Libii a tím pádem pomohly k tomu, že ta armáda a ten organizovaný odpor se rozpadl. Já už jsem tady mluvil o tom, že vlastně ten režim často spoléhal na žoldáky, pro mě málo lidí, a oni už pro toho Kadáfího ty poslední měsíce bojovali vesměs buď žoldáci, anebo lidi z toho jeho kmene a nejbližšího okolí, protože velká část armády už dezertovala, velká část těch ostatních kmenů už ho odvrhla a najednou bojovali jako sami za sebe nebo proti němu a v neposlední řadě tam on spoléhal na nějakou tu jednu divizi nebo brigádu, kterou vedl jeden z těch jeho synů. Což je další specialita takových těch diktátorů v těch zemích, vy, abyste se pojistili proti převratu, tak často děláte to, že oproti armádě vytvoříte nějakou milici, anebo že ty nejlepší armádě jednotky ovládají z vaší rodiny. Viděli jsme to třeba i u Bašara Asada, taky jeho bratr vedl vlastně tu nejbojeschopnější divizi a tady to bylo taky, Saddam Hussein to dělal taky, no ale vlastně na konci už neměli prostě ty počty, neměli tu sílu, neměli logistiku.
2: Pak byla blokáda Sirty, jeho rodné, on se dostal do velmi bezvýchodné situace.
1: Ty poslední měsíce prostě oni už opravdu byli klíčený a jenom hráli o čas a pomoc žádná nepřišla, takže nakonec prostě zemřel s musnou smrtí.
2: No, jakože vlastně ho dopadly právě ty skupinky lidí, které jsme slyšeli na začátku v tom příběhu.
1: Ano, oni ho dokopali vlastně a zlinčovali. No, dopadli a zlinčovali.
2: Dopadli a zlinčovali a sebrali mu tu zlatou zbraň.
1: Ano, ale tam asi jo, no, ale tak tam podstatný je, že prostě oni ho právě mučili před tou smrtí a to už jako nebyl dobrý konec. Ono jako, představte si ten šok, když máte v podstatě jako stan ze zlata, největší přepych, největší luxus, pak se musíte před náletem schovat do nějaký roury, jste vás táhne DAF a začne vás linčovat, jako to je dost drsná sráčka s realitou.
2: Pohřbili ho na neznámém místě v poušti. Ulevilo se pak Libijcům?
1: No, bohužel neulevilo. Protože v Libii chvíli potom začala občanská válka, kde jedním z těch protagonistů je právě dneska už polní maršál Haftar, který mu je teda taky 82, takže žádný mladík, ale on díky podpoře spousty zemí od Ruska po, myslím, Saudskou Arábii, tak vlastně ovládá velkou část Libie dneska, vzepsal se té vládě, kterou uznává zbytek světa. Teďka je tam myslím chvíli příměří, protože žádná z těch stran není schopná vyhrát tu občanskou válku, která byla extrémně krutá samozřejmě.
2: No, protože chronologicky 2011 zemře Kadáfi nebo zabíjí, velmi pravděpodobně 2012 byly volby do přechodného parlamentu, ale v podstatě od té doby je tam válka kmenů.
1: Občanská válka. No. To je ještě taky zajímavý, protože já jsem přesně, jsem se na to vzpomněl, nejenže jsem tehdy viděl v tom 2011 v české televizi ty záběry z toho projevu Kadáfího, ale dokonce byl i rozhovor s nějakými Líbíci, kteří se chtěli vrátit do té Líbie a oni byli tehdy plni optimismu, že po Kadáfím bude všechno super, vybudují demokracii, všechno dopadne dobře. No a bohužel vidíme, že se to nepovedlo. No.
2: To znamená, aktuálně tam jsou teda soupeřící strany a mají obě dvě část území.
1: Teď tam jsou vlastně dvě sjednocené strany, každá má část území.
2: Předtím na jedné je ten Haftar a na
1: druhé je ten parlament nebo ta vláda. Měly by tam být prezidentské volby a jedna z věcí, proč se tvrdí, že zabili teďka nedávno toho jeho syna,
2: Kadáfího,
1: toho syna. Kadáfího, toho Islama, tak bylo to, že on vlastně mohl v těch volbách kandidovat a že se báli konkurence.
2: To se stalo v únoru 2026, kdy čtveřice útočníků ho právě zabila. O tom Kadáfího rodu se totiž v Libii nadále mluví v dobrém nebo ve špatném.
1: Tak zase má nějaké množství příznivců, byť jsou dohady o tom, jestli to je reálná podpora, virtuální podpora, jak by to bylo. Tam důležité pro tu občanskou válku, že se vracíme na začátek. Jak se tomu Kadáfímu nepodařilo ten stát vlastně modernizovat a vytvořit silné instituce a zůstal z toho vlastně nějaký stát na papíře, kde to ovládají,
2: pelmer, kde
1: ovládají
2: to
1: ty kmeny, tak vlastně to brání i nějaké té rychlé demokratizaci, protože se vlastně nemáte o co opřít. Vy nemáte se opřít o jaké instituce, to fungování a vytváření státu je tím o to těžší.
2: Co po něm zbylo za ty desítky let jeho diktatury? Od roku 69 kniha. Do roku
1: byla
2: 2011.
1: Byla to zelená kniha určitě.
2: Jakože existuje pořád někde?
1: No tak
2: fyzicky?
1: Můžete si ji koupit, že jo? To se vydávalo někde, že jo? Ta jeho zelená kniha, ty příručky, spousta konspiračních videí o tom, jak ho odstranil Západ, protože to myslel dobře a byl tam ráj na zemi. Pak pochopitelně spousta těch lepších i horších historek, protože většinou si lidé u jména Kadáfí nespomenou na to, že někoho nechal mučit nebo zabíjet, ale přesně na to, že měl ty Amazonky, nebo to co všechno měl do tu jeho ochranku, co všechno měl ze zlata. Hmm. Myslím, že byl jedním z předobrazů, že jo, toho filmu Saši Barona Cohena, toho diktátora. Lidi si pamatují tady ty excentrické věci, protože je to vlastně fascinující postava, ale zase... Jedna věc je ta mediální fascinace a druhá pak ta realita a hlavně to, jak ten jeho život dopadal na ty běžné lidi, co v té Libii museli žít.
2: Tak a ta realita číselně, kdybychom se měli k tomu vrátit statisticky, jak to děláme u každého dílu?
1: No tak zase to jsou tisíce mrtvých, ještě více vězněných, perzekuovaných.
2: Všechno rozkazem plukovníka Kadáfího.
1: Pochopitelně jako jiní podobní hrdinové by určitě řekl, že rozkazy nevydal, o ničem nevěděl, ale vládl, takže měl politickou odpovědnost.
2: Dobrá. Tak jo, tak moc díky, že jsme i jemu mohli věnovat cirka 20 minut v Katech.
1: Taky děkuji.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme se dneska opět věnovali naší speciální sérii Kati. S politologem Jaroslavem Bílkem jsme mluvili o Muammaru Kadáfím. A na mě zbývá už jenom to základní shrnutí, totiž že Kadáfí vládl Libii od roku 1969 až do své smrti v roce 2011. Všechny ostatní katy najdete v podcastových aplikacích anebo u nás na webu irozhlas.cz/Vinohradská12. Naslyšenou příště.
3: Žárovky, aneb mladí vědci a vědkyně mění svět. Přemýšlíte někdy o budoucnosti? Jak se změní medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? Jak zvládneme klimatickou změnu a energetickou krizi? Jak se v tom všem vyznat? Mladých vědců a vědkyň se na výzkumy, ale také osobní motivace a sny ptají popularizátoři vědy Pavla Hubálková a Jan Lukačevič. Žárovky vás přesvědčí, že věda může být vášeň. Rozsvítí se vždy v neděli po 10:30 dopoledne a po 9:30 večer na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
4: Inge Lehmannová byla dánská seismoložka a geofyzička, která ve 30. letech minulého století objevila vnitřní jádro země.
5: Narodila se v roce 1888 v Kodani. Na Kodaňské univerzitě také získala titul bakaláře. Pro další studium si ale vybrala britskou Cambridge. Kariéru začala v době, kdy vedoucí pozice ve vědě zastávalo jen málo žen. Ani to jí ale nezabránilo dosáhnout svého hlavního vědeckého cíle – dokázat existenci zemského jádra.
4: Je těžko uvěřitelné, jaká pravidla tehdy při studiu geofyziky a seismologie platila. Studentky sice mohly navštěvovat přednášky, ale nemohly využívat služeb univerzitní knihovny nebo provádět pokusy v univerzitních laboratořích.
5: V roce 1928 se Lehmannová stala ředitelkou seismické sekce Dánského geodetického ústavu. O 8 let později publikovala rozhodující studii o existenci zemského jádra, a to na základě údajů z novozélandských zemětřesení z té doby. Její závěry uznala vědecká obec během několika let za platné.
4: Do důchodu odešla v roce 1953. Přestěhovala se do Spojených států a nadále se zabývala výzkumem, který financovala armáda v souvislosti s rozvojem jaderných technologií.
5: Vědě se věnovala až do 70. let minulého století. Poté se vrátila do rodné Kodaně, kde v roce 1993 ve věku 104 let zemřela.
3: Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova – Český rozhlas Plus. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: I Izraelský úder v jižním Libanonu zabil 3 vojáky libanonské armády. Lidé si nově můžou zjistit, jak časté jsou v jejich nemocnici takzvané pooperační sepse. Kánoistka Martina Sadková získala na světovém poháru v Praze stříbro a zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami, teploty většinou do 26 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Izrael potvrdil, že v jižním Libanonu zasáhl vozidlo libanonské armády. 3 její vojáci při úderu zahynuli. V oblasti proti sobě bojují Izrael a hnutí Hizballáh. Libanonská armáda se do střetů nezapojuje. Izraelští vojáci na vozidlo údajně vystřelili proto, že ho identifikovali hrozbou ze strany Hizballáhu. Incident izraelská armáda vyšetří. Iránští fotbaloví reprezentanti dostali víza do Spojených států, kde budou hrát na mistrovství světa. Některým funkcionářům ale žádosti o vstup americké úřady zamítly. Ministr zahraničí Marco Rubio tento týden řekl, že do země nepustí členy iránské delegace s vazbami na revoluční gardy. Iránští fanoušci na zápasy své reprezentace do Spojených států nesmí vůbec, stejně jako třeba lidé z Haiti. Občanům obou zemí totiž americký prezident Donald Trump zakázal vstup do země. Pacienti si nově můžou zjistit, jak časté jsou v jejich nemocnici takzvané pooperační sepse, lidově otravy krve. V Česku jí podle dat Ministerstva zdravotnictví ročně onemocní více než 5 000 pacientů.

0: Parkování v centru Jihlavy je ode dneška zdarma přes celý víkend, rozhodlo o tom vedení magistrátu. Dosud bylo možné auto v takzvaných fialových a oranžových zónách bezplatně odstavit jen v neděli. Změnit režim se Jihlava rozhodla na základě nízké vytíženosti, uvedl primátor z ODS Petr Ryška.
1: Je to možný, aby ta sobota byla zadarmo v těchto dvou režimech, v tom oranžovém, v tom návštěvnickém a v tom fialovém, z důvodu, že tu sobotu to není plně naplněný. To znamená, je tam nějaké 60-70%, to znamená, i ty rezidenti mají pořád kde zaparkovat.
0: Magistrát bezplatnými sobotami přijde o zhruba 2 miliony korun ročně. Kanoistka Martina Sadková získala stříbro na světovém poháru vodních slalomářek v Praze. V Troji nestačila jen na Australanku Foxovou a v cíli pak medaili oslavila se svou sestrou a bývalou reprezentační kolegyní Gabrielou, která letos ve 24 letech kariéru ukončila, pokračuje Martina Sadková.
2: Bylo to krásný, protože ona hnedka doběhla do cíle a brečela, takže teďka to zase vidím z té druhé strany, když jsem ji třeba pozbuzovala já a nebyla jsem v tom finále, nebo tady vyhrála mistrovství Evropy. Bylo to strašně hezký a vlastně za mnou přišlo tolik lidí, že jsem to ani nečekala, to je prostě strašně krásný a to, že tady rodina, ségra, jsem ráda, že mě podporuje, i když už není na té vodě.
0: Sedmá skončila Tereza Kneblová a devátá Tereza Michalová. Mezi muži triumfoval v Troji Francouz Žestán. Nejlepším českým reprezentantem byl šestý Václav Chaloupka.
3: Uzavřený Pražský okruh a překážka na D8 za odbočkou do Teplic. Na Pražském okruhu vás zdrží průjezd vojenské techniky a kvůli nadměrné hmotnosti policie zastavila provoz na mostě mezi tunely i v samotných tunelech ve směru na letiště. Konvoj jede pomalu opačným směrem a bude pokračovat směrem k Hradecké dálnici. Nedá se předjíždět a tvoří se tak kolona. Počítejte proto se zdržením. Mezi tunely na okruhu ve směru na letiště teď je pozor i na nehodu a ve sjezdu na Strakonickou na 10. kilometru havarovalo osobní auto. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy máme hlášenou překážku za odbočkou na Teplice. Na 60. kilometru stojí porouchané vozidlo v odstavném pruhu. A na staré silnici 7 z Loun do Panenského Týnce vyšetřují nehodu u Chlumčan. Z havarovaného osobního auta přitom vytekl olej, projíždí se zatím kyvadlově jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy, jinde jen ojediněle s přeháňkami a taky s bouřkami. Později odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách nejčastěji kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
4: Posloucháte Český rozhlas Plus.
5: Proměna Ukrajiny z žáka na učitele evropské obrany, Brusel a střet zájmů premiéra Babiše, či letošní index svobody tisku a Česko. Nejenom tato témata rozebrou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
4: Názory a argumenty.
5: Vývoj v posledních měsících ukazuje zásadní obrat v tom, jak Evropa přemýšlí o obraně kontinentu. Doba, kdy byla Ukrajina brána jen jako pasivní příjemce západní solidarity a vojenské pomoci, skončila. Dnes je Ukrajina vnímána jako poskytovatel evropské bezpečnosti a technologická laboratoř pro modernizaci evropských armád, všímá si analytik think tanku Globsec Filip Nerad.
6: Tento posun je nejvíce patrný v oblasti protidronové ochrany a elektronického boje. Zatímco evropské armády stále operují s těžkopádnými akvizičními procesy, kde schválení nové technologie trvá roky, ukrajinský inovační cyklus se zkrátil na dny, maximálně týdny. Dron se na frontě otestuje, softwarově upraví proti ruskému rušení a rychle jde do masové výroby v nové verzi. Ukrajina je dnes v integraci umělé inteligence do bezpilotních systémů a v budování protidronové ochrany o světelné roky napřed před evropskými státy. Pokud chce Evropa pomýšlet na efektivní obranu vlastního nebe, musí zahodit skripta z minulého století a adaptovat ukrajinskou flexibilitu. Nedávný incident s ruským dronem v Rumunsku to ukázal v plné nahotě. Ukrajinský

0: Obranný průmysl raketově vyrostl z 1 miliardy dolarů na začátku ruské invaze a dnes produkuje neuvěřitelných 10 milionů dronů ročně. Z napadené bránící se země se za tu dobu stal technologický lídr hodný následování. Současně se ukazuje, že klíčovou otázkou evropské obrany se stávají ekonomické a průmyslové kapacity. Evropské obranné výdaje sice loni dosáhly rekordních 370 miliard eur, což je meziroční nárůst o pětinu, ale výrobní linky a roztříštěné nákupy nestíhají. Průměrná dodací lhůta zbraní stoupla na více než 5 let a u protitankových systémů dokonce na 7 let. Aby Evropa dokázala konkurovat masivní válečné mašinérii Ruska nebo technologické dominanci Číny, potřebuje do obrany ve velkém zapojit soukromý kapitál. Státní pokladny západních vlád jsou vyčerpané a samotné navyšování rozpočtů na 2, 3 a více procent HDP stačit nejspíš nebude. Bez privátního kapitálu a zapojení komerčních technologických gigantů do obranného ekosystému Evropa ztratí krok. Pokud nedokáže vytvořit podmínky pro to, aby banky a investiční fondy mohly financovat obranné technologie, zůstane skanzenem, který sice umí skvěle regulovat, ale nedokáže se bránit. Že nová evropská bezpečnostní architektura už nemůže stát na starých základech, potvrdili i debaty na nedávném pražském Globsec fóru. A jasně demonstrovali, že Ukrajina v ní už nefiguruje jako prosebník o pomoc stojící někde u dveří, ale jako jeden z důležitých pilířů. Evropa začíná chápat, že podpora ukrajinského obranného sektoru a rychlé osvojení si ukrajinského technologického know-how není charita, ale pragmatické řešení, které jí do budoucna pomůže zachránit si vlastní kůži. Na kontinentu jsou totiž jen 2 státy schopné produkovat 10 milionů dronů ročně. Jeden představuje pro Evropu bezpečnostní hrozbu a ten druhý je teď brání.
1: Uzavřel Filip Nerad. Tento týden také nastal obrat v dlouhodobě napjatých vztazích Ukrajiny s Maďarskem. Obě země se dohodly na rozšíření práv maďarské menšiny na Ukrajině a v brzké době by se i mohl setkat nový maďarský premiér Péter Maďar s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Maďar dosáhl v Zakarpatsku svého a přestal blokovat Ukrajinu v Evropské unii, shrnuje evropský editor deníku Luboš Palata.
2: 10 let trvající spor mezi Maďarskem a Ukrajinou o menšinová práva 100-tisícové maďarské menšiny v ukrajinském Zakarpatsku skončil. Novému maďarskému premiérovi Péteru Maďarovi k tomu stačily 3 týdny vyjednávání, aby se mohl pochlubit tím, že dosáhl splnění maďarských požadavků. Tedy něčeho, co se jeho předchůdci Viktoru Orbánovi nepovedlo předchozích 10 let. K dohodě jsou ale potřeba vždy 2. Administrativa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského si uvědomila, že pro dohodu s Maďarskem se otevřelo to známé okno příležitostí a že lepšího partnera v Budapešti, než je Péter Maďar, mít Kyjev prostě nebude. Na misce vah vůči plným menšinovým právům pro 100 000 Maďarů, kdysi také československém Zakarpatsku, bylo na ukrajinské straně příliš mnoho. Jak výrazné zkomplikování financování vojenské pomoci Ukrajině z prostředků Evropské unie, tak především maďarské veto na zahájení vstupních rozhovorů EU s Ukrajinou a dokonce i půjčka 90 miliard euro Ukrajině od Evropské unie. Všechny tyto věci v posledních měsících zablokoval Viktor Orbán pod různými záminkami. Ale hlavním oficiálním důvodem bylo údajné porušování menšinových práv ukrajinských Maďarů v Zakarpatí. Nebyl to žádný naschvál vůči Maďarům, ale vedlejší krok ukrajinizace Ukrajiny jako státu, jež byla reakcí na ruskou okupaci Krymu a separatismus na Donbase, po níž navíc přišla neomezená vojenská agrese Ruska. Opatření nebyla rozhodně namířena vůči zakarpatským Maďarům, ale ti se s tím, tak říkajíc, nedobrovolně svezli. Vůči Ukrajině nezrovna přátelská politika předchozího maďarského premiéra Viktora Orbána, který se mnohem častěji potkával s ruským vůdcem Vladimírem Putinem než ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, byla dalším důvodem, proč dohoda nebyla dlouhé roky možná. Zatímco na úrovni Evropské unie se po odblokování maďarských vetovacích kroků vše bleskově rozběhlo, Na dvoustranné úrovni bude třeba ještě hodně práce, hodně snahy a také hodně času. Já sám jsem byl při svém nedávném pobytu v Maďarsku překvapen, jak negativní postoj k Ukrajině Maďaři mají. A také tím, že se nejednalo zdaleka jen o voliče bývalého premiéra Viktora Orbána. Orbán se právě důrazem na ukrajinské nebezpečí snažil zvrátit výsledek nedávných voleb na svou stranu. To se mu nepovedlo i díky tomu, že ani Péter Maďar se o Ukrajině a Ukrajincích nevyjadřoval nijak vstřícně. Jak je ale vidět v rovině pragmatického kompromisu, dosáhl z hlediska Maďarů téměř bleskově zásadního úspěchu. Kompromisu, který je dobrý pro Maďarsko a Ukrajina s ním, tak říkajíc, dokáže žít. Což je pro Budapešť, Kyjev i pro Evropu nakonec dobrá zpráva.
1: Slyšeli jste komentář evropského editora deníku Luboše Palaty. Pojďme na domácí scénu. Premiér Andrej Babiš v novém boji s Bruselem o agrofertí dotace může ztratit poslední zábrany, varuje publicista Jiří Leština.
3: Vítejte v roce 2018. Stejně jako tehdy se nyní Evropská komise pouští do zkoumání střetu zájmu Andreje Babiše. A zřejmě po předchozích zkušenostech už rovnou uvalila předběžné dotační embargo na Agrofert. Stojí za to připomenout, že první Babišův pokus skrýt obrovitý střet zájmů vložením Agrofertu do dvou svěřenských fondů skončil pro něj debaklem. Analytikům Evropské komise nedalo příliš námahy odhalit, že premiér měl fondy dál plně pod kontrolou, když mohl jmenovat i odvolávat jejich správce, ale také inkasovat veškeré zisky a dividendy. Z této blamáže se poučili právníci, kteří teď pro Andreje Babiše připravovali odstavení Agrofertu do nového svěřenského fondu. Jeho struktura a vazby skutečně vykazují požadovanou míru nezávislosti zakladatele, správce i protektora fondu, včetně odříznutí premiéra od zisku a benefitů, což v zásadě vyhovuje požadavkům českého zákona o střetu zájmů. Zároveň ale vyšlo najevo, že režim nezávislé správy najatých profesionálů má skončit poté, co Babiš opustí vládu. Fond pak přechází pod správu trojice Babišových dětí, které mohou otce vrátit do hry třeba tím, že z něj udělají správce fondu a tím i Agrofertu. Premiér tak zůstává bytostně zainteresován na přísunu stovek milionů dotací z Bruselu, jež mohou přispívat ke znásobení bohatství Agrofertu, z něhož bude profitovat jeho nejbližší rodina. Což je ale ve zřejmém rozporu s článkem 61 finančního nařízení Evropské unie, podle něhož ke střetu zájmů dochází mimo jiné z rodinných důvodů a z důvodů citových vazeb. Zcela reálně tak hrozí, že Evropská komise potvrdí předběžné moratorium na dotace firmám spjatým s Andrejem Babišem. Nic jiného jí ani nezbývá, pokud se chce vyhnout obvinění, že posílá peníze evropských daňových poplatníků na zvlášť pochybné účely. Už ale když před lety Evropská komise prověřovala Babišův střet zájmů, ztratil Babiš sebekontrolu. Představitelům opozice nebo nevládních organizací, kteří nasvěcovali jeho střet zájmů, spílal do udavačů a vlastizrádců, mluvil o diktatuře Bruselu. Tehdy ovšem premiér vládl se sociálními demokraty, kteří sice mlčeli k jeho střetu zájmů, ale zejména europoslanci za ČSSD kritizovali jeho pokleslou taktiku vydávat osobní problém s Evropskou komisí za bruselský útok na český stát. Nyní Babiš vládne se SPD, jež má v programu vystoupení z EU a s motoristy spatřujícími v unijních orgánech zhoubné ohrožení národní suverenity. Takoví spojenci určitě nebudou premiéra mírnit, ale spíš roztleskávat, aby ve střetu s Bruselem odhodil poslední zábrany. Další střet Andreje Babiše s Bruselem tak může mít mnohem dramatičtější dopady na postavení Česka v EU i politickou situaci v zemi než ten před 8 lety. Nelze ani vyloučit, že by se Andrej Babiš mohl v boji o svůj miliardový dotační biznis uchýlit po vzoru Viktora Orbána až k vydírání Evropské unie tam, kde je nutný jednotný souhlas členských států. Na domácím poli pak premiér ještě přitvrdí v utahování šroubů nad demokratickými a občanskými institucemi, které dál sledují a podrobně rozebírají jeho konflikt zájmů. A to všechno bez ohledu na to, kam to nakonec dopracoval Babišem dodnes velebený budapešťský autokrat.
1: Říká publicista Jiří Leština. Organizace Reportéři bez hranic zveřejnila svůj letošní index svobody tisku. Česká republika v něm klesla z 10. na 11. místo. Pokračuje publicista Martin Fendrich.
4: Hodnocení zní takto, cituji. Svoboda tisku v Česku je zajištěna relativní bezpečností novinářů, nezávislostí veřejnoprávních médií a rozmanitým mediálním trhem. Zůstává však zranitelná vůči politickým cyklům a vysoké koncentraci trhu. Všimněme si prosím důrazu na nezávislost veřejnoprávních médií. Ta sice zatím zůstávají nezávislá, i když tlak na tento zásadní segment prudce roste, ale jejich nezávislost je ohrožena. Ono nejde jen o ledajaký žebříček. Reportéři bez hranic začali světový index svobody tisku publikovat už před 25 lety. Víme, že svoboda tisku je úzce spjata s úrovní demokracie v jednotlivých zemích. Kde není svobodný tisk, tam není demokracie, tam chybí svoboda, na kterou jsme si už zvykli a na kterou si tak potrpíme. Že nejde zdaleka jen o Česko, to ukazuje globální analýza indexu svobody tisku. Poprvé v jeho historii spadá více než polovina zemí světa do kategorie obtížných nebo velmi závažných problémů se svobodou tisku. Průměrné skóre všech 180 zemí je nejnižší za posledních 25 let. Od roku 2001 narušují právo na informace právní restrikce. Žurnalistika je celosvětově stále více kriminalizována, pronásledována. Spojené státy, země, kterou jsme dříve vnímali jako ostrov svobody tisku, jako prostor, kde jsou občané ochotni se za svobodu tisku porvat, klesly v indexu o 7 příček na 64. místo a zažívají výrazný a dlouhodobý pokles svobody tisku, přičemž návrat Donalda Trumpa do prezidentského úřadu situaci značně zhoršuje. V roce 2002 žilo 20% světové populace v zemi, kde byl stav svobody tisku klasifikován jako dobrý. O 24 let později žije v zemi, která spadá do této kategorie, méně než 1% světové populace. To nepochybně ukazuje něco vážného. Svět couvá. Odvrací se nejen od svobody tisku, ale od svobody obecně. Kromě Spojených států nás bude extrémně zajímat Rusko a Ukrajina. Rusko kleslo ze 171. místa na 172. místo ze 180. Cituji stručnou analýzu indexu. Od rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 byla téměř všechna nezávislá média zakázána, blokována anebo prohlášena za zahraniční agenty či nežádoucí organizace. Všechna ostatní média podléhají vojenské cenzuře. Reportéři bez hranic kladou otázku i nám, Čechům. Jak dlouho ještě budeme tolerovat dušení žurnalistiky, systematické maření zpravodajství a pokračující erozi svobody tisku? Připomínají, že záleží na nás, na občanech. Jde teď o to, abychom se postavili do cesty těm, kteří se snaží umlčet tisk. Protože šíření autoritářství není nevyhnutelné. Ano, jde o šíření autoritářství.
1: O indexu svobody tisku Reportérů bez hranic hovořil publicista Martin Fendrich.
5: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Jako každou sobotu připomeneme některé ze sledovaných komentářů tohoto týdne, konkrétně budou dva. Pokud se nic nezmění, jednou budeme všichni podnikatelé, upozorňovala na začátku týdne analytička Hospodářských novin Julie Hrstková.
6: Počet podnikatelů v ekonomice roste. Jen za první 4 měsíce letošního roku jejich počet stoupl o 15,5 tisíce, což je v meziročním srovnání o 41% více. Jde o nejvyšší přírůstek počtu podnikatelů za posledních 6 let. Analýzu společnosti Czech Credit Bureau doplňují i údaje Českého statistického úřadu. Z časové řady počtu živnostníků vyplývá, že jejich počet prudce klesl mezi roky 2022 a 2023. Pravděpodobně v důsledku pandemie, inflace i povinného zavádění datových schránek. Od té doby opět roste, i když je stále pod úrovní roku 2022. O čem ale tato suchá statistika doopravdy vypovídá? Jako první se nabízí lepší podmínky pro podnikání a jednodušší byrokracie. Paušální daň pro živnostníky byla zavedena v roce 2021. Elektronická evidence tržeb skončila s koncem roku 2022. V lednu 2021 rovněž skončil systém superhrubé mzdy, čímž se zdanění zaměstnanců i živnostníků mírně srovnalo. Předchozí vláda Petra Fialy ovšem výrazně navýšila odvody drobných podnikatelů, což naopak zrušila vláda Andreje Babiše, a to letos. V květnu pak parlament definitivně schválil snížení minimálního vyměřovacího základu pro sociální pojištění a snížil minimální měsíční zálohu na sociální pojištění. Je fakt, že posledních 5-6 let bylo, co se týká zdanění živnostníků i klasických zaměstnanců, poněkud divokých. Nicméně brát tyto změny jako hlavní impuls nelze. Druhým důvodem, který je právě daleko důležitější než daňové hrátky, je ekonomické prostředí. Česká ekonomika se stále může pyšnit skoro nejnižší nezaměstnaností mezi zeměmi Evropské unie. Na trhu práce ale dochází k významné změně. Postupně se snižuje počet zaměstnanců v průmyslu a naopak roste podíl zaměstnanců ve službách. Jestliže v průmyslu není zaměstnávání na tzv. Schwarz systém, kdy zaměstnanec předstírá, že je podnikatel, běžné, ve službách jde naopak velmi vítanou formu pracovního vztahu. K tomu roste zaměstnání v tzv. Platformové ekonomice, kde je práce na živnostenský list jednoznačnou podmínkou. Pro většinu takto spolupracujících sice nejde o hlavní příjem, nicméně počet lidí, kteří pracují pro platformy jako je Bolt, Uber, rozvážejí jídlo, poskytují ubytování, se odhaduje až na 500 000 a se trvale roste. Což vytváří nové a nové zaměstnance s živnostenským listem, tedy prakticky nové podnikatele. Nutno dodat, že Česko má sice nízkou nezaměstnanost, ale také má nízké mzdy. Druhá či třetí práce právě na živnostenský list se stává velmi častým doplňkem standardního zaměstnání. Stejně jako několik prací podobného charakteru, kdy se nedaří najít stabilního zaměstnavatele. Změny na trhu práce se postupně promítají i do legislativy. V rámci překlopení evropské směrnice, která reguluje zaměstnávání kurýrů či taxikářů platformami, Ministerstvo práce a sociálních věcí skrylo změnu definice závislé práce. V praxi to znamená, že pokud nová legislativa projde celým schvalovacím procesem, bude daleko jednodušší zaměstnávat kohokoliv na Schwarz systém. Dá se předpokládat, že firmy toho budou kvůli snižování nákladů na sociální a zdravotní odvody využívat stále víc. A počet podnikatelů, dobrovolných i těch, kteří by raději měli zaměstnaneckou smlouvu, ale nepracují v oborech, kde by byla standardem, poroste. Vzhledem ke stále velkému rozdílu ve zdanění a v odvodech, růst počtu podnikatelů znamená i nižší výběr daní i peněz pro zdravotnictví a důchodový systém. Dopad je jasný, deficit státního rozpočtu i díky tomu poroste. Naopak budoucí důchody takových podnikatelů vzhledem k nízkým odvodům výrazně klesnou. Podpora podnikání a růst počtu podnikatelů je samozřejmě skvělou zprávou, současně ale varováním pro politiky. Pokud skutečně výrazně nezasáhnou do současného daňového systému, který je stále negativně vychýlen k vyššímu zdanění nízkopříjmových zaměstnanců, budou řešit problém s penzemi i prudce rostoucím dluhem daleko dřív, než si umí i chtějí představit.
1: Připomněli jsme komentář Julie Hrstkové z Hospodářských novin. A ještě jeden sledovaný komentář z tohoto týdne. O zkoumání vědomí umělé inteligence hovoří Tereza Zavadilová, která řídí biznesový web Newstream.cz.
7: Příběhy, ve kterých člověk vytvoří umělou bytost a ta je posléze obdařena vědomím, fascinují lidstvo od starověku. Pygmalion pomohl oživit sochu, Robi Lev vytvořil golema a spisovatelka Mary Shelley před 200 lety Frankensteina. Ve 20. století, a Karel Čapek byl první, přišli spisovatelé s myslícími roboty. Podle současných vládců umělé inteligence se tato sci-fi stává realitou. Meta, Google a Anthropic podle deníku Financial Times najali psychology a filozofy, aby rozšířili výzkum v oblasti vědomí strojů. Jejich týmy řeší otázku, zda by stroje mohly jednoho dne mít subjektivní zkušenost, tedy vědomí, a jaké závazky by k nim lidé v takovém případě měli mít. Například Anthropic testuje modely na známky tísně, včetně chování připomínajícího paniku nebo úzkost. Stejná otázka jako nyní tvůrce a prodejce umělé inteligence už nějakou dobu trápí i akademiky, zejména v oblasti etiky a neurověd. 19 předních vědců a kognitivních badatelů vytvořilo takzvaný checklist vědomí, tedy pravděpodobný bodovací systém, který by měl odhalit, zda už je AI schopná dosahovat lidských kvalit vědomí. Systém kombinuje různé neurologické teorie, například schopnost vytvářet model vlastní pozornosti či sebe sama, pracuje s metareprezentací, tedy schopností myslet o vlastních myšlenkách, či řeší, zda se učí z prostředí a jedná cíleně, nejen odpovídá na text. Pokud AI model splní velkou část těchto kritérií, pravděpodobnost určité formy vědomí se vědecky zvyšuje. Do diskuze nedávno zasáhl i známý evoluční biolog Richard Dawkins. Ten po svých zkušenostech s pokročilými AI modely veřejně prohlásil, že umělá inteligence už v podstatě vědomí má. Tvrdil, že když stroj dokáže vést hluboký dialog, vtipkovat, psát poezii, chápat jeho román a reflektovat vlastní existenci, pak se mu zdá těžké dál říkat, že není vědomý, co už vzbudilo velké pozdvižení. Mnoho odborníků mu vyčetlo, že zaměňuje inteligentní jazykové chování za subjektivní zkušenost. Jinými slovy, že model AI může perfektně mluvit jazykem vědomí, aniž by uvnitř něco bylo. Debata naráží na jeden podstatný problém, a sice, že ani lidské vědomí není vědecky uspokojivě vysvětlené. Věda a filozofie se v tom topí už staletí. Čistá neurověda o tom, jak mozek zpracovává podněty z okolí, jak ukládá paměť, jak reaguje na strach, jak koordinuje pohyby, tomu se říká snadný problém vědomí. Říká se mu snadný ne proto, že by byl jednoduchý, ale protože věda ví, jak jej zkoumat. Těžký problém vědomí pak pátrá po tom, proč je tohle všechno zpracovávání informací doprovázeno subjektivním prožitkem. Proč, když světlo o jisté vlnové délce dopadne na sítnici, mozek to zpracuje jako červenou barvu, která vyvolá emoci. Zatím největší shoda panuje na definici filozofa Thomase Nagla. Organismus má vědomí tehdy, pokud reflektuje, že je sám sebou. U lidí víme, že se takto prožívají. U židle nebo kalkulačky to nepředpokládáme. A u AI to prostě nevíme, ať daný model říká, co chce. Zkoumání AI vědomí v gigantech, jako je Meta a Google, je součástí práce na budování superinteligence či obecné umělé inteligence, kdy mají stroje dosáhnout nebo dokonce překonat inteligenci lidstva. Tak třeba nám tahle chytřejší AI jednou prozradí, co to vlastně je to vědomí.
1: Komentářem Terezy Zavadilové končí sobotní Názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
5: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

N. Applebaumová, Autokracie SRO. Diktátoři, kteří chtějí řídit svět. Tato kniha vyšla v roce 2024. Události od té doby nabraly dynamiku. Svět se mění. Některé autokratické režimy padly. Principy, které jsou v textu popsány, se však nezměnily. Pokud jim porozumíme, budeme schopni současné dění vnímat v širších souvislostech.

Část čtvrtá. Kleptokracie metastázuje. Pokračování. Hubert Angel je britsko-zimbabský evangelický pastor a podnikatel, který hlásá evangelium prosperity. Zabývá se uzdravováním, proroctvími a finančním poradenstvím. Na svých internetových stránkách má fotografii, na které je zobrazen v bílém smokingu s černým motýlkem a odkazy na různé vlastní projekty, k nimž mezi jinými patří milionářská akademie, jež učí základní aspekty toho, jak se stát milionářem, či prorocký retreat, kde účastníci za poplatek zažijí tváří v tvář skutečné chvíle s prorokem Božím, prorokem křesťanství a této poslední dispenzace prorokem Hubertem Angelem. A proč by lidé měli usilovat o účast? Protože tomuto muži volají prezidenti celého světa, aby je poučil. Milionáři a miliardáři na této planetě se přetahují, aby se s ním mohli setkat, v naději, že od něj zaslechnou větu, která pozvedne výše trajektorii jejich života. Předpoví výbuchy sopek, letecké nehody, dokonce i vítězství fotbalového týmu Manchester United. A tato svá proroctví vysílá na třech YouTubeových kanálech – Miracle TV, Good News TV a Wow TV. Vydal také přes tucet knih. V březnu 2023 se Hubert Angel objevil ve čtyřdílném dokumentu televize Al Jazeera zvaném Gold Mafia – Zlatá mafie. Film popisoval řadu vzájemně se prolínajících operací zaměřených na pašování zlata, z nichž některé byly úzce spjaty s vládnoucí stranou Zimbabwe a jejím prezidentem Emersonem Mnangagwou. V jedné z operací organizátoři využívali klasické kurýry a spoléhali na to, že letištní personál bude za úplatek hledět jinam ve chvíli, kdy zlaté pruty uložené v příručních zavazadlech mizí směrem do Dubaje. Toto zlato patřilo buď lidem, kteří ho ukradli, nebo těm, kteří ho nemohou legálně prodávat kvůli mezinárodním sankcím. Angel, kterého natočili novináři vydávající se za zaměstnance jistého čínského miliardáře, zde vystupuje v trochu jiné roli. Jakožto zimbabský velvyslanec na nejvyšší úrovni, byl jím jmenován údajně proto, aby pomohl do země přitáhnout investice a obchod, dává svou diplomatickou imunitu do služeb klasické pračky peněz. Výnosy z prodeje zlata jsou posílány na bankovní účty zločineckých skupin, které pak předávají odpovídající podíl špinavých peněz zimbabské vládě. Angel tento dokument prostřednictvím svého mluvčího označil za dezinformaci, spekulaci a záměrnou snahu šířit pomluvy o prezidentském vyslanci a ambasadorovi na nejvyšší úrovni, jeho excelenci velvyslanci Hubertu Angelovi. Angelovým osobním asistentem je další evangelický pastor Ricky Doolan. Běloch z Velké Británie, který je soudě podle jeho twitterového účtu na částečný úvazek bojovníkem za konzervativní kulturu a aktivním účastníkem kampaní proti průvodům hrdosti – Pride Marches. Pastor Ricky, rovněž skrytě natočený, v záběru říká, že se prezident Mnangagwa postará, aby celá operace neselhala. Pokud v Africe promažete kola, není tady problém. Novináři z Al Jazeery, kterého také považuje za zaměstnance čínského miliardáře, nabízí setkání s prezidentem. Žádá za ně jediné. Poplatek za zprostředkování ve výši 200 000 dolarů. Ve videu zveřejněném po vypuknutí skandálu Doolan prohlásil, že dokument je dílem poboček Al Jazeery financovaných imperialisty a že je brutálně sestříhaný tak, aby líčil falešný narrativ. Vedle Angela a Doolana se ve filmu objevuje působivě pestrá škála lidí z celé Afriky a Blízkého východu. Patří k nim Kanaďan žijící v Dubaji. Mohu se pohybovat tak, jak chci a většinou i tam, kde se mi zachce. Na zlatu je nejlepší, že je to hotovost. Dále se tam objevuje neteř prezidenta Mnangagwy, která pracuje v Národní bance, a do třetice šéf keňské politické strany, zároveň vlastník několika firem, které v Dubaji obchodují se zlatem, a shodou okolností rovněž duchovní. Obchodní model jejich skupiny představuje ironicky obrácenou verzi globalizace. Lidé ze Severní Ameriky, Jižní Afriky, Velké Británie a Spojených arabských emirátů se s velkou radostí spojují za účelem přeshraniční spolupráce.

Špatné řízení ekonomiky způsobilo v Zimbabwe v roce 2008 skutečnou krizi. Míra inflace přesáhla 200 milionů % a nejvyšší zimbabské dolarové bankovky měly hodnotu v bilionech. Zdálo se, že prezident Mugabe je připraven provést změny. Objevila se přesvědčivě působící opozice. Hnutí za demokratickou změnu, jehož vůdce Morgan Changirai vyhrál první kolo prezidentských voleb. Mugabe reagoval brutalitou. Násilníci z vládnoucí strany obtěžovali a napadali Changirajovi příznivce. Zimbabské fórum pro lidská práva zaznamenalo 137 politických únosů, 19 zmizení, 107 vražd a 6 politicky motivovaných znásilnění. Mugabe a jeho nejbližší okolí se z tradičních skorumpovaných vůdců přeměnili v novou třídu oligarchů s penězi ukrytými za změtí transakcí, již většina Zimbabvanů nedokáže porozumět. Není divu, že v zemi, kde mohou někteří lidé pohádkově zbohatnout výhradně na základě toho, že se nacházejí ve správný čas na správném místě, zatímco ostatní zůstávají chudí, přitahují finanční rady Huberta Angela a jeho zázračné peníze tolik víry a naděje. Jakási forma neviditelné cizí magie učinila z několika lidí extrémní boháče. Možná by mohla jiná forma magie pomoci těm ostatním. Ale právě proto, že se kouzelného bohatství nedostávalo všem, muselo vedení země najít nové způsoby kontroly nad lidovými nepokoji. V roce 2017 Mugabe pod nátlakem rezignoval. Moci se ujal Mnangagwa a záhy začal likvidovat veškeré prvky právního státu, které v Zimbabwe ještě zbývaly. Zaútočil na soudní systém. Změnou ústavy v roce 2021 získal pravomoc jmenovat i propouštět soudce. Aby mu byli přátelsky nakloněni, rozdával jim úplatky maskované jako půjčky na bydlení. Před volbami v srpnu 2023 pak prosadil vlastenecký zákon, podle kterého se v podstatě každý Zimbabvan, který nějakému cizinci sdělí cokoliv negativního o Zimbabwe nebo jeho vládě, dopouští trestného činu. Po volbách, které díky manipulacím vyhrála vládnoucí garnitura, mi jeden z opozičních kandidátů v panice zavolal, zda bych mu nepomohla uprchnout ze země. Policie v jeho čtvrti již pozatýkala jeho kolegy. Násilí a korupce vyvolaly další kolo sankcí ze strany Spojených států a Evropské unie, včetně takových, které byly namířeny proti jednotlivým pachatelům. Ale s tím, jak mezinárodní finanční systém vytvořil řadu služeb, které jim mohly pomoci vydělat a ukrýt peníze, příslušníci zimbabské elity v roce 2023 věděli, že mají alternativy. Vládnoucí strana udržovala dlouholeté vztahy s komunistickou stranou Číny. Čína se pozvolna stala největším investorem, nejvýznamnějším importérem a také důležitým cílem exportu. Do roku 2022 Číňané podpořili celou řadu projektů, od národního skladu léčiv až po novou budovu zimbabského parlamentu. Za pandemie Čína poskytla Zimbabwe 1 000 000 dávek své vakcíny Sinovac COVID-19. Zájmy obou stran byly zřejmé. Čína získala nerostné suroviny. V září 2022 čínští investoři podepsali dohodu v hodnotě 2,8 miliardy dolarů na výstavbu zařízení, jež budou zpracovávat litium, platinu a nikl pro vývoz do čínských továren na baterie. Výměnou za to Zimbabwe získalo smlouvu na širokopásmové připojení a čínské sledovací technologie, včetně kamerových systémů a zařízení od firmy Huawei, které Čína již dlouhou dobu používá ke sledování vlastní opozice. Další čínské technologické podniky, mimo jiné i výrobci softwaru pro rozpoznávání obličejů, následně podepsali dohody o dodávkách zařízení pro účely označené nejasným výrazem prosazování práva. Zimbabwe Číně předalo svou telekomunikační infrastrukturu a Čína na oplátku Mnangagwovi pomohla zůstat u moci. Ačkoliv mezi Harare a Moskvou neexistuje žádná hlubší historická spojitost, Mnangagwa a Putin časem zjistili, že i oni mají mnoho společného. U moci je nedrží volby nebo ústava, nýbrž propaganda, korupce a cílené násilí. Oba potřebují publiku doma i v demokratickém světě ukazovat, jak málo jim záleží na jejich kritice, na lidskoprávních zákonech či proslovech o demokracii.
Aby Zimbabwe demonstrovalo svou solidaritu s ruskou kleptokracií, postavilo se při hlasování v OSN za ruskou anexi Krymu. Jako jedna z 11 zemí spolu se Severní Koreou, Běloruskem, Kubou a Venezuelou. Ve stejném roce Zimbabwe předalo Rusku koncesi na těžbu platiny a výměnou za to získalo několik stíhaček MiG-35. V roce 2019 Putin uvítal Mnangagvu v Moskvě jen týden poté, co Mnangagvova policie střílela v Harare do demonstrantů. Uzavřeli spolu dohody o ruských investicích do zimbabského diamantového průmyslu. V roce 2023 jejich vztahy dosáhly nového vrcholu, když bývalý vůdce antikoloniálního hnutí za nezávislost Mnangagwa nabídl Putinovi svou podporu v brutální válce za koloniální nadvládu na Ukrajině. Zimbabwe, prohlásil na rusko-africkém summitu v Petrohradě, je ve vaší zvláštní vojenské operaci na Ukrajině solidární s Ruskou federací. Vděčný Putin svému novému soudruhovi nabídl dar v podobě prezidentského vrtulníku. Tento pták bude brzy zdobit naše nebe, uvedl mluvčí zimbabwské vlády. Oběti sankcí musí spolupracovat, řekl Mnangagwa.

Kontrola narativu. června 1989 komunistická strana Číny nařídila armádě vyhnat tisíce studentů z náměstí Nebeského klidu. Vojáci demonstranty zatýkali a zabíjeli, a to nejen v Pekingu, ale i po celé zemi. Poté vypátrali vůdce protestního hnutí a donutili je přiznat se a zároveň vzdát se svého přesvědčení. Někteří strávili celé roky ve vězení, jiní úspěšně unikli a navždy opustili svou vlast. Následně po těchto událostech Číňané dospěli k závěru, že ani taková reakce není dostačující. Aby zabránili demokratické vlně, jež se v té době prohnala Evropou v šíření směrem na východ, rozhodli se vedoucí představitelé režimu zlikvidovat nejen lidi, kteří za protesty stáli, ale i příslušné ideje, jimiž byly protesty motivovány. Právní stát, dělba moci, právo na svobodu projevu, právo na shromažďování a veškeré principy, které byly státem označeny za duchovní znečištění přicházející z demokratického světa. Dávno předtím, než se Si Jinping vydal na cestu směřující k vládě jednoho muže, začali Číňané využívat nové informační technologie, které právě tehdy začínaly měnit podobu politiky i debaty po celém světě. V době, kdy byl tento systém budován, nikdo nevěřil v jeho funkčnost. Jestliže Američané projevili určitou naivitu ohledně role, kterou při budování demokracie sehraje obchod, ještě méně realistickou představu měli ohledně technologií. Zde stojí za to znovu připomenout rok 2000 a onu místnost plnou expertů na zahraniční politiku, kteří se smíchem kvitovali výrok prezidenta Clintona, že jakýkoliv čínský pokus o kontrolu internetu by byl jako snaha přibít na zeď kousek želatiny. Zatímco my jsme se stále rozplývali nad nejrůznějšími způsoby, jimiž bude internet šířit demokracii, Číňané vymýšleli systém, kterému se někdy říká velký čínský firewall. Tento systém dohledu nad internetem, ve skutečnosti dohledu nad internetovou konverzací, sestává z řady různých prvků, počínaje propracovaným systémem bloků a filtrů, které uživatelům internetu nedovolují zobrazit určitá slova a fráze. Mezi ně patří například výrazy Tiananmen, čili náměstí Nebeského klidu, 1989 a 4. červen. Je jich však mnohem a mnohem více. V roce 2000 byl schválen dokument nazvaný Opatření pro správu internetových komentářů, na jehož základě lze zakázat mimořádně širokou škálu obsahu, včetně všeho, co ohrožuje národní bezpečnost, vyzrazuje státní tajemství, podvrací vládu, podkopává národní jednotu a poškozuje čest a zájmy státu. Jinými slovy, lze zakázat cokoliv, co se úřadům nelíbí. Čínská sociální média dostala příležitost k rozkvětu, ale výhradně ve spolupráci s bezpečnostními službami, které od počátku vše zkonstruovaly tak, aby bylo možné uživatele sociálních sítí sledovat. Svůj podíl na tom mají i zahraniční společnosti, které se zpočátku na tento nový bezpečnostní trh vrhaly stejně lačně jako předtím na postsovětské finanční trhy. Microsoft v jednom okamžiku upravil svůj software pro blogování tak, aby vyhovoval protokolům velkého firewallu. Společnost Yahoo podpisem odsouhlasila veřejný závazek o sebekázni, který zajišťoval, že se v jejím vyhledávání nebudou objevovat zapovězené výrazy. Další americká firma Cisco Systems prodala Číně zařízení za stovky milionů dolarů, včetně technologie blokující provoz zakázaných webových stránek. Když jsem o těchto obchodech v roce 2005 psala, mluvčí firmy mi k tomu sdělil, že se jedná o technologicky stejné vybavení, jaké používá vaše lokální knihovna k blokování pornografie. A dodal, neděláme nic nezákonného. Již zesnulý čínský aktivista za lidská práva Harry Wu mi vyprávěl, jak se od zástupců společnosti Cisco v Číně dozvěděl, že podnik má uzavřené smlouvy na poskytování technologií pro policejní oddělení v nejméně 31 provinciích. Od roku 2009 je v Číně blokován Facebook a od roku 2014 Instagram. Používání aplikace TikTok, jež pochází od čínské společnosti, nebylo v Číně nikdy oficiálně povoleno.
Zároveň čínský režim rozprostřel své sítě i mimo kyberprostor a naučil se kombinovat online sledovací systémy s dalšími represivními nástroji, včetně bezpečnostních kamer, policejních kontrol a zatýkání. V nejsofistikovanější verzi tento propojený systém nyní funguje v Xinjiangu, provincii obývané čínskou muslimskou menšinou Ujgurů. V roce 2009 po sérii politických protestů v této oblasti začal stát Ujgury nejen zatýkat a zadržovat, ale také začal experimentovat s novými formami dohledu v online i offline světě. Ujgurové si museli do svých telefonů nainstalovat aplikace zvané chůvičky, které neustále vyhledávají ideologické viry, mezi něž patří i verše z Koránu či náboženské odkazy, anebo podezřelé výroky užité ve všech formách korespondence. Aplikace mohou sledovat nákupy digitálních knih nebo pohyb jednotlivce a odesílat tyto informace policii. Dokážou také rozpoznat neobvyklé chování. Podezření může vzbudit každý, kdo si stáhne virtuální soukromou síť, či zůstává víceméně pořád offline. Nebo každý, jehož domácnost spotřebovává příliš mnoho elektřiny, což může být důkaz přítomnosti tajného hosta. K monitorování míst, kudy Ujgurové chodí či jezdí a kde nakupují, se používají technologie k rozpoznávání hlasu a dokonce i vzorků DNA. Postupem času by se tento systém mohl rozšířit do celé Číny, přičemž už dnes jsou veřejná prostranství monitorována stovkami milionů bezpečnostních kamer. Umělá inteligence a software pro rozpoznávání obličejů identifikují osoby, které okolo kamery projdou a okamžitě tyto informace spojují s dalšími daty získanými z telefonů, sociálních médií a dalších zdrojů. Velké množství databází je propojeno do takzvaného sociálního kreditního systému, jehož prostřednictvím jsou na černé listině evidovány ty osoby, které porušují pravidla. Systém bývá někdy označován neškodně znějícím termínem technologie bezpečného města, jako kdyby jeho jediným účelem bylo zlepšit plynulost dopravy. Ale i to ve skutečnosti dělá. Bezpečnost je však sotva jediným cílem. Novinář Ross Anderson, který se zaměřuje na technologie, v časopise Atlantic napsal, že brzy budou čínské algoritmy schopny propojit datové body ze široké škály zdrojů, záznamy o cestování, o přátelích a spolupracovnících, čtenářské návyky a nákupy a předvídat politický odpor ještě než k němu dojde. S každým novým průlomem a pokrokem v oblasti umělé inteligence se Čína blíží k vlastnímu vytouženému cíli. Systému, který dokáže eliminovat nejen slova demokracie a Tiananmen na internetu, ale i samotné uvažování, které lidi vede k tomu, aby se stali demokratickými aktivisty nebo aby se v reálném životě zúčastnili veřejných protestů. Podobně by mohly postupovat i další země. Čínský technologický gigant Huawei prodal technologii bezpečného města, sledovací systémy a systémy umělé inteligence Pákistánu, Brazílii, Mexiku, Srbsku, Jihoafrické republice a Turecku. Jedna sekce malajzijských bezpečnostních služeb uzavřela dohodu s čínskou firmou, jejíž technologie umělé inteligence je schopna v reálném čase porovnávat záběry z kamer se snímky v centrální databázi. Singapur pořídil podobnou řadu produktů a dokonce oznámil, že má v plánu rozmístit kamery s technologií rozpoznávání obličejů na všechny sloupy veřejného osvětlení ve městě. Prezident Zimbabwe Mnangagwa zakoupil technologii rozpoznávání obličejů údajně za účelem vytvoření inteligentních bezpečnostních aplikací na letištích a na železničních a autobusových stanicích. Zároveň ale s jasným potenciálem pro využití k politickému dohledu. Je otázkou času, kdy se tyto myšlenky rozšíří ještě více a zlákají i představitele demokratických zemí. Některé prvky technologie bezpečného města skutečně mohou pomáhat v boji proti kriminalitě a řada demokracií s nimi experimentuje. Demokratické země, zejména ty hybridní, jsou však schopny využít vlastní sledovací technologie nejen proti skutečným zločincům nebo teroristům, ale zrovna tak i proti svým kritikům a politickým oponentům.
Špionážní software Pegasus, určený pro mobilní telefony, který vytvořila izraelská společnost NSO, sloužil mimo jiné ke sledování novinářů, aktivistů a politických oponentů v Maďarsku, Kazachstánu, Mexiku, Indii, Bahrajnu a Řecku. V roce 2022 nechala polská vláda, v té době vedená národně populistickou stranou Právo a spravedlnost, nainstalovat Pegasus do telefonů mých přátel a kolegů, přičemž všichni do jednoho byli spojeni s tehdejším politickým disentem. V Polsku byl skandál se špionážním softwarem Pegasus nakonec odhalen a prošetřen. Nejprve médií a později i parlamentním výborem. Jestliže v Číně, Rusku, Íránu nebo Severní Koreji k žádnému podobnému skandálu nedošlo, bylo to jen proto, že tam neexistují zákonodárné sbory ani svobodná média, která by se mohla zhostit podobné role. Používání špionážního softwaru a dohledových prostředků v demokratickém světě nicméně pomáhá autokracím ospravedlnit jejich vlastní zneužívání těchto technologií. Přesto ani ty nejsofistikovanější formy dohledu neposkytují 100% záruku. V letech pandemie čínská vláda zavedla nejpřísnější kontrolu pohybu, jakou kdy většina Číňanů zažila. Miliony lidí byly donuceny zůstat doma nebo tam dokonce byly uzamčeny. Nesčetné množství lidí putovalo do vládních karanténních táborů. Tento lockdown vyvolal v Číně snad nejhněvivější a nejenergičtější protesty za mnoho let. V ulicích Pekingu a Šanghaje se na podzim roku 2022 sešli mladí lidé, kteří se do té doby nikdy nezúčastnili demonstrace a neměli ponětí o událostech nad Tiananmen, aby hovořili o svobodě pohybu a slova. V Xinjiangu, kde byly omezení nejdelší a nejtvrdší z celé Číny a kde je internet pod nejsilnější a nejúplnější kontrolou, lidé vyšli na veřejnost a zpívali čínskou hymnu s důrazem kladeným na jediný verš v textu. Povstaňte vy, co odmítáte být otroky. A videa s jejich vystoupením se rozšířila po celé zemi, protože špionážní software a filtry nerozpoznali v národní hymně projev nesouhlasu. Pro autokracii SRO to bylo nemilé zjištění. Dokonce i v takovém státě, kde je dohled zdánlivě absolutní, může zkušenost s tyranií a nespravedlností lidi radikalizovat. Hněv na svévolnou moc vždycky někoho přiměje k tomu, aby začal přemýšlet o jiném systému, o lepším způsobu fungování společnosti. Síla těch demonstrací a obecnější zloba, kterou odrážely, postačily k tomu, aby se čínské úřady vyděsily, karanténu zrušily a umožnily tak šíření viru. Úmrtí, která následovala, byla přijatelnější než hněv a protesty veřejnosti. A možná z toho vyplynulo i obecnější ponaučení. Stejně jako demonstrace proti Putinovi v Rusku v roce 2011 nebo ohromné pouliční protesty v Caracasu o několik let později, mohly i protesty v Číně v roce 2022 autokratickým režimům poskytnout další důvod k nasměrování vlastních represivních mechanismů směrem ven do demokratického světa. Pokud lidi přirozeně přitahuje myšlenka lidských práv, jazyk demokracie a sen o svobodě, pak je nezbytné takové ideje očernit. To vyžaduje více než jen dohled a politický systém, který se brání liberálním idejím. Zapotřebí je rovněž ofenzivní plán, narrativ, který poškozuje myšlenku demokracie, ať už se objeví kdekoliv na světě. Publikace N. Applebaumové Autokracie SRO, diktátoři, kteří chtějí řídit svět, připravil a režii měl Radim Nejedlý. Četla Zdislava Pechová. Dramaturgie Alena Blažejovská. Zvuková spolupráce Jana Meluzinová.

0: dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
1: Co jsou to hypoteční úvěry?
0: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
1: Hypoteční úvěry jsou dlouhodobé půjčky na pořízení nemovitosti. Jsou zajištěné zástavním právem k nemovitosti, která je určena na bydlení. Ta se musí nacházet na území České republiky a musí být zapsána v katastru nemovitostí. Obvykle jde o nemovitost, kterou se hypotéka financuje, ale za hypoteční úvěr se dá ručit i jiným objektem. To, jak je hypoteční úvěr drahý, hodně souvisí s aktuální výší úrokových sazeb na trhu. Když jsou sazby nízko, jsou hypotéky levnější, při růstu sazeb naopak znatelně zdražují. To také výrazně ovlivňuje poptávku po hypotečních úvěrech, která s rostoucími sazbami obvykle znatelně klesá. Celkovou cenu hypotéky ale můžeme částečně ovlivnit i my sami tím, jakou si zvolíme fixaci hypotečního úvěru a na jaké podmínky jeho čerpání při uzavírání smlouvy přistoupíme.
0: Český rozhlas Plus v rádiu i online. Plus rozhlas.cz a máte nás živě z audioarchivu nebo v podcastech, v mobilních aplikacích, na webu i na sociálních sítích. Český rozhlas Plus online. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Tým knihovny Václava Havla navrhuje stažení výpovědí a nabízí Dagmar Havlové další spolupráci. Katolická církev blahořečila kněze Jana Bulu a Václava Drbolu. Kánoistka Martina Sadková vybojovala stříbro na světovém poháru v pražské Troji. A dnes bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami, teploty většinou do 26 stupňů. Je neděle 7. června. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Odcházející tým knihovny Václava Havla nabízí stažení výpovědí a pokračování v práci. Vyplývá to z dopisu, který má Radiožurnál k dispozici. Tým ho odeslal bývalé první dámě a spoluzakladatelce knihovny Dagmar Havlové poté, co ve čtvrtek oznámila, že od projektu odstupuje.
3: Bohužel i já odstupuji od naší dohody. Každý projekt má přinášet především radost, a to i těm, kteří jsou za něj jakkoliv odpovědní.
4: Vysvětlila Havlová svůj odchod z projektu s tím, že nemá sílu ani zdraví v něm pokračovat. Tým bývalé první dámě v dopise navrhuje, že dokončí připravované akce a na podzim zvolí nové vedení. Podmínkou týmu je taky konec působení současného ředitele Tomáše Sedláčka a jediného zbývajícího člena správní rady Davida Duška. I Dušek ale chce přes léto připravit restrukturalizaci knihy.
5: Podařili se nám uskutečnit v nejbližších dnech ty kroky, které povedou k jakési stabilizaci statutárních orgánů.
4: Kvůli sporům o způsob vedení instituce odešli z projektu v posledních týdnech i klíčoví investoři. Lucie Špetová, Radiožurnál.
2: Česko má první blahoslavené mučedníky moderních dějin. Katolická církev v sobotu na slavnostní mši na brněnském výstavišti dokončila blahořečení Jana Buly a Václava Drboly, dvou kněží, které mučili, neprávem odsoudili a nakonec zavraždili komunisté.
6: Aby ctihodní služebníci boží Václav Drbola a Jan Bula byli od nynějška na

0: roce 1968 komentoval politické dění během pražského jara a po okupaci vojsky Varšavské smlouvy musel z rozhlasu odejít. Dlouholetý moderátor radiožurnálu Jan Pokorný vzpomíná na to, že i přesto Karel Tejkal ve spolupráci s československým rozhlasem pokračoval.
1: On psal třeba každý týden fejetony pro vysílání Dobrého jitra z Prahy, ale ty nemohl číst. A také načítal herec Josef Dvořák. Byl to rozhlasák každým coulem a měl obrovskou autoritu a právem brzy vstoupil do rozhlasové síně slávy.
0: Po sametové revoluci se Karel Tejkal do rozhlasu vrátil, dál se věnoval sportu, šéfoval pořadu Dobré jitro a podílel se na tvorbě rozhlasových seriálů. V roce 2008 získal novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky. 2,5 milionu voličů dnes v Arménii může hlasovat v parlamentních volbách. Ty rozhodnou o osudu vlády premiéra Nikoli Pašiniana i o dalším směřování země. Jeho oponenti prosazují obnovení úzkých vztahů s Ruskem.
2: Pro Arménii je to historický moment. Nejsou to jen volby o příští vládě, ale o celém příštím směřování země. O tom, jestli chceme být moderní demokratickou zemí nebo se vrátit na oběžnou dráhu Ruska.
3: Soudí bývalá poslankyně dnes šéfka lidskoprávní neziskové organizace Gajane Abrahamjanová. Opoziční strany, tak jako například Silná Arménie, vedená ruským oligarchou arménského původu, se nijak netají svým prokremelskými postoji. Před volbami čelila země masivní desinformační kampani, která se snažila vyvolat strach a přitáhnout voliče k proruským opozičním stranám. Z Jerevanu Jaromír Marek, Radiožurnál.
0: Soukromí dárci věnovali miliony na taneční sál, který chce americký prezident Donald Trump postavit místo východního křídla Bílého domu. Kontrolní organizace ale zjistila, že ty samé firmy pak od státu dostaly zakázky za mnohem vyšší částky. Bílý dům podezření z korupce popírá.
4: Americký prezident odmítá zveřejnit úplný seznam firem, které se na financování jeho tanečního sálu podílejí. Kontrolní organizace Public Citizen zmapovala 27 veřejně známých dárců. 14 z nich dostalo od státu nové zakázky za v přepočtu bilion korun. Největší díl připadl zbrojnímu gigantu Lockheed Martin. Na seznamu jsou také Amazon, Google, Microsoft nebo Caterpillar. Více než polovina z těchto firem zároveň čelí nebo čelila federálním vyšetřováním, která byla za Trumpovy vlády zmírněna nebo úplně zastavena. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
0: Zhruba 50 tisíc diváků dorazilo na letošní den pozemního vojska Bahna v Brdech. V areálu vojenského tankodromu si lidé mohli prohlédnout současnou techniku a výbavu české armády i výbavu sousedních armád z Polska a Rakouska. Součástí programu byly také bojové ukázky.
5: Další bahna začala průletem stíhaček JAS-39 Gripen. Historickou vojenskou techniku představil spoluzakladatel Bahen František Koch z muzea na demarkační linii v Rokycanech.
6: Sovětský tank T-55.
5: Následovala přehlídka současné techniky, kterou používá česká armáda.
7: Legenda moderního bojiště Leopard 2A4.
5: Novinku v české armádě, pásové bojové vozidlo pěchoty CV-90 si prohlíží Honza z Prahy. Proč sem jezdíte?
8: Tak baví nás ta vojenská technika a dobrá příležitost se vyvětrat.
5: Z tankodromu zadní bahna Lukáš Milota, Radiožurnál.
0: Symfonický orchestr Českého rozhlasu oslavil v sobotu v pražských Riegerových sadech 100 let od svého vzniku. Na koncert pod širým nebem přišly tisíce lidí. Na programu byla hudba Dvořáka, Wagnera i Smetany.
9: No je to bomba, já miluju prostě tu vážnou hudbu, jako nejsem nějaký odborník, ale vždycky si rád poslechnu něco.
10: Vy jste vzali syna sebou?
9: Jasně, on to taky má rád.
10: Jak se ti to líbilo?
11: Moc.
12: Říká pan Petr, který přišel na koncert se synem Danielem. Dětí bylo v publiku až do pozdních hodin, kdy koncert skončil spousta.
11: Byl to nádherný.
10: A co se ti líbilo nejvíc?
11: Asi ta Vltava.
12: Za dirigentským pultem se v průběhu koncertu střídala Robert Jindra s Petrem Popelkou.
13: Pro mě je to srdcová záležitost teďka vlastně naposledy v Praze dirigovat Sočer jako v roli šéfdirigenta.
12: Oslavy 100 let výročí rozhlasového orchestru budou pokračovat v celé jeho příští sezóně. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
0: Kanoistka Martina Sadková vybojovala v Troji v závodu světového poháru vodních slalomářů stříbrnou medaili. V pražském kanále nestačila jen na Australanku Foxovou. V cíli bezprostředně po dojezdu česká reprezentantka neslavila. Proč? Vysvětlená

0: na radiožurnálu Sport.
1: Já jsem šťastná byla, ale já jsem z té tabule nemohla rychle vyčíst, jestli mám dotek nebo jsem druhá, takže já jsem prostě v tom zmatku nevěděla vůbec co, ale pak jsem se podívala na lidi, všichni tleskali, takže jsem pochopila, že jsem druhá. Od té doby se směju, jsem úplně nadšená, úplně se třesu štěstím.
0: Mezi muži triumfoval Francouz Žestán, nejlepší Čech Václav Chaloupka byl šestý. Ruská tenistka Andrejevová vyhrála Roland Garros. 19-letá hráčka ovládla Grand Slam poprvé v kariéře. Ve finále porazila polskou kvalifikantku Chvaliňskou 6-3 a 6-2. V finále mužské čtyřhry ovládla španělsko-argentinská dvojice Granollers Zeballos. Češky Kovačková a Zajíčková vyhrály čtyřhru juniorek. Dnes čeká finále deblu Kateřinu Siniakovou. Po boku Američanky Townsendové nastoupí dopoledne proti srbsko-kazašskému páru Kruničová-Danilinová.
2: Nehody na Pražském okruhu ve sjezdu do Strakonické a také u Chlumčan na Lounsku. Na Pražském okruhu ve směru z dálnice D1 na letiště pozor na nehodu mezi tunely. Ve sjezdu do Strakonické na 10. kilometru havarovalo osobní auto. Místo je označené silničáři opatrně při odbočování. Na nehodu pozor na silnici 7 z Loun do Panenského Týnce. Na staré silnici u Chlumčan havarovalo osobní auto, vytekl z něj olej. Zasahují tam hasiči a projíždí se teď jedním pruhem Kyvadlově. A v Praze je mimo provoz Strahovský tunel směrem z Břevnova na Smíchov. Z provozu ho vyřadilo plánované noční čištění. Znovu otevřený má být Strahovský tunel od 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy, jinde jen ojediněle přehánky a taky bouřky. Později odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na horách nejčastěji kolem 17. Tolik hlavní zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Umělá inteligence může být dobrý sluha, ale nesmí pracovat bez dohledu. Když neví odpověď na uživatelovu otázku, dokáže si bezostyšně vymýšlet. Jak s takzvanými halucinacemi AI pracují novináři a do jakých pastí umělé inteligence mohou spadnout? Téma dnešního vydání pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás provází David Slížek.
3: Online Plus.
4: Stejně jako před týdnem, vítám také dnes u mikrofonu našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N Petra Koupského. Ahoj Petře.
5: Ahoj Davide.
4: A naším hostem je vědecký redaktor serveru Seznam zprávy Pavel Kasík. Ahoj Pavle.
5: Ahoj.
4: My jsme vlastně tohle téma nakousli už minulý týden, pokud naši posluchači nezachytili v tom živém vysílání, tak určitě mohou na webu Českého rozhlasu si pustit záznam toho vlastně dílu z minulého týdne, aby věděli kontext, do kterého teď právě vplouvají, ale mluvíme právě o vztahu novinařiny a umělé inteligence. Jaká největší rizika, tedy kromě toho, že bychom asi jako novináři neměli věřit tomu, co nám nějaký AI chatbot prostě řekne na naši otázku, jaká rizika tedy největší novináři při práci s umělou inteligencí vlastně by měli zvažovat a jakým čelí? Pavle, ty máš takový moc krásný přístup k tomu, ty jsi vyrobil byl takové, nebo pojmenoval takové pasti pro novináře, tak se obrátím na tebe hlavně.
5: Jo, já sbírám, mi se líbí dívat se na nové technologie různým rámováním a někdy používám třeba rámování častých omylů, protože to pomůže lidem si jako uvědomit, a jaké omily dělají ostatní a dokážou si představit, jestli by takový omyl třeba udělali oni. A další to rámování jsou pasti, kdy vlastně hledám, jestli se dá kolem nějaké věci, která se děje často, jestli se kolem toho dá udělat nějaký kroužek a dá se to nějak jako vymezit, vykolíkovat a říct, pozor, tady je věc, kam už spadlo hodně lidí, tak možná dává smysl, abychom to pojmenovali a třeba jako vymysleli, jak se tomu vyhnout. A spoustu těchto pastí jsou pasti, do kterých jsem nějakým způsobem spadl, nebo jsem viděl lidi, kteří do toho spadli. A netýká se to zdaleka jen novinařiny. Naopak si myslím, že vlastně v každém povolání teď některé ty pasti budou společné, některé budou unikátní. Jo, třeba když je někdo doktor, tak tam jsou najednou pasti, které se týkají toho, jestli se dá zjednodušit komunikace s pacientem pomocí toho chatbota. Protože vlastně dá a zároveň tam ve chvíli, když by člověk zjistil, když by ten pacient zjistil, že ta komunikace nebyla s tím doktorem, tak ta ztráta té důvěry je tak jako ohromná a vlastně by to byla ještě větší zrada, než co si myslím, že by pocitil jako čtenář, když by zjistil, že novinář používal AI. Takže myslím si, že ta past té přílišného předání nebo jako přílišné delegace nebo někdy příliš včasné delegace, tak ta past je jako velká. Já si myslím, že na spoustu lidí, včetně novinářů, čeká past naučené bezmoci. Která to je jako známý koncept z psychologie, že když člověk se o něco bude jako dlouho pokoušet a pořád to nejde, tak se o to prostě přestane pokoušet. A tady je to lákavá past v tom, že pokud člověk něco si zvykne předat vlastně externímu nástroji, tak pak úplně zapomene, že by to mohl zvládnout taky. Jo? Když by někdo měl vždycky k dispozici překladatele, který je mu prostě jako kruce, tak se nedivím, že časem on přestane trénovat ty mozkové závity, které by ho nutily to říct. Zatímco, když by byl do té situace hozený, tak za pár měsíců on se ten jazyk naučí. Prostě a myslím si, že je tam past, že člověk, když předá třeba vyhledávání zdrojů, tak vlastně zapomene všechny ty instinkty, které má ohledně posuzování zdrojů, protože najednou zapomene, podle čeho to vlastně posuzoval a pak se bude na umělou inteligenci obracet s tím, co by měl ve skutečnosti, to by měla být ta jeho přidaná hodnota.
4: A není tohleto ale problém, který se vlastně jako už v historii nám nějako řetězil, protože podle toho, co říkáš, když to trošičku dovedu možná až příliš daleko, ale tak to bychom neměli používat pokud možno ani vyhledávače internetové, protože jsme před jejich nástupem také vyhledávali informace jiným způsobem a teď jim taky delegujeme vlastně tuhletu funkci, aniž bychom úplně třeba nějak jako pak uvažovali o tom, odkud ty informace berou a podobně. Nedá se, není tohleto až příliš přísné?
5: Je to taková ta klasická věc, že s každou technologií něco dostaneme a něco ztratíme a my musíme vlastně si ideálně najít nový kompromis, se kterým jsme v pohodě. To znamená, že když dostanu auto a předtím jsem měl kolo, tak něco jsem získal, pravděpodobně rychlost a nějaký pohodlí a schopnost vzít z toho sebou víc a něco jsem ztratil. To znamená, já nevím, třeba možnost zasportovat si, být na čerstvém vzduchu a pravděpodobně jsem taky ztratil nějakou třeba orientaci v prostoru, kterou jako cyklista budu muset mít řešit víc nebo jinak než v tom autě. A člověk si to pojmenuje pro sebe a najde si, že pořád máme lidi, kteří preferují auto a kteří preferují kolo a kteří to střídají. A pak jsou technologie. Právě proto si myslím, že ta umělá inteligence je v tomhle trošku jako jiná technologie, protože ona nahrazuje ten další stupeň a ten další stupeň a ten další stupeň. To znamená, ona nám umí nahradit to, že teda ten text napíše a my budeme dělat jenom to jako rozhodování, ale ona taky AI dokáže udělat i to rozhodování a my budeme dělat to rozhodování nad tím. To znamená, už by teoreticky jsme řekli OK, a já to chci směřovat tímhle směrem a AI, no ale pak ona může udělat i to další a my budeme jako šéfovat hromadě agentů a to je to, co se teď jako třeba děje v oblasti programování.
4: Ano.
5: Že programátoři postupně teda už nepíšu řádky kódu, ale říkám, jaké tam mají být funkce. A pak to je, už neříkám, jaké tam mají být funkce, ale říkám, jak má být navržená architektura. Už neříkám, jaká má být architektura, jenom mě záleží na tom cíli. A další stupeň je, už vlastně nechci řešit ani ty cíle, to si AI jako rozhodne, já chci řešit, že mi ty peníze chodí na účet. A pak už je ale otázka, proč by teda někdo potřeboval toho programátora, na to, aby mu chodily ty peníze na účet a proč by to nemohlo přeskočit. Takže teď budeme řešit, co teda přinášíme my a na to, abychom pořád jako věděli, co přinášíme, tak si myslím, že musíme občas jít na to kolo. Jo? Musíme občas si sáhnout nebo rozumět těm základům i tam, kde bychom jim jakoby rozumět nemuseli. Protože to je to, co budeme potřebovat na to posouzení těch výsledků.
4: Petře, souhlasíš? Jezdí třeba novináři podle tebe víc teď už autem než na kole a vidíš tady tohle riziko podobně jako Pavel, tedy že vlastně ztratíme nějaké své kompetence, když budeme se příliš spoléhat třeba ve vyhledávání nebo v nějakých návrzích témat nebo ve zpracování těch témat na umělou inteligenci?
6: Ono je to příliš velké téma, než aby se dalo zjednodušit do několika sloganů a než aby se dalo dobře uhodnout, co se bude dít, když takhle masivní změna, jako je AI, bude několik let působit. Mně, abych pravdu řekl, spíš teď dělá starost úplně opačná věc. Nazval bych to láskou ke zbytečné práci. Až dosud to bylo tak, že texty nemohl psát nikdo jiný než člověk. A tím pádem i ti, kdo to uměli jenom na velmi průměrné úrovni, tak nacházeli uplatnění, protože nikdo jiný to dělat nemohl. Teď tady máme stroj, který to přinejmenším na té průměrné úrovni. A já si myslím, že i dost vysoko nad ní. Ale i kdyby jenom na té průměrné úrovni, prostě dovede dělat. Lidé, kteří nedovedou nic jiného, než psát průměrné texty, jsou vlastně zbyteční. Musí si najít něco jiného, protože na tohle je nebude nikdo potřebovat. To je pro mnoho z nás, co ty průměrné texty píšeme, šok samozřejmě. A člověk se přirozeně brání tomu, aby tímhle způsobem z toho byl vystrčený. A proto pracně zdůvodňujeme, že je potřeba člověk na ty průměrné texty, že to jinak nejde. Kromě toho jde i o to, že v tom skutečně můžeme mít nějakou zálibu. Když jsem byl programátorem, měl jsem kolegu, který pracně naprogramoval celou matematickou knihovnu, všechny funkce, sinus, kosinus a tak dále, přestože to je hotovo uvnitř programovacího jazyka. A on s tím strávil dlouhé týdny, které si ohromně užil, ale ta práce je naprosto zbytečná. A téhle zbytečné práce, kterou může udělat stroj takhle rychle, je všude kolem nás obrovská spousta. A my se psychologicky bráníme tomu, abychom mu ji svěřili. A to si myslím, že je velice hloupé. Navíc v žurnalistice opravdu bychom měli výrazně odlišit to, že my nejsme spisovatelé, nejsme literáti, nejsme umělci. Je to taky text, jsou to taky písmena a věty. Ale smysl, účel a trvanlivost těch textů je úplně jiná. A podle toho by se k ním mělo přistupovat.
4: Tohle je zajímavá, vlastně, no, taky zajímavý pohled vlastně na to, že žurnalistika je hlavně teda to řemeslo a to psaní je jedna z jeho částí. Druhá věc je potom samozřejmě nějaký sběr informací, rozhovory s nějakými respondenty, ověřování těch dat a podobně. Tohle to zatím tedy umělá inteligence nezvládá a zvládat nebude.
5: No tak já, abychom neříkali právě jenom, to je dobrá poznámka s tím, že člověk si pak sám u sebe musí jako odlišit, co je racionální reakce, co je třeba reakce s nějakým jako dlouhodobým horizontem a co je naopak jenom taková jako instinktivní reakce, že se člověk něčemu brání a myslím si, že tyhle věci pak můžou, že se člověk vlastně na jedné barikádě může sejít s někým, kdo má úplně jiné důvody pro něco a jenom vlastně došli k podobnému výsledku z úplně jako jiných příčin a jiných ideových jako důvodů. Já si, abych jako řekl nějaký optimistický nebo užitečný způsoby, jo, že ta umělá inteligence opravdu může novinářům hodně pomoct při třeba datové analýze, kdy lidi, kteří vlastně neuměli dobře pracovat nebo nikdy nepracovali se statistickými nástroji a neuměli si ty věci jako dát dohromady, tak teď najednou mají možnost ty věci mnohem snáz konzultovat a vytvářet analýzy, které samozřejmě musí si uvědomovat, že oni nejsou statistici, ale mají možnost si udělat hodně rychlé ty prototypy, prozkoumat ty věci, jít třeba do otevřených dat, do kterých by jinak nemohli jít, projet ohromné množství smluv, které by jinak projet nedokázali, takže na to se to snažím používat hodně a tam vidím ten přínos ohromný.
4: Dobře, já ti do toho možná jenom skočím, protože já tomuhle rozumím a tohle se velmi často zmiňuje, ale když tedy ten novinář s těmi daty neuměl vlastně pracovat předtím, jak pak může zkontrolovat, že mu ten jazykový model opravdu dal dobré výsledky, že nehalucinoval, že vlastně nepotřebuje přece jenom jako ty znalosti mít, aby vlastně mohl ten jazykový model k těmhle účelům používat a není to takový teda trošku kruh, ve kterém se pohybuje.
5: Myslím si, že to umožňuje prozkoumat v té první fázi, v té explorační fázi a pak by měl najít někoho, s kým to probere, kdo tomu rozumí. Což je v podstatě něco, co novináři museli dělat vždycky a teď akorát na to může přijít třeba lépe vybavený. A další věc je teda to programování, to se snažím teď jako objevovat. Není to programování v tom smyslu, že člověk rozumí tomu kódu, je to mnohem blíž, říká se tomu vibe coding a podle mě to není programování, je to zadávání nápadů a dostávání funkčních prototypů velmi rychle. To je asi jako to, jak bych to uměl vymyslet. A to je třeba pro mě jako novináře fantastická věc, že já si můžu vymyslet 5 interaktivních věcí, co by třeba do toho článku šli jít a vyzkouším si všech 5 sám, než vůbec jdu za někým dalším, jestli má cenu to dělat nebo ne. Takže pak ten výsledek můžu jako říkat na poradě, ne, tohle by možná bylo hezké, kdybychom to někomu zadali a pak bychom čekali měsíc na to, až to někdo udělá. A já můžu rovnou 5 těch věcí ukázat a rozmyslíme se, co pro ty čtenáře je zajímavé a co ne.
3: Posloucháte Online Plus. Aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: V dnešním vydání našeho pořadu mluvíme o vztahu AI a novinařiny, o tom, jak mohou novináři tedy a média AI využívat a jaké pasti například na ně tedy AI v téhle oblasti chystá. Petře, Pavel tady mluvil právě o té datové analýze, o možnosti zpracovat prostřednictvím velkých jazykových modelů velké množství data, pak je nějakým způsobem využít v novinařině. Přiznávám, že já ze své vlastně praxe, nebo jak sleduji i třeba česká média, tak moc takových příkladů nevidím, že by se takhle třeba právě AI používala, ale je možné, že nevidím jenom pod ten povrch, jak ty texty vznikají. Jaké jsou tvoje zkušenosti v téhle oblasti?
6: Ono je to tak, že zatím těch příkladů nebylo moc vidět právě proto, že nebyly ty nástroje a že nebyli lidé, kteří by s nimi uměli zacházet takovým způsobem, jak o tom Pavel mluvil. Ta možnost tady teď ale už je a mění se to. Mění se to v ekonomické žurnalistice, mění se to v investigativní žurnalistice. Velice často se stává, že je k dispozici nějaký obrovský datový objem, ve kterém možná je, možná není schována nějaká zajímavá informace. To bývají třeba záznamy z mailových skránek lidí, kteří byli pod nějakým dohledem a dozorem, mohu připomenout známé Epstein Files, to je markantní příklad. A teď jde o to, jak z těch nesčetných gigabajtů dat vytáhnout něco, co tam možná ani není. Třeba záznam o nějakých osobách z České republiky, které ním měli něco společného, což není jednoduché, na to se nedá nastavit jenom prosté textové vyhledávání. Tady ta umělá inteligence může úžasně pomoci. Může úžasně pomoci, když se prohrabávají ekonomičtí novináři balíky smluv zveřejněných a hledají v nich nějaké vztahy mezi subjekty hospodářskými, které nemusí být vůbec patrné, protože je to zašmodrcháno přes několik úrovní vzájemného vlastnictví. A na konci toho hledání může být objev nějakého velkého podvodu nebo manipulace nebo úplatku, anebo tam taky nemusí být vůbec nic. A než se to zjistí, tak v klasickém uspořádání to jsou desítky, možná stovky hodin práce, to novináři podnikat nebudou, protože nemohou. Nemají na to kapacitu, nemají na to čas. AI to může při dobře naformulovaném zadání udělat během několika minut a rázem jsme někde jinde a můžeme se po té stopě vydat. To neznamená, že je to nutně správně, že poskytla odpovědi, ale poskytla vodítko.
4: Na to jsem se právě chtěl zeptat. My jsme se už tady bavili o tom, o nějaké té hranici, vlastně, jak tedy mohou novináři AI používat, kdy to ještě vlastně je v pořádku, kdy to třeba není v pořádku v současné době, kdo ví, jak to bude tady za několik let. Ale když já tedy nechám velký jazykový model zanalyzovat nějaká data, nepředávám vlastně už velkou část té svojí práce, tedy analýzu rozhodování o tom, co je zajímavé, co je důležité v těch datech, nepředávám to zase už té umělé inteligenci a jak já pak můžu vědět, proč rozhodla tak, jak rozhodla. Není to zase jedna z trošku pastí, které...
5: Já bych tam oddělil, jedna datová analýza je skutečně jako, že se bavíme o číslech a tam zapojení té umělé inteligence není, že já to dám velkému jazykovému modelu, tady máš ta čísla, ale já použiju jazykový model k tomu, aby mi naprogramoval nástroj, který pak už nepoužívá umělou inteligenci a jenom mi pomáhá analyzovat ta čísla. A to je to, co by vlastně někdo dokázal udělat třeba v Pythonu nebo Rku nebo v Excelu třeba i. Akorát by to bylo těžké a zdlouhavé, ale člověk se může 100% spolehnout na to, že ten výsledek, pokud je správně v těch datech, pokud je správně ta tabulka, a pokud třeba nedojde k špatnému pochopení formátu, jo, si pamatuju, že protože český a americký formát datumu je obráceně měsíc, den, tak samozřejmě to je typ chyby, který může člověk jako snadno odhalit a upravit, tak obecně to jsou jako věci, kterým se dá věřit. A pak je druhý styl zapojení a to je, že používáme teda tu schopnost umělé inteligence porozumět smyslu textu, což je nová věc, ta vlastně před 5 lety neexistovala a to jsou ty jazykové modely a to je možná to, co říkal Petr, že pošleme ten jazykový model, aby ty texty jednotlivě posoudila, vlastně text po textu a hledala nějaké věci, to znamená označila to, co by vlastně nejspíš dělal nějaký lidský brigádník nebo najatý expert třeba ve společenských vědách, se tomu říká trošku neintuitivně kodéři, ale nejsou to lidé, kteří kódují nějaký počítačový kód, ale jsou to lidé, kteří přečtou text a pak řeknou, je pravda, že tento text obsahuje zmínku o českém politikovi, ano, ne. Pokud ano, jaké je jeho jméno? A takhle oni by vlastně udělali tuhle tu práci. Taky jsem během studia se občas stal tímhle kodérem a je to strašně ani nechci říct nevděčná práce, je to prostě je to
4: mechanická
5: piplačka dlouhá a tak dále. A to se ukazuje, že jazykové modely umí tohle dělat velmi dobře na úrovni lidských kodérů. Takže to neznamená, že nemůžou dělat chybu, ale dělají chybu podobně často, jako dělají lidé v téhle analýze. Ale samozřejmě pak je špatný způsob, jak zapojit AI a to je, že dostane jenom hromadu toho textu a řekne se jí, najdi tam něco zajímavého. A pak najednou může dojít k tomu, že AI tam bude hledat to, co si myslí, že my bychom chtěli číst a najde to tam. A já třeba mám zajímavou zkušenost s něčím tak jako jednoduchým, co jsem myslel, že skutečně můžu svěřit. Jo, já o sobě mám pocit, že se v tom orientuju a tak jsem si říkal, tak a tohle to můžu svěřit. Měl jsem 40 fotografií stránek knihy a já jsem si to nechal převést na text. A samozřejmě jsem několik těch stran nekontroloval, bylo to perfektní. Jo, prostě lepší než jakýkoliv algoritmus OCR, co jsem zatím zkoušel. A tak jsem tomu věřil a prostě jsem to bral, že všechny ty věci, co přepsala, tak tam skutečně jsou. Našel jsem v tom citát, ten citát se mi líbil, já jsem si ho potrhl, já jsem ho dal do článku a říkal jsem si, tak a teď bych ještě tam možná dal fotku té knihy. Vlastně abych se pochlubil, že jsem opravdu jako tuhletu zašloutlou knihu četl. Na žádné fotce tenhle citát nebyl. Umělá inteligence v jednu chvíli odbočila od těch původních fotek, které měla a rozhodla se, že mě potěší textem, který by mi skutečně jako udělal radost vzhledem k tomu, o čem já jsem ten článek psal. Takže mi vymyslel perfektní citát o použití alkoholu v medicíně v 19. století, který přesně odpovídal tomu, o čem já jsem měl ten článek, ale v té knížce nebyl. A v podstatě jenom tím, že jsem tam chtěl dát tu fotku, tak jsem na to přišel, protože tohle si myslím, že by jinak nikdo nemohl odhalit, jako než by ten článek vyšel, tak prostě nemůže editor jít do knihovny a hledat ve žlutých knihách. Takže tohle je pro mě připomínka toho, že ty halucinace jsou ještě zajímavější a ještě jako nepředvídatelnější, než si myslíme.
4: Pasti, ale i pozitiva, která přináší umělá inteligence do médií a do práce novinářů, tak to bylo naše téma. Pánové, dalo by se povídat ještě samozřejmě další asi hodiny a hodiny. Doufám, že se někdy zase potkáme a probereme další nějaké vývoje v oblasti umělé inteligence a médiích, ale pro dnešek už opravdu náš čas vypršel. Děkuji našim hostům, Pavlu Kasíkovi, vědeckému redaktorovi Seznam zpráv. Jeho články jsou výborné a doporučuji. Samozřejmě Pavel píše hodně o AI, tak se určitě z jeho článků dozvíte spoustu zajímavých nových věcí. Pavle, děkuju a naslyšenou.
5: Děkuju.
4: A samozřejmě děkuju také Petrovi Koupskému, redaktorovi Deníku N, který je spoluautorem tohoto pořadu a naším pravidelným komentátorem. A byť tady mluvil o novinářích, kteří píší průměrné texty, tak o jeho textech za sebe musím říct, že to rozhodně neplatí. Petře, děkuju a zase za týden naslyšenou.
6: Naschledanou.
4: Od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.
7: Český biznis by měl najít odvahu a překročit své hranice. To je ve stručnosti hlavní vzkaz, který dala největší tuzemská biznisová konference Revize Česka. Pořádající druhá ekonomická transformace nastolila nové priority, když od konce subdodavatelské ekonomiky a oslabení role zahraničního kapitálu pokročila k pobídce k větší expanzi českého biznisu do zahraničí. Svůj pohled na hledání odvahy k překročení českých biznisových hranic připojil i náš dnešní host, kterým je hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil. Dobrý den, vítejte ve studiu.
8: Dobrý den.
7: A obohacující poslech přeje Václav Pešička.
3: Řečí peněz.
7: Asi málo kdo z nás by čekal, že na setkání špiček českého biznisu bude hned v prvním vystoupení tématem Ježíš a jeho apel miluj bližního svého.
9: Myslel vlastně schopnost vcítit se v druhé, pochopit jejich situaci, pochopit, v jakých podmínkách vyrůstali, co prožili, jaká traumata si sebou nesou. A právě proto, že on to dokázal, a nejenom se svými blízkými, ale i těmi nejposlednějšími, těmi neprivilegovanými, dokonce i se svými oponenty nebo dokonce nepřáteli, dnes bychom řekli politickými oponenty, tak právě proto byl schopen navrhovat řešení, která nikoho nevylučovala a celou lidskou civilizaci posunula kupředu.
7: Tak to začal setkání českého biznisu Martin Vohánka, předseda správní rady druhé ekonomické transformace, zakladatel skupiny Eurovac, jeden z nejbohatších Čechů. Prakticky všechna vystoupení měla jedno společné. Apel na větší odvahu a sebevědomí, aby se český biznis dokázal stát evropským a také globálním. Třeba Karel Komárek, zakladatel skupiny KKCG, která působí ve více než 40 zemích a spadá pod ní přes 300 společností, při pohledu na aktuální český biznis vidí obrovský krok, který za poslední dekády udělal a přičítá to také naší kulturní DNA.
10: Česká republika po sametové revoluci, kde se všechno otevřelo, bylo všechno neznámé a všichni jsme se vše učili, vytvořila obrovský prostor. Lidé byli hladoví po úspěchu, byli připraveni se učit, tvořit. A to si myslím, že mnoha vyspělým ekonomikám a zemím, které už mají za sebou 80-100 let tržního hospodářství, chybí. A ta odvaha, kombinací s chutí, samozřejmě s příležitostí, se projevila v úspěšných příbězích mnoha firem, o kterých se dneska můžeme hrdě číst v novinách. Kromě toho, že máme schopnost improvizovat, že jsme rychlí v rozhodování a přemýšlení, tak si myslím, že jsme také pragmatičtí. Dokážeme odlišit trendy a dlouhodobé politické trendy od reálných trendů, ať se to týká technologie, ať se to týká biznisu. Byli jsme svědky v posledním dekádě, že čeští podnikatelé a investoři zaplnili místa po investorech ze zahraničí, kteří opouštěli ať už v České republice nebo v dalších zemích biznisy. A velmi rychle jsme byli schopni do těchto biznisů nastoupit, investovat a začít jim postupně konkurovat.
7: Řekl Karel Komárek, předseda představenstva skupiny KKCG. I on se ale setkal se stigmatem východoevropského biznismena, ale jak na konferenci řekl, Česko začíná být respektováno a nejsme už jen ti dobyvatelé z východu, jak řekl.
10: Snažíme se budovat věci s dlouhou perspektivou, které nás přesahují. Já vím, že se to dobře říká v okamžiku, kdy generujete peníze, že na začátku, když peníze nejsou, člověk musí zánět na výplaty, je to těžký. Ale v okamžiku, kdy už dneska společnost je, bychom měli přemýšlet o dlouhém horizontu. A věřte mi, že se takhle dá vydělat daleko více peněz a budovat daleko kvalitnější platformy a podniky, než si kdokoliv myslí. Myslím si, že Česko na to má. Česko je krásná a bezpečná země. Věřte mi, že o tom ze zkušenosti možnosti žití ve Spojených státech, v Anglii i ve Švýcarsku. Važme si toho, jakou zemi máme, buďme hrdí na sebe jako podnikatel na to, co jste dokázali, co jsme dokázali a nezdávejte to.
7: To by mělo posílit české sebevědomí. A například politolog Jan Kubáček tento týden mluvil v našem vysílání o takzvaném opatrnickém štěstí, které Češi prožívají.
8: Víme, že se nemáme špatně, na druhou stranu jsme chytří a racionální, takže víme, že kdybychom chtěli a stát chtěl a stát byl konečně schopen se opravdu opřít do tématu vymahatelnosti práva, že bychom se mohli mít násobně lépe, mohli bychom být k sobě mnohem důvěřivější, ekonomicky výkonnější, optikou, by se řeklo klasické pohádky, lépe by se u nás zpívalo, dýchalo a fungovalo a ekonomicky by země rostla. A nechceme zakřiknout to, co máme, ale zase jsme tak sebekritičtí, že víme, že máme významně navíc. Jak intelektuálně, tak ekonomicky, tak nápady. To znamená, že to bereme jako takový přiškrcený úspěch a nemusíme nutně zažívat, jak se říká, těžká léta, abychom si vážili toho, co máme. Takže je to takové opatrnické štěstí, které si privátně hýčkáme, nechceme zakřiknout, aby jsme o něho přišli, ale zároveň si říkáme, pojďme zkusit vyšší mety, máme na ně, není to jenom sen.
7: Tak tolik pohled politologa Jana Kubáčka, trochu jiný pohled než ekonomický. A my ten ekonomický teď společně s Davidem Navrátilem připojíme. Je opatrnost z vašeho pohledu něco, co brzdí rozvoj české ekonomiky?
11: Já bych řekl, že ano. A ono to vlastně jako vypadá opatrnost jako neekonomický termín, ale on to vlastně ekonomický termín je, protože my počítáme s tím, jak se lidé rozhodují v rámci jako různých časů, jak hodnotí vlastně ten budoucí vývoj. A platí tady něco, co se nazývá složené úročení nebo diskontování. A to vlastně jako říká, jak moc si ceníme těch budoucích výsledků. Jak moc jsme ochotní investovat teďka, abychom v budoucnosti měli hodně. A my jsme v tomto skutečně velmi opatrní. My třeba jsme hodně konzervativní, co se týká finančních aktiv. My držíme velmi konzervativní investice. Víceméně jako 85%, když se udělám na investice, jsou velmi konzervativní, jenom 15% jsou skutečně jakoby nějaké rizikovější investice, které jsou schopny vydělávat dlouhodobě výrazně více. A potom držíme ještě velkou část, 40% finančních aktiv, víceméně na hotovosti nebo na účtech v bankách. A kdybychom byli jako Dánové, kde Dánové se nebojí investovat, tak bychom investovali vlastně další 3 biliony korun do investic, které by nám přinesly skutečně vysoké zhodnocení budoucnosti. A protože se toho bojíme, tak samozřejmě pak nám je líto, že toho výsledku nedosáhneme a má to reálné náklady například v tom, že ty finanční aktiva v České republice rostou velmi pomalu.
7: To celé výroční fórum revize se neslo v duchu změny podnikatelského mindsetu k té větší odvaze, odvaze investovat, o čem jste teď mluvil, odvaze jít do globálního souboje, jít do zahraničí. Karel Komárek ve svém vystoupení řekl, že je pro českou podnikatelskou scénu důležité mentálně se přehodit na globální biznis.
10: Český trh jako takový je malý. Máme 10,5 milionů obyvatel, země je příliš malá. A mnozí to pokládají za nevýhodu. Zatímco americké, německé nebo jiné firmy, které na svých trzích mohou fungovat bez problémů v desítky let a dorůst do obrovských rozměrů, české firmě dojde vzduch velmi brzy. Je to přece jenom malá země, byť krásná. Čili na konci příběhu, pokud chcete být úspěšní, nám nezbývá nic jiného než expandovat. A já to beru jako příležitost, nikoliv jako vlastně nevýhodu, protože musíte začít přemýšlet globálně.
7: Co to vlastně představujeme? Jak si máme to mentální přehození na globální biznis vůbec představovat?
11: Nepočítejme, že náš trh je 10 milionů Čechů nebo 11 milionů Čechů. To je prostě velmi malý trh a v ekonomii zase funguje něco, co se nazývá úspory z rozsahu, to znamená, když jste schopni prodávat na výrazně větším trhu, a my tady máme blízko výrazně větší trh, my jsme jeho součástí, to je jednotný evropský trh, tak minimálně bychom měli vždycky uvažovat minimálně o tom, že chceme se prosadit na jednotném evropském trhu. A samozřejmě, proč se neprosadit globálně? Proč ne v Severní Americe, v Jižní Americe, v Africe, v Asii? A právě tahle ta mentalita, jako nepočítat s tím, že to, co dělám, tak jsem omezen pouze 10 miliony konzumentů nebo klientů, tak samozřejmě je naprosto klíčová potom i v investicích a to, jakým způsobem jsem schopen počítat návratnosti investic, protože jako když počítám z výrazně většího procenta nebo velikosti trhu, tak samozřejmě ten růstový potenciál je výrazně vyšší než na tom klíčovém českém trhu. A tady je potřeba si říct, že Česká republika je extrémně zapojená do toho globálního trhu. Češi, když se podíváte na například na zahraniční investice Čechů v zahraničí, tak jsou větší než několikrát většího Polska, takže Čechům se to daří, ale potřebujeme to dostat pod kůži výrazně
7: více. Polsko má více toho vzduchu, když to řekneme, tak má větší to akvárium, ve kterém akvárium. Může
11: Což mu ale může omezat, protože on si zvykne na to jenom větší akvárium, ale jako my se potřebujeme dostat do toho globálního světa, kde je 8 miliard lidí.
7: Mm-hmm. Vy jste v našem pořadu už několikrát řekl, že procházíme obdobím polikrizí, které pokračují, tedy obdobím, kdy se na nás valí jedna krize za druhou a většinou mají neekonomický původ. Krize bývá označována za příležitost, i to opět na konferenci zaznělo. Vy jste to nazval na té konferenci takzvaným abrakadabraka managementem. Jak se ale dá vidět příležitost, když procházíme jednou krizí za druhou?
11: Ono je skutečně pravda, že krize je příležitost. Jako my v historii víme, že jako častokrát, když existovaly obrovské problémy, tak ten, kdo byl schopen identifikovat příležitosti v těchto problémech, tak dokázal z ní jako velmi výrazně vytěžit a zbohatnout. To je potřeba si uvědomit. Nicméně jako v managementu občas jako stačí to jenom říct, prohlásit, jako krize je příležitost a všechno bude fungovat tak, že to skutečně bude příležitost, ale takhle to není. To je ten tzv. Abracadabra management. Skutečně my se musíme jako přenastavit to naše myšlení a dát si jakoby tvrdé kritéria. A najdeme v českém biznise jako spoustu firem a podnikatelů, kteří jsou schopni vstupovat na velmi obtížné trhy na Balkáně, v Řecku, když Řecko krachovalo. To je třeba Karel Komárek.
7: Přesně tak, ten o tom konec konců na té konferenci mluvil. Tak,
11: ten on začal lekovat vlastně tu společnost, která jim umožnila takhle vyrůst právě v době, kdy Řecko takzvaně krachovalo. Takže to jenom ukazuje, že v těch problémech skutečné příležitosti vznikají a navíc jsou častokrát ty nákupy potom výrazně levnější. Takže toto pohledu skutečně krize příležitost, ale ono dokonce, když si uděláte na knížky o psychologii nebo to, jak funguje mozek, tak to přerámování z krize na příležitost spouští úplně jiné procesy v těle.
7: No a pojďme na to, protože ono se řekne, přenastavme si mindset nebo to myšlení, ale jak ho máme přenastavit, když máme za sebou nějakou zkušenost, vycházíme z něčeho, ta zkušenost, ať je negativní nebo pozitivní, tak do značné míry určuje a rámuje to, jak se budeme rozhodovat příště.
11: Jakože se bojíme.
7: Jakože se bojíme, ano. No. Jakože jsme opatrní, to opatrnické štěstí, o kterém mluvil politolog Jan Kubáček, že když víme, že jsme teď zvládli několik krizí, ale vidíme, že se valí jedna za druhou, tak nejsme tak odvážní.
11: Ale my se bojíme, protože máme strach ze změny. Protože si tu změnu nemůžeme představit. A to by řekl, že to je trošku naše chyba, že my nejsme schopni si namalovat ten scénář té změny, říct si, spočítat si, jako my jsme totiž hodně jako racionální lidé, Češi jsou hodně racionální, tak si spočítat, co to znamená a postupně si jako dívat na to, jak to složené určení, jak vlastně ta investice se bude zhodnocovat v budoucnosti a co mi to vlastně může přinést a jaké jsou rizika samozřejmě. Já se musím proti těm rizikům obrnit nebo pojistit, ale každopádně ta naše neschopnost si představit, jak by to mohlo vypadat jinak, nás omezuje a díky tomu volíme ten status quo, to znamená radši nic nedělat, protože na to přijde jistější, ale jistota, to je velmi jako drahé rozhodnutí, protože toto rozhodnutí znamená nevyužít ty příležitosti, které máme.
7: A já jsem vám skočil do řeči, ale není to přirozené být tak trochu nejistý, tak trochu opatrný.
11: Podívejme se do toho biznisového světa, protože ono to jako zní jako logicky, že člověk by měl mít obavy a nějaký strach, jako, ale měl by být schopen ten strach překonat, pokud má
7: potom dobré argumenty. Občas to nazýváme zodpovědnost.
11: Přesně tak. Ale když se podíváme na výsledky firm, tak ty firmy, které nabízejí psychologické bezpečí, tak jsou schopný růst výrazně rychleji. Je na to spousta studií, více než 100 studií ukazuje to samý. Studie, které mají kulturu, která se nebojí investovat, nebojí se udělat chybu, protože to rozhodnutí občas vede k nějaké chybě, tak zase jejich zhodnocování akcí je dlouhodobě vyšší. O 3,5% každý rok, 3,5% vypadá málo, ale díky tomu složenému určení, že to je každý rok, tak ve finále máte po 10 letech o více než 40% hodnotnější firmu, což je hodně. Zase, když máte šéfa, na to jsou také obrovské studie o několika set tisících jako účastníků. Tak když máte lepšího šéfa, který ve vás vidí potenciál a řekne vám to, že u vás vidíte potenciál, tak vy začnete dělat výrazně odvážnější rozhodnutí, lepší rozhodnutí v celku. Máte výrazně vyšší mzdu, dostane vás ten šéf z průměru do top percentilu, takže my v biznise jako velmi dobře vidíme, a vlastně i ve sportu velmi dobře vidíme, že funguje takzvaný Pygmalion efekt, to znamená, když někomu řeknete, já v tobě věřím, že ty máš tyhle ty vlohy a že to dokážeš, tak ten člověk začne dělat to rozhodnutí a v průměru se zlepší. A to zlepšení je skutečně signifikantní, to není tak, že to je o procento o dva, je to výrazné zlepšení.
7: Takže to je ten první recept pro naše posluchače, věřit si a nebát se říct svému okolí, že mu věříme. A platí to, počítám, i v soukromém životě, například u dětí, u rodiny.
11: U dětí to platí 100%, protože jeden z těch průzkumů byl právě dělaný na děte, kdy bylo řečeno učiteli, že tyhle ty děti jsou talentované. A tyhle ty děti byly vybrané naprosto náhodně. To znamená, nebyly talentované, byly naprosto náhodně vybrané děti. Ten učitel začal na ty talentované děti se dívat úplně jinak. Začal jim dávat jako více příležitostí, umožnil jim opravit si chybu. A po roce, když se ty děti vyhodnotili, tak měli výrazně vyšší, lepší studijní výsledky. Takže tady se jenom ukazuje, že ne náhodně, ale když dokážete dokonce ten talent jako identifikovat, tak jste schopni dosáhnout výrazně lepší výsledku. Takže to funguje v osobním životě, v biznisovém životě, funguje to ve školách.
7: Radí hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil, který i nadále zůstává naším hostem.
3: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Tak pokud bych nás přenesl do počítačové terminologie, tak jsme teď mluvili o softwaru, o tom mindsetu. Teď potřebujeme ten hardware. Všichni se obracíme k umělé inteligenci, obracíme svou pozornost k nejnovějším technologiím. Evropská komise tento týden představila plán na dosažení technologické suverenity Evropské unie pomocí pobídek k výstavbě evropských datových center a také na výrobu čipů bychom měli v budoucnu dohnat Spojené státy americké a asijské země. Jak můžeme myslet na ten globální souboj, když máme takový skluz v tomto hardwareu, jak jsem to nazval, pro ekonomiku založenou na moderních technologiích?
11: No, to je strašně dobrá otázka, protože my padáme do skepse, protože tady nemáme ty velké jazykové evropské modely, tady bychom se mohli chlubit, všichni používáme ty americké nebo ty čínské. Nicméně já bych řekl, že tak jako v minulosti ty technologie, na ní můžeme zvítězit, když je budeme schopni jako velmi rychle adaptovat a intenzivně adaptovat. A tohle to skutečně ukazují ekonomické výzkumy, že 80% ekonomických rozdílů je způsobeno tím, jak jsme schopni rychle adaptovat nové technologie a jak jsme schopni intenzivně využívat. A to je obrovská příležitost pro Evropu nebo pro Českou republiku, protože náš průmysl tedy je schopen vyrobit téměř cokoliv, což je jakoby obrovská výhoda v těch geopolitických změnách globálního světa, kdy se Evropa chce poslat nějakou svoji strategickou autonomii, to znamená schopnost vyrábět, tak my tady můžeme jako velmi výrazně pomoci. Tak v tomto světě ten český průmysl má jednu výhodu, a to je, že patří mezi top robotizované průmysly na světě. Jsme první 20 a samozřejmě roboti znamená data. Když mám data, tak jsem schopen s těmi daty pracovat prostřednictvím umělé inteligence. Proto se například o finančním sektoru říká, že bude nejvíce zasažen, řekněme, nějakou dopadem umělé inteligence, automatizovaný nějakým způsobem. No, protože máme data. Jo? Takže v tomto průmyslu můžeme využít vlastně podobný efekt. Data zapojit do toho umělou inteligenci a tím pádem velmi výrazně zvyšovat naši efektivitu a produktivitu, což jakoby nám umožní potom posouvat tu strategickou autonomii Evropy. Takže to je jakoby jedna věc, kterou jsme schopni dělat. Potom samozřejmě to, jakým způsobem jsme schopni využívat umělou inteligenci, hodně souvisí s metakognicí. Metakognice není jiné než schopnost přemýšlet nad vlastním přemýšlením. Tady uvidíme, jak se nám to podaří, ale myslím si, že takové to naše inženýrství, ta kreativita, to znamená, jakoby, že furt se snažíme něco zlepšovat, nám může pomoci. Mm-hmm. A pak je to nějaká gramotnost základní. A tady možná posluchači překvapí to, že co se týká digitální počítačové gramotnosti, tak Česká republika je, co se týká testu 15-letých studentů a studente, tak jsme druzí nejlepší na světě. Druzí nejlepší na světě. Jo? Yeah. Takže jakoby z tohoto pohledu my máme jakoby zase jakoby příležitosti, jak ty věci využít. Přestaňme brečet nad tím, že nemáme ty jazykové modely, protože budoucnost možná nebude patřit velkým jazykovým modelům a možná těm malým, které budeme si poběží na našich počítačích a budou vlastně nám pomáhat a třeba zlepšovat tu výrobu.
7: Budou na míru.
11: Přesně tak, budou na míru. Ale každopádně pojďme to především využívat velmi intenzivně, velmi rychle, protože skutečně ta příležitost, která pokud ji nevyužijeme, tak ji využije někdo jiný. Takhle to bude jako vždycky. A my máme všechny jako předpoklady pro to, abychom to využili a skutečně s touto technologií vyrostli.
7: Když jste zmínil digitální gramotnost našich studentů 15-letých, tak třeba David Marek, hlavní ekonom poradenské společnosti Deloitte v Hospodářských novinách tento týden napsal, že česká ekonomika začíná narážet na problémy se vzděláním a myslel konkrétně problémy v tom, že Česko má jeden z nejnižších podílů vysokoškolsky vzdělaných lidí v populaci. Je to nějaký zásadní problém, že vysoké školy nastupuje na ně dostatek lidí, ale polovina lidí vysoké školy nedokončí. Jak velký problém je, že to vlastně nezvládáme a nemáme vysokoškolsky vzdělané lidi? Je to nějaký problém nebo to tak velký problém pro moderní biznis není?
11: Samozřejmě otázka je, jestli s umělou inteligencí se jako nezmění to, jakým způsobem se vzděláme, jestli jako bude potřeba mít nějakou vysokou školu. Ale já bych řekl několik věcí, které se na to vzdělávání kupují. Za prvé, ano, máme velmi nízký podíl vysokoškoláků v rámci evropského srovnání. Před náma je dokonce i Polsko. Jako koukám na to Polsko, že nám uteklo díky dálnicím. Ne, jako dálnice jsou dálnice, to je prostě vylitý beton, jo, a asfalt, ale každopádně oni utíkají jako hlavami, protože zatímco u nás je to třetina mladých lidí, kteří mají vysokoškolské vzdělání, tak v Polsku je to 46%. To už jakoby velký rozdíl.
7: O zmíněném Dánsku už asi
11: 50% a v Dánsku mají programy na to, jak vlastně pomoci dětem, které jsou z nevýhodněných socioekonomických jako slabých jako rodin, aby měli ambice a vyšli na ty vysoké školy. A to je náš problém, protože jako my nemáme ambice. My vlastně to, do jaké rodiny se narodíte, jak je jakoby vzdělaná, jaké má příjmy, ovlivňuje vaše studijní výsledky z 1/4. Normální zemí je to z 1/10. To znamená, u nás se skutečně podobí se to, když se člověk narodí jako blbě s prominutím, tak vlastně má předpoklady pro to, aby ve finále skončil podobně jako jeho rodiče. A tohle to potom třeba zabetonovalo i nějaké naše jako české regulární rozdíly. A já bych řekl, že tam ještě jako narážíme jako na jednu věc, a to je ambice, protože zase, když se v těch 15 letech zeptáte na ty děti, jestli si myslí, že když se budou snažit, tak ta snaha se vyplácí, že jsou vlastně schopní se zlepšovat, tak polovina českých dětí řekne, že ne.
7: No a spousta řekne, že se do školy vlastně vůbec netěší.
11: Tak to je jakoby každé osmé dítě vlastně říká, že se do školy těší a to 1/7 říká, že se vlastně jako netěší. Jo? Což je jakoby hrozný, když si člověk uvědomí, jak když veze ty děti, tak jak jestli si myslí, že má zrovna to osmé dítě, tak jako má štěstí, ale každopádně asi spíš ne, jako většina.
7: Jak to změnit?
11: My jsme nastavili to základní školství tak, abychom jako vyhrávali v AZ kvízech, to znamená, jako, když se řekne bitva na Bílé hoře, tak nám všem naskočí to datum, ale nám vůbec nenaskočí, jako, co to znamenalo pro české země, co se tady vlastně stalo, součástí jaké dlouhé války to vlastně jako bylo, jaké ideologie tady narážely a bylo to období, které bychom nazvali našima dnešními očima jako období polikrize, také jako polikrize. Jo? Vlastně řešili velmi podobné témata s jinými technologiemi, ale vlastně podobné témata.
7: A také období obrovského technologického skoku, kterým byl knihtisk.
11: Přesně tak, knihtisk jako velmi výrazně podpořil ekonomický růst. Ty města, které byly schopny vlastně aplikovat knihtisk, tak o 60% měli vyšší růst. Knihtisk vysvětloval 80% ekonomických rozdílů a vlastně po 100 letech, a zároveň umožnil brutální šíření ideologií, bychom dneska řekli dezinformací.
7: Propagandy,
11: přesně tak. A vlastně tohleto urychlilo přesun ideologické války, to znamená jakoby té době náboženské války nebo sporů, řekněme z univerzit a z, jakoby, z vysokých jakoby, postů mezi lid a tohle to pomohlo vlastně rozpoutat 30-letou válku, jo, během které zemřelo vlastně pětina lidí v Evropě. Takže to jenom ukazuje, jak ta technologie může přinést obrovské jako nárůst bohatství a přinesla, a zároveň to může ničit lidské životy tím, že jako ničí a umožní polarizovat tu společnost. A takhle to může být s tou umělou inteligencí. Ale každopádně jakoby, ty ambice, které by ty děti měly mít, jsou hodně způsobeno tím, že my bychom měli v tom základním školství především jako děti naučit, že ta snaha se vyplácí. Jo?
7: A říkat jim, že jsou dobří.
11: Že jsou dobří. Nenaučit je pouze 10 láčkovců a datum bitvy na Bílé hoře, ale naučit je skutečně jako přemýšlet, mít rád učení, protože to se promítne. Ale zároveň, když se podíváte na ty data o tom růstovém myšlení, tak vlastně tam je strašně zajímavý jako bod. Děti, které mají slabé výsledky, jako z testů a tak dále, mají nízké růstové myšlení. Logické, tak to funguje všude, ve všech zemích. Děti, které mají jakoby průměr, tak mají i průměrné růstové myšlení, ale všude ve světě, no ve většině světa platí to, že když má člověk jako velmi dobré studijní výsledky, tak má i velmi vysoký růstový mindset, jo, tento růstové myšlení. Ale v Česku ne. V Česku tyhle ty výborné výsledky studijní spadnou z růstovým mindsetem na ten průměr zase. Jo. To znamená, my dokonce u těch jako talentů, velmi jako chytrých jako dětí a studentů, jsme schopni zabít ten potenciál toho, těch ambicí a toho, že jsem schopen něco dokázat, navzdory tomu, že oni mají ty předpoklady jako nejlepší pro to, aby to dokázali. A pak je další číslo, které je hodně smutné, když se býváte na učitele, jak učitele věří tomu, že ty děti, kterým tím chodí a jejich snaha povede k tomu, že skutečně se budou zlepšovat, tak máme druhý nejnižší růstový mindset jako na světě. Jo. Což jako ukazuje, že rodiče, učitelé si myslíme, že inteligence je daná, neměná a vlastně jako nejlepší jako nevyčuhovat a nesnaž se jako něco zase udělat. Tohle potřebujeme změnit, že když tohle to změníme, tak nebude diskuze o tom, jak si přemalovat v hlavě krizi na příležitost, nám to bude normálně. Ta diskuze jako vůbec nebude probíhat.
7: Hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil byl naším hostem a já moc děkuji za spoustu inspirativních myšlenek.
11: Děkuji. Naslyšenou.
7: Obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.
3: Český rozhlas Plus, kdo je kdo?
12: Robert Francis Kennedy, politik, bratr Johna Fitzgeralda Kennedyho, amerického prezidenta, zastřeleného v roce 1963 v Dallasu. Podobný osud ale potkal právě i Roberta Francise.
13: Životy bratří Kennedyových jsou si v leccčems podobné, nejen kvůli tragické smrti. Díky politicky vlivným rodičům se dostali mezi lidi z těch nejvyšších politických kruhů už v mládí. Oba byli stejně ctižádostiví, oba také vystudovali Harvardovu univerzitu. V roce 1959 John Fitzgerald Kennedy oznámil úmysl kandidovat na prezidenta a byl to právě jeho mladší bratr Robert, který mu vedl volební kampaň.
12: Robert Francis Kennedy, přezdívaný Bobby, byl politikem skoro stejně úspěšným jako jeho známější sourozenec. V letech 1961 až 64 zastával úřad ministra spravedlnosti. Měl pokrokové názory, stavil se proti rasové diskriminaci, proti využívání jaderných zbraní a poukazoval také na nesmyslnost vietnamské války. Bratrovi také pomáhal s řešením karibské krize v roce 1962, kdy byla zažehnána hrozba jaderného konfliktu.
13: V letech 1965 až 1968 byl jedním ze senátorů za stát New York. Pak při prezidentských primárkách v roce 1968 slavil jako kandidát za demokratickou stranu značné úspěchy. Zvítězil v Jižní Dakotě a Kalifornii.
12: Cestu k oválné pracovně zastavila až osudná kulka, kterou 5. června 1968 vystřelil mladý Američan palestinského původu. 42-letý Robert Francis Kennedy po sobě zanechal manželku Ethel a 11 dětí.
3: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Po začátku války v Íránu ve světě stoupil počet lidí ohrožených hladem. Prodeje aut v Česku od ledna do května stouply o 3%. V příštích měsících by mohly růst zpomalit. Na trénink českých fotbalistů před mistrovstvím světa přišly do Mansfieldu stovky fanoušků. A dnes bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami, teploty většinou do 26 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Ve světě kvůli válce proti Íránu přibývá lidí ohrožených potravinovou nejistotou a akutním hladem. Upozorňuje na to Světový potravinový program. Podle jeho analýzy přibylo lidí s problémem uspokojit základní potřeby například v Somálsku, Afghánistánu nebo na Srí Lance. Americký a izraelský útok na Írán a následné zablokování Hormuzského průlivu vedly k výraznému zvýšení cen paliv, potravin a hnojiv. Světový potravinový program navíc očekává, že dopady krize budou v následujících měsících ještě sílit. V Česku za prvních 5 měsíců stouply prodeje nových aut meziročně o 3%. Vyplývá to ze statistik Svazu dovozců automobilů. Mezi značkami stále vede Škoda před druhým Volkswagenem a třetím Hyundaiem. Vzrostl ale podíl čínských značek, tvoří přes 5% trhu. V samotném květnu se prodeje nových aut zvýšily o 5%. Podle tajemníka Svazu dovozců automobilů Josefa Pokorného se tak zatím neprojevily dopady konfliktu na Blízkém východě. To by se ale mohlo změnit v dalších měsících.
14: Hodně bude záležet na tom, jak se bude vyvíjet ekonomika, protože zatím stále vnímáme zajímavou poptávku, ale už není tak vysoká, takže se případně počítá s tím, že už ten nárůst nebude tak vysoký.
0: Za prvních 5 měsíců letošního roku taky stoupl počet nově registrovaných aut s alternativním pohonem. Hybridy, elektroauta nebo vozidla na plyn zaujímají přes 36% trhu. Při výbuchu neznámé látky v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku se včera zranili 2 lidé. Informoval o tom mluvčí krajských policistů Jan Bílek. Podle záchranářů starší ženu v kritickém stavu vrtulník převezl do popáleninového centra Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Mladší muž ve vážném stavu skončil v nemocnici v Plzni. Příčinu výbuchu kriminalisté zjišťují. Na Osoblažsku začala sezóna parních vlaků. Historické soupravy budou jezdit na úzkokolejce mezi Třemešnou a Osoblahou každý víkend po celé léto. Tamní dopravní společnost Osoblažská úzkorozchodná dráha letos taky dokončila opravy veřejných prostranství kolem trati, říká manažer projektu David Chovančík.
15: Dokončili jsme

0: stovky fanoušků, včetně těch českých, převážně žijících ve Spojených státech. Brankáře Matěje Kováře až takový zájem překvapil.
1: Asi nikdo z nás to nečekal, že přijde tolik lidí na první trénink. Určitě si myslím, že to vždycky pomůže, když tady vidíte lidi z naší země, takže je to určitě fajn a jsme rádi, že došlo tolik lidí nás podpořit a že o to je zájem a že o nás je zájem. První trénink si myslím, že se vydařil a samozřejmě po té cestě ještě jsme trošku rozlámaní, ale užili jsme si to.
0: Do turnaje vstoupí Češi v pátek ráno našeho času v mexické Guadalajaře proti Jižní Koreji. Ve skupině se utkají taky s Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem.
2: Překážka na D10 za Hlavencem a nehoda v Teplicích. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy zvyšte pozornost za odbočkou na Hlavenec. Na 15. kilometru máme hlášené porouchané vozidlo, může zasahovat do pravého pruhu. Na nehodu pozor při průjezdu Teplicemi, tedy na silnici 8 ve směru do Dubí. U sjezdu do centra a na Duchcov na 24. kilometru havarovala dvě osobní auta, čekejte omezený provoz. A v Praze je zavřený Strahovský tunel ve směru z Břevnova na Smíchov, je to kvůli nočnímu čištění. Omezení má skončit v 5 hodin ráno. A v Brně pozor u Moravského náměstí. V křižovatce ulic Koliště a Milady Horákové havarovala dvě osobní auta. A teď se to tam vyšetřuje, projíždějte kolem opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme polojasno až oblačno, na severovýchodě místy, jinde jen ojediněle přehánky a taky bouřky. Později odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na Jižní Moravě až 28 a na horách kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Úřad vlády uzavřel převod některých agent na ministerstva, kvůli tomuto kroku se v týdnu stávkovalo. Soud uložil vládnímu hnutí SPD peněžitý trest 3 miliony korun za kontroverzní předvolební plakáty. Dagmar Havlová opouští knihovnu Václava Havla, kterou před více než 20 lety spolu založila. Římskokatolická církev blahořečila dva kněží, Jana Bulu a Václava Drbolu, první české mučedníky novodobých dějin. To jsou události, které přinesl právě končící týden. V následující půlhodině se jim budeme věnovat víc. Od mikrofonu ze studia na Pražských Vinohradech zdraví Veronika Malá.
3: Týden plus.
4: Převod některých agent z úřadu vlády na dílčí ministerstva má formální tečku. Na konci týdne ho administrativně uzavřela vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta. A to i přesto, že se kvůli tomuto kroku v týdnu stávkovalo. Přesun se má týkat agent 8 rad vlády, například pro lidská práva, závislosti, rovnost žen a mužů, osob se zdravotním postižením nebo problematiku duševního zdraví. Dílčí agendy mají od července převzít 4 ministerstva. Podle vlády jde o zefektivnění fungování, kritici si naopak myslí, že kroky kabinetu pomoc lidem v nouzi oslabí. Nejprve tedy politické hledisko. Slovo má redaktor David Šalek.
5: Žádná z těch agent není ohrožená, určitě už k tomu rozhodnutí se vracet nebudeme. Je to definitivní, my určitě můžeme o tom diskutovat, tomu se nebráníme.
6: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO potvrdil, že rozhodnutí je definitivní. Vláda ho odůvodňuje snahou o větší efektivitu. S tím souhlasí i poslankyně hnutí ANO Zuzana Ožanová.
7: Domnívám se, že ta změna přinese to, že ti lidé, kteří vykonávali dosud tu činnost, budou blíže i těm dalším lidem, kteří se touto činností zabývají. Dojde k tomu, že více budou propojené jednotlivé agendy a to si myslím, že je velmi výborné.
6: Kabinet záměr schválil předminulé pondělí na návrh Babiše a vedoucí úřadu vlády Tinde Bárty. Experti na lidská práva nebo závislosti to ale kritizují. Poukazují na to, že se témata týkají více rezortů a je potřeba nadrezortní řízení. Mluví proto dokonce o možném oslabení a rozbití agent. Na to upozorňuje i poslankyně Vendula Svobodová z Pirátů.
8: Pokud přesuneme například tu politiku závislostí jenom na ministerstvo zdravotnictví, tak nám z toho vypadává celá sociální oblast, školská oblast i oblast práva. Takže se opravdu nedá mluvit jenom o barácích, ale musíme právě myslet na ty kompetence, které to ministerstvo může poskytnout pro tu danou problematiku.
6: Poslanec zvolený za SPD Libor Vondráček je ale přesvědčený, že přesun agent umožní ministrům mít za jejich chod přímou odpovědnost. To se teď prý neděje. Podle Vondráčka jsou navíc některé současné rady zbytečné. Jako příklad zmínil vládní

0: Radu pro rovnost žen a mužů.
1: Nejsem úplně v tuto chvíli seznámen s tím, na čem by ty rady pracovaly, jestli bychom přišli úplně o něco zásadního, kdyby se jejich počet zmenšil, ale myslím si, že tohle je také otázka, kterou bychom si měli klást, protože my slyšíme, jaký to bude Armagedon, ale vlastně jsem neslyšel, co konkrétně hrozí, že by se třeba mohlo nerealizovat.
0: Bývalá ministryně spravedlnosti a současná poslankyně ODS Eva Decroix poukazuje na to, že o samotném přesunu agent a rad žádná diskuze nebyla. Rady vlády podle ní obecně mají smysl.
2: Nezapomeňme, že diskuze těchto členů rady vlády, různých rad, je především o tom, že připomínkují různé zákony. To je ten konkrétní dopad. A ten konkrétní dopad bude v tom, že v některých zákonech se mohou objevit díry, které nemyslí na různé sociální skupiny.
3: Teď argumenty těch, jejichž práce se změny dotknou. Na začátku týdne stávkovali odboráři Agentury pro sociální začleňování. Přidala se k nim i 40 organizací, které pomáhají lidem se závislostmi. Pokračuje redaktorka Tereza Hipšerová.
4: Kvůli přesunu protidrogové politiky pod ministerstvo zdravotnictví protestovali například v pražském centru neziskové organizace Sananim, která pomáhá lidem se závislostí na drogách. V poledne vyšli pracovníci před budovu s transparenty. Měli tam třeba slogany O nás bez nás nebo Komu tím prospějete. Podle vedoucího centra Josefa Šedivého je alarmující už to, že tak zásadní změně nepředcházela odborná diskuze.
5: Když takováhle obrovská a zásadní změna, která se dotkne všech služeb, proběhne tak, že bez jakékoliv diskuze, bez jakékoliv přípravy přijde materiál na vládu a během chvilinky se strašně rychle schválí. Nevíme, proč to takhle udělali.
4: Podle pracovníků i odborných organizací je klíčová nadrezortnost, jinak může být ohrožená dostupnost i kvalita péče. Sananim jako zdravotnické zařízení nepřerušilo provoz, ale zaměstnanci klientům vysvětlovali důvody protestu i možná rizika změn. Odborné diskuze chybí i odborům Agentury pro sociální začleňování, která spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj. Ta byla podle nich v dosavadní podobě de facto zrušená. Na jaře byla sloučena s odborem bydlení, bylo odvoláno její vedení a to vedlo k oslabení odborných kapacit. Vše bez předchozí debaty a tak taky stávkovali, pokračuje předseda odborů Václav Nikl.
6: Státní služba musí být chráněna před zásahy politiků, kteří ji chtějí zneužít a kteří chtějí bez udání důvodu odstraňovat nepohodlné úředníky, kteří kladou kritické otázky nebo upozorňují na veřejný zájem či rizika spojená s realizací jednotlivých politik. To je v právním státě, v demokratické zemi, nepřijatelné.
4: Podporu jim vyjádřili odborové organizace z úřadu vlády, ministerstva životního prostředí, Národního muzea nebo veřejnoprávních médií a společně zakládají platformu odborů ve veřejném sektoru.
3: V pátek potom stávkovalo asi 60 zaměstnanců úřadu vlády. Té se účastnil i Ondřej Medel, mluvčí stávky a zaměstnanec na odboru rovnosti žen a mužů, který se má přesunout pod ministerstvo spravedlnosti. Podle Medela nemají zaměstnanci žádnou záruku, že jejich agenda bude pod ministerstvem kompletní.
7: Řešíme pestrou škálu témat, kdežto ministerstvo spravedlnosti řeší pouze ty gesční věci, které spadají vlastně do gesce ministerstva spravedlnosti. Tím přesunem by vlastně zanikla témata, jako je třeba školství a rovnost žen a mužů v této oblasti. Například chlapci ve velkých číslech nedokončují tu povinnou školní docházku. Je tam tedy silná genderová dimenze, která prostě se z ministerstva spravedlnosti bude dělat velmi těžko.
3: Praktický dopad nového uspořádání chce sledovat i bývalá ministryně spravedlnosti a někdejší zmocněnkyně vlády pro lidská práva Helena Válková za ANO.
8: Jsem opatrná, protože opravdu nevím, jaká bude situace na podzim a jestli se podaří splnit to, co paní ředitelka úřadu, paní Tinden Bárta slibuje, že se to vlastně zrychlí, že se zefektivní fungování a že naopak to bude mít pozitivní dopad. Mně tam na tom vadilo od začátku, že se nehovořilo s odborníky. Já když jsem byla zmocněnkyně, tak jsem se vlastně bavila nejvíce s nimi a samozřejmě jsem byla odkázaná na úředníky, ale úředníkům jsem dávala pokyny jako zmocněnkyně a s odborníky jsem se bavila o tom, jak bychom měli třeba v oblasti ochrany práv starších lidí postupovat, co je třeba konkrétně udělat. A to jsem prosazovala na vládě a ona to není zrovna populární funkce. Vy jste immer wäre, česky řečeno, v nějakém malém konfliktu s ministry, protože ne každý ministr vám chce víc říct. A teď jsem právě zvědavá, jak to bude fungovat, když bude mít ty úředníky na těch jednotlivých ministerstev. Je to taková spletěté přidivo vztahů, kdy na jedné straně musíte politicky prosazovat například, že se zřídí funkce dětského ombudsmana, že po něm volají napsat návrh toho zákona, na druhé straně musíte mít někoho, toho úředníka, který to udělá, kterému také dáte pokyn. A není úplně pravda, že by jenom ředitelka úřadu dávala pokyny úředníkům. Já jsem je dávala také. A nedovedu si představit, že když jsem se pro něco rozhodla, že by mi nějaký úředník řekl, já to neudělám. No mohl by to říct, ale šel by si potom stěžovat a přece jenom ta zmocněnkyně vlády má vyšší politickou funkci, aspoň v době, kdy já jsem to byla, politický dopad nebo vyšší politický význam než ten úředník.
3: Tolik k přesunům agent z úřadu vlády na ministerstva. Další vývoj budeme samozřejmě dál sledovat. Předvolebními plakáty vládní SPD v roce 2024 podněcovalo k nenávisti. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 1 s tím, že hnutí má zaplatit 3 miliony korun. Rozsudek není pravomocný. Hnutí SPD vinu odmítá a tvrdí, že pouze sdělovalo své názory na migrační pakt nebo zneužívání sociálních dávek. Téma pro Jana Duchoslava.
0: Šéf SPD a předseda sněmovny Tomio Okamura s peněžitým trestem nesouhlasí. Podle něj na plakátech nešlo o rasismus, ale o svobodné vyjádření názoru.
9: Nesouhlasíme s rozsudkem, jelikož cílem našich plakátů nebylo vyvolat nenávist, ale pojmenovat problémy, které reálně jsou. SPD se proti rozsudku odvolá k městskému soudu a jsme připraveni pokračovat až k ústavnímu soudu.
0: Předvolební plakáty SPD umístilo na billboardy na Václavském náměstí v Praze v roce 2024 v kampani před krajskými a senátními volbami. První z plakátů zobrazoval muže tmavé pleti se zakrveným nožem a košilí, kterého doprovázel text o chirurzích z dovozu. Na druhém billboardu SPD zobrazila dva romské chlapce, jak kouří cigarety s textem, který odkazuje na to, že nechodí do školy. Další obžalobě kvůli tomu čelí i samotný Tomio Okamura. Jeho stíhání je v tuhle chvíli ale pozastavené, protože ho poslanecká sněmovna odmítla vydat. Právní zástupce hnutí SPD Adam Batuna řekl, že ani SPD, ani její předseda Tomio Okamura nikdy neútočili rasově ani xenofobně.
10: Pouze poukazují na problémy, které jsou spojené s nedostatečnou integrací migrantů a problémy, které jsou spojeny s nelegální migrací a rovněž, když se vrátíme k tomu plakátu s cikánskými dětmi, tak problémům, které jsou spojeny s vyplácením dávek osobám, které nechci své děti neposílají do školy.
0: Podle ministra pro sport a předsedy poslanců motoristů Borise Šťastného vztahy ve vládní koalici kvůli rozsudku ohrožené nejsou. Místopředsedkyně opozičních Pirátů Olga Richterová řekla, že je potřeba rozhodnutí soudu respektovat.
11: SPD často rozehrává politiku nenávisti namísto řešení, namísto toho, co by skutečně prospělo mladým rodinám, jim jde o politické body. Politika nenávisti nemá mít v naší společnosti místo.
0: Uložený trest 3 miliony korun označila soudkyně Ivana Tichá za výchovný. Vyšla z příjmů SPD, které od státu dostává 40 milionů korun ročně.
12: Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Souhrn událostí najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Knihovna Václava Havla čelí nejisté budoucnosti. Od dohody o spolupráci s ní odstoupila bývalá první dáma Dagmar Havlová. Z knihovny v posledních týdnech odešli taky její zaměstnanci, klíčoví sponzoři Zdeněk Bakala a Karel Komárek i většina členů správní rady. Nesouhlasí s tím, jak instituci vede současný ředitel, filozof a ekonom Tomáš Sedláček. Pokračuje redaktorka Lucie Machartová.
13: Dagmar Havlová založila knihovnu spolu s Karlem Schwarzenbergem a Miloslavem Petruskem v roce 2004 po Havlově odchodu z prezidentského úřadu. Pro knihovnu ale nepracovala ani se nepodílela na jejím řízení. Řekla, že už nemá sílu ani zdraví v projektu pokračovat.
14: Každý projekt má přinášet především radost, a to i těm, kteří jsou za něj jakkoliv odpovědní. Knihovně jsem se věnovala dle svých kompetencí i dle svého nejlepšího svědomí a vědomí 22 let. Konala jsem tak na přání svého muže, a to i v době, kdy ještě žil. V její původní myšlenku jsem do poslední chvíle věřila.
13: Havlová se dál bude věnovat své nadaci Vize 97. Co její odchod pro knihovnu znamená, vysvětluje zbylý člen správní rady a místostarosta Prahy 5 David Dušek z Hnutí STAN.
15: V momentě, kdy knihovnu opustí paní Havlová a neposkytne knihovně žádná práva, to znamená ani právo osobnostní, tedy k názvu knihovna Václava Havla, a ani práva k edukativním programům, pak opravdu tato instituce pozbývá svůj zásadní smysl.
13: Dušek taky řekl, že situaci aktuálně řeší krizový tým knihovny v čele s krizovým manažerem Markem Měrkou a zopakoval, že knihovnu zavřít nechce. Výpověď v dubnu a v květnu podalo asi 17 členů dosavadního týmu knihovny, včetně dramaturga a spisovatele Jáchyma Topola. Nedávno v rozhovoru pro server i rozhlas uvedl, že se Sedláček ve funkci ředitele neosvědčil. S Václavem Havlem prý zachází jako se speněžitelným artiklem, což považuje za nepřijatelné. Rozhodnutí Havlové Topola sice překvapilo, ale má pro něj pochopení.
16: Kvůli tomu, jak věci kolem knihovny dostaly rychlý a neblahý spád, paní Dagmar jsem znal ještě předtím, než jsem v knihovně začal pracovat. A během té doby, kdy v knihovně jsem, což je asi 15 let, jsem ji tam také několikrát potkal, krátce jsme spolu mluvili a myslím si, že jí stejně jako mě bude velice ta knihovna, jak jsme ji znali, chybět.
13: Ředitele knihovny Tomáše Sedláčka postavila správní rada na takzvané překážky v práci, čímž mu znemožnila činnost. K aktuální situaci se zatím nevyjádřil.
3: Co to pro knihovnu Václava Havla znamená? O tom mluvil moderátor Vladimír Kroc s posledním členem správní rady knihovny Davidem Duškem, místostarostou Prahy 5 z hnutí STAN.
15: My si v tuhle chvíli děláme analýzu situace. Já sedím v knihovně se svým týmem, který se mi podařilo za poslední dny sestavit, a řešíme, jak dál pokračovat. Takže já neříkám, že tímto knihovna končí. Zcela určitě končí v té formě, tak jak byla známa. Ale jestli jsme schopni nějakým způsobem tuto instituci resuscitovat a dát jí smysl, který by odpovídal představě pana Havla a potažmo i paní Havlové, protože ona bude mít svou představu o tom, co by se mělo nebo nemělo dělat s odkazem jeho muže, potom jsme asi schopni něco s tím udělat.
17: Dagmar Havlová zmínila dohodu. Podle ní, jak už se vyjádřila dřív, se výbor zakladatele, což je ona, zavázal na 15 let uvolnit jméno Václava Havla a miliardář Zdeněk Bakala v ní zase slíbil na 15 let knihovnu finančně podporovat. Sama taky už před časem uvedla, že odchod do Bakalovy nadace může mít fatální následky. Jaké má tedy v současnosti knihovna Václava Havla zdroje příjmu?
15: Tak my máme v tuhle chvíli samozřejmě příjmy od jiných dárců, protože popravdě řečeno příjem od pana Bakaly byl ve výši cirka 40% rozpočtu knihovny a samozřejmě je to citelná ztráta. Nicméně, jak jsem říkal už několikrát, my hledáme formu, a k té formě potom budeme hledat finanční prostředky. Já si myslím, že to je o tom, že musíme vlastně tu knihovnu resuscitovat, nastartovat znovu a začít od podlahy. Já si myslím, že to je něco, co bychom se mohli jaksi inspirovat i z jiných situací a pokusit se opravdu udělat restrukturalizaci tak, jak jsem si představoval.
17: To znamená, že vy zůstáváte ve správní radě knihovny Václava Havla zatím?
15: V tuto chvíli zcela určitě zůstávám, já si musím udělat analýzu. Já teda osobně si myslím, že kdybych ještě v tuto chvíli rezignoval já, tak už vůbec nevím, co by se s touto institucí stalo. Přece jenom jsou tady ještě nějaká práva vázána na knihovnu, je tady nějaký majetek, jsou tady smlouvy. My máme krizového manažera, který knihovnu tuto chvíli vede, ale bez statutára minimálně pověřeného, tak jak to pověřila správní rada na posledním zasedání toho 28. dubna, by knihovna prostě fungovat nemohla.
3: O dalším dění kolem knihovny Václava Havla vás budou naši reportéři informovat. Začala demolice velké části areálu Ostravské Nové huti. Zhruba 250 hektarů rozsáhlého území už nemá využití a mohlo by sloužit v budoucnu jako průmyslová zóna. Postupně zmizí prázdné budovy, bývalá koksovna i jedna z dominant Ostravy, obří plynojem. Na místě natáčel redaktor Martin Knitl.
18: Malý výtah, kterým jedeme do výšky přes 80 metrů na bývalý plynojem Ostravské huti.
19: Objem je 150 kubíků plynu.
18: A výška?
19: A výška 80 metrů.
18: Potvrzuje jeden ze zaměstnanců, že výhled odtud je výjimečný, ale už v létě bude minulostí.
20: Tady ta budova nemá žádné využití a budeme ji muset demolovat.
18: Dodává generální ředitel Nové huti Radek Strouhal. Bourají se už menší stavby v okolí a cílem je tady nový průmysl.
20: Je to území, které je určené vlastně pro budoucí rozvoj, to znamená, nabízíme ho nějakým partnerům, kteří by tady chtěli investovat a chtěli by se vlastně rozvíjet v těžkém průmyslu. Bavíme se o nějakých 250 hektarech, které se tady uvolní vlastně pro nějaký další rozvoj.
18: Současně se taky
1: chystá stavba elektrické obloukové pece za odhadovaných 17 miliard korun, aby se v Ostravě po zastavení vysokých pecí zase vyráběla ocel. Podklady pro výběrové řízení jsou hotové, potvrdil výrobně technický ředitel Huti Ivo Chmelík.
21: Předpokládáme, že do září bychom mohli mít snad vybraného dodavatele té hlavní technologie. No a potom na to máme 3 roky, aby jsme to postavili.
1: Nová Huť řeší i zajištění dodávek elektřiny pro novou pec, jedná s majiteli pozemků. Co se podle Radka Strouhala vyřešit už podařilo, jsou zaměstnanci po vlnách výpovědí a odchodů v minulosti.
20: Postupně vlastně budou odcházet už ti, kteří měli předané výpovědi vlastně v těch předchozích propouštěních a jsou takzvaně schovaní na neschopenkách, takže skončíme někde pod 19.
1: V Nové Huti, která se vrátila ke svému původnímu názvu, fungují v současné době 3 závody. Vstupní polotovary se musí ale dovážet.
3: Tisíce lidí z celého Česka se sjeli do Brna na slavnost blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboli. Jejich prohlášením za blahoslavené tak skončil více než 20-letý proces blahořečení, které je předstupněm k uznání člověka za svatého. K blahoslaveným se mohou věřící modlit a prosit u nich o přímluvu. Drbola a Bula patří k obětem spolitizované komunistické justice po takzvaných babických událostech v 50. letech minulého století. Jak dodává redaktorka Naděžda Hávová, záměr blahořečení potvrdil v říjnu loňského roku papež Lev XIV.
22: Oba kněží byli popraveni na začátku 50. let ve vykonstruovaném procesu spojeném s takzvaným babickým případem.
23: Z pohledu komunistického režimu se jednalo o kněze, kteří hráli roli určité morální páteře a opory pro ty místní sedláky, kteří vzdorovali té nastupující kolektivizaci venkova.
22: Podle historika a teologa Tomáše Petráčka byl beatifikační proces Jana Buly zahájený v roce 2004. Václav Drbola byl připojen roku 2011. Podle dramaturga náboženských pořadů Českého rozhlasu Adama Šindeláře je beatifikace zdlouhavý a přísně formalizovaný proces. Zahrnuje historické vyšetřování, výpovědi svědků i posouzení nezávislými odborníky ve Vatikánu.
24: Standardně se pro blahořečení vyžaduje potvrzený zázrak na přímluvu těch kandidátů. Nějaké náhlé z lékařského hlediska nevysvětlitelné uzdravení prošetřené lékařskou i teologickou komisí, ale u mučedníků platí výjimka. Pokud církev prokáže, že člověk zemřel z toho, čemu říká odium fidei, tedy z nenávisti k víře, tedy proto, že byl křesťanem a odmítl zapřít Krista, považuje se ta samotná mučednická smrt za dostatečný doklad a zázrak se nevyžaduje. Přesně tohle je případ Jana Buly a Václava Drboli.
22: Součástí procesu bylo i pečlivé studium všeho, co oba kněží napsali. Zvláštní pozornost přitáhly dopisy Jana Buly z vězení.
24: V rámci té diecézní fáze se zřizuje církevní tribunál, který vyslýchá svědky a shromažďuje veškeré písemnosti a teologové dokumenty posuzují, zda neodporují víře nebo zda jsou autentické a všechno se pak zapečetí a odešle do Vatikánu, kde to posuzují další nezávislí historici, teologové, nakonec také kardinálové a celý ten proces může trvat 10 let.
22: Doplňuje Adam Šindelář. A právě kombinace historických dokumentů prokazuje, že komunistům nešlo o domnělou kriminální nebo nějakou protistátní činnost, ale opravdu o likvidaci víry v člověku.
3: Co blahořečení pro katolickou církev znamená, řekl moderátorovi Vladimíru Krocovi farář římskokatolické farnosti v Jaroměřicích nad Rokytnou na Vysočině Tomáš Holcner.
25: Znamená to pro katolickou církev určitou jako radost toho, že na tyto lidi nezapomínáme, že tito lidi dokázali, a bylo jich samozřejmě nejenom tito dva, bylo mnoho dalších popravených, mnoho dalších neprávem souzených, obviněných uranové doly a tak dál. Byl to opravdu jako teror, který zažívali a dnes se tady scházíme jako lidé, kteří ví, že se takové těžké chvíle našeho národa odehrály a vidím v těch tvářích těch lidí, že nechceme na to zapomenout, že se takové věci staly i v úctě k těm obětem a chceme si připomenout, že samozřejmě jdeme dál, ale musíme si jako národ, jako Češi pamatovat, že se lehce může stát, že může někdo ten náš národ nějakým způsobem přivést do situací, které jsou pak velice bolestné.
17: Relikviář Jana Buly a Václava Drboli bude uložen ve vaší farnosti v Jaroměřicích nad Rokytnou na Třebícku. Proč právě tam?
25: Souvisí to s tím, že Babice jsou nedaleko. Náš kostel prošel obrovskou rekonstrukcí, má průvodcovskou službu, je v podstatě v turistické sezóně denně otevřen. Poutníci, návštěvníci tam můžou zavítat během roku a prohlédnout si relikviář, uctít jejich památku, a to místo samo o sobě samozřejmě tím krajem je propojeno, a i když tam, nebo si tady připomínáme tyto dva muže, tak těch, kteří byli tvrdě jako Perzekon, včetně připraveni o majetky, o život, mnohé rodiny úplně zničené, tak se to opravdu týká toho kraje kolem Jaroměřic.
3: No a tím už končí i dnešní souhrn těch nejdůležitějších událostí, které přinesl tento týden. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Malá.
2: Příběhy 20. století. To je vyprávění skutečných osudů skutečných lidí, které semlela mašinérie nacistické i komunistické totality. Jsou to příběhy, na které by mnozí chtěli zapomenout, ale zapomenout se na ně nesmí.
4: Ke každému klukovi postavili jednoho střelce a já vím jenom, že jednoho střelili do krku, vyrazil proud krve, jeden dva metry daleko a jeden volal svoji maminku, to jsem taky viděl.
2: Osudy lidí z doby protektorátu nebo komunistické totality, vzpomínky odbojářů, převaděčů i disidentů. To jsou příběhy 20. století. Každou neděli po 8. hodině večer na Plusu. Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Dva izraelské útoky na pásmo Gazy zabily 7 Palestinců, včetně 2 žen. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na palestinské zdravotníky. Izraelská armáda prohlásila, že terčem úderů byli teroristé, neuvedla ale žádné další detaily. Navzdory příměří uzavřenému loni v říjnu izraelská armáda pokračuje v útocích proti všemu, co označuje za bezprostřední hrozbu. Zároveň přímo kontroluje více než polovinu palestinského území. Polsko nebude v plném rozsahu uplatňovat migrační a azylový pakt Evropské unie, aby neohrozilo svou národní bezpečnost. Agentuře PAP to řekl náměstek ministra vnitra Maciej Duščik. Dohoda vstoupí v platnost v pátek a Polsko si stejně jako Česko zajistilo výjimku z povinného principu solidarity. Nebude tak muset přijímat žadatele o azyl z jiných zemí. Polská vláda ale nechce zavádět také jiné části migračního paktu, jako je třeba povinnost budovat přijímací centra nebo zdravotnická zařízení pro migranty. Soud poslal do vazby 35-letou ženu obviněnou z vraždy v Kinčperku nad Ohří na Sokolovsku. Informoval o tom krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Ženě hrozí 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Případem se kriminalisté zabývají od středy, kdy na zahradě jednoho z domů našli část lidského těla. Další podrobnosti k případu policie zatím neuvedla. A na Slovácku pokračuje akce s názvem Víkend památkových domků. Zájemci můžou ještě během dneška navštívit 63 vesnických stavení, usedlostí mlýnů a nebo malých muzeí. Často jde o místa, která jsou běžně nepřípustná. Památkové domky budou otevřené od 9 do 17 hodin. Ruská tenistka Andrejevová vyhrála Roland Garros. 19-letá hráčka ovládla Grand Slam poprvé v kariéře. Ve finále porazila polskou kvalifikantku Chvaliňskou 6-3 a 6-2. V finále mužské čtyřhry ovládla španělsko-argentinská dvojce Granollers-Zeballos. Dnes čeká finále deblu Kateřinu Siniakovou. Po boku Američanky Townsendové nastoupí dopoledne proti srbsko-kazašskému páru Kruničová-Danilinová.
6: Uzavírka D35 za Vysokým Mýtem a nehoda v Praze v Liberecké ulici. Dálnice D35 směrem z Vysokého Mýta do Hradce Králové je teď na chvíli uzavřená za odbočkou na Chrudim. A ve směru na Moravu jede těžký vojenský konvoj a provoz policie zastavila kvůli nosnosti mostu na kilometru 156. Uzavírka nepotrvá dlouho. V Praze pozor na nehodu v Liberecké ulici ve směru z centra. U sjezdu na Ďáblice a Prosek havarovala 3 osobní auta. S opatrností se ale dá projet. Řeší se to v zatáčce na sjezdu, tak zpomalte. V Praze je mimo provoz Strahovský tunel ve směru z Břevnova na Smíchov. Z provozu ho vyřadilo plánované čištění. Znovu otevřený má být v 5 hodin ráno. A v Brně vyšetřují nehodu u Moravského náměstí. V křižovatce ulic Koliště a Milady Horákové havarovala 2 osobní auta. Čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Dnes bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy přehánky a taky bouřky, později odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnosti začne ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Červen 1938. Ve Francii se koná mistrovství světa ve fotbale. Teprve třetí v historii. A zároveň poslední před druhou světovou válkou, což v té době možná někteří tuší, ale jistě to nikdo neví. Co se všechno odehrálo ještě předtím, než se proti sobě postavila první mužstva? Co všechno se odehrálo okolo slavného Josefa Bicala, bývalého rakouského hráče, který chtěl nastoupit za Československo? Jak chtěli mistrovství propagandisticky využít Němci a Italové a jak po doslova krvavé bitce s Brazilci dopadlo mužstvo Československa? K poslechu prvního dílu speciálu Historie Plus o fotbalu a politice vás zve Jan Sedmidubský.
7: Fotbal a válka.
8: Naším průvodcem světem předválečného fotbalu a šampionátu v roce 1938 bude fotbalový historik Zdeněk Zikmund, autor knihy Bican proti Hitlerovi i mnoha dalších publikací o dějinách českého fotbalu. S jakými očekáváními vlastně sportovní fandové hleděli vstříc mistrovství světa ve fotbale v roce 1938, tedy že to bude fotbal jaksi an sich bez politických souvislostí?
9: Politika tam do šampionátu promluvila nejvíc vlastně ještě před jeho začátkem, protože určila složení jeho účastníků. Chyběly tam některé fotbalové velmoci z politických důvodů, především Španělsko, kde vypukla v roce 1936 občanská válka a Rakousko, které se po Anschlussu v únoru 1938 stalo součástí Velkoněmecké říše. Chyběly Anglie, Uruguay nebo Argentina, ale to nebyly politické důvody, to byly důvody ryze sportovní, takže politika určovala složení účastníků šampionátu, jinak ale ku podivu politické zásahy do průběhu toho šampionátu byly minimální a byly hlavně výrazně menší než na těch posledních vrcholných událostech předtím. To znamená v roce 36 na olympiádě v Berlíně a v roce 34 ještě předtím na mistrovství světa v Itálii. Bylo to dané hlavně tím, že Francie jako pořadatelská země nebyla totalitární režim, nebyla fašistický režim, ta to organizovala skutečně jako sportovní událost bez nějakých politických a propagandistických záměrů. A svoji roli hrálo to, že pořadatelská země Francie neměla nějaké extra velké sportovní ambice, protože ona byla silná diplomaticky. Gilles Rimet, Francouz, byl zakladatelem a tehdejším předsedou FIFA, ale fotbalově byla Francie slabý evropský průměr.
10: Specially built Olympic stadium in Berlin is filled to capacity as Hitler arrives to preside at the opening ceremony of the 11th modern Olympiad. 100,000 spectators are present. They see the charming incident of the presentation of a bouquet to the Führer by
8: to mistrovství 1938, když to srovnáme s olympiádou v Berlíně v roce 36 a možná i s tím mistrovstvím v roce 34, tak zajímalo by mě, jestli Německo mělo vlastně zase ambici tu akci ve Francii propagandisticky co nejvíc využít.
0: Konec konců Němci byli třetí, pokud se nepletu, v roce 1934.
9: Ano, tam porazili souboji o bronz Rakousko i s Bicanem v sestavě. S olympiádou v 36. roce se to nedá srovnat. To byl pro Němce prostě vysloveně propagandistický podnik, kde chtěli demonstrovat jednak vyspělost své země a jednak svoji nadřazenost. S fotbalem se to ale srovnat nedá, protože nacistický režim měl k fotbalu takový ambivalentní vztah. Dívali se na něj z jedné strany podezíravě, protože to byl anglický vynález. Byl to sport, v kterém hráli velkou roli peníze a nacistické Německo, stejně jako předtím Výmarská republika, uznávali jenom amatérismus. A třetí věc, která jim vadila, že v tom mezinárodním fotbale byla řada významných židovských činovníků a funkcionářů. Na druhé straně nemohl ani nacistický režim přehlížet to, jakou roli hraje fotbal ve společnosti, jaký je o něj zájem, takže ho podporovali, ale když vemu třeba Adolfa Hitlera, tak ten byl na fotbale jednou jedinkrát v životě a to bylo na olympiádě v 36. na zápase Německa s Norskem, kam šli Němci jako ohromní favorité a Otto Nerz tenkrát udělal zásadní chybu, že nejlepší hráče nepostavil, chtěl je šetřit na zápasy se silnějšími protivníky a Německo vypadlo na domácí olympiádě s podceňovaným mužstvem Norska, takže jediná návštěva Adolfa Hitlera na fotbale skončila totálním fiaskem.
0: Což si vůdce nepochybně vyložil jako osobní urážku.
9: Nejspíš ano, ale na druhé straně musím říct, že se nestalo, že by tam bylo nějaký perzekuce potom, ať už jde o vedoucí toho mužstva, o trenéry nebo o hráče. V případě Itálie to bylo diametrálně něco jiného. Tam byl Benito Mussolini, byl ohromným fanouškem fotbalu, hlavně Lazio a Řím, a to ještě předtím, než se stal Dučem. Takže ten povýšil fotbal na součást státní politiky a odrazilo se to i v té monstrózní organizaci toho mistrovství světa 34.
11: Junek je na pravém křídle, to znamená, že asi Košťálkovo zranění bude jenom menšího rázu, jinak by byl Junek už přešel zajisté do zálohy a tak smíme doufat, že vše bude zase v pořádku. Skutečně už tak je, Košťálek se vrací, pozdraven potleskem obecenstva na hřiště, drží se na temeně hlavy, pravděpodobně Orzi už přichází.
0: Vyplývaly z toho nějaké zásady vystupování italských hráčů na mistrovství světa 38? Dávali oni ostatně stejně jako Němci najevo svou loajalitu přímo na hřišti?
9: Určitě. Museli tak vystupovat jednak na hřišti, třeba tím, že Němci zdravili árijským pozdravem, Italové zdravili fašistickým pozdravem, oba vypadali úplně stejně, vždycky to byla zvýšená pravice. Museli tak hráči veřejně vystupovat, i dvojnásobný trenér mistrů světa Vittorio Pozzo v rozhovorech a tak dále, museli proklamovat tu podporu režimu. Na druhou stranu dostali odpovídající finanční podporu, a to jak mužstvo, tak fotbal třeba v podobě výstavby stadionu, ale taky hráči na platech a na odměnách.
0: Já bych se vrátil k těm účastníkům mistrovství světa v roce 1938 ve Francii. Tak na 5. června byl v tom původním itineráři naplánován zápas Švédsko-Rakousko a ten zápas se nehrál. Ne proto tedy, že by Rakušané nechtěli, ale už dost dobře nemohli. Čtvrt roku po Anschlussu, zeptám se, možná naivně, vadilo někomu zásadně to, že vlastně takhle Německo schramstne vedlejší zemi, přivlastní si jí sportovce a ještě tedy s nimi jako standardní účastník toho mistrovství jde na hřiště?
9: V zásadě nevadilo, tenkrát to totiž i ta mezinárodní veřejnost vnímala jinak, ten Anschluss, než jak se na něj díváme dneska, pochopitelně, že by nějaký plebiscit tam skončil s podporou asi 99,73% ve prospěch spojení s říší, tak to byl nesmysl, ten plebiscit byl do značné míry zmanipulovaný. Na druhé straně i největší kritici přiznávají, že pro spojení s říší byla drtivá většina Rakušanů, zhruba 2/3 obyvatel. Mělo to několik důvodů. Oni tam hledali znovu ten statut velmoci, kterou ztratili po první světové válce. Adolf Hitler byl Rakušan. A třetí důležitý moment byl, že Rakousko bylo tenkrát v ohromné ekonomické krizi, takže to spojení s říší jim pomohlo hospodářsky. Pokud se týče ale FIFA a dalších zemí, včetně nás, nikdo to zásadně neřešil. Třeba Anglie, ta hrála v Berlíně 14 dní před šampionátem na olympijském stadionu v Berlíně před 100 000 diváky. Porazila tam tenkrát Němce 6-3, pro ně to byla součást přípravy na mistrovství světa. Do historie stoupil ten zápas tím, že anglická reprezentace tam diváky pozdravila árijským pozdravem. God save the king is played.
12: And the English team in white shirts give the Nazi salute during the German national anthem. 115,000 spectators packed the Great Olympic Stadium.
9: Oni v podstatě vyhověli žádosti britského ministerstva zahraničí a velvyslanectví, ale Anglie, Francie v roce 1938 měli normální vztahy diplomatické s Německem, což jsme bohužel poznali pár měsíců po šampionátu v Mnichově, takže politicky to nikdo neřešil, účast Německa nebo Itálie. FIFA to řešila z hlediska toho, jestli můžou hrát rakouští hráči za německou reprezentaci, protože platilo pravidlo, že hráč mohl hrát za reprezentaci jiného státu až potom, co tam minimálně 3 roky bydlel. A my víme, jak to FIFA vyřešila, protože my jsme řešili stejný problém s Josefem Bicanem a zachoval se v archívech dopis podepsaný přímo Žilem Rimetem, který adresoval Československé asociaci fotbalové jako odpověď na dotaz, jestli Bican se může zúčastnit šampionátu, a tam bylo napsáno v podstatě 3 nebo 4 body. Za prvé, FIFA je nepolitické ústředí a nemůže hodnotit politické události. Za druhé, podmínkou je skutečně, aby ten hráč 3 roky bydlel v zemi, kterou reprezentuje, ale Rakousko zaniklo, takže nelze očekávat nějaké protesty z jeho strany, takže Josef Bican se může mistrovství v barvách Československa klidně zúčastnit, a byl tam dovětek, že to je stejný přístup, jako uplatnila FIFA bývalým rakouským hráčům v reprezentaci Německa.
0: Každá okupační moc obvykle stojí o to, aby jí nově připojená území patřičně upřímně prokazovala loajalitu. A bylo to tak i v případě rakouského fotbalu po Anschlussu. Šlo o takzvaný zápas smíření, který se odehrál 3. dubna ve Vídni, a podle Zdeňka Zikmunda nešlo o žádnou odbojovou akci, byť Rakušané Němce porazili 2-0.
9: Okolo toho zápasu se nakupla neuvěřitelná spousta legend, jak to byl protestní zápas a tak dále. V zásadě to tak nebylo. Ty rakouští hráči i většina těch diváků na tribuně to brala jako sportovní rivalitu. Pochopitelně byli nadšení, že ty v úvozovkách nadřazené Němce porazili, ale že by to byla nějaká vyložená politická protinacistická manifestace, to také nebylo. A odrazilo se to vlastně v osudech nejslavnějšího rakouského fotbalisty, což byl Matthias Sindelar. Spíš bychom měli říkat Šindelář, protože on se narodil v Kozlově u Jihlavy. Za prvé, Sindelar vlastně v tomhle zápase se loučil z reprezentací, podal tam famózní výkon, střelil první branku, a to, že vyhráli, byla do značné míry jeho zásluha. On byl svého času nejlepší fotbalista v Evropě, bezkonkurenčně. A za druhé, on odmítl, to je také pravda, reprezentovat Německo v roce 1938. Ale tam já se osobně domnívám, že to spíš souviselo s jeho věkem. Jemu bylo 35. Navíc jeho mateřský domovský klub byla Austria Vídeň, což byl vždycky výrazně židovský klub. Na druhé straně on neměl problémy arizovat kavárnu. Takže tam, jestli on byl antinacista, určitě s tím režimem nesouhlasil, že by proti němu nějak aktivně vystupoval. To ne. V lednu 1939 zemřel, když se otrávil s plodinami z kotle v bytě se svou partnerkou. A dokonce Němci mu povolili uspořádat státní pohřeb, na který přišlo 15 000 Vídeňáků.
2: Posloucháte speciál Historie Plus o roli fotbalu ve válečných konfliktech. Poslechnout si ho můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
0: S mistrovstvím světa ve Francii v roce 1938 je spojen příběh dalšího slavného fotbalisty, Josefa Bicana. A to přesto, že hráč vídeňských klubů Rapid a Admira, který se po roce 1938 stal hvězdou českého fotbalu, se mistrovství nakonec nezúčastnil. Tady už důvody politické byly, byť zůstávaly poněkud skryté. Pojďme si nejprve vyjasnit, kým vlastně Josef Bican tehdy byl. Zda spíš Rakušanem nebo Čechem?
9: Řadě lidí se to asi nebude líbit, ale byl víc Rakušan. On se ve Vídni narodil, pocházel z české rodiny, jeho otec se v Čechách narodil a odešel do Vídně za prací a za fotbalem, protože on byl taky, jeho otec, vynikající fotbalista. Maminka se jmenovala Kopecká, byla taky původem Češka, ale ta už se narodila ve Vídni, takže tam mluvila česky velmi špatně, minimálně. No a Pepi, potom co mu tragicky na následky zranění z fotbalu zemřel otec, tak v jejich rodině se mluvilo německy, kvůli mamince. Takže Josef Bican, když přišel v roce 1937 do Československa, tak on měl problémy s češtinou. mluvil mnohem líp německy než česky, ale ten základní problém byl v tom, že v roce 1938, kdy se hrál šampionát, tak on už nebyl občanem Rakouska, on byl občanem Třetí říše.
0: No a chtěl reprezentovat tedy Československo?
9: Chtěl.
0: Proč nakonec Bicán nehrál za Československo na francouzském mistrovství světa? Zdeněk Zikmund proto má následující vysvětlení.
9: 2. června obdržel Josef Bicán dopis, že mu občanství bylo uděleno, ale že musí ještě splnit 3 podmínky. 2. června, mimochodem, to bylo ještě před šampionátem, že musí splnit 3 podmínky. Musí zaplatit 300 korun poplatek, musí si převezmout naturalizační dekret, že se stal státním příslušníkem, a musí složit takzvanou státoobčanskou přísahu.
0: No to vypadá, že se všechno dá splnit.
9: To se dá stihnout během dopoledne, ale poslouchejte dál. 300 korun zaplatil až 10. června, tím ztratil týden. Dekret si převzal až 15. června, to byl pomalu další týden, a přísahu složil až 18. června. A to už byla reprezentace vyřazená z mistrovství světa a už byla doma. Jediný vysvětlení, který proto mám, jsou slavističtí funkcionáři, protože oni o něj měli, a já si myslím, že odůvodněnou obavu. Němci ho stále vnímali jako říšského státního příslušníka. Henleinovská Die Zeit psala, že je vlastně dezertér, protože podléhá povinné službě ve Wehrmachtu, který se vyhnul tím, že bez souhlasu přesídlil do Československa, a byla spousta případů, kdy říšské orgány zasáhly a tyhle ty lidi buď zatkli, zadrželi, nebo dokonce mohlo jít o atentát. Takže sešívaní funkcionáři měli strach, protože do Francie by musel přes Německo. Takže vědomě pozdrželi to občanství tak, aby ho dostal až po šampionátu, a tuhle tu spekulaci nebo úvahu potvrzuje i to, že i po šampionátu, když už měl státní občanství, tak slávisté jeli hrát středoevropský pohár do Itálie, do Janova a do Milána. Všichni hráči jeli vlakem, jenom Bicán letecky, aby území říše přeletěl. A to samý, když hrál s reprezentací poprvé v srpnu 1938 ve Švédsku, tak hráči cestovali vlakem a trajektem a jediný Josef Bicán letěl, aby se vyhnul Německu.
0: To jsem právě měl na jazyku, proč na ten šampionát do Francie neletěl.
9: Dalo by se to vyřešit, ale měli asi obavy, že by prostě německá rozvědka se o něco mohla pokusit i ve Francii.

0: ta fotbalová mapa kontinentu tehdy vypadala úplně jinak než dneska. Vzhledem k tomu, že Anglie nebo Skotsko v těchto soutěžích nefigurovaly, tak kvalita evropského fotbalu se soustředila v zemích, které hrály středoevropský a takzvaný mezinárodní reprezentační pohár. A to byly Itálie, Maďarsko, Rakousko a Československo. Rakousko chybělo, takže na ten šampionát jako největší favorité odjížděli Italové a Maďaři. Spolu favority jsme byli určitě i my. A byl to vlastně první šampionát, na kterém prokázala světovou třídu i Brazílie. Vědělo se obecně, že jihoamerický fotbal je výborný, ale do té doby si ho Evropa spojovala hlavně s Uruguayci. Ty byli dvojnásobnými olympijskými šampiony a prvními mistry světa a s Argentinci, protože ty na tom první šampionátu hráli finále. Brazílii znal málo kdo, ale vědělo se to, že to je významný americký tým, takže špatný nebudou.
1: Čaká nás těžká úloha, lebo Brazílčania se stali senzáciou turnaja už tým, že v prvom polčase nastrieľali Poliakom 3 góly. Majú podľa všetkého veľmi dobrých strelcov a u nás práve v tejto veci to akosi neklape. No, futbalový národ československý, zoskupený pri rádiových aparátoch, bude svorne držať palce za úspechy svojich hráčov. Nemáme tak isté nádeje, aby sme dosiahli úspechu spred 4 rokov. Ale vo športe sa nikdy nevie, čo prinesie zajtrajšok.
2: Kdybychom sa nejak přesunuli k osobnostem, nejenom trenéru, ale samozrejme hráčů a k tomu, co sa na tom šampionátu vyskytlo nového z hľadiska hráčského umu. Koho byste za sebe chtěl zmínit?
0: Tak hráč určitě Leonidase. To byl Brazilec, který se stal potom nejlepším střelcem šampionátu. Střelil 4 branky třeba v Polsku. On ještě vstoupil do historie fotbalu tím, ale to je legenda, že se tvrdilo, že na mistrovství světa hrál bosý. Nebyla to pravda, ale pravda byla, že on bosý hrát chtěl, když hráli s těmi Poláky a ty porazili až prodloužení, neuvěřitelné přestřelce 6-5, tak se to utkání hrálo v Liáku, byl rozmáčený, rozbahněný terén a Leonidas si skutečně sundal kopačky, že mu to v těch kalužích bude běhat líp na boso, ale trenér ho vrátil a nechal ho přezout, protože to pravidla nedovolala. Takže určitě Leonidas. Dalšími velkými fotbalovými osobnostmi tohohle šampionátu byli Maďar doktor Gyergyi Sárosi a italský útočník Silvio Piola, který ho stavili dokonce nad Bicana.
2: Mistrovství světa ve fotbale v červnu 1938 nakonec vyhrála Itálie, když porazila Maďarsko 4-2. A o Maďarsku tu ještě vůbec nebyla řeč, to bychom měli napravit. Jací tedy byli Maďaři fotbalisté a jak se režim admirála Hortyho o fotbal a vůbec o sport staral?
0: Ta podpora státu ze strany toho Hortyovského režimu nebyla tak masivní, jako v Itálii a byla. A přinášela skvělé výsledky, abych řekl dokonce lepší než v Itálii. Když se podíváte na pořadí národů na předválečných olympijských hrách, tak Maďaři byli 4., 5. Více medailí měli Němci, Američani, Britové, maximálně Finové, to byla taky sportovní, velmi hlavně atletická. Maďaři prostě neuvěřitelní a ve fotbale to bylo ještě flagrantnější. Oni měli strašně málo registrovaných fotbalistů, asi 20 tisíc, ve srovnání s náma to byla pětina. Ale tvořili absolutní světovou špičku, ještě před tímhletím šampionátem. A co je taky hodně zajímavé, oni dokázali vyprodukovat 3 velké fotbalové generace v řadě, které emigrovali, ale i když odešli, tak okamžitě nastoupila nová a ta byla stejná, nebo lepší.
2: Československo podlehlo v zápase o semifinále Brazílii, a to dokonce ve 2 zápasech. Byla to bitka, ve které šlo málem o život.
0: Nám chyběly 2 věci. Center forward, to byl Bican, a levé křídlo. Takže my jsme tam jeli poměrně s velkými ambicemi, ale že to nebude moc fungovat, tak ukázal hned první zápas. My jsme měli Holandsko, dnešní Nizozemsko. To při vší úctě nebyl soupeř, který se s námi mohl rovnat. My jsme je porazili, 3-0 vypadá hezky, ale my jsme ty 3 góly dali až prodloužení. Potom jsme dostali Brazílii, o které nikdo nic nevěděl. A skutečně se to potom strhlo v neuvěřitelnou strkanici, rvačky, spousta zraněných hráčů. Důvod nebyl politický, já bych řekl, že důvod nebyl ani rasistický, to prostě to. Důvod byl ten temperament těch Jihoameričanů. No a pak se projevila, proč jsme prohráli v tom druhém zápase, tam se projevila základní chyba, kterou udělala naše asociace ještě před šampionátem. Na šampionát mohla každá země poslat 22 hráčů. Ovšem, pořadatelská země platila jenom 17. kdybychom poslali všech 22, jako udělali třeba Brazilci, tak pěti jsme museli cestu, pobyt, diety, jídlo platit my. Asociace chtěla šetřit a poslala jich jenom 18. My jsme měli po tom prvním zápase 7 zraněných. A byli to vážní zraněni. 3 hráči nemohli nastoupit, včetně Františka Pláničky. Brazilský útočník Pedáčio na něj šel sám. Mimochodem zastavu 1-1, kdyby proměnil, tak jsme se poroučili už v prvním zápase. František Plánička, jak bylo jeho zvykem, vyběhl a jak bylo zvykem, skočil mu tu svou známou Robinsonádu pod nohy. Gólu zabránil, ale skončil se zlomenou rukou a zajímavé je, že on ještě těch 20 nebo kolik minut zbývalo, tak on dochytal i s tou zlomenou rukou a nedostal gol. Nicméně do druhého zápasu nastoupit nemohl, musel nastoupit náhradník, což byl židenický brankář Burkert, ale to on dohrál pro změnu zraněný ten druhý zápas, ale ne, že by něco zkazil, ale Plánička to nebyl. Zranění byli další hráči a někteří z nich, protože jsme tam měli málo těch hráčů, tak museli nastoupit. K tomu druhému zápasu Vlasta Kopecký nastoupil se zlomeným nosem. A ten druhý zápas Brazilci na rozdíl od nás postavili 8 nových hráčů.
2: Mimochodem, proč se hrálo na 2 zápasy?
0: Bylo to tím, že tenkrát ten systém toho šampionátu byl trošku jiný. Nehrálo se ve skupinách, hrálo se jenom vyřazovacím způsobem, takže prostor tam byl. A hrálo se to tak, že základní hrací doba, pokud se nerozhodlo, tak prodloužení, stejně jako dneska 2x15 minut. Ale pak, pokud ani prodloužení nerozhodlo, tak nerozhodovali penalty, ani los, jako na některých šampionátech, ale byl tam časový prostor na to sehrát rozhodující utkání. V tom roce 1938 se u nás celá vážně uvažovalo o tom, že budeme kandidovat na mistrovství světa 1942 a my bychom to zvládli. My jsme měli jednu z výhod, že předseda fotbalové asociace Rudolf Pelikán byl vysoce postaveným činovníkem FIFA, dokonce tam byl pokladníkem, takže on to dokázali vypočítat. My bychom v roce 1942 bychom bez větších problémů šampionát s 16 účastníky uspořádali. Stadiony jsme na to měli. Byla Sparta, Slávě, byl Masarykův státní stadion na Strahově, byl stadion ve Zlíně, stavěl se Andrův stadion v Olomouci, ten vůbec nejmodernější. Na Slovensku začali stavět Tehelné pole v Bratislavě. Takže stadiony bychom měli a ekonomicky to vypočítal Rudolf Pelikán tak, že ten největší náklad pro tu pořadatelskou zemi bylo uhradit cestu a pobytový náklady těm účastníkům. A jemu to vyšlo, že bychom to zvládli i finančně, ale museli bychom postoupit aspoň do semifinále.
2: Nemělo tuhle ambici taky Německo?
0: Mělo. A byl to jeden z důvodů, proč nám ze začátku protektorátu poskytovali určitou sportovní autonomii, protože potřebovali hlasy v Mezinárodní federaci a počítali automaticky s tím, že protektorát tam bude pro jejich kandidaturu hlasovat.
2: Aby se to konalo v Berlíně.
0: Aby se to konalo v Německu. A když teda odbočíme ještě dál, tak v roce 1939, bezprostředně po okupaci, se u nás dokonce spekulovalo, že pokud bude šampionát přijde v Německu, tak některé zápasy by se mohly hrát u nás.
2: Představa, jak okupanti pořádají část mistrovství světa ve fotbale za války v Praze, zavání absurditou. Mnohým sportovním fanouškům by to ale možná až tak nevadilo a asi nemá smysl se nad tím pohoršovat. Konec konců na dějiny se můžeme vždycky dívat až zpětně a ne dopředu. A o tom, co se s českým fotbalem dělo za protektorátu, zase příště. V dnešní Historii Plus jsme použili archivy Českého rozhlasu a agentury AP. Autorem námětu je Stanislav Winter. Za spolupráci děkuji fotbalovému historikovi Zdeňku Zikmundovi, dramaturgyni Veronice Kindlové a mistr zvuku Tomáši Kselhoffrovi. No a za pozornost vám děkuji a naslyšenou se těší Jan Sedmidubský.
3: Chcete vidět vaše oblíbené moderátory, jak vás provázejí vysíláním? Odebírejte videozáznamy vašich oblíbených pořadů na oficiálním YouTube kanálu Českého rozhlasu Plus. Když chcete vidět proč, sledujte nás na sociálních sítích Facebook, X a Instagram. Děkujeme za like, sdílení i odběr. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Policie po výbuchu v bytě v Toužimi na Karlovarsku našla zábavní pyrotechniku zřejmě domácí výroby. Fotbalisté iránského národního týmu dostali víza do Spojených států na zápasy mistrovství světa. Kánoistka Martina Sadková získala na světovém poháru v Praze stříbro a dnes bude polojasno až oblačno, ojediněle s přehánkami, teploty většinou do 26 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Pyrotechnik při prohlídce bytu po včerejším výbuchu v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku nalezl zábavní pyrotechniku, zřejmě domácí výroby. Informovala o tom policie na síti X. Po explozi neznámé chemikálie musel vrtulník převést jednu ženu v kritickém stavu na popáleninové centrum pražské nemocnice na Královských Vinohradech. Další muž skončil v nemocnici v Plzni. Ostatní obyvatelé domu už se mohli vrátit do svých bytů. Další nebezpečí nehrozí. Kriminalisté důkazy zajistili a budou je dál zkoumat. Předseda strany PRO Jindřich Reichl by chtěla, aby vládní koalice měla v letošních volbách do Senátu společného kandidáta ve všech 27 obvodech. Podle Reichla by tak vládní strany měly největší šanci získat v horní komoře převahu. Řekl to na ideové konferenci strany. Strana by jako společného kandidáta chtěla nasadit například děčínského zastupitele Jana Skalického. PRO se do sněmovny dostalo v posledních volbách. Je součástí klubu vládních SPD spolu s Trikolorou a Svobodnými. Reichl taky řekl, že během komunálních voleb chce PRO kandidovat do zastupitelstev v co nejvyšším počtu obcí. Senátní i obecní volby připadnou na 9. a 10. října. Iránští fotbaloví reprezentanti dostali víza do Spojených států, kde budou hrát na mistrovství světa. Některým funkcionářům ale žádosti o vstup americké úřady zamítly. Ministr zahraničí Marco Rubio tento týden řekl, že do země nepustí členy iránské delegace s vazbami na revoluční gardy. Iránští fanoušci na zápasy své reprezentace do Spojených států nesmí vůbec, stejně jako třeba lidé z Haiti. Občanům obou zemí totiž americký prezident Donald Trump zakázal vstup do země. Přísné restrikce Washington uplatňuje i pro občany Senegalu a pobřeží Slonoviny. Jejichž týmy se taky na mistrovství probojovali. Fanoušci tak mají minimální šanci získat víza. Městské muzeum v Moravské Třebové se po dvou letech znovu otevřelo návštěvníkům. Před 120 lety nechal postavit muzeum americký obchodník Ludwig Holzmeister a umístil tam předměty ze svých cest po světě. Návštěvníci je teď mohou vidět v úplně nové expozici. Nejcennějším exponátem je mumie šlechtičny Hreret, říká muzejnice Lucie Žáková.
5: Je vystavená trochu jinak, než byli návštěvníci zvyklí, je nasvícená. V té skleněné vitríně je mumie v kartonáži a po bocích jsou víka dvou rakví, protože naše mumie Hereret byla pohřbená ve dvou rakvích.
4: Město nechalo budovu muzea opravit za zhruba 70 milionů korun. Kanoistka Martina Sadková získala stříbro na světovém poháru vodních slalomářek v Praze. V troji nestačila jen na Australanku Foxovou a v cíli pak medaili oslavila se svou sestrou a bývalou reprezentační kolegyní Gabrielou, která